0: Díl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
1: Nesouhlas naopak častěji vyjádřili mladší respondenti a studenti. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých respondentů. Thajská policie dál vyšetřuje tragickou střelbu na základní škole na severu Bangkoku. Tento týden kvůli ní zemřelo 9 lidí. Dalších 15 zůstává v nemocnici. Premiér Anutin varoval před šířením nepodložených informací o pozadí střelby a zopakoval také, že podpoří zpřísnění pravidel pro držení střelných zbraní. Thajsko je dlouhodobě považováno za zemi, kde je mezi civilním obyvatelstvem nejvíce střelných zbraní v celé jihovýchodní Asii. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou. Další informace doplnila autorka projektu Diana Gal.
2: A vlastně první bod je nová pec. Z nové pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatýho Tomáše, na Vítkův hrádek a z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka a z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumavy.
1: Sport. Fotbalisté Slavie a Jablonci jsou posledními týmy, které ve třech kolech nové ligové sezóny nestratili ani bod. Obhajci titulu z Prahy porazili Pardubice 2-1. Severočeši zdolali Slovácko 1-0. Doma vyhrál i Hradec Králové, a to 2-1 nad Baníkem Ostrava, a tak jediným týmem nedělního programu, který doma selhal, zůstal Artis Brno. Prvoligový nováček podlehl Olomouci 1-2. Pro Sigmu to bylo první vítězství v nové sezóně. Přesto trenér Olomouce Pavel Hapal říká, že tým stále není v ideálním rozpoložení.
3: Chybí takový kousek, jo. My jsme tam měli docela do zakončení, myslím, že jsme měli 17 střel, z toho nějakých 6 na bránu, 7 na bránu, se nadřeme na ten gol, takže to nás určitě mrzí, ale třeba jsme to zrovna tohoto brankou v závěru utkání zlomili.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na dálnici D11 za Prahou a silnici 25 na Karlovarsku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na Úvaly stojí auta po nehodě, kilometry 9 až 10.
6: V pravém pruhu zůstala neoznačená dodávka blikající jedním blinkrem a o těch 200-300 metrů dál je na krajnici odstavená cisterna ADR-ková plynová. Objíždí se to levým opatrně pruhem.
5: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady 25. kilometru odklidili nehodu osobního auta. Před omezením u Šmejkalky se znovu jede dvěma pruhy. Kolona se podle kamer každou chvíli rozjede a vypadá to, že už rozjela. Na silnici 25 z Jáchymova na Boží dar srazilo osobní auto zvěř. Nehodu taky omezený průjezd. Čekejte za Jáchymovem poblíž odbočky na Abertami. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
7: No a pokračuje románem Pro pitomce. To je nová audiokniha, kterou vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu na motivy knihy Román Pro pitomce Lukáše Balabána. No a právě Román Pro pitomce, můžu to říct, vyhrát dneska v noci v soutěži nočního radiožurnálu. Mimochodem, tenhle román má hlavně pro ostravské čtenáře trochu skandální nádech, protože se mnozí snaží rozklíčovat postavy, události i místa děje tohoto autofikčního románu, který se odehrává právě v Ostravě. Tady jsou telefonní čísla, volejte 221 552 155 anebo 221 552 255.
4: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: 9,5 minuty po druhé hodině v noci v soutěži nočního radiožurnálu dnes můžete vyhrát román o dospívání v Ostravě. Zavolejte si právě teď o román pro pitomce, tak se tady ta nová audiokniha Lukáše Balabána jmenuje. Telefonní čísla 221 552 155 a nebo 221 552 255.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Román pro pitomce.
2: Vránovi milují utrpení.
1: Prozaická prvotina Lukáše Balabána nejen o rodinných karambolech.
2: Martin Vrána miloval utrpení. Proto dal své dceři jméno Dolores.
1: Audioknihu Román pro pitomce na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: David dneska v noci nespí a teď je na telefonu, tak vás pěkně zdravím. Davide, dobrý den.
3: Přeju příjemný večer.
0: A čím to je, že nespíte?
3: Pracuji, jsem řidič povolání, takže...
0: Kam jedete? Jak dlouhá cesta před vámi ještě?
3: 450 kilometrů do srdce Německa.
0: Tak to není ještě za rohem, ale tak doufám, že to v pohodě zvládnete. Davide, pojďte teď vyhrát Román pro pitomce. Ptám se, ve kterém českém městě se Román pro pitomce odehrává? Dáme tři možnosti, nebo jste slyšel před chvílí, jak jsem to říkal?
3: Pokládám, že to byla Ostrava.
0: Ano, přesně tak, je to Ostrava, tak doufám, že i v Ostravě se Román pro pitomce dobře místním lidem čte. Davide, pro vás dobrá zpráva, audiokniha vaše, budete poslouchat třeba takhle v noci na cestách, nebo někomu věnujete?
3: Určitě budu poslouchat i já.
0: Doufám, že i tahle audiokniha se vám bude líbit. Přeju šťastnou cestu, dobře dojeďte a neusněte nám za volantem. Naslyšenou.
3: Děkuji.
0: Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi. No a jestli chcete vyhrát novou audioknihu na Radiokartě Román pro pitomce, tak máte šanci zase zítra po druhé hodině v noci. Teď 2:11, tady je pondělní vysílání nočního radiožurnálu. Luis Capaldi, Eros Ramazzotti za chvíli, teď Anaka a její Kovboj. Ať se vám líbí.

0: dnešním radiožurnálu vám řekneme taky o tom, že těžní věž dolu František v Horní Suché se začíná proměňovat. Je to jediná železobetonová těžební věž tohoto typu v kraji, kterou vlastní obec a taky jediná, která se má zachovat pro další generace. Radnice v ní vybuduje kulturní centrum s jednou z nejvyšších vyhlídek v Moravskoslezském kraji.
1: V této chvíli probíhá oprava západní fasády věže, jde o likvidaci havarijního stavu.
2: Říká Barbora Vojvodíková, která se na radnici stará o investice. Dělníci teď na závěsných plošinách pečlivě procházejí jednu stranu věže a odstraňují poškozené zvětralé části betonu. Suť pak padá z výšky na zem.
1: Jedná se tedy o železobetonovou konstrukci a samozřejmě ta betonová fasáda časem degraduje vlivem povětrnostních podmínek. Ta fasáda nebyla od roku 1982, kdy byla ta věž dokončena, nějakým způsobem opravována.
2: Dvě strany věže už jsou opravené, teď stavební firma pracuje na třetí a pak zbývá poslední strana. Potom chce obec objekt přestavět na kulturní centrum, říká nezávislý místostarosta Martin Adaměc.
3: Tady v tomto jihozápadním rohu bude nová výtahová věž, která bude vlastně pokračovat stávajícím výtahem až na střechu této budovy, tak aby se tato budova stala v podstatě bez bariér.
2: Střecha je ve výšce 85 metrů. Pro návštěvníky se ale bude muset opravit.
3: Součástí té rekonstrukce bude i takzvaná vyhlídková montážní plošina, která bude tak trošku adrenalinovým zážitkem.
2: Obec chce zachovat objekt těžební věže v industriálním stavu. Opravy čekají třeba únikové schodiště. Vede do 9. patra a pak ještě výš podél zdi 20 metrů vysoké haly. Zhotovitele chce obec vybrat na podzim. Rekonstrukce by mohla trvat zhruba rok a půl. Lidé se sem ale ještě dostanou na prohlídku 16. srpna. Z Horní Suché, Natálie Janešková, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: 2:30. Rozálie Machartová a zprávy.
3: Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Podle mluvčího horské služby Marka Friše je důvodem nárůstu počtu zásahů podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor. Izrael znovu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy, který navrhla Rada míru vytvořená americkým prezidentem. Podle izraelského premiéra Benjamina Netanyahua se izraelská armáda nestáhne k původní žluté linii, rozdělující pásmo, dokud Hamas nebude plně odzbrojen. K této linii se izraelská armáda stáhla v rámci dohody o příměří a propuštění rukojmích uzavřené loni v říjnu. Od té doby svou kontrolu nad územím ale rozšířila na víc než 60%. Diplomat Hynek Kmoníček včerejškem skončil na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Silničáři v Jihlavě dnes zahajují opravu Žižkovy ulice, jde o další část kompletní rekonstrukce průtahu městem. Úplná uzavírka výpadovky na Pelhřimov a dálniční přivadič vede od čerpací stanice Ono, kolem Hřbitova až ke krajskému úřadu. Omezení potrvá zhruba 2 týdny a dotkne se i 5 linek městské hromadné dopravy.
0: Sport.
3: Valentina Kočířová ovládla na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii všechny 3 olympijské disciplíny. Po triumfu na kanoji a kajaku vybojovala 17-letá reprezentantka zlato i v kajak krosu. V závěrečný den šampionátu získala česká výprava celkově 9 medailí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové nebezpečí a také nehoda. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Český Brod nebezpečná situace. Mezi kilometry 20 až 21 se po dálnici pohybuje cyklista. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na Úvaly omezují průjezd následky nehody. Je to mezi kilometry 9 až 10. Náš zpravodaj hlásil v pravém pruhu dodávku a na krajnici cisternu. Místo je označené a teď plynulé průjezdné. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim stojí osobní auto. 55. kilometr, dejte pozor, blokuje pravý pruh 1 ze 3. Bylo na blikačích a na místo teď přijíždí silničářská šipka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno. Od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
5: Je pondělí 10. srpna, 4 minuty po 2:30. Tenhle týden budeme i z Česka pozorovat částečné zatmění slunce. Bude to ve středu po 19. hodině. No a přesně v tu chvíli od nás uslyšíte i speciální vysílání.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Sorry, seems to be...

0: Ukrajinská Oděsa zažila asi nejhorší noc v tomto roce. Rusko na přístavní město a oblast v noci na neděli útočilo několik hodin nepřetržitě, a to asi 20 raketami různých typů a desítkami nepilotovaných letounů typu Šahid. Průběh i následky tohoto úderu zachytil v reportáži náš zpravodaj v Oděse Martin Dorazín.
1: Tyto zvuky uslyšeli obyvatelé Oděsy po 3. ráno. Jsou sice zvyklí už na všechno, ale intenzita explozí i práce protivzdušné obrany sílily.
2: Raketa, raketodron nebo dron, to ještě teď není jasné, přiletěl sem přímo do centra Oděsy, kousek od známého Potěmkinova schodiště. Jsou tady většinou butiky, luxusní restaurace, hotely a právě v jednom z těch hotelů žili dva mladí turisti, kteří přijeli z Kyjeva, Edvard a Artyom.
3: Začali hledat to etapky, protože my byli vaše v trusách.
1: Edvard si vzpomíná, že v první chvíli začali hledat šortky a vietnamky. Edvard dodává, že vlastně v první chvíli vůbec nepochopili, co se kolem nich děje.
4: My se dnes měli ujíždět.
1: Artyom si odkašlává, protože se nadýchal z plodin, a dodává, že dnes ráno měli odjet domů do Kyjeva. Poznamenávám, tam to ale přece není moc lepší. A oba svorně říkají, no ale tohle v takové blízkosti jsme opravdu ještě nikdy nezažili. Máme jenom nějaké škrábance, dodává Edvard a ukazuje mi rány na noze. Hlavní ale podle něj je, že to všechno přežili, no a to ostatní už se nějak dá do pořádku.
3: Sláva Bohu žije a vše ostatní, já domluvím, že on navádí se.
2: Vidím, jak z toho domu vevnitř zcela zničeného vychází pan Alexandr s dvěma kufry. Jeho dovolená tady skončila.
5: Bezpilotník, da. Přiletěl rádem, pošla udarná vlna, obvalil se potolok.
1: Alexandr popisuje, jak uslyšel zvuk padajícího nepilotovaného letounu, který letěl střemhlav dolů a potom už spadl strop a tlaková vlna vyrazila dveře a okna. On se svými přáteli se teď také vracejí do Kyjeva, ale bez svých drahých aut, protože ta zůstala ve dvoře a všechna zhořela.
5: Požár začal se, mašiny horely.
1: Toto není jediné místo v Oděse, které při nočním úderu silně utrpělo. Schořily také rodinné domky a poškozená byla i energetická infrastruktura. V části přístavního velkoměsta proto vypadl proud a neteče ani voda.
2: Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.

letí vzduchem, nepospíchá, šetří síly. Jedním okem, jedním uchem sleduje, co ostatní vrány. Taky letí, druhá vrána, třetí vrána. Nespěchají,

0: Brána skupiny Buty odletěla, tady je vysílání nočního radiožurnálu. My na chvíli zaletíme do východních Čech. Dřevěná kulička, klikaté dráhy a spousta zábavy. Děti si u řeky v České Třebové nejen pohrají, ale nenápadně si vyzkouší i fyzikální zákony a procvičí jemnou motoriku. V parku na Zámostí pro ně vyrostlo 5 nových dřevěných kuličkových drah.
1: Dáme si závoda?
2: Já klidně přijetuvají.
3: Mně se líbí na tom, že nejsou k tomu i nějaké i ty zvonečky.
1: Tak to byl Lukas s babičkou paní Pavlou.
4: Co na to říct, já jsem ráda, že tady něco takového existuje.
1: A já jsem zastihla uměleckého truhláře Jiřího Hejtmánka zrovna při práci na posledních drahách.
5: Tak je to jedna dráha rozdělená do 3 částí. Právě chystáme výkopové práce a dráhy umístíme na dřevěné sloupky.
1: Jinak samotné dráhy s těmi různými tvary a uličkami, to jste chystal v dílně?
5: To jsem chystal v dílně. Předtím ještě jsem to musel na papíře udělat nějaký náčrt, takže je to dle nějakého projektu, který byl předem daný.
1: Některé ty kuličkové dráhy mají i kovové prvky?
5: Mají kovové prvky, vyrábí to přímo kovář a je to vyrobený z nerezu. Tahle dráha má, to je dráha takzvaná kreativní, má pohyblivé části. Děti si můžou různě přenastavit vyhybky, takže kulička putuje buď to zleva doprava, cik-cak, anebo si můžou udělat kousek rovně. A zároveň tím, že musí s těma dráhama pracovat, tak si procvičují motoriku.
1: A není to vaše první realizace, vy máte za sebou už na jiných místech tvorbu kuličkových drah?
5: Tak normálně dělám sochy motorovou pilou ze dřeva. Jelikož pracuju různě s obcema různýma, tak před 2 lety přišla první poptávka na kuličkovou dráhu, jestli bych zvládl udělat. To nakonec z jistých důvodů nedopadlo. Ale začal jsem se tomu více věnovat, protože jsem zjistil, že u nás v republice v té době byly asi 2 kuličkové dráhy dřevěné. Po asi roce, kdy teda jsem přemýšlel, jestli se tomu věnovat nebo ne, tak jsem sehnal první kšeft a pak už se to nabalovalo a tohle je 4. zakázka.
1: Za přípravu kuličkových drah město dohromady zaplatí necelých 300 000 korun. Z České Třebové Barbora Soukupová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zprávy má Rozálie Machartová.
1: Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit 9. třídu. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median. Koulař Staněk vstoupí na evropském šampionátu do kvalifikace. A dnes bude převážně polojasno až jasno, později přechodně až oblačno a lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty až 36 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Stát začne od tohoto týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
1: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou například domácnosti s nižšími příjmy, jejichž členové pracují. 3 z 5 lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál, kterého se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých. Nejvíc se jich shodlo na tom, že by spíš byla ve výuce vhodná obsahová změna, říká analytik Medianu Vojtěch Dufek.
4: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Nejméně lidí souhlasí s tím, že zkrácení školní docházky povede k úsporám státního rozpočtu. U tohoto výroku jsou názory téměř vyrovnané.
1: Návrh na zrušení 9. třídy základní školy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Proti je ministr školství Robert Plaga za ANO. Ten po debatě s premiérem Andrejem Babišem za ANO řekl, že změna není na pořadu dne. Požár v srbské přírodní rezervaci Deliblatská peščara je částečně pod kontrolou. Některá ohniska se hasičům podařilo uhasit, ale problematická zůstává oblast s lesním porostem. Obyvatele v ohrožených míst úřady evakuovali. Zastavily se taky dodávky elektřiny a vody. Odhaduje se, že hašení potrvá ještě několik dní. Požár se zatím obešel bez zraněných i obětí. Zápis zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů budou řešit agentury Czech Tourism a Česká centrála cestovního ruchu. Požádala je o to Mladoboleslavská radnice. Geodeti měřením potvrdili náklon hradní věže 7315 tisícin stupně. Pokračuje radní města Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
5: Si uvědomujeme, že vynaložit 1 milion korun za zápis do Guinnessovy knihy rekordů je skutečně hodně peněz a proto jsme se ve vedení radnice dohodli, že zpracujeme cost-benefit analýzu příležitostí a nákladů a tu předložíme zastupitelům, kteří zejdou z říjnových komunálních voleb.
1: Sport. Koulaře Tomáše Staňka čeká v Birminghamu v úvodním dni mistrovství Evropy v atletice kvalifikace i případné finále. Halový evropský šampion z roku 2021 náročný program koulařské soutěže opakovaně kritizuje.
6: Na to asi nebudu nikdy připravený, ale já nevím, jak to říct slušně. No. Co se nás spletou s více bojařima. No. Vůbec nevím, kdy budu třeba obědvat, jako podle mě tak nějaký 3 a večeřet už asi nebudu.
1: Kvalifikace čeká Staňka od 13.40. Pokud postoupí do finále, o medaile bude bojovat po 9:30 večer. Ještě později, na závěr prvního dne evropského šampionátu, je na programu finále ženské stovky. Tam se pokusí dostat česká rekordmanka Karolína Maňasová, kterou čeká semifinále po 21. hodině.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na dálnici D1 na výjezdu z Prahy a omezení na D1 u sjezdu na Blašim. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na Úvaly hlásil náš zpravodaj nehodu. Kilometry 9 až 10 v pravém pruhu dodávku a na krajnici Cisternu. Místo je označené a plynulé průjezdné. Dálnice bez kolon na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Blašim blokuje pravý pruh odstavené osobní auto. 55. kilometr. Místo je označené silničářskou šipkou. Jsou tam tři pruhy. Nezdržíte se, čekejte, ale projíždějící auta vybočují vlevo. A na silnici 4 z Prahy do Příbrami a Strakonic u Jíloviště provoz převedli do protisměru. 9. kilometr je to kvůli stavbě mostů. Nově se jezdí jen v pruzích do Prahy. Obousměrně a teď plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
8: 3 hodiny 6 minut, Šalina, Škopek nebo Hokna. Za pár minut přidáme i další slova brněnského Hantecu.
2: Noční radiožurnál a Jiří Šteflek.

0: Teď na chvíli brněnský Hantec. Svérázná mluva Brňanům je nově součástí seznamu tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Oficiálně tam byl Hantec zapsán včera odpoledne na národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku. Mluvu, která vznikla v ulicích Moravské metropole už od 19. století a dodnes je součástí její identity, pomohli brněnským nadšencům na seznam prosadit taky vědci z Akademie věd. Od zápisu si slibují, že Hantec získá větší pozornost a osloví i mladší generace Brňanů.
1: Zdravím, jak svíďa tady na Freiplatz.
2: Potkávám se ve štatlu centru Brna s Janem Hlaváčkem, spisovatelem, hudebníkem a popularizátorem brněnského Hantecu.
1: Zdravím, jak svíďa, univerzální brněnský pozdrav. Když je co jak svíďa, tak je to úplně nejvíc. No a na Freiplatzu je náměstí Svobody, že jo, z německého Freiplatzu.
2: A co to okolo nás právě projíždí?
1: Špírkl. Šalína.
2: Normálně bychom řekli, že asi tramvaj.
1: Nejčastěji hlavně Švédi z Prahy nebo i Češi z Prahy se chytli a se jim nejvíc líbí, že šalina je zkrátka německého elektrische Linie, jakože elektrické dráhy.
2: Pojďme si sednout, jak se řekne hospoda?
1: Hodí si jsou dokonale pět, tam si mrstujeme nějaký škopik.
2: Tak jo, tak pojďme na škopek, nealkoholický, protože jsme v Hokně.
1: Tak se zbabil, co?
2: Právě jsme si sedli do hospody tady na Freiplatzu. Jsem tady i s Josefem Lazarem z Ústavu přístrojové techniky.
3: Ústav přístrojové techniky v Brně je znám především díky výzkumu v oboru v elektronové mikroskopie. A právě padla i otázka, dokázali bychom říct, jak třeba elektronový mikroskop by se popsal v brněnském Hantecu. A Žanek Hlaváček nezaváhal ani chvíli.
1: Tak šalinové čočmen. Že čočmeny cajský, to jsou že brejle. No a šalina elektrika už tady zmíněna.
3: Ten jazyk je stále živý. Ti lidé vytváří fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt ten původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
4: Tak jestli škopky, pánové, na zdravíčko.
2: Já teda připomínám, že jsem v Hokně v práci a piju z babělce trinialko. Na zdraví.
1: Na zdraví. Já jsem v duchně a můžu. V důchodu.
2: Právě díky spolupráci s vědci z Akademie věd se teď Hantec dostává na seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje.
3: Žanek přišel s myšlenkou, že Hantec by stál za podporu, která by třeba mohla vést až k tomu nehmotnému kulturnímu dědictví.
2: Odtud už vedla cesta na Ústav pro jazyk český, doplňuje ředitel ústavu Martin Prošek.
5: Pokud se s ním tak silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
2: Krajský zápis je jen první zastávkou. Žanek Hlaváček a věci z Ústavu přístrojové techniky teď chtějí dostat Hantec i na celostátní seznam. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna, Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Jeden z největších hitů loňského roku Bruno Mars a Lady Gaga Die With A Smile ve vysílání pondělního radiožurnálu Tak dobré jitro. Mají se cyklisté v provozu vyhýbat konzumaci alkoholu? Zaměřil se na to jeden z dílů naší letní autoškoly radiožurnálu. Reportér Václav Drážek se ptá plukovníka Jana Straky z dopravní policie.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Dnešní díl bude zaměřený na cyklisty a výhodu budou mít ti, kteří letní autoškolu radiožurnálu poslouchají pravidelně. V letních měsících se zvyšuje počet cyklistů a v porovnání s řidiči za volantem takovému cyklistovi po výkonu spíš tak říkajíc vyschne v hrdle. Dnešní otázka zní, jestli má cyklista výjimku a může se před cestou občerstvit, byť třeba jen jedním alkoholickým pivem. Jaká je pravda, už tradičně prozradí plukovník Jan Straka.
3: Alkohol za řidítky nesmí být. Cyklista je řidič stejně jako ostatní řidiči motorových vozidel, jen je řidič nemotorového vozidla a jako takový musí stejně jako ostatní dodržovat předpisy, a mezi které patří i zákaz požívání alkoholického nápoje.
2: Mnohé z nás určitě napadne otázka, a co když jede po cyklostezce, kde nemůže narazit na motorová vozidla?
3: Vztahuje se to na silniční provoz a cyklostezka je v silničním provozu, tudíž ani na cyklostezce nesmím jezdit pod vlivem alkoholu. Děje se stejná kontrola jako u běžného řidiče, to znamená, bude následovat dechová zkouška. V případě, že bude pozitivní, tak bude následovat další proces, který skončí většinou na nějakém úřadě ve správním řízení.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
0: A ode dneška nabízíme taky nové díly letní autoškoly radiožurnálu. Premiérově je uslyšíte každý den, vždycky po čtvrt na dvě odpoledne a potom taky na můjrozhlas.cz. Za chvíli bude půl čtvrté, přejeme dobré jitro, máme pro vás další aktuální zprávy, no a po nich taky nový díl Vinohradské 12.

0: Dobré jitro, je 15:30. Zprávy má Rozálie Makartová.
1: Východní pobřeží Číny zasáhl tajfun Dolphin. Oznámili to tamní meteorologické úřady, které odhadují, že bouře přinese až 500 mm srážek v provincii Zhejiang. Podle agentury Reuters se muselo evakuovat přes milion lidí. Šangajský přístav přesunul do úkrytu víc než 500 plavidel. Letiště ve východočínském městě zrušila přes 1300 letů. Dopady ničivého tajfunu Dolphin předtím přerušily dodávky elektřiny už víc než 50 000 domů v Japonsku. 6 lidí je tam zraněných. Dovoz ojetých aut do Česka letos roste. Za prvních 7 měsíců se jich dovezlo přes 94 tisíc, meziročně o víc než 9%. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Téměř polovina dovezených vozů byla starší 10 let. Podle svazu mají čeští řidiči zájem hlavně o cenově dostupná auta s přijatelnými náklady na provoz. Rusko bude nadále využívat vojenské základny v Sýrii. Vlády zemí se na tom dohodly v memorandu o porozumění. Podle syrského ministerstva zahraničí ale správu nad ruskými civilními objekty převezme Damašek. Na vojenských základnách pak vzniknou společná výcviková centra. Vojenská zařízení v Sýrii jsou pro Kreml klíčová. Jde totiž o jediné ruské základny na Blízkém východě. Radnice v Krnově připravuje prodloužení přechodné ochrany bývalé pískovny a skládky pod Cvilínem. Doporučila to i Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Vyskytuje se tam totiž kriticky ohrožená ropucha krátkonohá a platnost ochrany končí na konci srpna. Areál v minulosti sloužil jako pískovna a skládka. Město o prodloužení rozhodne nejspíš v září. Sport. Filip Salač se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto 2 vyhrál britskou velkou cenu. Salač se po startu ze 6. místa propadl na 10., ale postupně se probojoval dopředu a vedení se ujal v posledním kole.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici D11 u Prahy a noční uzavírka na Pražském okruhu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na úvaly stojí auta po nehodě. Kilometr 9,5, místo je označené a plynule průjezdné. Dálnice teď bez kolon i Pražský okruh v nočním omezení ve směru od D1 na Ruzyni. Od sjezdu na Jesenici opravují značení a mezi kilometry 81 až 3,5, je to za sjezd na Vestec, je zavřený levý pruh. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova brzdí provoz opravy silnice a kivadlový provoz. Mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem se i teď v obou směrech tvoří kratší kolony, zdržení krátké do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme první díl letní minisérie Jedy našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Pokus o vraždu, který nevyšel, traviči z Ruska, flakon plný novičoku a dvojitý agent se svou dcerou. Případ Skripal načne letní minisérii s názvem Jedy. Mluvit budu s reportérem Respektu Ondřejem Kundrou, autorem knihy Novičok nebo Kulka, jak umírají Putinovi kritici.
5: Sergej Skripal.
6: Otráven látkou typu novičok.
4: Dnes je pondělí 10. srpna.
7: Sergej Skripal a jeho dcera přežili.
6: Moskva odpovědnost odmítá.
4: Ahoj Ondřej, vítej v Vinohradské 12. Díky, že jsi přišel v rámci naší speciální série Jedy.
8: Díky za pozvání speciálně k tomuto tématu.
9: Část první. Otrava.
4: V jihoanglickém Salisbury v neděli 4. března 2018 ve 16:45 odpoledne tamní záchranka přijala zprávu, že na lavičce nedaleko od jedné z italských restaurací se nacházejí dva lidé ve vážném stavu. V jak vážném stavu ti dva lidé byli? Sergej a Julia.
8: Hodně vážném. Skolabovali na té lavičce, kam dosedli, a to už bylo ve chvíli, kdy jim bylo hodně špatně, tak v podstatě ztráceli vědomí a byli to, popsal bych je, jako malátné postavy, které vlastně ani nevědí, co říkají, a už skoro nic neříkají a prostě jsou ve velmi špatném stavu.
4: Přiběhli tam nějací lidé, kteří jim dávali první pomoc?
8: Nějací lidé se tam objevili, ten park je takový, řekněme, jako veřejný park, je to taková hezká část středověkého města Salisbury, z kraje toho parku nebo na jedné jeho straně protéká taková jako prudší malá říčka, vedle té říčky jsou právě lavičky, kde si lidé nebo turisté, kteří tam jezdí kvůli středověké obrovské katedrále a kvůli Magně Chartě, která je v ní vystavena, tak tam odpočívají, no ale Sergej Skripal a jeho dcera Julie tam odpočívali nedobrovolně. Oni krátce předtím ještě byli na obědě v té italské restauraci Zizi, což je taková jako síť italských restaurací s italským jídlem. A už tam jim bylo, jako dělalo se jim tam nevolno, bylo jim tam špatně, vysvětlovali si to tím, že třeba je tam vydýchaný vzduch, tak pak odešli ven. No a na té lavice skolabovala.
4: Taky tam přiběhla za nimi potom armádní zdravotní sestra, která později popsala, že viděla, že Sergej a Julia, že mají pěnu u pusy, že mají doširoka otevřené oči, ústa, že jsou celý bílí, že mumlají, že Sergej zvrací. Ty si popsal, jak se na tu lavičku ti dva dostali, že byli v té restauraci Zizi, ale tam k jejich otravě nedošlo. To bylo dříve už.
8: Ano, stalo se to podle všeho u nich doma, v domku takovém, řekl bych, ničím nevybočujícím, stereotypně vypadajícím, čili víceméně hezky anglickém stavení. A tam právě došlo k té otravě, kdy ta nervově paralytická látka novičok, ten jed, byl nanesen agenty ruské tajné služby na kliku toho domu, a tím, že se té kliky dotkly, tak novičok vstoupil do jejich těla, protože má tuhle tu vlastnost.
9: Část druhá. Novičok.
10: Novičok patří do skupiny nervově paralytických látek. To jsou ty nejtoxičnější chemické zbraně hromadného ničení.
9: Vojenský toxikolog Lukáš Korecký.
10: Příprava a výroba spadá do 70. a 80. let do Sovětského svazu. Tyto látky byly navrženy tak, aby ten prostup skrz tu kůži byl co nejsnadnější. Stačí i pouhá kapka na kůži, kdy opravdu lidské tělo si v tu chvíli můžeme představit jako stoku, kdy nejsme schopni regulovat slinění, slzení, močení, průjmy, zažívací protíže či zvracení. Každá minuta vlastně rozhoduje o přežití toho zasaženého. V případě Skripala tam byla velká výhoda toho, že mu byla poskytnuta velmi rychlá a plná péče. Navíc měl obrovské štěstí, protože ten první zasahující špatně diagnostikoval tu otravu a myslel si, že je otráven opioidy. A namísto toho správného antidota pro opioidy mu dal omylem antidotum právě pro ty nervové paralytické látky, což mu pravděpodobně zachránilo život.
9: Část třetí. Oběť a útočník.
4: Co Sergej Skripal a jeho dcera Julia na jeho Anglii vlastně dělali?
8: Chtělo by se říct, odpočívali, je to hezké místo pro odpočívání, anglický venkov je krásný. Sergej Skripal tam ale ve skutečnosti odpočíval jenom zdánlivě. On zřejmě při pobytu v samotném Salisbury skutečně jako nic moc nedělal, nebo nic moc, co by mohlo štvát ruské tajné služby a Vladimíra Putina. Ale často o tamtud výjížděl do jiných zemí a tam dělal právě ty věci, které Putina mohly rozčilovat. V Salisbury se ocitnul, takže tam byl vyměněn, dostal se tam díky špionské výměně. I když on měl asi na výběr, kam může jít, ale vybral si Velkou Británii, protože pro britské tajné služby v minulosti jim vynášel informace a spolupracoval s nimi.
4: Tak to je nutné říct, on byl vlastně dvojí agent, že jo? V minulosti pracoval pro Rusy, pak pracoval pro Brity.
8: Byl dvojí agent, byl dvojí agent. dlouho se to nevědělo, Rusové dlouho na to nepřišli a pak na to přišli, pak byl vězněný v Rusku a pak byl tedy vyměněný do té Velké Británie a to je odpověď na tu otázku, co dělal v Salisbury. Britové ho vlastně jako skryli do tohodle toho města, kde si říkali, a Sergej Skripal také, když mu tam dají domek a nebude vykazovat žádnou jako aktivitu, kterou by neměl dělat, tak asi ty Rusy by to vůbec k němu nemuselo přitahovat, ale to byl člověk, který byl vždycky hodně aktivní, tak zjevně odpočívat nedokázal.
11: No ty jsi sám říkal, že vyjížděl teda do různých zemí, on byl i v Praze, ne? Myslím pár let předtím, než došlo k té otravě.
8: Jezdil po různých aliančních zemích v Evropě, právě byl i v České republice, ale byl také minimálně jednou ve Spojených státech a tam se setkával s představiteli jejich tajných služeb, čili v našem případě to byla Bezpečnostní informační služba, vnitřní bezpečnostní služba, kontrarozvědka. A Sergej Skripal vedle toho, že sám vykonával mnoho let špionážní činnost nejdříve na Maltě, kde je poměrně dosy amerických vojáků, potom ve Španělsku, další poměrně jako důležitá země, tak vedle toho i nějakou dobu byl personalistou, hlavním personalistou ruské vojenské rozvědce GRU a tomu dávalo velmi solidní znalosti a schopnosti ruské špionážní agenturní sítě v téhleté tajné službě po Evropě. No a minimálně v České republice pomáhal české tajné službě identifikovat některé představitele právě ruské vojenské rozvědky GRU. A to samozřejmě pro Rusy bylo hodně bolestivé, pro Západ přínosné a důležité, ale pro Rusy to byl velký zásah.
11: A jeho dcera Julia za ním přiletěla si skutečně odpočinout na dovolenou, ta tam nežila, ne, v Salisbury?
8: Nežila s ním v Salisbury, navštěvovala ho tam a před tím inkriminovaným dnem ho podle všeho skutečně přijela navštívit. Plánem bylo jít na hrob její matky, Skripalovy ženy, která umřela na rakovinu, tak tam chtěli položit nějaké květiny a pak právě měli strávit den s otcem společně. Mm-hmm.
11: A oba dva se nakonec stali cílem operace GRU, to znamená, že šlo tedy o ruskou pomstu zrádci.
8: No z ruského pohledu zrádci, protože západní tajné služby mají samozřejmě jiné cíle a jiné zájmy, tak oni by asi odpověděli na to, že to byl důležitý informátor, což nepochybně důležitý informátor byl, ale Vladimír Putin ho zcela jistě považoval za zrádce, kterého je potřeba zlikvidovat.
11: Tu otravu vykonali, dnes už víme, agenti jednotky 29155. Jaký byl ten jejich konkrétní plán? Oni vyrazili den, dva dny předem, než dorazila na místo Julia, přiletěli do Anglie a copak?
8: Bydleli v takovém, zase bych řekl, řadovém hotelu. Já jsem se na všechna ta místa byl právě podívat, tak mě zajímalo i ten hotel, kde bydleli.
11: A oni bydleli v Londýně, ale ne?
8: Bydleli v Londýně, byli tam tři ve skutečnosti, byl tam ještě, řekl bych, takový jako řídící agent nebo člověk z ruských tajných služeb, který tu operaci vlastně jí velel. My jsme pak společně ve spolupráci s Bellingcatem jako Respekt získali nebo odhalili tu jeho identitu, ale ten po celou dobu zůstával právě na té hotelové základně v tom Londýně. Zatímco tito dva agenti Čepiga s Myškinem se tedy vypravili do Salisbury, nejdřív to tam okouknout.
11: Vlakem jezdili, že jo?
8: Jezdili vlakem a potom okouknutí tu akci provést.
11: No a tu akci provedli teda jak? Jak dostali novičok? Protože kdyby se ho dotkli přece, tak jsou sami otrávení. Jak ho dostali vůbec přes to letiště, jak ho dostali do Anglie a jak ho pak umístili na tu kliku dveří Skripalova domu?
8: Novičok má takovou vlastnost, že lze poměrně jako dobře převážet v takové bázi. Představme si to, že může mít strukturu, jako má voňavka a právě ve flakonu voňavky, nebo tak se to tvářilo, byl umístěn. Takže já nevím, jestli to měli v batohu, nebo kde přesně to v kapse měli třeba jako strčené tohleto, ale na letišti to nezačne pípat, vypadá to vlastně úplně neškodně.
11: Nikdo to nekontroluje, protože každý si myslí, že v tom je prostě vůně.
8: Ano, a když flakon s novičokem nemá litr nebo pět litrů, tak ani se nikdo na tom letišti nezeptá, proč je to tak velké, takže prostě to byla normální malá voňavka nebo jakoby voňavka. No a to se jim pak podařilo jako provést. Oni cestovali teda pod skrytou identitou, měli samozřejmě klasicky vystavené pasy na jiná jména, aby byli hůře odhalitelní, protože oni dělali různé akce po Evropě, nejenom tohleto. A to potom nastříkali, když se dostali k té klice Skripalova domu, tak to potom nastříkali na tu kliku. Ono to tam dokáže jako zůstat. Spekulovalo se o tom, nebo mluvilo se o tom, že díky jako povětrnostním podmínkám a díky počasí, které tam bylo, sněžilo, bylo vlhko, takže ten novičok, je otázka, jak, s jakým předstihem ho nanesli na tu kliku, ale že ztratil část té účinnosti, že to byla další věc, která Skripalovi mohla pomoct zachránit život, ty klimatické jako podmínky. Každopádně oni se té kliky dotkli a právě tímto ten novičok proniknul do toho jejich těla. Já když jsem tam pak byl vlastně nedlouho potom, tak třeba ty dveře u Skripalova domu už chyběly, ta klika tam nebyla, stejně jako ta lavička, na které seděli, tak byla vytrhnutá z toho parku, tam byla prázdnota po ní, protože tohle to se samozřejmě všechno odvezlo na laboratorní zkoumání a bylo to kontaminované.
11: Ty jsi říkal, že nebylo zrovna úplně hezky toho 4. března nebo v těch dnech kolem 4. března 2018, to taky pomohlo britské policii, Scotland Yardu, MI6 a tak dále, najít vůbec čepiku s Myškinem, protože třeba nebylo tolik lidí v ulicích, takže na těch kamerových záběrech byli lépe vysledovatelní?
8: Mohlo to takhle být, ale ten Scotland Yard a tajné služby prozkoumávali jako neskutečné množství kamerových záběrů. Dneska by to třeba asi bylo i díky umělé inteligenci o něco možná rychlejší, efektivnější. Ale těch kamerových snímků natočených z britských letišť, stejně jako potom se Salisbury a z Londýna a z těch nádraží, kde vystupovali, tak bylo hodně, byla to hodně jako mravenčí práce, piplačka, trvalo to samozřejmě nějakou dobu.
11: Ale kamerové záběry byly teda hlavním důkazem nebo prostředkem pro odhalení toho, že zatím stála jednotka 29155 a tahle ta dvojice teda agentů.
8: Byli tam zachyceni a díky tomu to bylo pak po nějakých letech klíčové právě tady i při vyšetřování toho vrbětického teroristického útoku stejných agentů, protože ten vyšetřovatel to zjistil tak od policie, že si pamatoval tváře těchto mužů právě zveřejněných britskou policií.
11: Britská policie, když to zveřejnila, když to oznámila tehdejší premiérka Theresa Mayová, že za tím útokem na Skripala jeho dceru, že za ním je Rusko. Jak na to Rusko tehdy reagovalo vůbec?
8: Klasicky rusky.
11: Klasicky rusky, takže řeklo, že to neudělalo.
8: Ano, což klasicky znamenalo, že to udělalo, alespoň si myslím, že to je zcela zjevné, takhle prostě Rusko většinou reaguje.
11: A jak vysvětlilo ale Rusko, že tam teda ti dva agenti GRU byli?
8: Oni to vysvětlili sami v propagandistickém pořadu ruské televize. To i jako po letech, kdo jste to neviděli, tak doporučuji se na to podívat, asi to bude někde dostupné na YouTube. Tak sedí tam moderátorka, propagandistka, sedí tam oni dva v takových jako svetrech, ležérně vypadající, vlastně trochu znudění, proč tam jsou, a grotesně odpovídají, že se jeli podívat, proto jsem to zmiňoval také, že Salisbury je známé tou katedrálou, je fakt krásná a Magnou chartou, takže se na to jeli podívat, protože prostě si vygooglovali, že kdo jede do Velké Británie, určitě musí vidět Salisbury, určitě musí vidět katedrálu a Magnu chartu. Ale že vlastně to pořádně nenavštívili, protože byla venku chumelenice a že počasí je otravovalo, tak se zase zpátky vrátili do Londýna. Prostě kdybych to chtěl točit jako komediální seriál a chtěl bych ho natočit jako hodně špatně, tak bych to asi točil jakoby takhle, ale tohle byla prostě jejich verze.
9: Část čtvrtá, epilog.
11: Co se stalo nakonec s tím domem Skripala v Salisbury? Ty jsi říkal, že když jsi na tom místě byl, tak už neměl dveře. Stojí dodnes? Protože asi všechny ty věci i uvnitř pak musely být kontaminované, ne? Co se s nimi stalo?
8: Já si myslím, že zbourán nebyla, ale popravdě jsem to nekontroloval třeba v posledním roce, tak jestli to někdo jako koupil, kdo to teď obývá, zboural to, tak je to teoreticky možné, ale myslím si, že ten dům na tom místě prostě je.
11: Protože i policisté, kteří tam zasahovali přece, tak jeden z nich skončil nakonec v nemocnici, protože byl taky jako lehce otráven novičokem.
8: A o tom je taky pak natočen seriál, který se pouštěl v britských televizích vlastně o těch jako civilních dopadech tohodle toho, protože to stejně jako ve Vrběticích ten ruský atentát měl dopad i na jako nevinné civilisty, včetně smrti jedné z nich v případě tedy Skripala. tam zemřela dáma, která přišla shodou okolností později do kontaktu s tím novičokem nechtěně. Její partner našel odhozený ten flakon té voňavky a to byla rodina, nebo oni nebyli manželé, ale nežilo se jim jednoduše. Měli za sebou různé jako ekonomické problémy, sociální problémy a on, když našel odhozenou tuhletu tvářící se voňavku, tak si myslel, že jí to dá jako dárek a že jí tím překvapí vlastně a ona z toho samozřejmě měla radost a nastříkala si to na ruku a tím se ten zbytek novičoku dostal do jejího těla. Takže tohle má dopad jakoby na část lidí. Ve Vrběticích zemřeli dva skladníci a tady to prostě atakovalo další lidi. Takže já to zmiňuji proto, protože operace ruských tajných služeb dramaticky zasahují do životu jako mnoha z nás.
11: To znamená Čepiga s Myškinem, potom co to nastříkali na kliku toho domu v jeho anglickém Salisbury, domu Sergeje Skripala, tak potom ten flakon někam odhodili a našli to normálně britští civilisté, kteří.
8: Ano, a tohle bych si dovolil říci, že je taky klasický způsob, aniž nechci úplně jako ze všeobecňovat, ale ten luxus si dovolím, ruských tajných služeb, že nejenom, že jako splní nějakou vražebnou operaci, ale že pak naprosto kašlou na to, jestli neohrozí životy dalších lidí, kteří vůbec nemají co dočinění s tou operací.
11: Možná ani nevěděli, co v tom flakonu je, ti dva.
8: No, nemyslím si.
11: Protože některé ty stopy přece po novičoku se našly i v tom hotelovém pokoji v Londýně. Na mopu uklízečky, která tam potom vytírala, což byla jedna z těch stop, co vedla potom k vypátrání těchto těch dvou. Jestli s tím prostě nějak jako nenakládali neopatrně, kdyby věděli, co to je přece, tak je to mohlo zabít.
8: K tomu jsem směřoval. Já nevím, jestli oni věděli, že to je novičok, ale určitě nepochybuji o tom, že by si mysleli, že Skripalovi stříkají nějakou jako voňavku.
11: Novičok byl v roce 2019 umístěn na seznam zakázaných látek organizace pro zákaz chemických zbraní. Došlo od té doby k nějakým dalším otravám novičokem?
8: Alexej Navalný, v té době lídr ruské opozice, poté, oni se ho vlastně snažili odstranit dlouho, ruské tajné služby sledovali ho, on když vedl kampaň uvnitř Ruské federace proti Vladimíru Putinovi a snažil se zvrátit volební výsledky alespoň na té regionální úrovni ve velkých městech, tak zase ruské tajné služby mu dali tuhletu látku, nanesli ji na jeho spodní prádlo. On většinou měl takový zvyk, že si šel zaběhat, tak někdy jako během dne, předtím než pracoval, pak po zbytek dne, tak pak se převlíkal a vzal si to nové prádlo a tím se ta látka dostala do jeho těla. Naštěstí také neumřel, protože se ho podařilo nakonec dostat do špičkové německé kliniky Charité v Berlíně a tam mu byla poskytnuta lékařská péče. Vracel se velmi složitě do života, velmi komplikovaně. Já jsem o tom mluvil po letech s Julií Navalnou a ta mi říkala, že vlastně mnoho dní nemluvil, učil se třeba skládat slova znovu. Učil se chodit, nebyl schopný ovládat svaly, nakonec se mu to teda podařilo a vrátil se do Ruska, kde byl pak zavražděn ve vězení.
11: Ano, zemřel na tu smrtelnou dávku žabího jedu, o tom jsme taky ve Vinohradské 12 mluvili. Zpátky ke Skripalovým, ty dopady tehdy po roce 2018 na mezinárodním poli byly zjevné, desítky zemí, včetně Česka, vypověděly ruské diplomaty, zostřily se vztahy mezi Ruskem a Západem. Vrátili se ještě někdy Sergej a Julia do Salisbury, nebo co vůbec dělají dnes? Protože oni ten útok přežili a od té doby jsem o nich neslyšel.
8: Nic o tom nevíme. Víme jenom to, že jednou veřejně po tom zotavení vystoupila Julie Skripalová na veřejnost. Stojí v anonymním prostředí parku nebo lesa. Je kolem ní hodně zeleného a ona se tam vrací k tomu, co se stalo, ale to bylo poslední vystoupení, co o té rodině je známo. Nedělám si ambici, že by mě to snad někdo jakoby řekl, ale ze zájmu se na ně jako čas od času samozřejmě jako poptávám. Spekuluje se o různých místech, kde by mohly být, o Spojených státech, psalo se o Novém Zélandu, ale mohou být poměrně jako kdekoliv, kde jim je zaručena větší bezpečnost. Předpokládám, že změnili jak vizáž, tak jsou tam v nějakém ochranném programu a pod jinou identitou. Myslím si, že britské tajné služby po tom, co se Skripalovi stalo, z toho měli těžkou hlavu. Měli těžkou hlavu z toho, že ho nedokázali ochránit, že se mu stalo, co se mu stalo. Takže bych předpokládal, že po jeho jisté rekonvalescenci a zotavení, po té, co se mu podařilo vrátit do života, a Julia se teda léčila asi i díky tomu, že je mladá nebo mladší než její otec, tak ten organismus to byl schopný zvládnout to něco jako lépe, tak se léčila jakoby rychleji. ale myslím si, že jsou někde jako dobře ukrytí a schovaní a jak říkám, zatím nikdy nevystoupili na veřejnost mimo toho jednoho vystoupení Julie.
11: Dobrá. Tak jo, tak moc díky, že jsme mohli ten příběh společně přiblížit v rámci téhle speciální série Jedy.
8: Tak děkuji za pozvání.
11: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Kundra z Respektu, který operace GRU mapuje dlouhodobě. Napsal taky knihu Novičok nebo Kulka, která mapuje mimo jiné likvidace kritiků Putinova režimu. Jedy, ty najdete ve všech apkách i na našem webu. V dalších dílech, které vyjdou tento týden, se zaměříme třeba na otravy Alexandra Litviněnka nebo Kim Jong-nama. Tak nás poslouchejte. Naslyšenou zítra.

0: host Radiožurnálu.
1: Tomáš Čermák, inovátor, 19 let, držitel řady ocenění. Vyvinul například technologii využívající světlo a plazmu k odstraňování antibiotik a antibioticky rezistentních bakterií z vody. Řeč bude taky o autismu, podpoře mladých studentů i o studiu biomedicínského inženýrství na prestižní Imperial College London.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Jsme tam, kde se něco děje.
0: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
2: Aktuality v regionech po celé zemi.
0: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
2: Hlavní zprávy Radiožurnálu.
0: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
2: Denně ve 12 a v 18 hodin.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: 4 hodiny, dobré ráno. Rozálie Machartová má zprávy.
4: Letos poslední možnost změnit zdravotní pojišťovnu mají lidé do konce září. Thajský premiér po tragické střelbě ve škole v Bangkoku podpoří zpřísnění pravidel pro držení zbraní. Fotbalisté Slavie v lize zůstávají 100% stejně jako Jablonec. A zítra bude převážně polujasno až jasno, později přechodně až oblačno a lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty do 36 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Do konce září můžou lidé přejít k jiné zdravotní pojišťovně. Změnit ji je možné dvakrát do roka. Letos, stejně jako každý rok, to bylo na jaře do konce března. Všeobecná zdravotní pojišťovna, největší v Česku, dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, říká její mluvčí Viktorie Plívová.
5: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází. Rok 2025 pro VZP nakonec znamenal přibližně 20 tisíc nových klientů, letos za první půl rok dalších zhruba 12 tisíc.
4: Thajská policie dál vyšetřuje tragickou střelbu na základní škole na severu Bangkoku. Tento týden kvůli ní zemřelo 9 lidí. Dalších 15 zůstává v nemocnici. Premiér Anutin varuje před šířením nepodložených informací o pozadí střelby a zopakoval, že podpoří zpřísnění pravidel pro držení střelných zbraní.
6: Podle thajského premiéra byl 14-letý student dlouhodobě pod velkým tlakem a je pravděpodobné, že se necítil psychicky dobře. Varoval ale před jednoznačným závěrem, že za tragickou střelbou stála dlouhodobá šikana. Vyšetřovatelé už vyslechli přes 20 učitelů a desítky studentů. A thajská média citují vyjádření některých z nich, že 14-letý chlapec, který se po činu sám zastřelil, nebyl ostatními šikanován. Thajsko je dlouhodobě považováno za zemi, kde je mezi civilním obyvatelstvem nejvíce střelných zbraní v celé jihovýchodní Asii. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
4: Lesní požár v Andalusii na jihu Španělska se rozšířil na plochu přibližně 8 000 hektarů. Uvedla to agentura AFP s tím, že ne všechna zasažená místa schořela. Úřady preventivně evakuovaly asi 470 lidí. Plameny se od čtvrtka šíří v oblasti zhruba 70 kilometrů od jižní hranice s Portugalskem. Modernizace vodní elektrárny na přehradě Kořensko na Českobudějovicku umožní výrobu energie i za malých průtoků. Technici skupiny ČES teď pracují na úpravách obou turbín. Kvůli nízkým průtokům Vltavy museli elektrárnu od sítě odpojovat stále častěji, pokračuje vedoucí provozu elektrárny Martin Dolanský.
7: Přibude tam rozvaděcí kolo, tím se zvýší účinnost a bude moct se provozovat při menších průtocích vody. Starý turbíny měly minimální průtok 17 kubíků. To tady u té jedné zůstane, ale u té druhé bude minimální průtok 10 kubíků.
4: Modernizace bude stát víc než 100 milionů korun. S uvedením prvního soustrojí do plného provozu počítá společnost ČES v září. Pak začne s modernizace druhého. Práce by měly skončit příští rok na jaře.
2: Sport.
4: Fotbalisté Slavie jsou v této sezóně šance ligy dál 100%. Ve třetím kole nejvyšší soutěže zdolali 2-1 Pardubice, které naopak zůstávají bez bodu. Utkání rozhodl v 80. minutě svým druhým gólem v zápase útočník Mojmír Chytil, který je se 4 brankami v čele ligové tabulky střelců.
8: Říkal jsem, že jsem začal dávat góly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je. Ale jsem rád, že dávám góly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažavený na tu novou sezonu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce.
4: 3 výhry z prvních 3 zápasů má také Jablonec, který porazil Slovácko 1-0. Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a stejný výsledek si odvezla Sigma Olomouc ze hřiště Artisu Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na dálnici D11 u sjezdu na Pečky a nové omezení na silnici 4 u Jíloviště. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Pečky havarovalo osobní auto. Exit 35 je to na začátku omezení se zúženými pruhy. Podrobnosti z místa nehody nejsou, kolona se tam teď netvoří. Na Pražském okruhu ve směru od D1 na Ruzyni opravují značení. Od sjezdu na Jesenici mezi kilometry 81 až 3,5 za sjezd na Vestec je zavřený levý jízdní pruh. Omezení by mělo skončit kolem 6. hodiny ráno. A na silnici 4 z Prahy do Příbramy u Jíloviště provoz převedli do protisměru. Je to na 9. kilometru kvůli stavbě mostu. Nově se jezdí jen v pruzích do Prahy obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
10: Dobré jutro. Ve 4 hodiny 6 minut v pondělí 10. srpna tenhle týden budeme z Česka pozorovat částečné zatmění slunce. Bude to ve středu po 19. hodině, no a přesně v tu chvíli od nás uslyšíte i speciální vysílání našeho magazínu Experiment. Poslouchejte tedy ve středu po 19. hodině večer. Teď přeju dobré ráno Ed Sheeran z hudby.
2: Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Francie od zítřka zakáže nevyžádané telemarketingové hovory. Cílem zákona je chránit zákazníky před škodlivými a podvodnými praktikami některých obchodníků. Na nevyžádané telefonáty si roky stěžovali francouzští zákazníci. Od úterý je budou moct nahlásit na speciálním webu. Na podrobnosti se našeho zpravodaje v Paříži Marcela Faltise ptal moderátor Tomáš Pancíř.
1: Jak velký problém nevyžádané obchodní telefonní nabídky ve Francii představují?
2: Jednou týdně takový telefonát obdrží asi 75% Francouzů. Za poslední rok se navíc situace zhoršila a spotřebitelé hlásí dvojnásobný nárůst podvodných telefonátů. Podle francouzského rozhlasu některým lidem volají obchodníci nebo podvodníci i častěji než jenom jednou týdně.
3: Myslím, že denně obdržím 2 až 3 takové telefonáty. Často mi připadá, že to jsou předem nahrané hlasy, které poté při telefonátu někdo pouští.
2: Řekl rozhlasu jeden ze spotřebitelů. Lidé si na takové telefonáty dlouhodobě stěžovali a vláda Emmanuela Macrona proto přijala zákon, který prodej po telefonu od úterý prakticky zakazuje. Budou ale existovat výjimky, pokud člověk například při nákupu v obchodě, dejme tomu třeba s elektronikou, udělí na formuláři souhlas, že si přeje, aby ho obchodník v budoucnu kontaktoval s nabídkou jiného zboží, tak může. Už tam ale musí být ten výslovný souhlas. Bez předchozího souhlasu už firmy lidem moci volat nebudou, pokud tedy nechtějí zaplatit pokutu. Pokud přece jenom někdo takový telefonát zkusí, tak ho poté může spotřebitel nahlásit na speciální webové stránce.
1: Jaké pokuty nebo jaké tresty firmám hrozí, pokud ten zákaz poruší?
2: Zatímco u jedinců je to pokuta 75 tisíc eur, tedy skoro 2 miliony korun, u firem je to už 375 tisíc eur, tedy něco přes 9 milionů korun, a to jenom za jeden takový telefonát. Už teď mohli lidé ve Francii svoje číslo zapsat na seznam, pokud se chtěli obchodním nabídkám po telefonu vyhnout. Podle webu deníku Le Monde call centra tyto seznamy ale stejně často ignorovali. Loni například firma se sídlem v Irsku dostala od francouzských úřadů pokutu 6 milionů eur, tedy nějakých 150 milionů korun, za to, že tento seznam ignorovala. Podobné seznamy pod hrozbou vysokých pokut už existují i v jiných zemích, například ve Spojených státech, Kanadě nebo Velké Británii.

0: V Radiožurnálu pro vás taky skupina Pink Floyd. Část hradby na prvním nádvoří hradu Pernštejn u Nedvědice na Tišnovsku je v havarijním stavu. Vydáváme se tam. Dělníci musí odtěžit část terénu a vykloněnou zeď opravit. Práce za 16 milionů korun návštěvníky omezují jenom částečně. Uzavřená zůstává jenom malá část nádvoří. Než se dělníci pustí do hlavních oprav, obsadili staveniště archeologové z Národního památkového ústavu, kteří místo zkoumají.
1: Postupně snižujeme terén po jednotlivých přirozených vrstvách. Z těch vrstev se vybírají nálezy, které potom slouží samozřejmě i k datování těch jednotlivých situací.
2: Keramika, kachle na kamna nebo zvířecí kosti, to všechno nachází podle vedoucího záchranného archeologického výzkumu Václava Kolaříka u hradby na nádvoří hradu Pernštejn. S detektorem kovů našli i mince, které mi archeologové ukazují roztříděné v pytlíčcích.
1: Máme tady právě doloženo už velký soubor několika desítek mincí. Dejme tomu od konce 15. století až do současnosti v podstatě. Některé ty ražby nám právě i dokáží datovat výstavbu obvodové hradby někam do přelomu 15. 16. století.
2: Taky tady na hromádkách vidíme naskládané kousky dělových koulí.
1: Většina z nich je vyrobena z místního materiálu, ale zajímavé je, že jsou všechny v podstatě ve zlomcích. To znamená, pravděpodobně byly použity, byly vystřeleny z toho děla, po nárazu do nějaké překážky se rozlomily.
2: Archeologové si zatím nejsou jistí, ze kterého období pochází. Na identifikaci budou pracovat s brněnskou Masarykovou univerzitou, říká Kolařík.
1: Původně jsme si mysleli, že by mohli pocházet z nějakého obléhání z období 15. století, ať už z husických válek, případně z nějakého nedoloženého obléhání v rámci česko-uherských válek, které probíhaly v 60. letech 15. století. Nicméně ty koule se nacházejí ve vrstvách, které odpovídají až mladšímu období. Nemůžeme tedy vyloučit, že mohli náležet i švédské armádě, která obléhala hrad Pernštejn v roce 1645 a zároveň vlastně s Brnem.
2: Hlavní část archeologického průzkumu potrvá nejspíš do 20. srpna. Zeď hradeb má problémy dlouhodobě, vysvětluje vedoucí odboru péče o památkový fond Martin Pácal.
3: Ten svah není úplně zajištěný, je to tady na návážkách, takže dochází k sesuvu celé zdi. Před pár lety už hrozilo její zřícení, takže se celá zeď provizorně stáhla ocelovými táhly, které tady jsou vidět.
2: Památkáři měli dvě možnosti. Jedna z nich byla zeď rozebrat a přezdít. Nakonec ale zvolili jinou variantu.
3: Bude několik metrů za zdí vytvořena velká betonová stěna, která bude chycena mikropilotama do skalního podloží. A mezi betonovou zdí a vlastně samotnou historickou stěnou bude dáný lehčený materiál. V tomto místě bude i ten terén snížený, tak aby ten zemní tlak na tu zeď nebyl tak vysoký.
2: Národní památkový ústav chce zeď zachovat v co nejvíc autentické podobě. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Na hodinách je 5:30. A ještě jednou Rozálie Machartová a zprávy.
3: Bezmála polovina firem v soukromé sféře se ještě letos chystá zvýšit mzdy. To je asi o 5% víc než loni. Vyplývá to z dat průzkumu poradenské společnosti RSM z letošního června, a to mezi 222 českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledních dvou let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování, třeba podle výkonu. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla 50 282 Kč. Run. Jemenští povstalci Husíjové tvrdí, že zasáhli ropnou rafinérii na saúdsko-arabském pobřeží Rudého moře. Podle agentury AFP to oznámil vojenský mluvčí skupiny. Jemenští povstalci podporovaní Íránem prý trefili závod největší ropné společnosti na světě Saudi Aramco. Saudské úřady předtím uvedly, že na místě se hasičům podařilo dostat pod kontrolu požár. Příčinu ohně země neupřesnila. Uživatelé elektrokoloběžek v Paříži musí nově povinně nosit helmy a reflexní doplňky. Oznámila to pařížská policie. Důvodem je strmý nárůst smrtelných úrazů na e-koloběžkách ve francouzské metropoli. Loni tam při jízdě na nich zemřelo 79 lidí, rok předtím 45. Nejčastěji kvůli vážnému poranění hlavy. Za porušení nařízení hrozí pokuta v přepočtu asi 3300 korun. Lidé z Frenštátě pod Radhoštěm mohou nově darovat krevní plazmu na mobilních odběrech. Do města jezdí pravidelně tým transfuzní stanice Novojičínské nemocnice. Dosud byly možné ale jen odběry krve. Lidé se mohou na darování krevní plazmy objednat. Odběry budou 30. září.
0: Sport.
3: Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Český atlet to navíc zvládl v novém evropském juniorském rekordu, který posunul na 48,59 sekundy. V americkém Eugene si tak Rada vylepšil stříbrnou medaili z předloňského šampionátu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na dálnici D11 u sjezdu na Pečky a změna u zavírky v Ostravě. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u sjezdu na Pečky zhruba před hodinou havarovalo osobní auto. Je to na exitu 35 na začátku omezení se zúženými pruhy. Kolem se projet dá, kolona se v místě netvoří. V Ostravě během dneška změní u zavírku v Rudné ulici. Od 7 ráno se bude mezi Porubou a odbočkou na jih jezdit jen v páse z Havířova do Opavy obousměrně jedním pruhem. Zavřené budou směr Havířov všechny odbočky i nájezdy. Omezení kvůli opravám povrchu silnice potrvá ještě 10 dnů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: A dneska čekáme ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšenou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, od severozápadu lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
5: A přeju vám dobré ráno, pondělí 10. srpna, tak na mnoha místech v Česku, na většině míst v Česku, ta dnešní noc tropická nebyla. Tropický den ale bude, taky na to se připravte. I to počasí pro vás budeme upřesňovat ve vysílání ranního radiožurnálu. Už jdeme volat meteorologům z Českého hydrometeorologického ústavu. Uslyšíte je po 5. hodině každou čtvrt hodinu.
0: Radiožurnál. Každý.

0: Když se řekne světově proslulý alkohol, tak většině se asi vybaví francouzské víno nebo skotská whisky. Jen málo koho by ale napadla medovina, a ještě ze Slovenska. Přitom právě pod Malými Karpaty vznikají medoviny, které několikrát získaly titul nejlepší na světě.
1: Smolenice nedaleko Trnavy. Na první pohled úplně obyčejná obec, jakých jsou na Slovensku tisíce. Pár domů, kolem louky rozkvetlé, pole, vzadu je taky les. A právě na tomto docela obyčejném místě Pavol Kudláč a jeho dva kamarádi vyrábějí medovinu, která nejenže uspěla ve světové konkurenci, ona ji dokonce překonala a můžeme tedy říct, že tady vzniká nejlepší medovina na světě.
2: Jedna je to tím, že máme výborné medy, lebo ta příroda je velmi bohatá na to květenstvo. No a z toho, keď jsou vynikající medy, je vynikající medovina.
1: Malé Karpaty jsou známé hlavně vínem, jenomže i včelařina tady má dlouhou tradici. Pavol Kudláč se k tomuto řemeslu dostal už jako školák díky kroužku.
2: Možno to byla víc exotika, alebo prostě dobrodružstvo, alebo bol hasičský kružok, športový, taký, onaký, výtvarný, ale tých včelářských kružkov to nebylo zase všade, takže jsme tam jednoducho išli.
1: Jenže časem je přestal zajímat jenom med.
2: Už v celkom rannom veku, nazvem to tak, jsme si povedali, že a čo tá medovina? Ako to chutí? Tak sa to vyrába v tých knižkách včelárskych, sme to načítali, že však voda, med, kvasinky, počkáme si, dozrejeme, alebo keď nepočkáme, nemusí ani tak dlho zrieť, hlavne, aby sme koštovali.
1: Dnes jejich medovina sbírá ocenění po celém světě. A to, jak vzniká, mi Pavol Kudláč ukazuje přímo mezi obrovskými nerezovými tanky.
2: Prečerpáme do tých nádob, tam ho zmiešame s vodou na 1 liter medoviny, jde takmer pol kila medu.
1: Pak následuje fermentace, což je podle Pavla velmi zásadní součást celého procesu, protože právě v tomto momentu se rozhoduje, jak to s medovinou vlastně dopadne.
2: Mně je to jedno, jaká kvasinka tam pracuje. My jsme vyzkoušeli 34 druhou, až ta 35. se nám podarila a s tou teraz vyrábáme.
1: Medovina pak na závěr zraje v dubových, takzvaných barikových sudech, což jsou vlastně sudy třeba po víně nebo po whisky, které jsou uvnitř navíc vypálené, úplně spálené. A je to kvůli tomu, že takto upravené dřevo dodá medovině jednak tmavší barvu, ale hlavně různé chuťové tóny, od vanilky přes čokoládu až třeba po kokos.
2: Všeobecně platí o medovině, že čím dlhšie zreje, tím je jemnější. Medovina alebo výroba dobré medoviny by mala trvat aspoň ten rok. V týchto menších sudoch tie špeciály sú ešte archívnejšie, rok, dva, tri, ako sa nám ktorá vyvinie a podarí.
1: Ročne Pavol Kudláč vyrobí asi 100 000 lahví medoviny. Recept na tu nejlepší, na tu oceňovanou si samozřejmě pečlivě střeží a neřekne ho ani vlastnímu bratrovi, který má vlastní včelařství ve vedlejší obci. Zároveň ale není důvod, aby si v rodině vyměňovali know-how, protože právě bratrova medovina získala titul nejlepší na světě před pár lety. Ze Smolenic Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Falko a za chvíli bude 5 hodin, tady je vysílání Radiožurnálu. Po 5. hodině už s vámi v ranním vysílání bude moderátor Petr Král. V tom nočním stihneme ještě jedno téma. V pátek začne ve Zlíně 55. ročník Barumček Rally Zlín. Na startu nebude chybět ani Václav Pech, který bude na Zlínsku závodit už po 28. Do závodního auta se přitom během roku posadí jenom při závodech a občasných testech. No a my jsme se za ním vypravili na jednu z jeho posledních příprav.
1: Rozpálené pneumatiky a hlavně hledání správného nastavení. Václav Pech junior absolvoval nedaleko Plzně poslední test před startem Barumček Rally Zlín. A zatímco mechanici ladí jeho auto do posledního šroubku, plzeňský jezdec se s ním snaží najít společnou notu.
2: Koncepce tuhlencích nových aut, kterým se říká R5 nebo R2, tak je prostě jiná, než jsem zažíval celý život. Přední a zadní náprava jsou takzvaně natvrdo a já prostě s tuto koncepcí auta se tak jako necítím, abych věděl přesně, co to auto udělá.
1: Neřeší se ale jen rychlost. Je totiž taky potřeba zkoušet techniku před ostrým závodem. Pro trojnásobného vítěze Barum Rally je testování důležité taky proto, že závodní speciál rozhodně neřídí každý den. Stejně jako řada dalších českých jezdců totiž musí vedle rally zvládat i běžnou práci. Do svého rallyového Citroenu C3 tak usedá hlavně při samotných závodech.
2: To slouží k tomu, aby já jsem se dostal do závodního tempa, protože měsíc jsem v autě neseděl od Rally Bohemia a přece jenom sednout do toho závodňáku je úplně co jiného než v sériovém voze, obzvlášť když já ještě jezdím i s nákladníma autama v práci.
1: U testu se objevil i závodníkův otec Václav Pech starší. Ten má přitom z Barum Rally velké zkušenosti. Sám se totiž dlouhá léta proháněl po zlínských tratích, mimo jiné za volantem Škody 130 RS.
3: Vůbec jsem nechtěl, aby vlastně závodil syn, protože vím, že mě to vzalo jako všechnu energii.
1: I přesto teď ale Václav Pech starší svému synovi pomáhá. Na závodech mu dělá takzvaného špiona. Před začátkem rychlostní zkoušky mu naposledy kontroluje trať. Právě zkušenosti svého otce by Pech junior při Barum Rally využil rád co nejvíc.
2: Teď právě poslední roky nebo desetiletí už mi do jízdy a do auta moc nekecá, protože prostě to je, jde to mílovýma krokama, ale potřeboval by jsem to, aby kecal a uvedl mi zase ve správný směr.
1: Sám Pech se svým spolujezdcem Petrem Uhlem by letos chtěli skončit do 10. místa. První rychlostní zkouška začíná ve Zlíně v pátek v 8:30 večer. Z Plzně Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

ty jezdce na koních, co hledají. Ho v cizích stájích jednou hrana zazvoní, i těm jezdcům na koních, co stále vedou.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato!
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
3: Dobré ráno v 5 hodin. Zprávy Eliška Zábrocká.
4: V kauze Dozimetr pokračuje hlavní líčení předkládáním důkazů. Soudní jednání jsou v plánu až do konce roku. Francie znovu varuje před vysokými teplotami. Hasiči bojují s několika požáry. Fotbalová Slavia vede po 3 kolech ligu, spolu s Jabloncem je 100%. A čekáme převážně polojasno až jasno, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty do 36 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Tento týden pokračuje obvodní soud pro Prahu 9 v projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle státního zástupce Adama Borguly údajná organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí 2 firmy a 6 lidí. Mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl.
5: Soudní líčení pokračuje po 2měsíční pauze. V ní městský soud v Praze potvrdil rozhodnutí o vrácení kaucí za propuštění z vazby obžalovaným Hlubučkovi a Redlovi. Na posledních jednáních soudní senát vyslýchal letos v červnu jako svědka například pražského zastupitele Adama Scheinhera z uskupení Praha sobě. Právě on podal před 6 lety v kauze trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Další jednání jsou naplánovaná až do konce letošního roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Do Francie se dnes vrátí vysoké teploty. Hlavně na jihu a jihovýchodě země platí druhá nejvyšší, tedy oranžová výstraha před horky. Ke konci týdne by se mohly teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Kvůli suchu se rychle šíří požáry.
6: Přes 100 hektarů porostu sežehl požár na jihu Francie v departmánu Lozère. Požár se zřejmě rozšířil od hořícího auta. Několik hodin v neděli hasiči likvidovali taky požár v obci Saint-Jean-d'Iac v departmánu Gironde. Pár kilometrů od obce se před týdnem přitom zastavil rozsáhlý lesní požár, který pohltil desítky tisíc hektarů borových lesů. Ministerstvo vnitra oznámilo, že ve spojitosti s požáry policie zadržela už 420 lidí, některé podezřívá ze žhářství. Šíření plamenů pomáhá extrémní sucho, které ve Francii trvá už několik měsíců. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Lékaři v Česku letos v létě ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Například ve fakultní nemocnici Brno jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou mít v tropických dnech 60 až 70 stupňů Celsia. Podle přednosty kliniky popálenin a plastické chirurgie Libora Štrajta může lidem stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už do 1 minuty. Správa železnic prodlužuje cyklotrasu z Horního Slavkova po bývalé železniční trati. Úsek měří zhruba 1,5 kilometru. Dělníci odstraňují náletovou zeleň a upravují povrch pro pěší i cyklisty. Podle nezávislého starosty Alexandra Tereka nový úsek dovede cyklisty ke stávající cyklostezce do Karlových Varů.
7: Celá ta naše cyklostezka a cyklotrasa navazuje na cyklotrasu Euregio Egrensis, takže je to obrovské propojení na tu mezinárodní trasu, která vede z Německa přes Loket až vlastně do toho vnitrozemí.
1: Sport.
4: Fotbalisté Slávie porazili 2-1 Pardubice a drží si i po třech kolech šance ligy 100% bilanci. Tu má i Jablonec po výhře 1-0 nad Slováckem. Baník Ostrava prohrál v Hradci Králové 1-2 a Artis Brno doma nestačil stejným výsledkem na olomouckou Sigmu. Celkem 4 čeští plavci se představí v úvodní den bazénových soutěží mistrovství Evropy. Michal Judický bude plavat závod na 400 metrů polohově a Ondřej Slavík 50 metrů motýlek. Na kraulařské stovce se představí obě Barbory, Sémanová a Janíčková. Barbora Janíčková začíná šampionát hned svou hlavní tratí a z rozplaveb by chtěla v Paříži postoupit bez potíží.
8: Jako já nemám žádný konkrétní čas, mám přímo jenom dostat se do toho semifinále. Samozřejmě bych radši, kdyby to nebylo z nějaké předposlední pozice. Nepřipadá v úvahu žádné šetření jako sil extrémní, protože na to není prostě prostor. Kdybych prostě se tam dostala třeba kolem nějakého 12. místa, si myslím 10., tak bych s tím byla moc spokojená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na dálnici D11 u sjezdu na Pečky a v Brně. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy v omezení od sjezdu na Pečky hlášená nehoda a také odstavené nákladní auto. Nehoda osobního auta je na exitu 35 a nákladní auto pak stojí na exitu 25 u sjezdu na Sadskou. Je to v omezení se zúženými pruhy a kolony se v místech u nehody a u odstaveného vozidla netvoří. V Brně Králově Poli na Palackého třídě překáží nehoda osobního auta. Je mezi odbočkami na Malátovu a Husickou ulici. Zasahuje minimálně do části jízdního pruhu. A v Ostravě dnes změní uzavírku v Rudné ulici. Od 7 ráno se bude mezi Porubou a odbočkou na jih jezdit jen v páse z Havířova do Opavy obousměrně. Jedním pruhem zavřené budou směr Havířov. Všechny odbočky i nájezdy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přeháníky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů. Tolik zprávy. A po nich už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
10: Dobré ráno a zase pondělí. Pokud se můžete na něco spolehnout, tak je to, že každý všední den v 5 ráno vás budíme a o víkendu o něco později. Dobré ráno.

0: Ranní radiožurnál, 9,5 minuty po 5. hodině. A teď surikaty, klokani, lamy a nebo taky pštorosy. Ale také stavebním úřadem nepovolené přístřešky a voliéry. Oblíbená dětská minizo ve Frenštátu pod Radoštěm vadí některým místním, ale i úřadům. A přestupkové řízení s majiteli vede i Česká inspekce životního prostředí. Provozovatelé ale kritiku odmítají.
1: No tak tady máme pergolu, teď máme tu poslední dva roky bufet. Tady máme surikatky, husy, kachny, to je jejich přístřešek ten dřevěný.
2: Luděk Bém mě provází po ranči, kde kromě ohrad, přístřešků pro zvířata nebo voliér, stojí i dřevěná jídelna s plechovou střechou nebo malé dřevěné chatky.
1: No a tady tohle jsou všechno černé stavby, vidíte, jo?
2: Už v lednu roku 2021 stavební úřad nařídil odstranit celkem 13 staveb. O 4 roky později přidal další 3 a nepovolené terénní úpravy.
3: V souvislosti s nepovolenými stavbami na uvedených pozemcích bylo s vlastníkem zahájeno přestupkové řízení pro porušení stavebního zákona. V rámci tohoto řízení byla vlastníkovi pravomocně uložena finanční pokuta.
2: Říká za městský úřad Patricie Pustějovská. Provozovatelé ale problém nikde nevidí a snaží se stavby legalizovat. Požádali dodatečně o stavební povolení i o změnu územního plánu.
1: To bylo zamítnuto, takže teď to má zase právnička, že to zase obnovíme.
2: Dodává majitel. S pomocí právníku řeší dlouholetý spor i majitele okolních domů.
4: My jsme se původně snažili s majitelem jednat na rovinu, řešil to i další soused. Bohužel pan majitel si dělá přesto, co chce.
2: Říká mi Ondřej Pulcer.
5: Vadí nám to, že tady probíhá černá výstavba. Za těch 6 let se vlastně jako nic nestalo a majitel pořád buduje dál a pořád to rozšiřuje.
2: Přidává se další soused Josef Čevela. Oranž se zajímá také Česká inspekce životního prostředí, která zjistila například špatné nakládání s odpady. Z Frenštátu pod Radoštěm František Kuča, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, ve 6:15. V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. No a jak bude, to vám povíme už za malou chvíli. Ještě do Ruska, tamní nejvyšší soud by dnes měl rozhodnout, jestli vyloučí opoziční stranu Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Oznámila to státní agentura TASS. Jabloko vystupuje otevřeně proti válce na Ukrajině. Žádost o vyloučení z voleb podala prokremelská nacionalistická strana Rodina.
1: Probouzíte se do pondělního rána, kdy jsou teploty ještě celkem příjemné. Pohybují se od 14 do 22 stupňů Celsia a obloha je jasná až polojasná. Během dne ale bude opět horko. Naměříme 31 až 36 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách okolo 26 stupňů Celsia. Obloha bude polojasná až oblačná a přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer bude mraku přibývat. Od západu se může lokálně objevovat přehánky nebo i bouřky, které můžou být místy silné. Hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 5.20, pondělí 10. srpna, začínáte s námi další týden. Ať už fandíte jakémukoliv fotbalovému klubu nebo případně žádnému, tak vám stejně přejeme, abyste byli tak, jako byli slávisté. Ti totiž teď v nové ligové sezóně zůstávají dál 100%. Při absenci Tomáše Chorého Pražany táhne jiný reprezentační útočník, a sice Mojmír Chytil, který v neděli 2 góly rozhodl o výhře nad Pardubicemi. Byli jsme u toho, na fotbal vás pozveme ještě před 6. teď, ale do Brna z úplně jiného důvodu. Část římskokatolických farářů v tamní diecézi čeká v srpnu stěhování a také v září. Biskupství změny představilo, celkem jich je 8, což je méně než v předchozích letech. Kněží z některých farností se po dlouhých letech přesunou jinam a nahradí je duchovní po ukončení studia.
1: Hlavně na ty lidi. Já to mám, že se jako těším na ty lidi, protože mě baví objevovat, že všude jsou dobří lidi. To je takový krásný kněžský zážitek, že i v té společnosti dneska, která je hodně rozdělená, tak prostě ta farnost je místo, kde se potkávají všichni.
2: Kněz Jan Kříž převezme farnost ve Veverské Bytýšce nedaleko Brna. Nedávno dokončil postgraduální studium na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě.
1: Já jsem studoval licenciát z dogmatické teologie. To je studium o tom, kdy se jako přemýšlí o víře do hloubky. Všude, kde je katolická církev, tak posílají o tom studenty do Říma. Jsem potkal pár lidí, kteří jako si myslím, že si rádi třeba zavoláme, rádi se vidíme. Oni vědí, že když někdy půjdou tady, tak se můžou stavit, a já vím, že když pojedu přes jižní Indii, že se taky můžou stavit.
2: Ve Veverské Bytýšce nahradí kněze Marka Hlávku, který tam sloužil přes 20 let. Podle Kříže je potřeba se vším nejdřív pořádně seznámit, naslouchat a navázat na předchůdce.
1: Až tam jako nastoupím, až s těma lidma budu žít, tak uvidím víc. Každá ta farnost je úplně jiná, záleží na historii toho místa. To jsou věci, které člověk si nenačte, které prostě se dozví, až mu ti lidi někdy řeknou.
2: Podle generálního vikáře brněnské diecéze Pavla Kavky personální změny dělají podle toho, co která farnost a který kněz potřebuje.
3: Je to vlastně mix takových potřeb, přestože třeba v té farnosti ty věci fungují dobře, tak je příležitost tu farnost zase obohatit o dary jiného kněze.
2: V brněnské diecézi je přes 440 farností a jejich správu má na starosti víc než 300 farářů, kaplanů, řeholníků a jáhnů. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato!
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
3: Žurnál půl šesté. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
4: Půdní sucho v Česku se kvůli horku dál zhoršuje. Podle webu Intersucho je extrémní sucho na 40% území. Situace se podle meteorologů nejspíš v příštích dnech nezlepší. Neočekávají totiž výraznější srážky a teploty se navíc můžou znovu vyšplhat až na 35 stupňů Celsia. Kvůli suchu je vyšší riziko lesních požárů a klesá kvalita vody v rybnících a řekách. Novým hlavním právním poradcem Bílého domu a asistentem prezidenta se od září stane Will Scharf. Na sociální síti Truth Social to napsal americký prezident Donald Trump. Do agendy právního poradce patří třeba prezidentské milosti, jmenování soudců nebo posuzování návrhu zákonů. Pomáhá taky s vyšetřováním prezidenta a jeho vlády v kongresu a se soudními spory, ve kterých je prezident žalovaný. A opravu Žižkovy ulice dnes zahájí silničáři v Jihlavě. Jde o další část kompletní rekonstrukce průtahu městem. Úplná uzavírka výpadovky na Palhřimov a dálniční přivaděč vede od čerpací stanice Ono kolem Hřbitova až ke krajskému úřadu. Omezení potrvá zhruba 2 týdny a dotkne se i 5 linek městské hromadné dopravy.
1: Sport.
4: Fotbalisté Slávie jsou i po třetím kole v čele prvoligové tabulky. Pardubice totiž porazili 2-1. Obhájci titulu jsou zatím bez ztráty bodu, stejně jako Jablonec, který zvítězil nad Slováckem 1-0. Sigma Olomouc vyhrála na trávníku Artisu Brno 2-1 a Hradec Králové stejným výsledkem zvládl domácí duel s Baníkem Ostrava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D11 na Nymbursku, také v Praze na okruhu za Jesenicí. Na hradecké dálnici D11 mezi exity Sacka a Pečky, tedy mezi 24. a 5. a 35. kilometrem, platí nové omezení pro oba směry. Jak na Prahu, tak na Hradec se jede 2 zúženými pruhy, zatím v celku plynule. Ve směru na Prahu navíc těsně za sjezdem na Sackou na 25. kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdné nákladní vozidlo. Je řádně označené světelnou šipkou. V Praze na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti mezi Jesenicí a sjezdem na Vestec ještě zhruba půl hodiny potrvá noční omezení. Mezi 81. a 3.5. kilometrem zůstává uzavřený levý pruh. Chvílemi se zpomaluje, kolona se ale netvoří. A ještě silnice 4 na trase z Prahy do Strakonic na úrovni Jíloviště na 9. kilometru. Kvůli stavbě mostu je provoz nově vedený pouze pásem do Prahy, a to obousměrně. I tam už se jede o něco pomaleji. Čekejte zatím kratší zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: I dnes nás čeká velké horko. Teploty můžou stoupat až k 630 stupňům Celsia. I dnes tak platí výstraha meteorologů před horkem, a to až do 17. hodiny odpolední. A před teplem neutečete příliš ani v horách. I tam v 1000 metrech naměříme okolo 620 stupňů Celsia. Obloha bude polojasná až oblačná, odpoledne a večer může být až oblačno a mohou se objevovat nejen přehánky, ale i bouřky, které můžou být místy i silné. Dál platí i výstraha před rizikem vzniku požáru. A vysoké teploty nás budou provázet i zítra. V úterý naměříme až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 30 stupňů. Mírné ochlazení dorazí do hor, kde se teploty budou pohybovat okolo 20 stupňů Celsia. To byly zprávy. A vy dál posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním i Petra Krále. Tak hezké ráno.
3: Dobré ráno. Počasí Barbora Borovská. Dnes je pondělku 3,5 minuty po půl šesté právě teď. Za chvíli už vás čekáme v ordinaci. A nebude jenom jedna, bude jich více než 200. To jsou totiž ordinace všeobecných praktických lékařů a pediatrů, které fungují v takzvaném režimu týmové praxe a my vám za chvíli povíme, jak to funguje.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Radiožurnál. Už 241 ordinací praktiků i pediatrů v Česku funguje v režimu týmové praxe. Alespoň to potvrzují údaje VZP. Znamená to, že jedno pracoviště sdílí minimálně dva lékaři. Týmová ordinace musí rozšířit ordinační hodiny, mít otevřeno všechny pracovní dny a přibrat nové pacienty. Pokud tyto podmínky splní, má nárok na výhodnější úhrady od pojišťoven a bonifikaci až 200 000.
1: Otevři mě pusinku, řekni a...
2: Dětská lékařka Ilona Hileová vyšetřuje malou pacientku.
3: Honzičku, já si teďka poslechnu srdíčko.
2: Stejná ordinace, jen jiná lékařka, Tereza Velikovská.
3: A teďka tě poprosím, jestli budeš pořádně dýchat pusinkou.
2: Tak vypadá provoz týmové praxe v Bystřici pod Hostýnem.
1: Mně se jednoznačně ulevilo, protože jako pokud už ten lékař je v nějakém důchodovém věku, tak dříve nebo později musí přemýšlet nad tím, jak zajistit jakoby pokračování té ordinace, protože jsou to jeho pacienti.
2: Popisuje Ilona Hileová, proč se rozhodla právě pro týmovou praxi. Mladé kolegyni předala plný úvazek a sama pracuje na zkrácený. To vyhovuje i Tereze Velikovské.
4: Pro mne je týmová praxe benefitem hlavně možnost flexibility, protože mám malé děti, pro mě to znamená možnost se s paní doktorkou střídat během ordinační doby. Stejně tak to pro mne znamená i taková ta možnost generační výměny, kdy já od paní doktorky můžu stále čerpat její zkušenosti.
1: Pro pacienty si myslím, že je to také dobrá zpráva, protože pak jsou kratší čekací doby, ta vyšetření nebo preventivní prohlídky, očkování, všechno může probíhat v kratší době.
2: Týmové praxe podporuje bonifikací až 200 000 korun měsíčně i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Podle mluvčí VZP Viktorie Klímové je to cesta, jak zajistit dostupnou péči v lokalitách, kde lékaři chybí nebo stárnou.
5: Týmové praxe jsou dnes už zastoupeny ve všech regionech České republiky a všude se také jejich počty postupně navyšují. Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5200 dětí a mladistvých.
1: My jsme přibrali zhruba asi 100 nových pacientů.
2: Dodala lékařka Ilona Hileová z ordinace pro děti a dorost v Bystřici pod Hostýnem. Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 6:15. Na dnešní svátek patrona Krkonoš svatého Vavřince vyrazí stovky poutníků na Sněžku. V 9 ráno se sejdou u kapličky v peci pod Sněžkou. Cestou na vrchol se k ním přidá i procesí z polské strany. V pravé poledne pak přímo na Sněžce začne u kaple svatého Vavřince mše pod šedým nebem. Společně povedou čeští a polští biskupové. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO prověří rozsudek nad zimním lékařem Petrem Vinčem. Lékař fotek svých nezletilých pacientek vyráběl dětské porno. Ústecký soud mu za to letos v květnu uložil podmínku, pracovat s dětmi mu nezakázal. Tejc takový trest označil za nepřijatelný. Případu se budeme věnovat po 7. hodině i v ranním radiožurnálu.
3: Zdržení na 50 u Zlachova, také na 38 u Havlíčkova Brodu. Silnice 50 Uherské Hradiště, Brno a trvající omezení na obchvatu Zlachova. Kyvadlový provoz řídí semafory v obou směrech, naberete zatím okolo 5 minut navíc. 34 Pelhřimov Humpolec mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem z obou stran popojíždí 5 až 10 minutové fronty, také kvůli omezení. Podobně i na 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu v okolí Antonínova dolu. První část kolony začíná už ve sjezdu z dálnice D1 za exitem 112. A silnice 38, ta je hodně plná i na výjezdu z Brodu směrem na Čáslav. Až ke Skuhrovu pracují na opravách vozovky. I tam je provoz řízený kyvadlově pomocí semaforů. A v Praze houstne provoz v Novopatské směrem z Černého mostu ke Kbelské. Zpomaluje se už na konci dálnice D10. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: Právě vychází slunce a zapadne krátce před 8:30 večer. A dnes bude opět horko. Teploměry nám ukáží 31 až 36 stupňů Celsia, na horách kolem 26 stupňů. Dnešní tropický den tak vybízí ke koupání. Pozor ale na kvalitu vody. Například na koupališti Šeberák není voda vhodná ke koupání. To samé platí třeba i pro vodní nádrž Jesenice nebo třeba Břevnickou nádrž u Chotěboře. V rybníku Kachlička u Humpolce je voda dokonce nebezpečná a platí tam zákaz koupání. Hezké ráno.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: vámi ranní radiožurnál 5 hodin 50 minut právě teď. Fotbalisté Slávie vyhráli i třetí zápas nové sezony šance ligy, jsou 100%, v Edenu porazili Pardubice 2-1 a vrátili se do čela tabulky. Hrdinou utkání v Edenu byl útočník Mojmír Chytil, který dal oba góly domácích fotbalistů a my jsme byli tentokrát opět u toho.
1: Říkal jsem, že jsem začal dávat góly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je. Ale jsem rád, že dávám góly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažávený na tu novou sezonu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce.
2: Pochvaloval si Mojmír Chytil. Útočník Slávie nejprve v úvodu druhé půle po dlouhém autu hlavou otevřel skóre, hosté ale v zápětí srovnali. Olomoucký odchovanec duel definitivně rozhodl v 80. minutě, kdy znovu prokázal dobrý výběr místa.
3: Provodu varána a je to gól, který dává z dorážky Mojmír Chytil.
4: Tohle prostě můj máma výborný, že v tom prostoru, kde má být, tak je. A proto těch gólů dává tolik a proto je v té Slávi tolik úspěšný a xkrát už i takovýhlema gólama dostal z úzkých a ten čich na ty góly má.
2: Uznal pardubický trenér Jan Trousil, který se svým týmem v této ligové sezóně ještě nebodoval. To slávisté dál zůstávají 100% i díky formě Mojmíra Chytila se 4 góly aktuálně nejlepšího střelce soutěže.
5: Bylo jasný, že ho na tom hřišti prostě musíme nechat, protože to dobíhání těch střel a to takový slídění po těch druhých míčích, to prostě on má absolutně geniální. A ty dvě svoje situace prostě vyřešil po mojmovsku jakoby a mojma je pro nás extrémně důležité a momentálně jsme v tom soupeřově vápně na té jeho práci a pohybu hodně závislí.
2: Řekl po ligové výhře nad Pardubicemi kouč fotbalistů Slávie Jindřich Trpišovský, z Edenu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál, dobré ráno, pondělí, další den, kdy se hodně ohřejeme a bude opět přemýšlet o tom, jak ochladit naše životy. Pár rad k tomu přidáme i v ranním Radiožurnálu v té další hodině, ale ještě předtím aktuální zprávy o všem, co se děje doma ve světě, na obloze a také na silnicích. Dobré ráno.
1: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
2: V parném počasí hrozí požáry v přírodě i na silnicích.
3: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
1: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
2: Nebo silný vítr.
4: Já to musím zastavit, protože to nedá jet.
1: Volejte i vy 800 553 553.
2: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál 6 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
5: Většina lidí v Česku je proti rušení devátých tříd, ukázal to průzkum pro Radiožurnál. Exhumace obětí volyňského masakru budou pokračovat. Ukrajinské úřady vydaly několik povolení. Fotbalisté Slavie vyhráli i třetí zápas ligové sezóny, stejně jako Jablonec. Na dálnici D4 směrem ze Strakonic do Prahy se tvoří kolona před omezením u Jíloviště. A čekáme převážně polojasno až jasno, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty do 36 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Se zkrácením základní školy z 9 na 8 let v Česku nesouhlasí 62% lidí. Podobný počet si myslí, že na takovou změnu není české školství připravené a že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Radiožurnál, kterého se v prvních srpnových dnech zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Detaily dodává analytik Medianu Vojtěch Dufek.
6: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti. Se zkrácením povinné školní docházky nesouhlasí lidé bez ohledu na to, jestli se jedná o rodiče nebo nikoliv.
5: Návrh na zrušení deváté třídy základní školy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Proti je ministr školství Robert Plaga za ANO. Bezmála polovina firem v soukromé sféře se ještě letos chystá zvýšit mzdy. To je asi o 5% víc než loni. Vyplývá to z dat průzkumu poradenské společnosti RSM z letošního června, a to mezi 222 českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledních dvou let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování, třeba podle výkonu. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla 50 282 tisíc korun. Ukrajinský institut národní paměti vydal nová povolení na průzkumné a exhumační práce na Volyni. Archeologové budou smět pátrat po obětech volyňského masakru na území zaniklých obcí Huta Pěňačka a Ugly.
7: Exhumace jsou součástí budování polsko-ukrajinských vztahů a vztahy mají být postavené na pravdě, i když je pravda pro jednu ze stran těžká.
8: Řekl během exhumací na území zaniklé vsi Vola Ostrověcka kněz Tomáš Traska z Polského institutu paměti národa. 55 těl nalezených během přibližně 3 týdenních prací se dočká pohřbu 30. srpna. Už dříve polský IPN získal povolení k pátrání v bývalé vsi Pužniky. Nyní ukrajinské úřady schválily pátrání a exhumace také v Hutě Pěňacké a v Uglách. Na obou místech členové ukrajinské povstalecké armády, ale také členové granátnické divize SS a ukrajinští nacionalisté zavraždili ve 40. letech minulého století okolo tisícovky lidí. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
5: Brno chce koupit a lidem otevřít vilu architektky Růženy Žertové. Ta navrhovala především obchodní domy, třeba Priory v Pardubicích nebo Košicích. Rodinnou vilu si postavila v brněnských Žabovřeskách. Po jejím úmrtí dům v roce 2020 koupil soukromý majitel za 4,5 milionu korun. Teď městu neobydlenou vilu nabízí se skoro 28 milionů.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie a Jablonce vyhráli i třetí zápas nové sezóny Šance ligy. Zatímco Severočeši zdolali Slovácko 1-0, Pražané porazili Pardubice 2-1. Slávisté mají už v úvodu ročníku výrazný náskok na největší soupeře v boji o titul. Sparta na ně ztrácí 6 bodů, Plzeň dokonce 7 bodů. Trenér Jindřich Trpišovský to ale neřeší.
9: Ta liga se hraje prostě na 35 kol a máme za sebou 3 kola, dělat nějaký soudy ohledně to je strašně předčasný, vyrovnaný si myslím, že to bude. Máme 9 bodů, ale pomáháme si hodně těma standardkama a pomáháme si tím tlakem na ty soupeřové obránce, takže ten pohled na tabulku je příjemný, ale vůbec nic neznamená.
0: V dalších zápasech ligy Hradec Králové porazil ostravský Baník 2-1 a stejným výsledkem vyhrála i Sigma Olomouc na trávníku Artisu Brno. A motocyklový závodník Filip Salač vyhrál velkou cenu Velké Británie v kategorii Moto 2. Stal se tak prvním českým šampionem po 16 letech, když navázal na Karla Abrahama.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D4 před Jílovištěm a také na D7 před letištěm. Na dálnici D4 směrem ze Strakonic do Prahy vázne provoz před omezením u Jíloviště. Na 9. kilometru se jezdí obousměrně pouze pásem do Prahy. Aktuálně se zpomaluje za Řitkou okolo 12. kilometru, zdržení zatím zhruba 15-minutové. D7 na příjezdu do metropole ze Slaného, tradičně ucpaná kvůli omezení u letiště. Kolona se sune 10 minut ze 4. kilometru. A přímo v Praze přetrvává hodně silný provoz v Novopatské směrem z Černého mostu ke Kbelské. Brzdí se na konci D10 a z druhé strany, tedy od D8, zastavíte ve sjezdu z Cínovecké do Kbelské. A v Ostravě se plní Rudná ulice směrem z Opavy do Havířova. Zdržení naberete v úseku mezi sjezdy na D1 a do Plzeňské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 26. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: Dobré ráno vám přejeme, milí posluchači, společně s Karlem Schambergrem jsme tu už v 6.06.
12: Krásné ráno.
11: Tak Karle, vypadá to, že ten sportovní svět zase nelení a pílí dopředu, a to taky za přispění výborných výsledků českých sportovců, protože už ve zprávách jsme slyšeli tu výbornou a skvělou zprávu víkendu.
12: Filip Salač vyhrál velkou cenu Velké Británie na okruhu v Silverstoneu, zvítězil ve třídě Moto 2 premiérově ve své kariéře, tak zapsal prvenství. I pro nás to bude téma.
11: Ano, budeme v 8.20 mluvit s mužem, který dokonce jezdil i MotoGP, Lukášem Peškem, takže jeho pohled na Filipa Salače, možný přechod mezi nebo do té královské kubatury, to se zeptáme. Ale když koukáme na to, že dneska začíná mistrovství Evropy v atletice dospělých, tak ona... Nebo takhle chci říct, ona i ta mládež, nebo když bych to řekl, potěr, docela o sobě dává vědět.
12: Přesně tak, Michal Rada je evropským juniorským rekordmanem, protože v Eugene na mistrovství světa vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě a stal se tedy juniorským mistrem světa. To je velký počin, určitě se na to zeptáme i našeho atletického reportéra Jakuba Marka, který je v Birminghamu a tam právě dnes začne mistrovství Evropy v atletice, takže to ráno je nabité, víkendová fotbalová liga, tedy ta naše tuzemská Šance liga, nabídla, myslím si, několik zajímavých výsledků, i to určitě probereme, můžeme nastínit jedno velice zajímavé jméno. V 7 hodin a 10 minut, tedy zhruba za hodinu, si budeme povídat s trenérem Mladé Boleslavy Alešem Majerem.
11: Ano, tak nás poslouchejte, myslím, že to bude stát za to a ať se vám dobře stává do toho nového pracovního týdne. Hezké ráno.
12: Dobré ráno.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jan Pěruška a Karel Schamberger.

0: 6 hodin 12 minut, možná prožíváte třeba trošku hůř ty aktuální horké dny, tak vám nabídneme v uvozovkách metaforicky alespoň lehké schlazení, protože míříme do vody.
1: Přesně tak, Barbory Sémanová a Janíčková budou bojovat o postup do semifinále, případně finále na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži.
0: Obě jsou přihlášené do disciplíny 100 metrů kraul.
1: A kterou naposledy Sémanová vyhrála před stříbrnou Janíčkovou.
2: Byl to tehdy šampionát, na kterém řada hvězd těsně před olympiádou 2024 nebyla. I proto Barbora Sémanová naznačuje, že tehdy zaplavaný český rekord je to hlavní, co pro ní má hodnotu.
3: Já se na to upřímně ohlížím tak, že jsem tam plavala jako skvělý časy. Byla jsem s těma všema výkonama jako velice spokojená. Udělala jsem tam osobák na 100 kraula, udělala jsem tam osobní rekord na 200 kraula, na 200 polohovku. Takže to je jako primárně jako to, jak se na ten šampionát koukám zpětně. Samozřejmě to přineslo spousta medailí, ale já to vždycky říkám, ty medaile jsou pro mě až ten druhotný jako cíl.
2: Kraulařská stovka, kterou poplave také dneska, je pro ní vlastně taky trochu druhotná. Samozřejmě chce uspět, ale spíš se chystá na svou hlavní trať, kraulařskou dvoustovku. A to ví také její česká soupeřka Barbora Janíčková.
3: Takže jí samozřejmě přeju, aby se jí plavala dobře i ta stovka, protože vzhledem k tomu, že ten hlavní start je až vlastně další dny, tak zaplavit třeba ten první start, tak minimálně to pomůže, když to zaplavíte dobře, tak je to fajn určitě. A jako vnímám to samozřejmě, když nebudeme nalosované vedle sebe, bude to pro mě lepší, protože je to jako do Paříže a pak startovat vedle sebe, tak je to vždycky takové na těch zahraničních závodech, to úplně nechcete, ale když to bude, tak se nedá nic dělat. Pořád tam vnímám tu podporu, jak z mojí, tak z její strany.
2: Říká Barbora Janíčková o své dlouholeté kamarádce, se kterou se snad potká ve večerním semifinále. Program začne rozplavbami v 9:30 ráno. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport. Když se podíváme do tabulky fotbalové šance ligy, tak tam máme vlastně docela shodně dva týmy s plným počtem bodů a dva týmy s žádným počtem bodů.
1: Když se tedy podíváme prvně nahoru, tak těmi 100% manšafty jsou zatím Slavia a Jablonec. Oba tyto týmy rozhodly nebo potvrdili tu svoji 100% bilanci včera v závěru třetího kola fotbalové šance ligy. Slavisté porazili doma 2-1 Pardubice. Naposledy před v uvozovkách prázdným Edenem, ono tam bylo několik stovek malých dětí s doprovodem, ale od následujícího domácího kola pro Slávy už bude moct být Eden zaplněný opravdu těmi normálními fanoušky. Když se koukneme, tak o té výhře Slávie rozhodl Mojmír Chytil dvěma góly. Pardubice ale podle mého názoru hodně dobře vzdorovali a možná i šahali po bodu, co myslíš?
0: Ano, ale zatím dojíždí na to, že nemají třeba tak produktivní útok. Ostatně jako předešlých těch dvou duelech, kdy prohráli s Hradcem a s Jabloncem, tak teď je vlastně jedna střená branka po krásné akci, ale ten výkon dává asi tušit, že přece jenom jsou na tom lépe výkonnostně než jiné týmy z chvostu, například než Zlín, který má taky nulu. Mojmír Chytil mimochodem za předchozí dvě sezony v těch úvodních 6 zápasech svých v té lize měl dohromady, to znamená ve 12 zápasech nebo ve 13 jeden gól a teď má za úvodní 3 kola 4 góly, takže Tomáš Chorý, který se od příštího kola může už vrátit, má velkou konkurenci.
1: A já jsem slyšel od Jindřicha Trpišovského, že se Tomáš Chorý vrátí, neprozradil, jestli půjde hned do základu nebo jestli bude startovat až z lavičky, ale prostě by měl v dalším kole za Slávy nastoupit. Tak jsem zvědavý, jak moc to ovlivní třeba i herní styl Slávie, který se teď dle mého názoru trochu atraktivnil, bylo to trochu více koukatelné než na konci té minulé sezony, ale samozřejmě víme, že právě Tomáš Chorý dost mění ten styl, hlavně útočný styl Slávie, když se podíváme na tu hru, je to vidět.
0: Ano, ale od Jindřicha Trpišovského vlastně už i včera zaznělo, že jim v určitých fázích toho dobývání pardubické obrany chyběl. Takže dvě změny na Slávii od příštích týdnů, vrátí se fanoušci. To je taky otázka, zda to je ku prospěchu věci, vzhledem k různým věcem, které se tam dějí, a Tomáš Chorý. Tak od Slavie, která vede tabulku právě před Jabloncem, který včera vyhrál nad Slováckem 1-0, tedy k tomuhle duelu na Střelnici, který teda v uvozovkách osvěžili červené karty. Osobně si nejsem jistý úplně tou červenou pro Heču po zákroku ve třetí minutě, když vyběhl z brány někam k autu a

0: fauloval Čanturišviliho a dostal nakonec, tedy asi po 4,5 minutách, červenou kartu.
1: Je to takový ten dvojí trest, protože jde o gólmana a myslím si, že právě tím, že vyloučíš brankáře, tak je to velký zásah do té hry, protože pak musíš brát hráče z pole, najednou tam jde brankář, který je absolutně nerozchytaný, tohle se děje jednou, dvakrát za sezonu, že musí střídat gólmana. To je rarita, to nevídáme tak často ve fotbalové lize. Ale Slovácko se i tak poměrně dlouho drželo, ačkoliv Jablonec byl aktivnější a měl větší šance. Jan Chramosta byl několikrát ve velké šanci, ačkoliv tedy do druhého poločasu už pak nenastoupil. Trenér Luboš Kozel ho stáhnul, ale Martin Cedidla, 62. minuta, moc pěkná rána, rozhodl a Jablonec vyhrál 1-0, potvrdil tu svoji 100% bilanci.
0: Ano, ty další držitelé červených karet, to jsou, nebo ti další, to jsou Matěj Polidar, tedy na konci první půle v Jablonci, a právě ještě střídající mladý Sisej, který dostal velmi nahecovaný nakonec červenou na konci zápasu. Slovácko tedy zůstává s jedním bodem na 14. příčce. Můžeme přidat další dva zápasy včerejška. Hradec Baník 2-1, tam do toho taky promluvila červená karta a taky karta, která vznesla diskuze, si myslím.
1: Jevgenij Skiba dostal červenou kartu, tedy hráč Baníku Ostrava na konci prvního poločasu. Těžko říct, dle mého názoru to byla spíš červená karta, než třeba žlutá karta, ale chápu, že v těchto chvílích je rozhodčí v momentě, kdy si v podstatě trochu může vybrat. Já to nemám moc rád, to tvrzení, že si rozhodčí může vybrat, ale ono tak podle mě bylo.
0: Ano, když dáš žlutou kartu, jako dal nejprve tedy ten mladý rozhodčí, který debitoval, tak myslím, že u toho měli zůstat, ne pak to vracet od zkušenějších videoasistentů k červené. Navíc v porovnání s prvním kolem a nevyloučení Kolíska ze Slavie to působí dost zvláštně. I to vyloučení Heči, právě o tom jsem proto mluvil. Ale tady byl také jeden dvougolový střelec a vlastně můžu si opravdu gratulovat, že se povedlo ho přivést.
1: Tom Slončík. Tom Slončík, fantastická bilance v Hradci Králové, po tom, co se vrátil vlastně do Malšovické arény.
0: Tak, už po třetí vlastně přišel.
1: Tak září a doufejme, že si tu bilanci udrží třeba i v předkole Evropské ligy a že by mohl v Istanbulu na stadionu Bešiktaše příští čtvrtek, respektive tento čtvrtek už vlastně, ukázat tureckým fanouškům, začít toho loket a třeba pomoct Hradci Králové k obratu, protože ten úvodní duel v Hradci Králové vyhráli Turci, turecký tým Bešiktaš Istanbul 1-0, ale stále je to nadějný výsledek do odvety, ačkoliv si myslím, že Východočechy čeká v Istanbulu pořádné peklo.
0: To určitě. No, Baníkovci včera zase ukázali, že mají skvělé fanoušky a že nemají třeba úplně před sebou špatnou sezonu, ale přece jenom nestačili na Hradec, takže prohráli na Východě Čech 1-2. Ať stejným poměrem na srbské padl i nováček Artis se Sigmou.
1: Artis Brno prohrál 1-2 a postarali se o to, když budeme mluvit tady o Hanácích, prvně v úvodním poločase Gali a následně na konci zápasu rozhodl Filip Krivak.
0: No, ale tady, pokud se bavíme o včerejších poražených, kteří byli 4, kdo měl největší šance na body z těch 4, tak si myslím, že to byl právě Artis, protože tam bylo i třeba břevno a Diderena, spousta náznaků a Sigma působila teda pro mě jako zvláštně zadrhnutý stroj. Nakonec Krivak, fantastická levačka, to je skvělý technik, rozhodl, ale že to bylo nějak přesvědčivé vítězství, to se říct nedá.
1: 3200 fanoušků, to je číslo, které zaujalo mě. Nevím, jestli v Brně úplně nevoněl ten start zápasu, který byl až v 8 hodin večera, přece jenom když druhý den musíš jít ráno brzo do práce, tak se vrátíš ze stadionu poměrně pozdě a třeba to není úplně ideální čas. Nevím, jak to vidíš ty.
0: Ale na druhou stranu mě to spíš překvapuje, že tam bylo pořád tolik lidí na nováčka, tedy z Artisu, na kterého chodilo dřív ještě méně lidí.
1: Takže asi se to teď srovnává se Zbrojovkou Brno,
0: jo.
1: Protože je to na stejném stadionu.
0: Asi jo, a v Brně teď ten fotbal může po právu táhnout. Takže to máme kompletní výsledky nedělního programu. Samozřejmě probereme ještě s Pavlem Horvátem po 8. hodině.
1: Po 9.
0: Po 9. hodině a v 10. se vám nabídneme diskuzi o všech výsledcích toho víkendového kola, protože samozřejmě, jak avizoval Karel, tak i Mladá Boleslav oslavila cenu výhru a my se k ní vrátíme s kým, prosím tě, kdy?
1: S Alešem Majerem. Už v podstatě za nějakých 40 minut, 7 hodin 10 minut se Aleš Majer přihlásí. Hlásí.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. No. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Dobré ráno, 6:30. Zprávy pro nás má Eliška Zábrocká.
8: Odsouzený zubař Petr Vinš, který ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky a jejich fotky zneužíval k výrobě dětské pornografie, nyní pracuje v jiné ordinaci. Radiožurnál zjistil, že svoji ordinaci v Ústí nad Labem zavřel, protože nesmí podnikat. S dětmi ale podle rozsudku může pracovat dál. To se nelíbí ministrovi spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi za hnutí ANO, který chce rozhodnutí soudu prověřit. Zubař nechtěl svůj případ komentovat. U soudu se ale k výrobě citlivých fotek přiznal a tvrdil, že snímky dál nešířil. Soud mu uložil podmínku. Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru už od března 2028. Agentuře AP to řekl kyperský ministr energetiky Michael Damianos. Energetické společnosti z Francie a Itálie se minulý měsíc definitivně rozhodly pokračovat v rozvoji ložiska zemního plynu Kronos. Plyn z ložisek ve východním Středomoří se tak poprvé dostane na evropské trhy. A na Sněžku dnes vyráží poutníci na tradiční svatovavřineckou pouť. Ráno se sejdou u kapličky v Peci pod Sněžkou, kde je přivítá Krakonoš a v 9 hodin společně zamíří na vrchol. Z polské strany se k ním přidá další procesí. V poledne pak u kaple svatého Vavřince na Sněžce začne mše pod širým nebem, kterou povedou čeští a polští biskupové.
0: Sport.
8: Fotbalisté Slávie jsou i po třetím kole v čele prvoligové tabulky. Pardubice totiž porazili 2-1. Obhájci titulu jsou zatím bez ztráty bodů, stejně jako Jablonec, který zvítězil nad Slováckem 1-0. Sigma Olomouc vyhrála na trávníku Artisu Brno 2-1 a Hradec Králové stejným výsledkem zvládl domácí duel s Baníkem Ostrava.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na dálnici D4 směrem ze Strakonic do Prahy se kolona zase o něco prodloužila. V těchto okamžicích se do ní výjíždí už těsně za sjezdem na Řitku na 14. kilometru. Do omezení u Jíloviště na 9. kilometr je to na více než půl hodiny. Lepší tak sjíždět exitem 14 a pokračovat směr Líšnice a Klínec. Příjezd do metropole ze severu po silnici 9 od Mělníka. Fronta se sune z odbočky na Zlonín ke kruhovému objezdu před Líbeznicemi. Následně se jede pomalu. Ale i v kopci před nájezdem na dálnici D8. Dálnice jako taková na trase do Prahy je plynule průjezdná. Hustý provoz panuje až dál v Cínovecké od sjezdu na Čakovice. K Belskou projedete v celku plynule. Horší situace panuje v Liberecké směr Blanka. Levý pruh za Molkou navíc chvíli blokovaly následky nehody dvou osobních aut. Už jsou pryč, kolona ale stále trvá zhruba od sjezdu do Veselské. A ještě D7 na trase Slaný Praha, kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. K letišti se budete sunout okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Máme před sebou horký týden a potvrdí to už dnešní teploty, které během dne vystoupají až k 36 stupňům Celsia. Odpoledne ale na obloze přibude mraků a místy se můžou objevit přehánky nebo i silné bouřky. I dnes tak platí výstraha před velkým teplem. Nezapomínejte na pitný režim. Večer přes naše území přejde slabá studená fronta a ochladí vzduch alespoň v noci. Noční teploty klesnou k 18 až 13 stupňům Celsia a velmi mírně se ochladí i během úterý, maxima do 28 stupňů. Během týdne ale horké dny přetrvají a o víkendu bude opět až 36 stupňů Celsia. Ochlazení se tak podle meteorologů dočkáme až na přelomu dalšího pracovního týdne. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme vám krásné ráno, 6 hodin 38 minut. My jsme zahajovali toto ráno informacemi z atletiky. Můžeme zopakovat, že vlastně junioři teď hodně září a to jsme teprve před startem toho dospěláckého mistrovství Evropy. Tak když zůstaneme u mistrovství světa v Eugene juniorů.
1: Přesně tak, tak ta nejžhavější zpráva v uvozovkách, která přišla teprve včera večer, je, že Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překáže.
0: Oni o něm píšou jako o Karstenu Warholmovi, tedy o novém, což je neuvěřitelné srovnání pro tohoto 19-letého atleta z Českých Budějovic, který už, Karle, má za sebou přece jenom průnik mezi elitu v téhle věkové kategorii, ale v tom kontinentálním měřítku, nebo hlavně v tom kontinentálním měřítku.
1: Přesně tak, on totiž Rada tím, že se stal mistrem světa, navázal na loňský juniorský evropský titul. Je to svěřenec Jiřího Coufa a byl ve světovém finále nejrychlejší na všech mezičasech. Zvítězil s náskokem 64 setin před největším papírovým favoritem Tadayuchem Gotem z Japonska.
0: No, jsou to krásné zprávy z Eugene, protože už předtím měla zlatotyčkařka Nicole Krutilová. Smíšená štafeta byla stříbrná a desetibojař Adam Juliš získal bronz. A můžeme jenom říct, že Linda Bodková, která se hodně podepsala pod stříbrem stříbrné štafety, tak byla vyhlášena nejlepší evropskou atletkou za červenec. A to je anketa, ve které hlasují fanoušci a vybírají i z dospělých. To není jenom jako juniorská anketa.
1: Teď by mě zajímalo, jak moc na tom má zásluhu třeba i nějaký marketing, protože jestli hlasují fanoušci, tak se to přece jenom dá nějakým způsobem ovlivnit na sociálních sítích, které jsou velkým tématem ve světě sportu a nejen ve světě sportu. Takže pokud na tom má česká atletika nějaké zásluhy v tomto směru, tak jenom klobouk dolů, to je potřeba říct, protože jsme malá země oproti velkým fanouškovským základnám ve světě, kde ty fanoušci můžou hlasovat, tak Linda Bodková zaslouží určitě velký potlesk, protože to je super.
0: Teď jen držet palce a držíme palce, aby vydrželo zdraví a samozřejmě i určité to psychické nastavení, protože do toho dospěláckého světa je ještě přeci jenom daleko, v případě Lindy Bodkové hodně, když jí je 16. Já narážím trošku na to, že jsem včera slyšel rozhovor od Kateřiny Neumannové, která mluvila ve středu s Nikoletou Výchovou. A její příběh právě úspěšné české překážkářky, která se teď pere se zdravotními problémy, to je něco. Pokud jste neslyšeli, tak doporučuji opravdu upřímně. A jí samozřejmě nezbývá, než jenom držet palce, aby se nějakým způsobem i psychicky dala dohromady, protože to jsou strašné věci, kterými prochází a jenom to ukazuje, jak krutý je ten svět sportu.
1: Držet palce budeme určitě i českým atletům na dnes začínajícím mistrovství Evropy v atletice. To bude v Birminghamu ve Velké Británii. Tam právě dnes odstartuje atletický šampionát. Jako první půjde do akce z největších českých jmen, když to tak máme říct, koulař Tomáš Staněk, který pokud dnes projde kvalifikací, tak bude házet ve finále, tak doufejme, že by třeba mohl házet o medaile a podobně jako v roce 2022 v Mnichově, pokud se nepletu, na olympijském stadionu, tak by třeba mohl přidat další bronz nebo ještě lepší medaily, to samozřejmě bychom si všichni přáli. Probereme to s naším reportérem Jakubem Markem, který už je společně s kolegou Adamem Procházkou přímo v Birminghamu a bude to přesně v 8 hodin a 35 minut se s nimi spojíme. Tak uvidíme, všechno probereme.

0: 6 hodin 45 minut posloucháte Radio Žurnál Sport a my plynule navážeme na to téma, které jsme s Karlem Schambergerem probírali před chvilkou, a to sice, že do Birminghamu míří spousta různých atletů i evropských a světových reportérů na mistrovství Evropy.
1: A přesně tak, přímo z Birminghamu, kde začíná dnes atletické mistrovství Evropy, uslyšíte v tomto týdnu naše reportéry Jakuba Marka a Adama Procházku, toho už za chvíli v reportáži přímo z běžeckého oválu. Spolu s nimi se na akci vydali stovky a možná i tisíce novinářů, moderátorů, expertů a komentátorů, a to se odráží i v obsahu zahraničních webů. Ochutnávku teď nabízí náš ranní přehled a s ním je ve studiu Lukáš Michalík. Přeji ti dobré ráno.
2: Krásné ráno, informace na evropských webech hezky kopírují, jak velkou, kde mají atletickou hvězdu. Tady je pár příkladů titulků nebo hlavních zpráv. Britský The Guardian: pro běžkyni Hodgkinsonovou by bylo domácí vítězství jako olympijské zlato. Italská gazeta Dello Sport: sprinter Jacobs poběží i pro zesnulého olympijského šampiona Berutyho. Nebo nizozemské Sport News: Femke Bolová začíná víc a víc propadat osmistovce. Oficiálnímu webu světové atletiky World Athletics přitom stále ještě dominují zprávy z mistrovství světa juniorů ze Spojených států a jednou z nich je i skvělá česká. Michal Rada totiž na 400 překážek vybojoval v novém evropském juniorském rekordu zlato.
0: Ano, o tom jsme hodně mluvili, padl po 42 letech ten rekord. Gratulujeme Michalu Radovi. Pojďme teď ovšem k fotbalu. Elitní týmy v zahraničí se pomalu chystají na vstup do ligových sezon. Národní týmy zase v období volna pomalu přemýšlí, jak vstoupit do nového reprecyklu.
1: Přesně tak. Konkrétně se o tom mluví. V příkladu třeba v Česku to dokazuje příchod Santiho Denii. Tma bylo v létě hodně rušno kolem hledání kouče, kterým se nakonec stal Roberto Mancini. Bývalý technický ředitel italské federace Paolo Maldini teď popisoval, proč nevyšlo jiné slavné jméno.
2: Někdejší vynikající stoper Maldini byl ve funkci pouhých 17 dní a teď poprvé promluvil o krátkém angažmá. V rozhovoru pro Corriere della Sera popsal detaily o dění v italské fotbalové federaci a mimo jiné i námluvy s novým trenérem. Největším adeptem na post italského reprezentačního kouče byl dlouho Pep Guardiola a Maldini ho měl řadu dní přesvědčovat. Guardiola byl velmi blízko k tomu, aby nabídku přijal. Dokonce si začal psát rozestavení na papírky. Prozradil Maldini, kterého tedy jsem teď citoval, a podle kterého nehrály při jednání výraznější roli peníze. Citace pokračuje: Pep nám jasně řekl, dejte mi o 1 euro méně, než bral předchozí trenér, a budu spokojený. Konec citace. Podle Maldiniho nakonec angažmá Guardioli krachlo na tom, že si chce dát španělský kouč delší pauzu po 10 letech v Manchesteru City, navíc je po operaci zad. A jenom dodejme, že Maldini na post technického ředitele rychle rezignoval kvůli neschodám s vedením italské fotbalové reprezentace. Co mě ještě teda včera velmi zaujalo, a to už není ve scénáři, že realizačnímu italské týmu, italské fotbalové reprezentace nově bude pomáhat šermířka?
1: Přesně tak, Diana Biancheddiová. To je tedy první žena, co se týče italského fotbalu v realizačním týmu italské fotbalové reprezentace, a navíc není vůbec z toho prostředí. Zajímavý tah od italské reprezentace. Podle listu Gazeta dello Sport je to kulturní revoluce, tak to tedy označil předseda italského národního fotbalového svazu Giovanni Malogo. Zdůraznil, že se Bianchi Kedová těší mezinárodní prestiži a důvěryhodnosti a má rozsáhlé sportovní a akademické zázemí. No, já nevím, pánové, zajímavý tah.
0: No, důležité je asi teď v tom vstupu, jestli jste si nespletli Mancini, Maldini, protože to pochopitelně mohlo souznít. Ale Mancini je trenérem, Maldini má teď podle lidovčů. A Guardiolu jsem viděl nedávno, že hraje golf, tak to ta operace zad, nevím, jestli souvisí, ale možná mu přišla vhod. Tak Lukáš Michalík, ten je fit, těším se, Lukáši, dneska na spolupráci v desíce, ale do té doby se ještě, myslím, už slyšíme, tak užívej krásné směny.
2: Uslyšíme se už za necelou hodinu, krásný den.

0: 6 hodin 52 minut vstáváte s Radiožurnálem Sport a teď vám naservírujeme opravdu vydařené reportážní dílko.
1: Dnes začíná v Birminghamu atletické mistrovství Evropy. Předpolednem čeká rozběh na 800 metrů Jakuba Dudichu.
0: 20-letý český reprezentant si zatím stihl alespoň vyzkoušet dráhu na stadionu.
1: Na závěr tréninku se k němu přidal i náš reportér Adam Procházka.
2: Běžíme s Jakubem Dudichou. První metry na Alexander Stadium, jak vám zatím chutnají?
3: Jo, tak zatím jsem se tady cítil dobře, přijde mi to tady celkem hezký ten stadion, jsou tady i přidaný nějaký tribuny navíc. Chodil jsem si teda všechno po větru, tak možná proto jsem se cítil dobře.
2: A co takhle běžec po těch prvních metrech na nové dráze vlastně pozná?
3: Většinou poznáte, jestli je ten tartan rychlej nebo pomalej, většinou podle toho, jak je tvrdý. A tak jako poznáte prostě, jak se vám na něm běží, no, tak jako, nevím, jak, moc jak to popsat, ale...
2: No klidně popište rovnou tartan tady na Alexander Stadium, jak se vám na něm běží.
3: Prostě na nějakým, někde se cítíte, že to běží samo a někde se cítíte, že to je takový jako ne úplně nejrychlejší a tady mi to přišlo zatím, že se běží dobře.
2: Běžíme s Jakubem Dudichou po dráze na Alexander Stadium v Birminghamu, v dějišti mistrovství Evropy. Stihnete se takhle při rozběhu třeba podívat i na tribuny, pokochat se?
3: Jo, tak já tohle mám hrozně rád, když je prostě velký stadion, když je zaplněný, tak to úplně zbožňuju. Občas mě to fascinuje až moc. Pamatuju si, že párkrát třeba v Ostravě jsme vylezli z tunelu z rozcvičovacího a já jsem se kochal až moc tribunou a trošku jsem vypadl z toho soustředění ten závod, ale mám to hrozně rád a během běhu ne, ale když je to fakt dobrá atmosféra, tak to vnímáte i během běhu.
2: A běháte už tady nějakou dobu a viděl jsem, že jste určitě běhal i rychleji než teď. Teď tedy chvíli počkáme, protože kolem nás probíhají běžci, koukám ze Švédska, ze Slovenska, o trochu rychlejší než my, respektive než já. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli teď běžíte pomalej kvůli mě, nebo teď už je to takový výklus?
3: Ne, když jsem se šel vyklusat po tréninku, když jdu takhle den před závodní trénink, tak občas jdu vyklusat třeba jenom 2 minutky, někdy nechodím vůbec. A je to takový jediný trénink, po kterém ten výklus můžu vynechat a nevidět. Není to jako nic špatného, nebo ho můžu hodně zkrátit, takže jdu jenom takhle pomalu. A...
2: Tak s českým rekordmanem na 800 metrů Jakubem Dudichou jsme si oběhli kolečko na Alexander Stadium. Díky za rozhovor, za běh a budu držet palce.
3: Je to 400 za 2.30, takže gratuluji vám, taky děkuju.
2: Tak to je krásný čas. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Je 7 hodin. Zprávy Radiožurnálu, Eliška Zábrocká.
1: Půdní sucho trápí většinu území Česka. Soud v Ostravě začne projednávat případ 4 obžalovaných, kteří měli z Ukrajiny dodávat stovky kilogramů červeného fosforu na výrobu pervitinu. Fotbalisté Pardubic prohráli na Slavii a v lize zůstávají bez bodu. Na dálnici D4 směrem ze Strakonic do Prahy popojíždí dlouhá kolona od sjezdu na Řitku ze 14. kilometru. A bude převážně polojasno až jasno, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty do 36 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Půdní sucho se v Česku znovu zhoršuje. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší sucho na 85% území. Vysoké teploty a počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat. Kvůli tomu je například vyšší riziko lesních požárů, vysvětluje za web Intersucho Miroslav Trnka.
3: Samozřejmě se ponese důsledky v tuhle chvíli, zejména pro zemědělství lesnictví, ale současně vidíme už prohlubující se problémy s některými vodními zdroji, respektive třeba s kvalitou vody nejenom v rybnících a přírodních koupalištích i v řekách.
1: A půdní sucho je téma i ranního interview Radiožurnálu ještě v této hodině. Před senátem Krajského soudu v Ostravě dnes stanou 4 obžalovaní za obchody s červeným fosforem. Podle obžaloby šlo o stovky kilogramů látky, která mohla stačit k výrobě asi víc než tuny pervitinu v hodnotě kolem miliardy a 200 milionů korun. Obžalovaní měli podle státního zástupce zajišťovat dovoz fosforu z Ukrajiny, její distribuci v Česku a taky prodej do Polska.
4: Jeden z obžalovaných je stíhán i za podvod, měl místo červeného fosforu dodávat cement. Červený fosfor patří mezi látky, které drogoví výrobci zneužívají při přeměně chemických surovin na pervitin. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
1: Ruský nejvyšší soud by dnes měl rozhodnout, jestli vyloučí opoziční stranu Jabloko ze zářijových parlamentních voleb, oznámilo to státní agentura TAS. Jabloko vystupuje otevřeně proti válce na Ukrajině. Žádost o vyloučení z voleb podala prokremelská nacionalistická strana Rodina. Zdůvodnila to údajnými pochybeními ve financování Jabloka. Univerzita Karlova hledá vědeckého ředitele nového biocentra Albertov. Centrum za bezmála 5,5 miliardy korun má propojit přírodovědce, lékaře i fyziky a stát se jedním z největších vědeckých projektů univerzity.
5: Nové centrum je zatím jedno velké staveniště. Do 3 let má ale podle děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Vladimíra Krylova propojit špičkový výzkum se vzděláváním.
6: Biocentrum Albertov je společný projekt naší Přírodovědecké fakulty, první lékařské fakulty a matematicko-fyzikální fakulty. Bude zde prováděn špičkový excelentní výzkum v oblasti biomedicíny, imunologie, regenerace.
5: Univerzita teď pro nové centrum schání vědeckého ředitele v mezinárodním výběrovém řízení. Hledá nejen špičkového vědce, ale také člověka, který bude určovat směr výzkumu a propojovat jednotlivé vědecké týmy. Z Albertova Karolína Burdová, Radiožurnál.
7: Sport. Pardubičtí fotbalisté v nové sezóně šance ligy znovu nebudovali. Ve třetím kole této sezony prohráli na stadionu dosud 100% Slávie 1-2. Utkání rozhodl v 80. minutě svým druhým gólem v zápase domácí útočník Chytil. Východočeši jsou v tabulce aktuálně předposlední, pokračuje jejich kouč Jan Trousil.
8: Nejvíc štve to, že herně kluci obstáli, ale neobstáli. Jsme v těch nejtěžších věcech, kdy ty situace si vytváříme na gól a nedáme ho, a ze situací, kdy ani vlastně nepřijde, že můžeme dostat góly, tak je tam nějaké podcenění a to prostě zbytečně inkasujeme, takže je to samozřejmě špatně a uvědomuji si to, že ten tlak na nás samozřejmě bude.
7: Slavia vede ligovou tabulku o skóre před Jabloncem, který zdolal Slovácko 1-0, Hradec Králové porazil Ostravský Baník 2-1 a brněnský Artis podlehl Olomouci 1-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D4 kolona od Řitky na D5 od Chrášťan. Jedete-li D4 ze Strakonic do Prahy i dnes, se připravte na mimořádně dlouhé zdržení kvůli omezení u jíloviště. Zpomalíte před sjezdem na Řitku okolo 14. a 5. kilometru. Ztratíte tam více než 40 minut. Náš zpravodaj radí náhradní trasu z exitu 14 přes Líšnici a Klínec. I tam už ale provoz značně zhoustl, hlavně na příjezdu do Líšnice, poté i mezi Klíncem a jílovištěm. Pořád ale vyplácí z dálnice rozjíždět. Pokud míříte do metropole plzeňskou D5 se silnějším provozem, počítejte z úrovně Chrášťan. Přibližně z 2. kilometru se jede pomaleji v obou pruzích. Hodně plno je následně i ve sjezdu na okruh směr D1. A teď si posvítíme na pražský okruh z druhé strany, tedy z D1 k letišti. Začala pravidelná regulace vjezdu do obou tunelů. První část fronty začíná na úrovni Jesenice, výrazné zdržení následně v úseku mezi Lochkovským tunelem a Barandovem. D7 před Prahou, kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru, k omezení u letiště je to na 15 minut. A ještě v rychlosti D8 za Ústím směr Praha, 68. kilometr v pravém pruhu, srážka dvou nákladních vozidel. Další zelená vlna za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přeháníky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy.
10: Krásné ráno, milí posluchači, vstáváte s Radiožurnálem Sport v pondělí 10. srpna.
11: Krásné ráno.
10: Tak koukám, že má dneska narozeniny Roy Keane, to nevím, jestli pamatuješ ještě, když válčil tenhle Ir na trávnicích, ale možná jeho zákroky si viděl někde ve sestřihu.
11: To určitě, ale nepamatuji, hele, určitě. No,
10: tatínek Erlinga Holanda, Alfie, ten na něj bohužel asi pamatuje dodnes, protože mu ukončil kariéru tím zákrokem tehdy, kdy ho si našel a hodně tvrdě ho sestřelil, ale je to vlastně dneska muž, který má taky velmi zvučné názory, protože pochopitelně v britských médiích působí jako expert, tak přejeme všechno nejlepší taky, ale budeme přát po 9. taky daleko vřeleji jedné naší kolegyni.
11: Přesně tak, Andrea Sestiny Hlaváčková dnes slaví velké jubileum, její 40, a tak to s ní všechno probereme, jestli to s ní vlastně něco dělá, a samozřejmě pogratulujeme, to se sluší.
10: Ano, vám přejeme krásný den, ať se vám dobře poslouchá, zveme vás na exkluzivní rozhovor, protože budeme mluvit o první fotbalové lize za chviličku s trenérem celku, který zažil o víkendu velký úspěch.
11: Velký úspěch, výhru nad Spartou. V podstatě mladá Boleslav navázala na to vyřazení Sparty z MOL Cupu z minulé sezóny, takže teď má jako velice dobrou bilanci proti Pražanu v těch posledních zápasech. No, mladá Boleslav porazila o víkendu a právě Spartu doma 2-0, a tak to probereme s trenérem mladé Boleslavy Alešem Majerem.
10: Za chviličku.
2: Radiožurnál Sport.
12: Jan Pěruška a Karel Schamberger.

0: 7 hodin 11 minut posloucháte Radiožurnál Sport a když se vracíme k tomu fotbalovému víkendu číslo 3 nové sezony, tak jednou z hlavních zpráv je to, že fotbalisti Mladé Boleslavy opravdu zažívají skvělý vstup, získali 7 bodů ze 3 zápasů a navíc o víkendu.
1: Porazili 2-0 pražskou Spartu a my to teď vše probereme s mužem, který je u tohoto úspěchu, trenérem Středočechů Alešem Majerem. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno všem posluchačům.
1: Před rokem jste byl v Mladé Boleslavi v jiné pozici, v těchto chvílích po 3 kolech jste měli na kontě 1 bod, to ale asi ještě nebyl tak reprezentativní vzorek. Během toho loňského podzimu jsme mohli číst titulky jako Majer v ohrožení, série špatných výsledků vyvolává v Mladé Boleslavi otázky, nebo první odvolaný trenér Aleš Majer se ocitl pod tlakem. Vzpomínáte na tu dobu, měl jste to v hlavě?
2: Tak musím říct, že díky tady atmosféře v klubu a díky přístupu tady vedení klubu musím říct, že jsem neměl nějaký, nebo necítil jsem nějaký tlak. Pořád jsme věřili nějaký cestě, kterou jsme nastoupili. A samozřejmě ten začátek té loňské sezóny výsledkově nepříjemný byl, ale zrovna teď jsme si to s klukama tady dávali dohromady, že někdy potřebujete taky trošku takového toho fotbalového osudu a trošku toho štěstí na své straně, protože my jsme třeba v těch prvních kolech, že jo, v té minulé sezóně prohráli 3-2 na Spartě penaltou v 93. minutě, která taky byla taková nešťastná. Teď třeba na 2-0 jsme dávali ze Spartou z penalty, která zase byla nešťastná pro Spartu. Takže ono někdy k těm dobrým výsledkům potřebujete i trochu takového toho fotbalového štěstí. A já si třeba paradoxně myslím, že ten loňský zápas na Spartě v tom druhém kole jsme ještě podali ještě lepší herní výkon než třeba v sobotu teď. Takže ten fotbal vám přináší i takový situace, kdy moc nevíte třeba, proč se to zrovna teď stalo takhle a teď takhle, ale samozřejmě teď jsme rádi za ten dobrý vstup.
0: Aleš Majer, trenér Mladé Boleslavy, pracuje s kádrem, který alespoň v očích veřejnosti v poslední době spíš oslabil o některá zajímavá jména. Je to, pane Majere, aktuální třeba DNA té Boleslavy nebo té současné Boleslavy udělat z týmu, který na papíře třeba úplně tak nezní, úspěšný celek?
2: Tak určitě teď se to propoje i s nějakou naší filozofií klubu, že jsme vsadili, řekněme víc na českou stopu než zahraniční a řekněme i na hráče mladší a ne tolik třeba v lize okoukaný nebo vyhraný, i když samozřejmě jsme to museli podpořit hlavně v tom zimním přestupním období i zkušenýma klukama, když přišel Ondra Karafiát a Matěj Hybš, tak samozřejmě to byly pro nás důležitý příchody a myslím si, že oni naopak do toho týmu přidáší už tu vyhranost a velkou kvalitu a tím, že samozřejmě víme, že v tuhle chvíli jsme klub, kde když někdo se ukáže a výrazně prosadí, tak pravděpodobně půjde do většího klubu, tak musíme pracovat tak, aby jsme vždycky už byli připraveni na to, na nějaký ten odchod, jako to teď bylo třeba v případě Romana Macka, aby jsme vlastně co nejdříve z vlastních řad toho hráče, který odejde, nahradili.
1: Aleš Majer, trenér Mladé Boleslavy, s námi na Radiožurnálu Sport. Když jste zmínil právě Romana Macka, tak ten před týdnem odešel právě do Sparty, teď proti vám hrál a v uvozovkách trochu vám pomohl tím, že zavinil penaltu a následně tedy Středočeši mohli jít do vedení 2-0. On shodou okolností sfouloval Denise Donáta, se kterým byl v mladoboleslavské kabině. Pokud se nepletu, docela velký kamarád, potvrdíte to?
2: Potvrzuju, je to takový zvláštní osud, zase to ten fotbal přináší a vlastně Roman se dá říct, že si tady Denise vzal trošku i pod svoje křídla, že mu hodně pomohl zase v kariéře, v dalším vývoji, že hodně

0: který přišel novice v obraně Sparty Gudala. Bylo to nějakým způsobem plánované, že třeba zkusí vyzrát na neskušeného z České ligy nového hráče, nebo to tak vyplynulo?
1: Spíš si myslím, že to vyplynulo z toho, jak jsme se na Spartu připravovali. Samozřejmě viděli jsme zápas Sparty s Lyonem, kdy Sparta výborně napadala, kdy byla vynikající v pressingu. Věděli jsme, nebo tušili jsme, že i na nás vyrukuje Sparta s podobným způsobem hry a vlastně ta akce byla od našeho, založená od našeho vlastně brankáře. Otočili jsme si tam dole dvakrát hru a pak Ondra Karafea dobře vyvez míč, tím vlastně ten pressing Sparty trošičku eliminoval. I když se tam pak dostal Denis Donát na pravý straně trošku potlak, tak už jsme věděli v tu chvíli, že Sparta bude vysoko postavená a samozřejmě to jsou situace pro Sola, které jsou pro ně velice příjemné a v kterých on je silný. Já si myslím, že Gudal už to tam měl trošku těžký, že už přeci jenom křižoval spíš Sola a že Sola už tam byl ve výhodě a že ta situace pro něj nebyla jednoduchá. A jsem rád, že jsme to dobře dohráli, že pak Martin Šubl dobře zavřel tu zadní tyč.
2: Doplňme, že Solo, jak nazývá Solomona Johna Aleš Majer, je právě tímto hráčem. Mladá Boleslav porazila v lize Spartu 2-0. Mně se ale zdá, že to s vámi skoro nic nedělá.
1: No, tak je to samozřejmě velký úspěch, to si nebudeme říkat. Já ještě, že když jsem byl, řeknu, malý, tak jsem původem z Prahy, tak jsem na Spartu s tátou chodil často, takže samozřejmě i z tohohle pohledu to beru jako velký úspěch. Na druhou stranu je to vlastně stejný, jako máte do tabulky jenom 3 body, jak se říká, nemáte 4 nebo 5, což by bylo samozřejmě lepší, ale máte jenom 3 body a my víme, že je začátek soutěže a že ta soutěž ještě může mít různý vývoj a ono někdy je i Spartu dobrý mít takhle ze začátku, kdy vlastně hrajou kvalifikace těch pohárů a trošičku nám to nahrává, i když samozřejmě nechci vůbec nějak podceňovat to naše vítězství.
0: Přece jenom ale vítězství nad Spartou, i když jste ji vyřadili z Molkapu na jaře už, tak v té lize je to speciální věc. Byla nějaká prémie v kabině nebo třeba nějaké volno?
1: Volno ne, ale měli jsme vlastně na první 3 kola, byly od trenérského týmu vypsané prémie směrem k hráčům. I v rámci toho, že jsme tady s klukama z realizáku prodlužovali smlouvy, tak jsme na 3 kola tam si dali nějaký bodový cíl, který kluci ještě o něco překonali, takže budou nějaký peníze do kasy, týmová večeře, takže už kluci hned po zápase vybírali restauraci, samozřejmě to nejdražší.
2: Bodový cíl, to bylo 6 bodů nebo ještě míň?
1: Bylo to měli jsme tam 5 a 6 bodů, bylo tam, ještě to bylo trošku odstupňovaný, ta prémie do té kabiny, takže 5 a 6, takže když je 7 po 3 kolech, tak kluci říkali, co bude navíc, že je škoda, že jsme na 7 nic nevypsali, ale samozřejmě se klukům nějak revanžujeme.
0: Aleš Majer už naznačil, že přece jenom také je tím trenérem, který jde zápas od zápasu, ta období úplně nepředbíhá, ale když se podíváme, kdo za poslední rok odešel z těch stěžení hráčů jako Vojta, Ševčík, Kabongo, zmiňoval jste Macka, tak jak moc dopředu kouká trenér v Mladé Boleslavi, k jakým cílům v té sezóně?
1: Tak musím říct, že dopředu se opravdu nekouká lehko, protože ještě ani to přestupní období neskončilo, ještě je poměrně dlouhý, co se týče toho léta, ono se ještě něco může stát, já neříkám, že se budeme chtít oslabit, ale samozřejmě něco se stát může a může se stát i tak, že i my se posílíme, což na čem pořád jakoby pracujeme a samozřejmě budeme se chtít odrazit od toho dobrýho startu, jak loňská sezóna se spíš vyvíjela, takže jsme pořád museli něco dotahovat a musím říct, že to je těžký, že když jsme tam pak měli šňůru, i když jsme, já nevím, myslím, 10 zápasů neprohráli, tak vlastně jsme se nedotáhli nikam vejš už potom, tak bychom se chtěli samozřejmě teď pomoct těma bodama, co máme ze začátku, tak aby jsme naopak minimálně v tom středu tabulky úspěšně hráli.
2: Aleš Majer, trenér Mladé Boleslavy, s námi na Radiožurnálu Sport. Ke konci našeho povídání bych se ještě zeptal na mladoboleslavskou defenzivu, protože přece jenom v loňské sezóně jsme byli zvyklí v podání vašeho týmu na poměrně velké výsledky, co se týče počtu gólů, ať už vstřelených gólů, anebo obdržených v nové sezóně, ale zas tak úplně moc gólů nepadá. Máte z toho větší radost? Přece jenom pro kardiaky asi lepší teď koukat na utkání Mladé Boleslavy.
1: Tak i v těch prvních kolech jsme vlastně obdrželi v prvních 2 zápasech 4 branky, takže to už je dost. Teď jsme rádi samozřejmě za tu nulu a byl to vývoj toho týmu. Nějak jsme, jak jsem říkal, v zimě jsme ještě posilovali ty zadní řady a trošičku jsme upravili i řekněme postavení na hřišti a je to nějaký vývoj toho týmu. Jsme samozřejmě rádi, když tu nulu udržíme, protože to pak se ty body získávají líp, než když neustále dostáváte 2-3 góly. Takže s vývojem toho týmu je asi zlepšení.

0: té obrané fáze, ale pořád si myslím, že jak v obou fázích hry, tak v útočný, v obraný, že tam chyby děláme a že se v tom potřebujeme zlepšit.
1: Pane Majere, úplně poslední věc. Vím, že před tím prvním vítězstvím v minulé sezóně na Hradcem Králové předcházela výměna košil. Mluvilo se o určité pověrčivosti, která u vás je, tak měníte se v tomhle ohledu, nebo naopak to utužujete a teď prostě těch zvyků máte ještě víc, když se vyhrává?
0: Ne, už jsme si řekli s trenérem a s realizačním týmem, že se z toho nechceme zbláznit, takže teď je naše největší pověrčivá taková věc, že všechno děláme jinak, takže oblíkám se na zápas, jak si zrovna vzpomenu, a i další věci děláme spíš jinak, než aby jsme se bavili, jestli máme na lavice stejnou tušku, stejný desky a jestli jsme před zápasem měli stejný kafe a stejný dotík, takže spíš jsme od toho chtěli ustoupit, protože pak spíš si myslím, že to trošku zvyšuje ten stres.
1: Věřím, že oblíbenou snídaně i oblíbené kafe, ale neměníte, tak ať vám chutná, pane Majere, moc vám děkujeme, že jste si takhle ráno přivstal, udělal čas na Radiožurnál Sport a gratulujeme k úspěšnému vstupu do sezony, ať se vám daří v Mladé Boleslavi.
2: Moc díky.
0: Moc děkujeme a děkuji za pozvání.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport 7 hodin 26 minut. Věřím, že jste si užili rozhovor s Alešem Majerem, trenérem prvoligové Mladé Boleslavy, a v tématu, které se týká první ligy, pokračujeme.
1: Přesně tak, protože fotbalisté Slávie vyhráli i třetí zápas nové sezóny Šance ligy. V Edenu porazili Pardubice 2-1 a jsou v čele tabulky. Hrdinou utkání v Edenu byl útočník Mojmír Chytil, který dal oba góly domácích.
2: Říkal jsem, že jsem začal dávat góly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je. Ale jsem rád, že dávám góly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažavený na tu novou sezonu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce.
3: Pochvaloval si Mojmír Chytil. Útočník Slávie nejprve v úvodu druhé půle po dlouhém autu hlavou otevřel skóre, hosté ale v zápětí srovnali. Olomoucký odchovanec duel definitivně rozhodl v 80. minutě, kdy znovu prokázal dobrý výběr místa.
4: Provodová rána a je to gól, který dává z dorážky Mojmír Chytil.
5: Tohle prostě má výborný, že v tom prostoru, kde má být, tak je. A proto těch gólů dává tolik a proto je v té slávy tolik úspěšný a xkrát už i takovýhlema gólama dostal z úzkých a ten Čech na ty góly má.
3: Uznal pardubický trenér Jan Trousil, který se svým týmem v této ligové sezóně ještě nebodoval. To slávisté dál zůstávají 100% i díky formě Mojmíra Chytila se 4 góly aktuálně nejlepšího střelce soutěže.
6: Bylo jasný, že ho na tom hřišti prostě musíme nechat, protože to dobíhání těch střel a to takový slídění po těch druhých míčích, to prostě on má absolutně geniální. A ty dvě svoje situace prostě vyřešil po mojmovsku jakoby a mojma je pro nás extrémně důležité a momentálně jsme v tom soupeřově vápně na té jeho práci a pohybu hodně závislí.
3: Řekl po ligové výhře nad Pardubicemi kouč fotbalistů Slávie Jindřich Trpišovský. Z Edenu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, v síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Je půl osmé. A se zprávami je tu Eliška Zábrocká.
3: Soud se dnes po dvou měsících vrací k projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a v dopravním podniku. Celkem jsou obžalované dvě firmy a šest lidí. Mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Redl. Jakoukoliv vinu odmítají. Srbským hasičům se po pěti dnech hašení podařilo dostat pod kontrolu požár v přírodní rezervaci Deliblatska Peščara. Dál ale fouká vítr, který může situaci zkomplikovat. V terénu tak zůstává na 400 hasičů, vojáků i lesníků. Požár se zatím obešel bez obětí i větších škod. V oblasti schořelo na 17 hektarů nízkého porostu i lesa. Úřady musely obyvatele ohrožených oblastí evakuovat. A v České Lípě si dnes zájemci můžou prohlédnout baziliku všech svatých. Přístupná je zdarma od 11. do 17. hodiny. Bazilika původně sloužila jako klášterní kostel augustiniánského řádu, který do České Lípy přišel v roce 1624. Prohlídka je součástí letního programu města.
1: Sport.
3: Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaji Masters v Montrealu do čtvrtfinále. Nizozemce Van de Zandschulpa porazil ve dvou setech a čeká ho Američan Shelton. A Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V Eugene zaběhl evropský juniorský rekord 48,59 sekundy a pro českou výpravu na šampionátu vybojoval čtvrtou medaili.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D11 u Hradce. Dálnice D11 z Jaroměře do Prahy velmi opatrně teď na úrovni Hradce Králové. Na 91. kilometru leží v levém pruhu sražený malý srneček, není označený. Havarované auto pak stojí o kousek dál v odstavném pruhu. A stále sledujeme situaci na ucpané dálnici D4. Ve směru ze Strakonic do Prahy se aktuálně brzdí už za Mníškem okolo 16. kilometru. Kolona je bezmála hodinová. Na 13,5 kilometru navíc hlásíte nehodu v levém pruhu.
5: A za odbočením na Řevnici ještě ke všemu dopravní nehoda, teď tam teprve přijíždí záchranné složky.
4: Na exitu 14 Řitka se ještě stále vyplácí sjíždět, byť náhradní trasa přes Klínec a Líšnici už se taky výrazně zaplnila. Na D1 z Vyškova do Brna čekejte hustý provoz v okolí Holubic. Převážně kamiony zpomalují už za Rousínovem okolo 212. leckdy 214. kilometru. Za Rohlenkou už se pak opět pokračuje plynule a opět se brzdí těsně před Brnem za Slatinou okolo 200. D7 Slaný Praha, kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru, k letišti se sunete okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: 31 až 36 stupňů Celsia, na horách okolo 26 stupňů, polojasno až oblačno, odpoledne a večer se budou objevovat od západu nejen přehánky, ale i bouřky, které můžou být i silné. I dnes tak platí výstraha meteorologů nejen před horkem, ale i pokračujícím suchem. Pokud se chystáte dnes k vodě, dejte pozor na její kvalitu, ta klesá kvůli dlouhému horku. Zákaz koupání aktuálně platí například pro Hamerské jezero u Mimoně nebo Velký rybník u Karlových Varů. Vysoké teploty nás budou provázet celým týdnem, v úterý maxima do 28 stupňů Celsia, ve středu do 30 stupňů. O víkendu pak opět vystoupají teploty až k 36 stupňům Celsia. Ochlazení přijde podle meteorologů až s dalším pracovním týdnem. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Mluvili jsme tady v superlativech o českých mládežnících v atletice, ale přece jenom ta hlavní zpráva neděle 9. srpna, tedy včerejška, byla z motorismu.
1: Přesně tak, protože Filip Salač oslavil první vítězství v seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů v kategorii Moto 2, ovládl Velkou cenu Británie. Do závodu na okruhu Silverstoneu přitom vyrážel z 6. pozice a po startu se dokonce propadl až na 10. místo, pak ale převedl velkou stíhací jízdu, po které se probojoval až na první pozici, a zajímavé je, že právě na tu první příčku se dostal až v závěrečném kole, kdy přejel Španěla Ortolu, ten skončil druhý.
0: Dalo by se to parafrázovat tím otřepaným, kdo si počká, ten se dočká, protože přeci jenom ty posuny tam byly, ale dlouho až do toho posledního kola nebyl vůbec v čele, takže nakonec to vyfoukl dvěma španělským soupeřům. Co to znamená pro Salače v kariéře, respektive takhle, v té sezóně předtím dvě druhá místa, Maďarsko a Brno, a teď tedy první vítězství v kariéře v té druhé nejprestižnější Kubatuře. No a pro český motorsport i pro něj v té kariéře velká naděje.
1: Určitě se budeme ptát o Lukáše Peška, bývalého motocyklového závodníka, také v MotoGP, tedy v té královské Kubatuře. Zda by se tam třeba Filip Salač mohl posunout po těchto výsledcích, protože zažívá především v této sezóně, ale i v návaznosti na té minulé obrovskou cestu vzhůru nahoru. A budeme se ho ptát zhruba za necelou hodinu, v 8 hodin a 20 minut, tedy zhruba za už 40 minut se spojíme s Lukášem Peškem a vše probereme okolo premiérového triumfu Filipa Salače v Moto 2 v mistrovství světa silničních motocyklů.

0: 7 hodin 41 minut už nám vysvětlo sluníčko nad pražskými střechami, tak věřím, že si užijete vstup do nového týdne. Dneska je 10. srpna a máme tady pro vás aktuality.
1: Fotbalisté Slávie v této sezóně šance ligy zůstávají 100% ve třetím kole. Zdolali 2-1 Pardubice, které jsou naopak dál bez bodu. Podrobnosti už přidá v dnešním prvním sportovním přehledu Lukáš Michalík. Tak tě znovu vítám, dobré ráno.
2: Krásné ráno. Oba góly domácích dal reprezentační útočník Mojmír Chytil. Slávisté mají už v úvodu ročníku výrazný náskok na největší soupeře v boji o titul. Sparta na ně ztrácí 6 a Plzeň dokonce 7 bodů. Trenér Jindřich Trpišovský to ale neřeší.
3: Ta liga se hraje prostě na 35 kol a máme za sebou 3 kola, dělat nějaký soudy ohledně to je strašně předčasný, vyrovnaný si myslím, že to bude. Máme 9 bodů, ale pomáháme si hodně těma standardkama a pomáháme si tím tlakem na ty soupeřové obránce, takže ten pohled na tabulku je příjemný, ale vůbec nic neznamená.
2: Slavia vede tabulku o skóre před taky 100% Jabloncem, který zdolal Slovácko 1-0. Hradec Králové porazil ostravský Baník 2-1 a brněnský Artis podlehl Olomouci 1-2.
1: Pokud jste neděli netrávili poslechem radiožurnálu Sport, připomínáme, že Filip Salač se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto 2 vyhrál britskou velkou cenu. Salač se po startu ze 6. místa propadl na 10., ale postupně se probojoval vpřed a v posledním kole se dostal do vedení. I o tom mluvil v rozhovoru pro televizi Nova Sport.
4: Je to šílený, závod byl decentní, nepovedl se mi úplně start, viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu a věděl jsem, že budu mít potom výhodu s tím zadkem, jenom jsem se snažil, aby mi neujeli ty první a díky chybám soupeřů, který mi trošičku udělali cestičku dopředu, tak obhájit pak to poslední kolo pod tím tlakem nebylo vůbec jednoduchý, ale zvládnul jsem to.
0: Tenista Jakub Menšík si na turnaji Masters Montrealu zahraje čtvrtfinále. Nizozemce Van de Zandschulpa porazil 6-4, 7-5 a jeho dalším soupeřem bude Američan Shelton.
2: Atlet Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V Eugene zaběhl evropský juniorský rekord 48,59 sekundy. Na šampionátu ve Spojených státech se postaral o čtvrtou medaili pro českou výpravu. Zlato získala i tyčkařka Krutilová, stříbro vybojovala smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková a bronz přidal v deseti bojař Adam Juliš.
1: Valentína Kočířová ovládla na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii všechny 3 olympijské disciplíny. Po triumfu na kánoji a kajaku vybojovala 17-letá reprezentantka zlato i v kajak krosu. V závěrečný den šampionátu získala česká výprava celkem 9 medailí.
0: Ženskou Tour de France vyhrála podruhé v kariéře nizozemská cyklistka Demi Folleringová. Ovládla závěrečné 2 etapy s cílem v Nice. Jediná česká účastnice Nikola Nosková závod po sobotním pádu nedokončila.
2: Na mistrovství Evropy v atletice se dnes večer budou rozdávat první medaile. O postup do finále v úvodním závodním dni zabojuje v Birminghamu před 14. hodinou i koulař Tomáš Staněk. Český rekordman vynechal kvůli poranění zadního stehenního svalu před 2 týdny mistrovství republiky. Staněk ale potvrdil, že na evropský šampionát je připraven.
5: Ale nebylo to nic vážného, takže nějak extra plán to nenarušilo. Já jsem spíš rád, že jsem potřeboval trošku se srovnat technicky, tak v tom prvním soustředění to vyšlo, pak jsem si teda udělal ten zadák trošku a jsme se potřebovali vrátit do tréninku a všechno šlo tak, jak mělo, takže s tím jsem spokojený a na závod se těším.
2: V semifinále sprintu na 100 metrů se po 21. hodině představí držitelka českého rekordu Karolína Maňasová. Do kvalifikace kladivářů vstoupí po 13. hodině i republikový šampion Volodymyr Myslivčuk.
1: Celkem 4 čeští plavci se představí úvodní den bazénových soutěží mistrovství Evropy. Michal Judický bude plavat za závod na 400 metrů polohově a Ondřej Slavík 50 metrů motýlek. Na kraulařské stovce se představí obě Barbory, Sémanová a Janíčková. Barbora Janíčková začíná šampionát hned svou hlavní tratí a z rozplaveb by chtěla v Paříži postoupit bez potíží.
6: Jako já nemám žádný konkrétní čas, mám přímo jenom dostat se do toho semifinále. Samozřejmě bych radši, kdyby to nebylo z nějaké předposlední, poslední pozice. Nepřipadá v úvahu žádné šetření jako sil extrémní, protože na to není prostě prostor. Kdybych prostě se tam dostala třeba kolem nějakého 12. místa, 70., tak bych s tím byla moc spokojená.
2: Golfistka Sára Kousková obsadila na turnaji Ladies European Tour v Londýně 16. místo. Ve finálovém kole zahrála česká jednička 6 ran pod par a celkové skóre uzavřela na minus 7. Kristýna Napoleová, která jako druhá z české pětice prošla katem, potřebovala na turnaji o 10 ran víc. S bilancí plus 3 skončila na 46. pozici.
0: A to byl úvodní sportovní přehled dnes dílny Lukáše Michalíka, který patří v naší redakci mezi nejlepší tvůrce sportovních přehledů. Lukáši, moc děkujeme, ale pamatuj, jak zpívá David Koller v té následující písnice, nic není nastálo.
2: Děkuji, Honzo, hezké ráno.

0: Tohle byl David Koller, který to sice asi neví, ale myslím, že v některých svých dílech se řadí taky mezi příslušníky hudebního minimalismu, ale je to oblíbený interpret, tak proč ne v našem vysílání. Tak pravidelná encyklopedie, ta sem patří taky.
1: Přesně tak, v tomto týdnu začínáme prvním dílem a zaměříme se na nejslavnější zahraniční trenéry. Možná trochu také náležitě k tomu, že českou fotbalovou reprezentaci povede vůbec poprvé zahraniční trenér, je to tak?
0: Ano, je to Santi Denia, ale dneska je to jméno jiné.
1: Přesně tak, začneme asi nejznámější trenérskou osobností z basketbalu, Philem Jacksonem. Ten v NBA získal 2 tituly ještě jako hráč, ale věděli byste, kolik jich pak přidal jako trenér?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Bylo jich 11, v 90. letech 6x dovedl až na vrchol Chicago Bulls, kde se mohl spolehnout na Michaela Jordana. Na začátku dalšího tisíciletí pak přidal hat-trick i s Los Angeles Lakers. Jenže nakonec ani on nedokázal ukočírovat hvězdné duo Shaquille O'Neal, Kobe Bryant.
0: V roce 2004 Lakers podlehli ve finále Detroitu 1-4 na zápasy a Jackson tak vůbec poprvé v kariéře nedovedl finálovou sérii do vítězného konce.
1: U hollywoodského celku tak skončil, ale po pár letech se zase vrátil a v letech 2009 a 2010 přidal další 2 tituly.
0: Od ostatních trenérů se Phil Jackson lišil hlavně svým přístupem ke hře i k životu. Za mlada experimentoval s různými halucinogeny a nebál se orientálních filozofií. I proto se mu říkalo Zen Master.
1: Svým svěřencům rozdával knihy, které podle něj mohly rozvinout jejich osobnost, a do tréninku zařazoval meditaci. Po konci trenérské kariéry v roce 2011 Jackson působil 6 let v managementu New York Knicks. Od té doby si užívá důchodu a letos v září oslavil 81. narozeniny.
0: Tohle byla naše encyklopedie, ve které se tento týden zaměříme na nejslavnější zahraniční trenéry. Připravili ještě náš bývalý kolega Petr Tomášek. Rádi na něj vzpomínáme i na jeho peprné komentáře k různým sportovním tématům. Myslím, že když byla řeč už dneska ráno třeba o fotbalové Spartě, tak by Petr, co by tedy, to už můžeme říct, velký fanoušek právě letenského týmu, tak myslím, že Petr by si lecos neodpustil.
1: Asi tak.
2: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
3: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
2: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
4: Úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů fotbalisté Sparty zvládli. Olympic Lyon porazili doma na Letné 2-1.
5: Pro nás tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni.
4: Postup do závěrečného předkola ale musí Pražané ještě potvrdit v odvetném zápase ve Francii.
5: Jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně a nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
4: Odveta 3. předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 21 hodin a Radiožurnál Sport ji odvysílá v přímém přenosu.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Ano, teď jsme vás zvali na středeční večer ve vysílání Radiožurnálu Sport, ale Karle, co hodina po 8, která nás čeká?
1: Otevřeme to mistrovstvím Evropy v plavání, protože dnes začínají také bazénové disciplíny po tom dálkovém plavání a na místě už je v Paříži také náš reportér Martin Charvát a tak s ním vše probereme v 8 hodin a 10 minut. Následně v 8.20 Lukáš Pešek, jak už jsme zmiňovali, bude se probírat premiérový triumf v seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů Filipa Salače, takže se spojíme s Lukášem Peškem ještě před 8:30. Následně po 8:30, 8:35 zhruba, se spojíme zase do Birminghamu, kde je tedy jiné časové pásmo, takže si naši kolegové budou muset trochu přivstat. Jakub Marek, náš atletický expert, s ním probereme začínající mistrovství Evropy v atletice a následně samozřejmě po 9:00 se můžete těšit na Pavla Horváta, který vás pak bude provázet také svou desítkou po 10. hodině. Myslím, že fotbalových témat je co dost.
0: A lístku taky máme 2 na fotbalovou ligu v naší soutěži v 8:50. Přesně tak. Zápas?
1: Sparta Teplice.
0: No tak poslouchejte. Nechte si osvěžit písnička Red Hot Chili Peppers v překladu Sníh.

0: Elitní atleti budou od 10. srpna bojovat o tituly na mistrovství Evropy.
1: Do britského Birminghamu dorazí více než 50členný český tým, včetně vítěze posledního šampionátu v Římě, oštěpaře Jakuba Vadlejcha.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato! Bylo to na úrovni možná 89 metrů, těsně pod hranici 90.
0: Mezi medailové naděje patří také česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, stejně jako výškař Jan Štefela.
1: Překvapit ale můžou i další.
0: Na místě budou naši reportéři a o nic podstatného tak nepřijdete.
1: Nejlepší atletika na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
3: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
4: Radiožurnál 8 hodin. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
5: Ministr Tejc prověří případ ústeckého zubaře, který z fotek pacientek vyráběl dětské porno. Francie znovu varuje před vysokými teplotami, hasiči bojují s několika požáry. Fotbalisté Slavie a Jablonce i po třetím ligovém kole zůstávají 100%. Dálnice D4 směrem ze Strakonic do Prahy je ucpaná od sjezdu na Řitku z 15. kilometru a bude převážně polojasno až jasno, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty do 36 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Případ zubního lékaře Petra Vinče, odsouzeného za výrobu dětské pornografie, prověří ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO, zjistil to Radiožurnál. Lékař fotil ve své ordinaci nezletilé pacientky a s fotografií pak pomocí umělé inteligence vyráběl dětské porno. Ústecký soud mu za to dal letos v květnu podmínku. Pracovat s dětmi mu ale nezakázal. Tejc takový trest označil za nepřijatelný. Lékař Vinč se k případu odmítl vyjádřit. 44 000 lidí v Česku našlo svého praktického lékaře nebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně dva lékaři. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacientům tato pracoviště nabízejí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací lhuty.
6: Který ouško tě bolí, ukaž mi.
7: Dětská lékařka Ilona Hileová z Bystřice pod Hostýnem je v důchodovém věku. Do týmové praxe přibrala mladou kolegyni.
6: Benefit týmové praxe je to, že mohu s klidným svědomím a v dostatečném čase předat pacienty.
7: V ordinaci v Bystřici pod Hostýnem tak zatím mohli přijmout 100 nových pacientů. Blanka Kovandová, Radiožurnál.
5: Do Francie se dnes vrátí vysoké teploty, hlavně na jihu a jihovýchodě země platí druhá nejvyšší, tedy oranžová výstraha před horky. Ke konci týdne by se mohly teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Kvůli suchu se rychle šíří požáry.
8: Přes 100 hektarů porostu se žehl požár na jihu Francie v departmánu Lozère. Požár se zřejmě rozšířil od hořícího auta. Několik hodin v neděli hasiči likvidovali taky požár v obci Saint-Jean-d'Iac v departmánu Gironde. Pár kilometrů od obce se před týdnem přitom zastavil rozsáhlý lesní požár, který pohltil desítky tisíc hektarů borových lesů. Ministerstvo vnitra oznámilo, že ve spojitosti s požáry policie zadržela už 420 lidí, některé podezřívá ze žhářství. Šíření plamenů pomáhá extrémní sucho, které ve Francii trvá už několik měsíců. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Lékaři ve fakultní nemocnici Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou mít při tropických dnech 60 až 70 stupňů Celsia. Lidem může stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už do 1 minuty, říká přednosta kliniky popálenin a plastické chirurgie Libor Štrajt.
9: Základem té první pomoci je chlazení. Chladit by se mělo vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů. Neměl by to být led, který může prohloubit tu popáleninu. Chladit by se měly povrchy do 5% těla. Součástí teda první pomoci můžou být léky proti bolesti.
10: Sport. Fotbalisté Slávie a Jablonce jsou v této sezóně šance ligy dál 100%, zatímco Pražané ve třetím kole soutěže porazili Pardubice 2-1, Severočeši zdolali Slovácko 1-0. Olomouc v neděli porazila v Brně domácí Artis 2-1 a stejným poměrem Hradec Králové vyhrál nad ostravským Baníkem. Koulaře Tomáše Staňka čeká v úvodním dni atletického mistrovství Evropy v Birminghamu kvalifikace i případné finále. Halový evropský šampion z roku 2021 náročný program koulařské soutěže opakovaně kritizuje.
11: Na to asi nebudu nikdy připravený, ale no, já nevím, jak to říct slušně. No. Se si nás pletou s více bojařima. No. Vůbec nevím, kdy budu třeba obědvat, jako podle mě tak nějaký 3 a večeřet už asi nebudu.
10: V semifinále sprintu na 100 metrů se večer představí česká rekordmanka Karolína Maňasová. Do kvalifikace kladivářů dnes vstoupí republikový šampion Volodymyr Myslivčuk.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zdržení na D4 u Řitky a v Praze nehoda v Brněnské. Na D4 ze Strakonic do Prahy trvá značně neutěšená situace, ostatní jako několik uplynulých dnů. Kvůli výraznému omezení u jíloviště popojíždí zhruba 40-minutová kolona od Řitky ze 14. kilometru. Náhradní trasa přes Klínec a Líšnici se také zaplnila, stále se ale vyplácí. Jedete-li D1 do Prahy směrem z Brna, zbystřete okolo 4. a 5. kilometru. U středových svodidel stojí 3 havarovaná osobní auta, zasahují i do levého pruhu. Okolo nich se jede o něco pomaleji, kratší fronta se tak sune od sjezdu na průhonice z 6. kilometru. Omezení u ruzyňského letiště stále působí potíže v obou směrech. Od Slaného na D7 čekejte kolonu od sjezdu na Středokluky přibližně z 5. kilometru. Od okruhu budete brzdit u odbočky na Horoměřice. Hlavní část pražského okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace provozu v obou tunelech. Kolona začíná u Jesenice, z druhé strany tedy od letiště budete brzdit za sjezdem z plzeňské dálnice D5. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přeháňky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů. Tolik zprávy.
14: Krásný den, milí posluchači, je pondělí 10. srpna, vítáme vás u další hodiny společně s Karlem Schambergrem.
15: Dobré ráno.
14: Jak jsme říkali, v 8.50 budeme soutěžit, do té doby ale 3 živé rozhovory na témata plavání, motorismus a atletika, tak myslím, že se máte na co těšit.
15: Už za malou chvíli se spojíme s Martinem Charvátem, naším kolegou, který je v Paříži, kde aktuálně působí mistrovství Evropy v plavání. Dneškem začínají disciplíny v bazénu a tak to všechno probereme, protože tam bude mít česká výprava největší naděje. A ještě do 8:30 stihneme jeden rozhovor.
14: Ano, to bude s Jakubem, s Lukášem Peškem, který jezdil dříve také v nejslavnější té kubatuře MotoGP. Má také vítězství v seriálu v té kategorii do 125. Nevím teď čeho vlastně, ale každopádně v té kubatuře 125. Každopádně o Filipu Salačovi, který vyhrál ve Velké Británii, myslím, že bude řeč a taky bude to zajímavé povídání.
15: Moc se těším.
14: Ano, já taky. Tak hezké ráno přejeme.
12: Radiožurnál Sport.
0: Jan Pěruška a Karel Schamberger.

0: 8 hodin 11 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Opravdu krásně svítí sluníčko, teda dneska bude připékat. Karle, nevím, jestli plánuješ jít někam na plovárnu?
1: Na plovárnu ne, plánuji odpoledne si jít zahrát padel s kamarády, jsme domluveni, že půjdeme, tak doufám, že nebude až tak velké horko, protože to hřiště v Mladé Boleslavi nebo u Mladé Boleslavi je venkovní, takže na slunci, tak doufám, že se neupečeme.
0: Tak to se promění možná v prádelnu spíš pak, no tak hodně zdaru. Nicméně, pokud vy plánujete nějakým způsobem se osvěžit ve vodě, tak třeba i v bazénu, o tom bazénovém plavání teď v rámci toho profesionálního ranku více.
1: Přesně tak, protože už dnes odstartují bazénové disciplíny na mistrovství Evropy v plavání. Přímo do Paříže tak vyrazil také náš reportér kolega Martin Charvát, kterého teď vítáme ve vysílání. Hezké ráno.
2: Dobré ráno ze čtvrti Saint-Denis, kde při pohledu na oblohu nejspíš dnes bude také připékat.
1: Jak moc se bude lišit mistrovství Evropy od olympijských her před 2 lety, protože právě v Paříži byla olympiáda před 2 lety v roce 2024, tak jak moc to bude jiné?
2: No, tím, že jsem ve čtvrti Saint-Denis a neplánuji jezdit přes celé město napříč, tak naznačuji, že ten bazén je jinde, než byl ten olympijský, který byl v La Défense aréně, což vlastně nebyl vůbec bazén, to je aréna pro rugby a byl tam bazén namontovaný. Tady namontovaný není, tohle je také olympijský bazén, ale je to bazén, ve kterém se teď bude plavat, který sloužil k uměleckým disciplínám, respektive, abych to zjednodušil, byly tady skoky do vody, bylo tady synchronizované plavání, které tu bylo i v minulých dnech při mistrovství Evropy, ale bazénoví plavci se v tomto bazénu, který je hned vedle Stade de France, představí poprvé. A co se týče obsazení, tak samozřejmě tady nebudou reprezentanti Austrálie, Spojených států a podobně, ale co se týče toho evropského obsazení, tak tady bude vlastně dost podobné obsazení jako na těch olympijských hrách, abych to zjednodušil. Opravdu to bude velmi, velmi nabité a budou tady už v podstatě úplně v plné sestavě Rusové, byť ještě nebudou úplně oficiálně Rusové, stále jako neutrální sportovci. Ale jak vysvětloval v pořadu Na rovinu u Tomáše Pancíře o minulém pondělí předseda Českého svazu plaveckých sportů Jakub Tesárek, už je to vlastně jenom formalita, která ani od 1. září už nebude platit a Rusové budou normálně jako Rusové na všech závodech, tak teď jenom bez té vlajky, jenom bez případné hymny při vítězství, ale už vlastně mohou startovat v samotných závodech úplně bez omezení, což naznačuje, že to vlastně i kvůli tomu bude velice kvalitní soutěž teď na mistrovství Evropy.
1: A to stále navzdory probíhající ruské agrese na Ukrajině. Jak moc to zvedne konkurenci, návrat Rusů právě do plaveckých disciplín? Bude to dělat problémy i nějakým českým plavcům?
2: No, zvedne to konkurenci velmi výrazně, protože v některých disciplínách jsou třeba mezi 4 nejlepšími přihlášenými 3 Rusové. Vzhledem k tomu, jakým systémem vypadá mistrovství Evropy, kde se do semifinále mohou dostat pouze 2 z každé země a proto při mistrovství Evropy kolikrát vzniká situace, že nepostupuje do semifinále 16 nejlepších, ale po vyškrtání těchhletěch třetích a popřípadě i čtvrtých, maximálně 4 za stát mohou být nasazeni do rozplaveb, tak se může stát, že teoreticky postoupí třeba i 20., 21. co do času, ale zkrátka předtím byli vyškrtáni ti, kteří byli mnohokrát za danou zemi, tak se může stát, že už v rozplavbách z toho bude v uvozovkách ruský šampionát v některých momentech, protože Rusové patří opravdu mezi výborné plavce a budou mít přihlášené opravdu výborné časy. Otázkou je samozřejmě jejich forma, jestli je tady dokáží potvrdit, ale to se ukáže až v samotném bazénu. A tu konkurenci, abych ti odpověděl jednoduše, to samozřejmě zvedne výrazně, protože když patří mezi ty nejlepší přihlášené, tak to zpravidla naznačuje, že by i ve finále mohli mít 1 až 2 místa. Oproti tomu, jak by tam třeba chtěli být i čeští reprezentanti,

0: Všichni vidí, jak světové plavání míří postupně k tomu, že se Rusové vrátí do soutěží. Už takové náznaky byly delší dobu, vzhledem k tomu, že světové plavání není ovládáno z Evropy, ale řekněme z Blízkého východu až arabského poloostrova, a tam necítí tento problém tak jako Evropani, tak tím pádem nevidí důvod, proč by se Rusové nemohli vrátit do soutěží, a tím pádem je tady dlouhodobá snaha je vrátit do soutěží. A jediné, co se změnilo, je tlak světového plavání na to jednotlivé kontinentální, kdy světové plavání říká, že chce, aby kontinentální plavání, v tomto případě evropské, následovalo to, co říká to světové, a nešlo si vlastní cestou. No a tudíž se jenom vyjednala v uvozovkách výjimka, aby se to co nejvíce oddálilo, to plnohodnotné navrácení Rusů do soutěží i s vlajkou, hymnou a podobně. A teď se podařilo vyjednat, že to bude až od 1. září 2026, takto. A teď je to jenom v tom smyslu, jak jsem naznačoval, tedy bez vlajky a hymny, ale jinak Rusové mohou startovat jako kdokoliv jiný.
1: Martin Charvát, reportér na mistrovství Evropy v plavání, teď je přímo z Paříže. Kdo z českých plavců bude mít právě na tom kontinentálním šampionátu největší ambice?
0: To si myslím, že by mohlo být poměrně zajímavé pro Barboru Sémanovou, Jana Čejku a Miroslava Knedlu, a uvidíme, jestli také Barboru Janíčkovou, která by také chtěla být vysoko, ideálně v zítřejším finále na 100 metrů kraul, co jsem se včera bavil s jejím trenérem Dušanem Viktorijníkem, tak ten říkal, že vyhraje Marit Stenberchenová, to je asi tak jasné, jako že zítra ráno vyjde slunce nejen v Paříži, ale i v Praze. A za ní už je to potom poměrně dost otevřené a teoreticky při souhře nějakých okolností by i Barbora Janíčková mohla pomýšlet na to, že stejně jako získala stříbrnou medaili na stovce na tom velmi slabě obsazeném šampionátu před 2 lety v Bělehradě, tak i na tomto silně obsazeném šampionátu by při svém zlepšení, které se tu poměrně očekává, mohla být velmi vysoko. Ale není to tak velká naděje jako Barbora Sémanová na dvoustovce, tam je to opravdu velmi pravděpodobné, že Sémanová ve středu večer získá medaili. Velmi možné nebo velmi pravděpodobné by to mohlo být také v případě Jana Čejky na 200 metrů znak ve čtvrtek. No a také Miroslav Knedla na znakařské 50 by měl mít velmi vysoké ambice, ale tam jsou změnění Rusové opravdu dominantní a výborní a mohlo by se stát, že na 50, kde to může být o detailech, tak by Miroslav Knedla ne všechny ty detaily mohl mít ideálně sladěné. No. Takže minimálně Čejka a Sémanová by měly být velkými aspiranty na medaily.
1: Věříme slovu Martina Charváta a držíme palce českým plavcům, ať to na mistrovství Evropy v Paříži co nejčastěji cinkne, anebo vyjdou třeba finálové účasti. Martine, myslím, že se zase uslyšíme brzy. Moc děkujeme za tenhle vstup a přejeme hezký den do Paříže.
0: Díky, hezký den.
2: Mistrovství Evropy v plavání na Radiožurnálu Sport.
3: Česko má silnou generaci. Naposledy v prosinci brali v krátkém bazénu medaile Jan Čejka a Miroslav Knedla.
4: Do tribuncov bude Knedl první a Knedla druhý! Miroslav Knedla se raduje ze stříbrné medaile na mistrovství Evropy v krátkém bazénu.
5: Tahle medaile, i přesto, že to je osadino od výhry, tak mi to je úplně šumák. Já jsem spokojený, že jsem se dostal na pódium.
3: Teď se bazénoví plavci ukážou v Paříži.
2: Tentokrát i s Barborou Sémanovou, která na předchozích šampionátech v dlouhém bazénu pokaždé získala aspoň jedno zlato.
3: Bude mít Sémanová znovu medaili?
2: Přímé vstupy z mistrovství Evropy v plavání uslyšíte od 10. srpna.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Vracíme se k velkému víkendovému úspěchu Filipa Salače, který, dá se říct, oslavil kariérní vítězství.
1: V Silverstoneu vyhrál v kategorii Moto 2 a získal první český triumf v mistrovství světa po 16 letech.
0: Navázal nejen na Karla Abrahama, ale taky na Lukáše Peška, který slavil ještě dříve než Karel Abraham v tom roce 2010. A právě Lukáš Pešek je teď s námi ve vysílání. Přeji vám krásný den.
2: Dobrý ráno všem.
1: Při vzpomínkách na vaše úspěchy, zejména v kategorii 125, jste nedávno říkal, že triumf si neplánujete. Dalo se přece jen u Salače tušit, že vítězství je na spadnutí?
2: Tak dalo se to tušit už od těch výsledků, které přicházely letos. Já už jsem to v podstatě říkal i při velké ceně Brna, že jsem si myslel, že už to spadne tam, ale samozřejmě byla to jenom otázka času a je to perfektní.
0: Co bylo klíčové ve včerejším závodě právě pro Filipa Salače, že nakonec dojel na prvním místě?
2: Tak klíčový asi v tomhle případě bylo to, že ten González si splet počty kol a slavil okolo dřív, bohužel. A pak se tam ty první dva srazily a toho samozřejmě Filip využil a tyhle dva největší soupeři mu tím odpadli, takže pak už to měl o dost jednodušší, ale na to se historie neptá.
1: Ale Filip Salač zvládl to poslední kolo velmi dobře, to můžeme říct. Souhlasíte?
2: No jasně, že jo, tak takhle. Vyhrát závod není určitě sranda, těch okolností je tam vždycky mnoho a prostě se to musí takhle potkat, aby to celý klaplo.
0: Bývalý jezdec Felitím seriálu MotoGP Lukáš Pešek teď s námi ve vysílání. Přece jenom, když se bavíme o těch nižších kubaturách mistrovství světa, tak možná se to zdá fanouškům jako určitá loterie. Změnilo se to nějak s tím obdobím před 20 lety, kdy jste závodil vy?
2: Myslím si, že každý období má něco, nedá se to úplně porovnávat, protože stejně tak se porovnávaly moje výsledky s Jardou Hulešem, s Frantou Šťastným, ale ta doba byla jiná, byly jiné podmínky, byly jiné možnosti, takže já to moc neporovnávám, beru to tak, že to je úžasný výsledek téhle doby a hlavně to beru tak, že to je super, že se to stalo, že ten Filip vyhrál, protože to je perfektní zase zpráva a motivace pro mladou generaci, která vidí, že by tohle to mohla jednou dokázat.
1: Když jste nastínil mladou generaci, mě dost zaujalo, že ve startovním poli byla skoro více než polovina ze Španělska. Čím to je, že právě Španělé, když teď trochu odbočím, tak moc vévodí právě silničním motocyklům?
2: Tak těch faktorů máte samozřejmě více. Jedna věc je to, že dlouhý leta je pořadatel Dorna, což je španělský pořadatel. Velký šampionáty se víceméně odehrávají celý ve Španělsku a je to tam fenomén, je to meka, je tam strašně moc škol, akademií, závodních týmů. Je to prostě asi nejvíc v Evropě, co je.
0: Lukáš Pešek, bývalý závodník v letním seriálu MotoGP s námi ve vysílání. Když se dostaneme právě i přes vaši kariéru, ve které jste se tedy do MotoGP dostal v roce 2013, tehdy snad po dvouleté pauze seriálu, teď k Filipu Salačovi, tak jak vidíte jeho šance třeba právě na průnik do MotoGP a ještě pod otázka, zda má po té účasti vůbec se toužit, zda to má být jeho cíl?
2: Tak já si myslím, že dostat se do MotoGP kategorie cíl každého závodníka, který trošku přičuchne tady k tomuhle stumu kolotoči. Samozřejmě, jestli by to bylo moudrý nebo ne, to nevím, to musí vždycky vyhodnotit se svým managementem. A to, jestli se tam může dostat nebo nemůže, nedokážu vám říct, ale obávám se toho, že ten trend a ta doba se tak změnila, že v tom MotoGP jsou dneska 19-20 letý kluci a obávám se, že Filip Salač na tohle už je možná starý v tomhle věku, i když to zní strašně.
1: Takže si myslíte, že Filip Salač prostě už nedostane tu šanci ani nakouknout třeba na pár závodů, na nějakou jednu sezónu, ukázat se před diváky na té nejslavnější scéně MotoGP?
2: Nedokážu vám to takhle říct, samozřejmě bylo by to fantastický, protože v dnešní době už jsou tam všechno i jako dobrý motorky. Za mě to bylo takový, že byly jedny dobrý, jedny špatný, já jsem bohužel šel na tu špatnou, ale jiná šance nebyla. Ale myslím si, že na sezónu, nevím, jestli bych tam išel na sezónu dneska, no, v jeho pozici. Jeho pozice je celkem dobrá Moto 2 a tyhle ty výsledky, který jezdí, může ještě klidně pár let tady předvádět.
0: Říká Lukáš Pešek, který už nějaký čas v tom elitním seriálu nepůsobí jako závodník. Přece jenom otázka na závěr, čemu se nyní věnujete více než 10 let po konci kariéry?
2: Tak věnuju se, tak jak jsem říkal na začátku, nový generaci, věnuju se závodníkům, vychovávám nový závodníky, který už dneska jsou i v teenagerovském věku, takže jsou kousek před vstupem do mistrovství světa a trénuju samozřejmě i veřejnost, děláme tréninky bezpečnosti a ovládání motorky, takže zůstal jsem u řemesla.
0: Ano, a myslím, že jsme rádi, protože můžete pomoci vychovat další mladé závodníky, kterým se bude dařit i v seriálu Mistrovství světa, třeba podobně jako vám v minulosti, nebo jako aktuálně Filipu Salačovi, vítězovi Velké ceny Velké Británie v Moto2. Lukáš Pešek byl s námi ve vysílání, moc vám děkujeme, přejeme krásné léto.
1: Díky moc.
2: Já děkuju, mějte se.

0: zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Tady je Radiožurnál půl deváté a se zprávami Eliška Zábrocká.
2: Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením devátých tříd. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Na začátku srpna se do něj zapojilo přes 1000 dospělých. Zkrácení povinné školní docházky zmínil v polovině července šéf SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstvo školství je ale proti. Podle něj změna teď není v plánu. Světové oceány byly v červenci rekordně teplé, vyplývá to z dat unijní klimatické služby Copernicus. Průměrná teplota mořské hladiny mimo polární oblasti dosahovala 20,96 stupně Celsia. Pro daný měsíc jde o novou historicky nejvyšší hodnotu. Předchozí červencový rekord byl z roku 2023. Copernicus upozorňuje, že ke zvlášť teplým patřily v minulém měsíci vody na pobřeží Atlantiku a v západním Středomoří. A digitální a informační agentura vykázala chybně část majetku za 106 milionů korun. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při prověřování účetnictví za loňský rok. Agentura nehmotný majetek vykázala jako nedokončený, i když ho využívala. Další chyby agentura upravila po upozornění úřadu ještě před účetní závěrkou. Díky tomu je podle kontrolorů celkově spolehlivá. Sport. Zhruba za hodinu začnou na plaveckém mistrovství Evropy soutěže v bazénovém plavání. Hned v prvním soutěžním dni budou o postup do finále závodu na 100 metrů volný způsob bojovat největší hvězdy výpravy Barbora Sémanová a její jmenovkyně Janíčková, které na předloňském šampionátu v Bělehradě získaly v této disciplíně zlato a stříbro. Šampionát potrvá do neděle.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D4 za Řitkou, D7 v okolí letiště. Na D4 ze Strakonic do Prahy se výrazně brzdí u sjezdu na Řitku na 14. kilometru. K omezení u Jíloviště se jede krokem stále více než půl hodiny. Náhradní trasa přes Klínec a Líšnici zůstává také hodně plná. Kolona se sune na příjezdu do Klínce a pokračuje až k Jílovišti. Stále se ale z dálnice vyplácí sjíždět, nějaký čas rozhodně ušetříte. A pojďme k Praze, respektive k letišti. D7 ze Slaného zůstává plná od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Z opačné strany se brzdí už na okruhu před odbočkou do Evropské. Odtud k omezení je to téměř na půl hodiny. V metropoli čekejte potíže i na jižní spojce. Kousek před Barandovským mostem blokují pravý pruh, následky kolize nákladního a osobního vozidla. Fronta začíná za sjezdem na Pankrác a pokračuje i dál okolo Nehody do Dobříšské až k Mrázovce. A v Praze stále hodně plno i na východní části okruhu od Běchovic k Černému mostu, pak i dál v Novopatské na trase ke Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Máme před sebou horký týden a potvrdí to už dnešní teploty, které během dne vystoupají až k 36 stupňům Celsia. Odpoledne ale na obloze přibude mraků a místy se můžou objevit přeháňky nebo i bouřky. I dnes tak platí výstraha před velkým teplem. Nezapomínejte na pitný režim. Večer přes naše území přejde slabá studená fronta a ochladí se alespoň v noci. Noční teploty klesnou k 18 až 13 stupňům Celsia a mírně se ochladí i během úterý, kdy naměříme od 23 do 28 stupňů Celsia. Během týdne ale horké dny přitrvají a u víkendu bude opět až 36 stupňů Celsia. Ochlazení se tak podle meteorologů dočkáme až na přelomu dalšího pracovního týdne. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 37 minut, když trošku zneužiju teď ten čas i na promo našeho pořadu s Pavlem Tilšerem, který má v létě pauzu s mikrofonem do Anglie, tak míříme do Anglie kvůli fotbalu. A příští týden v pondělí už bude předsezónní takový preview díl právě v pondělí v 9.25, tak můžete si to poslechnout, ale z mikrofonu do Anglie zamíříme teď z jiného důvodu teda než z fotbalového.
1: Přesně tak, z důvodu atletického, protože dneškem startuje mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu, v české výpravě je celkem 52 atletů. Kdo bude o medaile bojovat nejdřív, i na to se teď zeptáme našeho reportéra přímo v Anglii Jakuba Marka, kterému přejeme dobré ráno.
2: Krásné ráno.
0: Jenom Kubo, na začátek, v 6.50 jsme hráli příspěvek tvého kolegy z místa taky Adama Procházky, našeho kolegy z radiožurnálu Sport, který si proběhl trať na stadionu v Birminghamu s Jakubem Dudichou. To mi prosím tě řekni, jak se jako reportér dostaneš takovému počinu. Jinak doporučuji všem posluchačům, aby si to pustili zpětně, jde o zajímavý počin.
2: Ono je to asi něco jiného, než třeba znají fotbaloví reportéři na atletických šampionátech. Zkrátka den před startem šampionátu, když je oficiální trénink, tak se prakticky novináři dostanou až na plochu a vlastně není to tam nějak striktně dáno. Samozřejmě se musí novináři chovat podle nějakých zaběhnutých, nepsaných pravidel, nesmí překážet jednotlivým atletům, ale zkrátka je možné i to proběhnout se třeba i s Jakubem Dudichou.
1: Ještě než se dostaneme k tomu dění v Birminghamu, tak se ale zastavme v Eugene, protože už jsme to probírali včera, když jsi byl ve vysílání taky. Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Navázal tak na tu úspěšnou českou atletickou výpravu na juniorský světový šampionát právě do Oregonu. Čím, jak by si přiblížil Michala Radu a posluchačům ty?
2: Michal Rada je výjimečným atletem, on už prakticky od žákovských kategorií ukazuje výjimečnou výkonnost a nemyslím si, že by byl nějak urychlený, že jde krok po kroku. On byl skvělým vícebojařem, on třeba drží i mládežnický národní rekord v trojskoku, ale už se teď soustředí právě na trať 400 metrů překážek v těch posledních letech a on už před 2 lety v Limě na juniorském světovém šampionátu, když byl ještě dorostenec, tak byl stříbrný, jen těsně mu zlato uteklo, no a teď nejel sice do Oregonu v pozici toho největšího favorita na zlatou medaili. Tím největším favoritem byl Japonec Goto, ale Gota porazil Rada ve finále a přestože letos tu přípravu prý neměl úplně optimální, protože on maturoval, takže ani ty výsledky, výkony nebyly ideální, ale teď ukázal, že se dokáže parádně připravit na vrcholnou akci. No a ten zmiňovaný čas 48,59 setin sekundy, tak ten je jen 32 setin sekundy za národním českým rekordem mezi dospělými a ten rekord drží už ze světového šampionátu z roku 97 z Athén Jiří Mužík.
0: Jakub Marek, přímo teď z Birminghamu, ale bavíme se o atletech, kteří jsou zatím v Eugene na mistrovství světa juniorů. Linda Bodková tam pomohla české smíšené štafetě ke stříbru a teď byla vyhlášena nejlepší evropskou atletkou za červenec na oficiálních stránkách evropské atletiky. To je teprve 16, tam taky nemluvíme o úspěchaném talentu a možná s výhledem, jaké má šance proniknout pak mezi dospělé úspěšně teda.
2: Věřím tomu, že nemluvíme, i když budoucnost teprve ukáže, ale trenéři se jí snaží spíš brzdit. Ona by trénovala třeba ještě ráda víc, ale prý je na nějakých 70% toho, co by mohla trénovat, ale jak říkáš, je jí teprve 16 let a vlastně tím výkonem na dorosteneckém evropském šampionátu by i teď mezi juniorkami na světě, tedy v té vyšší kategorii, brala medaily, tak to jen potvrzuje to, jakým je také mimořádným talentem. A když mluvíme o Michalu Radovi a Lindě Bodkové, tak to jsou podle mě asi 2 největší aktuálně české mladé talenty.
1: Od talentů ale už k seniorské reprezentaci, ta je v Birminghamu, kde dnes startuje mistrovství Evropy v atletice a právě Jakub Marek je přímo ve Velké Británii v Anglii, kde bude sledovat nejen výkony českých sportovců, ale můžeme se teď zaměřit právě na tu českou výpravu, která čítá 52 českých sportovců. Kdo patří v tvých očích mezi největší české medailové naděje?
2: Určitě tou nadějí je čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, ta tady tabulkově má před sebou v úzovkách jen norku Henriette Jägerovou. Ona je druhá v těch letošních evropských tabulkách Lourdes Gloria Manuel a přeci jen běhu na 400 metrů samozřejmě dá se přepálit, ale není to tam jak v technických disciplínách, kde těch překvapení bývá víc. Takže věřím tomu, že pokud bude v nějaké té své standardní formě, ve které běhá teď v této sezóně v závodech Diamantové ligy skvěle, dostává se pod 50 sekund, tak Lourdes Gloria Manuel je asi největší českou medailovou nadějí tady na šampionátu. Určitě o medaily by měl tabulkově papírově bojovat i Jan Štefela, bronzový z posledního mistrovství světa v Tokiu. Tento český výškař, ten má tabulkově před sebou jen Ukrajince Doroščuka, ale tam přeci jen ve výškařském sektoru je to mnohem víc vyrovnané. Ty výkony tam oscilují třeba 2.20, 2.30 a samozřejmě to už je rozdíl třeba mezi prvním a desátým místem nebo medailí a desátým místem, ale určitě musíme i na Jana Štefelu se zaměřit. Hodně jsem zvědavý na to, co by tady mohl předvést obhájce titulu z Říma oštěpař Jakub Vadlejch. On zazávodil skvěle v polovině května v Tokiu, tam se dostal přes 85 metrů, ale pak už to tak slavné nebylo, teď má téměř dvouměsíční závodní pauzu, takže u něj je to s velkým otazníkem, ale je to velmi zkušený atlet, který se vždy dokázal perfektně připravit právě na ty vrcholné akce, takže věřím tomu, že i on by tady o medaily bojovat mohl.
1: Lourdes Gloria Manuel, Jan Štefela a Jakub Vadlejch, to je výčet tří jmen v očích Jakuba Marka českých medailových nadějí. Dnes je na programu už v dopoledním bloku kvalifikace koulařů. Finále je na programu pak večer. Čekáš, že Tomáš Staněk, bronzový z evropského šampionátu v roce 2022 v Mnichově, bude bojovat o ty nejvyšší příčky? Jak je na tom?
2: Moc bych mu to přál, ale ta jeho forma také je s otazníkem, od teď také poměrně dlouho nezávodil, ale už se v této sezóně po operaci lokte dostal na 21 metrů, což by mu s přehledem stačilo na postup do večerního finále. Ten kvalifikační limit je 20 metrů 60 cm a myslím si, že ani nebude potřeba se dostat za tuto hranici, že ta 12 se vyselektuje třeba na nějakých 20 metrech 40 cm, ale samozřejmě uvidíme až v reálu, jak to bude vypadat. No a večer v případném finále, tedy pokud Tomáš Staněk postoupí, tak opět jsou to dva závody v jednom dnu, takže tam už se i na minulých šampionátech mnohokrát stalo, že ten, kdo perfektně vrhl v kvalifikaci, tak pak už ve finále to tak slavné nebylo a skončil třeba osmý, takže tam už to může být otevřené, takže neříkám, že to je nějaká velká medailová naděje, ale rozhodně nějaká menší naděje tam je.
0: Budeme doufat minimálně ve finálovou účast a držet palce Tomáši Staňkovi, ať to vyjde. Nicméně, když se zeptáme na závěr, jak to vypadá v Birminghamu obecně v rámci toho, že se chystá takovýhle velký atletický svátek, jsou tam na to připraveni, natěšeni?
2: Zatím, co jsem tak stihl postřehnout, tak je to tady připravené skvěle. Když to porovnám s posledním evropským šampionátem před dvěma lety v Římě, tak tam Italové přeci jen se o něco pomaleji rozjížděli. Tam ještě v den prvního závodu, respektive prvního závodního bloku, tam spousta věcí nefungovala. Prakticky se třeba ani nemohli pořádně dostat fanoušci do hlediště. Tady už včera, den před startem šampionátu, fungovalo všechno téměř skvěle, tak snad tady udrží Britové tu vysoko nastavenou laťku a bude to pokračovat bez problémů a bude to velmi hezký šampionát.
0: Jakub Marek s Adamem Procházkou budou právě reportéry na tom atletickém mistrovství Evropy.
1: Přesně tak, my se budeme těšit na všechny reportáže, ale také na přímé přenosy nejen o úspěších českých sportovců. Jakub Marek teď s námi v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Jakube, děkujeme a přejeme pěkné ráno do Birminghamu.
2: Díky, hezký den.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: A protože 8 hodin 46 minut 40 sekund, tak vás už můžeme rovnou pozvat na to, co bude v tom příštím vstupu.
1: Bude to soutěž.
0: Ano, a Karle, prosím tě, o co dneska hrajeme?
1: Budeme hrát o dvě vstupenky na utkání Sparta Teplice, tedy na utkání ve fotbalové Šancelize, které se bude hrát 15. srpna, tedy v tomto týdnu, konkrétně to bude v sobotu, tedy po tom, co Sparta ať už vyhraje, tedy postoupí, anebo prohraje a vypadne z kvalifikace Ligy mistrů. To je ještě otázkou, která bude zodpovězena zítra. A navíc ještě k těm dvou vstupenkám na utkání mezi Spartou a Teplicemi přihodíme červenou kšiltovku Radiožurnálu Sport. Myslím si, krásná cena.
0: Tak za chviličku jdem na to.

0: 8 hodin 50 minut, je tu soutěž Radiožurnálu Sport, první v novém týdnu. Tak ještě jednou poprosím Karla Schambergera, aby vám představil ceny, o které hrajete.
1: Hrajeme o 2 vstupenky na utkání fotbalové šance ligy, které se bude hrát v sobotu. Sparta přivítá Teplice. Pojďme si říct, že doma je Sparta zatím 100%, vyhrála tam jedno utkání. Venku se jí v lize zas tak nedaří. Na úvod prohrála v Brně se Zbrojovkou a následně teď o víkendu prohrála také v Mladé Boleslavi, ale doma to zatím jde.
0: Ano.
1: Vyhrála doma nad Zlínem.
0: Ano, a nad
1: Takže
0: Zlínem vlastně.
1: Uvidíme, jestli Sparta zvládne utkání s Teplicemi. To ostatně někteří z vás, respektive jeden z vás zjistí, pokud tedy vyhraje 2 vstupenky. K tomu vám dáme ještě červenou kšoutovku Radiožurnálu Sport, ať je vidět, že ty vstupenky máte od nás. A právě o to teď budeme soutěžit v naší ranní soutěži Radiožurnálu Sport. Jan Pěruška pro vás má soutěžní otázku.
0: Týká se vlastně propojení osobnosti, která nastupovala za Teplice i za Spartu ve své kariéře. Není to Pavel Horvát, který to má taky takhle v životopise, ale je to vlastně v souvislosti s mužem, který tady byl v Desíce nedávno, Tomáš Grigar, a on v jednom zápase památném starém už před 21 lety chytal za Spartu v Teplicích za dosti ožehavé situace, kdy nakonec po tom zápase končil na Spartě Jaroslav Hřebík. A tohle je rozhovor tedy z Dohrána z České televize, který vedl neboští Lukáš Přibyl s brankářem, který tehdy za Spartu nechytal a bylo kolem toho halo. Tak se ptáme, jak se jmenuje ten brankář. Poslouchejte, možná vás ten hlas vlastně upoutá.
2: Co říkáte tomu, že jste nebyl v základní sestavě?
3: Nic.
2: Jak vám to trenér oznámil, co vám zdůvodnil?
3: Nějak.
2: Probíhla nějaká debata mezi vámi a trenérem před zápasem?
3: Mnou? Ne.
2: A čím si to vysvětlujete, že jste nebyl v základní sestavě?
3: Tak to nevím. Jsem se zeptat trenéra, co? On mi to neřekl, takže to asi ví on.
2: A vy cítíte nějaké napětí mezi vámi a trenérem obecně?
3: Já osobně ne, já nevím.
0: Všechno naprosto v klidu, Růžové. Tak poté tedy v roce 2005 Jaroslav Hřebíka po konci Sparty po prohře v 8. kole v Teplicích u Spartanů skončil. Tak ptáme se na jméno osobnosti, která promluvila v rozhovoru s Lukášem Přibylem z České televize. 221-552-222, to je číslo k nám do studia. Voláte nám, tak možná tušíte, pamatujete třeba tu dobu. Dobrý den, kdo je tam?
4: Kuba u telefonu, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Tak Kubo, tušíte?
4: Já jsem otázku neslyšel, protože jsem rychle volal, ale zkusím Jaromír Blažek.
0: Výborně, tak vám odgratulujeme.
5: Gratulujeme.
0: Jo, vy si to pamatujete, tehdy tu zítřinou dobu na Leté. Tohle bylo na Stínadlech teda.
4: Nepamatuju si to, ale samozřejmě Grigarem jsem ten díl slyšel, takže bylo to super.
0: Jo, tak to jsem ani nepouštěl, abyste nám to pochválil, jste moc hodný, děkujeme, vyřídíme to Pavlovi, pokud nás neposlouchá. Každopádně vám gratulujeme k zisku vstupenek na fotbalovou ligu. Chodíte takhle rád na český ligový fotbal?
4: Chodím rád, velice rád, jsem velkým fanouškem. Sice ne Sparty, ale jo.
0: Dobře, takže budete spíš přát třeba Teplicím, až půjdete v sobotu.
4: Teplicím, přesně tak.
0: Dobře, to skláři rádi uslyší, že budou mít na Letné podporu. Tak Kuba vítězem dneska, Karle ještě něco vyhrává, vej taky?
1: Červenou kšoutovku.
0: Výborně, tak si můžete nasadit, až vás bude pálit slunko do očí. Přejeme vám krásné léto i s Radiožurnálem Sport.
4: Díky.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdyby jsme pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já jsem se nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 9 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
6: V kauze Dozimetr pokračuje hlavní líčení předkládáním důkazů. Tajfun Dolphin se přemístil z Japonska na Čínu a slábne. Fotbalisté Slavie a Jablonce v ligové sezóně ještě nestratili ani bod. V Praze před omezením u letiště popojíždí kolony v obou směrech. A bude převážně polojasno až jasno, odpoledne s přeháníkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty do 36 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Obvodní soud pro Prahu 9 pokračuje v projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle státního zástupce Adama Borguly údajná organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí dvě firmy a šest lidí. Mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl.
7: Soudní líčení pokračuje po dvouměsíční pauze. V ní městský soud v Praze potvrdil rozhodnutí o vrácení kaucí za propuštění z vazby obžalovaným Hlubučkovi a Redlovi. Na posledních jednáních soudní senát vyslýchal letos v červnu jako svědka například pražského zastupitele Adama Scheinhera z uskupení Praha sobě. Právě on podal před 6 lety v kauze trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Další jednání jsou naplánovaná až do konce letošního roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: Tajfun Dolphin zeslábl na tropickou bouři. V noci dorazil nad čínské pobřeží, zpomalil a postupuje směrem do vnitrozemí. Záchranáři evakuovali přibližně 1 000 000 lidí. Podle meteorologů bude i během dneška tropická bouře slábnout.
8: Na čínskou pevninu udeřil tajfun rychlostí 140 km za hodinu a naplňuje se také předpověď, že v horských oblastech může spadnout až 500 mm srážek. Ale čínská televize potvrdila, že úřady i záchranné týmy jsou dobře připraveny. Jedno z nejfrekventovanějších letišť světa, šanghajský Putong, zrušil 1400 domácích i mezinárodních letů. Aktuálně jsou nejsilnějším deštěm zasaženy vnitrozemské provincie Anhui, Jiangsu a Hebei. A úřady varují, že velké půdní sesuvy mohou přijít v horizontu příštích 2 až 3 dnů. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
6: Neznámí pachatelé zastřelili u nádraží v centru Berlína 30-letého muže. Na síti X o tom informovala tamní policie. Střelbě podle ní předcházela hádka. Pachatelé jsou na útěku. Incident se odehrál před stanicí Zoologická zahrada, která je jedním z nejrušnějších dopravních uzlů v berlínském centru. Správa železnic prodlužuje cyklotrasu z Horního Slavkova po bývalé železniční trati. Úsek měří zhruba 1,5 kilometru. Dělníci odstraňují náletovou zeleň a upravují povrch pro pěší i cyklisty. Podle nezávislého starosty Alexandra Tereka nový úsek dovede cyklisty ke stávající cyklostezce do Karlových Varů.
9: Celá ta naše cyklostezka a cyklotrasa navazuje na cyklotrasu Euregio Egrensis, takže je to obrovské propojení na tu mezinárodní trasu, která vede z Německa přes Loket až vlastně do toho vnitrozemí.
0: Sport.
10: Fotbalisté Slávie jsou v této sezóně šance ligy dál 100%. Ve třetím kole nejvyšší soutěže zdolali 2-1 Pardubice, které naopak zůstávají bez bodu. Utkání rozhodl v 80. minutě svým druhým gólem v zápase útočník Mojmír Chytil, který je se 4 brankami v čele ligové tabulky střelců.
11: Říkal jsem, že jsem začal dávat góly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je, ale jsem rád, že dávám góly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažavený na tu novou sezonu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce.
10: Slávisté vedou ligovou tabulku o skóre před Jabloncem, který porazil Slovácko 1-0. Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a stejným výsledkem Olomouc zdolala v Brně domácí Artis.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zdržení na D4 za Řitkou, na D1 pak u Slatiny. Na cestě do hlavního města z jižní strany po D4 panují komplikace kvůli omezení u Jíloviště. Na 9. kilometru pracují na výstavbě nového mostu přes dálnici. Kolona na více než půl hodiny po pojíždí od sjezdu na Řitku ze 14. kilometru. Exitem 14 je možné sjíždět a pokračovat na Líšnici a Klínec. Na výjezdu z Klínce směr Jíloviště ale také počítejte se silným provozem. Ztratíte tam okolo 15 minut. D1 před Brnem směrem z Vyškova a nesouvislá fronta od Slatiny z 201. kilometru. D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy plná od Modřice ze 3. kilometru. A jih Moravy ještě jednou, teď výjezd z Brna D52 směr Mikulov. Komplikace omezení u Modřic. V levém pruhu tam pracují silničáři. Fronta téměř od sjezdu z D1 je na 5 až 10 minut. D7 ze Slaného před Prahou zůstává plná od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Z opačné strany se brzdí už na okruhu před odbočkou do Evropské. A v metropoli trvají potíže i na jižní spojce kousek před Barandovským mostem. V pravém pruhu následky kolize nákladního a osobního vozidla. Fronta od sjezdu na Pankrác. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy.
13: Posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme vám krásné ráno.
14: Krásné ráno.
13: Tak máme za sebou taky dva cyklistické závody, které možná i ve vysílání Radiožurnálu Sport nějakým způsobem zarezonovaly. Závod kolem Polska, to si asi mnozí vzpomenete na rok 2020, kdy se tehdy po covidu rozjížděly ty sportovní soutěže a Fabio Jakobsen tam tehdy utrpěl v pádu v Katovicích v první etapě životu, nebezpečné zranění, nakonec se dal dokupy a jezdí dál, ale teď je tedy další ročník a vyhrál ho Němec Marko Brenner. Petr Kelmen, český zástupce z Tudoru, byl nakonec 114. Nicméně v kontextu mužů můžeme teď směřovat k tomu, že se jede tento týden největší cyklistický závod v Česku.
14: Czech Tour.
13: Ano, je to velmi specifické z hlediska trasy, jestli tuší zhruba Karle, ono se jede z Prahy do Karlových Varů. Pak se přesouvají tedy na východ Čech, pojede se dokonce, myslím, že v pátek se pojede na Ještěd a pak se přesouvají právě do těch obvyklých destinací, jako jsou vlastně ty etapy z konci na Dlouhých Stráních a na Pustevnách. Mm-hmm. Tak pokud budete mít cestu, já osobně mířím na konci týdne do Jizerek, tak vím, že na Ještěd teda nebudu stoupat na kole v pátek, já teda vím, že tam nebudu stoupat ani v sobotu, ani v neděli, to se nebojím, ale aby vás to někde spíš nechytilo, protože uzavírky u silničních závodů v cyklistice jsou logické. No a pak Tour de France žen, tu si vlastně chytil asi taky, že se stoupalo na Mont Ventoux.
14: Trošičku ano, myslím si, že to bude všechno tématem pátečního pořadu kilometry Jiřího Ješka, hlavně ta Czech Tour, ke které to bude všechno směřovat. Myslím si, že to bude, jak ty říkáš, rezonovat určitě Czech Tour. No a i ženská Tour de France se fotbalovou hantýrkou trochu dokopala. Pne.
13: Ano, to je pravda, Demi Follerengová je první dvojnásobnou vítězkou tohoto velmi mladého závodu, od roku 22 se jezdí, takže tahle Nizozemka teď vyhrála tedy po roku 23 i letos. A Češka Nikola Nosková ve svých 29 letech, když avizovala, že bude bojovat i o místo ve stáji Cofidis, bohužel po sobotním pádu nenastoupila už do té závěrečné nedělní etapy a můžeme jí přát, ať se dá brzy dokupy a ať jí vyjde další profi kariéra třeba v jiném týmu. Nicméně její budoucnost budeme taky sledovat. Za chviličku.
14: Pavel Horvát, těšíme se na povídání o fotbalové lize.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Karel Schamberger.

0: 9 hodin 11 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Jsme rádi, že jste s námi. Přejeme vám dobrý vstup do nového týdne a pokud jste nesledovali tolik fotbalovou šanceligu o víkendu, tak teď vám v ní uděláme trošku jasněji.
1: No, protože nebývalé výsledky přineslo třetí kolo fotbalové šanceligy 5-5 mezi Teplicemi a Plzní nebo prohra Sparty v Mladé Boleslavi. Teď se shrneme s naším expertem, pětinásobným mistrem české ligy Pavlem Horvátem. Pavle, vítám tě, dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Tak začneme ale tím aktuálnějším, tedy včerejšími výsledky. Slavia je stále 100%, i když doma vyhrála nad Pardubicemi jen hubeně 2-1. Tak jak se to rodilo, to vítězství podle tebe?
2: No, byla to dřina. Musím říct, že Pardubice velmi odvážně, velmi sebevědomně nastoupili na Slavii, měli první velkou šanci. Kdyby to proměnili, možná by to vypadalo jinak, ale samozřejmě byli pod tlakem, nicméně Slavia si dlouho nevěděla rady, no a naštěstí pro Slavii je tam Vojmír Chytil, který prostě dává, teď to přeženu jako hnusný góly, ale prostě je tam, kde má být, a Slavii to včera stačilo na to, aby měla 3 body další.
0: A stačí to zatím ty 3 kola k tomu, aby potvrdila ambici asi největšího favorita na titul. Navzdory tomu, že to vypadá, že stále nějakým způsobem trenéři ladí sestavu, ale asi můžou si to dovolit.
2: No, taky jsem nad tím přemýšlel, je tam spousta změn samozřejmě, jsou tam noví hráči, byť spolu absolvovali nějakou přípravu, a ještě jsou na tribuně další hráči, který určitě zasáhnou do té sezóny, tak samozřejmě je jasný, že ty výkony nebudou úplně jako tiki-taka, což Slávě nikdy nehraje, je to spíš opravdu fyzicky nátlakový fotbal, který toho soupeře dostává do úzkých, a to včera na Pardubice úplně neplatilo, ale je to možná i tím, že samozřejmě ty kluci tam nejsou dlouho.
1: Zmiňoval jsi dvougólového střelce Mojmíra Chytila. V následujícím kole už se může vrátit Tomáš Chorý. Jindřich Trpišovský, trenér Slavie, řekl, že bude v sestavě, ještě neprozradil, ještě hned v základu, anebo jestli půjde do hry až z lavičky. Je to podle tebe správný krok, že se Tomáš Chorý vrátí?
2: Tak já si myslím, že pod posledníma dvouma titulama je určitě podepsaný velmi, takže takovýhle hráče chceš mít na hřišti. Samozřejmě může to být i v roli, že třeba on bude dostřídávat, tak jako Mojmír Chytil v minulý sezóně. Nevíme, jaký měl tréninkový manko, jak na tom bude kondičně. Ještě k tomu teďka v tuhle chvíli pořád ještě to počasí ubírá hráčům spoustu sil, takže včera si myslím, že kdyby byl na lavičce, že by šel do hry možná dřív Tomáš Chorý, ale já si myslím, že takovýhle hráče chceš mít v kádru a chceš, aby ti pomáhal rozhodovat ty těžký zápasy. No.
0: K Pardubicím, byť to tady máme přichystané, tak se vzhledem k tomu, že to nebudeme natahovat, dostaneme v desíce, protože tam je taky spousta zajímavých témat. Můžeme asi přejít k tomu, co se ještě dělo teda včera na trávnici jinde. Jablonec i Hradec zvládli po dalším evropském vystoupení ligu, což si myslím, že asi je velmi cené takhle přístupu do sezony, že prostě vyhráváš po tom, co hraješ ve čtvrtek.
2: Jo, to je bez debat. To jako musím říct, že klobouk dolů, byť taky je to dřina, pomáhají standardní situace. Hradec hrál přesilovku, přesto Baník vyrovnal a bylo to dlouho těžký utkání. Bylo vidět i třeba na hráčích, když ten zápas skončil, jak se radujou, že to všichni cítí, že tyhle zápasy jsou prostě těžký a hlavně tě držej v lize pořád nahoře, takže tady možná by se mohlo zdát, že se jako úplně nic nestane, když třeba ztratíš nějaký bodík, ale na konci se to sčítá a každý ten bod je k dobru a Hradci i Jablonci se to velmi daří teďka. No.
1: Pavel Horvát, náš fotbalový expert, a s námi teď živě v raním Radiožurnálu Sport. A já myslím, že už se můžeme přesunout do toho sobotního dění 5-5 mezi Teplicemi a Viktorií Plzeň. Pavle, zažil ty jsi někdy na hřišti takovýhle zápas, navíc okořeněný tou horskou dráhou emocí díky tomu vývoji, protože Plzeň vedla v 10. minutě 3-0.
2: No, já jako jsem zažil ty zápasy jednostranný, buď jsme dostali někde bůra, nebo jsme vyhráli, myslím, s Ústím třeba 7-0, takže to jsou takový zápasy, které jsou od začátku jasný a,

0: tady asi to bylo podobný, tak 3-0 v 10. minutě nezvládnout ten zápas, je to neskutečný. No. Je to jako opravdu, já bych řekl, průšvih, protože v té situaci, v které Plzeň byla, to byl start, který podle mě si nepředstavovali ani v nejlepším snu a přesto ten zápas nezvládli. No.
1: Já tady koukám na web statistiky první ligy Fotbal.cz, což je teda obsáhlá encyklopedie více než 100 let té ligy a je pravda, že 10gólové zápasy se rodily samozřejmě hodně třeba i v té první polovině 20. století. Vůbec ten nejgólovější je ten, který nabídl 16 gólů a byly celkem 3. Jeden z nich je z roku 39, jeden 42 a další 48. Jsou to vlastně výsledky dvakrát Slávy, jednou proti Náchodu 11-5 a jednou proti Českým Budějovicím 15-1. Ještě Baťa Zlín porazil Rakovník 15-1. Tak to jsou samozřejmě výsledky prehistorie České fotbalu. Nicméně, když se dostane spíš k tomu, že ta defenziva nefunguje Plzni takhle opakovaně a takovýmhle způsobem ve chvíli, kdy se asi mluví, že by hráči měli bojovat nejen za sebe, ale za trenéra. Co to prostě říká o té současné Viktorce?
0: Já vím, že nemám moc času, ale odbočím jet z Rakovníka do Zlína, dostat tam 15 gólů a jet zpátky, to je taky pěkný výlet.
1: Protože ale za války ještě v prosinci 42.
0: No, tak to muselo být hezký. Hmm. No nic, samozřejmě Plzeň, já jsem teďka to někde zachytil, že ze 3 zápasů dostala nejvíc gólů vlastně, já nevím, jako v historii a samozřejmě to není dobrý, no. Ty vždycky je dobrý, když goly dáváš, ale samozřejmě, když ty zápasy zvládneš o jeden gol, 1-0, 2-1, tak ti to přináší ty 3 body. Tady samozřejmě, kdyby vyhráli 5-4, tak to bude fantastický, ale nestalo se to. Takže samozřejmě ten ukazováček tam je velmi vztyčený a ta hra určitě byla lepší, ten vstup prostě byl fantastický, ale je to znovu jenom za bod a pro Plzeň to je problém, protože ten útok na titul, byť je za námi jako jenom třetí kolo odehraný, tak ztrácet 7 bodů, to je opravdu hodně. No.
2: Já se ještě jednou otázkou na Pavla Horváta vrátím k Viktorii Plzeň. Já jsem během toho zápasu viděl záběr také na šéfa Viktorie Plzeň Adolfa Šátka. Nebyl to úplně optimistický pohled, který předvedl, ty se s ním také znáš. Tak jak myslíš, že vypadal ten hovor mezi trenérem Martinem Hyským a právě Adolfem Šátkem?
0: Já nevím, já jako dovedu si představit, že třeba Ára chytne Martina za ramena, řekne Martias, hele, to je prostě zápas blázinec, se nedá nic dělat, to k tomu patří, no a nebo taky si dovedu představit jako dusno, no, ale to k tomu patří, jako já si myslím, že tady pod tu pokličku nás málo kdo nechá nahlídnout a je to různý, prostě samozřejmě každý ten člověk k tomu přistupuje jinak. Optimista se v tom bude snažit hledat dobrý věci a pesimista naopak, takže jako ten zápas pro nás, pro fanoušky byl fantastický, protože bylo neskutečný, jak se to přelejvalo.
1: S Pavlem Horvátem ještě téma Sparty v Mladé Boleslavi a teď to stáhnu zase k těm dvěma pohárovým účastníkům, o kterých jsme mluvili. Hradec Králové udělal před Baníkem 3 změny po Bešiktaši a Jablonec 5 změn vlastně po RFS Riga před Slováckem. Sparta 7. Hmm. To už vypadá, že to úplně nevyšlo.
0: No, to já si myslím, že i Jablonec v opůli střídal dva hráče, minimálně jsem si jistý. A je to logický. Já jsem byl překvapený. Já si myslím, že to byla velká chyba. Samozřejmě, jak se říká, po válce každý generál, ale tohleto už několikrát nefungovalo a 7 hráčů je prostě šílený množství, to je úplně jiný mužstvo a já jsem čekal naopak, že prostě to, co se stalo na Spartě proti Lyonu, že na to navážou a že naopak to mužstvo možná zůstane úplně beze změny. Čekal jsem možná, kdyby někdo měl nějakou bolízku zdravotní, ale naopak ty automatizmy a ty věci, které jim vycházely, tak tam prostě zase nebyly a je to pro Spartu velká škoda, protože si myslím, že Boleslav hraje podobně jako Lyon a ten pressing Sparty byl výborný a tady prostě v Boleslavi to nevyšlo, byť samozřejmě druhý gol z penalty asi rozhod, ale nebyl to takový válec a já jsem čekal, že Sparta tenhle zápas zvládne, abych řekl pravdu.
2: Pavel Horvát teď s námi na Radiožurnálu Sport nastínil alespoň trochu výsledky třetího kola fotbalové šance ligy, samozřejmě podrobnější

0: Budete, pánové, v desítce Pavla Horváta, která začne po 10. hodině. Jan Pěruška se ještě hlásí ve studiu.
1: No, já chci nalákat posluchače, protože jsem našel nejgolovější zápas, ve kterém hrál v první lize Pavel Horvát. Možná si nebude sám vzpomínat a to vám prozradíme, o který šlo právě v desítce po 10. Tak si na to počkejte.
0: Já budu poslouchat.
1: Pavle, děkujeme moc, těšíme se za chvilku.
2: Prozradíme nejen to, naslyšeme.

0: 9 hodin 25 minut, ještě jedno téma, které se vejde do našeho vysílání před 9:30. V tomto týdnu se věnujeme českým koučům, kteří uspěli v zahraničí.
1: A to v našem tradičním seriálu Radiožurnálu Sport. Michal Doležal je trenér skokanů na lyžích.
0: Narodil se 11. března roku 1978 v Jablonci nad Nisou.
1: Závodil v letech 1996 až 2007, po úspěšné kariéře trénuje, působil v Polsku, v Německu a do Polska se znovu vrátil.
2: Michal Doležal, ten, který vyhrál kvalifikaci.
3: Michal Doležal startoval na zimních olympijských hrách v letech 1998 a 2002. Jeho nejlepším individuálním výsledkem je 8. místo z velkého můstku v Nagánu v roce 1998. Nebyla to tehdy pro Doležala úplně povedená sezona, ale formu na olympijské hry vyladil výborně. Tady je jeho hodnocení po skoku na můstku K120.
4: První skok byl brzo, nebyl špatný, byl nejhorší, měl jsem trošku smůlu, ale ještě to tam vyšlo. No a druhý skok jsem měl štěstí, ale byl to samozřejmě dobrý skok.
3: Druhý skok se opravdu povedl, 130,5 metru. Michal Doležal svůj olympijský pokus rozebral detailně a už tehdy naznačil, že pro pozici trenéra se náramně hodí. Tady jsou důvody, proč se skok vydařil a proč z toho byla v Nagánu 8. olympijská příčka.
4: Právě to štěstí, ten vítr, no a abych to trefil na hraně. A telemark, na tom jsem se už soustředil v letu, na to jsem myslel.
3: V Nagánu pomohl Doležal ještě českému týmu k 7. pozici v závodu družstev. Zúčastnil se také lyžařských světových šampionátů 1999, 2001 a 2003 a mistrovství světa v letech na lyžích 1996, 1998 a 2000. Po ukončení aktivní sportovní kariéry se věnuje trénování. Vedl český tým a v květnu 2016 se stal asistentem u polské reprezentace. Po odchodu Štefana Horngachera se Doležal stal v březnu 2019 hlavním trenérem Poláků a vybudoval si u týmu velmi dobrou pozici.
5: Tam musíme to povědět, že byly rezervy v těch skokách v druhé sérii, ale to je dobrý znak.
3: Dokumentoval u polského národního týmu, že je náročný trenér, ale zároveň se snaží zůstat vždy na vlně optimismu. Hvězdami v jeho týmu byly třeba David Kubacky, Piotr Žila nebo Kamil Stoch. Ještě v úvodu roku 2022 si Doležal pochvaloval kooperaci polských týmů ve světovém a kontinentálním poháru.
5: Poděkovat všichni době. Napravdě vidět, že je jedna družina i spolupracujeme.
3: Michal Doležal udělal v kariéře razantní krok, odešel do Německa, kde byl asistentem Horngachera. Aktuálně se karty obrátily. Michal Doležal je asistentem trenéra v Polsku, kam v tomto roce polský svaz angažoval Horngachera do role superkonzultanta. Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Radiožurnál půl desáté. Posloucháte krátké zprávy. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisté za jeden z nejtragičtějších v historii. Za sobotu a neděli zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Novým hlavním právním poradcem Bílého domu a asistentem prezidenta se od září stane Will Scharf. Na sociální síti Truth Social to napsal americký prezident Donald Trump. Do agendy právního poradce patří třeba prezidentské milosti, jmenování soudců nebo posuzování návrhu zákonů. Pomáhá taky s vyšetřováním prezidenta a jeho vlády v kongresu a se soudními spory, ve kterých je prezident žalovaný. V Česku bude tento týden teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Zítra a ve středu teploměr ukáže zhruba 23 až 30 stupňů, od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat. O víkendu může být až 630 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požáru. A na Sněžku vyrazili poutníci na tradiční svatovavřineckou pouť. Ráno se sešli u kapličky v Peci pod Sněžkou, kde je přivítal Krakonoš. Zhruba před půl hodinou společně vyrazili na vrchol. Z polské strany se k ním přidá další procesí. V poledne pak u kaple svatého Vavřince na Sněžce začne mše pod širým nebem, kterou povedou čeští a polští biskupové. Sport. Atlet Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V americkém Eugene vytvořil evropský juniorský rekord časem 48,59 sekundy. Pro českou výpravu získal Rada na šampionátu čtvrtou medaili.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D4 od Řitky a na D7 od Tuchoměřic. Na D4 ze Strakonic do Prahy neměná, dost nepříjemná situace. Kolona od sjezdu na Řitku ze 14. kilometru se sune téměř 50 minut k omezení u jíloviště na 9. Osobním autem se vyplácí sjíždět exitem 14 a pokračovat přes Líšnici a Klínec. Mezi Klíncem a jílovištěm už se zdržení krátí, aktuálně je zhruba 10-minutové. Vyplácí se to. D7 ze Slaného do Prahy zůstává zaplněná už jen od sjezdu na Tuchoměřice ze 4. kilometru. K omezení u letiště budete popojíždět i z opačného směru z Pražského okruhu, a to od sjezdu do Evropské z 28. kilometru. V obou případech ztratíte okolo 10 minut. V okolí Brna panuje silnější provoz na D1 v obou směrech. Od Vyškova se zpomaluje u Slatiny na 201. kilometru. Od Prahy zdržení jen velmi krátké, a to od sjezdu na Mikulov. Pokud se z Brna chystáte do Mikulova po D52, připravte se na kratší zdržení ve Vídeňské. Kolona na 10 minut popojíždí téměř od sjezdu z dálnice D1 až k Modřicím. Tam v levém pruhu pracují silničáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokální přeháníky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Nejvyšší teploty od 31 do 36 stupňů, na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 36 minut, posloucháte Radiožurnál Sport 10. srpna, máme tady jednu krásnou příležitost.
1: Přesně tak, naše kolegyně a bývalá skvělá tenistka, držitelka titulu z Grand Slamové 4 hry, Andrea Sestini Hlaváčková, slaví dnes velké jubileum.
0: A my se přidáváme ke gratulacím a přejeme právě André krásné narozeninové ráno.
2: Děkuju moc krát. Děkuju, kluci, že jste mi připomněli moje jubileum.
1: No, my jsme to nezmínili, ale chceš prozradit posluchačům, kolik ti dnes je?
2: No, čerstvých 40, ale cítím se jak 30, to je vám jasný, že jo, sportovci ti nestárnou, takže je to pořád bombastický.
0: Ano, ti, kteří tě vídají aktuálně, by řekli, že vypadáš třeba ještě daleko mlaději, ale poslouchá mě manželka, tak nebudu říkat třeba ten věk, každopádně moc ti gratulujeme. Jak si to užíváš teď, ten narozeninový den?
2: Já jsem zrovna na rodinné dovolené, takže si to užívám na maximum a to doslova, ale ne, je to fajn, dcera mě hned ráno zbudila s přáním krásné narozeniny a je to hrozně hezká odměna, kterou si každoročně dáváme, protože my máme narozeniny v jeden týden, že 5. je má manžel, 9. dcera a 10. já, takže si vždycky dáme dárek, že jedeme takhle na hezkou dovolenou společnou a takže si to tu užíváme, no.
1: No tak to je paráda, celou sportovní kariéru a na kurtech, teď už ale i v roli moderátorky tady u nás na Radiožurnálu Sport, tak tenhle ten v úzovkách posportovní život, jak si ho užíváš, protože z tvého optimismu se mi zdá, že si ho užíváš hodně.
2: Jo, užívám, akorát je to samozřejmě strašně náročný. Právě teď mi tady jedno dítě se pokouší asi bez plenky čůrat, druhé dítě na mě gestikuluje něco o foťáku, že nefunguje, takže je to takový jako náročný, jako každý rodič to zná. Ale velmi ráda utíkám z těch rodinných povinností právě za váma třeba do práce a užívám si všechny ty moje postkariérní aktivity a vlastně mi to furt baví hrozně moc ta řehole toho rozhovoru, toho poznávání hostů je něco, co jsem našla vlastně jako svoji novou takovou vášeň a hrozně mě to baví.
0: Je pravda, že člověk, který je buď rodičem, anebo sportovním novinářem, tak může říct, že pořád se něco děje a to platí i v životě Andrey Sestiny Hlaváčkové, která dneska slaví jubilejní narozeniny. Seš bilanční typ, že si třeba večer s manželem sednete na skleničku, až malý uspíte, až malé své děti uspíte a budete si vzpomínat třeba, co se povedlo v kariéře i tvojí, anebo na to nemáš čas?
2: Já jako úplně nebilancujem. Jednou za čas se nad tím zamyslíme třeba nad fotkama a třeba teď jsem dokoukala včera dokument od Rafy Nadala a musím říct, že vlastně tím, že on je stejně starý a já jsem většinu té kariéry jela vedle něj, tak mi vlastně došlo, co všechno jsem byla čeho jsem byla svědkem, co všechno jsem měla šanci v té kariéře vlastně zažít, vůbec ne skrz moje úspěchy, ale skrz to jenom, že jsem tam prostě byla ve stejnou dobu jako Rafa, Roger, Novak, Marie, stejně jako Serena, Venus, Williams, že jsem měla vlastně obrovský štěstí to vlastně zažít s nima, být tam v těchhletý generaci těch opravdu legend a za to jsem třeba strašně vděčná. To jsou věci, které podle mě nevnímá jakoby každý, kdo třeba hraje teď, že tam zase takový jména třeba nejsou.
1: Slyšíme v podkresu, že už se tě dožadují děti, tak poslední otázka. Koukáš dopředu, máš ještě nějaké milníky, které by si chtěla zažít, které by si chtěla dokázat?
2: No, tak já bych si určitě přála pokračovat v tom, co dělám a třeba jednou, až budou děti větší, se vlastně znovu účastnit olympiády, to by byl můj sen, ale v podobě prostě novináře a reportéra a hrozně by mě bavilo se zase podívat do některých těch aktivních míst, ať už jsou to tenisový turnaje nebo třeba právě ty olympijské hry. Takže uvidíme, třeba až mi povyrostou děti a nebudu cítit, že jsem doma tak potřebná, tak se vydám i touhle cestou a bude to vlastně fajn.
0: Ano, člověk je stále mladý a to platí i o dnešní oslavenkyni Andreje Sestiny Hlaváčkové. Jsme moc rádi, že jsi udělala čas ve své narozeniny na naše vysílání, že jsi s námi, že můžeme říkat, že jsi naše kolegyně. Přejeme ti tedy opravdu ze srdce hodně zdraví a štěstí v životě i v práci, Andreo. Měj se krásně.
1: Jen to nejlepší.
2: Děkuju vám, kluci, a díky, že mě máte v týmu. Čau.

0: Fotbalisté Hradce Králové si spravili chuť a po domácí porážce v kvalifikaci Evropské ligy s Bešiktašem Istanbul získali 3 body v šancelize. Ostravský Baník porazili těsně 2-1, když měli výhodu jednoho hráče navíc. V závěru prvního poločasu byl totiž vyloučený Jevhenij Skiba, který za stažení unikajícího Van Birena do brejku dostal červenou kartu.
1: Hostující obránce nejprve obdržel kartu žlutou. Po konzultaci s kolegou u videa ale hlavní rozhodčí verdikt zpřísnil. Trenér Baníku Roman Skuhravý s vyhodnocením situace úplně nesouhlasil, i když ví, jak je práce arbitra náročná.
2: Já bych tam nevlez jako rozhodčí nikdy na hřiště, ani malí děti pískat, protože to je nevděčný, já tomu rozumím. Ale ať nás rozhodčí řeže celý zápas. Ale nejhorší prostě pro jakýkoliv hráče je, když vlastně nevíte, co si můžete dovolit. Jednou to tak je a jednou ne. A to je takový bordel jak pro naše, tak pro domácí.
1: Kouč Hradce Králové David Horejš ale jeden z klíčových momentů utkání viděl naprosto jednoznačně.
3: Za mě, jestli hráč postupuje sám na bránu a je zmařená prostě ta příležitost a ten hráč je poslední, tak za mě to je jasně červená karta, vždycky byla a je, takže karta udělená správně.
1: Pokud mluvil trenér Baníku Skuhravý o náročnosti práce hlavního rozhodčího, tak právě v duelu mezi Hradcem a Ostravou to platilo dvojnásob. Pro 24-letého arbitra Matěje Kubečku se totiž jednalo o ligový debit. Hostující kouč nicméně viděl důvod porážky svého týmu někde jinde.
2: V té finální fázi a možná i předfinální jsme jako v jednoduchých situacích nepřesný, to nás strašně bolí a myslím si, že to byl i největší problém. V deseti to je vždycky jakoby těžký, ale byli jsme aktivní. Z mého pohledu nejhodnotnější výkon, co se týká toho, kam chceme hrát. Bohužel to nestačilo na body, ale to tak někdy prostě ve fotbale je.
1: Body sebral hostujícímu celku Tom Slončík, autor obou domácích branek. Trefil se podobným způsobem uvnitř pokutového území. Jak s trochou nadsázky ohodnotil trenér Horejš, přišel k tomu jak slepý k houslím. Hradecký kanonýr s ním ale úplně nesouhlasil a na tiskové konferenci všechny pobavil.
4: Absolutně nechápu tady ten názor. Samozřejmě na oko to byly třeba snadné góly. Říkám, že i za ty góly jsem velice rád, protože jsem byl na tom správném místě, tam, kde jsem měl být. Myslím, že i trenér je rád za ty góly.
1: Rád za ně byl rozhodně celý domácí tým, protože znamenali posun Hradce Králové na průběžné 5. místo prvoligové tabulky, 2 body za vedoucí Slávii. Ostravský Baník je s jednou výhrou v úvodních 3 kolech 11. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu Sport se můžeme vrátit k nočnímu výsledku Jakuba Menšíka na turnaji Masters v Montrealu.
1: Přesně tak, udělala nám radost ten výsledek, protože Jakub Menšík ho postoupil do čtvrtfinále. 13. nasazený český reprezentant porazil Nizozemce Van de Zandschulpa 6-4 a 7-5 a čeká ho tak tedy čtvrtfinále. V něm narazí Jakub Menšík na světovou desítku Američana Bena Shultona. Americký obhájce titulu vyřadil totiž Brazilce Fonseku 6-3 a 7-6. Jen připomenu, že Jakub Menšík po vypadnutí Jiřího Lehečky zůstává právě na tomto turnaji v Montrealu jediným českým zástupcem, protože Jiří Lehečka už včera brzo ráno, respektive v noci, prohrál se Španělem Chodarem. A tak Jakub Menšík je tím jediným mužem, který drží ve své ruce raketu s českou vlajkou, můžeme skoro říct.
0: Tak mu držíme palce, ať to vyjde proti Sheltonovi, to je velmi zvučný soupeř, ale Jakub Menšík už prokázal mnohokrát v kariéře, že si s nimi nedělá hlavu.
1: Všechno je to příprava na US Open, které začne, pokud se nepletu, 30. srpna. Samozřejmě i tam budeme mít jakožto Radiožurnál Sport zástupce svého reportéra, takže se těšíme na Grand Slam, který v Americe začne právě na konci tohoto měsíce.

0: 9 hodin 57 minut naše ranní spolupráce s Karlem Schambergerem u konce. Karle, moc ti děkuji, že jsi takhle hezky připravil.
1: A já děkuji Janu Pěruškovi.
0: Tak byli tady dneska četní respondenti, myslím, že Aleš Majer 70 stojí znovu za poslech, pokud jste neslyšeli. Lukáš Pešek v 9.20, naši reportéři 8.20, jinak naši reportéři na místech připraveni. Už za chvilku se spojíme s Martinem Charvátem na mistrovství Evropy v plavání do Paříže, tak bude o čem vysílat. No a po 10. desítka. Karle, tak zase někdy a měj se hezky.
1: Těším se na bohatý poslech teď už našeho vysílání. Díky moc a naslyšenou.
2: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
3: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
2: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
4: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů fotbalisté Sparty zvládli. Olympic Lyon porazili doma na Letné 2-1.
5: Pro nás tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni.
4: Postup do závěrečného předkola ale musí Pražané ještě potvrdit v odvetném zápase ve Francii.
5: Jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně a nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
4: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 21 hodin a Radiožurnál Sport ji odvysílá v přímém přenosu.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: 9 hodin 58 minut, místo zpráv míříme teď do Paříže na mistrovství Evropy v bazénovém plavání, více Martin Charvát.
6: Do soutěže vstupuje Barbora Sémanová, žena, která na stovce by měla obhajovat titul evropské šampionky z roku 2024. Všechny ženy, které ale získaly tehdy medaily, a to ať už bychom zmiňovali zlatou Barboru Sémanovou, anebo tehdy stříbrnou Barboru Jeničkovou, která se představí přibližně za nějakých 5 minut, tak připomínají, že tehdy šampionát těsně před začátkem olympijských her v Paříži byl vlastně meetingem pro ty, kteří buď ještě neměli limit do Paříže, anebo si chtěli otestovat formu a tím pádem ten meeting nebyl úplně dobře obsazený. Teď tedy rozplavby na 100 metrů. Kraul, ten velký řev, který jste slyšeli a ještě ho uslyšíte po startu, patřil Marie Vatelové, domácí francouzské reprezentance. Ženy už jsou ve vodě, Vatelová v dráze číslo 5, vedle ní ve čtyřce hlavní favoritka, tedy Nizozemka Fan Vejková a Barbora Sémanová v dráze číslo 3. Po vyvlnění přibližně na 25 metrech ženy srovnány, hodně dopředu se posouvá Slovenka Liliana Slušná v krajní dráze číslo 9, ale dopředu už se dostává také Fan Vejková, spolu s ní i Vatelová. Barbora Sémanová otáčí na 6. pozici na 50 metrech, Fan Vejková první, Vatelová druhá, Liliana Slušná už se propadá na 5. pozici, Sémanová na posledních 25 metrech potřebuje trochu zabrat, byť si myslím, že už se posouvá přibližně na 2., možná i 3. místo, Vatelová vedle ní, Fan Vejková jednoznačně první, posledních 10 metrů, Fan Vejková si plave pro jednoznačný postup, byť to nebude ještě jednoznačné po tomto doplavání, ale vyhraje tuto rozplavu a Sémanová v cíli nakonec v čase 53,77 setin sekundy, což je jenom 27 setin sekundy za jejím českým rekordem Barbory Sémanové, která je druhá v této rozplavbě. Ještě nás čekají rozplavby 2, ale Barbora Sémanová druhým nejrychlejším časem naznačila, že minimálně ta její sprinterská forma, samozřejmě potřebná k jejímu hlavnímu startu na 200 metrů kraul, tak je tedy velmi slušná. Opravdu pouhých 27 setin sekundy skončila Barbora Sémanová za svým vlastním českým rekordem, zejména ve druhé polovině trati se výrazně zlepšila a sam Fan Vejkovou skončila o 3/4 sekundy. Tam se to poměrně očekávalo, že Fan Vejková vyhraje a půjde si bez jakýchkoliv pochyb pro postup, ale i Sémanová je tedy v tom průběžném pořadí na druhém místě, Vatelová na 3. pozici, De Jongová, tedy Nizozemka, která také byla v této rozplavbě na příčce 4. Teď ještě jedna rozplavba po ní, až přijde na řadu světová rekordmanka nově na této trati, Marit Stenberchenová, což je jednoznačně jedna z těch největších hvězd tohoto šampionátu. A vedle ní v dráze bude plavat Barbora Jeničková, která by na tomto šampionátu chtěla Barboře Sémanové sebrat český rekord, ideálně kdyby to bylo s pěkným umístěním ve finále. Ale tam se nejprve samozřejmě musí dostat a navíc tedy Sémanová potvrdila, že ten rekord by rozhodně chtěla zlepšit, možná ona sama. Ještě než se Barbora Jiníčková dostane ke svému startu, tak připomeneme, že tu plaval už také první Čech Michal Judický na 400 metrů polohově a ten jeho závod z jeho pohledu nebyl vůbec špatný. Michal Judický skončil na 13. pozici, což kdyby se plavalo semifinále, jakože na 400 se jde rovnou do osmičleného finále, tak by to na postup bylo mezi těmi 16 nejlepšími, ale takhle ztratil přibližně 2¾ sekundy na postup do finále. Judický zaplaval výborně, zejména znakařský a prsařský úsek, ale na závěrečném kraulu bylo poměrně jasně poznat, že mu chybí relativně dost sil, ale i kdyby byl přibližně o tu jednu, maximálně 1,5 sekundy rychlejší, na což by mohl mít, tak by to pro něj bylo opravdu hodně náročné a složité se dostat do finále. Ten čas by potřeboval zlepšit ještě výrazně, výrazně lépe, což povíme teď také posluchačům Radiožurnálu. Barbora Sémadová má za sebou svou rozplavbu na 100 metrů kraul. Zaostala pouhých 27 sekundy za svým vlastním českým rekordem a je na průběžném druhém místě a v podstatě jistě míří do večerního semifinále. Za chvíli v následující rozplavě se představí také Barbora Jeničková, kdo do finále nepostoupil navzdory svému velmi dobrému času. Byl Michal Judický, který na dlouhé polozohovce, tedy na 400 metrů, skončil 13. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál. A ve vysílání Radiožurnálu Sport můžeme pokračovat tím, že Barbora Sémanová už má jistý postup do večerního semifinále po doplování poslední rozplavby na 100 metrů volným způsobem. Sémanová byla odsunuta na průběžnou třetí pozici Italkou Curtisovou, další výbornou sprinterkou. A Curtisová byla vlastně pouze o 0,1 sekundy rychlejší, než to dokázala Fan Vajková. Mimochodem důvod, proč Fan Vajková plavala tak rychle, byl také v tom, že vlastně teď je ve hře ještě jedna z Nizozemek, zmíněná Marit Stenberchenová, a další Nizozemka De Jongová je na průběžném 5. místě, což je to, co jsme naznačovali i v ranním vysílání Radiožurnálu Sport, tedy že opravdu můžete přihlásit z jedné země až 4 závodnice, ale do semifinále mohou z jedné země postoupit maximálně 2. Proto se na evropských šampionátech tak často stává, že postoupí někdo, kdo byl třeba 20., ale po realokaci míst, po vyřazení těch třetích a čtvrtých z jednotlivých zemí, zejména těch silných států, Nizozemsko, Francie, popřípadě někde Rusko, tak se stává, že postoupí i ti, kteří jsou zatím 16. místem, zatím 16. nejlepším časem. Barbora Jiníčková v dráze číslo 3 připravená ke své rozplavbě. Marit Stenberchenová, opravdu velké jméno světového plavání, vlastně souputnice Barbory Sémanové, tak v dráze číslo 4 hodně do vody se dostala Marit Stenberchenová po svém startu, ale už se posouvá na 25 metrech do vedení poměrně výrazně. Přitom to nevypadá, že by plavala nějak velkým, rychlým stylem, že by potřebovala výrazně prodat své zkušenosti už v úvodní rozplavbě, ale začíná velmi rychle, otáčí na prvním místě Barbora Jeničková na třetí pozici. Také ona by mohla relativně šetřit síly, opravdu má natrénováno, je na tom velmi dobře. Na 75 metrech Stenberchenová vede, když se dostaneme do dostihové terminologie, přesně o jednu délku, přesně o délku svého těla před ruskou Klepikovovou, ale Barbora Jeničková hlídá si druhé místo a také plave velmi jistě pro postup. Stenberchenová vítězí v této rozplavbě. Barbora Jeničková na třetím místě v čase 53,83 sekundy, pouhých 0,6 sekundy za Barborou Sémanovou. Jeničková a Sémanová postupují do večerního semifinále. Barbora Sémanová, pokud to dobře počítám, z místa celkově 5. a Barbora Jeničková z místa 6. Tím pádem večer budou plavat v rozdílných semifinále, do semifinále na 100 metrů kraul, ale tady v Paříži postupují. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Desítka Pavla Horváta.
0: Krásný den, milí posluchači, je pondělí a s ním přichází na Radiožurnálu Sport opět desítka Pavla Horváta. Pavel připravený, krásný den, Pavle. Tak ty běžíš, ty klusa.
7: Já přicházím, jak jsi říkal.
0: Klušeš.
7: Dobrý den, hezké dopoledne.
0: Hezké dopoledne i Lukáši Michalíkovi.
8: Krásný den.
0: Tak moc děkujeme za to, jaké nám dáváte ohlasy, že sledujete desítku Pavla Horváta, že ji navštěvujete, když se k vám vydá. Bohužel jsem ze zdravotních důvodů zmeškal tu desítku v Zubří, ale když jsem ji včera odpoledne poslouchal cestou z Brna, tak jsem měl problém řídit, protože jsem se neustále smál. Pavle, to byla teda vyladěná sestavička.
7: No, musím říct, že jo, že samozřejmě Tonda Panenka, musím říct, ve vysoké kvalitě opět, řekl bych, kdyby to bylo známka ve deníku Sport, tak to bylo osmička, možná devítka. No a přišel k němu takový mladíček, Míra Kadlec, který jako nebyl o moc slabší a myslím si, že posluchači se velmi dobře bavili, nebo diváci tam se velmi dobře bavili a já teda taky.
0: Já musím poděkovat Pavlu Tilšarovi, který velmi pohotově a zdařile zaskočil. A o tom, jaká byla třeba ta role Pavla Tilšara, tak možná nasvědčuje i ta zvuková ukázka, kterou vám pustíme. Berte to jako takovou ochutnávku, neútočnou, nekonfliktní, prostě jde o legraci, tak i tohle zaznělo z Zubří.
7: Teďka z poslední doby musím říct, že vlastně v Radiožurnálu jsem se střídal u mušle s Václavem Havlem. S Václavem Klausem, pardon. Jsem to spletl. Ale on si mě asi jako nepamatoval. No.
9: Mě by zajímalo, co to je u mušle. To je nějaká hospoda nebo co?
7: My tam máme jenom jednu a jedno je vedle na velkou, tak jsme se u té mušle vystřídali. No.
8: Mě zajímá, Pavle, jestli ti zůstalo pero.
0: Takže Pavel Tilšar velmi zdařile do toho vstoupil. Pokud máte zájem poslechnout si tuhle velkou švandu, tak na aplikacích je to dostupné v záznamu i v plném tedy znění a stojí to prostě za to.
7: Já nevěděl, že to takhle vyzní, člověče. No.
0: Ale krásný omyl, Pavle, je vidět, že si samozřejmě sečtělý muž, ale taky si hrával fotbal dlouho.
7: To je přesně jako to live, že vlastně já jsem samozřejmě ten vtip v úvozovkách měl připravený, ale Míra s Tondou se předháněli normálně v tom, koho potkali. Já jenom řeknu, že tam byl Helmut Kohl zmíněný a takovýhle osobnosti samozřejmě. Já jsem tak dlouho přemýšlel nad tím, až jsem splet Klaus Havel. No, takže
8: se omlouvám. Stane se.
0: To se stane.
7: Stane se a nakonec to dobře dopadlo.
0: Václav jako Václav, je to krásné jméno. Nicméně, pokud máte zájem nás vidět a navštívit další desítku živě, tak už teď víme, že 25. září budeme v Plzni v kulturním domě Šeříkovka. Takže více o lístcích určitě brzy na webu radiožurnalsport.cz. Myslím, že si o to taky zasoutěžíme. Nicméně, je to ligová desítka ta dnešní, tak ji pojďme zahájit.
3: Desítka Pavla Horváta.
0: Tradiční mini rubriky, kdo je hráčem třetího kola?
7: No, myslím si, že jich je spousta. Já předešlu, že bych zvolil Matěj Radostu, ale myslím si, že zápas kola je jasný, protože ten byl výjimečný, ten byl na stínadlech. A proto řeknu Mojmír Chytil, protože Slávě to včera měla velmi těžký, hodně se nadřela a myslím si, že kdyby nebyl na hřišti Mojmír Chytil, obzvlášť u toho druhého gólu, tak si myslím, že by prostě nepadnul a Slávě by body ztratila, ale mají Chytila a musím říct, že on fakt je v tomhletom výjimečný. Jindra Trpišovský o tom mluvil a já si myslím, že to všichni vědí, všichni to tuší, že on prostě ten pohyb udělá o půl vteřiny dřív než ten obránce, prostě to cejtí, ty útočníci některý výjimeční to takhle mají a on z toho neskutečně těží a včera Slávy on vyhrál 3 body, myslím.
8: Přiznal to Jindřich Trpišovský, že si myslí, že proti Pardubicím by nikdo jiný než Mojmír Chytil ten gol nedal, takže určitě důležitá role. Já nadhodím ještě jedno jméno, Richard Kašík, golman Artisu Brno, 18-letý brankář, který zaskočil v souboji s Olomoucí za Tadeáše Stopena, který tady v Artisu hostuje z Olomouce, proto nemohl hrát. Připsal si 5 zákroků, velmi dobrý výkon.
7: A byl dobrý i v rozehrávce. Já jsem čekal, že bude zmatkovat, že to, a je to levák dlouhou levou, myslím si, že celkem přesnou, ale zahrál dobře i pravou, vlastně neudělal ani jednu chybu. Mně se líbil jako moc, i jak působil. Hmm.
0: Ještě jedno jméno mě napadlo a nebude to Tom Slončí, který dal 2 góly, výborně postavený proti Baníku při těch 2 situacích, ale Mick van Buren, který tedy na začátku té sezony hýří pohybem nápady a dravostí a prostě do toho Hradce mi sedí teď opravdu, jak se říká, jak něco na něco. Hmm.
7: Ale daří se jim, můžou si to zkazit jenom sami, nevím čím, samozřejmě může být těch věcí spoustu, mají i trošinku bych řekl jako štěstí, třeba to, že Baník šel prostě do 10, tak samozřejmě ti pomůže, ale prostě mají kliku, daří se jim, hrajou dobře a myslím si, že ještě já bych byl rád, kdyby vyřadili prostě Turky. No. Hmm.
8: Každopádně v té konkurenci Radosta chytil případně Kašík, málo Honzo na hráče kola u Mick van Birena, ale souhlasím,
0: rozumím,
8: že zažívá povedený vstup do
7: souhlasíme sezóny. S tím, že se ti líbí. Prostě.
0: Hmm. Ano, dobře, i tím jako můj česky. Tým kola, leckdo by řekl, že Pavel zmíní tým z města automobilu.
7: No, to jsem mohl, ale teď to možná jako Spartanům bude znít to, ale porazit v tomhletom složení Spartu nebylo jako nic složitýho. Za mě ten výkon byl podobný jako v Brně a myslím si, že spoustě Spartanů se na to nedobře koukalo, takže tým kola jsem zapomněl.
8: Hmm. No, pro mě jsou tedy týmem kola Teplice jednoznačně, protože prohrávat v 10. minutě 0-3 a ještě to srovná.
7: Samozřejmě ještě vedli, jo, ale
0: pro Pestro jsme chtěli jiný tým.
7: My to máme jako, nebo já to mám jako zápas, protože je to naprosto výjimečný. Jo. No, a mi to
0: ty jsi říkal jedno z těch evropských zástupců, kteří vyhráli.
7: Jo, oba. No, protože Hradec i Jablonec jako mají jako těžký, ty zápasy nebyly jako jednoduchý a oba to zvládli. Neřekl bych jako ošklivě, ale prostě zvládli to. Jablonec tam přežil tu poslední šanci, ten vysoký tmavý útočník měl obrovskou šanci ze Slovácka.
0: Sisej.
7: Jo, to byla fakt jako obrovská šance, tam kdyby vyrovnal, tak asi už to Jablonec nezvlád, ale to k tomu prostě patří. Hradec taky, já nechci, že se trápili, ale oni dřou, makaj, jo, a odmění je to, prostě mají teďka tu vlnu, kdy jim to tam prostě spadne a uhrajou to, to je síla toho mužstva veliká. A pro mě jako oba ty manšafty, vlastně je to hodně podobný. Jo.
8: No za Jablonec další gol Martin Cedidla už ani nemá smysl opakovat to spojení jeho střelecké formy a angažmá jeho sestry u nás na Radiožurnálu.
7: To je jasný a ještě Před tím rohem Honzy Suchana vlastně tam byla porada Tekijašky se Suchanem a s Cedidlou a když si potom posluchači pustí zpomalený záběr z té tribuny, která je v Jablonci vlastně za bránou v tu chvíli domácích, tak tam jsou jasný 2 bloky, jak ještě jednoho hráče před Tekijaškým a Tekijašky blokuje vlastně před posledního hráče a Cedidla má ty 2 kroky k dobru a prostě mu stačili k tomu, aby vyskočil vejš než ten obránce Slovácka a gol po, řekl bych, ne nacvičený, ale domluvený standardce tam, kam to zahrajou, perfektně koplí, perfektně zakončený a Jablonci to přineslo další body.
0: Na Slovácku už mají teď taky obeznámenou tu novou 3-královou variantu té říkačky a co ty tam Cedidlo vzadu vystrkuješ na Náslavu, tak on tam byl jako ten třetí a nakonec skoroval. Gratulujeme Jablonci i Hradci Králové k vítězstvím, padlo během třetího kola taky několik červených karet, ke kterým některým se vyjádříme k té CCově asi netřeba komentáře, nicméně teď přecházíme tedy k tomu zmíněnému zápasu kola. Jenom předesílám a připomínám, pokud byste to náhodou zapomněli, máme tady otevřenou linku 221 552 222, tak pokud chcete, můžete nám zavolat.
2: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
0: Tak Zlín, Mladá Boleslav 5-9. A Slavia Uherské Hradiště 9-1, Jablonec Znojmo 5-5 a Teplice Plzeň 5-5. To jsou nejgolovější zápasy, ale pozor, v historii samostatné ligy, protože samozřejmě statistici si vedou daleko obsálejší statistiky od roku 1925 a tam by se ten zápas, který se odehrál v sobotu na Stínadle, vůbec nezařadil ani do top 20. Nejgolovějšími zápasy historie jsou totiž 3, které nabídly 16 gólů. Slavia Náchod 11-5 3. prosince 1939, Zlín Rakovník 15-1, prosinec 1942 a Slavia České Budějovice 15-1, rok 48. Chtěl jsem prozradit Pavlův nejgolovější zápas, tak už jsem ti to říkal, tak můžeš to posluchačům říct, jaký se odehrál?
7: 7-1, ano. Za Slavii proti Hradci, jo?
0: Ano, bylo to 4. kolo sezony 97-98.
7: Karel Vácha hat-trick.
0: Výborně. Takže tam padlo jenom v úzovkách 8 gólů. Hmm.
8: Kolik jsi měl kanadských bodů, Pavle?
7: No já nevím.
0: On je spadlý transfermark, tak jsem to nemohl
7: možná
0: najít.
7: Možná bychom
0: teď
7: to našli, tak já si myslím, že bych mohl mít tam dvě asistence třeba tady v tom zápase, nebo možná gól nějaký jeden, aspoň nevím.
0: Gól si tam určitě neměl, Pavle, to ty statistiky zase nespadly
7: tak
0: úplně
7: všechny.
0: Tak
7: jsem měl tři asistence, no. Jedno, když tam nejsou, možná čtyři, když to tam není. Já jsem jenom tady zmíním opravdu to, co jsem říkal předtím v tom ještě dopoledním ranním vstupu, že jet z Rakovníka do Zlína, dostat tam 15 gólů v prosinci a jet zase zpátky, to musel být super zážitek.
0: Ještě za války.
7: A teď se teda dostanu k té Plzni. Ty jsi to

0: Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl říkal jsem si, jestli jsem nebyl jako moc jako takový nepříjemný a přísnej. No ale když jsem pak viděl, co se stalo v Ústí třeba, že Ústí vedlo 3-0 taky a dostalo v posledních 10 minutách 3 góly, nebo že Plzeň vedla v Teplicích 3-0 v 10. minutě a taky ten zápas nezvládla, tak si myslím, že jsem mluvil ještě dobře. No.
1: Já jsem vlastně si hned vybavil ten zápas úvodního ročníku Nadstavby, někdy před 7 lety, kdy Teplice hráli doma to playoff umístění s Mladou Boleslaví, dostali osmičku tehdy, tak myslím, že ve 13. minutě to tehdy bylo 0-3.
0: A ještě jsem k tomuhle chtěl říct, že jsem samozřejmě 2,5 roku byl v Teplicích a vím, že tam je jako náročný publikum. A teď už můžu říct, že si myslím, že teď už nikdy nikdo neodejde. Jako. Po tomhle zápase si myslím, že i kdyby to bylo o 0,5-4-0 nebo 0-4, takže tam ty fanoušci zůstanou, že budou věřit, že se stane něco podobného, protože jako na rovinu prohrávat z Plzní, byť nezačala dobře, doma 3-0 v 10. minutě, tak asi nikdo nevěřil tomu, že ten zápas ještě třeba budou ve vedení. Jako to si myslím, že tam nebyl nikdo ani na lavičce Teplic.
2: No, neuvěřitelná věc. Podle mě je to jenom důkaz toho, jak to v Plzni zkrátka teď nefunguje, že tam není pohoda. Já už jsem si myslel, že je po zápase úplně, že to v klidu plzeňští dohrají, ale nestalo se.
1: Ale na druhou stranu ty góly, které padly z plzeňské strany, možná ukazovaly, že to tam už se do pohody hází, protože to byly krásné góly. Skvělé kombinace.
0: No, i ten čtvrtý Matějevi dribl jako velmi dobrý.
1: Na pátý byl naprosto exkluzivní kombinace před tím gólem Vyšického.
0: Jo, takže ale takhle, no, je to, ten fotbal se skládá ze dvou částí na tom hřišti, defenziva a ofenziva. Bohužel, já jsem tady zmiňoval, pro nás všechny ostatní je to jako super zápas, ale myslím si, že ani v Teplicích nebude panovat nějaká jako extra spokojenost, protože si dostal doma 5 gólů. Samozřejmě si 5 gólů dal, no a máš bodík. Nevím, no, je to takový, jako, myslím si, že obě ty mužstva musí být rozpolcený. Plzeň samozřejmě jako se to sčítá, to je jasný, ale kdyby to bylo po zápasech, že by třeba jeden zápas vyhráli, jeden remizovali a teďka v Teplicích se tohleto stalo, tak si myslím, že nikdo jako nebude lomit rukama, ale samozřejmě je to prostě problém dostat 5 gólů v prvním zápase znova, je to prostě těžký. No.
2: Mě nebere hlava ta defenziva, nebo tu defenzivu Plzně, která absolutně nefunguje, přitom k moc změnám nedošlo, vlastně snad k žádným. Samozřejmě je zraněný Jemelka, ale už dlouhodobě.
0: No, nehrál Krčík.
2: Paluska byl na operaci. Krčík, no, bohužel pak tam naskočil a úplně se neuvedl.
0: Tak to může souviset i s tou hlavou prostě. Jo. Já samozřejmě nevím, jaký byl důvod, proč nenastoupil od začátku, ale samozřejmě i ty kluci cítějí diskomfort nějaký a vědí, že se od nich čeká daleko víc a i ta reakce samozřejmě, kdy dostal červenou kartu, to prostě svědčí o tom, že to není dobrý.
2: No, no to mluvil Martin Hyský, proč se vsadil na Karla Spáčila, protože chtěl do té rozehrávky dostat takzvaně levou nohu, zkrátka levonohého hráče, že mu přišlo, že kolikrát ta rozehrávka odzadu je hodně pomalá a samozřejmě se to může promítnout v tom, že když tam máte toho leváka, může to být rychlejší, ale ten tah tedy úplně nevyšel. Hrůzoštrašný zápas prožil Mercha z Dosky a Samson Dvech taky sice dal gól, ale promítá se, že on hraje občas tedy hrozně lehko vážně a těch chyb taky nakupil spoustu.
1: Můžeme si poslechnout trenéra Plzně Martina Hyského.
3: V momentě, kdy jsme vedli o 3, kdy jsme vedli o 2, tak možná někteří naši hráči nabili dojmu, že můžou hrát trochu víc lehko vážně. Byly tam nějaké jednoduché ztráty míčů. Myslím si, že jsme zbytečně volili složitý přihrávky a složitý řešení do prostředka hřiště.
1: No ale faktory teplických hráčů, kteří jsou v ofenzivě, se projevily, protože takový Matěj Půlkrab vybojovanou standardkou před gólem na 1-3 zase přispěl. Zase dlouhý výkop Trmala jako v první kole proti Bohemce. Nějakým způsobem ten balon teda neuvěřitelně spadl na záda tam Doskyho. Viděl jsi to?
2: Doskyho.
0: Já vím, ale to jsou věci, na které se připravuješ. Přece všichni ví, že Trmal prostě to vezme a kopne to z vápna na vápno. Jo, tak by si neměl být z toho překvapený a prostě by z toho neměl být gol. Já vím, že někdy jsou situace, jak to řekl slušně, když se nedaří, tak se nedaří. My to říkáme sportovci trošku jinak. Když se to
1: jasně,
0: nedaří,
1: jasně, no,
0: tak se to nedaří.
1: Tak na tebe spadne i.
0: No. No, ale prostě tohle jsou věci, na které se můžeš připravit, o kterých víš, jak to funguje. Jo, je to prostě, to jsou chyby, které se neodpouštějí v první lize. No.
2: Navíc Teplice to nepředvedli poprvé. Pamatuju si zápas konce minulé sezony, já nevím, jestli to bylo proti Spartě nebo proti

0: Slávy, teď si to nevybavu, dlouhý Trmalův nákop, Trma Vrma, Pulkrab v tom hrál roli a taky dal gól, myslím, že to byl zrovna on, ale nejsem si stoprocentně jistý, takže souhlasím s Pavlem, je to situace, na kterou se dá připravit.
1: Ale kdo zažil opravdu průlomový zápas, to byl Matěj Radosta, který je známý podle mě tím, že je to možná jeden z nejrychlejších hráčů na křídle, ale občas vypadal taky, že mu ten balon překáží, ale tady teda v tom zápase řádil.
2: Tak je to furt, je to mladý hráč, jako to, že začíná sbírat ty kanadský body, tak jak se to říká, i proti těm silnějším soupeřům, svědčí o tom, že možná mu Teplice budou za pár zápasů. Můžeme se trošku obávat třeba, že ještě v tomhle přestupovém období se to stihne, já nevím, kdy to přesně končí, ale je ještě čas, takže si myslím, že se může stát, že o tyhle hráče prostě Teplice přijdou. Já samozřejmě nevím, jaká je přestupová politika, ale Matěj Radosta je hráč, který si myslím, že v tuhle chvíli pod dojmem těchto výkonů už má hodnotu přes 100 milionů prostě a u nás, když si vezmu Vojtu, kterýho Sparta koupila za kilo, tak Radosta by nemusel být o moc levnější.
0: Mně se dlouhodobě líbí, já už jsem si říkal, jestli si pro něj nedojde někdo v létě, určitě jeden z největších artiklů prodejních, tedy v teplickém dresu, je extrémně rychlý, to je hlavní výhoda, hlavní vlastně věc, kterou potřebujete do toho moderního fotbalu a není sám, tepličtí sice na první dobrou zase tolik neposilovali, byť třeba Marcel Čermák si myslím, že byla trefa, ale John Auta taky je to hráč, který podle mě má budoucnost v nějakém třeba i ambicioznějším klubu.
1: Představ si třeba Autu se Solomon Johnem na krajích v Boleslavi. To by lítalo.
0: Solomon John, k tomu se dostaneme.
1: No, určitě.
0: To je další věc, no, že já jsem překvapený, že stále zůstává v Mladé Boleslavi.
1: Ano. Můžeme si poslechnout Matěje Radostu, jak mluvil po zápase.
3: Silnější zápas těžko najít v té kariéře. Já si myslím, že jsme ukázali tu sílu, kterou máme, že proti týmu jako je Plzeň prohrávat vlastně 3-0 do 10. minuty, jako myslím si, že hodně týmu by to složilo. Byla to taková flow, která nás jako zastihla a chtěli jsme to stranu na naší stranu a dělali jsme pro to maximum ve finále, že trošku litujeme toho výsledku, protože jsme vlastně mohli klidně brát 3 body.
1: No za stavu 3-4, když se přišlo z kabin, tak vypadalo to, že v teplické šatně to hřmělo, protože ta 15-minutovka byla úžasná. Mimochodem, tam se si všimnul, Martin Hyský měl za stavu 4-4 připravené střídání, kdy měli přijít Červ a Vyšinský, ale nestihl to, protože Teplice byly v tom laufu, že nakonec dokázali dát na 5-4, když se Fortelník krásně trefil k tyči. A opravdu, jak říká Matěj Radosta, vlastně ten bod pro ně, byť před zápasem by ho brali určitě, teď vypadá jako ztráta. Na druhou stranu ani pro Plzeň to není žádná výhra.
2: No, já ještě bych zmínil jedno jméno, jak jsme se tady bavili, že Teplice mají mladý hráče, rychlý tohle, tak je tam ještě nějaký Lukáš Mareček, který už minulý kolo dal rozhodující gól a teďka vlastně dal zase gól, je mu 36 let, už to není žádnej, doufám, že se neurazí, on to nebyl nikdy žádnej rychlík, ale čte hru, dokáže ty spoluhráče kolem sebe ovlivňovat. Já si dokonce uvědomuju, první jarní kolo teďka jsme hráli v Teplicích podle mě s Bčkem a on byl hrát za Bčko, tak jsme se bavili, on říkal, že jako pro ně je to lepší, že si jde zahrát, aby měl praxi, šel na umělku, klobouk dolů, teďka se mu to bohatě vrací podle mě tenhle ten přístup, kdy ty kluci prostě třeba cítí, že potřebují hrát a jde si zahrát i za Bčko na umělou trávu, skvělý příklad pro mladý.
1: Máme už dlouho ve spodní jednoho z posluchačů, tak se mu omluvám tímhle, že jsme ho nechali čekat, ale vítáme vás ve vysílání, dobrý den.
4: Dobrý den, Pavel Ústí, já vám děkuju za slovo. Já by už se vlastně úplně všechno naprosto perfektně a dokonale jako řekli. Já jsem z Ústí, jenom bych chtěl dodat, že my tady prostě máme takový v severní Čechách takový úsloví ničemu se nedivit a v podstatě, protože tady nic není nemožný. A vlastně my už v pátek tady v Ústí jsme věděli, že prostě se blíží nějaký abnormální až paranormální jev, protože já nevím, jestli jsem přišlo zatmění nebo částečně zatmění slunce jako o pár dní dřív. Ale to, co se jako dělo tady v Ústí, jo, kdy teda Ústí vedlo prostě s Českou Lípou po poločase 3-0 a ještě v 70. minutě úplně v pohodě a zápas se naprosto otočil a nakonec Ústečáci byli rádi, že to dohráli na 3-3. A o den později teda, jo, v Tepličkách, kdy teda Teplice nastoupily proti Plzni a po 10 minutách to vypadalo, že je jako naprosto po zápase, tak naprosto zázračně otočili A já teda musím říct, že když v nějaký 60. nebo jaký minutě dal Fortelný na 5-4 pro Teplice, tak jsem se teda smál a měl jsem radost jako blázen, protože to jako je nepopsatelný zážitek. A myslím si, a chtěl jsem se i zeptat teda Pavla Horváta, jestli někdy zažil tolik gólů a takovýhle veletoče. Jo. A já teda jenom smekám před tím, co všechno jste zmínili i do podrobností o těch hráčích. Mně akorát tam ještě přišlo, že brankář Plzně Bígele neměl zrovna svůj den. Jinak vám moc děkuju a za vaše komentáře, protože jste úplně dokonalí. Děkuju.
1: Tak vám moc děkujeme za tu chválu, pochopitelně i za dotaz na Pavla, zda zažil takhle šílený zápas.
2: Bavili jsme se o tom, já jsem hrál zápasy jenom, že buď někdo ved nebo prohrával, ale takovouhle přetahovanou ne. Já ještě k tomu Vígelemu, samozřejmě furt pro mě to je novej hráč jako v úvozovkách. A já si myslím, že možná i tím, že je mladý, tak ještě tolik nečte hru. Myslím si, že vždycky jde všechno chytit, oni golmani to mají jinak trošku. A já kdybych si mohl tipnout, tak si myslím, že u dvou gólů mohl trošku jako číst, co se stane a možná to mohl jako zachránit, ale to je čistě můj názor. Jinak samozřejmě je to obrovský golman, proti kterým se úplně necítí ty útočníci komfortně, ale je pravda, že prostě dostal jako už 9 gólů. No.
1: Ano, tak Plzeň zůstává po třech kolech bez vítězství, má 2 body, o bod méně než tým, o kterém si povíme teď.
5: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Je to Sparta, která prohrála v Mladé Boleslavi 0-2. Naopak Mladá Boleslav, stejně jako Teplice, má 7 bodů po třech kolech. 7 změn po té, řekněme, freneticky prožité výhře nad Lyonem. Velmi emoční záležitost tedy v večer na Letné. A pak přijdeš teda v sobotu večer do Boleslavy. Uděláš 7 změn v základní sestavě a za první poločas se vůbec nedostaneš, jak říká klasik, k lizu. Já bych řekl prostě vůbec do ofenzivy, protože neměli nic.
2: No. Já začnu tím, že jsem málo kdy dostaneš jako to slyšet to, co říkají ty fanoušci těm hráčům. Někdy to je vulgární, teďka tam bylo slyšet, já nevím, jestli to bylo na spartianském Instagramu nebo někde jinde.
1: To na spartianské zprávy, myslím, na
2: prostě,
1: Instagramu.
2: Prostě to, jak tam ten speaker z toho kotle mluví k těm hráčům a vlastně to celý popsal jako... Říká jim, kluci, my si zaplatíme cestu do Boleslavy, obětujeme volný odpoledne, samozřejmě jsou to srdcaři, jo, a pak vidíš ten výkon prostě u některých, pozor, opakovaně už, jo, u některých hráčů, a já si myslím, že s tímhle by ve Spartě měli rychle zatočit a tenhle ten nešvar jako odbourat, protože není možný, aby někdo za Spartu si chodil jenom zahrát. Teď samozřejmě možná to ode mě ty lidi nebudou brát, ale já to takhle cítím. A druhá věc je, že si myslím, že to prostě je chyba trenéra, že 7 změn prostě je strašně moc, ty body prostě nakonec Spartě zase budou chybět, možná už teď to je jako nepřekonatelná ztráta 6 bodů, prostě jsou to 2 zápasy celý, je to hodně a tohle to bylo úplně zbytečný. Respekt Boleslavi, protože Boleslav hrála velmi dobře, ale já jsem čekal, že prostě Sparta naváže na to, co předvedla v poháru s tím Lyonem, kdy byla fantastická, organizovaná, skvěle napadali. Ještě mě to nabízelo to, že Boleslav vlastně se tím vůbec netají, že chtějí taky takhle rozehrávat, chtějí být konstruktivní, nechtějí si toho zbavovat a Spartě by to podle mě vycházelo, nevím, jestli ty kluci byli v takovém stavu, že nemůžou hrát. Já si myslím, že je začátek sezóny, že když tomu přizpůsobíš prostě tréninkový nějaký režim, že ty kluci mohli úplně v pohodě hrát, byli v laufu, byli rozjetý. Já si myslím, že kdyby ta sestava byla stejná, že by v Boleslavi 100% bodovali, mohlo se stát, že ne třeba, ale jako ta šance byla daleko větší, než když dáš dalších 7 hráčů z toho, ty zase některý spolu vůbec nehráli. Jo, byl tam ten novej stoper, který začínal. Jo, to jsou zápasy akorát na průšvih.
0: No. No já na to navážu, zkrátka je rozdíl, když udělá 7 změn trenér Slávie Jindřich Trpišovský a Brian Priske ve Spartě, ta kvalita širšího kádru Sparty je prostě nedostatečná z mého pohledu, teď budu trochu kritický, zkrátka v současném nastavení hráči jako Kůl, Vojta, Holí a bohužel i Pavel Kadeřábek, byť mě to mrzí, protože má za sebou skvělou kariéru, prostě nepatří do základní sestavy Sparty, Garan Kůl z mého pohledu nemá vlastně co dělat vůbec ve Spartě, podobně jako Grimaldo a jak už si zmínil, je to chyba trenéra. Jednoznačně prostě došlo k podcenění situace a Sparta byla velmi, velmi bídná.
1: Myslíš, že on to nevidí na tréninku, protože on sám byl Brian Priske v tom televizním rozhovoru po zápase až jako šokovaný, jak velký vlastně pokles tam byl v té výkonnosti.
2: Takhle, to je vlastně je normální, že to mužstvo, dobrý, kdyby si šel hrát pohár proti třetí lize nebo i proti druhé lize, tak ta kvalita těch hráčů Sparty by měla jednoznačně převyšovat, ale tady musíš koukat na ten týmový výkon a ty kluci spolu nehráli. Já nevím, jestli hrál Kůl s Mackem někdy, hrál asi těžko, jo, na tréninku možná nějakou hru 2x7 minut, jako. Ale pak jdeš do ligového zápasu proti Boleslavi, která prostě je dobrá, která umí fotbal, nemáš nárok, jako. A zase ještě se vrátím, ty si samozřejmě kritika těch hráčů, dobře, když tam dáš jednoho nebo dva, tak ten mančaf prostě je uvaze. Ale jako 7 hráčů, prostě to je hrozná změna, to je jako je to hloupost.
1: Máme tady dalšího z posluchačů, který se dovolal do 10. Dobrý den.
6: Zdar, pánové, sportu zdar a fotbal z Láka z Liberce. Mám dotaz na Pavla Horváta. Co je tom pravdy, že se mu nabízí nabídka asistenta španělskému trenérovi národního mančaftu. Já si myslím, že mu to psal z celého srdce. To je takový profi, který zná ty hráče z naší ligy, kdo je Levonovej, kdo je dobrý stoper, defenzivní hráč, útočný, že by se tam opravdu hodil. Co na to, pane Horváte, je to pravda, mu to nějaká zase
2: se říká na každým šprochu pravdy trochu, ale tady to teda pravda není. Takhle nikdo mi nevolal, ještě během tady ani ve studiu teďka mám tam nějaký zmeškaný hovory a zprávy, ale ze svazu nikdo. Samozřejmě tohle mě teda jako vůbec nenapadlo, musím říct, že jsem o tomhle vůbec nepřemýšlel, kdyby náhodou.
7: Hola,
2: tu doběň.
1: A ty jsi ale minulý týden říkal, že jsi měl asi 6 zmeškaných hovorů, že ti volají pořád nějaké firmy ze Španělska, že ti něco nabízí, ne?
2: Jo, tak možná to byl asi polštář nebo něco.
0: Paměťové pěny.
2: Jo,
1: tak Pavle, nevím, kde jste na to přišel teda.
6: Přál bych mu to z celého srdce, protože opravdu to je profi, který se vyzná ty hráči, jak hrajou, jako mají sílu a tak dále, tam by se opravdu hodil.
1: Moc děkujeme za ocenění našeho experta. Pavle, tak samozřejmě Pavel Horváth tady prokazuje teď znalost toho, jak se má hrát třeba za Spartu, se kterou mimochodem taky má třeba mistrovský
2: double. Já to nemyslím jako znalost, to je můj pocit. Jako,
1: a tak hrát to přes 400 zápasů, máš těch trofejí dost, tak asi víš, ne?
2: Ne, tak dobře víte, že nerad kritizuju, ale tohle mě to prostě přijde úplně fakt jako, když to řekl správně, podcenění té situace, jako v podstatě až jako, řekl bych, jako nerespekt té Boleslavy, protože Boleslav prostě je dobrá, ukazovalo to hned první ty dvě kola a vlastně je jako neskutečný, že se tato změna jako těch 7 hráčů vůbec aplikovala.
1: A teď máš na odchodu kapitána Hrastýna, možná i Kuchtu a jako nezdá se ti to třeba manažersky nezvládnuté, protože v té kabině možná chybí hlas, který by řekl, pánové, hrajete za Spartu, hrajete ligu, to je nejdůležitější.
2: No to nevím a teď jako s odstupem času, jestli Lukáš Hrasín třeba je ten typ toho hráče, který když nebude hrát, tak bude chtít jako motivovat ostatní. Jo? To teď jako nejsem, neznám ho vlastně osobně, takže netuším. Třeba Pavel Kadeřábek si myslím, že na tohle tu pozici jednoznačně má. I když třeba nebude tolik hrát, tak ten by měl jako zaklepat a říct oši, tak tady je Sparta, tady se prostě takhle nedá hrát, protože byť on může hrát hůř nebo se mu nebude dařit, tak určitě tam to srdce vždycky bude mít na tom hřišti, takže od něj by tohle to zaznít mělo.
0: No pokud dojde k těm odchodům Hrastýna s Kuchtou, tak podle mě Sparta určitě bude moci, nebo bude muset posílit a teď oni jsou asi v takové schizofrenní situaci. Já budu uvažovat nahlas. Spartané samozřejmě při tom posilování hodně koukají do zahraničí. To je vidět, ne každý se prosadí, to vidíme taky, ale jsou tam i trefy, myslím si, že Mercado a podobně, Alcocer taky vypadá dobře. Já si pořád myslím, že i v české lize jsou hráči, kteří by Spartě mohli pomoct. Na druhou stranu oni pak vidí, že z těch, řekněme, trochu méně ambicioznějších klubů nějaké hráče si vytáhli, ať už Holého nebo Vojtu, a zatím to tolik nejde. Já mám teď na mysli třeba toho Solomona Johna, to je podle mě hráč, který by se dokázal prosadit i v elitním českém klubu, ale chápu, že je tam takový ten otazník. Teď tedy vlastně přivedli Romana Macka, takže jsem zvědavý, pokud budou posilovat ofenzivu, jestli se podívají i do českých klubů, napadá mě třeba ještě Vojtěch Patrák. což je i spartianský odchovanec, takže by do kabiny přinesli takovéto spartianství.
1: Tak když se ale podíváte na ligu, na výkonnost těch ostatních týmů, chytil jsem to i vlastně jako názor na sociálních sítích, ta konkurence posiluje a jsou to i Pardubice, které se předvedou v těch třech kolech, byť jsou bez bodu. Hradec Králové s Jabloncem body sbírají a válčí s těmi soupeři výborně. Sigma stále se zdá spíš zabržděná, než by tam nebyl ten potenciál.
0: Liberec
1: a ve Spartě
0: vypadá dobře.
1: Liberec vypadá dobře, k tomu se asi taky Lukáši dostaneme. Každopádně taky jsem chytil názor, že se nelíbí Martin Suchomel. Můj názor je takový, že zase na druhou stranu jsou to pořád odchovanci, kteří hrajou a je to daleko cennější, než když hraje třeba i trošku špatně, než když tam prostě máte ty cizince, kteří jako ale hrají tak, jak hrajou, jo? Protože teď, když to vyjmenoval, koho se jmenoval všechno, Kuol, Holí.
0: Jasně, no. Když
2: on hrál, Hugo Sochůrek hrál.
1: Grimaldo.
0: Jo, a toho to taky semlelo, jo?
2: Ne,
0: prostě...
2: ono ještě je těžký takhle, je těžký, když jsi zvyklý hrávat a najednou nehraješ a pak tam vlíst a něco předvíst. Já jsem to fakt zažil v rychlosti, jenom když jsem vlastně končil tu poslední sezónu, tak vím, že mě Míra Koubek postavil v poháru v Hradci, po třeba měsíci a půl, co jsem nehrál. Hrůza, normálně hrůza, všechno do strany, dozadu, vůbec jsem neměl jako to vidění, který si myslím, že jsem vždycky cítil, tak jsem nebyl jsem si jistý, samozřejmě ta sebedůvěra i v těch letech, který mi byl, tak jak se asi cítí ty mladší hráči, jo? Takže není to komfortní pro ty hráče, říkám, když jsi tam jedinej, jo, jdeš do sestavy, která valí, který se daří, tak tě ty kluci pomůžou, ale takhle vlastně tam nebylo okolo se opřít.
0: To je přesně vidět třeba v té Slavii, kdy do toho naskočí Eliáš Piták a prostě naskočí do toho fungujícího soukolí a zapadne do toho, hrál velice dobře. Naopak prostě v té Spartě třeba ten Hugo Sochůrek, který vlétl do ligy skvěle v té minulé sezóně a teď prostě tak je mu 18 pořád, takže chraň Bůh, že bych to házel na něj, vůbec ne, ale nemá ho kdo podržet.
1: A tak spíš to asi člověk srovnává i s připraveností těch posil, jak se tomu často říká, když srovnáš teď Novaka, Šturma, že přišli, hned naskočili a takový Grimaldo, nebudu zmiňovat ani Kobouta, tyhle, na které prostě čekají fanoušci a vlastně
2: Kobout
1: vůbec.
2: Kobout ještě je ve Spartě?
1: To pořád ještě je zatím neobjevilo. Těch hráčů, které jsme ani nemenovali, tam spousta. Chceme vás vyzvat dalšího z volajících, abyste se podíleli na vysílání. Dobrý den, kdo je tam?
7: Dan, dobrý den, fanoušek Teplic. Já bych se ještě chtěl vrátit k tomu zápasu sobotnímu. Já byl teda i v pátek na Mostě se podívat, tak ta obrana Teplic, nevím, mně to přijde jako hrozný. Jo. Lidi by byli asi nadšený, že jsme to ještě dokázali zremizovat, ale mně to nepřijde dobrý, mně přijde, že trošku máme problém dozadu, jako chybí Halinský, to úplně hrozně. A ještě si myslím, že ani Bílek není v obránce. Takže si myslím, že bychom trošku na nějakým backovi měli pracovat, než spíš, jak jste mluvili vy, že bychom ještě nějakýho hráče prodávali, my teď nemusíme nikoho prodávat. A už vůbec ne do Boleslavy, si myslím, jo.
1: Rozumíme vám. No,
2: já jsem říkal, že obě trenéři nebo oba ty týmy úplně nadšený být nemůžou, protože jednak dali 5 gólů, ale 5 dostali a to samozřejmě není dobrá jako vizitka, to je jasný.
0: Já na to navážu na pana posluchače, zrovna třeba zmínkou o Denisi Halinském, který se tentokrát včera vůbec nevěšel do zápasové nominace Slávie, ta konkurence na stoperském postu tam je obrovská a z mého pohledu by jeden z dvojice konečný Halinský měl ještě odejít hostovat a samozřejmě spojení Halinský Teplice se nabízí určitě.
1: No tak uvidíme, jak vám to tam půjde v Teplicích. Zdravíme na sever.
7: No, díky.
1: Děkujeme za zavolání. No, když pán říká, že by neprodával do Boleslavy, tak přeci jenom musíme se ale vyjádřit k tomu, jak Aleš Majer dokázal zapracovat za rok s týmem. Čtvrtý zápas minulého ročníku přinesl první vítězství, tam byla taková ta zmiňovaná změna košile, nakonec mu byla teda ku štěstí, teď teda za 3 kola 7 bodů a ten tým se zdá být jako oslabován trvale, když to vezmeme ty odchody, tak to je vlastně do Sparty šel útočník Vojta, pak odešel taky do Plzně se vrátil Kabongo, do toho teď vlastně odešel Macek.
0: Odešel Ševčík.
1: Ševčík odešel, ale najednou tady prostě pořád teda Solomon John to tam dmíchá, Schubert, Langhammer si smysleli na Spartě, co by odchovanci Slavie, jako dělají to tam zmála dost, jako za málo peněz hodně muziky. Si
2: jo, myslím. Já si myslím, jestli jsem teda slyšel ten rozhovor ráno.
1: My jsme měli mimochodem 7:10 ráno v pondělí Aleše Majera, pokud byste chtěli poslechnout to zpětně v audio archivu a jo, stojí za to ten
2: rozhovor.
1: On
2: to tam řekl vlastně úplně laicky, já vím, že taky spousta lidí to nemá rádo, že jsme měli štěstí nebo máme smůlu. Takže já si myslím, že ve spoustě případů samozřejmě Boleslav hraje na hraně toho risku, tu rozehrávku, chtějí to hrát, tlačí se do toho. Jo, když to nevíde, smrdí to opravdu tím, že budeš inkasovat. Teďka jim to vychází, jsou precizní, daří se jim, proto ty body mají. Tam vlastně na začátku té minulé sezony prostě byly ty zápasy, kdy dostali teď a možná dostali 3 góly, 5 gólů dokonce. Jo, takže na to se vyhrávat nedá. Tady na to prostě vyhraješ 2-0, 1-0, Boleslavi se daří. Jsou tam hráči, který na který se hezky kouká a je to zajímavý tým.
0: Sedla si ta stoperská dvojice Králik Karafiát extrémně důležití pro ten tým, jsou konstruktivní, nebojí se hrát ani pod tlakem, mají dobrou rozehrávku, takže ti jsou naprosto klíčoví. Mě mladá Boleslav trochu připomíná fungování Liberce před lety, kdy Slovan taky jel v hodně úsporném režimu, co mělo ruce a nohy a něco hrálo, tak odešlo. Tahali se hráči především na hostování. Pro mě vlastně to, co se děje v mladé Boleslavi, je úplně nemyslitelné z těch předchozích let, že mladou Boleslav posilují hráči na hostování z Liberce. To nikdy nebylo. Jo, Letenaj, Špatenka a tak dále. Takže hodně dělají hráči na hostování, viz Adam Kadlec, ale pořád ten kádr je jako dost kvalitní. Zmínil jsem ty stopery. Matěj Hybšim strašně pomohl. Líbí se mi ten střed zálohy, Langhammer, Kozel. No a nahoře už jsme zmínili Solomona, ještě Schubert vypadá taky dobře. Pořád bych ještě tedy čekal dominantnějšího hrotového útočníka, ale Jiří Klíma už taky 3 góly dal, takže si to zkrátka sedlo.
1: Jenom to říkal Aleš Majer, že byl paradoxní ten faul Macka na Donáta, protože spolu Boleslavy hodně kamarádili a Macek nějakým způsobem trošku byl mentorem právě Donáta, tak mu v ozovkách pomohl v tom zápase tím faulem.
2: Já,
1: stane se.
2: Samozřejmě, asi jasná penalta, ale nebyl tam žádný pohyb, jako on jenom vyskočil a jak padal dolů, tak zasáh jako... Nevím, jako za mě tohle byla velmi přísná penalta. To...
1: Dobře, tak...
0: Smůla, no. Já bych jí pískal.
1: Tak Pavel, ne,
2: já taky
1: Lukáš,
2: bych jí pískal, ale byla jako ne, oproti třeba některým zákrokům, tohle to jako nevím.
0: Dostaneme se k tomu dost možná.
1: Ano. Tak míříme dál v desítce Pavla Horváta. Děkujeme za poslech.
8: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Desítka Pavla Horváta.
1: Téma týdne. Po 3 kolech šance ligy zůstávají 200% týmy. Je to Jablonec, který porazil Slovácko 1-0 a Slávia, která porazila Pardubice 2-1. O Mojmíru Chytilovi už byla řeč. Opět aut mladého Pitáka, by mně přišlo, že teda ten balon držel dost dlouho, ale je to zase věc sudího Vulkana, kdy ho upozorní, že mu teda počítá, protože pokud, bohužel to nebylo vidět celé v nějakém kontinuálním záběru, ale držel podle mě ten balon 15 sekund, ale je to na sudím, takže všechno OK. Ale co možná není OK, je to, že Pardubice už měli třetího jiného brankáře v bráně, protože přišel v týdnu Vladimír Neumann a nějakým způsobem dal vzpomenu na Seného Lamence ze čtvrtfinále mistrovství světa Belgie Španělsko, kdy mu vypadl ten balon a Merino dal pro Španěli na 2-1. Tohle byla trošku podobná situace.
2: Je zajímavý a teď to sleduju ten trend, že ty golmani, i ty nejlepší golmani se vůbec nestydějí za to, že v úvozovkách jako jednoduchou střelu, která jde někam kolem nich, tak ji vlastně jako volejbalově odehrávají pryč. Jo? A Neumann včera tohleto nevyřešil.
1: Kdyby dal ten věrný bagr, tak
2: myslím,
1: to bude lepší.
2: Já myslím, že jméno teďka.
1: Ne, dobře.
2: Jo, že, no, tak ono to je těžký samozřejmě, jo. Ty si věříš, že tu střelu udržíš, ale samozřejmě od Lukáše Provora to bylo dělo z 18 metrů, nebylo to z prostředka tý 16, jo, je to prostě rána a to není úplně jednoduchá střela, takže já se vlastně těm obzáš nejlepší golmani, když to dělají, tak asi to má nějaký důvod. Myslím si, že ty míče prostě v této době už tak opravdu malinko uhnou, že málo kdy se ti podaří tu těžkou střelu udržet. proto třeba prvně jsem to zaregistroval vlastně u Donnarummy, který v nějakém zápase Ligy mistrů to bylo, jsem si říkal, to není možné, on to všechno jako vyráží, ale vlastně je to bezpečný, jo. Tady to vidíme, že Mojmír Chytil to dokonale využil a vlastně to ten zápas rozhodlo. Já si myslím, že nechytal špatně, ale tohle samozřejmě je chyba, ale není to zase jako úplně hrubka, že by si mu za to jako utrh uši, ale samozřejmě zkušený golmani, a znovu to zopakuju, i ty nejlepší se vůbec nerozpakují a ty balóny fakt jako volejbalově dávají pryč.
0: No. Bohužel to trochu degradovalo ten jeho výkon, který z mého pohledu nebyl vůbec špatný, já jsem ho chválil i v přenosu několikrát, Vladimíra Neumanna, dobře četl hru, pomáhal s rozehrávkou a ostatně chválil ho poměrně i trenér Pardubic Jan Trousil.
9: Byl dobrý v té rozehrávce, situace, který měl, vyřešil, a samozřejmě škoda toho gólu na těch 2-1. Chtěli jsme, aby nám pomohlo ve standardních situacích, což se povedlo, potřebujeme se vyvarovat chyb, hlavně v těch standardních situacích jsme bojácní a máme z toho obrovský strach a proto zákonitě jsme z toho trestaný. Takže proto byla varianta Neumann do brány a proto jsme dělali tenhle ten přestup.
1: Je to trošku paradoxní mluvit o Pardubicích v kontextu toho, že se nedaří jejich golmanům, když tam v nedávné minulosti prošly jména jako Letáček, Kinský, Markovič nebo Horníček, ale teď to nějakým způsobem té trojce nevyšlo.
2: Já tohle to slyším od Trusky prvně, od Honzy Trousila, že vlastně na téhle úrovni, a je to pravda, že ty Pardubice tam nemají dva nadstandardní hráče do standardek, což je vlastně, když teda teď to Honza pojmenoval, je zajímavý, že ty hráče si nevytipovali a nemají je třeba. No,
0: ale oni nedávají góly ani z těch útočných. Oni snad v minulé sezóně dali jenom jeden gól po rohovém kopu, jestli se nepletu. Přitom jako, já nevím, Noslin, Bamenc, ty centimetry mají, měli tam Lurvinka dřív, ale prostě nevím. No,
1: a mají tam kopáče, že jo, taky Šimek Hlavatý to umí zatočit. Solil krásný gól, ale nakonec Pardubicím to nebylo k ničemu. Mají 0 bodů po 3 kolech, ale asi v pozici třeba v porovnání s jiným týmem, který má nulu, s Línem vnímáme jinak. Vezmeme do vysílání dalšího z posluchačů. Dobrý den.
10: Vacek, dobrý den, slyšíme se?
1: Ano, zdravíme. Vy jste říkal, odkud voláte, Vacov nebo Vacek?
10: Mé jméno je Vacek a volám z Příbrami. Zdravím všechny ze studiu i posluchače. Já bych položil otázku, která je trošku mimo to téma, možná někdo řekne, ale nejsem velký fanda, nechci říct, že bych byl nějaký kotelník, ale velice rád vás poslouchám a myslím si, že tato otázka by se měla znova otevřít. Vzpomínám si na tu hrůzu, co jsme viděli na Sparta Slavie, kdy stadion se proměnil v bojiště a přestávala mi jako dávat smysl, že opět je vidět na některých zahájeních zápasů, myslím, že jsem to viděl v Brně, v používání pyrotechniky. Já teda bych se chtěl zeptat, co si o tom myslíte, jestli opravdu jsme tak pokrytická země, že jsme vyřešili jeden problém se Slaví a Spartou a teď už zase jako jedeme ve starých kolejích.
1: Děkujeme za tohle téma, že jste otevřel. No, asi jste taky viděli, že Spartani v prvním kole na Srbské tam taky v několika hodili dýmovnice na trávník. Ostatně na Srbské tam to nějakým způsobem dýmilo i od vlastních fanoušků. Můj názor je takový, že prostě dokud to úplně nezakážeme, tak to jako je chyba. No,
0: to úplně zakázané je, ale dokud to nebudeme kardinálně a rezolutně trestat.
1: Tak prostě disciplinárka ty
0: peněžité no dobře, ale pokud, tresty podat. No jasně, ale 300 tisíc, co to je pro Spartu, to nedává vůbec žádný smysl, mě dává ještě potom extempore při derby, kdy z mého pohledu to musela být poslední kapka. Tak jediné co, tak prostě použiješ pyrotechniku ještě v takovém množství, tak ti prostě zavřeme stadion. Hmm. Nic jiného nedává smysl. I kdyby dostala Sparta milionovou pokutu, tak to vůbec nic neřeší. Tak no to zaplatí.
2: Já jsem chtěl říct, teď jsme nahráli, co by mi dalo, je prostě jedna světlice stojí milion. A udělejte si to, jak chcete. Jako.
1: Že by se to pak počítalo prostě.
2: Já nevím,
1: na kusy.
2: Tak to spočítáš. No, jo, to já nevím. Tak jste vystřelili 20 světlic, nebo vaši fanoušci, tak máte 20 milionů pokutu. Nevím, já to je možná přitažený za vlasy, ale řekl to správně, jako razantně to potrestat, ne jednou, ale po každý.
0: Prosím. Jasně.
1: Pane Vacku, myslím, že mezi posluchači je spousta příznivců pyrotechniky, ale zrovna vy jste se mi teda trefil, donaty mě osobně taky vadí, tak alespoň takhle to téma, děkujeme za zavolání.
11: No, já děkuju za názory a jsem zvědav, jestli se v té zemi někdy zase vydám na fotbal. Naposledy jsem tam na Spartě na Teplicích někdy před 2 roky a prvních 5 minut jsem se tam taky dusil, takže už mě prostě na tom fotbalu nikdo neuvidí, dokud se tohle nezmění. Děkuju a mějte se krásně.
1: Ano, mějte se taky hezky, napadl mě příměr, protože jsem si nedávno zase otevřel Eduarda Petišku a staré řecké báje a pověsti, jak ten Tantalos chudák stojí tam v té vodě a když se chce napít, tak mu to všechno vyschne a když stáhne, protože hladový ruce po jablku, tak mu to všechno zmizí, tak to je možná takový ten český odpůrce pyra, že jako ten Tantalos stojí a doufá, že to třeba někdy zmizí a když to vypadá na nějaký...
0: Takhle bych se chtěl někdy nudit.
1: Ano. Lukáši, když máš antibiotika na týden, tak se rozhodně nudíš. Tak, máme tady dalšího volajícího. Dobrý den, kdo je tam?
12: Dobrý den, tady je Luděl z Prahy. Já jsem se vás všechny vás velmi rád poslouchám, zdravím vás tam všechny. A chtěl jsem se vás zeptat, teď mi vrátil kluk, jak má uzavřený ty stadiony, vrátil se mi a přišel hrozně zklamaný, že prostě normálně tam neproběhla žádná děkovačka, co se týče slávistů pod Pardubicema. A přijde mi to takový jakoby nefér vůči těm mladým klukům, který vlastně jsou budoucnost prostě fotbalu, byli to většinou všechno kluci, co kopou. Byli tam s trenérama a prostě přišel hrozně zklamaný, že na děkovačku vůbec nepřišel ani jeden slávista. A potom se ty kluci prej sebrali a šli na děkovačku ven před stadion, prostě co je tam podporovali ty fanoušci jakoby z toho kotle a tohleto. No. Tak jako jenom, jestli by se mohl nějak vyjádřit Pavel Horvát, jestli mu to přijde jako fér vůči těm mladým klukům, který jsou jakoby hodně těch fotbalistů jakoby její vzor, a tohleto. Mně to přišlo jakoby takový jakoby docela smutný, jo, vůči těm mladým klukům. Děkuju.
1: Tomu rozumíme. Díky, Pavle.
2: No, tak to můžu jenom potvrdit. No, je to zvláštní. Myslím si, že zrovna ve Slavii se tímhletím hodně zabývají, nebo myslím si to, že to tak je. Asi by to těm hráčům nic neudělalo, nevím. Nevím, jak to bylo nastavené, jestli je to domluvený už před zápasem.
1: Lukáš tam byl.
2: Ale logicky asi by se patřilo poděkovat těm fanouškům, byť jsou to mládežníci nebo děti, tak by se slušelo poděkovat.
0: Asi jde primárně o děkovačku, ale trochu se slávistů zastanu. Ještě jsem se držel v Edenu tedy chvíli po závěrečném hvězdu. Hráči poté šli si plácnout vlastně s těmi hráči před tribunu a pak jsem viděl ještě nějaké záběry na sociálních sítích. Už někde v útrobách stadionu, kde také byly děti za nějakým zábradlím a Lukáš Provod je tam vytrvale obcházel a fotil se s nimi, ale jak to pokračovalo dál, to už nevím.
1: Bohužel možná nedošel zrovna ten děkovný manévr k synovi pana posluchače, tak to se asi stane. Nicméně věříme, že to bude s fanoušky zase nějakým způsobem pozitivnější a že ta témata, která jsme řešili, se nějak vyřeší.
2: Vidíme, že co to bylo za blbost, že prostě na Slávy je to bez atmosféry, je to hrozný. Prostě.
1: No, tak dobře. Jdeme dál, nemáme moc času.
13: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Abychom to vzali z rychlíku, tak gratulujeme Fabianu Krivákovi za krásný vítězný gól na Artisu. Pro Sigmu to byly cenné 3 body i pro Pavla Hapala. Ten výkon můžeme zhodnotit třeba v kontextu dalších kol. Petr Minwald se prosadil za Bohemku, dal vítězný gól ve Zlíně, takže taky gratulujeme a Zlín tak tone s 0 body a jsme zvědaví na to, jak to bude dál. Nicméně potřebujeme se dostat ke 2 zápasům, které prolnuly červené karty. Je to zápas Hradce s Baníkem a Jablonce se Slováckem. Opět situace náběhy za obranu. První kolo, Kolísek fauluje v Edenu. Hráči Slovácka, žlutá karta, řekněme odvolaná červená. A tady najednou prostě na hradeckém stadionu Chaluš špatně vystoupil a Skiba, co by poslední ještě na útočné polovině fauloval Van Burena. Opravená žlutá karta, debitující Matěj Kubečka dal žlutou, ale videoasistenti Kocourek se Sixem ho vrátili k videu a následně tedy tenhle debitant v lize udělil červenou kartu Skibovi.
0: No, někteří posluchači určitě budou namítat, že to nebyly totožné situace, samozřejmě nebyly, to nejsou žádné, myslím, Kolísek versus Skiba.
1: Že Skiba fauloval daleko dál od své brány než Kolísek.
0: Jasně, ale v principu to bylo dost podobné. Zkrátka, i když Kolísek fauloval Ndefeho, tak my už se nedozvíme, jestli by Ndefe běžel sám na branku, měl to dobře rozběhnuté, byť ho tam křižovali minimálně tedy Ngesan. To samé v tom zápase, ve kterém hrál tedy Baník, kdy byl naprosto rozběhnutý Mick van Buren, také tam měl 2 hráče vlastně po stranách, ale klidně by mohl běžet sám na bránu. Ať už je to rozhodnutí jakékoliv, já s tím úplně nemám problém, ale mělo by to být konzistentní. Není přece možné, že Kolísek dostane žlutou kartu, VAR do toho nezasáhne. A jak to bylo vlastně v tom zápase Baníku? Skiba dostal rovnou červenou.
1: Ne, Skiba ne. Právě dostal žlutou kartu
0: Skiba
1: na hřišti.
0: Dostal žlutou, jasně, a VAR do toho zasáhne. Takže já bych neměl problém v obou situacích s červenou kartou.
1: A teď si vemte ještě situaci v Jablonci, třetí minuta, Marek Havlík, teda vzpomínáme na něj, 2:30, strávil zuby na place, než pak šel v deváté dolů jako střídající hráč po střídání brankáře Halousky, ale Heča na rohu hřiště vlastně setnul, teď něco Čanturišvilho, Vachtanga, no, a dostal přímou červenou kartu. A jestli jde tady prostě o to, že to je situace, hele, je to zjevná branková příležitost?
2: Je to těžké. Já jsem se tady hádal po tom prvním kole, prostě za mě to byla jasná červená karta. Dostal jsem vysvětlení i jako oficiální, že prostě to takhle je i od UEFA prostě poslaný video, že tohle prostě červená karta není. Teďka to byla červená karta, takže já se v tom, řeknu to naplno prase, aby se v tom vyznalo, a je to těžký pro ty hráče, vlastně jsi odkázaný na to jak to vidí ten rozhodčí v tu chvíli. Souhlasím s Lukášem, že to prostě není jasný, ale zase na druhou stranu každá ta situace je jiná. Každá je v jiném prostoru, může to být o 5, o 10 metrů, už to vypadá jinak. Z každého pohledu té kamery to může vypadat jinak, protože to není ve stejném místě. Takže je to velmi složitý, ale musím říct ještě zase z vlastní zkušenosti, že když tak to sleduju, tak ty rozhodčí začínají být přísnější a přísnější. A myslím si, že to není špatně, teď bez ohledu na ty červené karty, že prostě chráníme ty hráče, aby tam ty zákroky, který je zraňujou a který vlastně rušejí tu hru, aby byly okamžitě ohodnocený kartama, a pak prostě se bude stávat, že ty zápasy se budou dohrávat prostě 10-9 a tak.
1: U Kolískova případu šlo taky o udělení žluté karty. Tam jsem asi chybně uvedl, že šlo o červenou, tam udal žlutou kartu sudí Pechanec.
0: Žlutou a VAR do toho nezasáhl.
1: Ano, a tady naopak v Hradci Králové, to je asi do očí bijící nejvíc tenhle příměr, že to bylo teda odvolané a nakonec udělená červená karta. No jinak, co se týče tedy jiného zápasu, který jsme nestihli, zbrojovka Slovan 0-1, výborný Milan Lexa, ta přihrávka předtím nakonec nevyloučením obránce Brna byla úžasná a celkově asi ten výkon Lukáš je teda zajímavý hráč.
0: No já jsem Lexovi vůbec nevěřil po té, co se vrátil z hostování v Pardubicích, kterého vlastně vrátili, protože ani v Pardubicích nehrál, tak jsem si říkal, co chce dělat v Liberci, a tedy v pátek hrál výborně, musím říci, že mě překvapil, a určitě to může být jedna z potenciálních náhrad za Mahmiče, který stále ale ještě v kádru je. Nemluvili jsme úplně o zbrojovce ten minulý týden, kdy hrála velice dobře v Plzni, dobrý začátek sezony, ale ten zápas s Libercem zbrojovce nevyšel. Zranil se Laki Ezech, Vašulín vůbec nebyl ve hře, takže Liberec velmi dobře připravený, a nebýt toho, že dohrávali zápas s Teplicemi o 9, tak jsem přesvědčený, že jsou teď taky na 9 bodech, vypadají výborně.
1: Ano, tak v Liberci vane svěží vítr, myslí asi vysoko, tak jsme zvědaví a to, jak se popasují s tou velkou výzvou, která přijede teď o víkendu, protože Slavia, lídr ligy, nastoupí právě u Nisy, a Lukáši, budeš u toho?
0: Budu u toho, to bude řežba. Škoda, že se zranil v Brně Jan Bořil, ale doufejme, že lehce jen.
1: V neděli ve 20. Ten program pak uzavře derby Jiřího Sabou v pondělí až zbrojovka Hradec Králové. Děkujeme za vaši přízeň desítce Lukáši Michalíkovi, Pavlu Horvátovi.
0: Naslyšenou.
2: Honza Bořil bude sedět vedle houšti. Naslyšenou.
14: Kateřina Causidisová a zprávy.
15: Kvůli závadě na motoru se v noci na pražské letiště nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings. V pražských Stodůlkách prasklo při tlakové zkoušce vodovodní potrubí. Jeden člověk zemřel, další dva jsou zranění. Atlet Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Na dálnici D4 směrem ze Strakonic do Prahy popojíždí kolona k omezení u Jíloviště z 12. kilometru. A počasí bude polojasno až jasno, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami a nejvyšší teploty až 36 stupňů.
16: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
15: V noci se na letiště Praha nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings do Tel Avivu. Bylo to kvůli závadě na jednom z motorů. Porucha ovlivnila provoz na pražském letišti. Dvě letadla musela přistát v Brně. Mluvčí společnosti Vladimíra Duvková radiožurnálu řekla, že posádka je na podobné situace školená a Boeing měla pod kontrolou.
17: Během letu na lince z Prahy do Tel Avivu posádka indikovala závadu na jednom z motorů. Z tohoto důvodu se letadlo vrátilo zpět na pražské letiště, kde bezpečně přistálo. Na palubě letadla bylo 189 cestujících a 6 členů posádky.
15: Cestující o několik hodin později dopravilo do Izraele náhradní letadlo. Jeden člověk dopoledne zemřel v pražských Stodůlkách poté, co tam při tlakové zkoušce prasklo vodovodní potrubí. Informovali o tom policisté a záchranáři. Další dva lidé jsou zranění, jeden z nich je ve velmi vážném stavu. Neštěstí se stalo v ulici U jezera. Podrobnosti zjišťujeme. Ukrajina v noci vyslala drony na ruské město Nižněkamsk, kde je jedna z největších rafinérií v zemi. Podle ruských úřadů bezpilotní letouny zasáhly výrobní i civilní objekty. Zemřelo 12 lidí, dalších 39 je zraněných. Nočním útokům čelila taky Ukrajina. V Charkovské oblasti zemřelo 5 lidí po dělostřeleckém ostřelování. Severoukrajinské Sumy hlásí 14 zraněných po dopadu řízených leteckých bomb. Lékaři ve fakultní nemocnici Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich zatím měli 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba můžou mít při tropických dnech 60 až 70 stupňů. Lidem může stání na takových místech způsobit hlubší poškození kůže už do 1 minuty, říká přednosta kliniky popálenin a plastické chirurgie Libor Šrajt.
18: Základem té první pomoci je chlazení. Chladit by se mělo vodou, která má teplotu 4 až 8 stupňů. Neměl by to být led, který může prohloubit tu popáleninu. Chladit by se měly povrchy do 5% těla. Součástí teda první pomoci můžou být léky proti bolesti.
19: Sport. Česká atletika má juniorského mistra světa. Michal Rada vyhrál v americkém Eugene běh na 400 metrů překážek. Zvládl to v evropském juniorském rekordu časem 48 sekund a 59 sekundy.
20: To je něco neuvěřitelného, ještě jsem tady měl v hledišti svou rodinu, svého trenéra, své nejbližší kamarády, jsem za to nespěšně vděčný. Za 10-11 dní mě čeká debut na diamantové lize, takže to bude ještě taková další třešnička na dortu téhle sezóny.
19: Rada získal na šampionátu pro českou výpravu 4. medaili. Druhý český finalista závodu na 400 metrů překážek Marek Váňa byl 6. Plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Janíčková postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Zdržení na D4 za Řitkou, také na silnici 55 na Hodonínsku. Na dálnici D4 ve směru ze Strakonic do Prahy před omezením u Jíloviště se kolona o něco málo zkrátila. Sune se z 12. kilometru, zdržíte se do 20 minut. Stále se nabízí i alternativní trasa z exitu 14. Následně přes Líšnici a Klínec. Silnice je vhodná pouze pro osobní dopravu, ale je naprosto volně průjezdná. V Praze na okruhu směrem z D1 k letišti pokračují s regulací provozu v obou tunelech. První část kolony začíná za Jesenicí. Na okruhu naberete delší zdržení i o kus dál před zúžením u letiště. Brzdí se za Karlovarskou okolo 27. kilometru. A okruh zůstává plnější i ve směru z letiště, kde je jedna tradičně mezi D5 a Ořechem. Silnice 55, hlavní tah mezi Hodonínem a Veselým nad Moravou. V Petrově opravují vozovku, projíždí se kyvadlově. V obou směrech nabíráte přibližně 10 minut navíc. A z jihu na sever Moravy na silnici 57 z Nového Jičína do Opavy. Čekejte potíže před Hradcem nad Moravicí, přesněji před odbočkou na Skřipov. Zasahují tam u kolize nákladního a osobního vozidla, projíždí se kyvadlově, tvoří se kratší fronty z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
21: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
15: Dál přes den čekáme polojasno až oblačno, přechodněji skoro jasno, odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přehánky nebo taky bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 26. Tolik zprávy.
23: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Tohle byl Bruce Springsteen na Radiožurnálu Sport, 11 hodin a 10 minut 10. srpna roku 2026, kdy začínají v Evropě dva šampionáty, v Birminghamu ten atletický a v Paříži ten v bazénovém plavání. Oběma se teď budeme věnovat, ale začínáme právě ve Francii, kde je i reportér Martin Charvát. Dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Tak někteří z českých reprezentantů už za sebou mají rozplavby, pojďme postupně, Michal Judický tu v dlouhé polohovce, tak jak se mu dařilo?
1: Michal Judický skončil 13., což vzhledem k tomu, jaká je jeho výkonnost, je vlastně velmi pěkný výsledek. Čas přes 4 minuty a 18 sekund není úplně špatný. Kdyby nevytuhnul na závěrečné stovce kraulařské, tak by, myslím, byl velice spokojený a bylo by z toho, řekněme, nějaké 10., 11. místo, což by opravdu byl velmi pěkný výsledek. Do finále, kam postupuje 8 mužů, by to pořád měl relativně daleko, takhle na něj ztratil 2¾ sekundy, ale od Judického zejména znakařský a prsařský úsek byly velmi dobré, jenom na závěrečném kraulu poměrně výrazně ztratil a proto až 13. příčka. Suverénně do finále postoupil z prvního místa Rus, tedy neutrální sportovec B, jak se stále Rusům do 1. září říká, Ilja Borodin, který je jednoznačně hlavním favoritem poté, co se odhlásila francouzská ikona plavání Leon Marchand. Marchand je zraněný, respektive nedokázal se uzdravit natolik, aby nastoupil na 400 metrů polohově. Do některých disciplín nastoupí na světovém šampionátu. Ani krátká polohovka v tom programu nebudou.
0: Komu se dařilo mnohem více než Michalovi Judickému, tak to jsou dvě české reprezentantky, Barbora Semanová i Barbora Janíčková, a to na trati 100 metrů volný způsob, tak jak konkrétně?
1: Barbora Semanová 53,77 setin sekundy, Janíčková o 6 setin sekundy pomalejší. V součtu to je 5. a 6. místo pro tyto české reprezentantky. Obě dvě předvedly velmi dobrý čas, když si vezmeme, že rekord, český rekord Barbory Semanové je o 27 setin sekundy, v podstatě o čtvrt sekundy rychlejší než to, co předvedla v rozplavbách. A v rozplavbách to tedy nebývá zrovna to nejlepší, co ženy zpravidla dokáží, byť to nevypadalo, že by se ani jedna z nich výrazně šetřila, ale Semanová i Jeňčková dokážou rychleji, než tady předvedli ve zmíněných rozplavbách, takže postup z 5. a 6. místa suverénní do semifinále a naznačující, že ani v tom semifinále by to ani pro jednu z nich nemusela být konečná. Připomínám znovu, to, že byly zlatá a stříbrná z posledního šampionátu, ještě neznamená, že by tady měli opravdu pomýšlet na obhajobu, už jen kvůli tomu, že třeba Marit Stenberchenová tady v rozplavbách v dráze vedle Janíčkové předvedla rekord evropských šampionátů v čase, který je o více než sekundu rychlejší, než zaplavaly obě dvě české reprezentantky, a Stenberchenová je počítána jako hlavní favoritka na 100 metrů kraul. Ale ani Semanová, ani Janíčková by večer nemuseli snad mít velký problém s postupem, byť samozřejmě bude potřeba ještě nějaké zlepšení oproti rozplavbám.
0: Reportér Martin Charvát toho času v Paříži, kde začíná evropský šampionát v bazénovém plavání. Jak jste slyšeli, tak tedy Barbora Semanová i Barbora Janíčková budou ve večerním semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Semifinále se nebude týkat motýlkáře Ondřeje Slavíka. Proč?
1: Protože Ondřej Slavík potřeboval být o 12 setin sekundy rychlejší. Působí to jako drobnost pro Ondřeje Slavíka, který zaplaval čas 23,43 setin sekundy, ale je to relativně hodně. Navzdory tomu, že pro Slavíka to je vlastně velmi solidní čas, ono potřebovat na postup 23,31 setin sekundy je už samo o sobě opravdu velmi slušný čas. Ondřej Slavík na své poměry plaval velmi, velmi dobře, ale pro něj bohužel to na postup nestačilo. Byť tento mladý český nadějný sprinter, tak by mohl jednou se do semifinále dostat, ale na tomto šampionátu to zkrátka nestačilo. Opravdu, když se podíváme na to, kdo byl nejrychlejší v těch rozplavbách, ať už Francouz Maxime Gruse nebo Švýcar Noé Ponty spolu s Rusem Jegorem Kornievem, tak to naznačuje, že ty hlavní hvězdy opravdu plavaly velmi rychle, tak aby tady nic nebylo ponecháno náhodě a pro Slavíka tam moc prostoru na postup nezbývalo. Takže opravdu ti, kteří měli být rychlí, rychlými také byli a Ondřej Slavík, byť byl na své poměry velmi kvalitní, tak to zkrátka na postup stačit nemohlo.
0: A ještě nás prosím, Martine, na závěr pozvi na to večerní semifinále s Barborou Sémanovou i Janíčkovou, tak kdy se znovu přihlásíš do vysílání Radiožurnálu Sport?
1: 18 hodin 37 minut, protože v tom prvním semifinále plavou ty, které měly sudé číslo ve výsledkové listině, tak 18 hodin a 37 minut by se měla představit Barbora Janíčková a v 18 hodin a 41 minut ty s tím lichým výsledkovým číslem, to znamená Barbora Sémanová, tam budou obě dvě Češky bojovat o to, aby se dokázali dostat do zítřejšího finále a doufám, že obě dvě ta snažení budou úspěšná, protože obě dvě Češky na to mají.
0: Reportér Martin Charvát a jeden z jeho prvních vstupů do vysílání Radiožurnálu Sport z letošního bazénového mistrovství Evropy, které se koná v Paříži a potrvá až do neděle. Tak Martine, zatím díky a těšíme se na večer.
1: Hezký den z Paříže.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Tohle byly Coldplay v 11 hodin a 21 minut. Příjemné pondělní, stále ještě dopoledne. I ve vysílání radiožurnálu Sport začne v britském Birminghamu za pár minut mistrovství Evropy v atletice i s několika výraznými českými nadějemi. Na posledním šampionátu v Římě se před 2 lety blízknul zlatem oštěpař Jakub Vadlejch a letos by medailí mohlo být i víc. Mezi už tradiční opory týmu patří třeba výškař Jan Štefila.
1: Nedávno jsme na to vzpomínali, no. Je to masakr, že vlastně je to už 4 roky, co to bylo, Mnichov, a byl to dobrý závod, no. V kvalifikaci jsem si vlastně vyrovnal osobách 2.21 a prošel jsem do finále. A ve finále prostě při mě stáli všichni svatí a jsem dal 2.18 na první a byl jsem 7. No.
2: Vzpomínal před startem mistrovství Evropy v Birminghamu výškař Jan Štefla na svou první velkou mezinárodní akci mezi dospělými. Na evropském šampionátu v Mnichově v roce 2022 tehdy překvapil v deštivém finále 7. místem a od té doby je tradičním účastníkem závěrečných bojů na vrcholných soutěžích. A také do Birminghamu přijel v roli adepta na medaily, když je v letošních tabulkách na 2. místě za Ukrajincem Dorošťukem. Stejná pozice patří papírově i čtvrtkařce Lourdes Glory Manuel, ta startuje na první vrcholné akci jako halová mistryně světa.
3: Samozřejmě je to krásná motivace, vlastně to byla celá motivace pro moji venkovní sezonu tenhle rok a samozřejmě se to poslouchá hezky, když vás hlásí a tohle tam zmíní, ale je to vlastně další a jiný šampionát a spousta lidí sem přišlo s tím stejným cílem jako já, prostě se probojat co nejdále a následně zabojovat o ty medaile.
2: Vysoko je pak v letošních tabulkách i mistr Evropy z Říma Jakub Vadlejch.
4: Oštěp letí daleko, daleko letí, kam dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato!
2: Ale jeho aktuální forma je velkým otazníkem. Vadlejch je sice květovým hodem za 85 metrů z Tokia nadějí na další výrazný úspěch, ale svůj poslední závod absolvoval před skoro 2 měsíci. Oštěp mužů stejně jako oštěp žen patří mezi disciplíny, ve kterých se představí hned 3 Češi, což je maximum, a podobnou soutěží bude tradičně velmi zajímavý 10-boj. Tam se fanoušci můžou těšit na výkony Tomase Järvinena, Ondřeje Kopeckého a také 10. z šampionátu v Římě Viléma Stráského.
5: Nevím, co to čekat, sám jsem hodně překvapený, že se to vlastně povedlo nakonec se sem dostat, protože na začátku sezony tak vůbec nevypadalo, vlastně musel odpískat Geci s Ratingen, protože mě bolí záda, nemohl jsem vůbec skákat od tyči. Pak do toho přišlo ještě trošku rameno, mě trápilo, takže jsem hodně rád, že se to povedlo poskládat v tom Polsku na těch 8 000 a teďka, i když to nebylo úplně ideální,

0: Tak bych řekl, že jsem docela v dobré formě a jo, už se těším na ten závod.
1: Doplňuje Willem Stráský, čtvrtý z letošního sedmiboje na halovém mistrovství světa. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyjdešli slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10, my jsme to taky.
7: Jo.
0: Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: Bude 11:30, máme pro vás zprávy.
9: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
10: Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, to je o 0,2% více než v červnu. Údaje zveřejnil Úřad práce. O zaměstnání se ucházelo přes 367 tisíc lidí. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO jde o tradiční prázdninový růst. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, nejmenší naopak v Praze a Pardubickém kraji. Bezmála polovina firem soukromé sféře se ještě letos chystá zvýšit mzdy. To je asi o 5% více než loni. Vyplývá to z dat průzkumu poradenské společnosti RSM z letošního června, a to mezi 222 českými firmami. Soudce dnes po 2 měsících vrátil k projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 22 zakázky na pražském magistrátu a taky v dopravním podniku. Celkem jsou obžalované 2 firmy a 6 lidí. Mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček anebo zlínský podnikatel Michal Redl. Jakoukoliv vinu odmítají. Světové oceány byly v červenci rekordně teplé. Vyplývá to z dat klimatické služby Copernicus. Průměrná teplota mořské hladiny mimo polární oblasti dosahovala téměř 21 stupňů. Pro daný měsíc jde o novou historicky nejvyšší hodnotu. Předchozí červencový rekord byl z roku 2023.
3: Sport.
10: Golfistka Sára Kousková obsadila na turnaji Ladies European Tour v Londýně 16. místo. Ve finálovém kole zahrála česká jednička 6 ran pod par a celkové skóre uzavřela na 7. Kristýna Napoleáová skončila 46.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Situace na D4 před Jílovištěm a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy před omezením u Jíloviště se kolona krátí. V těchto okamžicích brzdíte na 11. kilometru. Zdržení nabíráte přibližně 10-minutové. V Praze na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti zpozorněte přímo v Lochkovském tunelu.
12: Je nehoda 2 kamionů, jsou v pravém pruhu. Teď před chvílí tam dorazila policie. Nevypadá to jako vážná nehoda.
11: Ale pokračuje regulace provozu v tunelech. První část kolony čekejte už kousek před Jesenicí. V metropoli přetrvává silnější provoz i v okolí letiště. Kvůli zúžení se tvoří fronty stále v obou směrech, jak na D7 od sjezdu na Tuchoměřice, tak na okruhu z odbočky do Evropské. A podobná situace i na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol k Černému mostu. Fronta hlavně kamionů se sune od Běchovic, následně Novopatskou až ke Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty je 31 až 36 stupňů a na horách většinou kolem 26. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport posloucháte v pondělí 10. srpna v 11 hodin a 37 minut. Největší atletickou akcí letošního léta je mistrovství Evropy v Birminghamu a hned v úvodních minutách kontinentálního šampionátu se představí tamním fanouškům taky české reprezentantky, respektive koulařky Katrin Břišovská a Martina Mazurová v kvalifikaci. Proto teď po linkách zdravím do Birminghamu naše reportéry Jakuba Marka a Adama Procházku.
1: Krásné dopoledne.
2: Krásné dopoledne.
1: Teď už jsou na ploše koulařky Katrin Břišovská i Martina Mazurová, ale nebude to všechno v tom úvodním bloku soutěží atletických tady na Evropském šampionátu Birminghamu, protože pak ještě čeká kvalifikace kladiváře, jak Patrika Hájka, tak hlavně Volodymyra Myslivčuka. Volodymyr Myslivčuk, ten v té aktuální sezóně se dostal poprvé v kariéře přes 80 metrů, takže určitě tady je v jeho silách to, aby se dostal do té finálové dvanáctky. Kvalifikační limit je 78 metrů, to už pravidelně v letošní sezóně háže. Jsou tu i další samozřejmě skvělí kladiváři. Těžiště toho elitního kladiva je především v Evropě, přestože tabulky světové vede skvělý Kanaďan Katzberg, ale těch silných soupeřů tady má Volodymyr Myslivčuk hodně, stejně tak jako Tomáš Staněk, ten českého času zhruba ve 3/4 na 2 by měl vstoupit do kvalifikace koulařů. O postup do finále se bude snažit i dálkař Petr Meindl-Schmidt, stejně tak jako bude bojovat o postup z rozběhu český půlkař Jakub Dudicha.
2: Můžeme se podívat už na první pokusy koulařek. Češky ještě tedy nevstoupily do té kvalifikace, ale do kvalifikace už vstoupila a první tedy hod má za sebou třeba nizozemka Jessica Skilderová, tedy světová šampionka, která hodila rovných 19 metrů, takže na výkony českých reprezentantek si budeme muset počkat a já jenom doplním, když kolega Jakub Marek zmínil ten program toho prvního bloku, tak potom večer nás bude čekat taky už několik finále, budou se rozdávat první medaile, například mezi koulařkami, které teď vstupují do kvalifikace, tak i mezi koulaři, tedy muži, no a poběží se taky finále ženské stovky. Doufejme tedy, že všechno s českou účastí, určitě do finále stovky se bude chtít dostat Karolína Maňasová, no a koulařky jsme zmiňovali, koulaře Tomáše Staňka taky. Budeme to sledovat a budeme tedy doufat, že večer uvidíme nějaké české reprezentanty v boji o medaile.
1: Stále tedy čekáme na první pokusy českých koulařek. Katrin Břišovská, ta přijde na řadu až jako 12. ve skupině A, jako 10. přijde na řadu ve skupině B Martina Mazurová. No a mohli bychom se dočkat po relativně dlouhé době toho, že by česká koulařka se probojovala do finále evropského šampionátu mezi těch 12 nejlepších, protože Katrin Břišovská, ta se letos dostala na 17 metrů 76 cm a to si myslím, že už je hodnota, která by tady na finále stačit mohla. Sice je ten kvalifikační limit 18 metrů a 20 centimetrů, ale pravděpodobně bude stačit zhruba třeba o nějaký metr méně, přestože Jessica Skilderová zmiňovaná hned prvním pokusem 19 metrů, ale Skilderová to je favoritka celé této soutěže, ta už má tedy splněno, založeno, stačil jeden pokus a už může balit své věci a chystat se na dnešní večerní finále, ale další v pořadí koulařky už tak daleko nevrhali ve skupině a se zatím nikdo nedostal za 16 metrů, respektive za 17 metrů a ve skupině B tam je na tom nejlépe Švédka Johanssonová 18.29, takže ta už má také splněno, ale další koulařky už se za těch požadovaných 18.20 nedostaly.
2: Koulařky tedy vrhají a přímo naproti budou za chvíli už házet kladiváři, je to tedy na té travnaté ploše tady na Alexander Stadium naproti sobě. Nemusíme se bát nějakého střetu kladivářů a koulařek, jedině kdyby třeba nějaký kladivář překonal světový rekord o 20-30 metrů, ale to se doufejme tedy, nebo doufejme, to se nestane. Každopádně na svůj vstup tedy čeká kladivář Patrik Hájek. Ten limit pro kvalifikaci přímou je 78 metrů, což je tedy vzdálenost, kterou český reprezentant Patrik Hájek ještě nikdy nehodil, respektive jenom jednou, a to je jeho osobní rekord, 78 metrů a 20 centimetrů, ale samozřejmě dost možná bude stačit i nějaká nižší hodnota do finále. Konec konců postoupí 12 nejlepších z obou těch kvalifikačních skupin kladivářů. Připomínám, že teď se tedy do akce dostává ta první skupina s Patrikem Hájkem, ta druhá skupina s Volodymyrem Myslivčukem, ta přijde do akce po 13. hodině.
0: Radiožurnál Sport je na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu právě dnes. Tam začínají soutěže a naše vysílání bude hodně atletické, taky díky Adamu Procházkovi a Jakubu Markovi. Tak zatím, pánové, naslyšenou a brzy se zase spojíme.
1: Hezký den.
2: Hezký den.

Radiožurnál Sport posloucháte v pondělí 10. srpna v 11 hodin a 45 minut. Pojďme si připomenout další atletický výsledek, který je pro Česko velmi důležitý. Michal Rada se stal v evropském juniorském rekordu 48,59 sekundy juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V Eugene 19-letý talent vylepšil druhé místo z předloňského šampionátu v Limě. Druhý český finalista Marek Váňa obsadil šesté místo časem 51,42. Rada tak navázal na loňský juniorský evropský titul. Zlato získali na šampionátu juniorů tyčkařka Nikol Krutilová a taky desetibojař Adam Juliš se radoval z medaile, konkrétně z bronzové. Hned v prvním soutěžním dnu se o stříbro zasloužila taky smíšená štafeta na 4x400 metrů. Gratulujeme českým juniorským atletům za to, jak se jim dařilo na mistrovství světa v Eugene, a přejeme hodně štěstí i do další atletické budoucnosti.

0: 11.48, ještě než se na Radiožurnálu Sport vrátíme za českými atlety na mistrovství Evropy do Birminghamu, tak tu máme naší pravidelnou encyklopedii, která se v tomto týdnu zaměřuje na nejslavnější zahraniční trenéry. Začínáme asi nejznámější trenérskou osobností z basketbalu, Philem Jacksonem. Ten v NBA získal 2 tituly ještě jako hráč, ale věděli byste, kolik jich pak přidal jako trenér?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: 11. V 90. letech 6x dovedl až na vrchol Chicago Bulls, kde se mohl spolehnout na Michaela Jordana. Na začátku dalšího tisíciletí pak přidal hat-trick i s Los Angeles Lakers, jenže nakonec ani on nedokázal ukočírovat hvězdné duo Shaquille O'Neal, Kobe Bryant. V roce 2004 Lakers podlehli ve finále Detroitu 1-4 na zápasy a Jackson tak vůbec poprvé v kariéře nedovedl finálovou sérii do vítězného konce. U hollywoodského celku tak skončil, ale po pár letech se zase vrátil a v letech 2009-10 přidal další 2 tituly. Od ostatních trenérů se Phil Jackson lišil hlavně svým přístupem ke hře i k životu. Zamlada totiž experimentoval, a to s různými halucinogeny, a nebál se taky orientálních filozofií. I proto se mu říkalo Zen Master. Svým svěřencům rozdával knihy, které podle něj mohly rozvinout jejich osobnost, a do tréninků zařazoval meditaci. Po konci trenérské kariéry se v roce 2011 Jackson působil 6 let v managementu New Yorku Knicks. Od té doby si užívá důchodu a letos v září oslaví 81. narozeniny.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Lenny Kravitz na Radiožurnálu Sport, je 11 hodin a 54 minut českého času. V Birminghamu je o hodinu méně, ale nic to nemění na tom, že na atletickém mistrovství Evropy se chystá do akce taky jeden český běžec, konkrétně Jakub Dudycha. Rozběh na 800 metrů a na Radiožurnálu Sport teď reportéři Adam Procházka a Jakub Marek.
1: Krásné dopoledne, Jakub Dudycha, ten už ve třetí dráze teď vyklepává svá stehna před startem rozběhu na 800 metrů. Ten rozběh je hodně nabitý na to, že je to evropský šampionát, má tam velmi zkušené soupeře Itala Tekučiana Atauiho ze Španělska a bude rozhodně potřeba běžet hodně svižně, i když teď zatím Jakub Dudycha vypadá to, že zvolil taktiku, že nepůjde úplně zepředu, on už se tak několikrát dost spálil v minulosti, že odvodil soupeřům ten závod a v cíli už mu ty síly chyběly. Teď po úvodní dvoustovce Jakub Dudycha na šesté pozici v čele, myslím si, že by to mohl být polský závodník Ostrovský. Teď po 250 metrech poměrně rovnoměrné tempo, Jakub Dudycha po 300 metrech na šesté pozici stále bíhá teď poprvé do cílové rovinky právě v tomto běhu na 800 metrů, ale teď už se přibližuje čelu. Už mu to připadá pravděpodobně pomalé. Samozřejmě důležitý bude i čas. Připomenu postupový klíč. Tři nejrychlejší jdou přímo do semifinále plus další čtyři z jednotlivých rozběhů časem. Ten úvodní rozběh nebyl zas až tak rychlý, takže čas samozřejmě bude také hrát svou roli právě v tomto závodu. Teď se dopředu dostal Francouz Mezián, na druhém místě je Jakub Dudycha, který teď podbíhá Francouze podél mantinelu, nechal tam Francouz lehkou mezeru, ale teď kolize Jakuba Dudychy, řekl bych, že tam musel trochu zpomalit, tlačili se tam čtyři atleti vedle sebe, Jakub Dudycha tam rozhodil své tempo a nevypadá to vůbec dobře, teď nabíhá do cílové rovinky, na prvním místě teď výrazným finišem Španěl Atauí, Jakub Dudycha se propadá a ten karambol zhruba 200 metrů před cílem sebral síly Jakubu Dudychovi, který teď téměř dochází právě za cílovou čáru, končí poslední v tomto rozběhu a do semifinále evropského šampionátu nepostupuje. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil. A říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas. No, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu. No ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky Radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
8: Ministr spravedlnosti prověří případ zubaře, který z fotek svých pacientek vyráběl dětské porno. Dostal za to podmínku.
9: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatele odcházeli pouze s mírnými tresty.
8: Zemřel spisovatel Vladimír Páral.
10: Volný čas mně připadá u člověka naprosto určující. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
8: Koulař Staněk vstoupí na evropském šampionátu do kvalifikace. V Praze popojíždí kolony v obou směrech před omezením u letiště. A bude polojasno až jasno, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 36 stupňů. Je pondělí 10. srpna. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO prověří postup ústeckého soudu případu zubního lékaře Petra Vinče. Ten ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky kvůli rovnátkům. Z jejich fotografií pak ale pomocí umělé inteligence vyráběl snímky, na kterých byly nahé. Celkem zneužil fotky 630 pacientek mladších 15 let.
11: Soud uložil lékaři za výrobu dětské pornografie letos v květnu podmínku. Dál pracovat s dětmi mu nezakázal a právě to vadí ministru Tejcovi.
9: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatele odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi. Právě proto se tímto případem budeme zabývat velmi podrobně.
11: Mluvčí ústeckého soudu Nikola Henigová nechtěla prověřování ani samotný rozsudek komentovat. Také lékař Petr Vinč se odmítl k případu vyjádřit. Artur Janoušek, Radiožurnál.
8: Půdní sucho se v Česku kvůli horku může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat a teploty tento týden můžou znovu dosahovat až 35 stupňů.
12: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
13: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostane někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
12: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
14: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za posledních 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
12: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
8: V pražských Stodůlkách dopoledne zemřel jeden muž. Při tlakové zkoušce tam prasklo vodovodní potrubí. Informovali o tom pražští policisté a záchranáři. Ti museli ošetřit i dva další zraněné, potvrzuje za pražskou záchranou službu Jana Poštová.
6: Další z mužů utrpěl velmi vážná poranění, byl ošetřen, zajištěn a poté transportován do jednoho z pražských traumacenter. Společně s třetím poraněným, ten utrpěl naštěstí pouze lehké poranění, byl mimo ohrožení života.
8: Neštěstí se stalo v ulici U jezera, příčinu šetří policie. Tajfun Dofin zeslábl na tropickou bouři, v noci dorazil nad čínské pobřeží, zpomalil a postupuje směrem do vnitrozemí. Záchranáři evakuovali přibližně 1 000 000 lidí. Podle meteorologů bude i během dneška tropická bouře slábnout.
15: Na čínskou pevninu udeřil tajfun rychlostí 140 km za hodinu a naplňuje se také předpověď, že v horských oblastech může spadnout až 500 mm srážek. Ale čínská televize potvrdila, že úřady i záchranné týmy jsou dobře připraveny. Jedno z nejfrekventovanějších letišť světa, šanghajský Putong, zrušil 1400 domácích i mezinárodních letů. Aktuálně jsou nejsilnějším deštěm zasaženy vnitrozemské provincie Anhui, Jiangsu a Hebei. A úřady varují, že velké půdní sesuvy mohou přijít v horizontu příštích 2 až 3 dnů. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
8: Ostravský soud řeší rozsáhlé obchody s červeným fosforem, který drogové gengy využívají k výrobě pervitinu. Obžalobě čelí 4členná skupina, která si objednávala z Ukrajiny stovky kilogramů fosforu. Potvrzuje to státní zástupce Michal Togner.
16: Celá ta skupina obžalovaných se podílela na organizování dovozu červeného fosforu z Ukrajiny do České republiky a jeho částečného vývozu do Polska. Veškerý ten červený fosfor byl určený na výrobu pervitinu samozřejmě. Jedná se o množství určené k výrobě více než 1 tuny pervitinu.
8: Dopoledne u soudu vyšlo najevo, že ukrajinský dodavatel v jednom případě drogové dílery oklamal a místo fosforu jim přivezl jen obarvený cement. Se zrušením 9. tříd nesouhlasí 62% lidí v Česku. Ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál, ve kterém začátkem srpna odpovídalo přes 1 000 dospělých. Většina z nich by spíš změnila obsah výuky.
17: Zrušení 9. třídy navrhl v polovině července předseda SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministr školství Robert Plaga z ANO je ale proti a po diskuzi s premiérem řekl, že změna není na pořadu dne. Se zrušením 9. třídy nesouhlasí ani přes 60% respondentů průzkumu, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
18: Proti zkrácení se nejvíce vymezují mladí lidé, naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti. 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
17: Při 5 dotázaných taky míní, že na zrušení 9. třídy není české školství připravené. Přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Jakub Vik, Radiožurnál.
8: Kulturní organizace, spolky i odbory vyzvaly vládu ke stažení státní kulturní politiky na další 4 roky. Dopis poslali na úřad vlády. Ministerstvo kultury žádné změny ve svém dokumentu neplánuje.
19: Ministr kultury Otto Klempýr za Motoristy nový plán minulý týden hájil s tím, že dokument důsledně vychází z programového prohlášení vlády. Jeho cílem je posilovat kulturní život, rozvíjet ekonomický potenciál kultury a zvyšovat kvalitu života obyvatel Česka. Na otevřený dopis, pod kterým jsou podepsány desítky kulturních subjektů, plánuje reagovat také premiér Andrej Babiš z ANO. Státní kulturní politika je zásadní strategický dokument, který je podkladem pro hospodaření státu v řádu desítek miliard korun. Ovlivňuje život, práci i tvorbu více než 200 000 lidí. Pracovníkům v kultuře také vadí, že z dokumentu zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě. Novou státní kulturní politiku zveřejnila Hospodářská komora, která uzavřela připomínkové řízení 4. srpna. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
8: Univerzita Karlova hledá vědeckého ředitele nového biocentra Albertov. Centrum za bezmála 5,5 miliardy korun má propojit přírodovědce, lékaře i fyziky a stát se jedním z největších vědeckých projektů univerzity.
20: Nové centrum je zatím jedno velké staveniště. Do 3 let má ale podle děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Vladimíra Krylova propojit špičkový výzkum se vzděláváním.
21: Biocentrum Albertov je společný projekt naší Přírodovědecké fakulty, první lékařské fakulty a matematicko-fyzikální fakulty. Bude zde prováděn špičkový excelentní výzkum v oblasti biomedicíny, imunologie, regenerace.
20: Univerzita teď pro nové centrum schání vědeckého ředitele v mezinárodním výběrovém řízení. Hledá nejen nejen špičkového vědce, ale také člověka, který bude určovat směr výzkumu a propojovat jednotlivé vědecké týmy. Z Albertova Karolína Burdová, Radiožurnál.
8: Zemřel spisovatel Vladimír Páral. Právě dnes se dožil 94 let. Byl autorem románů Milenci a vrazy nebo Mladý muž a bílá velryba. Jeho knihy osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu.
2: Sport. Koulaře Tomáše Staňka čeká v úvodním dni atletického mistrovství Evropy v Birminghamu kvalifikace i případné finále. Halový evropský šampion z roku 2021 náročný program koulařské soutěže opakovaně kritizuje.
3: Na to asi nebudu nikdy připravený, ale já nevím, jak to říct slušně. Co se nás spletou s více bojařima. Vůbec nevím, kdy budu třeba obědvat, jako podle mě tak nějaký tři a večeřet už asi nebudu.
2: Jakub Dudycha po kolizi nepostoupil z rozběhu osmistovky. V semifinále sprintu na 100 metrů se večer představí česká rekordmanka Karolína Maňasová. Do kvalifikace kladivářů vstoupí republikový šampion Volodymyr Myslivčuk. Barbory Sémanová s Janíčkovou postoupily na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále kraulařské stovky. Sémanová v rozplavbách obsadila 5. místo, Janíčková byla 6.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Situace na D4 u Jíloviště a zdržení na silnici 55 na Hodonínsku. Na úvod pozitivní zpráva z D4 ve směru ze Strakonic do Prahy. Už se kolona před omezením u Jíloviště celá rozjela. Jen chvílemi se zpomaluje, zdržení je ale minimální. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce se popojíždí v obou směrech mezi Onšovicemi a Vystrkovem. Kvůli omezení a kyvadlovému provozu z obou stran ztratíte přibližně 15 minut. 55 hlavní tah mezi Hodonínem a Veselým nad Moravou. V Petrově stále opravují vozovku, projíždí se kyvadlově. V obou směrech naberete zhruba 10 minut navíc. A 57 z Nového Jičína do Opavy potíže přetrvávají před odbočkou na Skřipov. Po nehodě se tam projíždí kyvadlově. I tam naberete kratší zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
22: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Je polojasno až skoro jasno, odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přehánky nebo bouřky, teploty do 36 stupňů. Tolik zprávy.
17: 12 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Evropská fotbalová unie UEFA pokračuje v tlaku na předsedu Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina po jeho neúspěchu s kontroverzním plánem na prodej podílů z mistrovství světa, a to soukromým investorům. Zatímco FIFA se za svého šéfa postavila, UEFA se spojila s Asijskou konfederací AFC a severoamerickou CONCACAF a ve společném prohlášení uvedli, že Infantino ztratil svým podvodným chováním důvěru a postavil se na kolektiv. I takové zprávy přináší pondělí 10. srpna. My se na Radiožurnálu Sport zase za chvíli vydáme do Birminghamu na atletické mistrovství Evropy. Tak dobrý den.
22: Radiožurnál Sport
24: a Pavel Tilšar.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jakub Durycha nepostoupil na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu do středečního semifinále běhu na 800 metrů. V rozběhu se 20-letý český rekordman dlouho držel vpředu, ale po kolizi se soupeřem zhruba 200 metrů před cílem ztratil rychlost a doběhl poslední. A další aktuální informace přímo z evropského šampionátu v Anglii pro nás mají reportéři Jakub Marek a Adam Procházka.
3: Hezké odpoledne, Jakub Durycha skutečně měl našlápnuto možná i k postupu do semifinále, ale jak už si říkal, ta kolize mu tam evidentně sebrala hodně fyzických, ale řekl bych i psychických sil, že už v té cílové rovince zkrátka hlava ani neběžela stejně tak jako nohy a Jakub Durycha tak skončil na poslední 8. pozici v tom svém rozběhu v podprůměrném čase minuta 48,85 setin sekundy, přitom právě ten druhý rozběh, ve kterém byl Jakub Durycha, tak byl nejrychlejší ze všech, takže tam byla velká naděje na to postoupit třeba i časem, protože Britt Pattison a Nor Grenstad ti právě postoupili ještě z 4. a 5. místa z tohoto rozběhu. Zkrátka Jakub Durycha bude muset bojovat na další velké akci, ale stále je velmi mladým a on je dost zarputilým závodníkem, takže věřím, že mu to nesebere žádnou motivaci do budoucna a teď už bojuje o postup do finále i vás Patrik Hájek.
4: Tomu se zatím úplně nedaří, jeho nejlepší pokus 70 metrů a 56 centimetrů zatím tedy rozhodně nestačí na postup. Připomínám, že ten limit pro přímou kvalifikaci do finále je 78 metrů, to se zatím podařilo. Navzdory tomu, že už se to v sezóně povedlo několika kladivářům, povedlo zatím jenom Maďarovi Bencemu Halážovi, který hodil tedy 79 metrů 58 centimetrů. Patrik Hájek tedy zatím na průběžné 14 pozici, což tedy daleko zaostává za těmi šancemi na postup, protože připomínám, že tohle je teprve ta první kvalifikační skupina, ta druhá, ta půjde do akce po 13. hodině a tam bude taky další český reprezentant, ukrajinský rodák Volodymyr Myslivčuk, který by tedy podle výkonnosti měl být mnohem větším favoritem na postup do finále, než je Patrik Hájek, který tedy připomínám zatím na 14. pozici.
3: Oni i další kladiváři poměrně zaostávají za svými letošními i osobními maximy přes 75 metrů se zatím dostali pouze dva kladiváři, třeba Němec Huml na třetí pozici právě v této první skupině, ten zatím pro něj jen 74-77, přičemž on už se letos dostal na 81 metrů a 74 centimetrů. I to může být pozitivní zpráva pro Volodymyra Myslivčuka, že třeba nebude potřeba až zas tak extrémně daleko hodit na to, aby se postoupilo do finále. Na druhou stranu nevíme, jestli třeba kruh, ze kterého kladiváři hází, třeba nesedí některým typu kladivářů, takže to budeme chytřejší až právě v té druhé skupině, kde bude házet Volodymyr Myslivčuk. No a ještě rychle do koulařského sektoru, protože tam se snažili o postup do finále dvě Češky, Katrin Břiškovská a Martina Mazurová.
4: A oběma se to nepodařilo, protože Katrin Břiškovská hodila 16 metrů, 60 to by bylo hezké, 16 metrů 76 centimetrů, to znamená 15. místo, Martina Mazurová 16 metrů a 12 centimetrů, 19. místo, do finále postoupilo 12 nejlepších, včetně třeba Jessica Schilderové, nizozemské mistrně světa, nebo olympijské vítězky Jemisy Mabryové z Německa. Jemisy Mabryová, nové jméno, protože se vdala, možná ji znáte pod jménem Ogunlejová.
2: Adam Procházka, Jakub Marek, aktuálně pro Radiožurnál Sport z atletického mistrovství Evropy. Budou tam ještě týden do neděle, potrvá tento kontinentální šampionát. A vrátíme se znovu do Birminghamu na Radiožurnálu Sport zase za chvíli, protože začne kvalifikace dálkařů i s Petrem Mindlschmidtem. A jak už pánové zmínili v našem vysílání, tak taky kvalifikace koulařů před 14. hodinou s Tomášem Staňkem. Zatím dobrý den.

0: Mariem na Radiožurnálu Sport, pondělí 12 hodin 23 minut. Pojďme si zopakovat aktuální atletické informace z evropského šampionátu v Birminghamu. České koulařky se do večerního finále nedostaly, v kvalifikaci nepřekonaly 17 metrů. Platí to o Katrin Břiškovské i o Martině Mazurové. Břiškovská obsadila 15. místo, Mazurová byla v kvalifikaci 19. a nezadařilo se v Anglii ani Jakubu Dudichovi, který je vypadl v rozběhu na 800 metrů. Teď jiný evropský šampionát, ten v bazénovém plavání. Barbory Sémanová a Janíčková se dostali do semifinále. To se koná v Paříži, v hale, kde byly při posledních letních olympijských hrách soutěže v akrobatických plaveckých soutěžích. Obě Češky v této aréně postoupily do semifinále na 100 metrů kraul, a to ve velmi rychlých časech z 5. a 6. místa, kousek za českým rekordem. S Barborou Sémanovou mluvil v Paříži kolega reportér Martin Charvát.
1: Barbora Sémanová a velice rychlá rozplavba, čtvrt sekundy za vlastním českým rekordem, plánované, takhle hodně rychlé?
2: Tak určitě jsem to chtěla jet rychlý od rána, chtěla jsem si to zajet za tu disciplínu, protože každý start, co plavu tu stovku, tak se učím a

0: vlastně dostávám se zpátky do nějakého toho městovkového rytmu, takže určitě byl plán nenechávat nic náhodě.
1: Přišlo mi, že hlavní důraz byl hodně na techniku, rozložit si správně síly, začít možná pomalej, potom ve druhé půlce zabrat.
0: No, já jsem celkově, že nejsem sprinter, takže mě jde spíš ta druhá půlka a jsem čím víc plavu, tak tím jsem jako silnější. Takže určitě byla taktika nepřehnat to s frekvencí a udržet si ten svůj záběr, který mi jde nejlíp.
1: Tohle není ten olympijský bazén, kde se plavalo. Nicméně je to bazén, před kterým jsou olympijské kruhy. Nějakým způsobem to na vás působí?
0: Jo, vůbec. Nevnímám to tak a myslím si, že pro mě to jsou úplně odlišné jako závody. Nevnímám to ani, že jsme jako v Paříži, ale je to rozhodně lepší bazén než v Paříži a plave se tady dobře.
1: Je to tím, že není montovaný, že máte radši ty bazény, které jsou normálně bazény vystavěné jako bazény, ne že se to udělá na nějaké plošině, kde smontuje, udělá se vana a v ní se plave?
0: Určitě je to znát, že ten bazén tady byl a je a má dobrou hloubku a není to prostě sestavený, no, takže určitě to je znát, nebo aspoň z mýho pohledu a plave se mi tady líp.
1: Budete hodně bránit český rekord na 100 metrů kraul, protože Barbora Janíčková by asi na něj také chtěla pomýšlet, aby se dostala do českých rekordních tabulek?
0: Já ho určitě nebudu bránit a já ten cíl mám prostě takový posouvat ten můj čas, co nejvíc to jde a Barča úplně je to stejný, takže myslím si, že nějak to v hlavě jako nemám jako nějakou metu. Moje meta je prostě plavat co nejrychleji, takže vůbec ho nebráním.
1: Říká Barbora Sémanová poté, co postoupila z pátého místa do semifinále mistrovství Evropy na 100-metrové kraulařské trati. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Bude půl jedné, máme pro vás zprávy.
3: Radiožurnál je půl jedné. Kateřina Causidisová a zprávy.
4: Americké zbrojovky mají 3 týdny na předložení plánu, jak urychlí výrobu a dodávky zbraní, včetně munice. Pentagon požadavek zdůvodnil obavami z nedostatku zásob kvůli válce s Íránem. Napsal o tom deník Washington Post s odvoláním na vnitřní zprávu ministerstva obrany. Americký prezident Donald Trump ale problémy se zásobami popřel. Na polské straně Tater srazilo auto mladého medvěda. Zvíře srážku nepřežilo. Řidiči dodávky se nic nestalo. Polská policie vyzývá motoristy, aby v lesích byli opatrní. Většina srážek s volně žijícími zvířaty se stává mezi soumrakem a úsvitem. Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem taky končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní.
0: Sport.
4: Jakub Dudycha na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu do semifinále běhu na 800 metrů nepostoupil. V rozběhu se český rekordman dlouho držel vpředu, ale po kolizi se soupeřem zhruba 200 metrů před cílem ztratil rychlost a doběhl poslední. Do finále šampionátu neprošly koulařky Bryškoká a Mazurová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 utasová zdržení v okolí Brna. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy teď velmi opatrně za sjezdem na Tasov. Na 149. kilometru leží mezi pruhy kusy roztrhané pneumatiky. Na D1 před Brnem sledujeme o něco hustší provoz v obou směrech. Od Vyškova se brzdí u Slatiny na 201. kilometru. Od Prahy před sjezdem na Mikulov okolo stého 93. Na 52. na výjezdu z Brna směrem na Mikulov popojíždí kolona. Omezení u Modřic je pohyblivé. Pouze dnes silničáři zabrali levý pruh a opravují středová svodidla. Zpomalíte za futurem, zdržíte se okolo 10 minut. D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy plnější od Modřic ze 4. kilometru. Hodně plná v obou směrech je i spojka mezi D2 a D52, tedy silnice 152. Na 57. na trase z Opavy do Nového Jičína obezřetně za odbočkou na Skřipov. Odklízejí tam následky kolize nákladního a osobního vozidla. Dá se projet kyvadlově s kratším zdržením. A v Praze čekejte potíže v Liberecké ulici ve směru do centra. Za Molkou v levém pruhu vyšetřují nehodu 2 osobních aut. Provoz už není silný. Výrazněji se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dál odpoledne bude polojasno až oblačno, přechodně ještě skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přeháňky nebo bouřky. Odpolední teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou naměříme kolem 26. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 12 hodin a skoro 37 minut, pěkné pondělní odpoledne. Nevím, s čím konkrétně vy máte spojený Birmingham, já s fotbalovou Aston Villou, protože rád sleduju tamní Premier League, ale nejvyšší anglická soutěž ještě nezačala a tak teď fotbal stranou, protože v Birminghamu se koná atletické mistrovství světa. Radiožurnál Sport má na místě dva reportéry, Jakuba Marka a Adama Procházku.
1: Příjemné odpoledne, teď už se rozběhla i kvalifikace dálkařů na evropském šampionátu tady v Birminghamu. Petr Mindl-Schmidt, to je jediný český zástupce tady v dálkařském sektoru, měl tu být i Radek Juška, nemohl jsem si vzpomenout na křestní jméno českého rekordmana, ano, Radek Juška, ten se dostal teď v létě na 818 cm, byl to jeho nejdelší skok za posledních 8 let, ale pak bohužel při rozcvičování na republikovém šampionátu v Plzni si natáhl stehenní sval, říkal, že to bude dobré do šampionátu, ale bohužel svalové zranění ho nakonec nepustilo sem do sektoru. Petr Mindl-Schmidt je tu tedy sám a za chvíli už se bude chystat na ten svůj úvodní kvalifikační pokus. V čele té druhé skupiny, kvalifikační skupiny B, je zatím Rumun Gabriel Bitan výkonem 787 cm.
2: Ano, Petra Mindl-Schmidta na začátku té halové přípravy trochu trápilo zranění zadní stehenní sval, proto i se závody tak trochu šetřil a teď tedy na mistrovství Evropy bude chtít překonat svůj výkon z Říma před 2 lety, kde skončil 7. ve finále, kde všechny vlastně překvapil svým výkonem, kdy skočil český národní juniorský rekord 803 cm. Sám říkal před odletem do Birminghamu, že si na sebe tak trochu upletl bič tím povedeným výkonem, když od něj nikdo nic nečekal. Takže teď už asi od sebe i sám očekává nějaký kvalitní výsledek, ale tím prvním krokem samozřejmě musí být postup do finále, což by byl pro Petra Mindl-Schmidta určitě úspěch. Ten kvalifikační limit na přímý postup je 815 cm. To se zatím tedy neskáče tady v Birminghamu. Tak si počkáme na pokus Petra Mindl-Schmidta, což bude jeho první pokus a zkusí tak trochu zatím napravit reputaci českých reprezentantů, protože všichni, kdo vstoupili do kvalifikací nebo rozběhu před ním, tak nakonec nepostoupili. Koulařky, Břiškovská, i Mazurová, Kladivář, Hájek nebo běžec na 800 metrů Dudicha. Ti všichni skončili a dál nepostoupili. No a Petra Mindl-Schmidta, tedy českého dálkaře, už co nevidět, bude čekat první pokus v kvalifikaci mistrovství Evropy.
1: Petr Mindl-Schmidt stále ještě velmi mladý český atlet, 20-letý, teď už byl připravený ke svému úvodnímu pokusu, ale byl odvolán, protože ještě bude muset čekat na další z rozběhu na ženskou stovku. V tom prvním rozběhu na 100 metrů žen tam běžela velmi rychle Boglárka Takáčová, Maďarka, za 10,93 sekundy už v rozběhu. Ona neměla svými letošními výkony zajištěný přímý postup do semifinále, ale stejně tak jako třeba Češka Karolína Maňasová, ale výkon 10,93, to už je čas, za který by se pomalu mohla brát medaile. Teď už ale Petr Mindl-Schmidt nakonec dostal pokyn k tomu, aby se rozběhl. Odhadl bych, že to byl asi přešlap, jinak to byl hodně dlouhý pokus, řekl bych za 8 metrů, tak doufejme, že nakonec rozhodčí nevyhodnotí ten jeho odraz právě jako přešlap, ale teď už vidíme tady záznam, řekl bych, o nějakých 10-15 cm. Snad přešlápl Mindl-Schmidt, ale to bylo na hraně snad nějakých 8 metrů 20 cm, ale každopádně tento pokus se měřit nemůže. Vítr dozad měl optimální, téměř 2 metry, 1,9 metrů za sekundu, tak snad ve druhém pokusu foukne podobně Petru Mindl-Schmidtovi, dá si o něco dozadu svůj rozběh a předvede podobný pokus, protože to by mohl být pokus na úrovni 8 metrů. No a ještě doplním k tomu výkonu, jak jsem mluvil o Maďarce Takáčové, sice 10,93, ale tam měla 3,2 metry za sekundu větru dozad, takže to je větrný výkon a nemůže se jí tak počítat do tabulek. Každopádně se jí ale bude počítat k tomu, aby prošla tady na evropském šampionátu do semifinále ženské stovky.
2: Já jenom doplním, že za necelých 40 minut vstoupí do kvalifikace taky kladivář Volodymyr Myslivčuk, no a krátce po něm o dalších 20 minut později taky koulař Tomáš Staněk.
0: Adam Procházka, Jakub Marek, zatím díky do Birminghamu a já ze studia Radiožurnálu Sport ještě přidám jednu atletickou informaci, která by vás určitě mohla zajímat, protože v Birminghamu je taky šéf Českého atletického svazu Libor Varhaník a po 13. hodině se s ním spojíme v pořadu Na rovinu s moderátorem Tomášem Pancířem. Tak si na to určitě počkejte, po 13. hodině tedy velký rozhovor se šéfem Českého atletického svazu. Pěkné odpoledne.

0: 12.45, posloucháte Radiožurnál Sport, teď jiné než atletické téma. Tušíte, kolik lidí chodí v Česku na druhou nejvyšší fotbalovou soutěž? Třeba v Opavě, Ústí nad Labem nebo na Dukle to bude pár tisíc, jinde spíš jen stovky. Přitom jen kousek za hranicemi jsou zvyklí na desetitisícové návštěvy, a to na druhou Bundesligu, která o víkendu začala. A teď probereme fanouškovský zájem o tuto soutěž s Mirkem Vasičem. Pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Podle oficiálních údajů na webu druhé německé fotbalové Bundesligy dorazilo na zápasy prvního kola lehce přes 231 tisíc lidí. Jinými slovy, v průměru přes 25,5 tisíce diváků na utkání. Pro ilustraci, na loňský start naší šance ligy byl průměr 6 tisíc fanoušků na zápas. Abychom ale byli fér, německé stadiony jsou i na druholigové úrovni x-násobně větší než ty české prvoligové. No a Němců je přes 80 milionů a mají rádi prostě každý sport. Tam se chodí na kuželky, na cokoliv.
0: Je to jasné v Německu, že budou vyšší návštěvy na fotbal než v Česku. Můžeme tady pro představu ještě doplnit, že třeba o víkendu na zápas Heidenheimu s Osnabrückem při vítězství domácích 4-3 dorazilo nějakých, koukali jsme na to,
1: 15 tisíc diváků vyprodáno. A proč o tom mluvíme? Protože to byla nejmenší návštěva na tomhle kole, takže srovnání s Českem taky zajímavé, ale znovu musíme připomenout velikost stadionu.
0: Ano, Norimberg dráží 3-0 pro domácí, tento zápas, který se hrál v neděli a dorazilo tam skoro 40 tisíc lidí, tak tam musela být taky parádní atmosféra. Pojďme představit ještě některé německé druholigové taháky. Z ligy totiž v posledních sezonách postoupili výš tradiční celky s velkými stadiony Hamburg a Schalke, a třeba právě tým z Gelsenkirchenu svou pravidelnou domácí návštěvou přes 60 tisíc lidí táhl ligový průměr minulé sezony na více než 28 tisíc fanoušků.
1: Což mimochodem bylo o něco málo víc, než chodí například na francouzskou Ligue 1 a ne zas tak daleko od italské série A nebo španělské La Ligy. Ale zpátky do Německa. Sezónu 2026-27 totiž ve druhé Bundeslize stráví řada tradičních klubů s obrovskou fanouškovskou základnou. Hertha Berlín, Kaiserslautern, Bochum, Hannover, Norimberg nebo Dynamo Drážďany. A právě tyhle kluby se taky pár dní před startem soutěže chlubily svými permanentkáři. Přes 20 tisíc by jich měli mít v Hanovru, Norimberku nebo v Berlíně. A v Kaiserslauternu dokonce oficiální číslo hlásilo přes 33 tisíc. A to je nový rekord pro zdejší německé nebo pro někdejší německé šampiony. Právě 33 tisíc měli takzvaní rudí ďáblové, jak se tedy mužstvu Kaiserslauternu přezdívá, naposledy v sezóně 1998-99. A teď důvod. Mistrovský titul v předchozí sezóně, ke kterému přispěli také Miroslav Kadlec a Pavel Kuka. No a překvapivě ani těch 33 tisíc permanentkářů není v téhle sezóně rekord mezi druholigovými týmy. Teď trošku přeskočíme do Anglie. Z Premier League totiž se stoupil West Ham, který má v kádru dál i Tomáše Součka. No a právě tady v tom klubu londýnském hlásí pár týdnů před startem ročníku přes 50 tisíc lidí se sezónními vstupenkami.
0: To jsou samozřejmě neuvěřitelná čísla. V Česku bohužel takovéhle návštěvy na druhou ligu zkrátka a jednoduše mít nebudeme, ale když jsme hodně mluvili o druhé německé Bundeslize nebo o fotbale v Německu, tak s Mirkem Vasičem jsme navštívili třeba taky zápas evropského šampionátu v roce 2024 Česko-Portugalsko, to se hrálo v Lipsku, a ano. Poslední dotaz na Mirka, jestli navštívil někdy nějaký zápas, ať už nejvyšší německé soutěže nebo třeba druhé Bundesligy, o kterém by nám chtěl říct, co by chtěl třeba doporučit.
1: No, byl jsem ve Wolfsburgu, ale tam víc než fotbal jako takový mě zaujalo. Obvykle je stadion postavený k městu. Nebo továrna a postavená prostě k městu. Zatímco Wolfsburg, kdo tam někdy byl, tak to je spíš město postavené k továrně. Ono to bylo vidět i na předchozí nebo na předsezónních fotografiích, kdy ve Wolfsburgu se fotili s vozem značky, která se tady vyrábí. Asi všichni víte, a byla to spíš taková propagace automobilu než propagace fotbalového týmu. To bylo trochu zvláštní, ale je to zajímavé vidět, když máte město postavené k továrně v uvozovkách.
0: No, když mluvíš o městu postaveném k továrně, tak to mi třeba, když se zase vrátíme do Anglie, připomíná Birmingham, kde se teď koná atletické mistrovství Evropy. A my tam znovu za chvíli vyrazíme za našimi reportéry Adamem Procházkou a Jakubem Markem. Teď jsme o fotbale a zejména o tom v Německu mluvili s Mirko Vasičem. Díky moc.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

12 hodin 53 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Barbora Sémanová i Barbora Janíčková postoupili na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová v rozplavbách obsadila 5. místo a časem 53,77 sekundy zaostala jen o 27 setin za svým českým rekordem z předloňského evropského šampionátu v Bělehradu, kde na této trati zvítězila. Barboru Sémanovou jste slyšeli taky v našem vysílání, určitě si ho taky budete moct dohledat, ten rozhovor třeba taky na webu irozhlas.cz, kde doufejme budou i nějaké dobré výsledky z atletického šampionátu, toho evropského, který dnes začal v Birminghamu, a my se znovu do Anglie vydáme zhruba za 2,5 minutky.

0: Tohle byly Green Day na radiožurnálu Sport. Ještě před 13. hodinou se znovu vracíme do Birminghamu na atletické mistrovství Evropy za našimi reportéry Jakubem Markem a Adamem Procházkou.
1: Hezké odpoledne, Petr Mendelschmidt, ten ještě chvíli bude čekat na svůj druhý pokus v dálkařském sektoru. Ten první kvalifikační pokus byl daleký, ale bohužel s přešlapem, tak si bude muset srovnat rozběh a srovnat se tady s tím točícím a točím se větrem. Ještě připomenu, že koulařky Břiškovská a Mazurová skončily v kvalifikaci. Lepší právě z českých reprezentantek byla nakonec 15. Břiškovská, ta vrhla 16 metrů a 76 cm.
2: No a v kvalifikaci skončil taky kladivář Patrik Hájek, který v té své kvalifikační první skupině skončil 14. po výkonu 70 metrů 56 cm. No a do finále nepostoupil ani český běžec na 800 metrů Jakub Dudycha, který byť sahal po těch předních příčkách ve svém rozběhu, tak potom po kolizi se soupeřem se propadl s těmi umístěními až na poslední místo. Skončil tedy ve svém rozběhu poslední, no a dál taky nepostoupil.
0: Adam Procházka, Jakub Marek dál zůstávají v Birminghamu na evropském šampionátu v atletice. Teď nám shrnuli před 13. hodinou dosavadní české výsledky. Tento týden bude atletický, taky plavecký, protože v Paříži se koná mistrovství Evropy, ale bude patřit taky fotbalovým pohárům.
3: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
4: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
3: V přímých přenosech radiožurnálu Sport.
5: Fotbalisty Jablonce čeká odveta třetího předkola konferenční ligy na hřišti lotyšského RFS Riga. Úvodní duel svěřenci trenéra Luboše Kuzla před domácím publikem vyhráli 2-0. Nečeká je ale jednoduchá odveta.
6: Je to poločas a samozřejmě příště zase to prostředí bude takový, jaký zná soupeř, a to je určitě výhoda pro ně. A vím, jak to je, když třeba náhodou dostane tak gol, že jo, tak rázem je ta nervozita a prostě je to úplně 50-50.
5: Čtvrteční zápas začne v hlavním městě Lotyšska Rize 18 hodin a 30 minut českého času. Radiožurnál Sport vám utkání nabídne v přímém přenosu.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
0: Ještě připomenu před 13. hodinou, že v evropských pohárech se představí v tomto týdnu zítra fotbalová Sparta v Lyonu a Hradec Králové ve čtvrtek v evropské lize v Istanbulu proti Bešiktaši.
8: Radiožurnál je 13 hodin. A Kateřina Fausirisová doplní zprávy.
9: Skoro polovina firem v Česku se chystá ještě letos zvyšovat mzdy. Při požáru v kanadské Britské Kolumbii zemřela 80-letá žena. Atlet Dudycha na evropském šampionátu v Birminghamu neprošel do semifinále osmistovky. Kolona vzniká kvůli omezení na výjezdu z Brna na Vídeň. A bude polojasno až jasno, odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 36 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Skoro polovina firem v soukromém sektoru se chystá ještě letos zvýšit mzdy. To je asi o 5% více než loni. Ukazuje to průzkum poradenské společnosti RSM z letošního června mezi více než 200 firmami. Trendem posledních dvou let jsou místo plošného zvyšování mezd individuální odměny. Potvrzuje to taky viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Vojnar.
10: Začíná se objevovat i takový trend, že se snaží víc a víc odměňovat i prémiově takové profese, které souvisí třeba s AI, s kyberbezpečností, a v neposlední řadě je to vždycky i lokální situace na trhu.
9: Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla podle Českého statistického úřadu 50 282 koruny. Kulturní odbory a organizace vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Ta má nahradit platnou koncepci pro rok 2026 až 30. Otevřený dopis proti změně podepsali desítky organizací, včetně Asociace spisovatelů a herecké asociace. Žádají mimo jiné o využití současné koncepce, kterou přijala předchozí vláda Petra Fialy z ODS na podzim. Podle ministra kultury Otto Klempíře za Motoristy nový dokument témata z původního plánu zachovává. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl televizi CNN Prima News, že na dopis bude reagovat. Požár poblíž kanadského jezera Okanagan má první oběť. 80-letá žena podle policie zemřela, když se s dalším členem rodiny snažila utéct ze svého domu. Oheň už zasáhl přes 13 000 hektarů a zůstává mimo kontrolu hasičů. Zatím není jasné, kolik budov plameny zničily. Až o 5 stupňů mají snížit teplotu stavební úpravy domova seniorů v Sedlčanech. Za více než 176 milionů korun nechává jeho vedení všechny budovy izolovat, včetně střech. Výrazně pomoci mají taky nová okna, říká jednatel stavební firmy Martin Heisler.
11: Jsou to tříkomorový plastový okna s trojsklem a speciální fólií proti slunečnímu záření. Všechno je to koncipované tak, aby vlastně co nejmenší přísun tepla byl v letních měsících a co nejmenší ztráta v zimních měsících.
12: Sport. Jakub Dudicha na mistrovství Evropy atletů v Birminghamu do semifinále osmistovky neprošel. V rozběhu skončil po kolizi se soupeřem poslední. Výkony dalších českých reprezentantů sleduje přímo v Anglii reportér Jakub Marek.
1: Dalkař Petr Mindl-Schmidt letěl v prvním kvalifikačním pokusu daleko, ale bohužel kvůli přešlapu se jeho pokus měřit nemohl. Koulařky Břiškovská a Mazurová skončily v kvalifikaci. Lepší z českého dua byla nakonec 15. Břiškovská z 16 metry a 670 cm. Do finále neprošel ani kladivář Patrik Hájek. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Na D1 překážka za Tasovem a kolony v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy opatrněji za Tasovem na kilometru 150 zpomaluje se, protože na 151. stojí porouchaný kamion s policejní hlídkou. Sice všichni v odstavném pruhu, oba jízdní volné, ale majáky dělají své zdržení do 5 minut. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov čekejte kolonu za sjezdem k výstavišti ze 191. kilometru. Je to asi na čtvrt hodiny osobním autem do zúžení u D2. Před ním je fronta i opačným směrem z Vyškova na Prahu, tam hlavně kamiony v pravém pruhu od exitu 201 Slatina. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy vzniká kolona kolem exitu 3 u Olympie, kamiony v pravém se štosují už někde na 4. a 5. kilometru. Výjezd z Brna po silnici 52 na Vídeň vázne kvůli omezení u sjezdu na Modřice. Kolona začíná kousek za sjezdem z D1, zdrží vás kolem 10 minut. Na 57. Opava Nový Jičín za odbočkou na Skřipov po nehodě nákladního a osobního auta řídí provoz Kivadlově, kratší fronty vznikají obousměrně. A na silnici 15 na příjezdu a výjezdu z Litoměřic na Lovosice čekejte kolony kvůli omezení u Oby, fronty skoro od McDonald's u Terezína i z centra Litoměřic od pošty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Většinou je polojasno, odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty většinou až 36 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
4: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
14: S jakými nadějemi vstupují čeští reprezentanti do evropského atletického šampionátu v Birminghamu? Co je za českými atletickými úspěchy mezi seniory i juniory z poslední doby? Jak podporuje atletiku Národní sportovní agentura a je tento sport dost atraktivní pro děti? O tom všem budeme mluvit na rovinu v dalších minutách Radiožurnálu Sport. Naším hostem je totiž předseda Českého atletického svazu, místopředseda Českého olympijského výboru Libor Varhaník. Dobrý den, zdravím vás přímo do Birminghamu na mistrovství Evropy v atletice.
15: Hezký den z Birminghamu.
14: Na letošním evropském šampionátu se představí 52, nebo představuje, už bychom měli použít přítomný čas, 52 českých reprezentantů a reprezentantek. Kolik od nich čekáte medailí?
15: Já nemám samozřejmě křišťálovou kouli, ale určitě bychom rádi zůstali na vlně a s nějakou medailí nebo medailemi bychom se rádi vrátili. Nicméně ta výprava je poměrně široká, je to asi druhá nebo třetí nejpočetnější výprava, která byla, ale nebudu zastírat, že pořád řešíme určitý generační přesun, takže každé finálové umístění tady pro nás bude cestou k olympijským hrám 28, takže bych o těch medailových počtech hovořil nerad.
14: Když připomeneme minulý evropský šampionát v Římě, tak tam se o jedinou českou medaili postaral zlatý Jakub Vadlejch, ale 6 dalších českých atletů skončilo do 5. místa, tak předpokládám, že přece jenom víc než tu jednu medaili byste chtěli.
15: Tak určitě. V tom Římě jsme měli bramborové medaile, takže tady bych rád, aby nám štěstí víc přálo a to složení toho týmu, jak už jste hovořil o Kubovi Vadlejchovi, tak ten je tady, to je určitě taková ta opora, která se postarala o mnoho úspěchů pro českou atletiku. Z té mladší generace nám samozřejmě dělá radost, že nám dorostla Lů, která nejenom, že tady má určitě medailové aspirace, ale už to i předvedla při halovém mistrovství světa. Samozřejmě Honza Štefela taky jako mladý závodník se dostává do pozice, kdy ty očekávání od něj jsou vysoká, no ale co se týče těch finálej, tak tady jsem trošku nervózní, když vidím dva přešlapy Meinl Schmidta teď v dálce, tak budu čekat na třetí pokus, protože určitě je vidět, že formu má, ale bohužel zatím to nezúročil, no a takhle budeme pokračovat. Jsme první den, takže uvidíme, jak se to tady vyvrbí.
14: Tak Libora Varhaníka můžeme v těch nadcházejících minutách využít i jako našeho zpravodaje a reportéra, protože je přímo na stadionu v Birminghamu. Když se vrátím k některým těm jménům, o kterých jste před chvílí mluvil v souvislosti s nadějemi na medaile, tak na první evropskou medaili pod širým nebem samozřejmě bude útočit čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Nejsou ta očekávání směrem k ní přece jenom příliš velká? Snažíte se je třeba mírnit?
15: Bezesporu. Já si myslím, že to, že je velmi mladá, všichni víme, a její cesta by měla být plynulá a to, že jak si předskočila ten čas s tou zlatou medailí na halovém mistrovství světa, tak bylo něco výjimečného. Nicméně já pevně věřím, že ona jde za svým a to její zlepšení, které přišlo skokově v letošním roce, mě samozřejmě těší, ale musíme vidět to v celém tom kontextu těch evropských závodnic a bezesporu to nebude mít nikterak jednoduché, protože ta výkonnost Dány Jägerové z Norska nebo holandských kolegyň jejich i z tréninkové skupiny je taky nesmírně vysoká a já přesto věřím, že Lů zabojuje a že se o tu medaili popere a moc jí přeju, aby se jí to povedlo.
14: Už jsme mluvili o oštěpu, medaile oštěpařů, respektive oštěpařek, to už je tradice. Jestli jsem se dobře díval, tak naposledy jsme v oštěpu jako Česko byli na mistrovství Evropy bez medaile před 24 lety v roce 2002. Tak naváží letos oštěpaři, oštěpařky?
15: Já bych si přál, aby tomu tak bylo. Ono, ta úroveň toho oštěpu letos, pokud hovořím o tom mužském oštěpu, je taková proměnlivá. Když jsem teď sledoval hry Commonwealthu a viděl jsem tu výkonnost, tak byla velmi vysoko. Na některých těch Diamond League taky, naopak ti evropští oštěpaři se ještě úplně neukázali, ale všechno bude záležet na tom, jestli Kuba Vadlejch naváže na ten svůj první letošní závod v Tokiu, který se mu vydařil. A překlene to období, které mu úplně nešlo v těch závodech a teď dlouho nezávodil, takže uvidíme, věřím, že je připraven a přeju si, aby ta medailová šňůra pokračovala.
14: Už dnes za chvíli se představí koulař Tomáš Staněk. Ten si stěžoval na to, že kvalifikace i finále koulařů jsou v jednom dni. Proč to tak vlastně je? Není to pro závodníky zbytečná komplikace?
15: Tvorba toho časového pořadu je pro koulaře povětšinou stejná. To znamená, že tak, aby to finále bylo i pro diváky nějaké atraktivní medailové první den, tak je historicky zvolena koule, kdy mají kvalifikaci i finále v jeden den. Já chápu, že to ne každému musí vyhovovat, ale prostě je to takhle nastavené. Vím, že Tomáš si na to stěžuje pravidelně, že to není zrovna něco, co by jemu vyhovovalo, ale ty podmínky jsou stejné pro všechny.
14: Ty české medailové naděje, tak jak o nich mluvíme, jsou rozprostřené do různých disciplín. Jsou to běhy, včetně ženské stovky, kterou jsme zatím nezmínili, koule, oštěp, výška. Navíc v nominaci chybí tyčkařka Amálie Švábíková, která by patřila mezi favoritky. Ukazuje tohle všechno, že se česká atletika v tom mezinárodním srovnání vrací k těm úspěšným obdobím z minulosti?
15: Já pevně věřím, že že odchod těch hvězd, které byly výjimečné a které nám vozily medaile jak z olympiády, tak z mistrovství světa, a najednou nám prostě v několika málo letech všichni odešli, protože zakončili tu svoji úspěšnou kariéru, a teď my jsme samozřejmě byli v pozici, kdy opět čekáme, nebo čekali jsme na to, aby se k té excelentní výkonnosti, kterou měli závodníci typu Tomáše Dvořáka, Romana Šebrleho, Báry Špotákové, Zuzky Hejnové, Oštěpařů prostě, tak aby se k ním zase přiblížili a byla ta výkonnost výjimečná. A mám pocit, že rostou. Já věřím, my jsme si dali cíl 28, tak aby na té další olympiádě jsme byli konkurenceschopní a byli jsme nejenom páteří toho českého olympijského týmu, co se týče počtu těch nominovaných, ale i aby jsme měli finálová umístění a pokud možno i medailové umístění. Takže jdeme, myslím, správnou cestou. Ukazuje nám to ta koncepce práce s tou talentovanou mládeží, která se teď ukázala velmi dobře na to mistrovství Evropy do 18 let v Rijeci a i na právě končícím mistrovství světa v Eugene, tak mě naplňuje nějakou prognózou, že by ty úspěchy české atletiky mohly navázat na tu slavnou historii, a teď prostě nezbývá být trpělivý a věřit, že i ten letošní rok, prostě, který začal dobře na tom halovém mistrovství světa, takže tady překleneme a půjdeme dál.
14: Předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník je hostem radiožurnálu Sport.
4: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
14: Připomínám, že Libor Varhaník je přímo v Birminghamu na stadionu, kde se právě teď soutěží. Před chvílí jsme slyšeli vzrušenou kulisu. To byl rozběh běhu na 400 metrů mužů bez české účasti, takže nebudeme využívat Libora Varhaníka, aby nám řekl, jak to dopadlo. Libor Varhaník se už před chvílí zmínil o končícím mistrovství světa juniorů, na který vlastně navazuje ten evropský šampionát. Mistrovství světa juniorů hostili Spojené státy, odehrávalo se v Eugene. Česká výprava si odvezla dvě zlaté medaile zásluhou Michala Rady v běhu na 400 metrů překážek a Nikol Krutilové, ta vyhrála skok o tyči. Jak ten juniorský šampionát z vašeho pohledu dopadl? Mohlo to dopadnout ještě lépe?
15: Já nechci být neskromný, vždycky to může dopadnout lépe a bezesporu třeba páté místo Berkové na stýplu mohlo třeba být taky ještě medailové, ale ten úspěch je mimořádný a já jsem za to nesmírně vděčný, protože po těch 13 medailích, které se nám podařilo získat na mistrovství Evropy do 18 let v Rijeci a byli jsme vlastně druhou nejúspěšnější medailovou zemí po Británii, tak to byl pro nás jako mimořádný úspěch. A teď, když se podíváte na tabulku medailí, tak i v tom Oregonu v Eugene jsme vlastně v první desíce a jsme třetí evropskou zemí za Itálií a Francií, co se medailí týče. Takže je to mimořádný úspěch a teď jde jenom o to, aby jsme ten úspěch brali s pokorou, opečovali ho, vytvořili podmínky takové a ty mikrotýmy kolem těch potenciálních budoucích atletických našich hvězd, aby mohli dál růst a jak Nikol Krutilová, tak i určitě Michal Rada jsou atleti, kteří mají perspektivu, jsou šikovní, talentovaní, chtějí a věřím, že mají budoucnost před sebou, ale není to jenom o nich dvou, je to samozřejmě i o té medaili štafety, která ukázala obrovskou sílu a o našem super talentu Bodkové, která vlastně na posledním úseku tu štafetu ze 6. místa neuvěřitelně vytáhla až ke stříbrné medaili. No a bronzová medaile v 10 boji Juliše to jenom potrhla, takže já jsem za ty výsledky nesmírně rád, potěšili mě a teď je jenom na nás, aby jsme se snažili vytvořit ty podmínky takové, aby jsme dokázali konkurovat těm vyspělým zemím, kde ty podmínky pro to, aby je dostali až na ty olympijské medaile, samozřejmě mají a dělají pro to všechno, takže nás čeká dlouhá, těžká těžká cesta, ale je to určitě výzva.
14: Jak těžký je ten přechod z juniorské do seniorské kategorie? Co jsou ta největší úskalí?
15: Tak tam se, my umíme najít ty talenty, myslím, že umíme i naučit správně, naši trenéři umí naučit správné návyky k tomu, aby mohli pokračovat opravdu v tom vrcholovém sportu, a pak už je to hodně o těch podmínkách. Je to o tom, že ta infrastruktura sportovní, ta je klíčová, je klíčové propojení vědy, prostě nových poznatků, včetně jakoby správné diagnostiky, lékařského zabezpečení, a ty tréninkové metody jsou jenom jednou z částí celého toho celku, toho týmu, který okolo těch lidí musí pracovat tak, aby mohli být konkurenceschopní právě s těmi atlety, který jsou z vyspělých atletických zemí a to zázemí podobného typu mají.
14: My jsme už mluvili o velkém talentu české atletiky Lourdes Glorie Manuel. Ta vyrůstala a trénovala v Táboře, ale vloni přešla do mezinárodní tréninkové skupiny v Nizozemsku. Byl to dobrý krok?
15: No, já myslím, že to určitě odráží tu realitu, která v Čechách je. Je to o tom, že my jsme našli talent, opečovávali ho v Táboře, my vždycky máme takovéto zázemí, které by mělo být až do toho nepřesazení toho člověka, atleta nebo atletky, dokud ty podmínky rodinné, vystudovat střední školu a tak dále, mohou naplňovat i v souladu s tou sportovní kariérou. Nicméně, aby mohla dál růst, tak v tom Táboře už by byla nebo byla zjevně nejlepší a všichni by na ní koukali jako na tu nejlepší a tahla by ona je. My potřebujeme, aby jí táhl někdo dál, takže jsme hledali nějaké cesty, kam by mohla odejít. Samozřejmě těch variant bylo víc a nakonec si Lu vybrala tu mezinárodní tréninkovou skupinu. My jsme se tomu poměrně intenzivně věnovali i v diskuzích s Loránem, což je trenér té skupiny, a náš šéf trenér rezortního sportovního centra Viktorie prolnuli nějaký tým.

0: napovídá, tak věřme, že to byl dobrý krok.
1: Já jsem si říkal, jak to může působit na ostatní, jestli to nemůže být vnímáno jako signál, že v Česku se prostě na tu úplnou špičku nedá dostat.
0: Já věřím, že my se snažíme pracovat s našimi trenéry a i tohle je samozřejmě zrcadlo určité pro ně tak, aby se dál dovzdělávali, aby hledali ty metody tréninkové. To, co je v Česku limitující, je samozřejmě to, co jsem říkal, to propojení s tou nedostatečnou atletickou infrastrukturou a nemožnost konkurovat těm tréninkovým podmínkám, které prostě v olympijských centrech v různých zemích, prostě to zázemí je tam jako opravdu na špičkové úrovni světové.
1: Pardon, já se omlouvám, že do toho skáču, ale možná pro laika, co je to, co nám chybí, protože člověk úplně laicky by si myslel, že běhat se dá v zásadě kdekoliv, že k tomu stačí zkrátka jakýkoliv oval, tak co nám tady chybí pro to, aby u nás mohli vyrůst olympijští vítězové?
0: Tak oni můžou u nás vyrůst, to já nechci říct, že by to nešlo, ale ty podmínky, které dneska ten svět nabízí a ta aplikace té vědy, která jde do sportu, ta diagnostika, ty přístroje, kterými jsou vybaveny prostě standardně všechny tyhle centra, o kterých jsem mluvil, tak já možná dám příklad. My jsme tady v 60. letech prostě byli na špici s olympijským centrem nebo se sportovním centrem v Nymburce pro různé sporty a určitě Evropa i svět se k nám jezdili učit a od té doby jsme zakrnili tam, kde to bylo a nic nového jsme nevybudovali, takže mezi tím vznikly různá centra, která jsou špičkově vybaveny a vy, když přijedete, já nevím, do Japonska nebo do Ameriky a vidíte prostě ten systém fungující prostě od stravování počínaje, od počítání nutričních hodnot pro různá jídla prostě profesionálně s každým okamžikem od diagnostiky, která je tam možná, ať už se bavíme o různých parametrech pro tréninkový proces nebo i pro to zdravotní zabezpečení, tak to bohužel u nás se snažíme nahrazovat tím, že různě to hledáme, propojujeme, ale prostě takovéhle zázemí tady není. A pokud chceme my konkurovat v atletice těm zemím, které takovéhle podmínky mají, tak musíme hledat svoje nějaké kreativní cesty a cestičky, což děláme. No a nebo se samozřejmě zvolí ten model, který byl. Já bych samozřejmě také jako předseda Českého atletického svazu byl radši, kdyby trénovali naši atleti v Čechách, ale pokud někdo zvolí tuhle tu cestu, tak je to taky o to a kvalitě té tréninkové skupiny a například ta tréninková skupina, v které trénuje Lu, včetně, já nevím, tady Bolové a dalších, tak je nesmírně kvalitní a věřím, že to pro ní může mít i tenhle ten efekt.
1: Předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník zůstává hostem Radiožurnálu Sport.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Vy jste říkal, že u nás umíme najít talenty. Jaký je zájem dětí o atletiku? Roste, klesá, je stále stejný?
0: Tak zájem o atletiku neustále roste. My jsme za to velmi vděční a jsme velmi rádi. Takže já jsem se jenom teď přerušil, protože se omlouvám, ale byl jsem nervózní z posledního pokusu tady Meinl-Schmidta, který...
1: A jak to dopadlo?
0: Je 7,91, což ho řadí teď na páté místo, takže se zatím zachránil posledním pokusem a teď už budeme jenom čekat, jestli to bude nebo nebude stačit, což samozřejmě teď nevíme, ale aspoň zapsal výkon. Tak abych se vrátil k tomu zájmu, tak se omlouvám. Ale
1: to je v pořádku, naopak děkujeme za aktuální informaci.
0: Takže uvidíme a co jsem chtěl říct, tak...
1: Že zájem dětí tedy roste, liší se třeba zájem o jednotlivé disciplíny, vyvíjí se v tomto směru ten zájem nějakým způsobem, že něco je trendy, něco ne?
0: Víte, atletika je sport na celý život. Jo. My jsme nedávno v Poděbradech měli rozpětí mezi nejmladším a nejstarším účastníkem. Poděbrady jsou takové

0: Rodinné stříbro, kde je chůze, ale máme tam i mistrovství České republiky na míli a na pětku a na 5 kilometrů. A máme tam například běh pro děti, starosty, který v tomhle malém městě běhá prostě unikátní množství lidí, prostě 1000 dětí běží v malých Poděbradech. A ten rozptyl mezi tou nejstarší účastnicí, která se prošla po tom okruhu chodeckém, špičkového chodeckého meetingu, a tím nejmladším účastníkem byl 99 let. To znamená, že ten nejmladší mu byly 3 roky a jí bylo 102. Prostě ta došla a říká, pane předsedo, já jsem se ještě ani jednou nezastavila. Tak jsme byli samozřejmě rádi, že se potvrdilo, že atletika je sport na celý život, ale k vaší otázce chci říct, že my nerozdělujeme ty disciplíny. Do toho věku 12 let tak máme prostě zájem o to, aby se rozvíjel harmonicky celá ta atletická osobnost toho budoucího atleta, aby jsme ho naučili ty správné dovednosti a pak si teprve vybral. Takže ten náš projekt prostě té pohybové gramotnosti a atletiky pro děti, jsme tam upřímně řečeno trošku jako obětí vlastního úspěchu, protože teď těch dětí, které se k nám hlásí, je veliká spousta, ale bohužel nás limituje ta infrastruktura, protože u těch malých dětí, když je v září, když začne školní rok, naberete a v říjnu na konci se počasí povětšinou zkazí, tak potřebujete se stadionu utéct do atletických hal, které bohužel nemáme, a do tělocvičen, které jsou dost přeplněné, tak prostě ty oddíly leckdy můžou působit v těch městech až arrogantně, kdy vypíšou nábor, chtějí nabrat 100 dětí, vypíší nábor na pondělí a středu, v pondělí naberou 100, středu zruší prostě, protože už nemají kapacitu, kam by prostě je dali. Takže my jsme druhý největší svaz, máme 98 tisíc členů. Když jsem já začínal tak jako předseda, tak jsme měli asi 37, takže ta křivka jde nahoru, vidím i tu zodpovědnost těch rodičů. No a potom to je ovšem v té základní části, takže tam se s tím nepotýkáme. To, co nás trošičku trápí, je a na čem pracujeme, aby jsme našli tu křivku návaznou od těch 12 dál let, aby jsme je udrželi a nebo jim nabídli nějakou činnost nejenom v té výkonnostní a vrcholové atletice, ale aby u té atletiky mohli zůstat i dál, a na tom teď pracujeme.
1: Vy jste říkal, že atletika je druhý největší svaz sportovní v Česku. Odpovídá tomu financování?
0: Co se týká toho koláče celkového, který se rozděluje, tak samozřejmě ta atletika je jedním ze 3 nejlépe financovaných svazů ze strany Národní sportovní agentury, ale obecně vzato ten koláč samozřejmě bohužel není dostatečný a to, když srovnám ty finanční prostředky, které měla Národní sportovní agentura k dispozici před x lety a dneska, tak to neroste a bohužel musíme vidět, že od té doby je nejen 30% inflace, takže samozřejmě co se týče těch financí, tak k tomu, aby jsme mohli ten sport zabezpečit, a to nejenom v té organizaci soutěží a přípravy a tak dále, ale i té sportovní infrastruktury, o které jsem mluvil, tak samozřejmě ten rozpočet je velice podhodnocený pro sport.
1: Což je téma, které bychom určitě mohli rozebírat dlouho, ale blíží se konec našeho dnešního pořadu. Vrátím se k mistrovství Evropy, a tím neříkám, že peníze necháme stranou, určitě se k ním vrátíme někdy v budoucnu, ale k mistrovství Evropy, na co se kromě výkonu českých reprezentantů v Birminghamu nejvíc těšíte?
0: Tak já se bezesporu těším i na některé atlety evropské, kteří by tady měli předvést svoji dominanci. A víte, já mám jako britskou atletiku velmi rád. Jako loni
1: já vás
0: jsem
1: budu
0: měl
1: muset
0: možnost
1: přerušit, nám se blíží další zprávy, tak dopovídáme britskou atletiku někdy jindy. Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu, byl naším hostem. Díky, nashledanou.
0: Děkuji za pozvání, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, 13.30. Zprávy Radiožurnálu a Kateřina Coucirisová.
3: Půdní sucho v Česku se kvůli horku dál zhoršuje. Podle webu Intersucho je to extrémní na 40% území. Situace se podle meteorologů nejspíš ani v příštích dnech nezlepší. Teploty se můžou znovu vyšplhat až k 36 stupňům. Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie. Nejhorší byl minulý víkend. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Finanční technologická společnost Revolut získala francouzskou bankovní licenci. Příštím roce plánuje v Paříži otevřít nové ústředí pro západní Evropu. Firma se už dříve zavázala investovat v regionu přes 1 miliardu eur a vypsala přes 600 nových pracovních pozic. Žádost o licenci museli posoudit Evropská centrální banka a francouzský regulátor. Silničáři v Jihlavě začali s opravou Žižkovy ulice. Jde o další část kompletní rekonstrukce průtahu městem. Úplná uzavírka výpadovky na Pelhřimov a dálniční přivady Děč vede od čerpací stanice Ono, a to kolem hřbitova až ke krajskému úřadu. Omezení potrvá zhruba 2 týdny a dotkne se i 5 linek městské hromadné dopravy. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová s Barborou Janíčkovou postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále v závodu na 100 metrů volným způsobem. Sémanová v rozplavbách obsadila 5. místo a časem 53,77 sekundy zaostala jen o 27 setint za vlastním českým rekordem. Janíčková byla 6.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 zdržení za Tasovem i v Brně. Na dálnici D1 z Brna na Prahu za exitem Tasov počítejte s pomalu jedoucí kolonou ze 151. na 149. kilometr. Tam stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion se světelnou šipkou, hodně se kolem zpomaluje, zdržení kolem 5 minut. Na dálnici D1 v Brně se tvoří kolony obousměrně před zúžením u D2. Směrem na Prahu je to od exitu 201 Slatina, hlavně kamiony v pravém pruhu. Ve směru na Vyškov fronta začíná za sjezdem k výstavišti kolem 191. kilometru a sune se až 20 minut. Nejenom k zúžení u D2, ale kolona taky pokračuje i silnicí 52 za D1 směr Vídeň do omezení u Modřice, zase až 20 minut. Na D35 ve směru z Lipníka na Olomouc pozorně kus za nájezdem z D1 na kilometru 292 stojí tam ve stoupacím pruhu porouchané nákladní auto. Na silnici 35 kousek za Mohelnicí směrem na Svitavy vzniká kolona asi na 10 minut, ještě před studenou loučkou překáží porouchané auto.
6: Stojí tam v pravým pruhu a přijíždí se před Větlné do protisměru.
5: A silnice 15 příjezd, výjezd z Litoměřic kvůli omezení u Oby Ucpaný, od McDonald's u Terezína i z Litoměřic od Krového objezdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dál bude většinou polojasno, později odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přehánky nebo bouřky. Pravděpodobně můžou být i vydatné. Nejvyšší teploty je 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

13 hodin 36 minut posloucháte radiožurnál Sport v první půlhodině. Této hodiny jsme mluvili se šéfem Českého atletického svazu Liborem Varhaníkem, který nám i jako reportér zprostředkoval informace z atletického mistrovství Evropy v Birminghamu, že se zadařilo dálkaři Petru Mindlschmidtovi. Tak si to ještě ověříme za malý moment ve sportovním přehledu, jestli měl Libor Varhaník správné informace, ale určitě ano, to byla trochu nadsázka. Za chvíli tedy sportovní přehled na radiožurnálu Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 13 hodin a skoro 40 minut. Máme pro vás tedy druhý sportovní přehled dne. Začínáme ho fotbalem. Dva dny po ligové prohře v Mladé Boleslavi odcestovali hráči Sparty za důležitým zápasem v evropských pohárech a právě touto informací začíná náš druhý sportovní přehled s datem 10. srpna. Připravil ho Lukáš Michalík. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Fotbalisté Sparty popolední odletěli do Francie. V Lyonu je zítra čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů.
2: V letadle chyběl kapitán Lukáš Hrastýn, útočník Jan Kuchta a brankář Petr Vindál. Všichni tři dál jednají o nových angažmá v zahraničí. Do Francie neodcestoval ani Tobias Gudal, který při sobotní prohře 0-2 v Mladé Boleslavi debutoval v dresu Pražanů. Norský obránce nesmí nastoupit, protože zasáhl Stromze do kvalifikace Evropské ligy. Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Lyonu a Sparty začne v přímém přenosu Radio Žurnálu Sport v úterý ve 21 hodin. Z letiště Václava Havla, Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Připomínám, že v úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů Spartané zdolali Lyon 2-1.
0: Jdeme dál ve sportovním přehledu. V anglickém Birminghamu začalo mistrovství světa, mistrovství Evropy v atletice. Výkony nejen českých reprezentantů sleduje přímo na místě reportér Jakub Marek.
3: Dálkař Petr Mindlschmidt postoupil z 12. pozice výkonem 791 cm do finále, vytvořil si letošní maximum 791 cm a před okamžikem český kladivář Volodymyr Myslivčuk prvním pokusem 79 m 61 cm a už má tak hned po prvním pokusu zajištěné finále, zatím je nejlepší ze všech kladivářů tady v kvalifikaci. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Česká atletika má dalšího juniorského mistra světa. Michal Rada vyhrál v americkém Eugene běh na 400 metrů překážek, zvládl to v evropském juniorském rekordu časem 8:40 sekund a 59 setin.
4: To je něco neuvěřitelného, ještě jsem tady měl v hledišti svoji rodinu, svého trenéra, své nejbližší kamarády, jsem za to neskutečně vděčný. Za 10-11 dní mě čeká debut na diamantové lize, takže to bude ještě taková další třešnička na dortu téhle sezóny.
1: Rada získal na šampionátu pro českou výpravu čtvrtou medaili. Druhý český finalista závodu na 400 metrů překážek Marek Váňa skončil šestý.
0: Barbora Sémanová i Barbora Janíčková postoupili na plavecké mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Obě jen o kousek zaostaly za národním rekordem Sémanové, který by mohl ve večerním semifinále padnout. Barbora Sémanová na tom, aby jí rekord zůstal, ale nijak netrvá.
5: Já ho určitě nebudu bránit a já ten cíl mám prostě takový posouvat ten můj čas, a co nejvíc to jde, a Barča úplně je to stejný, takže myslím si, že nějak to v hlavě jako nemám jako nějakou metu. Moje meta je prostě plavat co nejrychleji, takže vůbec ho nebráním.
0: Obě Češky budou v rozdílných semifinále plavat po 6:30 večer a na Radiožurnálu Sport o tom pochopitelně uslyšíte.
1: Tenista Jakub Menčík postoupil na turnaj Masters v Montrealu do čtvrtfinále. Nizozemce Van de Zandchulpa porazil ve dvou setech a čeká ho Američan Shelton.
0: Golfistka Sára Kousková se vrátila po úspěšných týdnech z Velké Británie, kde mimo jiné zapsala nejlepší český výsledek na turnaji kategorie Major. Současná česká jednička byla na British Open 12. a podobně obsazené podniky jsou jejím cílem i dál.
6: Mít možnost se kvalifikovat na Major i příští rok, což pro mě v tuhle tu chvíli bude znamenat umístit se v top 7 Order of Merit na konci roku. Vzhledem k tomu, že jsme myslím teďka někde okolo 33. pozice, tak ještě pár kručků tam je, takže nejlepší by bylo vyhrát nějaký turnaj.
1: Trenéři v první hokejové lize si budou moci od nadcházející sezony vzít výzvu pro nedovolené bránění brankáři a získají tak možnost změnit verdikt o platnosti inkasovaného gólu. Oproti extralize ale budou mít možnost jen v tomto případě, hlavně kvůli technickým možnostem na stadionech. Informoval o tom Český svaz ledního hokeje, který první ligu řídí.
0: Třeba i o tom bude zítřejší Čistá hra Martina Procházky. Připomínám, náš hokejový pořad zítra po 10. hodině. Dnes jsme vysílali po 10. o fotbal. Je to desítka Pavla Horváta a její součástí je tradičně i Lukáš Michalík, který má dnes ranní službu a proto je tu byl i se sportovním přehledem. Tak Lukáši, díky a pěkný den.
1: Díky, naslyšenou.

Posloucháte Radiožurnál Sport, 13 hodin 47 minut. Máme za sebou tedy sportovní přehled číslo 2 z pondělí 10. srpna. Zítra tedy 11. srpna a to si připomeneme i určitě i v našem vysílání taky to, že před 90 lety, bude to tedy zítra přesně, triumfoval gymnasta Alois Hudec na olympijských hrách v Berlíně. Rozpor střemhlav na kruzích byl mistrovským kouskem právě českého gymnasty Aloise Hudce. S ním také 11. srpna 1936 triumfoval právě na hrách v Berlíně. Pogratulovat mu tehdy musel i Adolf Hitler a jeho nejvýše hodnocená sestava zůstala zvětšena ve filmu Olympia Hitlerovi dvorní režisérky Leny Riefenstahlové. Jeden z nejslavnějších českých gymnastů byl taky držitelem 8 titulů mistra světa. O Aloisi Hudcovi, českém gymnastovi, tedy budeme mluvit ve vysílání Radiožurnálu Sport určitě zase zítra. Dobrý den. We'll be right back.

0: Sport posloucháte ve 13 hodin a 51 minut. Teď nebudeme mluvit vážně úplně o sportu. Oslavy gólů se můžou zvrhnout v salta, společnou radost nebo připomenutí narozeného dítěte, když třeba fotbalisté předstírají rukama jakousi kolébku nebo si třeba dokonce cucají prst. V brazilské lize ale fanoušky na chvíli dost možná jedna oslava i vyděsila. Víc řekne v přehledu sociálních sítí František Kuna. Pěkné odpoledne.
1: Hezký den, vydáváme se proto do Brazílie, do nejvyšší soutěže, kde hrály týmy Coritiba a Chapecoense. Necelých 20 tisíc fanoušků vidělo v prvním poločase nejprve gól domácích a pak ještě jednou míč v síti soupeře. Když ho tam dopravil obránce JC, vydal se slavit směrem k rohovému praporku. Nakonec ale přeskočil na kratší straně hřiště, tedy za brankou, reklamní panel, za kterým ale byly schody ze zázemí a JC trefil svým oslavným skokem přesně místo, rozměrek zhruba 2 na 3 metry a tak v podstatě lidsky a česky řečeno doslova zahučil dolů a zmizel. Celá situace měla ale další bizarní pokračování. Za prvé, jeho branku rozhodčí po konzultaci s videem neuznal a během toho, co celou situaci VAR řešil, se nakonec nechal JC vystřídat, protože si po skoku nebo pádu, chcete-li, na schody zranil kotník. Odešel pak do šatny, na druhý poločas se vrátil, aby se díval z lavičky, bylo ale vidět, jak si chladí kotník, jeho oslavný skok po nakonec neuznaném gólu si dost možná fanoušci budou pamatovat víc než výhru Coritiby nad Chapecoense 2-1. Doplním jen, že to najdete třeba na síti X pod stránkou Out of Context Football.
0: Já si to rozhodně budu pamatovat víc než výsledek tohoto zápasu. Myslím si, že když se bavíme o sociálních sítích, že z toho vznikne ten takzvaný mím nebo gif, kdy si tohle můžete pustit nebo takto odpovědět třeba na nějakou situaci. No pojďme dál do českého fotbalového prostředí. Na něj teď mají čas sportovní hvězdy minulosti.
1: Zbrojovka Brno se po návratu do nejvyšší soutěže mohla radovat třeba z výhry nad Spartou v prvním kole a naposledy také z podpory olympijského vítěze čtyřnásobného mistra světa Pavla Patery. Bývalý hokejista a současný trenér Karlových Varů si tak během přípravy na novou sezonu se Západočechy dost zacestoval. Na Instagramu Zbrojovky Brno je vyfocený na tribuně, tam stojí a kolem krku má klubovou šálu. Fanoušci připomínají to, že Patera fandí Zbrojovce dlouhodobě, a to i přesto, že hokejově vyrostl na Kladně a jeho nejbližším angažmá od Brna byla Olomouc v poslední sezóně kariéry.
0: Říká František Kuna, který v přehledu sociálních sítí mluvil tedy jak o fotbale, tak i trochu o hokeji, když zmiňoval Pavla a Pateru, tak zítra je další čistá hra Martina Procházky. Nevím, jestli tě, Františku, teď nepřekvapím, ale o čem si zítra budete povídat s Martinem Procházkou?
1: Dost možná o tom, jak se hokej dá hrát v takové ryzí formě, a tak trochu pootočíme kalendářem, protože v srpnu bychom se rádi bavili o tom, jak jedna česká parta ze Žabonos vyhrála mistrovství světa v rybníkovém hokeji v Kanadě. Tak doufejme, že všechno klapne.
0: Myslím, že pěkné takové odlehčené téma na letní povídání o hokeji. Takže zítra s Františkem Kunou a samozřejmě s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou po 10. hodině. Teď ale děkuju Františku Kunovi.
1: Naslyšenou.

0: Tohle byly Red Hot Chili Peppers na Radiožurnálu Sport. Za chvíli bude 14 hodin. Máme pro vás tady připravené další zprávy, ale ještě předtím stíháme návrat do Birminghamu na atletické mistrovství Evropy za naším reportérem Jakubem Markem.
1: Krásné odpoledne, Tomáš Staněk. V první sérii 19 metrů 80 cm. To není rozhodně výkon, se kterým by Tomáš Staněk mohl být nějak extra spokojený, ale ani soupeři Tomáše Staňka nevrhají nějak daleko, kromě tedy Itala Fabriho, obhájce titulu z Říma hned první sérii. Tento Ital 21 metrů 29 cm. Na druhé pozici další Ital Nick Poncio 20:48 v součtu obou kvalifikačních skupin, ale to jsou pouze jediní dva koulaři, kteří se dostali za 20 metrů, takže zatím průběžné páté místo v součtu obou kvalifikačních skupin pro Tomáše Staňka. 12 nejlepších projde do dnešního večerního finále, takže z tohoto pohledu je to vlastně solidní základ Tomáše Staňka. Volodymyr Myslivčuk, český kladivář, už má finále jisté výkonem 79 metrů 61 cm. Do finále prošel z 12. pozice i 20-letý český dálkař Petr Meindl-Schmidt, ten předvedl 791 cm. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Děkujeme našemu reportérovi za aktuální informace, které nás doprovodily k dalším zprávám. Dobrý den.
2: Radiožurnál je s vámi i ve 14 hodin. A zprávy přidá Kateřina Sausidisová.
3: Začátku srpna zemřelo na českých silnicích 18 lidí, nejhorší byl uplynulý víkend. 4 německé země pozastavily zákaz jízdy kamionů v neděli a během státních svátků. Koulař Staněk bojuje na mistrovství Evropy atletů o postup do finále. Kolona se tvoří po nehodě na silnici z Opavy na Fulnek u odbočky na Skřipov. A bude polojasno až jasno později odpoledne s přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 36 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Hodně nehod přibylo v uplynulém víkendu. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové byl jedním z nejhorších v historii.
5: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
3: Za celý červenec zemřelo na silnicích podle statistik dopravní policie 41 lidí. Německo chce kvůli nízkým hladinám řek přesunout část nákladní dopravy na silnice. 4 spolkové země včera dovolili kamionům jezdit o nedělích a svátcích. Extrémní sucho může zpomalit německou ekonomiku o několik desetin procenta.
6: Nejsledovanější německou řekou je Rýn, po kterém se měsíčně přepraví asi 12 milionů tun nákladu. Hladina na něm ale v posledních dnech dosahuje historických minim, takže nákladní lodě na něj vyplouvají třeba jen s pětinovou zátěží a mezi Koblencem a Mohučí může řeka přestat být splavná docela. Na vykrytí případných výpadků by bylo potřeba takové množství kamionů a řidičů, které v Německu není k dispozici. Vláda proto chce víc zaangažovat taky železnici a prověřit, které opravy na dálnicích by se daly odložit, aby se nenarušovala plynulost dopravy. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Správa železnic prodlužuje cyklotrasu z Horního Slavkova po bývalé železniční trati. Úsek měří zhruba 1,5 kilometru. Dělníci odstraňují zeleň a upravují povrch pro pěší cyklisty. Podle nezávislého starosty Alexandra Tereka nový úsek dovede cyklisty ke stávající cyklostezce do Karlových Varů.
7: Celá ta naše cyklostezka a cyklotrasa navazuje na cyklotrasu Euregio Egrensis, takže je to obrovské propojení na tu mezinárodní trasu, která vede z Německa přes Loket až vlastně do toho vnitrozemí.
3: V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor patřil mezi oblíbené spisovatele druhé poloviny 20. století. Jeho knihy Soukromá vichřice, Profesionální žena anebo Mladý muž a bílá velryba řešili témata partnerského soužití, erotiku i stereotypy sídlišního života.
0: Sport. Jakub Dudicha na atletickém mistrovství Evropy do semifinále osmistovky nepostoupil. Po kolizi se soupeřem skončil v rozběhu poslední. Kvalifikaci koulařů i s Tomášem Staňkem sleduje v Birminghamu Jakub Marek.
1: Staněk vstoupil do kvalifikace výkonem 19 m 80 cm a aktuálně je v průběhu druhé série na 6. místě. Do finále jde 12 nejlepších. Perfektně zvládl kvalifikaci český kladivář Volodymyr Myslivčuk, který poslal v úvodním pokusu své náčiní na 79 m a 61 cm. Ve finále si tady zazávodí i dálkař Petr Meindl-Schmidt, ten předvedl 791 cm. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 v Brně i v Praze na východním okruhu. Na dálnici D1 v Brně počítejte s kolonami v obou směrech před zúžením u D2. Směrem na Vyškov se dojíždí před sjezdem na Vídeň na 193. kilometru, zdržení kolem čtvrt hodiny. Směrem na Prahu fronta hlavně kamionů v pravém pruhu je skoro od sjezdu do Ostravské z kilometru 203. V Praze před zúženou k Belskou se sune kolona půl hodiny celou Novopatskou a přední východním okruhem od sjezdu na Běchovice. V té koloně u připojení z Hradecké D11 teď navíc překáží v pravém pruhu porouchané nákladní auto. Na silnici 3 na příjezdu do Benešova směrem z Prahy po pojíždí kolona zamračí od Tužinky k odbočce na Konopiště až půl hodiny. Na silnici 57 z Opavy na Fulnek se u odbočky na Skřipov tvoří kolony v obou směrech zhruba na 10 až 15 minut po srážce osobního auta s nákladním, tam řídí provoz kyvadlově. Na silnici 15 na příjezdu do Litoměřic z Lovosic je u Oby ode dneška nové omezení stavební práce až do konce září, kyvadlový provoz kolony na čtvrt hodiny skoro od odbočky na Terezín i na výjezdu z Litoměřic od kruhového objezdu v Mezibraní. A na 37 Žďár Velká Bíteš začíná vznikat kolona v Sazomíně, srazilo se osobní auto s nákladním, hasiči jsou na cestě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zatím je většinou polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu může zatáhnout a objeví se lokálně přehánky nebo taky bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 36 stupňů a na horách dnes většinou naměříme kolem 26. Tolik zprávy.
4: Radiožurnál Sport
9: a Pavel Tilšar.
0: Dlouho si ale slovo nenechám, ve 14 hodin a 5 minut se vracíme zpátky do aktuálně atletického Birminghamu na mistrovství Evropy za reportérem Jakubem Markem.
1: Koulař Tomáš Staněk právě teď roztočil svou koulařskou otočku, ale koule z jeho ruky nakonec dopadla možná i pod 19 metrů, takže Tomáš Staněk úmyslně přešlápl tento pokus. Se měřit nebude, ale v první sérii 19 metrů 80 cm, i když to není nijak extra dlouhý vrch, tak stále v součtu obou kvalifikačních skupin stačí Staňkovi na místo 6. 12 nejlepších půjde do finále a zatím stále ale jen tři koulaři se dostali za 20 metrů. A když se podíváme na ty letošní tabulky, tak je tady hned 18 koulařů, kteří se dostali letos přes 20 metrů. Takže to je velký nepoměr. Nevím, čím třeba nesedí zdejším koulařům ten sektor, ale každopádně Leonardo Fabry ukázal, že dokáže vrhat v jakýchkoliv podmínkách hned prvním pokusem 21 metrů 29 cm. Zatím jako jediný má u sebe to velké kvéčko, splnil kvalifikační limit ostrý na 20 metrů 60 cm, ale podstatné je to, že 12 nejlepších půjde do finále. Na té 12. pozici je další velmi zkušený koulař Polák Konrad Bukovětský 19 metrů 40 cm, takže si myslím, že i kdyby Tomáš Staněk v té třetí sérii nevylepšil ten svůj výkon 19.80, tak i těch 19.80 by mu mohlo stačit na postup do dnešního večerního finále. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál. Yeah.

0: Divoký byl nás trochu roztancoval i ve studiu radiožurnálu Sport takhle po 14. hodině odpoledne. Snad máte příjemné prázdninové pondělí 10. srpna. Určitě budeme chtít být živě na radiožurnálu Sport u třetího kvalifikačního pokusu koulaře Tomáše Staňka na evropském šampionátu v Birminghamu, ale máme nějakých 10 minut na to si taky odskočit k jiným sportům a k jednomu velkému českému nedělnímu výsledku. Motocyklový závodník Filip Salač má za sebou oslavy životního úspěchu. Na okruhu v Silverstoneu poprvé v kariéře vyhrál závod mistrovství světa kategorie Moto 2.
1: Kdybych řekl, že jsem to měl vymyšlený až na výhru, tak bych kecal. To je jeden z nejtěžších okruhů právě v celém tom kalendáři. Vyhrát Grand Prix na Silverstone je něco jako Formule 1 v Monaku pro nás. What a Grand Prix! One of the best you will ever see in your life in Moto 2. Když jsem si pouštěl potom záznam, tak komentátoři říkali, že to byl jeden z nejkrásnějších nebo nejlepších závodů Moto 2 za poslední desetiletí, což mě těší taky, že jsem vlastně já z toho vyšel jako ten nejrychlejší.
2: Filip Salač je po 16 letech českým vítězem v Moto 2. V roce 2010 se ve Valencii radoval Karel Abraham. Salač už byl v této sezóně druhý v Maďarsku a na velké ceně Brna slavili čeští fanoušci jeho bronzovou pozici. Do toho přišli v sezóně další umístění v nejlepší desítce.
1: Neznamená to, že jsem teďka vyhrál závod, že budu vyhrát všechny závody do konce sezóny. Samozřejmě ta rychlost tam je, ale tím, že ta kategorie je strašně vyrovnaná, tak můžeme vidět, že někdo závod vyhraje a potom další víkend tedy 15. To k tomu prostě patří. Užívat si to. Jsem teďka v nějakém mým životním píku, troufnu si říct.
2: Tedy v překladu na vrcholu.
1: Takovouhle formu jsem ještě nikdy neměl, já to tady zaklepu a o to větší radost je, že pod tím je podepsaný jméno Filip Salač. A uvidíme, já si myslím, že to nebylo určitě naposled, co zahrála česká hymna, nebo minimálně se na to věřím.
2: Salač tak mohl oslavit životní úspěch i s českými fanoušky ve Velké Británii, třeba jízdou na motorce ve stoje bez držení řídítek. Další velká cena Moto 2 čeká na čerstvého vítěze ze Silverstoneu Filipa Salače na konci srpna na severu Španělska. František Kuna, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 14 hodin 17 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu v úvodní den zatím z českých reprezentantů do finále postoupili dálkař Petr Mandl-Schmidt a taky kladivář Volodymyr Myslivčuk. Pokusí se na ně navázat koulař Tomáš Staněk, jeho třetí kvalifikační pokus teď živě na Radiožurnálu Sport v podání reportéra Jakuba Marka.
1: Tomáš Staněk už se chystá ke svému třetímu pokusu, zatím nejdál v první sérii 19 metrů 80 cm. V posledním vstupu jsem říkal, že je šestý v součtu obou kvalifikačních skupin, teď už klesl na devátou pozici. Ve třetí sérii přeci jen tam přišla nějaká zlepšení soupeřů, takže Tomáš Staněk rozhodně ještě nemá nic jistého a teď už je připravený ke třetímu pokusu. Chtělo by to ještě alespoň ty 2 decimetry, 20 cm přidat za 20 metrů. To už by byla, řekl bych, téměř jistota. Další pokus je dlouhý, je to dál za 20 metrů a je to dokonce i možná za tu kvalifikační linii 20 metrů 60 cm. Tomáš Staněk jen tak rozpřáhl rukama, jako by říkal, no proč to nešlo prvním pokusem. Tomáš Staněk teď čeká na změření svého pokusu a je jasné, že bude ve finále dnes 20 metrů 66 cm. To je v této skupině kvalifikační a druhý nejlepší výkon po Italovi Fabrim. A když se podíváme na součet obou kvalifikačních skupin, tak je to stále druhá pozice, takže to vypadá, že půjde z druhé pozice do dnešního večerního finále. Tomáš Staněk ve třetím pokusu ukázal, že zkrátka stále tam je ještě z čeho brát a Tomáš Staněk taky na druhé pozici, ale samozřejmě to není vůbec podstatné směrem k dnešnímu večernímu finále, tam se půjde opět od nuly, ale potvrdil si to, že zkrátka má na to, aby tady třeba bojoval večer i o jednu z medailí. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

Tady je Radiožurnál Sport ve 14 hodin a 22 minut. Kladivář Volodymyr Myslivčuk, dálkař Petr Mindlschmidt a nakonec i koulař Tomáš Staněk. Tito tři čeští atleti postoupili na mistrovství Evropy v Birminghamu, tedy do finále v úvodní den kontinentálního šampionátu v tom prvním dopoledním bloku. V rozběhu na 800 metrů naopak skončil Jakub Dudicha, nedařilo se ani dalšímu kladiváři Patriku Hájkovi a koulařkám Katrin Břiškovské a Martině Mazurové. Všichni tři poslední jmenovaní vypadli v kvalifikaci.

14.26, Radiožurnál Sport. Dnes popoledně odletěli fotbalisté Sparty do francouzského Lyonu. Zítra večer je tam čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů, ve které budou hájit jednogólový náskok z domácího utkání. V tom letadle chyběli kapitán Lukáš Hrastlín, útočník Jan Kuchta i brankář Pítr Vindál. Všichni tři dál jednají o nových angažmá v zahraničí. Zítra 21 hodin Lyon Sparta a přímý přenos Radiožurnálu Sport v podání reportéra Tomáše Petra. Pěkné odpoledne.

0: Dobré odpoledne, je 14.30. A zprávy připravila Kateřina Sousidisová.
1: Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, to je o 0,2% více než v červnu. Údaje dnes zveřejnil úřad práce. O zaměstnání se ucházelo přes 367 tisíc lidí. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO jde o tradiční prázdninový růst. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, nejmenší naopak v Praze a kraji Pardubickém. Tento týden bude teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes naměříme až 630 stupňů. Zítra a ve středu pak teploměr ukáže kolem 30 stupňů. Od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru už od března 2028. Agentuře AP to řekl kyperský ministr energetiky. Energetické společnosti z Francie a Itálie se minulý měsíc definitivně rozhodly pokračovat v rozvoji ložiska zemního plynu Kronos. Plyn z ložisek ve východním Středomoří se tak poprvé dostane na evropské trhy. Sport. Koulař Tomáš Staněk na atletickém mistrovství Evropy usiluje o postup do finále. Přímo v Birminghamu je u toho Jakub Marek.
2: Staněk se velmi dobře trefil do svého posledního kvalifikačního pokusu a výkonem 20 metrů a 66 cm bez problémů prošel do večerního finále. Před ním byl už jen Ital Fabry. Do soubojů o medaile se dostali z úvodního bloku soutěží ještě další dva Češi, kladivář Volodymyr Myslivčuk a dálkař Petr Meindl-Schmidt. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 v Brně a taky v Praze na východní části okruhu. Na D1 v Brně vázne provoz před omezením u sjezdu na D2. Kolona směrem na Vyškov začíná za sjezdem k výstavišti na 191. kilometru. Je to asi na 20 minut osobním autem. Směrem na Prahu se fronta sune od exitu 201 Slatina kolem 10 minut osobní auta kamiony déle. V Praze vzniká kolona před Zuženou Kbelskou celou Novopatskou od příjezdu z Boleslavy a předtím také na východním okruhu od sjezdu na Běchovice. Celý úsek je na půl hodiny ke Kbelské. Navíc v té koloně na okruhu u nájezdu z Hradecké D11 komplikace navíc.
5: Stojí v pravém pruhu kamion a osobní auto, dopravní nehoda.
4: Na silnici 3 České Budějovice Dolní Dvořiště se teď tvoří kolony v obou směrech mezi nádražím Kaplice a Kaplicí. Havarovala tam dvě osobní auta, záchranáři na místě, zdržení v obou směrech až 20 minut. Na 57 z Fulneku na Opavu kolony obou směrně mezi Lesními Albrechticemi a odbočkou na Skřipov, po srážce osobního auta s nákladním kyvadlový provoz, zdržení kolem 10 minut. A v Litoměřicích popojíždí kolony na silnici 15 kvůli novému omezení u Oby až čtvrt hodiny na příjezdu i výjezdu z města na Lovosice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno a dopoledne polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu ještě vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy teplej kolem 30. Na horách zítra většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

14 hodin 38 minut pondělí 10. srpna, pokud se nepletu, tak Kabáti jsou oblíbenou skupinou našeho fotbalového experta Pavla Horváta. Jeho pořad Desítka uslyšíte na Radiožurnálu Sport v repríze po 16. hodině a už zanedlouho taky ho můžete moct najít v podcastových aplikacích v jakýchkoliv, anebo třeba na našem webu sport.rozhlas.cz. Teď ale budeme chvilku mluvit o tenise. Jakub Menšík postoupil na turnaj Masters v Montrealu do čtvrtfinále. 13. nasazený český reprezentant porazil Van de Zandschulpa z Nizozemska ve dvou setech, a to 6-4 a 7-5. Dalším soupeřem Menšíka bude světová desítka Ben Shelton, tedy americký obhájce titulu, který vyřadil Brazilce Joao Fonseca po sadách 6-3 a 7-6.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, nová informace fotbalová, pokud Jablonec postoupí ve čtvrtek přes RFS Riga do čtvrtého předkola konferenční ligy, bude jeho nedělní utkání šance ligy, tedy nejvyšší domácí soutěže na hřišti Bohemians 1905, odložené. Severočeši mají do závěrečného předkola evropské soutěže nakročeno, protože doma vyhráli 2-0 a ještě se sluší a patří připojit, že tu čtvrteční odvetu od 18 hodin a 30 minut odvysíláme z Lotyšska živě. Teď jiný sport na Radiožurnálu Sport. Špagety, tatarák anebo obyčejný chleba se šunkou, to je pro někoho chutná večeře. Pro golfistku Sáru Kouskovou motivace, jak předvést co nejlepší odpal. Možná i tenhle detail jí pomohl k velkým úspěchům v posledních týdnech. Tím hlavním je 12. místo na nejstarším majoru sezony, tedy British Open. A zmiňované jídlo se odráží i na jejím vybavení.
1: Pro nás je to taková tradice i to, jak si sportovci různě vyšperkovávají, já nevím, třeba padla, lodě a rakety, já nevím, co všechno. Tak právě na těch našich nejkratších holích, co jsou wedge, tak tam máme takový malý prostor pro to, aby se tam udělal takzvaný stamping, což jsou v podstatě kovový razítka, který se vyrazí do té hole. Takže pro letošek my jsme tam zvolili prostě moje oblíbené jídla, no. Takže jsou tam špagety s paloučkem, je tam tatarák, je tam sushi, chleba se šunkou, je tam kimchi.
2: Usmívá se Sára Kousková, která se po úspěšných týdnech vrátila do Česka. Na začátku srpna zahrála 12. místo na British Open a to je suverénně nejlepší český ženský výsledek na turnaji elitní kategorie Major a z něj může Kousková v současnosti těžit i dál.
1: To bude to mít možnost se kvalifikovat na Major i příští rok, což pro mě v tuhle tu chvíli bude znamenat umístit se v top 7 Order of Merit na konci roku. Vzhledem k tomu, že jsme myslím teďka někde okolo 33. pozice, tak ještě pár kručků tam je, takže nejlepší by bylo vyhrát nějaký turnaj.
2: Vypráví Kousková krátce po dalším úspěšném turnaji na okruhu Ladies European Tour, kde byla o víkendu 16. Stejně jako před týdnem na severozápadě Anglie při British Open předvedla Češka i tentokrát v Londýně v podstatě perfektní výkon během posledního hracího dne a tak se zamýšlí nad tím, v čem jsou podle ní neděle jednodušší.
1: Vůbec nevím, asi i to, že každým tím dnem jsme jako to hřiště poznávali víc a víc a že opravdu se nám povedlo opravdu předvést to nejlepší. Je to příjemný mít samozřejmě ten poslední den dobrý a ten turnaj uzavřít takovou jako pozitivní tečkou, třešínkou.
2: Povedené týdny chce Kousková ještě povýšit, nejen ale v této sezóně.
1: Budu hrát za 2 týdny v Irsku, následuje turnaj ve Španělsku a v Itálii, čím uzavřeme tu evropskou část sezóny a ten závěr je pak v Asii. Samozřejmě nejdůležitější bude ten rok těsně před olympiádou nebo hlavně druhá půlka příštího roku a potom těsně před.
2: Říká golfistka Sára Kousková po úspěšných týdnech, které potvrdily její ambice dostat se na olympijské hry a případně taky na nejprestižnější golfový okruh LPGA nastálo. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál Sport, 14 hodin 48 minut, posloucháte nás v pondělí 10. srpna. Pojďme si ještě jednou v našem vysílání zopakovat novinku, kterou připravila Ligová fotbalová asociace. Pokud fotbalisté Jablonce postoupí ve čtvrtek přes RFS Riga do závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy, nechají si odložit nedělní utkání nejvyšší domácí soutěže na hřišti pražských Bohemians 1905. Jestliže se v původním termínu od 17 hodin v neděli skutečně nebude hrát, uskuteční se zápas v Dělíčku ve středu 2. září od 20 hodin. Duel nadcházejícího čtvrtého ligového kola si už minulý týden nechal odložit další účastník evropských pohárů, Hradec Králové. Východočeši měli hrát na stadionu Zbrojovky Brno taky v neděli. Místo toho se s nováčkem nejvyšší soutěže utkají také 2. zářijový den, a to od 18 hodin. Ať už se bude hrát kdykoliv, na Radiožurnálu Sport nabízíme ze všech zápasů nejvyšší domácí fotbalové, ale i hokejové soutěže přímé přenosy, a to buď v našem rádiu, anebo třeba na webu i rozhlas.cz. Pěkné odpoledne.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

anglickém Birminghamu dnes začalo atletické mistrovství Evropy a kladivář Volodymyr Myslivčuk vyhrál kvalifikaci, ovládl jí výkonem 79 metrů a 61 centimetrů. O 3 další centimetry tak předčil stříbrného medailistu z olympijských her Maďara Haláše. Do úterního finále postoupil taky dálkař Petr Mindl-Schmidt. Už dnes večer se ve finále soutěže koulařů představí Tomáš Staněk, který v závěrečné sérii splnil limit vrhem 20 metrů a 66 cm a v kvalifikaci skončil druhý. Komu se nedařilo, to jsou 4 čeští atleti. V rozběhu na 800 metrů skončil Jakub Dudicha, kladivář Patrik Hájek v kvalifikaci, stejně jako koulařky Katrin Břiškovská a Martina Mazurová. Na mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu jsou naši reportéři Jakub Marek a Adam Procházka a samozřejmě i večerní finále s koulařem Tomášem Staňkem uslyšíte u nás živě.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázal někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: I v 15 hodin je s vámi Radiožurnál. Kateřina Causidisová připravila zprávy.
12: Kvůli závadě na motoru se v noci na pražské letiště nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings. Maďarsko znovu zvyšuje výkon jaderné elektrárny Pakš. Koulař Tomáš Staněk postoupil do finále mistrovství Evropy. Po požáru karavanuje kolona na dálnici D8 z Prahy na Drážďany před tunelem Libouchec. A zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Odsouzený zubař Petr Vinč, který ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky a jejich fotky zneužíval k výrobě dětské pornografie, pracuje v jiné ordinaci. Radiožurnál zjistil, že svou ordinaci v Ústí nad Labem zavřel, protože nesmí podnikat. S dětmi ale podle rozsudku může pracovat dál. To se nelíbí ministrovi spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi za hnutí ANO. Ten chce rozhodnutí soudu prověřit. Zubař nechtěl svůj případ komentovat. U soudu se ale k výrobě citlivých fotek přiznal a tvrdil, že snímky dále nešířil. Soud mu uložil podmínku. V noci se na letiště Praha nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings do Tel Avivu. Bylo to kvůli závadě na jednom z motorů. Porucha ovlivnila provoz na pražském letišti. 2 musela přistát v Brně. Mluvčí společnosti Vladimíra Duvková Radiožurnálu řekla, že posádka je na podobné situace školená a Boeing měla pod kontrolou.
13: Během letu na halince z Prahy do Tel Avivu posádka indikovala závadu na jednom z motorů. Z tohoto důvodu se letadlo vrátilo zpět na pražské letiště, kde bezpečně přistálo. Na palubě letadla bylo 189 cestujících a 6 členů posádky.
12: Cestující o několik hodin později dopravilo do Izraele náhradní letadlo. Maďarská jaderná elektrárna Pakš začíná po nedávném omezení znovu zvyšovat výkon. Umožnila to stoupající hladina Dunaje, ze kterého elektrárna bere vodu pro chlazení. Ještě minulý týden přitom řeku dělilo jen několik centimetrů od hranice, při které by Pakš musel výrobu zastavit úplně. Dnes večer by se podle premiéra Petra Maďara měla znovu spustit druhá turbína.
14: Hladina Dunaje je nyní o 19 cm výš než před týdnem, kdy řeka klesla na rekordní minimum. Právě kvůli nedostatku vody musela elektrárna Pakš v posledních týdnech postupně odstavovat jaderné bloky a minulý týden fungovala jen na zlomek běžného výkonu. Zařízení vyrábí téměř polovinu elektřiny v Maďarsku. Jeho omezení proto přimělo vládu vyzvat firmy i domácnosti, aby hlavně večer spotřebu elektřiny dobrovolně snižovaly. Obnovení výroby má být postupné a bude záviset především na stavu Dunaje. Bára Vránová, Radiožurnál.
12: V České Lípě si dnes zájemci můžou prohlédnout Baziliku všech svatých. Přístupná bude do 17 hodin. Prohlídka je součástí letního programu města. Zve na něj Denisa Lebedová z Městského informačního centra.
3: Samozřejmě bych pozvala na léto na Vodním hradě Lipí, kde se návštěvníci můžou těšit na letní kino, můžou se těšit na divadlo, pohádky pro děti, na řemeslné workshopy.
5: Sport. Barbora Semanová i Barbora Janíčková postoupily na plavecké mistrovství Evropy Paříži do večerního semifinále záboru na 100 metrů volný způsob. Obě jen o kousek zaostaly za národním rekordem Semanové, který by mohl ve večerním semifinále padnout. Barbora Semanová na tom, aby jí rekord zůstal, nijak netrvá.
6: Já ho určitě nebudu bránit a já ten cíl mám prostě takový posouvat ten můj čas, co nejvíc to jde, a Barča úplně je to stejný, takže myslím si, že nějak to v hlavě jako nemám jako nějakou metu. Moje meta je prostě plavat co nejrychleji, takže vůbec ho nebráním.
5: Obě Češky budou v rozdílných semifinále plavat po 6:30 večer. Koulař Tomáš Staněk postoupil na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu do finále. Soutěž koulařů začne po 8:30 večer našeho času. Kvalifikací pak ještě prošli dálkař Petr Mindlschmidt a kladivář Volodymyr Myslivčuk, které čekají finále v úterý.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Zprůjezněná D8 za tunelem Panenská, kolony v Brně na D1. Na dálnici D8 z Prahy na Drážďany čekejte nejdřív kolonu od exitu 9 Kralupy, je to na čtvrt hodiny do omezení na 13. v levém pruhu. A potom dál na D8 směre Drážďany se rozjíždí kolona u Ústí nad Labem. Od exitu 80 Libouchec za tunelem Panenská byl provoz čtvrt hodiny zastavený kvůli požáru karavanu. Před chvílí uvolnili levý pruh. Na D1 v Brně se před zúžením u D2 teď tvoří kolony směrem na Vyškov z kilometru 191, kousek za sjezdem k výstavišti opatrně dojíždějte. Směrem na Prahu je to od exitu 201 Slatina, v obou případech pro osobní auta kolem 15 minut. V Praze na východní části okruhu směr Černý most po pojíždí kolona od sjezdu na Běchovice sune se kolem půl hodiny kamiony i déle dál celou Novopatskou před zúženou k Velskou. V Praze je teď hodně ucpaná taky Povltavská, kolony směrem na Libeň od podjezdu mostu Barikádníků směrem do Blanky se popojíždí už z Balabenky i kolem 20 minut. Příčinou je nehoda v křižovatce u viaduktu.
17: Je to odbočka na Bulovku, jsou tam auta v sobě a policie to řídí kivadlově.
16: A silnice 3 České Budějovice, Dolní Dvořiště, po vážné nehodě u Hubenova kivadlový provoz kolony až na půl hodiny od sjezdu z D3 u nádraží Kaplice, opačně od Peny v Kaplici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
15: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Zítra čekáme ráno a dopoledne polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu ještě víc vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
18: Po nich posloucháte dál Radiožurnál Sport v 15 hodin a 6 minut. Bez Lukáše Haraslína, Jana Kuchty a brankáře Pítra Vindála odletěli fotbalisté Sparty do francouzského Lyonu, kde je zítra večer čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů. Pražané v ní budou hájit jednogólový náskok z domácího zápasu a pokud budou chtít uspět, tak budou muset předvést minimálně stejný výkon jako na domácím stadionu na Letné, kde tedy zvítězili nad Lyonem 2-1. Rozhodně nebudou moct zopakovat výkon z Mladé Boleslavy ze sobotního zápasu, kde tedy Spartané prohráli 0-2. Mladá Boleslav, ta té se ale daří v úvodu nového ligového ročníku, na rozdíl od Sparty, která dvakrát prohrála, tak mladoboleslavští dvakrát zvítězili, jednou remizovali a patří tak k aktuálně nejlepším týmům celé šance ligy, proto i kolega Karel Schamberger pozval do ranního vysílání Radiožurnálu Sport trenéra Mladé Boleslavy Aleše Majera a rozhovor s ním uslyšíte už po písnice od Bon Joviho. Tak pěkný den.
15: Radiožurnál Sport
1: a Pavel Tilšar.

0: Na Radiožurnálu Sport se v pondělí tradičně věnujeme zásadním událostem domácí fotbalové šance ligy a určitě tam patří i úspěšný vstup Mladé Boleslavy do nové sezony. Vždyť získala 7 bodů ze 3 zápasů, navíc o víkendu porazila 2-0 pražskou Spartu. V našem vysílání jste mohli slyšet i trenéra Aleše Majera. Exkluzivní rozhovor, který vedli Jan Pěruška a Karel Schamberger, vám teď nabízíme.
1: Před rokem jste byl v Mladé Boleslavi v jiné pozici, v těchto chvílích po 3 kolech jste měli na kontě 1 bod. Během toho loňského podzimu jsme mohli číst titulky jako Majer v ohrožení, série špatných výsledků vyvolává v Mladé Boleslavi otázky, nebo první odvolaný trenér Aleš Majer se ocitl pod tlakem. Vzpomínáte na tu dobu, měl jste to v hlavě?
2: Tak musím říct, že díky tady atmosféře v klubu a díky přístupu tady vedení klubu musím říct, že jsem neměl nějaký, nebo necítil jsem nějaký tlak. Pořád jsme věřili nějaký cestě, kterou jsme nastoupili. A samozřejmě ten začátek té loňské sezóny výsledkově nepříjemný byl, ale zrovna teď jsme si to s klukama tady dávali dohromady, že někdy potřebujete taky trošku takového toho fotbalového osudu a trošku toho štěstí na své straně, protože my jsme třeba v těch prvních kolech, že jo, v té minulé sezóně prohráli 3-2 na Spartě penaltou v 93. minutě, která taky byla taková nešťastná, a teď třeba na 2-0 jsme dávali ze Spartou z penalty, která zase byla nešťastná pro Spartu, takže ono někdy k těm dobrým výsledkům potřebujete i trochu takového toho fotbalového štěstí, a já si třeba paradoxně myslím, že ten loňský zápas na Spartě v tom druhém kole jsme ještě podali ještě lepší herní výkon než třeba v sobotu teď, takže ten fotbal vám přináší i takový situace, kdy moc nevíte třeba, proč se to zrovna teď stalo takhle a teď takhle, ale samozřejmě teď jsme rádi za ten dobrý vstup.
3: Aleš Majer, trenér Mladé Boleslavy, pracuje s kádrem, který alespoň v očích veřejnosti v poslední době spíš oslabil o některá zajímavá jména. Je to, pane Majere, aktuální třeba DNA té Boleslavy nebo té současné Boleslavy udělat z týmu, který na papíře třeba úplně tak nezní, úspěšný celek?
2: Tak určitě teď se to propoje i s nějakou naší filozofií klubu, že jsme vsadili, řekněme víc na českou stopu než zahraniční a řekněme i na hráče mladší a ne tolik třeba v lize okoukaný nebo vyhraný, i když samozřejmě jsme to museli podpořit hlavně v tom zimním přestupním období i zkušenýma klukama, když přišel Ondra Karafiát a Matěj Hybš, tak samozřejmě to byly pro nás důležitý příchody a myslím si, že oni naopak do toho týmu přidáší už tu vyhranost a velkou kvalitu a tím, že samozřejmě víme, že v tuhle chvíli jsme klub, kde když někdo se ukáže a výrazně prosadí, tak pravděpodobně půjde do většího klubu, tak musíme pracovat tak, aby jsme vždycky už byli připraveni na to, na nějaký ten odchod, jako to teď bylo třeba v případě Romana Macka, aby jsme vlastně co nejdříve z vlastních řad toho hráče, který odejde, nahradili.
1: Aleš Majer, trenér Mladé Boleslavy, s námi na Radiožurnálu Sport. Když jste zmínil právě Romana Macka, tak ten před týdnem odešel právě do Sparty, teď proti vám hrál a v uvozovkách trochu vám pomohl tím, že zavinil penaltu a následně tedy středočeši mohli jít do vedení 2-0. On shodou okolností sfouloval Denise Donáta, se kterým byl v mladoboleslavské kabině. Pokud se nepletu, docela velký kamarád, potvrdíte to?
2: Potvrzuju, je to takový zvláštní osud, zase, co ten fotbal přináší, a vlastně Roman se dá říct, že si tady Denise vzal trošku i pod svoje křídla, že mu hodně pomohl zase v kariéře, v dalším vývoji, že hodně pracovali spolu nad rámec tréninku, hodně spolupracovali v posilovně, hodně se bavili o těch věcech mimo fotbal, a tím, že Roman je velký profesionál, tak si myslím, že Dony se toho od něj mohl hodně naučit a vlastně po zápase si vyměnili dresy a myslím, že to přátelství přetrvá i dál. Ale je to prostě o fotbalový osud a na to je na tom fotbale krásný.
3: Jiří Klíma proměnil penaltu v nastavení první pole a dal na konečných 2-0 pro Mladou Boleslav Aleše Majera, se který jsme teď vyspojení. Kdybychom jenom se pídili po akci před prvním gólem, kterou tedy udělal Solomon John, který přišel novice v obraně Sparty Gudala. Bylo to nějakým způsobem plánované, že třeba zkusí vyzrát na neskušeného z České ligy nového hráče, nebo to tak vyplynulo?
2: Spíš si myslím, že to vyplynulo z toho, jak jsme se na Spartu připravovali. Samozřejmě viděli jsme zápas Sparty s Lyonem, kdy Sparta výborně napadala, kdy byla vynikající v pressingu. Věděli jsme nebo tušili jsme, že i na nás vedukuje Sparta s podobným způsobem hry a vlastně ta akce byla založena od našeho vlastně brankáře. Otočili jsme si tam dole dvakrát hru a pak Ondra Karafea dobře vyvesmíš tím vlastně ten pressing Sparty trošičku eliminovala. I když se tam pak dostal Denis Donát na pravý straně trošku potlak, tak už jsme věděli v tu chvíli, že Sparta bude vysoko postavená a samozřejmě to jsou situace pro Sola, které jsou pro ně velice příjemné a v kterých on je silný. Já si myslím, že Gudal už to tam měl trošku těžký, že už přeci jenom křižoval spíš Sola a že Solo už tam byl ve výhodě a že ta situace pro něj nebyla jednoduchá. A jsem rád, že jsme to dobře dohráli, že pak Martin Šubert dobře zavřel tu zadní tyč.
1: Doplňme, že Solo, jak nazývá Solomona Johna Aleš Majer, je právě tímto hráčem. Mladá Boleslav porazila v lize Spartu 2-0. Mně se ale zdá, že to s vámi skoro nic nedělá.
2: Tak je to samozřejmě velký úspěch, to si nebudeme říkat. Já ještě, že když jsem byl, řeknu, malý, tak jsem původem z Prahy, tak jsem na Spartu s tátou chodil často, takže samozřejmě i z tohohle pohledu to beru jako velký úspěch. Na druhou stranu je to vlastně stejný, jako ty tři, máte do tabulky jenom tři body, jak se říká, nemáte 4 nebo 5, což by bylo samozřejmě lepší, ale máte jenom 3 body a my víme, že je začátek soutěže a že ta soutěž ještě může mít různý vývoj a ono někdy je i Spartu dobrý mít takhle ze začátku, kdy vlastně hrajou kvalifikace těch pohárů a trošičku nám to nahrává, i když samozřejmě nechci vůbec nějak podceňovat to naše vítězství.
3: Přece jenom ale vítězství nad Spartou, i když jste ji vyřadili z MOL Cupu na jaře už, tak v té lize je to speciální věc. Byla nějaká prémie v kabině nebo třeba nějaké volno?
2: Volno ne, ale měli jsme vlastně na první 3 kola, byly od trenérského týmu vypsané prémie směrem k hráčům. I v rámci toho, že jsme tady s klukama z realizáku prodlužovali smlouvy, tak jsme na 3 kola tam si dali nějaký bodový cíl, který kluci ještě o něco překonali, takže budou nějaký peníze do kasy, týmová večeře, takže už kluci hned po zápase vybírali restauraci, samozřejmě to nejdražší.
1: Cíl to bylo 6 bodů nebo ještě míň?
2: Bylo to měli jsme tam 5 a 6 bodů, bylo tam ještě to bylo trošku odstupňovaný ta prémie do té kabiny, takže 5 a 6, takže když je 7 po 3 kolech, tak kluci říkali, co bude navíc, že škoda, že jsme na 7 nic nevypsali, ale samozřejmě se klukům nějak revanžujeme.
3: Aleš Majer už naznačil, že přece jenom také je tím trenérem, který jde zápas od zápasu, ta období úplně nepředbíhá, ale když se podíváme, kdo za poslední rok odešel z těch stěžení hráčů jako Vojta, Ševčík, Kabongo, zmiňoval jste Macka, tak jak moc dopředu kouká trenér v Mladé Boleslavi, k jakým cílům v té sezóně?
2: Tak musím říct, že dopředu se opravdu nekouká lehko, protože ještě ani to přestupní období neskončilo, ještě poměrně dlouhý, co se týče toho léta, ono se ještě něco může stát, já neříkám, že se budeme chtít oslabit, ale samozřejmě něco se stát může a může se stát i tak, že i my se posílíme, což na čem pořád jakoby pracujeme a samozřejmě budeme se chtít odrazit od toho dobrýho startu, jak loňská sezóna se spíš vyvíjela, takže jsme pořád museli něco dotahovat a musím říct, že to je těžký, že když jsme tam pak měli šňůru, i když jsme, ale myslím, 10 zápasů neprohráli, tak vlastně jsme se nedotáhli nikam vejš už potom, tak bychom se chtěli samozřejmě teď pomoct těma bodama, co máme ze začátku, tak aby jsme naopak minimálně v tom středu tabulky úspěšně hráli.
1: Aleš Majer, trenér Mladé Boleslavy, s námi na Radiožurnálu Sport. Přece jenom v loňské sezóně jsme byli zvyklí v podání vašeho týmu na poměrně velké výsledky, co se týče počtu gólů, ať už vstřelených gólů, anebo obdržených v nové sezóně, ale zas tak úplně moc gólů nepadá. Máte z toho větší radost? Přece jenom pro kardiaky asi lepší teď koukat na utkání Mladé Boleslavy.
2: V těch prvních kolech jsme vlastně obdrželi v prvních 2 zápasech 4 branky, takže to už je dost. Teď jsme rádi samozřejmě za tu nulu a byl to vývoj toho týmu. Nějak jsme, jak jsem říkal, v zimě jsme ještě posilovali ty zadní řady a trošičku jsme upravili i řekněme postavení na hřišti a je to nějaký vývoj toho týmu. Jsme samozřejmě rádi, když tu nulu udržíme, protože to pak se ty body získávají líp, než když neustále dostáváte 2-3 góly. Takže s vývojem toho týmu je asi zlepšení té obranné fáze, ale pořád si myslím, že jak v obou fázích hry, tak v útočný, v obraný, že tam chyby děláme a že se v tom potřebujeme zlepšit.
3: Pane Majere, úplně poslední věc. Vím, že před tím prvním vítězstvím v minulé sezóně na Hradcem Králové předcházela výměna košil. Mluvilo se o určité pověrčivosti, která u vás je, tak měníte se v tomhle ohledu nebo naopak to utužujete a teď prostě těch zvyků máte ještě víc, když se vyhrává?
2: Ne, už jsme si řekli s trenérama, s realizačním týmem, že se z toho nechceme zbláznit, takže teď je naše největší pověrčivá taková věc, že všechno děláme jinak, takže oblíkám se na zápas, jak si zrovna vzpomenu, a i další věci děláme spíš jinak, než aby jsme se bavili, jestli máme na lavice stejnou tušku, stejný desky a jestli jsme před zápasem měli stejný kafe a stejný dotík, takže spíš jsme od toho chtěli ustoupit, protože pak spíš si myslím, že to trošku zvyšuje ten stres.
0: Tak to byl Aleš Majer.

Radiožurnál Sport posloucháte v pondělí 10. srpna, je 15 hodin a skoro 24 minut. Pavel Schulz by neměl za fotbalisty Lyonu nastoupit proti Spartě ani v odvetě třetího předkola Ligy mistrů, řekl to trenér Paulo Fonseca. Český reprezentant vynechal i to úvodní utkání na Letné minulé úterý, kdy Sparta zvítězila nad Lyonem 2-1 a zítra večer tedy bude hájit i v našem přímém přenosu jednogólový náskok v odvetě třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu. Mimochodem, když je řeč o zahraničních fotbalových týmech, tak díval jsem se teď na sociální sítě. Brzy totiž začíná španělská nejvyšší soutěž a proto se do přípravy Realu Madrid zapojují i nejnovější posily. Ať už to je Nizozemec Dumfries, Francouz Konaté, mistr světa se Španělskem Cucurella, nebo třeba Portugalec Bernardo Silva. Tak tihle všichni budou od nového ročníku kopat za Real Madrid. Prezident tohoto klubu Florentino Pérez pochopitelně nebyl spokojený s tím, že se Realu poslední dvě sezony příliš nevydařily, ať už na evropské nebo i domácí scéně, kde byla hegemonem La Ligy Barcelona. Jak se bude vyvíjet nový ročník španělské nejvyšší fotbalové soutěže, taky o tom budeme určitě často mluvit ve vysílání Radiožurnálu Sport.

0: Léto je časem odpočinku.
1: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka Počáře. Fantazie od Jakuba Menšíka.
3: Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
4: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i

0: české medaile,
1: tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Dobré odpoledne, 15 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu s Kateřinou Sousedisovou.
4: Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem taky končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní. V areálu bulharské zbrojovky MKO v centrální části země vypukl požár. Majitel skladu tvrdí, že se jednalo o nehodu a nikoliv o sabotáž. Podle agentury BTA areálem po vypuknutí požáru otřáslo několik výbuchů. Lidé se z místa i jeho okolí museli evakuovat. Zbrojovka MKO dříve využívala i sklady v Moravských Vrběticích, které vybuchly v roce 2014. České úřady z toho obvinili ruské tajné služby. Do Velké Británie dnes na jediném člunu připlulo 230 migrantů. Je to zatím největší počet lidí, kteří úspěšně překonali Lamaňský průliv na jednom plavidle. S odvoláním na britské ministerstvo vnitra o tom informoval server BBC. Přetížená plavidla znamenají pro uprchlíky velké riziko. Letos na moři mezi Francií a Británií zemřelo nejméně 15 lidí. Jeden člověk dopoledne zemřel v pražských Stodůlkách, a to při tlakové zkoušce, tam prasklo vodovodní potrubí. Informovali o tom policisté a záchranáři. Další dva lidé jsou zranění, jeden z nich je ve velmi vážném stavu. Neštěstí se stalo v ulici U jezera.
2: Sport.
4: Fotbalisté Jablonce si v případě postupu ze třetího předkola konferenční ligy přes RFS Riga nechají odložit nedělní ligový zápas na hřišti Bohemians 1905. Informovala o tom ligová fotbalová asociace. Odložený zápas už má také Hradec Králové, který měl v neděli nastoupit na stadionu Zbrojovky Brno. Oba duely by se měly odehrát ve středu 2. září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 v Brně, taky na D8 u sjezdu na Kralupy a u Ústí. Na dálnici D1 při průjezdu Brnem počítejte s kolonami před zúžením u D2 směrem na Vyškov se zastavuje před sjezdem na Vídeň kolem 193. kilometru. Je to asi na čtvrt hodiny pro osobní auta. Směrem na Prahu je kolona od sjezdu 201 Slatina, zase asi 15 minut osobním autem. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí se hned za exitem 9 Kralupy dojíždí do kolony. Sune se to pak 10 až 15 minut na 13. kilometr, tam pracují na kanalizaci v levém pruhu. Dál na D8 z Prahy na Drážďany ještě u Ústí kolona, hlavně kamiony v pravém pruhu, kus za sjezdem na Bukov ze 79. kilometru. Osobní auta brzdí až těsně před tunelem Libouchec, zdrží se jen pár minut. Za tunelem Panenská na 84. kilometru se po požáru karavanu jede jenom levým pruhem. V Praze odpolední kolony nejdelší zdržení na východním okruhu od sjezdu na Běchovice kolona dál kolem Černého mostu a celou Novopatskou ke Kbelské až na půl hodiny. A na příjezdu do Litoměřic silnicí 15 od Lovosic u Oby ode dneška nově stavební práce, kyvadlový provoz, kolona od kruhového objezdu před Terezínem, taky opačně na výjezdu z Litoměřic od kruhového objezdu v Mezibraní, je to tak na čtvrt hodiny. Lepší jet přes most generála Chábery a kolem Prosmyků. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Večera v noci bude polojasno až skoro jasno, zpočátku se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou ojediněle objevit i přehánky. A v noci teploty klesnou na 17 až 13 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Posloucháte Radiožurnál Sport, je 15 hodin a 37 minut a v našem vysílání teď jedna cyklistická novinka. Pavel Bittner bude od příští sezony jezdit za švýcarský tým Pinarello. Jehož hvězdou je Brit Tom Pidcock, takže bude mít v úvozovkách dobrého kolegu. Pavel Bittner ve svém novém týmu, český cyklista, podepsal v novém týmu dvouletou smlouvu.

0: Iggy Pop na Radiožurnálu Sport, 15 hodin 41 minut. Spor v nejvyšších patrech světového fotbalu pokračuje, tentokrát dopisem, ve kterém Evropská fotbalová unie UEFA společně s Asijskou fotbalovou konfederací a fotbalovou konfederací Severní, Střední Ameriky a Karibiku kritizuje poslední kroky Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Podrobněji to teď probereme s Františkem Typovským. Pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Otevřený dopis je adresovaný fotbalové rodině a podepsaní pod ním jsou předsedové zmíněných organizací a jejich generální sekretáři. Co konkrétně jim vadí?
1: Především to, jak se vedení FIFA chovalo poté, co po velké kritice opustilo plány prodat přibližně pětinu komerčních práv na světové šampionáty soukromým investorům. Můžeme teď vybrat část z dopisů šéfů, část dopisů z šéfů evropského, asijského a severoamerického fotbalu.
2: Nedávný dopis FIFA adresovaný jejím viceprezidentům a 211 členským asociacím uznává, že v daném procesu došlo k chybám. FIFA to označuje za selhání komunikace, i když ve skutečnosti šlo o selhání úsudku. Nebylo uznáno, že samotný návrh byl od základu chybný. Nešlo jen o procedurální pochybení, ale o zásadní porušení důvěry vůči institucím, kterým má FIFA sloužit.
1: Vedle toho se autorům dopisu nelíbí ani setkání vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA minulý týden.
2: Jednání vedení v Maroku se zúčastnil pouze jeden volený funkcionář. K účasti nebyli přizváni žádní členové rady FIFA ani zástupci členských asociací. To představuje pokračování právě toho způsobu jednání, který nás dovedl do současné situace. Takto se nechová správce fotbalu, ale ten, kdo se domnívá, že se fotbal zodpovídá jemu. Tam, kde by měla panovat odpovědnost, vládne ticho. Tam, kde by měla panovat otevřenost, vládne neodstup.
1: Možná jste si i vy všimli, že nikde nezaznělo jméno prezidenta Mezinárodní fotbalové federace Gianniho Infantina. On není jmenovaný ani jednou v celém dopise připravovaném vedením evropského, asijského a severoamerického fotbalu, ale je zřejmé, že právě on je terčem této kritiky. Zároveň šéfové tří konfederací, tedy Alexander Čeferin, potom šejk Salman bin Ibrahim Khalifa a Viktor Montaliani, společně vyzvali k nezávislému prošetření událostí, které se v minulých týdnech odehrály.
0: Pojďme si i my teď ve vysílání Radiožurnálu Sporty události krátce připomenout.
1: Zítra to budou 2 týdny, kdy Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila svůj záměr prodat zhruba pětinu komerčních práv na světové šampionáty soukromým investorům napojeným na rodinu prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. FIFA sice v prohlášení oznámila, že by veškerý zisk investovala zpátky do fotbalu a že by si ponechala výlučnou kontrolu nad řízením fotbalu, včetně kalendáře zápasů, ale hned v zápětí se zvedla vlna kritiky. Evropské státy vyhlásily bojkot světových šampionátů, proti plánu se postavily i další konfederace nebo jednotlivé svazy a zároveň taky někteří vrcholní představitelé FIFA, jako třeba její provozní ředitel a bývalý trenér Arsenalu Arsène Wenger, který zastává i pozici šéfa globálního rozvoje.
0: Některé národní svazy už přímo oznámily, že Gianni Infantino ztratil jejich podporu a třeba vedení norského fotbalu šéfa FIFA vyzvalo k rezignaci. Ale některé další organizace jako Konfederace afrického fotbalu ho naopak podpořily. Dá se říct, jak jsou teď rozložené síly?
1: To je teď nesmírně obtížné, protože jednotné nejsou ani všechny konfederace, které připravily ten dnešní dopis. Evropská UEFA, tam možná ano, ale třeba do severoamerického CONCACAFu patří i Mexiko a to v minulých dnech vyjádřilo Infantinovi podporu. Podobně je to v asijské fotbalové konfederaci, ve které si švýcarský funkcionář drží přízeň například Spojených arabských emirátů, Kuvajtu nebo Kataru. BBC ve svém komentáři píše, že může jít o bezprecedentní fotbalovou občanskou válku. Připomeňme na závěr, že volby do čela Mezinárodní fotbalové federace jsou naplánované na březen příštího roku do marockého Rabatu.
0: Spor v nejvyšších patrech světového fotbalu tedy pokračuje, tentokrát dopisem, kterým Evropská fotbalová unie UEFA společně s Asijskou konfederací a taky konfederací Severní, Střední Ameriky a Karibiku kritizuje poslední kroky FIFA. Probrali jsme to s Františkem Typovským. Díky moc.
1: Naslyšenou.

0: Tak takhle zní Ozzy Osbourne na radiožurnálu Sport v 15 hodin a 50 minut, je pondělí 10. srpna a Barbory Sémanová a Janíčková se dostali do semifinále plaveckého mistrovství Evropy. To se koná v Paříži v hale, kde byly při posledních letních olympijských hrách soutěže v akrobatických plaveckých soutěžích. Obě Češky v této aréně postoupily do semifinále na 100 metrů kraul, a to ve velmi rychlých časech z 5. a 6. místa, kousek za českým rekordem. S Barborou Sémanovou mluvil v Paříži reportér Martin Charvát.
1: Barbora Sémanová a velice rychlá rozplavba, 1/4 sekundy za vlastním českým rekordem, plánované, takhle hodně rychlé?
2: Tak určitě jsem to chtěla jet rychlý od rána, chtěla jsem si to zajet za tu disciplínu, protože každý start, co plavu tu stovku, tak se učím a vlastně dostávám se zpátky do nějakého toho městovkového rytmu, takže určitě byl plán nenechávat nic náhodě.
1: Přišlo mi, že hlavní důraz byl hodně na techniku, rozložit si správně síly, začít možná pomalej, potom ve druhé půlce zabrat?
2: No, já jsem celkově, že nejsem sprinter, takže mě jde spíš ta druhá půlka a jsem čím víc plavu, tak tím jsem jako silnější. Takže určitě byla taktika nepřehnat to s frekvencí a udržet si ten svůj záběr, který mi jde nejlíp.
1: Tohle není ten olympijský bazén, kde se plavalo. Nicméně je to bazén, před kterým jsou olympijské kruhy. Nějakým způsobem to na vás působí?
2: Jo, vůbec. Nevnímám to tak a myslím si, že pro mě to jsou úplně odlišné jako závody. Nevnímám to ani, že jsme jako v Paříži, ale je to rozhodně lepší bazén než v Paříži a plave se tady dobře.
1: Je to tím, že není montovaný, že máte radši ty bazény, které jsou normálně bazény vystavěné jako bazény, ne že se to udělá na nějaké plošině, kde smontuje, udělá se vana a v ní se plave?
2: Určitě je to znát, že ten bazén tady byl a je a má dobrou hloubku a není to prostě sestavený, no, takže určitě to je znát, nebo aspoň z mýho pohledu, a plave se mi tady líp.
1: Budete hodně bránit český rekord na 100 metrů kraulu, protože Barbora Janíčková by asi na něj také chtěla pomýšlet, aby se dostala do českých rekordních tabulek?
2: Já ho určitě nebudu bránit a já ten cíl mám prostě takový posouvat ten můj čas, co nejvíc to jde, a Barča úplně je to stejný, takže myslím si, že nějak to v hlavě jako nemám jako nějakou metu. Moje meta je prostě plavat co nejrychleji, takže vůbec ho nebráním.
1: Říká Barbora Sémanová poté, co postoupila z 5. místa do semifinále mistrovství Evropy na 100-metrové kraulařské trati. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
0: A našeho reportéra ve Francii ještě doplním ze studia Radiožurnálu Sport. Michal Judický byl na polohové 400 13. K postupu do finále mu tak chyběly bezmála 3 sekundy. Motýlkář Ondřej Slavík, ten obsadil na 50. 23. místo a semifinále bude bez něj. Plavecký šampionát tedy v tom bazénovém plavání potrvá v Paříži do neděle.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Machine Gun Kelly na Radiožurnálu Sport. Pavel Schulz by za Lyon neměl nastoupit proti Spartě ani v úterní odvetě třetího předkola fotbalové ligy mistrů. Trenér Olympiku Paulo Fonseca zmínil 25-letého ofenzivního záložníka mezi absencemi, zároveň ale uvedl, že by se po zranění měl brzy vrátit na trávníky. Lyon prohrál před týdnem v Praze se Spartou 1-2 a v odvetě tak bude dotahovat jednogólové manko. Zítra Francie 21 hodin Lyon Sparta odveta třetího předkola fotbalové ligy mistrů a přímý přenos Radiožurnálu Sport.

0: Posloucháte radiožurnál Sport, za chvíli bude 16 hodin, máme pro vás připravené další zprávy a po nich už reprízu našeho fotbalového pořadu Desítka Pavla Horváta. Tak příjemný zbytek pondělního odpoledne 10. srpna roku 2026. Naslyšenou.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: V srpnu už zemřelo na silnicích 18 lidí, z toho 11 motorkářů. V Riádu hořelo v továrně na pohovky, požár má nejméně 16 obětí. Kladivář Myslivčuk ovládl na atletickém mistrovství Evropy kvalifikaci. Kolona je kvůli omezení na dálnici D8 z Prahy na Ústí u sjezdu na Kralupy. A zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty většinou do 30 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích 18 lidí, 11 z toho byli motorkáři. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Uplynulý víkend označili za jeden z nejtragičtějších. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. O nejčastějších příčinách nehod motorkářů mluvil ve vysílání radiožurnálu dopravní psycholog Pavel Řezáč.
4: Nejčastější příčina je přehlédnutí, pokud se budu dívat na stranu řidičů ostatních vozidel, protože ti řidiči těch motocyklů nejsou tak dobře vidět. Na straně těch motorkářů samozřejmě může být to, že někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
2: Za červenec zemřelo na silnicích podle statistik dopravní policie celkem 41 lidí. Při včerejším požáru továrny na výrobu pohovek v saudsko-arabském Riádu zemřelo nejméně 16 lidí. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na bangladéšské ministerstvo zahraničí. Všechny oběti totiž pocházely právě z této země. Podle riádské agentury civilní obrany neměla továrna žádnou licenci. Bangladéšská vláda uvedla, že zajišťuje co nejrychlejší převoz ostatků do vlasti a potřebnou pomoc pro rodiny obětí. Saudská civilní obrana oznámila, že oheň v objektu už uhasila. Bangladéšané tvoří významnou část pracovní síly v zemích Perského zálivu. V samotné Saúdské Arábii podle odhadů tamních médií jsou jich více než 3 miliony. V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor patřil mezi oblíbené spisovatele druhé poloviny 20. století. Jeho knihy Soukromá vichřice, Profesionální žena anebo Mladý muž a bílá velryba řešili témata partnerského soužití, erotiku i stereotypy sídlišního života. Právě proto jeho knihy nadchly i režiséra Viktora Polesného. Ten podle Páralova románu Milenci a vrazi natočil v roce 2004 film.
5: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem, což, jak víme, bylo v té době strašné město.
6: Sport. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk vyhrál kvalifikaci na mistrovství Evropy v atletice. Birminghamu poslal svoje náčiní hned v prvním pokusu na 79 metrů a 61 cm a dál už pak mohl šetřit cíly na úterní finále. Hladký průběh kvalifikace Myslivčuka překvapil.
7: To jsem nečekal. Měl takový strach, že to mně se nepodaří, tak úplně, co se týče toho pokusu, prostě to hodil a kouknul a je to 79-61 a říkám, je to krásné.
6: Do večerního finále postoupil výkonem 20 metrů a 66 cm koulař Tomáš Staněk. Z kvalifikace dálkařů prošel Petr Mindl-Schmidt.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 v Brně, taky na D8 u sjezdu na Kralupy. Na D1 přes Brno kolony před zúžením u D2 obousměrně. Na Vyškov je to od sjezdu k výstavišti a ve směru na Prahu od sjezdu na Slatinu. Zdržení pro osobní auta vždy kolem čtvrt hodiny, pro kamiony delší. Na výjezdu z Brna 52 na Pohořelice a Vídeň počítejte s kratší kolonou od Cihelen. Za sjezd na Modřice srazilo se tam auto s motorkou. Zdržení kolem 5 minut. Kolony se tvoří obousměrně kolem Modřic i na silnici 152, spojka mezi 52 a D2. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí opatrně dojíždějte do kolony u exitu 9 Kralupy, za ním na 13. kilometru pracují v levém pruhu zdržení 15 až 20 minut. V Praze odpolední kolony, mimo jiné na východním okruhu, už před sjezdem na Bychovice dál kolem Černého mostu a celou Novopatskou ke Kbelské osobním autem kolem půl hodiny. Ucpané je mimo jiné okolí ohrady ze všech směrů, jednak je tam uzavřená ulice pod Krejcárkem do centra a od rána nově i výkop uprostřed křižovatky. Fronty taky na Jarově, hlavně z Českobrodské až do spojovací k Novovysočanské. Ve Vlznově se popouští od Florence na IP Pavlova i od opery na Hlávkův most. A na výjezdu z Prahy čtyřkou na Příbram kolona od Cukráku do omezení u Jíloviště na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude ráno a dopoledne polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů a na jihu Moravy naměříme kolem 30. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
9: Krásný den, milí posluchači, je pondělí a s ním přichází na Radio Žurnálu Sport opět desítka Pavla Horváta. Pavel připravený, krásný den, Pavle.
10: Dobrý den, hezké dopoledne.
9: Hezké dopoledne i Lukáši Michalíkovi.
11: Krásný den.
9: Tak moc děkujeme za to, jaké nám dáváte ohlasy, že sledujete desítku Pavla Horváta, že ji navštěvujete, když se k vám vydá. Bohužel jsem ze zdravotních důvodů zmeškal tu desítku v Zubří, ale když jsem ji včera odpoledne poslouchal cestou z Brna, tak jsem měl problém řídit, protože jsem se neustále smál. Pavle, to byla teda vyladěná sestavička.
10: No, musím říct, že jo, že samozřejmě Tonda Panenka, musím říct, ve vysoké kvalitě opět, řekl bych, kdyby to bylo známka ve deníku Sport, tak to bylo osmička, možná devítka. No a přišel k němu takový mladíček, Míra Kadlec, který jako nebyl o moc slabší a myslím si, že posluchači se velmi dobře bavili, nebo diváci tam se velmi dobře bavili a já teda taky.
9: Já musím poděkovat Pavlu Tilšarovi, který velmi pohotově a zdařile zaskočil. A o tom, jaká byla třeba ta role Pavla Tilšara, tak možná nasvědčuje i ta zvuková ukázka, kterou vám pustíme. Berte to jako takovou ochutnávku, neútočnou, nekonfliktní, prostě jde o legraci, tak i tohle zaznělo z Zubří.
10: Teďka z poslední doby musím říct, že vlastně v Radiožurnálu jsem se střídal u mušle s Václavem Havlem. S Václavem Klausem, pardon. Jsem to spletl. Ale on si mě asi jako nepamatoval.
12: Mě by zajímalo, co to je u mušle. To je nějaká hospoda nebo co?
10: My tam máme jenom jednu a jedno je vedle na velkou, tak jsme se u té mušle vystřídali. No.
13: Mě jenom zajímá, Pavle, jestli ti zůstalo pero.
9: Takže Pavel Tilšar velmi zdařile do toho vstoupil. Pokud máte zájem poslechnout si tuhle velkou švandu, tak na aplikacích je to dostupné v záznamu i v plném tedy znění a stojí to prostě za to.
10: Ani nevěděl, že to takhle vyzní, člověče. No.
9: Ale krásný omyl, Pavle, je vidět, že si samozřejmě sečtilý muž, ale taky si hrával fotbal dlouho.
10: To je přesně jako to live, že vlastně já jsem samozřejmě ten vtip v úvozovkách měl připravený, ale Míra s Tondou se předháněli normálně v tom, koho potkali. Já jenom řeknu, že tam byl Helmut Kohl zmíněný a takovýhle osobnosti samozřejmě. A já jsem tak dlouho přemýšlel nad tím, až jsem splet Klaus Havel. No, takže no,
9: se omlouvám. Stane se.
10: Nakonec to dobře dopadlo.
9: Václav, je to krásné jméno. Nicméně, pokud máte zájem nás vidět a navštívit další desítku živě, tak už teď víme, že 25. září budeme v Plzni v kulturním domě Šeříkovka. Takže více o lístcích určitě brzy na webu Radiožurnál Sport.cz, myslím, že si o to taky zasoutěžíme. Nicméně je to ligová desítka, ta dnešní, tak ji pojďme zahájit.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
9: Tradiční menu rubriky, kdo je hráčem třetího kola?
10: No, myslím si, že jich je spousta. Předešlu, že bych zvolil Matěje Radostu, ale myslím si, že zápas kola je jasný, protože ten byl výjimečný, ten byl na stínadlech. A proto řeknu Mojmír Chytil, protože Slávě to včera měla velmi těžký, hodně se nadřela a myslím si, že kdyby nebyl na hřišti Mojmír Chytil obzvlášť u toho druhého gólu, tak si myslím, že by prostě nepadnul a Slávy by body ztratila, ale mají chytila a musím říct, že on fakt je v tomhletom výjimečný. Jindra Trpišovský o tom mluvil a já si myslím, že to všichni vědí, všichni to tuší, že on prostě ten pohyb udělá o půl vteřiny dřív než ten obránce, prostě to cejtí, ty útočníci některý výjimečný to takhle mají a on z toho neskutečně těží a včera Slávy on vyhrál 3 body, myslím.
11: Přiznal to Jindřich Trpišovský, že si myslí, že proti Pardubicím by nikdo jiný než Mojmír chytil ten gol nedal, takže určitě důležitá role. Já nadhodím ještě jedno jméno, Richard Kašík, golman Artisu Brno, 18-letý brankář, který zaskočil v souboji s Olomoucí za Tadeáše Skopena, který tady v Artisu hostuje z Olomouce, proto nemohl hrát. Připsal si 5 zákroků, velmi dobrý výkon.
10: A byl dobrý v rozehrávce. Já jsem čekal, že bude zmatkovat, že to, a je to levák, dlouhou levou, myslím si, že celkem přesnou, ale zahrál dobře i pravou, vlastně neudělal ani jednu chybu. Mně se líbil jako moc i jak působil.
9: Ještě jedno jméno mě napadlo a nebude to Tom Slončí, který dal 2 góly, výborně postavený proti Baníku při těch 2 situacích, ale Mick van Biren, který tedy na začátku té sezony hýří pohybem, nápady a dravostí a prostě do toho Hradce mi sedí teď opravdu, jak se říká, jak něco na něco.
10: Ale daří se jim, můžou si to zkazit jenom sami, nevím čím, samozřejmě může být těch věcí spoustu, mají i trošinku bych řekl jako štěstí, třeba to, že Baník šel prostě do 10, tak samozřejmě ti pomůže, ale prostě mají kliku, daří se jim, hrajou dobře a myslím si, že ještě já bych byl rád, kdyby vyřadili prostě Turky. No.
11: Každopádně v té konkurenci Radosta chytil případně Kašík, málo Honzo na hráče kola u Mick van Birena, ale souhlasím,
9: rozumím,
11: že zažívá povedený vstup.
10: Souhlasíme s tím, že se ti líbí. Prostě.
9: Ano, dobře, i tím, jak umí česky. Tým kola, leckdo by řekl, že Pavel zmíní tým z města automobilů.
10: No, to jsem mohl, ale teď to možná jako Spartanům bude znít to, ale porazit v tomhletom složení Spartu nebylo jako nic složitýho. Za mě ten výkon byl podobný jako v Brně a myslím si, že spoustě Spartanů se na to nedobře koukalo, takže tým kola jsem zapomněl.
11: No, pro mě jsou tedy týmem kola Teplice jednoznačně, protože prohrávat v 10. minutě 0-3 a ještě to srovnat.
10: Samozřejmě ještě vedli, jo, ale
9: pro Pestro jsme chtěli jiný tým.
10: My to máme jako nebo já to mám jako zápas, protože je to naprosto výjimečný. No.
9: Ty jsi říkal jednoho z těch evropských zástupců, kteří vyhráli.
10: Jo, oba. No, protože Hradec i Jablonec jako mají jako těžký, ty zápasy nebyly jako jednoduchý a oba to zvládli. Neřekl bych jako ošklivě, ale prostě zvládli to. Jablonec tam přežil tu poslední šanci. Ten vysoký tmavý útočník měl obrovskou šanci ze Slovácka.
9: Sisej.
10: Jo, to byla fakt jako obrovská šance. Tam, kdyby vyrovnal, tak asi už to Jablonec nezvlád, ale to k tomu prostě patří. Hradec taky, já nechci, že se trápili, ale oni dřou, makaj, jo, a odmění je to. Prostě mají teďka tu vlnu, kdy jim to tam prostě spadne a uhrajou to. To je síla toho mužstva veliká. A pro mě jako oba ty mančafty vlastně je to hodně podobný. Jo.
11: No za Jablonec další gol Martin Sedidla, už ani nemá smysl opakovat to spojení jeho střelecké formy a angažmá jeho sestry u nás na Radiožurnálu.
10: To je jasný a ještě před tím rohem Honzy Suchana vlastně tam byla porada Teky Jašky se Suchanem a Sedidlou a když si potom posluchači pustí zpomalený záběr z té tribuny, která je v Jablonci vlastně za bránou v tu chvíli domácích, tak tam jsou jasný 2 bloky, jak ještě jedno hráče před Teky Jaškým a Teky Jašky blokuje vlastně před posledního hráče a Sedidla má ty 2 kroky k dobru a prostě mu stačili k tomu, aby vyskočil vejš než ten obránce Slovácka a gol po, řekl bych, ne nacvičený, ale domluvený standardce tam, kam to zahrajou, perfektně koplí, perfektně zakončený a Jablonci to přineslo další body.
9: Na Slovácku už mají teď taky obeznámenou tu novou 3-královou variantu té říkačky a co ty tam Cedidlo vzadu vystrkuješ na nás hlavu, tak on tam byl jako ten třetí a nakonec skoroval. Gratulujeme Jablonci i Hradci Králové k vítězstvím, padlo během třetího kola taky několik červených karet, ke kterým některým se vyjádříme, k té CCově asi netřeba komentáře. Nicméně teď přecházíme tedy k tomu zmíněnému zápasu kola.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
9: Tak Zlín, Mladá Boleslav 5-9. a Slavia Uherské Hradiště 9-1, Jablonec Znojmo 5-5 a Teplice Plzeň 5-5. To jsou nejgolovější zápasy, ale pozor, v historii samostatné ligy, protože samozřejmě statistici si vedou daleko obsálejší statistiky od roku 1925 a tam by se ten zápas, který se odehrál v sobotu na Stínadle, vůbec nezařadil ani do top 20. Nejgolovějšími zápasy historie jsou totiž tři, které nabídly 16 gólů. Slavia Náchod 11-5 3. prosince 1939, Zlín Rakovník 15-1 prosinec 1942 a Slavia České Budějovice 15-1 rok 48. Chtěl jsem prozradit Pavlův nejgolovější zápas, tak už jsem ti to říkal, tak můžeš to posluchačům říct, jaký se odehrál?
10: 7-1.
9: Ano.
10: Za Slávy proti Hradci, jo?
9: Ano, bylo to čtvrté kolo sezony 97-98.
10: Karol Vácha hat-trick.
9: Výborně. Takže tam padlo jenom v úzovkách 8 gólů.
11: Kolik jsi měl kanadských bodů, Pavle?
10: No já nevím.
9: On spadlý Transfermarkt, tak jsem to nemohl najít.
10: No, abychom to našli, tak já si myslím, že bych mohl mít tam dvě asistence třeba tady v tom zápase, nebo možná gól nějaký jeden, aspoň nevím.
9: Gól si tam určitě neměl, Pavle. To ty statistiky zase nespadly
10: tak
9: úplně.
10: Asistence. No. To je jedno, když tam nejsou. Možná čtyři, když to tam není. Já se tady zmíním opravdu to, co jsem říkal předtím v tom dopoledním ranním vstupu, že je z Rakovníka do Zlína, dostat tam 15 gólů v prosinci a je zase zpátky, to musel být super zážitek.
9: Ještě za války.
10: A teď se teda dostanu k té Plzni. Ty jsi to tady nezmínil, protože jsi asi na to zapomněl. My jsme o víkendu taky hráli Baník Most Souš a
9: moc vám gratuluju.
10: Nevíš, jak jsme
9: já to neřek, jak jsme hráli. Zapomněl říct.
10: To je jedno. Vyhráli jsme 5-0 s Bčkem Teplic, což je samozřejmě super výsledek, ale vedli jsme o půli 3-0. A musím říct, že Teplice měli dvě fakt jako velké šance a já jsem v té šatně vlastně, protože vždycky, když chválím, tak to dopadne pak blbě, tak jsem byl takovej fakt jako až nepříjemnej a několikrát jsem zopakoval, že prostě není možný polevit a že musíme ještě líp bránit a blablabla. A pak jsem jako přišel na tu lavičku, dali jsme čtvrtý gól chvíli po půli a říkal jsem si, jestli jsem nebyl jako moc jako takovej nepříjemnej a přísnej. No ale když jsem pak viděl, co se stalo v Ústí třeba, že Ústí vedlo 3-0 taky a dostalo v posledních 10 minutách 3 góly, nebo že Plzeň vedla v Teplicích 3-0 v 10. minutě a taky ten zápas nezvládla, tak si myslím, že jsem mluvil ještě dobře. No.
9: Já jsem vlastně si hned vybavil ten zápas úvodního ročníku Nadstavby, někdy před 7 lety, kdy Teplice hráli doma to playoff umístění s Mladou Boleslaví, dostali osmičku tehdy, tak myslím, že ve 13. minutě to tehdy bylo 0-3.
10: A ještě jsem k tomuhle chtěl říct, že jsem samozřejmě 2,5 roku byl v Teplicích a vím, že tam je jako náročný publikum. A teď už můžu říct, že si myslím, že teď už nikdy nikdo neodejde. Jako. Po tomhle zápase si myslím, že i kdyby to bylo o půli 4-0 nebo 0-4, takže tam ty fanoušci zůstanou, že budou věřit, že se stane něco podobného, protože jako na rovinu prohrávat z Plzní, byť nezačala dobře, doma 3-0 v 10. minutě, tak asi nikdo nevěřil tomu, že ten zápas ještě třeba budou ve vedení, jako to si myslím, že tam nebyl nikdo ani na lavičce Teplic.
11: No, neuvěřitelná věc, podle mě je to jenom důkaz toho, jak to v Plzni zkrátka teď nefunguje, že tam není pohoda, já už jsem si myslel, že je po zápase úplně, že to v klidu plzeňští dohrají, ale nestalo se.
9: Ale na druhou stranu ty góly, které padly z plzeňské strany, možná ukazovaly, že to tam už se do pohody hází, protože to byly krásné góly. Skvělé kombinace.
10: No, jasně, i ten čtvrtý Matějevi dribl byl jako velmi dobrý.
9: A pátý byl naprosto exkluzivní skvělá, kombinace no, jasně, před tím gólem Vyšická.
10: Jo, takže ale takhle, no, je to, ten fotbal se skládá ze dvou částí na tom hřišti, defenziva a ofenziva. Bohužel, já jsem tady zmiňoval, pro nás všechny ostatní je to jako super zápas, ale myslím si, že ani v Teplicích nebude panovat nějaká jako extra spokojenost, protože si dostal doma 5 gólů. Samozřejmě si 5 gólů dal, no a máš bodík. Nevím, no, je to takový, jako, myslím si, že v obě ty mužstva musí být rozpolcený. Plzeň samozřejmě jako se to sčítá, to je jasný, ale kdyby to bylo po zápasech, že by třeba jeden zápas vyhráli, jeden remizovali a teďka v Teplicích se tohleto stalo, tak si myslím, že nikdo jako nebude lomit rukama, ale samozřejmě je to prostě problém dostat 5 gólů v prvním zápase znova, je to prostě těžký. No.
11: Mě nebere hlava ta defenziva, nebo tu defenzivu Plzně, která absolutně nefunguje. Přitom k moc změnám nedošlo, vlastně snad k žádným. Samozřejmě je zraněný Jemelka, ale už dlouhodobě.
10: No, nehrál Krčík.
11: Paluska byl na operaci. Krčík, no, bohužel pak tam naskočil a úplně se neuvedl.
10: No, takže... Ne, tak to může souviset i s tou hlavou prostě. Jo. Já samozřejmě nevím, jaký byl důvod, proč nenastoupil od začátku, ale samozřejmě i ty kluci cítějí diskomfort nějaký a vědí, že se od nich čeká daleko víc a i ta reakce samozřejmě, kdy dostal červenou kartu, to prostě svědčí o tom, že to není dobrý.
11: No, no to mluvil Martin Hyský, proč se vsadil na Karla Spáčila, protože chtěl do té rozehrávky dostat takzvaně levou nohu, zkrátka levonohého hráče, že mu přišlo, že kolikrát ta rozehrávka odzadu je hodně pomalá a samozřejmě se to může promítnout v tom, že když tam máte toho leváka, může to být rychlejší, ale ten tah tedy úplně nevyšel. Hruzoštrašný zápas prožil Mercha z dosky a Samson Dvech taky sice dal gól, ale promítá se, že on hraje občas tedy hrozně lehko vážně a těch chyb taky nakupil spoustu.
9: Můžeme si poslechnout trenéra Plzně Martina Hyského.
14: V momentě, kdy jsme vedli o tři, kdy jsme vedli o dva, tak možná někteří naši hráči nabili dojmu, že můžou hrát trochu víc lehko vážně. Byly tam nějaké jednoduché ztráty míčů. Myslím si, že jsme zbytečně volili složitý přihrávky a složitý řešení do prostředka hřiště.
9: No ale faktory teplických hráčů, kteří jsou v ofenzivě, se projevily, protože takový Matěj Půlkrab vybojovanou standardkou před gólem na 1-3 zase přispěl. Zase dlouhý výkop Trmala jako v první kole proti Bohemce. Nějakým způsobem ten balon teda neuvěřitelně spadl na záda tam Doskyho. Viděl jsi to?
11: Doskyho.
10: Já vím, ale to jsou věci, na které se připravuješ. Přece všichni ví, že Trmal prostě to vezme a kopne to z vápna na vápno. Jo, tak by si neměl být z toho překvapený a prostě by z toho neměl být gól. Já vím, že někdy jsou situace, jak to řekl slušně, když se nedaří, tak se nedaří. My to říkáme sportovci trošku jinak. Když se to
9: jasně,
10: nedaří,
9: jasně, no,
10: tak se to nedaří.
9: Tak na tebe spadne a, i.
10: No, no ale prostě tohle jsou věci, na které se můžeš připravit, o kterých víš, jak to funguje. To jsou chyby, které se neodpouštějí v první lize. No.
11: Navíc Teplice to nepředvedli poprvé. Pamatuju si zápas konce minulé sezony. Já nevím, jestli to bylo proti Spartě nebo proti Slávii. Teď si to nevím, bylo dlouhý Trmalův nákop. Trma Vrma, Půlkrab v tom hrál roli a taky dal gól. Myslím, že to byl zrovna on, ale nejsem si 100% jistý, takže souhlasím s Pavlem, je to situace, na kterou se dá připravit.
9: Ale kdo zažil opravdu průlomový zápas, to byl Matěj Radosta, který je známý podle mě tím, že je to možná jeden z nejrychlejších hráčů na kříde, ale občas vypadal taky, že mu ten balon překáží, ale tady teda v tom zápase řádil.
10: Tak je to furt, je to malý hráč, jako to, že začíná sbírat ty kanadský body, tak jak se to říká, i proti těm silnějším soupeřům svědčí o tom, že možná mu Teplice budou za pár zápasů.

0: Já už jsem si říkal, jestli si pro něj nedojde někdo v létě, určitě jeden z největších artiklů prodejních, tedy v teplickém dresu, je extrémně rychlý, to je hlavní výhoda, hlavní vlastně věc, kterou potřebujete do toho moderního fotbalu, a není sám. Tepličtí sice na první dobrou zase tolik neposilovali, byť třeba Marcel Čermák si myslím, že byla trefa, ale John Auta taky je to hráč, který podle mě má budoucnost v nějakém třeba i ambicioznějším klubu.
1: Představ si třeba Autu se Solomon John na kraji v Boleslavi. To by
0: Solomon John, k tomu se dostaneme.
1: No, určitě.
0: To je další věc, no, že já jsem překvapený, že stále zůstává v Mladé Boleslavi.
1: Ano. Můžeme si poslechnout Matěje Radostu, jak mluvil po zápase.
2: Silnější zápas těžko najít v té kariéře. Já si myslím, že jsme ukázali tu sílu, kterou máme, že proti týmu jako je Plzeň a prohrávat vlastně 3-0 do 10. minuty, jako myslím si, že hodně týmu by to složilo. Byla to taková flow, která nás jako zastihla, a chtěli jsme to stranu na naší stranu a dělali jsme pro to maximum ve finále, že trošku litujeme toho výsledku, protože jsme vlastně mohli klidně brát 3 body.
1: No za stavu 3-4, když se přišlo z kabin, tak vypadalo to, že v teplické šatně to hřmělo, protože ta 15-minutovka byla úžasná. Mimochodem, tam se si všimnul, Martin Hyský měl za stavu 4-4 připravené střídání, kdy měli přijít Červ a Vyšinský, ale nestihl to, protože Teplice byly v tom laufu, že nakonec dokázali dát na 5-4, když se Fortelník krásně trefil k tyči. A opravdu, jak říká Matěj Radosta, vlastně ten bod pro ně, byť před zápasem by ho brali určitě, teď vypadá jako ztráta. Na druhou stranu, ani pro Plzeň to není žádná výhra.
3: No, já ještě bych zmínil jedno jméno, jak jsme se tady bavili, že Teplice mají mladý hráče, rychlý tohle, tak je tam ještě nějaký Lukáš Mareček, který už minulý kolo dal rozhodující gól a teďka vlastně dal zase gól. Je mu 36 let, už to není žádnej, doufám, že se neurazí, on to nebyl nikdy žádný rychlík, ale čte hru, dokáže ty spoluhráče kolem sebe ovlivňovat. Já si dokonce uvědomuju, první jarní kolo teďka jsme hráli v Teplicích podle mě s Bčkem a on byl hrát za Bčko, tak jsme se bavili, on říkal, že jako pro ně je to lepší, že si jde zahrát, aby měl praxi, šel na umělku, klobouk dolů, teďka se mu to bohatě vrací podle mě tenhle ten přístup, kdy ty kluci prostě třeba cítí, že potřebují hrát a jde si zahrát i za Bčko na umělou trávu, skvělý příklad pro mladý.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Máme už dlouho ve spojení jednoho z posluchačů, tak se mu omlouvám tímhle, že jsme ho nechali čekat, ale vítáme vás ve vysílání. Dobrý den.
5: Dobrý den, Pavel Ústí, já vám děkuju za slovo. Já by už se vlastně úplně všechno naprosto perfektně a dokonale jako řekli. Já jsem z Ústí, jenom bych chtěl dodat, že my tady prostě máme takový v severní Čechách takový úsloví ničemu se nedivit a v podstatě, protože tady nic není nemožný. A vlastně my už v pátek tady v Ústí jsme věděli, že prostě se blíží nějaký abnormální až paranormální jev, protože já nevím, jestli sem přišlo zatmění nebo částeční zatmění slunce jako o pár dní dřív. Ale to, co se jako dělo tady v Ústí, jo, kdy teda Ústí vedlo prostě s Českou Lípou po poločase 3-0 a ještě v 70. minutě úplně v pohodě a zápas se naprosto otočil a nakonec Ústečáci byli rádi, že to dohráli na 3-3. A o den později teda, jo, v Tepličkách, kdy teda Teplice nastoupily proti Plzni a po 10 minutách to vypadalo, že je jako naprosto po zápase, tak naprosto zázračně otočili. A já teda musím říct, že když v nějaký 60. nebo jaký minutě dal Fortelný na 5-4 pro Teplice, tak jsem se teda smál a měl jsem radost jako blázen, protože to jako je nepopsatelný zážitek. A myslím si, a chtěl jsem se i zeptat teda Pavla Horváta, jestli někdy zažil tolik gólů a takovýhle veletoče. Jo. A já teda jenom smekám před tím, co všechno jste zmínili i do podrobností o těch hráčích. Mně akorát tam ještě přišlo, že brankář Plzně Bígele neměl zrovna svůj den. Jinak vám moc děkuju a za vaše komentáře, protože jste úplně dokonalí. Děkuju.
1: Tak vám moc děkujeme za tu chválu, pochopitelně i za dotaz na Pavla, zda zažil takhle šílený zápas.
3: Bavili jsme se o tom, já jsem hrál zápasy jenom, že buď někdo ved nebo prohrával, ale takovouhle přetahovanou ne. Já ještě k tomu Vígelemu. Samozřejmě furt pro mě to je novej hráč jako v úvozovkách a já si myslím, že možná i tím, že je mladý, tak ještě tolik nečte hru. Myslím si, že vždycky jde všechno chytit, oni golmani to mají jinak trošku. Já kdybych si mohl tipnout, tak si myslím, že u dvou gólů mohl trošku jako číst, co se stane a možná to mohl jako zachránit, ale to je čistě můj názor. Jinak samozřejmě je to obrovský golman, proti kterým se úplně necítí ty útočníci komfortně, ale je pravda, že prostě dostal jako už

0: 9 gólů, no.
1: Ano, tak Plzeň zůstává po třech kolech bez vítězství, má 2 body, o bod méně než tým, o kterém si povíme teď.
2: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Je to Sparta, která prohrála v Mladé Boleslavi 0-2. Naopak Mladá Boleslav, stejně jako Teplice, má 7 bodů po třech kolech. 7 změn po té freneticky prožité výhře nad Lyonem. Velmi emoční záležitost tedy v večer na Letné. A pak přijdeš teda v sobotu večer do Boleslavi. Uděláš 7 změn základní sestavě a za první poločas se vůbec nedostaneš, jak říká klasik, glizu. Já bych řekl prostě vůbec do ofenzivy, protože neměli nic.
0: No, málo kdy dostaneš jako slyšet to, co říkají ty fanoušci si těm hráčům, někdy to je vulgární, teďka tam bylo slyšet, já nevím, jestli to bylo na spartianském Instagramu nebo někde jinde.
1: To na spartianské zprávy, myslím, na
0: prostě,
1: Instagramu.
0: Prostě to, jak tam ten speaker z toho kotle mluví k těm hráčům a vlastně to celý popsal, jako říká jim, kluci, my si zaplatíme cestu do Boleslavi, obětujeme volný odpoledne, samozřejmě jsou to srdcaři, jo, a pak vidíš ten výkon, prostě u některých, pozor, opakovaně už, jo, u některých hráčů, a já si myslím, že s tímhle by ve Spartě měli rychle zatočit a tenhle ten nešvar jako odbourat, protože není možný, aby někdo za Spartu si chodil jenom zahrát. Teď samozřejmě možná to ode mě ty lidi nebudou brát, ale já to takhle cítím. A druhá věc je, že si myslím, že to prostě je chyba trenéra, že 7 změn prostě je strašně moc, ty body prostě nakonec Spartě zase budou chybět, možná už teď to je jako nepřekonatelná ztráta, 6 bodů, prostě jsou to 2 zápasy celý, je to hodně a tohle to bylo úplně zbytečný. Respekt Boleslavi, protože Boleslav hrála velmi dobře, ale já jsem čekal, že prostě Sparta naváže na to, co předvedla v poháru s tím Lyonem, kdy byla fantastická, organizovaná, skvěle napadali. Ještě mě to nabízelo to, že Boleslav vlastně se tím vůbec netají, že chtějí taky takhle rozehrávat, chtějí být konstruktivní, nechtějí si toho zbavovat a Spartě by to podle mě vycházelo, nevím, jestli ty kluci byli v takovém stavu, že nemůžou hrát. Já si myslím, že je začátek sezóny, že když tomu přizpůsobíš prostě tréninkový nějaký režim, že ty kluci mohli úplně v pohodě hrát, byli v laufu, byli rozjetý. Já si myslím, že kdyby ta sestava byla stejná, že by v Boleslavi 100% bodovali, mohlo se stát, že ne třeba, ale jako ta šance byla daleko větší, než když dáš dalších 7 hráčů, z toho ty zase některý spolu vůbec nehráli. Jo, byl tam ten nový stoper, který začínal. Jo, to jsou zápasy akorát na průšvih.
3: No já na to navážu, zkrátka je rozdíl, když udělá 7 změn trenér Slávie Jindřich Trpišovský a Brian Priske ve Spartě, ta kvalita širšího kádru Sparty je prostě nedostatečná z mého pohledu, teď budu trochu kritický, zkrátka v současném nastavení hráči jako Kůl, Vojta, Holí a bohužel i Pavel Kadeřábek, byť mě to mrzí, protože má za sebou skvělou kariéru, prostě nepatří do základní sestavy Sparty. Garan Kůl z mého pohledu nemá vlastně co dělat vůbec ve Spartě, podobně jako Grimaldo, a jak už si zmínil, je to chyba trenéra, jednoznačně prostě došlo k podcenění situace a Sparta byla velmi, velmi bídná.
1: Myslím, že on to nevidí na tréninku, protože on sám byl, Brian Priske, v tom televizním rozhovoru po zápase až jako šokovaný, jak velký vlastně pokles tam byl v té výkonnosti.
0: Takhle, to je vlastně je normální, že to mužstvo, dobrý, kdyby si šel hrát pohár proti třetí lize nebo i proti druhé lize, tak ta kvalita těch hráčů Sparty by měla jednoznačně převyšovat, ale tady musíš koukat na ten týmový výkon a ty kluci spolu nehráli. Já nevím, jestli hrál Kůl s Mackem někdy. Hrál asi těžko. Jo, na tréninku možná nějakou hru 2x7 minut. Jako. Ale pak jdeš do ligového zápasu proti Boleslavi, která prostě je dobrá, která umí fotbal, nemáš nárok. Jako. A zase ještě se vrátím, ty si samozřejmě kritika těch hráčů. Dobře, když tam dáš jednoho nebo dva, tak ten mančav prostě je uveze. Ale jako 7 hráčů, prostě to je hrozná změna. To je jako je to hloupost.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Máme tady dalšího z posluchačů, který se dovolal do desítky. Dobrý den.
4: Zdar pánové, sportu zdat a fotbal z Vákala Liberce. Mám dotaz na Pavla Horváta. Co je tom pravdy, že se mu nabízí nabídka asistenta španělskému trenérovi na národní mančaftu. Já si myslím, že mu to psal z celého srdce. To je takový profi, který zná ty hráče z naší ligy, kdo je Levonovej, kdo je dobrý stoper, defenzivní hráč, útočný, že by se tam opravdu hodil. co to, pane Horvát, je to pravda, mu to nějaká zase
0: na paní se říká povídala. Na každý už prochu pravdy trochu, ale tady to teda pravda není. Takhle nikdo mi nevolal, ještě během tady ani ve studiu teďka mám tam nějaký zmeškaný hovory a zprávy, ale ze svazu nikdo. Samozřejmě tohle mě teda jako vůbec nenapadlo, musím říct, že jsem o tomhle vůbec nepřemýšlel, kdyby náhodou. Jako,
5: hola.
0: Hola, tu době.
1: A ty jsi ale... minulý týden říkal, že jsi měl asi 6 zmeškaných hovorů, že ti volají pořád nějaké firmy ze Španělska, že ti něco nabízí, ne?
0: Jo, tak možná... to bylo asi polštář nebo něco tý.
5: Paměťové pěny.
0: Jo. Jo,
1: tak takže... Pavle, nevím, kde jste na to přišel teda.
4: Já bych mu to celého srdce, protože opravdu to je profi, který se vyzná ty hráči, jak hrajou, jakou mají sílu a tak dále, tam by se opravdu hodil.
1: Dost moc děkujeme za ocenění našeho experta. Pavle, tak samozřejmě Pavel Horvá tady prokazuje teď znalost toho, jak se má hrát třeba za Spartu, se kterou mimochodem taky má třeba
0: mistrovský double. Já to nemyslím jako znalost, já, to je můj pocit. Jako,
1: a tak hrát to přes 400 zápasů, máš těch trofejí dost, tak asi víš, ne?
0: Ne, tak dobře víte, že nerad kritizuju, ale tohle mě to prostě přijde úplně fakt jako, když to řekl správně, to podcenění té situace, jako... v podstatě až jako, řekl bych, jako nerespekt tý Boleslavy, protože Boleslav prostě je dobrá, ukazovalo to hned první ty dvě kola a vlastně je jako neskutečný, že se tato změna jako těch 7 hráčů vůbec aplikovala.
1: A teď máš na odchodu kapitána Hrastýna, možná i Kuchtu, a jako nezdá se ti to třeba manažersky nezvládnuté, protože v té kabině možná chybí hlas, který by řekl, pánové, hrajete za Spartu, to... hrajete ligu, to je nejdůležitější.
0: No to nevím, a teď jako s odstupem času, jestli Lukáš Hrastýn třeba je ten typ toho hráče, který když nebude hrát, tak bude chtít jako motivovat ostatní. Jo? To teď jako nejsem, neznám ho vlastně osobně, takže netuším. Třeba Pavel Kadeřábek si myslím, že na tohle tu pozici jednoznačně má, i když třeba nebude tolik hrát, tak ten by měl jako zaklepat a říct oši, tak tady je Sparta, tady se prostě takhle nedá hrát, protože byť on může hrát hůř nebo se mu nebude dařit, tak určitě tam to srdce vždycky bude mít na tom řešit, takže od něj by tohle to zaznít mělo.
5: No pokud dojde k těm odchodům Hrastýna s Kuchtou, tak podle mě Sparta určitě bude moci, nebo bude muset posílit a teď oni jsou asi v takové schizofrenní situaci. Já budu uvažovat nahlas, Spartané samozřejmě při tom posilování hodně koukají do zahraničí. To je vidět, ne každý se prosadí, to vidíme taky, ale jsou tam i trefy, myslím si, že Mercado a podobně, Alcocer taky vypadá dobře. Já si pořád myslím, že i v české lize jsou hráči, kteří by Spartě mohli pomoct. Na druhou stranu oni pak vidí, že z těch řekněme trochu méně ambicioznějších klubů nějaké hráče si vytáhli, ať už Holého nebo Vojtu, a zatím to tolik nejde. Já mám teď na mysli třeba toho Solomona Johna, to je podle mě hráč, který by se dokázal prosadit i v elitním českém klubu, ale chápu, že je tam takový ten otazník. Teď tedy vlastně přivedli Romana Macka, takže jsem zvědavý, pokud budou posilovat ofenzivu, jestli se podívají i do českých klubů, napadá mě třeba ještě Vojtěch Patrák, což je i spartianský odchovanec, takže by do kabiny přinesli takovéto spartianství.
1: A tak když se ale podíváte na ligu, na výkonnost těch ostatních týmů, chytil jsem to i vlastně jako názor na sociálních sítích, ta konkurence posiluje a jsou to i Pardubice, které se převedou v těch třech kolech, byť jsou bez bodu. Hradec Králové s Jabloncem body sbírají a válčí s těmi soupeři výborně. Sigma stále se zdá spíš zabržděná, než by tam nebyl ten potenciál.
5: Liberec
1: a ve Spartě
5: vypadá dobře.
1: Liberec vypadá dobře, k tomu se asi taky Lukáši dostaneme. Každopádně taky jsem chytil názor, že se nelíbí Martin Suchomel. Můj názor je takový, že zase na druhou stranu jsou to pořád odchovanci, kteří hrajou a je to daleko cennější, než když hraje třeba i trošku špatně, než když tam prostě máte ty cizince, kteří jako ale hrají tak, jak hrajou, jo? Protože teď, když to vyjmenoval, koho se jmenoval všechno, Kuol, Holí.
5: Jasně, no.
0: Když jo, hrál Hugo Sochůrek, hrál.
1: Grimaldo.
5: Jo, a to taky semlelo, jo?
0: Ne, prostě... ono ještě je těžký takhle, je těžký, když jsi zvyklý hrávat a najednou nehraješ a pak tam vlíst a něco předvíst. Já jsem to fakt zažil v rychlosti, jenom když jsem vlastně končil tu poslední sezónu, tak vím, že mě Míra Koubek postavil v poháru v Hradci po třeba měsíci a půl, co jsem nehrál. Hrůza, normálně hrůza, všechno do strany, dozadu, vůbec jsem neměl jako to vidění, který si myslím, že jsem vždycky cítil, tak jsem nebyl jsem si jistý, samozřejmě ta sebedůvěra i v těch letech, který mi byl, tak jak se asi cítí ty mladší hráči, no? Takže není to komfortní pro ty hráče, říkám, když seš tam jedinej, jo, jdeš do sestavy, která valí, který se daří, tak tě ty kluci pomůžou, ale takhle vlastně tam nebylo okolo se opřít.
5: To je přesně vidět třeba v té Slávii, kdy do toho naskočí Eliáš Piták a prostě naskočí do toho fungujícího soukolí a zapadne do toho, hrál velice dobře. Naopak prostě v té Spartě třeba ten Hugo Sochurek, který vlétl do ligy skvěle v té minulé sezóně a teď prostě tak je mu 18 pořád, takže chraň Bůh, že bych to házel na něj, vůbec ne, ale nemá ho kdo podržet.
1: A tak spíš to asi člověk srovnává i s připraveností těch posil, jak se tomu často říká, když srovnáš teď Novaka, Šturma, že přišli, hned naskočili a takový Grimaldo, nebudu zmiňovat ani Kobouta, tyhle, na které prostě čekají fanoušci a vlastně
0: Kobout
1: vůbec.
0: Kobout ještě je ve Spartě?
1: To pořád ještě je v soupisce. No, tak samozřejmě nic se zatím neobjevilo a těch hráčů, které jsme ani nemenovali, tam spousta.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Chceme vás vyzvat dalšího z volajících, abyste se podíleli na vysílání. Dobrý den, kdo je tam?
6: Dan, dobrý den, fanoušek Teplic. Já bych se ještě chtěl vrátit k tomu zápasu sobotnímu. Já byl teda i v pátek na Mostě se podívat, tak tam obrana Teplic, nevím, mně to přijde jako hrozný. Lidi by byli asi nadšený, že jsme to ještě dokázali zremizovat, ale mně to nepřijde dobrý, mně přijde, že trošku máme problém dozadu, jako chybí Halinský, to úplně hrozně. A ještě si myslím, že ani Bílek není v obránce. Takže si myslím, že bychom trošku na nějakým backovi měli pracovat, než spíš, jak jste mluvili vy, že bychom ještě nějakýho hráče prodávali, my teď nemusíme nikoho prodávat. A už vůbec ne, do Boleslavy, že myslím, jo.
1: Rozumíme vám.
0: Já jsem říkal, že obě trenéři nebo oba ty týmy úplně nadšený být nemůžou, protože jednak dali 5 gólů, ale 5 dostali a to samozřejmě není dobrá jako vizitka, to je jasný.
5: Já na to navážu na pana posluchače, zrovna třeba zmínkou o Denisi Halinském, který se tentokrát včera vůbec nevyšel do zápasové nominace Slávie, ta konkurence na stoperském postu tam je obrovská a z mého pohledu by jeden z dvojice konečný Halinský měl ještě odejít hostovat a samozřejmě spojení Halinský Teplice se nabízí určitě.
1: No tak uvidíme, jak vám to tam půjde v Teplicích. Zdravíme na sever.
6: No, díky.
1: Děkuji za zavolání. No, když pán říká, že by neprodával do Boleslavy, tak přece jenom musíme se ale vyjádřit k tomu, jak Aleš Majer dokázal zapracovat za rok s týmem. Čtvrtý zápas minulého ročníku přinesl první vítězství, tam byla taková ta zmiňovaná změna košile, nakonec mu byla teda ku štěstí. Teď teda za 3 kola 7 bodů a ten tým se zdá být jako oslabován trvalé. Když to vezmeme ty odchody, tak to je vlastně do Sparty šel útočník Vojta, pak odešel taky do Plzně se vrátil Kabongo, do toho teď vlastně odešel Macek.
5: Odešel Ševčík.
1: Ševčík odešel, ale najednou tady prostě pořád teda Solomon John to tam dmíchá. Schubert, Langhammer si smysl na Spartě, co by odchovanci Slavie. Jako dělají to tam zmála dost, jako za málo peněz hodně muziky.
0: Si jo, myslím. Já si myslím, jestli jsem teda slyšel ten rozhovor ráno.
1: My jsme měli mimochodem v 7.10 ráno v pondělí Aleše Majera, pokud byste chtěli poslechnout to zpětně v audio archivu a jo, stojí za to ten
0: on
1: rozhovor.
0: Co tam řekl, vlastně úplně laicky, já vím, že taky spousta lidí to nemá rádo, že jsme měli štěstí nebo máme smůlu, takže já si myslím, že ve spoustě případů samozřejmě Boleslav hraje na hraně toho risku, tu rozehrávku, chtějí to hrát, tlačí se do toho, jo, když to nevíde, smrdí to opravdu tím, že budeš inkasovat. Teďka jim to vychází, jsou precizní, daří se jim, proto ty body mají, tam vlastně na začátku té minulé sezony prostě byly ty zápasy, kdy dostali teď a možná dostali 3 góly, 5 gólů dokonce, jo, takže na to se vyhrávat nedá, tady na to prostě vyhraješ 2-0, 1-0, Boleslavi se daří, jsou tam hráči, na který se hezky kouká a je to zajímavý tým.
5: Sedla si ta stoperská dvojice Králik, Karafiát, extrémně důležití pro ten tým, jsou konstruktivní, nebojí se hrát ani pod tlakem, mají dobrou rozehrávku, takže ti jsou naprosto klíčoví. Mě mladá Boleslav trochu připomíná fungování Liberce před lety, kdy Slovan tak jel v hodně úsporném režimu, co mělo ruce a nohy a něco hrálo, tak odešlo, tahali se hráči především na hostování. Pro mě vlastně to, co se děje v mladé Boleslavi, je úplně nemyslitelné z těch předchozích let, že mladou Boleslav posilují hráči na hostování z Liberce. To nikdy nebylo. Jo, Letenaj, Špatenka a tak dále, takže hodně dělají hráči na hostování, Vys, Adam, Kadlec, ale pořád ten kádr je jako dost kvalitní. Zmínil jsem ty stopery, Matěj Hybšim strašně pomohl, líbí se mi ten střed zálohy, Langhammer, Kozel, no a nahoře už jsme zmínili Solomona, ještě Schubert vypadá taky dobře. Pořád bych ještě tedy čekal dominantnějšího hrotového útočníka, ale Jiří Klíma už taky 3 góly dal, takže no. Si to zkrátka sedlo.
1: Jenom to říkal Aleš Majer, že byl paradoxní ten faul Macka na Donáta, protože spolu v Boleslavi hodně kamarádili a Macek nějakým způsobem trošku byl mentorem právě Donáta, tak mu v vozovkách pomohl v tom zápase tím faulem.
0: Já,
1: stane se.
0: Samozřejmě, asi jasná penalta, ale nebyl tam žádný pohyb, jako on jenom vyskočil a jak padal dolů, tak zasáh jako... Nevím, jako za mě tohle byla velmi přísná penalta. To...
1: Dobře, tak...
5: Smůla, no. Já bych ji pískal.
1: Tak, Pavel, ne,
0: já taky
1: Lukáš,
0: bych ji pískal, ale byla jako ne, oproti třeba některým zákrokům, tohle to jako nevím.
5: Dostaneme
0: jo,
5: se k tomu dost možná. Ano.
2: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Po třech kolech šance ligy zůstávají 200% týmy. Je to Jablonec, který porazil Slovácko 1-0 a Slávia, která porazila Pardubice 2-1. O Mojmíru Chytilovi už byla řeč, opět aut mladého Pitáka, by mně přišlo, že teda ten balon držel dost dlouho, ale je to zase věc sudího Vulkana, kdy ho upozorní, že mu teda počítá, protože pokud, bohužel to nebylo vidět celé v nějakém kontinuálním záběru, ale držel podle mě ten balon 15 sekund, ale je to na sudím, takže všechno OK. Ale co možná není OK, je to, že Pardubice už měli třetího jiného brankáře v bráně, protože přišel v týdnu Vladimír Neumann a nějakým způsobem dal vzpomenout na Seného Lamence ze čtvrtfinále mistrovství světa Belgie Španělsko, kdy mu vypadl ten balon a Merino dal pro Španěly na 2-1. Tohle byla trošku podobná situace.
0: Je zajímavý a teď to sleduju ten trend, že ty golmani, i ty nejlepší golmani se vůbec nestydějí za to, že v úvozovkách jako jednoduchou střelu, která jde někam kolem nich, tak ji vlastně jako volejbalově odehrávají pryč. Jo? A Neumann včera tohleto nevyřešil.
1: Kdyby dal ten věrný bagr, tak
0: myslím,
1: to bude lepší.
0: Já myslím, že jsem jméno teďka.
1: Ne, dobře.
0: Jo, že, no, tak ono to je těžký samozřejmě, jo. Ty si věříš, že tu střelu udržíš, ale samozřejmě od Lukáše Provora to bylo dělo já nevím, z 18 metrů, nebylo to z prostředka tý 16, jo, je to prostě rána a to není úplně jednoduchá střela, takže já se vlastně těm obzvlášť nejlepší golmani, když to dělají, tak asi to má nějaký důvod. Myslím si, že ty míče prostě v této době už tak opravdu malinko uhnou, že málo kdy se ti podaří tu těžkou střelu udržet. Proto třeba pro mě jsem to zaregistroval vlastně u Donnarummy, který v nějakém zápase Ligy mistrů to bylo. Jsem si říkal, to není možné, on to všechno jako vyráží, ale vlastně je to bezpečný. Jo. Tady to vidíme, že Mojmír Chytil to dokonale využil a vlastně to ten zápas rozhodlo. Já si myslím, že nechytal špatně, ale tohle samozřejmě je chyba, ale není to zase jako úplně hrubka, že by si mu za to jako utrh uši, ale samozřejmě zkušený golmani a znovu to opakuju, i ty nejlepší se vůbec nerozpakují a ty balóny fakt jako volejbalově dávají pryč.
5: No. Bohužel to trochu degradovalo ten jeho výkon, který z mého pohledu nebyl vůbec špatný. Já jsem ho chválil i v přenosu několikrát Vladimíra Neumanna, dobře četl hru, pomáhal s rozehrávkou a ostatně chválil ho poměrně i trenér Pardubic Jan Trousil.
7: Byl dobrý v té rozehrávce, situace, který měl vyřešil a samozřejmě škoda toho gólu na těch 2-1. Chtěli jsme, aby nám pomohlo ve standardních situacích, což se povedlo, potřebujeme se vyvarovat chyb, hlavně v těch standardních situacích jsme bojácní a máme z toho obrovský strach a proto zákonitě jsme z toho trestaný. Takže proto byla varianta Neumann do brány a proto jsme dělali tenhle ten přestup.
1: Je to trošku paradoxní mluvit o Pardubicích v kontextu toho, že se nedaří její golmanům, když tam v nedávné minulosti prošly jména jako Letáček, Kinský, Markovič nebo Horníček, ale teď to nějakým způsobem té trojce nevyšlo.
0: Já tohle to slyším od Trusky prvně, od Honzy Trousila, že vlastně na téhle úrovni, a je to pravda, že ty Pardubice tam nemají dva nadstandardní hráče do standardek, což je vlastně, když teda teď to Honza pojmenoval, je zajímavý, že ty hráče si nevytipovali a nemají je třeba. No,
5: ale oni nedávají góly ani z těch útočných. Oni snad v minulé sezóně dali jenom jeden gól po rohovém kopu, jestli se nepletu. Přitom jako, já nevím, Noslin, Bamenc, ty centimetry mají, měli tam Lurvinka dřív, ale prostě nevím. No,
1: a mají tam kopáče, že jo? Taky Šimek Hlavatý to umí zatočit. Solil krásný gol, ale nakonec Pardubicím to nebylo k ničemu. Mají 0 bodů po třech kolech, ale asi v pozici třeba v porovnání s jiným týmem, který má 0 s Línem, vnímáme jinak.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Vezmeme do vysílání dalšího z posluchačů. Dobrý den.
8: Vacek, dobrý den, slyšíme se?
1: Ano.
8: Já bych položil otázku, která je trošku mimo to téma, možná někdo řekne, ale nejsem velký fanda, nechci říct, že bych byl nějaký kotelník, ale velice rád vás poslouchám a myslím si, že tato otázka by se měla znova otevřít. Vzpomínám si na tu hrůzu, co jsme viděli na Sparta Slavii, kdy stadion se proměnil v bojiště. A přestává mi jako dávat smysl, že opět je vidět na některých zahájeních zápasů, myslím, že jsem to viděl v Brně, v používání pyrotechniky. Já teda bych se chtěl zeptat, co si o tom myslíte, jestli opravdu jsme tak pokrytická země, že jsme vyřešili jeden problém se Slaví a Spartou a teď už zase jako jedeme ve starých kolejích.
1: Děkujeme za tohle téma, že jste otevřel. No, asi jste taky viděli, že Spartani v prvním kole na Srbské tam taky v několika hodili dýmovnice na trávník. Ostatně na Srbské tam to nějakým způsobem dýmilo i od vlastních fanoušků. Můj názor je takový, že prostě dokud to úplně nezakážeme, tak to jako je chyba. No.
5: No, to úplně zakázané je, ale dokud to nebudeme kardinálně a rezolutně trestat.
1: Tak prostě... disciplinárka ty
5: no, dobře, ale pokud,
1: tresty
5: pořád... No jasně, ale 300 tisíc, co to je pro Spartu, to dává vůbec žádný smysl, mě dává ještě potom extempore při derby, kdy z mého pohledu to musela být poslední kapka, tak jediné co, tak prostě použiješ pyrotechniku ještě v takovém množství, tak ti prostě zavřeme stadion. Mm-hmm. Nic jiného nedává smysl, i kdyby dostala Sparta milionovou pokutu, tak to vůbec nic neřeší, tak no, to zaplatí
0: jsem,
5: prostě.
0: Já jsem chtěl říct, teď jsme nahrál, ještě by, co by mi dalo, je prostě jedna světlice stojí milion a udělejte si to, jak chcete. Jako.
1: A že by se to pak počítalo prostě
0: na kusy. Já nevím, tak to spočítáš, tak jste vystřelili 20 světlic, nebo vaši fanoušci, tak máte 20 milionů pokut, nevím, já možná přitažený za vlasy, ale řekl to správně, jako razantně to potrestat, ne jednou, ale po každý. Prostě.
5: Jasně.
1: Pane Vacku, myslím, že mezi posluchači je spousta příznivců pyrotechniky, ale zrovna vy jste se mi teda trefil, Dono, ty mě osobně taky vadí, tak alespoň takhle to téma, děkujeme za zavolání.
9: No, já děkuju za názory a jsem zvědav, jestli se v té zemi někdy zase vydám na fotbal. Naposledy jsem byl na Spartě na Teplicích někdy před 2 roky a prvních 5 minut jsem se tam taky dusil, takže už mě prostě na tom fotbale nikdo neuvidí, dokud se tohle nezmění. Děkuju a mějte se krásně.
1: Ano, mějte se taky hezky, napadl mě příměr, protože jsem si nedávno zase otevřel Eduarda Petišku a staré řecké baje a pověsti, jak ten Tantalos chudák stojí tam v té vodě a když se chce napít, tak mu to všechno vyschne a když stáhne, protože hladový ruce po jablku, tak mu to všechno zmizí, tak to je možná takový ten český odpůrce pyra, že jako ten Tantalos stojí a doufá, že to třeba někdy zmizí a když to vypadá na nějaký
5: takhle bych se chtěl někdy nudit.
1: Ano. Lukáši, když máš antibiotika na týden, tak se rozhodně nudíš. Tak, máme tady dalšího volajícího. Dobrý den, kdo je tam?
10: Dobrý den, tady je Luděl z Prahy. Já jsem se vás všechny vás velmi rád poslouchám, zdravím vás tam všechny a chtěl jsem se vás zeptat. Teď mi vrátil klub, přišel hrozně zklamaný, že prostě normálně tam neproběhla žádná děkovačka, co se týče Slávistu pod Pardubicema. A přijde mi to takový jakoby nefér vůči těm mladým klukům, který vlastně jsou budoucnost prostě v fotbalu. Byli to většinou všechno kluci, co kopou. Byli tam s trenérama a prostě přišel hrozně zklamaný, že na děkovačku vůbec nepřišel ani jeden Slávista. A potom se ty kluci prej sebrali a šli na děkovačku ven před stadion, prostě co je tam podporovali ty fanoušci jakoby z toho kotle a tohleto, no. Tak jako jenom, jestli by se mohl nějak vyjádřit Pavel Horvát, jestli mu to přijde jako fér vůči těm mladým klukům, který jsou jakoby hodně těch fotbalistů jakoby jejich vzor a tohleto. Mně to přišlo jakoby takový jakoby docela smutný, jo, vůči těm mladým klukům. Děkuju.
1: Tomu rozumíme. Díky, Pavle.
0: No, tak to můžu jenom potvrdit. No, je to zvláštní. Myslím si, že zrovna ve Slávi se tímhletím hodně zabývají, nebo myslím si to, že to tak je. Asi by to těm hráčům nic neudělalo, nevím. Nevím, jak to bylo nastavené, jestli je to domluvený už před zápasem.
1: Lukáš tam byl.
0: Ale logicky asi by se patřilo poděkovat těm fanouškům, byť jsou to mládežníci nebo děti, tak by se slušilo poděkovat.
5: Asi jde primárně o děkovačku, ale trochu se Slávistů zastanu. Ještě jsem se držel v Edenu tedy chvíli po závěrečném hvězdu. Hráči poté šli si plácnout vlastně s těmi hráči před tribunu a pak jsem viděl ještě nějaké záběry na sociálních sítích. Už někde v útrobách stadionu, kde také byly děti za nějakým zábradlím a Lukáš Provod je tam vytrvale obcházel a fotil se s nimi, ale jak to pokračovalo dál, to už nevím.
1: Bohužel možná nedošel zrovna ten děkovný manévr k synovi pana posluchače, tak to se asi stane. Nicméně věříme, že to bude s fanoušky zase nějakým způsobem pozitivnější a že ta témata, která jsme řešili, se nějak vyřeší.
0: Hlavně vidíme, že co to bylo za blbost, že prostě na Slávy je to bez atmosféry, je to hrozný.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Gratulujeme Fabianu Krivakovi za krásný vítězný gól na Artisu. Pro Sigmu to byly cenné 3 body i pro Pavla Hapala. Ten výkon můžeme zhodnotit třeba v kontextu dalších kol. Petr Minwald se prosadil za Bohemku, dal vítězný gol ve Zlíně, takže taky gratulujeme a Zlín tak tone s 0 body a jsme zvědaví na to, jak to bude dál. Nicméně potřebujeme se dostat ke dvěma zápasům, které prolnuly červené karty. Je to zápas Hradce s Baníkem a Jablonce se Slováckem. Opět situace náběhy za obranu. První kolo, Kolísek fauluje v Edenu hráči Slovácka, žlutá karta, řekněme odvolaná červená, a tady najednou prostě na hradeckém stadionu Chaluš špatně vystoupil a Skiba, co by poslední ještě na útočné polovině fauloval Van Burena. Opravená žlutá karta, debitující Matěj Kubečka dal žlutou, ale videoasistenti Kocourek se Sixem ho vrátili k videu a následně tedy tenhle debitant v lize udělil červenou kartu Skibovi.
5: No, někteří posluchači určitě budou namítat, že to nebyly totožné situace, samozřejmě nebyly, to nejsou žádné, myslím, Kolísek versus Skiba.
1: Že Skiba fauloval daleko dál od své brány než Kolísek.
5: Jasně, ale v principu to bylo dost podobné. Zkrátka, i když Kolísek fauloval Ndefeho, tak my už se nedozvíme, jestli by Ndefe běžel sám na branku, měl to dobře rozběhnuté, byť ho tam křižovali minimálně tedy Ngesan. To samé v tom zápase, ve kterém hrál tedy Baník, kdy byl naprosto rozběhnutý Mick van Buren, také tam měl dva hráče vlastně po stranách, ale klidně by mohl běžet sám na bránu. Ať už je to rozhodnutí jakékoliv, já s tím úplně nemám problém, ale mělo by to být konzistentní. Není přece možné, že Kolísek dostane žlutou kartu, VAR do toho nezasáhne. A jak to bylo vlastně v tom zápase Baníku, teď Skiba dostal rovnou červenou.
1: Skiba právě dostal žlutou kartu na hřišti.
5: Dostal žlutou, jasně, a VAR do toho zasáhne. Takže já bych neměl problém v obou situacích s červenou kartou.
1: Hmm. A teď si vemte ještě situaci v Jablonci, třetí minuta, Marek Havlík, teda vzpomínáme na něj 2:30, strávil zuba na place, než pak jde v 9. dolů jako střídající hráč po střídání brankáře Halousky, ale Heča na rohu hřiště vlastně setnul ten Čanturišvilho, Vachtanga, no, a dostal přímou červenou kartu. A jestli jde tady prostě o to, že to je situace, zjevná branková příležitost?
0: Je to těžké. Já jsem se tady hádal po tom prvním kole, prostě za mě to byla jasná červená karta. Dostal jsem vysvětlení i jako oficiální, že prostě to takhle je i od UEFA prostě poslaný video, že tohle prostě červená karta není. Teďka to byla červená karta, takže já se v tom, řeknu to na prase, aby se v tom vyznalo, a je to těžký pro ty hráče, vlastně seš odkázaný na to, jak to vidí ten rozhodčí v tu chvíli. Souhlasím s Lukášem, že to prostě není jasný, ale zase na druhou stranu každá ta situace je jiná. Každá je v jiném prostoru, může to být o 5, o 10 metrů, už to vypadá jinak. Z každého pohledu té kamery to může vypadat jinak, protože to není ve stejném místě. Takže je to velmi složitý, ale musím říct ještě zase z vlastní zkušenosti, že když tak to sleduju, tak ty rozhodčí začínají být přísnější a přísnější. Mm. A myslím si, že to není špatně, teď bez ohledu na ty červené karty, že prostě chráníme ty hráče, aby tam ty zákroky, který je zraňujou a který vlastně rušejí tu hru, aby byly okamžitě ohodnocený kartama, a pak prostě se bude stávat, že ty zápasy se budou dohrávat prostě 10-9 a tak.
1: U Kolískova případu šlo taky o udělení žluté karty, tam jsem asi chybně uvedl, že šlo o červenou, tam udal žlutou kartu sudí Pechanec.
5: Žlutou a VAR do toho nezasáhl.
1: Ano, a tady naopak v Hradci Králové, to je asi do očí bijící nejvíc tenhle příměr, že to bylo teda odvolané a nakonec udělená červená karta. No jinak, co se týče tedy jiného zápasu, který jsme nestihli, Zbrojovka Slovan 0-1, výborný Milan Lexa, ta přihrávka předtím nakonec nevyloučením obránce Brna byla úžasná a celkově asi ten výkon Lukáš je teda zajímavý hráč.
5: No, já jsem Lexovi vůbec nevěřil po té, co se vrátil z hostování v Pardubicích, kterého vlastně vlastně vrátili, protože ani v Pardubicích nehrál, tak jsem si říkal, co chce dělat v Liberci. A tedy v pátek hrál výborně. Musím říci, že mě překvapil a určitě to může být jedna z potenciálních náhrad za Mahmiče, který stále ale ještě v kádru je. Nemluvili jsme úplně o zbrojovce ten minulý týden, kdy hrála velice dobře v Plzni, dobrý začátek sezóny, ale ten zápas s Libercem zbrojovce nevyšel. Zranil se Laki Ezech, Vašulín vůbec nebyl ve hře, takže Liberec velmi dobře připravený a nebýt toho, že dohrávali zápas s Teplicemi o 9, tak jsem přesvědčený, že jsou teď taky na 9 bodech, vypadají výborně.
1: Ano, tak v Liberci vane svěží vítr, myslí asi vysoko, tak jsme zvědaví a to, jak se popasují s tou velkou výzvou, která přijede teď o víkendu, protože Slavia, lídr ligy, nastoupí právě u Nisy a Lukáši, budeš u toho?
5: Budu u toho, to bude řežba. Škoda, že se zranil v Brně Jan Bořil, ale doufejme, že lehce jen.
1: V neděli ve 20. Ten program pak uzavře derby Jiřího Sabou v pondělí až zbrojovka Hradec Králové. Děkujeme za vaši přízeň desítce Lukáši Michalíkovi, Pavlu Horvátovi.
5: Naslyšenou.
0: Honza Bořil bude sedět vedle Houšti.

0: Radiožurnál je 17 hodin. Richard Jandovský a zprávy.
1: Pracovníci v kultuře požadují stažení nové státní kulturní politiky. Dokument podle nich vznikl netransparentně. 4 německé země pozastavily zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Má to ulevit říční dopravě při extrémním suchu. Plavkyně Semanová a Jeníčková postoupily do semifinále na kraulařské stovce na mistrovství Evropy. Kvůli spadlému stromu je neprůjezdná silnice 13 Karlovy Vary Chomutov před stráží. A zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Kulturní organizace, spolky i odbory vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky na další 4 roky. Dopis poslali na úřad vlády. Ministerstvo kultury žádné změny v dokumentu neplánuje.
3: Ministr kultury Otto Klempýr za Motoristy nový plán minulý týden hájil s tím, že dokument důsledně vychází z programového prohlášení vlády. Jeho cílem je posilovat kulturní život, rozvíjet ekonomický potenciál kultury a zvyšovat kvalitu života obyvatel Česka. Na otevřený dopis, pod kterým jsou podepsány desítky kulturních subjektů, plánuje reagovat také premiér Andrej Babiš ANO. Státní kulturní politika je zásadní strategický dokument, který je podkladem pro hospodaření státu v řádu desítek miliard korun. Ovlivňuje život, práci i tvorbu více než 200 tisíc lidí. Pracovníkům v kultuře také vadí, že z dokumentu zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě. Novou státní kulturní politiku zveřejnila Hospodářská komora, která uzavřela připomínkové řízení 4. srpna. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: U okresního soudu v Děčíně pokračovalo hlavní líčení v případu pádu dětí z vyhlídky v Markvarticích v letě 2023. Do nemocnice tehdy záchranáři převezli 8 dětí. Obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti a způsobení těžké újmy na zdraví čelí 6 lidí a jedna firma. Soud se snaží zjistit, kdo zodpovídal za údržbu a pád vyhlídkové plošiny. Postavit je nechal zájmový spolek Triangle. Její technický stav byl nevyhovující, řekl dnes u soudu soudní znalec Jaroslav Marek.
4: Ty vady byly zjevný, protože tam celý kmen je popraskaný. Muselo se předpokládat, že když je kmen popraskaný povrchově, že není celistvý ani uvnitř. Ta údržba pravděpodobně prováděna nebyla, protože kdyby byla prováděna, tak by nebyla ve stavu, ve kterém byla zjištěna při pádu. Tato konstrukce mohla kdykoliv spadnout.
1: Hlavní líčení bude u děčínského okresního soudu pokračovat za měsíc. Německo chce kvůli nízkým hladinám řek přesunout část nákladní dopravy na silnice. 4 spolkové země včera dovolili kamionům jezdit i o nedělích a svátcích. Extrémní sucho může zpomalit německou ekonomiku o několik desetin procenta.
5: Nejsledovanější německou řekou je Rýn, po kterém se měsíčně přepraví asi 12 milionů tun nákladu. Hladina na něm ale v posledních dnech dosahuje historických minim, takže nákladní lodě na něj vyplouvají třeba jen s pětinovou zátěží a mezi Koblencem a Mohučí může řeka přestat být splavná docela. Na vykrytí případných výpadků by bylo potřeba takové množství kamionů a řidičů, které v Německu není k dispozici. Vláda proto chce víc zaangažovat taky železnici a prověřit, které opravy na dálnicích by se daly odložit, aby se nenarušovala plynulost dopravy. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Zemětřesení na západě Kolumbie má zatím 20 potvrzených obětí. Většina z nich zemřela ve městě Pereira vzdálenosti asi 350 km na západ od kolumbijské metropole Bogoty. Ve městě Kalie se zřítily nejméně 20 budov. Pod jejich troskami zůstaly podle tamního starosty uvěznění lidé. Otřesy s epicentrem v provincii Čoko o síle 7,4 stupně zemi zasáhly po 7:30 ráno. O necelou hodinu později byl druhý otřes o síle 4,6 stupně.
6: Sport. Barbory Semanové a Janíčkové se na kraulařské stovce probojovali do večerního semifinále evropského šampionátu v plavání. Obě jen těsně zaostaly za českým rekordem. Semanové, ta byla v rozplavách pátá, Janíčková šestá. Barbora Janíčková plavala vedle aktuální světové rekordmanky Marit Stenberchenové a po polovině závodu viděla, jak je Nizozemka rychlá.
7: No, já ji vidím na cestu zpátky, předýchám jenom na jednu stranu. Teď jsem viděla zpátky, udělala jsem výjezd a jsem viděla jenom ty nohy. Říkám, tak co se dá dělat? Dívře mi trenér řekl, jako ať se jí držím, no, že prostě je to dřelka světového rekordu, je to docela těžký. Jo, trošku toho člověka možná jako malinko znervozní, ale asi nic hroznýho a fakt jela výborně.
6: Semifinále Semanové a Janíčkové vám nabídneme po 6:30 večer živě na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 v Brně, neprůjezdná 13. U Stráže nad Ohří. Na dálnici D1 v Brně silný provoz v obou směrech. Ve směru z Prahy na Brno je kolona od sjezdu na Vídeň. do omezení u D2, pak se jede pomaleji omezením u Rohlenky, tam v obou směrech. A v pásu opačně na Prahu je zase pomalá jízda mezi sjezdy na Vídeň a k výstavišti. Silnice 13 Karlovy Vary Chomutov je teď úplně zablokovaná v obou směrech mezi odbočkou na Krásný les a Stráží. Hasiči tam likvidují spadlý strom, není to kudy objíždět. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí kolona před omezením u připojení od Barandova od exitu 15 Lohkov, regulují předtím průjezd tunely a v koloně tam u exitu 4 Písnice stojí v levém pruhu porouchané osobní auto, kolona se tak natahuje před sjezd na Vestec. Východní část okruhu zůstává hodně ucpaná ve směru na Černý most, kolona ze Štěrbholské spojky od Europarku kolem Černého mostu, tam to hodně stojí a vleče se to dál Novopatskou k Zúžené k Belské. Osobní auta celý úsek od Europarku až 3/4 hodiny, kamiony i podstatně déle. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. To byly zprávy.
9: 17 hodin a 6 minut pokračuje vysílání radiožurnálu Sport. Bývalý kapitán Barcelony Sergi Roberto bude ve fotbalové kariéře pokračovat v zámořské Major League Soccer. 34-letý španělský záložník podepsal dvouletou smlouvu s Los Angeles Galaxy. Klub to oznámil na svém webu. Poslední dvě sezóny strávil Roberto v Como, kterému na jaře pomohl ke 4. místu v italské lize a historickému postupu do Ligy mistrů. Předtím byl 18 let v Barceloně, se kterou získal 7 titulů ve španělské lize a dvakrát vyhrál Ligu mistrů. No a teď v pravidelném čase vám nabídneme odpolední rozhovor, který samozřejmě bude o sportu, ovšem tentokrát s velkou dávkou dobrodružství.
2: Radiožurnál Sport
10: a Ondřej Prokop.
9: Vojtěch Starý se pravidelně vydává na horolezecké výpravy a v posledním půlroce je také cyklistou. V únoru nasedl společně se svou přítelkyní na kolo ve Vietnamu a jede téměř přes celou Asii až do Česka. A protože teď na pár týdnů cestu přerušil, aby si od vysokohorských výšlapů odpočinul, mohl si s ním v Praze povídat redaktor Tadeáš Skalický.
11: Vojtěch Starý je hostem radiožurnálu Sport. Hezký den.
12: Zdravím.
11: Vy jste horolezcem a taky tak trochu cestovatelem a dobrodruhem, protože poslední půl rok jste s vaší přítelkyní Adélou na cestě na kole z Vietnamu do Česka. Je to tak? Tak proč vlastně?
12: Tenhle ten nápad vznikl už před pár lety, kdy prostě můj táta jezdil do jihovýchodní Asie vždycky na měsíc v zimě na kolo. A leta mi sliboval, že mě vezme sebou a vždycky si našel nějakou výmluvu, že ještě chodím do školy a že prostě to nějak nejde. A já jsem si usmyslel, že to udělám taky, ale že to trošku protáhnu a že vlastně do toho Vietnamu, nebo nakonec teda je to z toho Vietnamu, dojedu na kole zpátky do České republiky. No, ten nápad ztroskotal nejdřív na tom, že jsem neměl s kým jet, nechtěl jsem jet sám. A teď, když jsem se loni seznámil vlastně s Adél, tak najednou bylo s kým jet a vyrazili jsme na zkušební cestu s kolama do Mongolska na měsíc a tam to bylo dobrý a rozhodli jsme se, že teda uspořádáme takovouhle cestu a vyrazili jsme na roční výšku.
11: Jaké je to cestování, když navíc musíte do letadla vzít nejenom kolo, ale i třeba 50 kilo nějaké bagáže?
12: Já to říkám takhle, cestování na kole je nádherný a je skvělý, ale cestování s kolem, to je to nejhorší, co může být. Protože ještě oproti třeba tomu, když člověk jede na nějakou horolezeckou expedici a má jeden bágl, ve kterém má 40 kilo věcí, tak tady má tu obrovskou bednu s tím kolem a ještě zvlášť má prostě ty zavazadla a někam to odníst, tak to je peklo, ať už je to vlak nebo letadlo, vždycky je to zážitek.
11: A musíte třeba do těch zemí, do kterých jezdíte, můžete třeba i klidně zmínit, které jste už během té cesty projeli od února, kdy jste začali. Musíte do nich získávat i třeba nějaká speciální povolení a víza a je to třeba o to těžší, že jste na kole a tím pádem nejste úplně pod dohledem nějakých úřadů.
12: Musím říct, že tohodle jsme se báli. My jsme pro tuhle cestu zvolili vlastně trasu přes Čínu. Začali jsme ve Vietnamu, potom jsme jeli přes Laos do Číny, protože se nám nechtělo jet úplně přes tu tropickou Indii a bylo to taková neznámá, protože ty informace jsou tady různý. Říkali jsme si, jaký to tam asi bude, jaký bude získat ty víza, jestli nás ty policajti tam budou hnát do hotelu každý den, jestli tam to volné cestování vlastně na tom kole bude v pohodě. Musím říct, že Čína je zajímavá země, ale tyhle ty věci byly opravdu v pohodě. Nejhorší bylo získat ty víza, protože my jako jedna z mála zemí Evropy nemáme volný víza ani na těch 30 dní, takže jsme museli to zařizovat předem. Vyšlo nám to tak akorát, že jsme přejeli vlastně během 45 dní ten Vietnam. Tam jsme se teda, musím říct, na hranicích taky zasekli do Laosu, protože ty informace na internetu občas nesedí. My jsme se dočetli, že na hraničním přechodu Namkan, kterým jsme přejižděli, je možný dostat víza on arrival na počkání. No přijeli jsme tam, řekli nám, že ne, že ani e-víza tam neplatí, takže my jsme se museli sebrat a taxíkem a 13-hodinovou jízdou autobusem se dostat do Hanoje a na poslední chvilku, potom poslední den našich víz ve Vietnamu, jsme přecházeli hranice, zase jsme to jeli celý zpátky.
11: A ty pozitivní zážitky jsou hlavně z té cesty a se setkávání s těmi místními, tak platí třeba to, že v těch méně turistických oblastech, v těch konkrétních zemích jsou třeba ti lidé velmi pohostinní, protože neznají ten masový turismus.
12: Je to tak, my se snažíme jezdit hlavně po těch neturistických místech. Vlastně, když jsme přiletěli na začátku do Danangu, kde jsme začínali, tak to byl šok, protože tam bylo víc Evropanů než místních. To se nám vůbec nelíbilo. Musím říct, že teďkon po půl roce na cestě, když jsme jenom mezi místníma, tak vlastně oceníme, když potkáme nějakého anglicky mluvícího člověka. A když se jede opravdu po těch vesničkách, po malých silnicích, tak ty lidi ve všech státech, co jsem zatím navštívil, byli neuvěřitelně pohostinní, byli přátelští, cokoliv jsme potřebovali, nebyl problém a vždycky nám pomohli.
11: A domlouváte se rukama, nohama?
12: Jo, přesně tak. V Číně docela fungoval překladač, ale většinou rukama, nohama, když to není nic složitějšího, tak prostě když potřebujeme někde přespat, když se potřebujeme najíst, tak pantomima funguje velice dobře.
11: To říká host radiožurnálu Sport Vojtěch Starý, se kterým si budeme povídat znovu po písničce.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na radiožurnálu Sport si povídáme s Vojtěchem Starým, který je aktuálně se svojí přítelkyní na dlouhatánské cestě na kole z Vietnamu až do Česka. Jaký třeba nejsilnější zážitek máte z té dosavadní cesty? Co třeba jste s těmi místními nebo i na kole zažili a vypíchl byste to?
1: Co se týče té interakce s místními lidmi, tak nejsilnější zážitek byl asi ve Vietnamu, když se tam slavil MDŽ a my jsme se připletli v jedné vesnici, už byl večer, potřebovali jsme se někde najíst, takže jsme zajeli do vesničky, že najdeme restauraci. Místo toho jsme byli okamžitě zataženi vlastně do víru oslav. Teď se tam rozjela prostě obrovská party, dostali jsme pivo, dostali jsme najíst a najednou jsme byli členi jejich rodiny, takže jsme tam se starostou a s místníma ženama trsali do rána, pak nás starosta ubytoval u sebe doma, ráno v 6 už nás tahli za nohy z postele, že jdeme na snídani, vzali nás na rybí polívku. Takže to byl opravdu náročný večer, ale asi nejsilnější zážitek z té cesty, co se týče těch lidí.
0: A kolik už máte za sebou kilometrů?
1: Teď momentálně máme za sebou něco přes 5000 kilometrů. My jsme udělali malou pauzu teď v Kyrgyzstánu, kam se vracíme za 3 týdny zase a začínáme a pojedeme směr Tadžikistán a Pamír Highway. A ono 5000 kilometrů musím říct, že není zase tolik, ale my tím, že jsme vlastně to chtěli vzít co nejblíž Tibetu, té autonomní oblasti, kam se Evropa nebo cizinec na kole vůbec nedostane, to je prostě zakázaný. Místní Číňani tam teda můžou, ty všichni směřují do Lhasy na kolech. Takže jsme kopírovali hranice téhle oblasti a já jsem si neuvědomil, že to bude tolik výškových metrů. Takže my sice máme 5000 kilometrů, ale přes 50 000 výškových metrů nastoupáno na tom kole, takže už jsme potřebovali nutně odpočinek.
0: Jak tahle cesta vypadá prakticky? Vy máte kola ověšená brašnami, tak kolik kilogramů na tom kole vlastně navíc vozíte?
1: To záleží na tom, kolik máme zrovna u sebe vody a jídla, což samozřejmě zase závisí na tom, kde se pohybujeme, ale i tak mají ty kola celkově nějakých třeba 45 kg, když potřebujeme táhnout vodu, tak to může mít i přes 50. Při tom šlapání je to znát.
0: Milovníci cyklistiky by určitě byli rádi, kdybyste i zmínil, co za kola to vlastně je.
1: Mm-hmm. Jsou to teda kola s ocelovým rámem a je to gravel, pevná vidlice, řídítka vlastně ohnutý dolů. Je to vyloženě na to cestování. Musím říct, že ty kola jsou pohodlný, museli jsme si to trošku doladit. Na těch kolech jsme ještě strávili nějaký čas, museli jsme tam dodělat nějaké věci. Nešťastný je třeba to, že ty kola nemají stojánky. Jo, oni jsou dělaný prostě na takovou rychlejší cyklistiku, jenže když potom jedete přes celý svět a někde nejsou stromy, není kam to opřít, tak opravdu válet to po těch brašnách, to vůbec není příjemný. Takže ty kola jsme museli ještě různě dolaďovat.
0: Mě pobavilo jedno z videí na vašich sociálních sítích, na kterém vyjmenováváte nekonečný seznam věcí, které jste vyvezli do sedla v 5000 metrech, někde na vaší cestě. Já namátkou zmíním třeba nafukovací míč proti trudomyslnosti, nevyužité cestovní šachy, vodku z Laosu, vodovky nebo tradiční tibetské šaty. Tak proč jste vezli těhle, nevím kolik kilo navíc, do 5000 sedla a přivezli jste si to teď do Česka všechno?
1: Přivezli jsme si to všechno do Česka. Je to tak, že jsme vyráželi a měli jsme to relativně lehký, ale samozřejmě člověk nikdy nebyl ve Vietnamu, v Laosu, v Číně, do Číny, Bůh ví, jestli se ještě někdy podíváme. Takže to, co jsme viděli a co se nám líbilo, jsme samozřejmě museli mít, takže jsme si to koupili a teď jsme to rvali do těch brašen a ty kola byly těžší a těžší. Třeba když zmíním ty tibetský šaty, co si koupila Adelka, tak ty měly třeba 2 kila. Takže takových věcí bylo opravdu hodně a teď jsme přivezli 12-kilovou brašnu domů jenom suvenýrů, takže se nám dost odlehčí, můžeme místo toho nabrat zase jiný věci a třeba jídlo.
0: Jak se v 5000 metrech výškových na kole dýchá?
1: My jsme se toho báli, ale zároveň, když jsme viděli odbočku na cestě, která vedla přes 5000 sedlo, tak jsme si říkali, tak to musíme přejet, protože kdo může říct, že přejel 5000 na kole. Samozřejmě nahoře jsme dýchali jak pes ve 40-stupňovém horku, ale jinak nebyl žádný problém, hlava nás nebolela, tohle bylo v pohodě. Problém nastal potom, když jsme vlastně vyjížděli nahoru na tu tibetskou náhorní plošinu, protože vlastně ten závěr jsme posledních 600 kilometrů neklesali pod nějakých 4200 metrů skoro.
0: Teď se budete striktně vracet na to místo, kde jste skončili? Je to tak, že chcete skutečně si tu cestičku navázat tam, kde jste skončili před nějakým týdnem, dvěma?
1: Jo, my jsme vlastně přibližně před týdnem skončili ve vesnici Saritaš v Kyrgyzstánu. A ne, že bychom úplně striktně chtěli, ale my musíme, protože tam máme kola. Přivezli jsme jenom to, co jsme chtěli nechat doma, nebo případně co jsme chtěli jako nutně vyprat doma a ne někde v řece. Takže zbytek jsme tam nechali, domluvili jsme se tam v guesthouse a kola i věci jsme nechali v kůlně a snad to tam zůstane.
0: To říká dnešní host radiožurnálu Sport Vojtěch Starý, cyklista na cestě z Vietnamu až do Česka a taky horolezec, a právě o téhle jeho vášni si budeme povídat už za chvíli.

0: Na radiožurnálu Sport mluvíme s Vojtěchem Starým, kromě jiného i nadšeným horolezcem, který má třeba i nějaký prvovýstup?
1: Prvovýstup? No, o ty jsem se vždycky pokoušel, mně žádný zatím nevyšel.
0: Jak to?
1: Vždycky se tam stalo něco nečekaného. Naposled, když jsme byli třeba v Afghánistánu, chtěli jsme původně lézt na Kohe Shachaur, což je 7000 hora, naposled vylezená před nějakými 50 lety českou expedicí. Tak tam jsme chtěli udělat prvosjezd na lyžích, nicméně když jsme dorazili do Váchánského koridoru, kde se ta hora nachází, tak jsme nedostali permit a po 3 dnech nás Taliban vykázal docela přísně a my jsme museli hledat náhradní cíl. Našli jsme jinou horu, kde jsme chtěli teda už dělat prvovýstup, nicméně neměli jsme o tom žádný informace, takže jsme rychle přes satelitní telefon už bez signálu psali tady horolezcům Háčkovi a Radarovi a teda nedávno ze Snulýmu Banánovi, který nám o tom zjišťovali nějaké informace. Zjistili jsme, že teda z té strany ze severu, kudy chceme lézt, by to byl prvovýstup, nicméně když jsme začali lézt, tak jsme tomu dali 3 pokusy a nejvíc jsme se dostali asi 5600 metrů, tady ta hora má teda 6800, jmenuje se Kuhe Bandaka. Mm-hmm. Ale byli jsme tam pozdě v sezóně, lítalo tou stěnou ledovou takovýho kamení a ledu, že nebylo možné vlastně prolézt takovým úzkým kuloárem a radši jsme se na to vykašlali a rozhodli jsme se, že se tam vrátíme, ale dřív v sezóně, protože ty hory teďkon, ty podmínky se hodně mění, posouvá se to celý vlastně do toho jara, dřív se tam lezlo celý léto, až prostě třeba v srpnu, v září nebyl problém, teď už to nejde. Teď už opravdu je potřeba tam ani nejet na začátku července, ale opravdu někdy na konci května.
0: Vy zdoláváte alpské kopce pravidelně, byl jste třeba v pohořích Pamír a Himalaj taky, nebo i na Novém Zélandu, tak kde, jestli se to dá takhle generalizovat, bylo to horolezení nejnáročnější?
1: Já musím říct, že třeba na Novém Zélandu ty kopce nejsou zdaleka tak vysoký, ale ta náročnost je tam neuvěřitelná. My jsme se tam teda pokoušeli zdolávat kopce ještě ve špatnou dobu a ještě tím způsobem, že jsme chtěli jít od spoda, protože většina horolezců tam vyletí na chatu, která je ale v půlce kopce. Jo? Vyletí tam vrtulníkem a pak si dolezou ten zbytek, ale jako ať si dělá každý, co chce. Já musím říct, že za mě to není prostě čestně zdolaný kopec, takže my jsme chtěli jít opravdu od spoda. Chtěli jsme vylézt na Mount Cook, takže jsme se tam začali hrabat do toho kopce ze spoda z ledovce, ale byla to tak strmá suť a nesoudržná skála, že to bylo hrozně nebezpečné, takže jsme se po, nevím, 500 výškových metrech na to vykašlali. Nicméně těch pitlů, jak horolezci říkají, jo, těch nedokončených výstupů jsme na Zélandu měli dost, protože opravdu tam je to drsný. Jo, když člověk ještě jde z toho západního pobřeží, kde vlastně narážejí všechny ty bouřky a všechny ty nečasy do těch jižních Alp, tak ty podmínky jsou tam neuvěřitelně přísný. Horolezců je tam málo a člověk si připadá jak někde, kdyby byl v Himalájích, protože opravdu tam jako nikdo není v těch horách, i když to není tak veliký zdaleka.
0: A jak jsou vlastně vysoké hory na Novém Zélandu?
1: Má to pod 4000, ale ta náročnost těch podmínek je tam opravdu jak na nějaký 8000.

0: jediný co, tak tam není ta vejška.
1: Vy už jste zmínili jednoho nedávno zesnulého kolegu. Bohužel čas od času se objeví zpráva o nějakém českém nebo i zahraničním horolezci, který zahynul při svých výpravách. Tak máte v sobě vyřešený tenhle přirozený pud sebezáchovy, když jste třeba na nějaké ledové strmé stěně odkázaný jenom na sebe? Myslíte i na tuhle možnost? Připouštíte si ji?
0: Tuhle možnost si člověk musí připouštět, pokud chce dělat tenhle ten sport. Prostě to riziko tam vždycky je. Musím říct, že mě to nedělá úplně problém říct, hele, jdeme zpátky, to nemá cenu. Já tam jezdím do těch hor spíš za tím dobrodružstvím, za tou cestou, za tím prohledáváním neznámého, než abych si mohl odškrtnout, jako že jsem byl na vrcholu.
1: Sice při vašich cestách moc peněz neutratíte, ale přece jen to není úplně levná legrace, tak jaké je vaše civilní povolání?
0: Já se teďkon živím jako klempíř a vlastně výškový práce, cokoliv z lana, taková práce všeho druhu.
1: Vy jste zároveň vystudoval zoologii. Tak pomáhá vám třeba tahle znalost při pohybu v té přírodě a je to taky motivátor k tomu do přírody jezdit?
0: No, já tu přírodu mám rád odmala, takže vlastně jsem to vystudoval, protože mě to táhlo k té přírodě. Pořád k tomu mám vztah, rád fotím ty zvířata, hrozně rád to vidím. Třeba teď, když jsme projížděli na kole ten Tibet, já jsem byl úplně nadšený, protože v životě jsem neviděl tolik divokých zvířat. Divocí osly, jaci, gazely, antilopy, opravdu nádhera.
1: Vy občas o těchto vašich různých dobrodružných cestách i přednášíte, je to tak?
0: Je to pravda. O téhle cestě určitě budeme dělat přednášky. Myslím si, že určitě v Praze, v Karlových Varech, odkud pocházím, budou přednášky pro horolezeckou komunitu, potom v Tisí určitě. Takže kdyby vás to zajímalo, tak mě zkuste kontaktovat přes nějakou sociální síť a myslím si, že tak na jaře příštího roku budou přednášky.
1: To říká trochu stavitel střech, trochu horolezec a trochu taky cyklista na cestě z Vietnamu do Česka Vojtěch Starý, který byl hostem radiožurnálu Sport, tak hodně štěstí na těch všech vašich expedicích.
0: Moc děkuju, mějte se krásně.
1: Z Prahy, Tadeáš Skalický, radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Blíží se půl šestá a na radiožurnálu Sport uslyšíte krátké zprávy.
5: 30 minut. Richard Jandovský a zprávy.
6: Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, to je o 0,2% víc než v červnu. Údaje zveřejnil úřad práce, o zaměstnání se ucházelo přes 367 tisíc lidí. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO jde o tradiční prázdninový nárůst. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, nejmenší naopak v Praze a Pardubickém kraji. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie. Nejhorší byl minulý víkend. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Na většině území Francie platí omezení pro spotřebu vody. Krizový stav úřady vyhlásily téměř v 70 departmánech. Během něj se voda smí využívat jen pro přednostní účely, jako jsou zdravotnictví, civilní bezpečnost nebo hygiena. Nedostatek vody ve Francii způsobily opakující se vlny veder a dlouhotrvající sucho. Na jihovýchodě země teploty podle meteorologů opět dosáhnou až 40 stupňů Celsia. Na středu francouzská vláda svolala krizový štáb. Praha plánuje opravit kasárny Karlín za bezmála 2 miliardy korun. Radní hlavního města dnes schválili vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V objektu památkově chráněné budovy by do roku 2032 měly vzniknout prostory pro obchody, kanceláře či studentské koleje.
2: Sport.
6: Kladivář Volodymyr Myslivčuk vyhrál na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu kvalifikaci výkonem 79 metrů a 61 cm. Do úterního finále postoupil také dálkař Petr Meindl-Schmidt. Už 10 dnes večer bude o medaili bojovat koulař Tomáš Staněk, který kvalifikaci splnil limit výkonem 20 metrů a 66 cm a skončil druhý.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdná 13. U Stráže nad Ohří, taky 28. U Loun. Silnice 13 Karlovy Vary Chomutov je uzavřená, projet se nedá ani v jednom směru mezi odbočkou na Krásný les a Stráží, v zatáčce u odbočky na Horní hrad. Ve straně na silnici spadl strom, pracují hasiči, vypadá to, že už kmen mají dole a porcují ho, plošinu uklízejí, kolony stojí od Damic a ze Stráže, není kudy to obět, ale brzy by měli provoz obnovit. Na silnici 28 z mostu na Louny a dál, kde sedmičce je neprůjezdný úsek Kus za Dobroměřicemi, na dálnici D7 se musí přes město přes Louny za kruhovým objezdem směrem na D7 uklízejí po nehodě.
8: Velká dopravní nehoda, je tam několik vozidel, jedno je dokonce převrácený na boku.
7: V Praze odpolední kolony, hlavně před Zuženou Kbelskou ucpaná Novopatská kolona, předtím i celým východním okruhem kolem Černého mostu už ze Štěrboholské spojky od Europarku, celý úsek osobním autem 40 minut. Na jižní spojce ve směru na Smíchov čekejte kolonu od sjezdu na Pankrác ke Zlíchovskému tunelu, to je až na čtvrt hodiny, a velmi silný provoz zůstává taky v centru na magistrále ve Vlznově ulici od hlavního nádraží od Vinohradské až na Hlávkův most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30 a na horách to bude až 20 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

I v 17 hodin 37 minut je s vámi Radiožurnál Sport. Příjemné odpoledne. Fotbalista Timothy Uma se možná už vůbec neobjeví v dresu pražské Slavie. 22-letý keňský záložník klub z Edenu znovu opouští a míří na roční hostování do anglického druholigového Charltonu. No a součástí dohody je i opce na případný přestup. Úřadující český mistr o tom informoval na sociální síti X. Uma přišel do Slavie v loni v únoru ze švédského Elfsborgu a v Edenu podepsal smlouvu do roku 2029. Ovšem za A tým Pražanů nastoupil pouze do jediného soutěžního utkání a minulou sezónu strávil na hostování v Lechu Poznaň.

0: Český cyklista Pavel Bittner po sezóně změní tým. 23-letý sprinter podepsal dvouletou smlouvu se švýcarskou stájí Pinarello Q365, kde závodí také britská hvězda Tom Pidcock. Bittner tak po 6 letech opouští současný tým Picnic Post NL. Podrobnosti teď ve studiu přidá Lukáš Antoš. Hezký den.
1: Hezký den i ode mě.
0: Tak Lukáši, co může přestup do Pinarella Q365 pro Pavla Bittnera přinést?
1: Pro českého reprezentanta je to hlavně šance získat novém týmu výraznější roli. Pinarello Q365 s ním počítá jako s jedním z hlavních favoritů a sprinterů, takže by měl dostávat více příležitostí závodit na vlastní výsledek. Nevýhodou je, že tým nemá licenci World Tour a nemá tak automaticky zajištěnou účast na největších závodech. Letos se ale díky pozvánkám představil na všech třech Grand Tours a český sprinter věří, že mu tahle změna výrazně prospěje.
2: Hrozně moc se na to těším, poznám nový kolegy, samozřejmě je to něco unikátního, co se týče toho, jak to v cyklistice funguje. Takový tovární tým, že Pinarello je součástí týmu, takže můžeme být hodně blízko k vývoji, materiální vývoj, se strašně moc těším a myslím si, že mi to pomůže mnohem víc, abych se dostal k svému maximálnímu potenciálu. A jak říkám, myslím si, že se já i lidi, co rádi se tou cyklistikou, můžou na to těšit.
0: Pinarello Q365 možná není pro běžného posluchače tak známý název. Co je to tedy za tým a co ten název znamená?
1: No, jde o švýcarskou stáj, která vznikla před několika lety a postupně se snaží zařadit mezi úplnou cyklistickou špičku. V současnosti závodí ve druhé nejvyšší kategorii profesionálních týmů. Hlavní hvězdou týmu je, jak už jsme zmínili, Brit Tom Pidcock a zajímavý je i samotný název. Pinarello je italský výrobce závodních kol a Q365 je značka cyklistického oblečení. Číslo 36,5 odkazuje na ideální tělesnou teplotu člověka, kterou se značka snaží pomocí svého oblečení při sportovním výkonu udržovat. Pro Bittnera tedy nejde jen o změnu dresu, v ambiciózním týmu by měl dostat výraznou roli a příležitost dál se posouvat mezi elitní světoví sprintery.
0: Říká Lukáš Antoš, se kterým jsme probrali přestup českého cyklisty Pavla Bittnera. Díky.
1: Hezký den.

0: David Stipka na radiožurnálu Sport, 17 hodin 46 minut. V anglickém Birminghamu začalo mistrovství Evropy v atletice. Hned tři české postupy se zrodily v první části programu šampionátu. Tomáš Staněk uspěl v kvalifikaci koulařů a už dnes večer po 9:30 ho čeká finále. Všechno důležité uslyšíte na radiožurnálu Sport. Postoupili do finálových bojů také dálkař Petr Mindl-Schmidt a kladivář Volodymyr Myslivčuk, který dokonce vyhrál celou kvalifikaci. Ti budou o medaile bojovat až zítra. No a ten večerní program nabídne daleko víc českých atletů a atletek. Třeba také semifinále stovky s Karolínou Maňasovou. Pokud by uspěla ještě před 11. hodinou dnes večer, by běžela finále také na radio žurnálu Sport. V našem vysílání se ovšem do Birminghamu vydáme i za chvíli.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Na minulém evropském šampionátu atletů před 2 lety v Římě se blízknul zlatém oštěpař Jakub Vadlejch. Letos z Birminghamu by medailí mohlo být i víc. Mezi už tradiční opory týmu patří třeba výškař Jan Štefela.
1: Nedávno jsme na to vzpomínali, no. Je to masakr, že vlastně to už 4 roky, co to bylo, Mnichov, a byl to dobrý závod, no. V kvalifikaci jsem si vlastně vyrovnal osobák 2.21 a prošel jsem do finále. A ve finále prostě při mě stáli všichni svatí a jsem dal 2.18 na první a byl jsem 7. No.
2: Vzpomínal před startem mistrovství Evropy v Birminghamu výškař Jan Štefla na svou první velkou mezinárodní akci mezi dospělými. Na evropském šampionátu v Mnichově v roce 2022 tehdy překvapil v deštivém finále 7. místem a od té doby je tradičním účastníkem závěrečných bojů na vrcholných soutěžích. A také do Birminghamu přijel v roli adepta na medaily, když je v letošních tabulkách na 2. místě za Ukrajincem Doroščukem. Stejná pozice patří papírově i čtvrtkařce Lourdes Glory Manuel. Ta startuje na 1. vrcholné akci jako halová mistryně světa.
3: Samozřejmě je to krásná motivace. Vlastně to byla celá motivace pro moji venkovní sezonu tenhle rok. A samozřejmě se to poslouchá hezky, když vás hlásí a tohle tam zmíní, ale je to vlastně další a jiný šampionát a spousta lidí sem přišlo s tím stejným cílem jako já, prostě se probojat co nejdále a následně zabojovat o ty medaile.
2: Vysoko je pak v letošních tabulkách i mistr Evropy z Říma Jakub Vadlejch.
4: Oštěp letí daleko, daleko letí, kam dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato!
2: Ale jeho aktuální forma je velkým otazníkem. Vadlejch je sice květnovým hodem za 85 metrů z Tokia nadějí na další výrazný úspěch, ale svůj poslední závod absolvoval před skoro 2 měsíci. Oštěp mužů stejně jako oštěp žen patří mezi disciplíny, ve kterých se představí hned 3 Češi, což je maximum, a podobnou soutěží bude tradičně velmi zajímavý 10-boj. Tam se fanoušci můžou těšit na výkony Tomase Järvinena, Ondřeje Kopeckého a také 10. z šampionátu v Římě Viléma Stráského.
5: Nevím, co to čekat, sám jsem hodně překvapený, že se to vlastně povedlo nakonec se sem dostat, protože na začátku sezony tak vůbec nevypadalo, vlastně jsem musel odpískat geci s Ratingen, protože mě bolí záda, nemohl jsem vůbec skákat do tyči. Pak do toho přišlo ještě trošku rameno, mě trápilo, takže jsem hodně rád, že se to povedlo poskládat v tom Polsku na těch 8000. Teďka, i když to nebylo úplně ideální, tak bych řekl, že jsem docela v dobré formě a jo, už se těším na ten závod.
2: Doplňuje Vilém Stráský, 4. z letošního 7. boje na halovém mistrovství světa. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů fotbalisté Sparty zvládli. Olympic Lyon porazili doma na Letné 2-1.
3: Pro nás tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni.
2: Postup do závěrečného předkola ale musí Pražané ještě potvrdit v odvetném zápase ve Francii.
3: Jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně a nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
2: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 21 hodin a Radiožurnál Sport ji odvysílá v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
5: V blízkosti dopravního letadla letal minulý týden nad Prahou dron.
6: Událost je šetřena jako potenciální neoprávněný provoz.
5: Kolumbii zasáhlo silné zemětřesení. Prezident jede osobně řídit záchranné práce.
7: Zrušil jsem svůj program, abychom se mohli soustředit na reakci na přírodní neštěstí.
5: Kouleř Staněk postoupil na evropském šampionátu v atletice do večerního finále. Dlouhá kolona je v Praze před Gbelskou už z východního okruhu Odběchovic a zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Jsou tu hlavní zprávy. Pěkný pondělní večer vám přeje Richard Jendovský.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: U letadla skandinávské společnosti SAS se minulý týden nad Prahou objevil neznámý dron. Stroj letící z Kodaně se chystal na přistání na ruzyňském letišti. Radiožurnálu událost potvrdil Úřad pro civilní letectví. Komu dron patřil, úřady vyšetřují.
8: Incident se stal ve čtvrtek, když letadlo dopoledne přelétalo přes pražské Štěrboholy ve výšce zhruba 1 300 metrů. V těchto místech by přitom pilot dronu měl dodržovat maximální výšku 120 metrů a plán letu by měl vyznačit v aplikaci Drone Map. Ani jednu podmínku, ale obsluha dronu podle mluvčí Úřadu pro civilní letectví Jitky Ungrové nesplnila.
6: Vzhledem k tomu, že je událost šetřena jako potenciální neoprávněný provoz, nelze v tuto chvíli vyloučit ani zapojení policie České republiky.
8: Let dronu piloti nahlásili řízení letového provozu, které varovalo další posádky v okolí. Dron se tak s žádným letadlem nesrazil. Vít Kubant, Radiožurnál.
5: Nezaměstnanost v Česku mírně stoupá. V červenci byla na 5%. Vyplývá to z dat úřadu práce. V evidenci má 367 tisíc lidí. Je to o 40 tisíc víc než před rokem.
9: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
10: Což je o 1078 více než v červnu.
9: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
11: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
9: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze necelá 4%. Vít Andrle, Radiožurnál.
5: Po zemětřesení o síle 7,4 stupně zemřelo v Kolumbii nejméně 25 lidí. Vyplývá to ze zpráv starostů postižených měst Manizales a Cali. Spadly tam desítky budov. Záchranáři teprve začínají pátrat po lidech uvězněných v troskách.
12: Lidé otřesy poprvé pocítili krátce po 7:30 ráno kolumbijského času. Na sociálních sítích hned potom začali šířit videa chvějících se budov. Nejméně jedna z nich se úplně zřítila. Kvůli poškozeným terminálům pozastavili provoz letiště ve městě Quibdó a Pereira. Podle rozhlasové stanice Caracol zemětřesení poškodilo taky katedrálu v 500 000 městě Manizales. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella řekl, že okamžitě ruší svůj program a mobilizuje potřebné síly k odklízení škod. Hlavní stanoviště záchranářů podle něj bude v obci San José de Palmar nedaleko hranic s Panamou, kde bylo podle seismologů epicentrum otřesů. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Ruské úřady hlásí 13 mrtvých a desítky zraněných po ukrajinském dronovém útoku na Nižněkamsk v Tatarstánu. Leží tam jedna z největších ropných rafinérií v Rusku. Údaje o obětech není možné ověřit.
13: Ukrajinský generální štáb potvrdil pouze zásah rafinérie společnosti Taneco v Tatarstánu. Ta v Nižněkamsku vyrábí širokou škálu ropných produktů, včetně leteckého paliva, které stejně jako naftu dodává i ruské armádě. Moskva uvádí, že protivzdušná obrana v noci na dnešek sestřelila 456 ukrajinských nepilotovaných letounů a požáry vypukly v důsledku pádu trosek dronů. Toto vysvětlení místní úřady nabídly i v případě druhé rafinérie, která se ocitla v plamenech, a to v Tjumeni na západní Sibiři. Podnik patří společnosti Sibur. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes s velením ozbrojených sil probral pokračování útoků na ruská zařízení a oznámil, že v armádě nastanou změny. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
14: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
5: Na českých silnicích od začátku srpna zemřelo už 18 lidí. Z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři, informovala o tom policie.
15: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
16: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
15: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
17: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
15: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
5: Praha chce opravit kasárny v Karlíně. Přípravu investice za 2 miliardy korun odsouhlasila městská rada.
18: Objekt částečně provozuje kulturní spolek. Ten musel v květnu 2024 náhle zavřít kvůli chybějící rekolaudaci a stížnostem na hluk. O rok později obnovil spolek provizorně činnost na venkovním nádvoří. Připravovaná oprava má provoz obnovit úplně. Podle mluvčího Prahy 8 Martina Šálka by budoucí využití budovy nemělo rušit místní.
19: Věříme, že se nyní podaří najít řešení, které umožní kasárnám znovu sloužit lidem, a to v režimu, který bude respektovat jak zákon, tak sousedy okolí.
18: Objektu by měly vzniknout například kanceláře, kulturní prostory a nebo třeba také ubytování pro studenty, říká pražský radní Adam Zábranský z Pirátů.
20: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita.
18: Hlavní město očekává, že by práce mohly začít v roce 2028 a měly by trvat zhruba 4 roky. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
5: Zemřel spisovatel Vladimír Páral. Patřil k nejčtenějším autorům socialistického Československa. Své romány opíral o témata partnerských problémů a společenských rozdílů ve společnosti řízené komunisty.
21: Můj velmi mladý příteli, mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
22: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
23: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňás.
24: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
23: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
25: Sport. Koulař Tomáš Staněk postoupil na evropském šampionátu do finále. Birminghamu se dostal po kvalifikaci na 20 metrů a 66 cm. Po svém nejdelším závěrečném pokusu na sobě ale nějakou větší radost nedal znát.
26: Já jsem byl spokojený, jenom jsem nechtěl jako úplně zářit emocema, a protože jsem víceméně věděl, že i ten první pokus už v tu chvíli bude stačit, protože vlastně v té druhé skupině nikdo moc jako by neměl přede mnou ten výkon, takže spíš to bylo taková jako radost na ten trefený pokus.
25: Finále koulařů vám nabídneme po 9:30 v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Český cyklista Pavel Bittner změní od příští sezóny tým. 23-letý sprinter podepsal dvouletou smlouvu se švýcarskou stáji Pinarello Q365, kde je hlavní hvězdou Brit Tom Pidcock. Bittner letos absolvoval svou druhou Tour de France a změna týmu pro něj znamená krok vpřed.
1: Myslím si, že mi to pomůže mnohem víc, abych se dostal k svému maximálnímu potenciálu. A jak říkám, myslím si, že se já i lidi, co rádi se tou cyklistikou, můžou na to těšit.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D8 u Lovosic, nehoda na 37 za Trutnovem. Na D8 z Prahy na Ústí pozor za sjezdem na Lovosice na kilometru 49 leží velký kus pneumatiky z kamionu mezi pruhy. Na silnici 37 z Trutnova na Jaroměř u Nového Rokytníku havarovala 4 osobní auta, zasahují záchranáři provoz i zastavují kolona už kousek za Bojištěm z druhé strany od odbočky na Studenec. Na pražském okruhu z D1 na letiště kolona za tunely u sjezdu na Lochkov, za ním na kilometru 15,5 čerstvě nehoda v pravém pruhu. Na východním okruhu se tvoří kolona skoro od sjezdu na Běchovice dál celou Novopatskou ke Kbelské osobním autem až půl hodiny. A na jižní spojce směr Smíchov kolona za McDonald's i přes 20 minut do Dobřížské předregulovaný vjezd do Mrázovky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. To byly hlavní zprávy.
4: A po hlavních zprávách pokračuje vysílání radiožurnálu Sport. Fotbalisty Sparty čeká už zítra odveta třetího předkola Ligy mistrů. Po domácí výhře 2-1 nad Lyonem budou Pražané bojovat o postup na hřišti Olympiku. A tak teď míříme do Francie.
2: Radiožurnál Sport
6: a Ondřej Prokop.
4: V 18 hodin se totiž v Lyonu rozběhl spartianský předzápasový trénink, který sleduje i reportér Tomáš Petr. Dobrý podvečer.
7: Hezký podvečer.
4: Tak teď aktuálně, co vidíš na hřišti?
7: Trénink začal po té 18. hodině nejprve. Brian Priske se postavil na půlící čáře do prostřed hloučku hráčů a něco tam vysvětloval svým svěřencům. Možná to byly ještě dozvuky i té víkendové prohry v Mladé Boleslavi 0-2. Aktuálně golmani trénují v levém rohu, tady u střídeček řekněme, a trénují na té brance blízko rohovému praporku, kdežto hráči ti se rozcvičovali na opačné straně hrací plochy a teď se přesunuli přímo na střed hřiště do té jediné osvětlené části, řekněme, protože takových 90% hřiště je ve stínu a jen takový malý proužek na opačné straně, než jsou střídačky, tak ten je pod tím ostrým slunkem, které tady pálí v Lyonu a právě tam teď je většina hráčů a vlastně pomalu, ale jistě bude začínat ten trénink, který už bude zhruba za 4-5 minut uzavřený pro média.
4: No a jakou jsi vypozoroval náladu na hráčích a případně i realizačnímu týmu Sparty po té těžké porážce v sobotu Mladé Boleslavi po opravdu bídném výkonu?
7: Jonathan Brunes, který přišel za hráčskou kabinu na tiskovou konferenci, tak ten mluvil o tom, že všichni samozřejmě byli zklamaní, že byli frustrovaní a že vlastně potřeba tu frustraci z té sobotní porážky v Mladé Boleslavi přenést v něco pozitivního zítra a tady v Lyonu. A i Brian Priske mluvil, řekněme, optimisticky o tom, že Sparta přijela pro postup. Otázkou je, do jaké míry tomu třeba sám věří z pohledu toho, že zatím Spartané v každém duelu téhle sezóny inkasovali alespoň jeden gól. Doma sice dokázali zvítězit, ale na hřištích soupeřů zatím dva venkovní duely, dvě prohry a vždy o dva góly, což by při té domácí výhře 2-1 tady v Lyonu samozřejmě nestačilo zítra.
4: Asi by bylo velké překvapení, kdyby právě Brunes chyběl v základní sestavě, ta se určitě bude blížit hlavně tomu prvnímu domácímu zápasu z Lyonu, nikoli té základní z Mladé Boleslavy. Ale vůbec v jakém složení Spartané odcestovali do Lyonu?
7: Chybí obránce Gudal, který samozřejmě kvůli tomu, že za Tromze hrál kvalifikaci Evropské ligy, nemůže nastoupit do bojů o Ligu mistrů. Zároveň se Spartou neocestovalo trio Haraslín, Vindál a Kuchta. Všichni jednají o svém přestupu do zahraničí. Kapitán Lukáš Haraslín, ten je v Saudské Arábii, kam by měl zamířit a dojednává tam tu svou smlouvu, ale zatím ještě nic podepsané není, takže kdo ví, třeba z toho sejde jako v případě obránce Hanska, Kubička, který nakonec zamířil z Feyenoordu Rotterdam tehdy do Atletika Madrid, takže zatím stále ještě Lukáš Haraslín je hráčem Sparty a ne saudsko-arabského týmu Al-Fettah.
4: No a ty jsi vlastně mluvil o tom, co říkal útočník Brunes na tiskové konferenci, tak co ještě zajímavého na ní zaznělo?
7: Já jsem se ptal Briana Priskeho, jestli vlastně má připravenou variantu za Haraslína, co se týče penalt, protože tenhle zítřejší odvetný duel by klidně mohl dojít i do toho rozstřelu. A pak je samozřejmě otázkou, jak by to Brian Priske řešil. On mluvil o tom, že má několik vynikajících hráčů, kteří jsou připraveni na tuhle variantu, a pak vlastně se také tak trošku pousmal, podíval se na levou stranu, kde seděl právě Brunes, a řekl, že vlastně jeho norský kamarád je na tohle expert, takže s velkou pravděpodobností právě on by byl mezi těmi vyvolenými, kteří by případně šli na penaltu, a i kdyby se kopala penalta v zápase, tak Brunes by byl asi hodně vysoko mezi těmi adepty na to, kdo bude zahrávat pokutový kop. Mluvilo se také o tom, jestli pro Spartu není nevýhodou to, že o víkendu hrála, kdežto Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala, tak Brian Priske samozřejmě přiznal, že lepší variantou je to, když nehrajete, když máte volno, protože ušetříte fyzické síly, ale že to je opravdu jen malý rozdíl.
4: Pomalu vyprší ta tradiční čtvrthodinka, kdy novináři mohou být na tréninku před zápasovém týmovém, takže asi brzy budeš muset opustit hřiště. Tak ještě na závěr trošku o Lyonu, asi to, co nejvíc zajímá české fanoušky právě na tomto týmu. Pavel Schulz v Praze nehrál na Letné minulý týden, může se objevit zítra?
7: Teoreticky může, ale podle tiskovky Lyonu, kde trenér Fonseca mluvil o tom, že tomu moc nedává velkou šanci, se dá předpokládat, že Pavel Schulz bude chybět i v tom zítřejším odvetném zápase. A možná je to pro Spartu dobře. Každopádně, ať už Schulz bude nebo nebude, tak se dá očekávat, že Lyon zítra nastoupí v úplně jiném rozestavení s úplně jinou herní tváří než s tím, co předvedl v Praze.
4: Říká reportér Tomáš Petr, který bude zítra od 21 hodin na Radiožurnálu Sport také komentovat přímý přenos odvety třetího předkola Ligy mistrů mezi Lyonem a Spartou. Tak zatím naslyšenou.
7: Naslyšenou.

0: Skupina investorů, v níž je i zakladatel společnosti Amazon Jeff Bezos, je blízko koupy zhruba třetinového podílu v FC Liverpool. Podle listu Guardian by mělo konzorcium za přibližně 30% slavného fotbalového klubu zaplatit 1 350 000 000 liber, což je v přepočtu více než 38 miliard korun. Britská média uvedla, že vlastník Liverpoolu, skupina Fenway Sports Group, by mohl dohodu oznámit ještě během tohoto týdne.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Malajzi jsme se přenesli na britské ostrovy, kde začalo dnes mistrovství Evropy atletů. Kladivář Volodymyr Myslivčuk prvním pokusem vyhrál kvalifikaci, postoupil do finále. Tomáš Staněk Koulař, ten se do finále dostal až třetím pokusem. A to finále vám nabídneme už dnes po 9:30 ve vysílání Radiožurnálu Sport. A velké drama zažil dálkař Petr Mindl-Schmidt. Po dvou přešlapech mu zbýval jediný pokus. Měl poslední šanci na postup do finále mistrovství Evropy a využili. Díky sezónnímu maximu 791 cm uzavřel v Birminghamu 12 nejlepších. A krátce potom s ním mluvil reportér Adam Procházka.
1: Petře, velká gratulace k postupu do finále. Teď se usmíváte, ale předpokládám, že před tím posledním kvalifikačním pokusem jste se asi moc neusmíval.
2: To je pravda, moc jsem se neusmíval, byly to velké nervy. Úplně jsem si tu kvalifikaci takhle nepředstavoval. Ale to je prostě dálka, někdy to tak musí být, že až na ten poslední pokus člověk se musí hodně soustředit. Já jsem fakt se snažil zůstat co nejvíc v klidu a věřit si v to, co máme natrénované. Čekal jsem, že ta kvalifikace bude úplně jiná, než byla, ale nakonec s hodně štěstím vyšla. Doufám, že štěstí zůstane při mě i na zítra, ale že už nebude tak podstatné jako dneska.
1: A vemte nás do své hlavy před tím posledním kvalifikačním pokusem, dva přešlapy, věděl jste, že potřebujete skočit třeba ideálně sezónní maximum venku. Cítil jste strach, obavy nebo sebevědomí? Jak jste na tom byl před tím pokusem?
2: Já jsem cítil takový mix všeho, hrozně se to měnilo. Chvilku to byl strach, chvilku obavy, že vlastně jsem měl reprezentovat Českou republiku zbytečně, že tady nic nepředvedu. A pak ke konci sebevědomí, že vlastně mám natrénované, že to musí vyjít a prostě přesto nejede vlak. Takže nakonec se to usálo naštěstí na tom sebevědomí, že prostě přesto, abych měl další křížek, to jako určitě nebude.
1: To říká český dálkař Petr Mindl-Schmidt, který postoupil do finále na mistrovství Evropy a rozhodl o tom jeden jediný centimetr.
2: Štěstíčko na mojí straně dneska, fakt jako hodně štěstíčka, bylo to potřeba a doufám, že zítra dokážu, že jsem si to zasloužil, ten postup.
1: Jste vlastně po druhé v řadě ve finále mistrovství Evropy, co si schováváte na to finále?
2: Tak samozřejmě osobní rekord, tak jak před 2 lety na Evropě a doufám, že stejné nejlepší umístění, jak před 2 lety. Pořád mám cíl jasný, chtěl bych dokázat, že jsem se za ty 2 roky zlepšil, i když se evropská dálka taky zlepšila, takže já jsem se s ní udržel.
1: Říká český dálkař Petr Mindl-Schmidt, díky za rozhovor a hodně štěstí.
2: Děkuju moc.
1: Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin a 30 minut. Richard Jandovský a zprávy.
1: Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem také končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i senátní volby. Tento týden bude teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Zítra a ve středu bude kolem 30 stupňů, od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Finanční technologická společnost Revolut získala francouzskou bankovní licenci. V příštím roce plánuje v Paříži otevřít nové ústředí pro západní Evropu. Firma se už dřív zavázala investovat v regionu přes 1 miliardu eur a vypsala přes 600 nových pracovních míst. Žádost o licenci museli posoudit Evropská centrální banka a francouzský regulátor. Na Strakonicku od víkendu platí zákaz odběru povrchové vody z řek Otavy, Bolinky, Peklova a Novosedalského potoka i jejich přítoků. Lidé nesmějí vodu používat například k zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénů. Důvodem je výrazné hydrologické sucho a mimořádně nízké průtoky. Informuje o tom město Volyně na svých webových stránkách. Sport. Na mistrovství Evropy v bazénovém plavání za chvíli začne semifinálový program i s českou účastí. Kdo z Čechů se představí, řekne z hlavního města Francie Martin Charvát.
2: Za chvíli to budou Barbory Sehmanová a Janíčková, které budou plavat semifinále na 100 metrů. Kraul teď ticho, protože začíná také semifinále na 50 metrů. Motýlek. Barbory Sehmanová a Janíčková se budou snažit pokořit český rekord Barbory Sehmanové, který by znamenal velmi pravděpodobně jistotu postupu do zítřejšího finále. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Bouřky na jihu Čech a v Praze kolony na východní části okruhu. V jižních Čechách se místy vyskytují i silnější bouřky, srážky jsou na Písecku, dál přes Vodňansko v pásu na České Budějovice, třeba i na dálnici D4 z Prahy na Písek a Strakonice za Mirovicemi, mokro od 60. kilometru dál, hlavně kolem 80. do zvody na vozovce před sjezdem na Písek pozor na aquaplaning. Na silnici 37 Trutnov Jaroměř už u Nového Rokytníku po havárii 4 aut provoz obnovený, řízený Kevadlově, tvoří se už jenom chvílemi kratší fronty. V Praze na okruhu směrem zde jedna na letiště silný provoz, od exitu 15 Lochkov se pomalu jede do omezení za sjezdem na Barandov na 17. kilometr zdržení pár minut, plná je ale před okruhem ještě ulice k Barandovu od odbočky na Holině, tam je to až na čtvrt hodiny. Na východní části okruhu se stále tvoří kolona od sjezdu na Běchovice kolem Černého mostu dál do Novopatské před Zuženou k Belskou, celý úsek osobním autem kolem 20 minut, kamionem víc. Na magistrále se popojíždí Vlznovou od Opery do Zužení na Hlávkově mostě a na Ohradě je nejen uzavírka ulice pod Krejcárkem do centra od rána, taky výkop uprostřed křižovatky, proto teď kolony hlavně v Hartigově ulici do centra, je to už před vozovnou, jezdí se spojovací a taky tam od Jarova k Novovysočanské taky kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní, nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30, na horách naměříte až 20 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin a 37 minut míříme ve vysílání radiožurnálu Sport do Paříže, kde mistrovství Evropy v plaveckých sportech dnes začalo pro bazénové plavce. A za pár okamžiků čeká dvě české reprezentantky semifinále na stovce volným způsobem, Barbora Sémanová a Barbora Janíčková. Jejich boj o postup do finále vám přiblíží Martin Charvát.
1: Nejprve Barbora Janíčková, která už na sebe chrstla trochu vody, také si trochu dala do úst, následně pustila zpět do bazénu a už je připravena u bloku číslo 3 vedlení, ta, která byla druhá nejrychlejší v rozplavbách, tedy Nizozemka Milou van Wijková, která také mohla být její tréninkovou partnerkou, ale Janíčková se rozhodla trénovat v Olomouci dlouhodobě. Dalšími ženami, které by měly bojovat spolu s Janíčkovou o postup do finále, by měla být mladá Italka Curtisová a žena, kvůli které tu bude ohromný hluk, tedy Francouzka Beryl Gastadelová. Už skočeno do vody, všech 8 závodnic tam je. Barbora Janíčková vlnila poměrně dost dlouho, až na 15 metrech se dostala z vody. Do vedení se posouvá Belgičanka Van Oterdijková, která postoupila do semifinále až z následného swimoffu, protože byla na děleném 16. místě a teď začíná velice rychle, bude otáčet mezi prvními, ale dopředu se dostává také Italka Curtisová. Curtisová nakonec na obráce na prvním místě, Janíčková až pátá. Bude muset přijít poměrně rychlá druhá padesátka podání Barbory Janíčkové, která...
0: Tak bohužel nám vypadlo spojení s Paříží, věřme, že se to zase brzy obnoví a budeme moci přiblížit, jak dopadla Barbora, nebo jak dopadne Barbora Janíčková a pak třeba i druhé semifinále s Barborou Sémanovou.
2: Mistrovství Evropy v plavání na radiožurnálu Sport.
3: Česko má silnou generaci. Naposledy v prosinci brali v krátkém bazénu medaile Jan Čejka a Miroslav Knedla.
4: Do tribun, co bude Knedl první a Knedla druhý! Miroslav Knedla se raduje ze stříbrné medaile na mistrovství Evropy v krátkém bazénu.
5: Tahle medaile, i přesto, že to je osadinou od výhry, tak mi to je úplně šumák. Já jsem spokojený, že jsem se dostal na pódium.
3: Teď se bazénoví plavci ukážou v Paříži.
2: Tentokrát i s Barborou Sémanovou, která na předchozích šampionátech v dlouhém bazénu pokaždé získala aspoň jedno zlato.
3: Bude mít Sémanová znovu medaili?
2: Přímé vstupy z mistrovství Evropy v plavání uslyšíte od 10. srpna.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: So much beauty in the storm, like how you turn to me. If I'm honest, you're the reason that the light gets in it all. You're the song that breaks the silence. Tak spojení s Paříží by mělo být obnoveno a my se můžeme vrátit za Martinem Charvátem, který sleduje semifinále stovky volným způsobem plavkyní na mistrovství Evropy, ve kterém jsou i dvě české reprezentantky. Tak Martine, máš znovu slovo.
1: Barbora Janíčková doplavala na čtvrtém místě v čase 53,62 setin sekundy. Snažila se to po obráce zlepšit, ale dokázala to dotáhnout v úzovkách pouze na čtvrtou příčku. Teď v bazénu Barbora Sémadová, která otáčí dost výrazně za Nizozemkou Marit Stenberchenovou. Sémadová na pozici páté, ale ve druhé padesátce, teď už na 75 metrech, výrazně zabírá. Dopředu se dere také Ruska Klepikovová, stejně jako Francouzka Vatelová, a Barbora Sémadová přibližně okolo čtvrté pozice mírně tuhne. V posledních metrech Stenberchenová vyhraje a Sémadová nakonec dohmatává na třetí místě v čase 53,52 setin sekundy. Vatelová 53,53. Barbora Janíčková, snad nebudu špatným běžcem, když řeknu, že postoupí z osmého místa do finále, stejně jako Barbora Sémanová. Ano, obě dvě české reprezentantky budou plavat v finále na mistrovství Evropy v dlouhém bazénu. Barbora Sémanová postupuje do finále pátým nejrychlejším časem 53,52 setin sekundy, dvě setiny sekundy za jejím českým rekordem, a Barbora Janíčková byla o jednu desetinu sekundy pomalejší, ale o tři místa až za ní. Janíčková časem 53,62 z posledního možného osmého místa postupuje do zítřejšího boje o medaile. Za chvíli rozhovory s českými reprezentantkami. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport. České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
2: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
3: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
4: Fotbalisty Jablonce čeká odveta třetího předkola konferenční ligy na hřišti lotyšského RFS Riga. Úvodní duel s jeřenci trenéra Luboše Kuzla před domácím publikem vyhráli 2-0. Nečeká je ale jednoduchá odveta.
5: Je to poločas a samozřejmě příště zase to prostředí bude takový, jaký zná soupeř, a to je určitě výhoda pro ně. A vím, jak to je, když třeba náhodou dostanete gol, že jo, tak rázem je tam nervozita a prostě je to úplně 50-50.
4: Čtvrteční zápas začne v hlavním městě lotyšská Rize 18:30 českého času. Radiožurnál Sport vám utkání nabídne v přímém přenosu.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: V 18 hodin a 45 minut čekáme na rozhovory s úspěšnými českými plavkyněmi Barborou Sémanovou a Barborou Janíčkovou, které obě dvě před pár minutami postoupily ze semifinále na 100 metrů volným způsobem na šampionátu v Paříži, kde je také náš reportér Martin Charvát, který tedy míří do mixzóny na rozhovory a za malou chvíli by měl být už připravený, takže uslyšíte dojmy dvou českých plavkyň, které tedy uspěly a budou moci zabojovat o medaile. Připomínám, že Barbora Sémanová obhajuje na mistrovství Evropy zlato z minulého šampionátu, kde tedy, ale popravdě řečeno, nebyla úplně nejšpičkovější konkurence před olympijskými hrami. Letos je to určitě nabitější, ale i tak Barbora Sémanová postoupila do finále stejně jako Barbora Janíčková. Tak můžeme tedy v 18 hodin a 46 minut pomalu předat slovo zase Martinu Charvátovi právě do Paříže.
1: Barbora Janíčková už přichází k mikrofonu radiožurnálu Sport. Gratuluju k postupu do finále mistrovství Evropy, i když jste možná asi doufala, že to bude trochu bezpečnější postup než takhle z 8. místa, že?
2: Přesně tak, jako já jsem za ten postup samozřejmě ráda, ale trochu mě mrzí, že podbylo na osmičce, kde vlastně na druhé straně nikdo nebude, když budu dýchat zpátky, tak to je pro mě takové horší a jako ten postup je brutální, co si budeme, jako tady s tím časem postupovat z 8. místa, jako je to mazec, no, ale jsem ráda, že tam vůbec jsem.
1: Viděl jsem, že zlepšení oproti ránu bylo, možná jste doufala trošku ve větší přišmy, jako kdyby po obrátce po 50 jste drobně zacouvala, lidově řečeno.
2: Mně se to jelo strašně divně, za prvý jsme čekali teda hrozně dlouho na startu a nevím, čím to bylo, už mi přišlo, že jako nebyl ani hluk, ale hodně se tam dlouho čekalo. A celkem jsem se nezdělala vůbec ve svý kůži, ani na rozplavání, ani na tom semifinále. Neplavilo se mi v porovnání s tím ránem vůbec tak dobře. Snažila jsem se do toho jít. Nevím, no, já se na to podívám, poradím se s videoanalytikem a uvidím, ale říkám, no, jsem ráda, že tam vůbec jsem při tom, jak je to nabitý.
1: Je to velká úleva, ono, když se podíváte na to, jak vypadalo v finále v Bělehradě, jak vypadá tady, 2 roky rozdílu, ale všichni věděli, v Bělehradě výrazně menší konkurence a to, co vypadá tady, to je jak finále na mistrovství světa.
2: Přesně tak, jako má to od toho finále na mistrovství světa jako jenom kousek, když to si vezmu, že tam tady s tím časem, respektive 2 setinky lepším, jsem skončila 9. a tady jsem vlastně 8. takže je to hustý. Ale no, tak prostě to jsme trošku čekali, i když možná na druhou stranu ten postup, kdyby byl třeba těch 3-8, tak by se mi to zdálo jako reálnější asi.
1: Barbora Janíčková, děkuju moc krát. Mírné plácnutí, které jste slyšeli ve vysílání radiožurnálu Sport, bylo od Barbory Sémanové také postupující do finále. 2. padesátka, krásná Barbora, gratuluju.
3: Děkuji moc krát, děkuji.
1: Jaký je váš dojem z toho, co jste předvedla v semifinále na stovce?
3: Jsem spokojená, jelo se mi to vlastně stejně, ale trošičku líp než ráno, což byl ten můj cíl, udržet to prostě tak, jak jsme si řekli s trenérem. A mám radost, že jsem se zase přiblížila tomu svému času a že to bylo trošičku lepší.
1: Na 2 setiny, možná trochu časem začne hlodat, jestli když už se člověk tak posouvá, jestli to, čím jste tehdy získala zlato před 2 lety, by nebylo hezké zase dostat o tu 1/10 aspoň dolů.
3: Samozřejmě bylo, ale já na to nespěchám. Já to nechávám tak, jak to je. Jsem hrozně vděčná za ten čas teďko, za to, že jsem měla 2 časy stabilní hned za sebou a nejsou tam žádný výkyvy, takže to je pro mě mnohem cennější než ty 2 setiny.
1: Zmiňovala jste po rozplavbách, že sprinterku úplně nejste, ale v závěru to byl poměrně hezký sprint. Přišlo mi, že 2. padesátku, možná 40, jste výrazně přidala.
3: No, snažila jsem se spíš se dostat rychleji do té 1. padesátky, jelikož když člověk chce zrychlit na stovce, tak musí mít rychlou i tu 1. padesátku, takže spíš ten cíl byl trošku rychleji to rozjet a nechat to stejně jako ráno tu 2. půlku.
1: Jaké máte očekávání od finále?
3: Vůbec žádný, prostě chci se zase zlepšit, chci si ten svůj styl, ne nějak se nehecovat a zbytečně jako nepřemýšlet, prostě jedu si zase zajet tu 1 stovku a doufám, že to zase bude trošičku rychlejší třeba a zase se tam mi podaří zmínit nějaký detaily, abych to jela ještě líp.
1: Snad to půjde, děkuju moc krát, Barbora Sémanová. Z Paříže, Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Jak jste slyšeli před pár minutami, Barbora Sémanová i Barbora Janíčková postoupili na plavecké mistrovství Evropy do finále na 100 metrů volným způsobem. No a teď další zprávy ve sportovním přehledu spolu s Lukášem Antošem. Hezký večer.
1: Hezký večer. Koulař Tomáš Staněk postoupil na evropském šampionátu do večerního finále. Birminghamu se dostal ve třetí kvalifikační sérii na 20 metrů a 66 cm, ale po svém nejdelším závěrečném pokusu na sobě nějakou větší radost nenechal moc znát.
2: To já jsem byl spokojený, jenom jsem nechtěl jako úplně zářit emocema, a protože jsem víceméně věděl, že i ten první pokus už v tu chvíli bude stačit, protože vlastně v té druhé skupině nikdo moc jako by neměl přede mnou ten výkon, takže spíš to bylo taková jako radost na ten trefený pokus.
1: Finále koulařů začne po 9:30 večer. Kvalifikaci uspěl i dálkař Petr Meindl-Schmidt, kterému stačilo na postup 791 cm a do souboje o medaile prošel i český kladivář Volodymyr Myslivčuk. Ten dokonce ovládal kvalifikaci hodem dlouhým 79 metrů a 61 cm. Meindl-Schmidt s Myslivčukem se ve finále představí zítra.
0: To Jakub Dudycha nepostoupil na mistrovství Evropy do středečního semifinále běhu na 800 metrů. Ve svém rozběhu skončil poslední.
1: Fotbalisté Sparty popolední odletěli do Francie. V Lyonu je zítra čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů.
3: V letadle chyběl kapitán Lukáš Hrastýn, útočník Jan Kuchta a brankář Petr Vindál. Všichni tři dál jednají o nových angažmá v zahraničí. Do Francie neodcestoval ani Tobias Gudal, který při sobotní prohře 0-2 v Mladé Boleslavi debitoval v dresu Pražanů. Norský obránce nesmí nastoupit, protože zasáhl Stromze do kvalifikace Evropské ligy. Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Lyonu a Sparty začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v úterý ve 21 hodin. Z letiště Václava Havla Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Jablonce si v případě postupu ze třetího předkola konferenční ligy přes RF Sriga nechají odložit nedělní ligový zápas na hřišti Bohemia z 1905. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Odložený zápas už má také Hradec Králové, který měl v neděli nastoupit na stadionu Zbrojovky Brno. Oba duely by se měly odehrát ve středu 2. září.
0: Fotbalista Timothy Uma znovu opouští pražskou Slávii. 22letý keňský záložník zamířil na roční hostování do anglického druholigového Charltonu. Úřadující český mistr o tom informoval na sociální síti X. Uma přišel do Slávie v loni v únoru ze švédského Elfsborgu a v Edenu podepsal smlouvu do roku 2029.
1: Český cyklista Pavel Bittner změní od příští sezóny tým. 23letý sprinter podepsal dvouletou smlouvu se švýcarskou stáji Pinarello Q365, kde je hlavní hvězdou Brit Tom Pidcock. Nevýhodou může být, že tým nemá zajištěnou účast na největších závodech. Letos se ale díky pozvánkám představil na všech třech Grand Tours a český sprinter věří, že mu tahle změna výrazně prospěje.
4: Hrozně moc se na to těším, poznám nový kolegy, samozřejmě je to něco unikátního, se týče toho, jak to v cyklistice funguje. Takový tovární tým, že Pinarello je součástí týmu, takže můžeme být hodně blízko k vývoji. Materiální vývoj se strašně moc těším a myslím si, že mi to pomůže mnohem víc, abych se dostal k svému maximálnímu potenciálu. A jak říkám, myslím si, že se já i lidi, co rádi se tou cyklistikou, můžou na to těšit.
0: Cyklistikou tedy skončil sportovní přehled, který připravil Lukáš Antoš. Díky.
1: Příjemný večer.

0: Open up.
1: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
2: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
1: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
2: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Blíží se zprávy v 19 hodin, po nich uslyšíte třeba Tomáše Staňka, kterého čeká dnes večer finále mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu. Tak příjemný večer.
4: Radiožurnál je 19 hodin. Richard Jandovský a zprávy.
5: Ropu zapůjčenou od státu vrátí společnost Orlen do konce srpna. Maďarsko znovu zvyšuje výkon jaderné elektrárny Pakš, pomohla vyšší hladina Dunaje. Barbory Semanová a Jeníčková postoupily na mistrovství Evropy v plavání do finále. Kolona se tvoří v Praze před Gbelskou z východního okruhu od Černého mostu. A zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Společnost Orlen Unipetrol by měla státem zapůjčenou ropu vrátit do konce měsíce. V pořadu 20 minut Radiožurnálu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. O zapůjčení 100 000 tun ropy rozhodla vláda na konci března. Podle Švagra už proces na vrácení začal.
6: Já věřím tomu, že do konce srpna bude splněno. Samozřejmě může se cokoliv stát. Ten ropný biznis se ukazuje, je velmi flexibilní, bohužel. A ze dne na den se mohou odehrávat všechny možné změny. Ale plán je do konce srpna.
5: Po navrácení zapůjčené ropy bude mít stát nouzové zásoby na 85,5 dne. V noci se na letiště Praha nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings do Tel Avivu. Bylo to kvůli závadě na jednom z motorů. Porucha ovlivnila provoz na pražském letišti. Dvě letadla musela přistát v Brně. Mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Duvková Radiožurnálu řekla, že posádka je na podobné situace školená a Boeing měla pod kontrolou.
7: Během letu na halince z Prahy do Tel Avivu posádka indikovala závadu na jednom z motorů. Z tohoto důvodu se letadlo vrátilo zpět na pražské letiště, kde bezpečně přistálo. Na palubě letadla bylo 189 cestujících a 6 členů posádky.
5: Cestující o několik hodin později dopravilo do Izraele náhradní letadlo. Maďarská jaderná elektrárna Pakš začíná po nedávném omezení znovu zvyšovat výkon. Umožnila to stoupající hladina Dunaje, ze kterého elektrárna bere vodu pro chlazení. Ještě minulý týden přitom řeku dělilo jen několik centimetrů od hranice, při které by Pakš musel výrobu zastavit úplně. Dnes večer by se podle premiéra Petera Maďara měla znovu spustit druhá turbína.
8: Hladina Dunaje je nyní o 19 cm výš než před týdnem, kdy řeka klesla na rekordní minimum. Právě kvůli nedostatku vody musela elektrárna Pakš v posledních týdnech postupně odstavovat jaderné bloky a minulý týden fungovala jen na zlomek běžného výkonu. Zařízení vyrábí téměř polovinu elektřiny v Maďarsku. Jeho omezení proto přimělo vládu vyzvat firmy i domácnosti, aby hlavně večer spotřebu elektřiny dobrovolně snižovaly. Obnovení výroby má být postupné a bude záviset především na stavu Dunaje. Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Počet potvrzených obětí silného zemětřesení na západě Kolumbie vzrostl na nejméně 74. Informuje o tom španělský deník El País s odvoláním na kolumbijské úřady. Otřesy o síle 7,4 stupně začaly po 7:30 ráno. Vycházely z hloubky 107 km a trvaly 4 minuty. Zemětřesení bylo cítit po celé zemi, stejně jako v sousední Venezuele, Ekvádoru a Panamě.
2: Sport.
9: České plavkyně budou na mistrovství Evropy v Paříži závodit o medaile na trati 100 metrů volný způsob. Do zítřejšího finále prošly Barbora Semanová i Barbora Janíčková. Kladivář Volodymyr Myslivčuk vyhrál na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu kvalifikaci výkonem 79 metrů a 61 cm. Do úterního finále postoupil také dálkař Petr Mindl-Schmidt. Už dnes večer bude o medaile bojovat koulař Tomáš Staněk. V kvalifikaci splnil limit výkon 20 metrů a 66 cm a obsadil druhé místo. Finále koulařů začne dnes večer po 9:30 našeho času a v přímém přenosu vám ho nabídneme na Radiožurnálu Sport.
2: Z
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na 37 za Trutnovem a taky ve Frýdku-Místku. Na silnici 37 za Trutnovem na Jaroměř u Nového Rokytníku uklízejí po havárii 4 osobních aut provoz řídí Kivadlově, ale ze slábl kolony už se netvoří. Ve Frýdku-Místku čekejte omezený provoz v křižovatce Ostravské a ulice Jana Opletala. Zasahují tam záchranáři po srážce motorky s chodcem. V Praze postupně slábne provoz. Na hlavní části okruhu směrem z D1 na letiště už jenom pomalejší jízda kolem exitu 16 kvůli zúžení za připojením od Barandova, tam zdržení není dlouhé. Na východní části okruhu ještě zbytek kolony se rozjíždí jenom pozvolna od připojení z Hradecké D11 kolem Černého mostu do Novopatské. Před zúženou Belskou je to osobním autem ještě asi na čtvrt hodiny. A na Ohradě ještě kvůli výkopu uprostřed křižovatky zůstávají fronty v ulici Jana Želivského od odbočky do Malešické a v Hartigově do centra odvozovny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní, nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30, na horách to bude kolem 20 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: Ve sportovní části zpráv jste slyšeli o úspěších českých atletů v úvodním závodním bloku mistrovství Evropy v Birminghamu. Postupy do finále zaznamenali kladivář Volodymyr Myslivčuk, dálkař Petr Meindl-Schmidt a také koulař Tomáš Staněk. A jak to v poslední době už bývá zvykem, tak ta koulařská soutěž je jednodenní. Po kvalifikaci následuje hned večer finále, do kterého tedy nastoupí také Tomáš Staněk. A vy ho uslyšíte v našem vysílání hned po písničce od kapely Cranberries.
0: Radio Žurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.

0: Po čtvrté za sebou se český koulař Tomáš Staněk představí ve finále mistrovství Evropy v Birminghamu, postoupil mezi nejlepší dvanáctku ze druhého místa. Lepší byl jen úřadující evropský šampion Leonardo Fabris Itálie. Se Staňkem mluvil po kvalifikaci reportér Adam Procházka.
1: Tomáši, vy jste po tom posledním pokusu, který vám zajistil postup do finále, druhé místo v kvalifikaci, roztáhnul ruce do strany a nevypadal jste úplně spokojeně, tak proč?
2: To já jsem byl spokojený, jenom jsem nechtěl jako úplně zářit emocema, a protože jsem víceméně věděl, že i ten první pokus už v tu chvíli bude stačit, protože vlastně v té druhé skupině nikdo moc jako by neměl přede mnou ten výkon, takže spíš to bylo taková jako radost na ten trefený pokus a shrnutí prostě toho, že se mi povedl pěkný pokus, no, že to nebylo jako jenom tím prvním a tím druhým, kdy mi to vypadlo. No.
1: Finále vás čeká už dnes večer, tak co vás teď čeká, jak to máte naplánované?
2: Pojedu teď asi 3/4 hodiny na hotel a pak dám si nějak nohy nahoru, hodně se na cukru najím na oběd, aby byla večer energie. No.
1: Říká český koulař Tomáš Staněk, vy jste říkal už před odletem, že budete muset hodně cukrovat dopředu, tak jak jste cukroval, co jste jedl?
2: Tak normálně, no, přílohy větší a nějaký dortíček, klasika, no. Ono ty dva závody v jeden den takhle, když jste prostě dlouho na tom stadionu, ono se to nezdá, ale ono to pak může jako pěkně seknout večer, no. Takže jako radši víc, než mít nedostatek, no.
1: Ten kvalifikační výkon 20 metrů 66 cm, tak s jakou pohodou psychickou a fyzickou půjdete do finále?
2: Asi je mi to jako jedno, no. Já skončil závod, splnil jsem, co se ode mě asi očekávalo a jedem dál, no. Jako co bude večer, uvidíme večer, no.
1: Díky za rozhovor a hodně štěstí.
2: Děkuju.
1: Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
0: Finále koulařů na evropském šampionátu v Birminghamu i s Tomášem Staňkem začne po 9:30. Uslyšíte vše důležité ve vysílání Radiožurnálu Sport, ale ten večerní program je mnohem bohatší a začíná už po 20. hodině. V kvalifikaci kladivářek se představí Tereza Holcová. Dále bude následovat také, budou rozběhy stovky překážek s dvojicí Češek Ester Bendovou a také Terezou Elenou Šínovou. Pak Linda Suchá bude bojovat v kvalifikaci trojskokanek. No a přímo do semifinále je nasazená po 21. hodině Karolína Maňasová na 100 metrů. Pokud uspěje, tak poběží ještě před 23. hodinou finále. No a tedy ještě jednou finále koulařů od 21.33 i s Tomášem Staňkem. Všechno na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

19 hodin, 15 minut dozněla písnička od kapely Jamaron. Pokud fotbalista Jablonce postoupí ve čtvrtek přes RFS Riga do závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy, nechají si odložit nedělní ligové utkání na hřišti pražských Bohemians. Jestliže se tedy v původním termínu od 17 hodin skutečně nebude hrát, uskuteční se zápas v Dělíčku ve středu 2. září od 20 hodin. Duel nadcházejícího čtvrtého ligového kola si už minulý týden nechal odložit další účastník evropských pohárů, respektive zatím předkol, Hradec Králové. Ten měl hrát na stadionu Zbrojovky Brno také v neděli. Místo toho se ale s nováčkem nejvyšší soutěže utká také 2. zářijový den, a to od 18 hodin. Východočeši minulý čtvrtek v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy podlehli doma Bešiktaši Istanbul 0-1. No a odveta v Turecku je čeká také ve čtvrtek.

0: 19 hodin a 20 minut na Radiožurnálu Sport zase zamíříme do Paříže, kde probíhá první finálový blok bazénových plavců na mistrovství Evropy. No a Martin Charvát všechno dál sleduje. Dobrý večer.
1: Hezký večer.
0: A už by měly být rozdělené první medaile, tak kdo na ně dosáhl?
1: Dosáhl na ně jednak Max Litchfield, Brit na bronz, potom také Ital Alberto Racetti na stříbro a Rus Ilja Borodin, který získal zlato na dlouhé polohovce v závodě, který byl vyloženě udělaný na úvod šampionátu tak, aby Francouzi mohli se svou ikonou Leonem Marchandem oslavit první zlatou medaili. Všechno tak bylo nalajnované, jenom zranění Leona Marchanda to lehce pokazilo, tím pádem Marchand tuto disciplínu odřekl. No a Ilja Borodin se tu radoval poté, co v podstatě od 250 metrů navyšoval svůj náskok a vyhrál v novém rekordu šampionátu 4 minuty 8,17 sekundy, protože je to Rus a do 1. září platí aktuální pravidla, že Rusové jsou neutrální sportovci, tak tu zazněla hymna evropského plavání European Aquatics a stadion tu v podstatě zatleskal jako komukoliv jinému, kdo není Francouz, když jsou tu Francouzi, což bude jasné, až nastoupí za chvíli francouzská štafeta, tak se tu střihne o poznání výraznější potlesk, ale teď to byl klasický běžný potlesk a jako v divadle v podstatě povstala ruská výprava na tribuně a tleskala v podstatě, jako kdyby to bylo v divadle, žádné výskání, opravdu jenom kultivovaný strohý potlesk pro prvního zlatého medailistu Rusa Ilju Borodina.
0: Pro české fanoušky samozřejmě highlightem dnešního večera je postup Barbory Sémanové a Barbory Janíčkové do finále na 100 metrů volným způsobem. Ale co ještě dalšího zajímavého přinesl ten finálový blok?
1: No určitě hodně zajímavé bylo semifinále a zítra bude jednoznačně zajímavé finále na 100 metrů prsa, kde se představil Nicolò Martinelli, který byl vůbec nejrychlejší, ale také se pomalu vrací, nebo znovu vrací Brit Adam Ramsey-Peaty, nebo Ramsey-Peaty poté, co si vzal svého přítele, tak tento Brit už také znovu předvádí časy pod 59 sekund, byť Martinelli byl výrazně nejrychlejší. Ale do finále se propracoval také šampion a světový rekordman na dvoustovce, tedy Nizozemec Kasper Korbo. Naopak takový Kiril Prigoda, ruský reprezentant, který normálně bývá mezi těmi nejlepšími, tak je až

0: protože už ranní rozplavby by mohly být poměrně zajímavé. Jednak se na 50 metrů motýlek představí Darina Nabojčenko na jedné ze svých hlavních tratí. Bude doufat v postup do semifinále a potom případně také večerní snahu dostat se do finále. Na 100 metrů volným způsobem bude plavat Jan Jakub Kryške, což je mladý český reprezentant, který by tam také mohl mít zajímavou šanci, byť myslím si, že semifinále pro něj bude hodně daleko, ale co především, tak začíná disciplína 200 metrů, znak 10 hodin 28 minut začne, no a mezi favority této disciplíny, a to dokonce i favority na medaily, by měl být Jan Čejka, který na této disciplíně právě získal bronzovou medaili na mistrovství Evropy v prosinci v krátkém bazénu a teď na tom dlouhém by to chtěl v elitní konkurenci potvrdit. Kromě něj bude startovat i Miroslav Knedla a také Michal Judický, takže se teoreticky Česku může stát to, že kdyby všichni tři byli do 16. místa, tak ten nejhůře postavený by byl eliminován a dále by nepostoupil, protože jak známo na evropských šampionátech mohou postoupit nebo mohou být nasazeni do závodu čtyři plavci za zemi, ale do semifinále mohou postoupit maximálně dva a je jedno, jak skončí třetí, případně čtvrtý, jednoduše budou eliminováni bez ohledu na to, jaký měli čas. Takže trojice českých plavců na 200 metrů znak. No a potom večer doufejme, že to bude znamenat také postup Jana Čejky do finále a uvidíme, co Miroslav Knedla, ten by mohl být teoreticky na hraně.
1: Bude to tady zajímavé samozřejmě i zítra z českého pohledu na mistrovství Evropy plavců v Paříži a o všem podstatném vás bude informovat zase Martin Charvát. Tak zatím díky a naslyšenou.
0: Hezký den.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Po půl osmé na Radiožurnálu Sport vám nabídneme reprízu dnešního pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem na úvod mistrovství Evropy s předsedou Českého atletického svazu Liborem Varhaníkem. Teď už zprávy.
2: 19 hodin a 30 minut. Zprávy a Richard Jandovský.
3: Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením devátých tříd. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Na začátku srpna se do něj zapojilo přes 1000 respondentů. Zkrácení povinné školní docházky zmínil v polovině července šéf SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministerstvo školství je ale proti, podle něj změna teď není v plánu. Piloti letadla skandinávské společnosti SAS minulý týden ohlásili, že se u jejich stroje nad Prahou objevil neznámý dron. Letadlo se chystalo přistát na ruzyňském letišti. Komu dron patřil, teď vyšetřuje Úřad pro civilní letectví, který Radiožurnálu incident potvrdil. Událost se stala víc než kilometr nad pražskou čtvrtí Štěrboholi. Tam můžou drony létat maximálně 120 metrů nad zemí. Po incidentu řízení letového provozu varovalo piloty dalších letadel. Dron se tak s žádným nesrazil a nikomu se nic nestalo. Ruský nejvyšší soud zakázal opoziční protiválečné straně Jabloko účast v zářijových parlamentních volbách. Žalobu proti ní podala nacionalistická strana Rodina. Její vůdce Jabloko obvinil z přijímání financí od třetích stran ze Spojených států a Německa. Západ se podle Rodiny snaží oslabit Rusko i jejich volební procesy. Žalobě předcházela výzva Julie Navalné v době po opozičním předákovi Alexeji Navalném, aby Rusko volili právě Jabloko jako jedinou stranu kritizující válku na Ukrajině. Zemědělci v Česku dokončují žně. Zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky olejky. Informovala o tom ministerstvo zemědělství. Sklizeň v Česku letos končí výrazně dřív než loni. Podle rezortu žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin se by tak mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Jeničková postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do finále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová obsadila v semifinále 5. místo, Jeničková do finálové osmičky postoupila z 8. příčky. Nejrychlejší byla nizozemská Marite Semberchirová v rekordu šampionátu 52 vteřiny 44 setin sekundy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 před Studénkou, v Praze kolona v Novopatské. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Ostravu za sjezdem na Nový Jičín spozorněte na kilometru 334 v pravém pruhu větší předmět.
6: Je roztrhaná pneumatika asi z kamionu a je to v pravém pruhu. Je to tam docela nebezpečné, vypůjčuje se na poslední chvíli.
5: V Praze na východní části okruhu směrem na Boleslavskou D10 opatrně dojíždějte do kolony za sjezdem na Černý most. Pomalu se to ještě odtamtud sune dál zúžením v Novopatské Kekbelské, osobní auta ještě 10 až 15 minut. Na silnici 37 z Trutnova na Jaroměř na příjezdu do Nového Rokytníku uklízejí po srážce 4 osobních aut, projíždí se Kivadlově, chvílemi se ještě tvoří kratší kolony. Na silnici 15 na příjezdu do Litoměřic směrem z Lovosic je ode dneška nové omezení, u objezdí se Kivadlově, stavební práce tam jsou v plánu do konce září, momentálně už se tvoří jenom kratší kolona. A ve Frýdku místku v ulici Jana Opletala hned za křižovatkou s Ostravskou je omezený provoz po srážce motorky s chodcem, čekejte kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30, na horách to bude až 20 stupňů Celsia. To byly zprávy.
4: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
7: S jakými nadějemi vstupují čeští reprezentanti do evropského atletického šampionátu v Birminghamu? Co je za českými atletickými úspěchy mezi seniory i juniory z poslední doby? Jak podporuje atletiku Národní sportovní agentura a je tento sport dost atraktivní pro děti? O tom všem budeme mluvit na rovinu v dalších minutách Radiožurnálu Sport. Naším hostem je totiž předseda Českého atletického svazu, místopředseda Českého olympijského výboru Libor Varhaník. Dobrý den, zdravím vás přímo do Birminghamu na mistrovství Evropy v atletice.
8: Hezký den z Birminghamu.
7: Na letošním evropském šampionátu se představí 52, nebo představuje, už bychom měli použít přítomný čas, 52 českých reprezentantů a reprezentantek. Kolik od nich čekáte medailí?
8: Já nemám samozřejmě křišťálovou kouli, ale určitě bychom rádi zůstali na vlně a s nějakou medailí nebo medailemi bychom se rádi vrátili. Nicméně ta výprava je poměrně široká, je to asi druhá nebo třetí nejpočetnější výprava, která byla, ale nebudu zastírat, že pořád řešíme určitý generační přesun, takže každé finálové umístění tady pro nás bude cestou k olympijským hrám 28, takže bych o těch medailových počtech hovořil nerad.
7: Když připomeneme minulý evropský šampionát v Římě, tak tam se o jedinou českou medaili postaral zlatý Jakub Vadlejch, ale 6 dalších českých atletů skončilo do 5. místa, tak předpokládám, že přece jenom víc než tu jednu medaili byste chtěli.
8: Tak určitě. V tom Římě jsme měli bramborové medaile, takže tady bych rád, aby nám štěstí víc přálo a to složení toho týmu, jak už jste hovořil o Kubovi Vadlejchovi, tak ten je tady. To je určitě taková ta opora, která se postarala o mnoho úspěchů pro českou atletiku. Z té mladší generace nám samozřejmě dělá radost, že nám dorostla Lu, která nejenom, že tady má určitě medailové aspirace, ale už to i předvedla při halovém mistrovství světa. Samozřejmě Honza Štefela taky jako mladý závodník se dostává do pozice, kdy ty očekávání od něj jsou vysoká, no ale co se týče těch finálej, tak tady jsem trošku nervózní, když vidím dva přešlapy Meinl Schmidta teď v dálce, tak budu čekat na třetí pokus, protože určitě je vidět, že formu má, ale bohužel zatím to nezúročil, no a takhle budeme pokračovat. Jsme první den, takže uvidíme, jak se to tady vyvrbí.
7: Tak Libora Varhaníka můžeme v těch nadcházejících minutách využít i jako našeho zpravodaje a reportéra, protože je přímo na stadionu v Birminghamu. Když se vrátím k některým těm jménům, o kterých jste před chvílí mluvil v souvislosti s nadějemi na medaile, tak na první evropskou medaili pod širým nebem samozřejmě bude útočit čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Nejsou ta očekávání směrem k ní přece jenom příliš velká? Snažíte se je třeba mírnit?
8: Bezesporu. Já si myslím, že to, že je velmi mladá, všichni víme, a její cesta by měla být plynulá a to, že jak si předskočila ten čas s tou zlatou medailí na halovém mistrovství světa, tak bylo něco výjimečného. Nicméně já pevně věřím, že ona jde za svým a to její zlepšení, které přišlo skokově v letošním roce, mě samozřejmě těší, ale musíme vidět to v celém tom kontextu těch evropských závodnic a bezesporu to nebude mít nikterak jednoduché, protože ta výkonnost Jägerové z Norska nebo holandských kolegyň jejich i z tréninkové skupiny je taky nesmírně vysoká a já přesto věřím, že Lu zabojuje a že se o tu medaili popere a moc jí přeju, aby se jí to povedlo.
7: Už jsme mluvili o oštěpu, medaile oštěpařů, respektive oštěpařek, to už je tradice. Jestli jsem se dobře díval, tak naposledy jsme v oštěpu jako Česko byli na mistrovství Evropy bez medaile před 24 lety v roce 2002. Tak naváží letos oštěpaři, oštěpařky?
8: Já bych si přál, aby tomu tak bylo. Ono ta úroveň toho oštěpu letos, pokud hovořím o tom mužském oštěpu, je taková proměnlivá. Když jsem teď sledoval hry Commonwealthu a viděl jsem tu výkonnost, tak byla velmi vysoko. Na některých těch Diamond League taky, naopak ti evropští oštěpaři se ještě úplně neukázali, ale všechno bude záležet na tom, jestli Kuba Vadlejch naváže na ten svůj první letošní závod v Tokiu, který se mu vydařil, a překlene to období, které mu úplně nešlo v těch závodech a teď dlouho nezávodil, takže uvidíme, věřím, že je připraven a přeju si, aby ta medailová šňůra pokračovala.
7: Už dnes za chvíli se představí koulař Tomáš Staněk. Ten si stěžoval na to, že kvalifikace i finále koulařů jsou v jednom dni. Proč to tak vlastně je? Není to pro závodníky zbytečná komplikace?
8: Tvorba toho časového pořadu je pro koulaře povětšinou stejná. To znamená, že tak, aby to finále bylo i pro diváky nějaké atraktivní medailové první den, tak je historicky zvolena koule, kdy mají kvalifikaci i finále v jeden den. Já chápu, že to ne každému musí vyhovovat, ale prostě je to takhle nastavené. Vím, že Tomáš si na to stěžuje pravidelně, že to není zrovna něco, co by jemu vyhovovalo, ale ty podmínky jsou stejné pro všechny.
7: Ty české medailové naděje, tak jak o nich mluvíme, jsou rozprostřené do různých disciplín. Jsou to běhy, včetně ženské stovky, kterou jsme zatím nezmínili, koule, oštěp, výška. Navíc v nominaci chybí tyčkařka Amálie Švábíková, která by patřila mezi favoritky. Ukazuje tohle všechno, že se česká atletika v tom mezinárodním srovnání vrací k těm úspěšným obdobím z minulosti?
8: Já pevně věřím, že odchod těch hvězd, které byly výjimečné a které nám vozily medaile jak z olympiády, tak z mistrovství světa, a najednou nám prostě v několika málo letech všichni odešli, protože zakončili tu svoji úspěšnou kariéru, a teď my jsme samozřejmě byli v pozici, kdy opět čekáme, nebo čekali jsme na to, aby se k té excelentní výkonnosti, kterou měli závodníci typu Tomáše Dvořáka, Romana Šebrleho, Báry Špotákové, Zuzky Hejnové, oštěpařů prostě, tak aby se k ním zase přiblížili a byla ta výkonnost výjimečná, a mám pocit, že rostou. Já věřím, my jsme si dali cíl 28, tak aby na té další olympiádě jsme byli konkurenceschopní a byli jsme nejenom páteří toho českého olympijského týmu, co se týče počtu těch nominovaných, ale i aby jsme měli finálová umístění a pokud možno i medailové umístění, takže jdeme, myslím, správnou cestou. Ukazuje nám to ta koncepce práce s tou talentovanou mládeží, která se teď ukázala velmi dobře na to mistrovství Evropy do 18 let v Rijeci a i na právě končícím mistrovství světa v Eugene, tak mě naplňuje nějakou prognózou, že by ty úspěchy české atletiky mohly navázat na tu slavnou historii, a teď prostě nezbývá být trpělivý a věřit, že i ten letošní rok, prostě, který začal dobře na tom halovém mistrovství světa, takže tady překleneme a půjdeme dál.
7: Předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník je hostem Radiožurnálu Sport.
4: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
7: Libor Varhaník se už před chvílí zmínil o končícím mistrovství světa juniorů, na který vlastně navazuje ten evropský šampionát. Mistrovství světa juniorů hostili Spojené státy, odehrávalo se v Eugene. Česká výprava si odvezla dvě zlaté medaile zásluhou Michala Rady v běhu na 400 metrů překážek a Nikol Krutilové, ta vyhrála skok o tyči. Jak ten juniorský šampionát z vašeho pohledu dopadl? Mohlo to dopadnout ještě lépe?
8: Já nechci být neskromný, vždycky to může dopadnout lépe a bezesporu třeba páté místo Berkové na stýplu mohlo třeba být taky ještě medailové, ale ten úspěch je mimořádný a já jsem za to nesmírně vděčný, protože po těch 13 medailích, které se nám podařilo získat na mistrovství Evropy do 18 let v Rieti a byli jsme vlastně druhou nejúspěšnější medailovou zemí po Británii, tak to byl pro nás jako mimořádný úspěch. A teď, když se podíváte na tabulku medailí, tak i v tom Oregonu v Eugene jsme vlastně v první desíce a jsme třetí evropskou zemí za Itálií a Francií, co se medailí týče. Takže je to mimořádný úspěch a teď jde jenom o to, aby jsme ten úspěch brali s pokorou, opečovali ho, vytvořili podmínky takové a ty mikrotýmy kolem těch potenciálních budoucích atletických našich hvězd, aby mohli dál růst a jak Nicole Krutilová, tak i určitě Michal Rada jsou atleti, kteří mají perspektivu, jsou šikovní, talentovaní, chtějí a věřím, že mají budoucnost před sebou, ale není to jenom o nich dvou, je to samozřejmě i o té medaili štafety, která ukázala obrovskou sílu a o našem super talentu Bodkové, která vlastně na posledním úseku tu štafetu ze 6. místa neuvěřitelně vytáhla až ke stříbrné medaili. No a bronzová medaile v 10 boji Juliše to jenom potrhla, takže já jsem za ty výsledky nesmírně rád, potěšili mě a teď je jenom na nás, aby jsme se snažili vytvořit ty podmínky takové, aby jsme dokázali konkurovat těm vyspělým zemím, kde ty podmínky pro to, aby je dostali až na ty olympijské medaile, samozřejmě mají a dělají pro to všechno, takže nás čeká dlouhá, těžká cesta, ale je to určitě výzva.
7: Jak těžký je ten přechod z juniorské do seniorské kategorie? Co jsou ta největší úskalí?
8: Tam se, my umíme najít ty talenty, myslím, že umíme i naučit správně, naši trenéři umí naučit správné návyky k tomu, aby mohli pokračovat opravdu v tom vrcholovém sportu a pak už je to hodně o těch podmínkách. Je to o tom, že ta infrastruktura sportovní, ta je klíčová, je klíčové propojení vědy, prostě nových poznatků, včetně jakoby správné diagnostiky, lékařského zabezpečení, a ty tréninkové metody jsou jenom jednou z částí celého toho celku, toho týmu, který okolo těch lidí musí pracovat tak, aby mohli být konkurenceschopní právě s těmi atlety, který jsou z vyspělých atletických zemí a to zázemí podobného typu mají.
7: My jsme už mluvili o velkém talentu české atletiky Lourdes Glory Manuel. Ta vyrůstala a trénovala v Táboře, ale vloni přišla do mezinárodní tréninkové skupiny v Nizozemí. Byl to dobrý krok?
8: Já myslím, že to určitě odráží tu realitu, která v Čechách je. Je to o tom, že my jsme našli talent, opečovávali ho v Táboře, my vždycky máme takovéto zázemí, které by mělo být až do toho nepřesazení toho člověka, atleta nebo atletky, dokud ty podmínky rodinné, vystudovat střední školu a tak dále mohou naplňovat i v souladu s tou sportovní kariérou, nicméně, aby mohla dál růst, tak v tom Táboře už by byla nebo byla zjevně nejlepší a všichni by na ní koukali jako na tu nejlepší a tahla by ona je. My potřebujeme, aby jí táhl někdo dál, takže jsme hledali nějaké cesty, kam by mohla odejít. Samozřejmě těch variant bylo víc a nakonec si Lu vybrala tu mezinárodní tréninkovou skupinu. My jsme se tomu poměrně intenzivně věnovali i v diskuzích s Loránem, což je trenér té skupiny a náš šéf-trenér a šéf-trenér rezortního sportovního centra Viktorie prolnuli nějak nějak týmově, aby ta Lů byla zabezpečená nejenom po té sportovní stránce, ale aby tam našla nějaký svůj nový, teď částečně přechodný nebo dlouhodobý domov, a zatím se jeví, že ta cesta jí vyhovuje a že ty podmínky k tréninku, které mají, a i to sportovní, unikátní sportovní centrum Papendal, olympijské centrum, kde ty podmínky k tréninku jsou opravdu výjimečné, včetně jako všeho toho, co jsem zmiňoval dřív, tak uvidíme, pevně věřím, a ta výkonnost její, která razantně šla nahoru, tomu napovídá, tak věřme, že to byl dobrý krok.
7: Já jsem si říkal, jak to může působit na ostatní, jestli to nemůže být vnímáno jako signál, že v Česku se prostě na tu úplnou špičku nedá dostat.
8: Já věřím, že my se snažíme pracovat s našimi trenéry a i tohle je samozřejmě zrcadlo určité pro ně, tak, aby se dál dovzdělávali, aby hledali ty metody tréninkové. To, co je v Česku limitující, je samozřejmě to, co jsem říkal, to propojení s tou nedostatečnou atletickou infrastrukturou nemožnost konkurovat těm tréninkovým podmínkám, které prostě v olympijských centrech v různých zemích, prostě to zázemí je tam jako opravdu na špičkové úrovni světové.
7: Pardon, já se omlouvám, že do toho skáču, ale možná pro laika, co je to, co nám chybí, protože člověk úplně laicky by si myslel, že běhat se dá v zásadě kdekoliv, že k tomu stačí zkrátka jakýkoliv ovál, tak co nám tady chybí pro to, aby u nás mohli vyrůst olympijští vítězové?
8: Tak oni můžou u nás vyrůst, to já nechci říct, že by to nešlo, ale ty podmínky, které dneska ten svět nabízí a ta aplikace té vědy, která jde do sportu, ta diagnostika, ty přístroje, kterými jsou vybaveny prostě standardně všechny tyhle centra, o kterých jsem mluvil, tak já možná dám příklad. My jsme tady v 60. letech prostě byli na špici s olympijským centrem nebo se sportovním centrem v Nymburce pro různé sporty a určitě Evropa i svět se k nám jezdili učit a od té doby jsme zakrnili tam, kde to bylo, a nic nového jsme nevybudovali, takže mezi tím vznikly různá centra, která jsou špičkově vybaveny, a vy, když přijedete, já nevím, do Japonska nebo do Ameriky a vidíte prostě ten systém fungující prostě od stravování počínaje, od počítání nutriční hodnot pro různá jídla prostě profesionálně s každým okamžikem od diagnostiky, která je tam možná, ať už se bavíme o různých parametrech pro tréninkový proces nebo i pro to zdravotní zabezpečení, tak to bohužel u nás se snažíme nahrazovat tím, že různě to hledáme, propojujeme, ale prostě takovéhle zázemí tady není. Pokud chceme my konkurovat v atletice těm zemím, které takovéhle podmínky mají, tak musíme hledat svoje nějaké kreativní cesty a cestičky, což děláme. No a nebo se samozřejmě zvolí ten model, který byl. Já bych samozřejmě také jako předseda Českého atletického svazu byl radši, kdyby trénovali naši atleti v Čechách, ale pokud někdo zvolí tuhle tu cestu, tak je to taky o to a kvalitě té tréninkové skupiny, a například ta tréninková skupina, v které trénuje Lů, včetně, já nevím, tady Bolové a dalších, tak je nesmírně kvalitní a věřím, že to pro ní může mít i tenhle ten efekt.
7: Předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník zůstává hostem Radiožurnálu Sport.
4: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
7: Vy jste říkal, že u nás umíme najít talenty. Jaký je zájem dětí o atletiku? Roste, klesá, je stále stejný?
8: Tak zájem o atletiku neustále roste. My jsme za to velmi vděční a jsme velmi rádi.
7: Liší se třeba zájem o jednotlivé disciplíny? Vyvíjí se v tomto směru ten zájem nějakým způsobem, že něco je trendy, něco ne?
8: Víte, atletika je sport na celý život. Jo. My jsme nedávno v Poděbradech měli rozpětí mezi nejmladším a nejstarším účastníkem. Poděbrady jsou takové rodinné stříbro, kde je chůze, ale máme tam i mistrovství České republiky na míli a na pětku a na 5 kilometrů. A máme tam například běh pro děti, starosty, který v tomhle malém městě běhá prostě unikátní množství lidí, prostě 1000 dětí běží v malých Poděbradech. A ten rozptyl mezi tou nejstarší účastnicí, která se prošla po tom okruhu chodeckém, špičkového chodeckého meetingu, a tím nejmladším účastníkem byl 99 let. To znamená, že ten nejmladší, mu byly 3 roky a jí bylo 102. Prostě ta došla a říká, pane předsedo, já jsem se ještě ani jednou nezastavila. Tak jsme byli samozřejmě rádi, že se potvrdilo, že atletika je sport na celý život, ale k vaší otázce chci říct, že my nerozdělujeme ty disciplíny. Do toho věku 12 let, tak máme prostě zájem o to, aby se rozvíjel harmonicky celá ta atletická osobnost toho budoucího atleta, aby jsme ho naučili ty správné dovednosti a pak si teprve vybral. Takže ten náš projekt prostě té pohybové gramotnosti a atletiky pro děti, jsme tam upřímně řečeno trošku jako obětí vlastního úspěchu, protože teď těch dětí, které se k nám hlásí, je veliká spousta, ale bohužel nás limituje ta infrastruktura, protože u těch malých dětí, když je v září, když začne školní rok, naberete a v říjnu na konci se počasí povětšinou zkazí, tak potřebujete se stadionu utéct do atletických hal, které bohužel nemáme, a do tělocvičen, které jsou dost přeplněné, tak prostě ty oddíly leckdy můžou působit v těch městech až arogantně, kdy vypíšou nábor, chtějí nabrat 100 dětí, vypíší nábor na pondělí a středu, v pondělí naberou 100, středu zruší prostě, protože už nemají kapacitu, kam by prostě je dali. Takže my jsme druhý největší svaz, máme 98 tisíc členů. Když jsem já začínal, tak jako předseda, tak jsme měli asi 37, takže ta křivka jde nahoru, vidím i tu zodpovědnost těch rodičů. No a potom, to je ovšem v té základní části, takže tam se s tím nepotýkáme. To, co nás trošičku trápí, je a na čem pracujeme, aby jsme našli tu křivku návaznou od těch 12 dál let, aby jsme je udrželi a nebo jim nabídli nějakou činnost nejenom v té výkonnostní a vrcholové atletice, ale aby u té atletiky mohli zůstat i dál, a na tom teď pracujeme.
7: Vy jste říkal, že atletika je druhý největší svaz sportovní v Česku. Odpovídá tomu financování?
8: Co se týká toho koláče celkového, který se rozděluje, tak samozřejmě ta atletika je jedním ze 3 nejlépe financovaných svazů ze strany Národní sportovní agentury, ale obecně vzato ten koláč samozřejmě bohužel není dostatečný, a to, když srovnám ty finanční prostředky, které měla Národní sportovní agentura k dispozici před x lety a dneska, tak to neroste a bohužel musíme vidět, že od té doby je ani 30% inflace, a takže samozřejmě co se týče těch financí, tak k tomu, aby jsme mohli ten sport zabezpečit, a to nejenom v té organizaci soutěží a přípravy a tak dále, ale i té sportovní infrastruktury, o které jsem mluvil, tak samozřejmě ten rozpočet je velice podhodnocený pro sport.
7: Což je téma, které bychom určitě mohli rozebírat dlouho. Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu, byl naším hostem. Díky, nashledanou.
8: Děkuji za pozvání.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Richardem Jardovským.
2: Lidi bez práce v červenci přibylo, nezaměstnanost je na 5%. Na většině území Francie je kvůli suchu nedostatek vody. Plavkyně Barbora Semanová a Barbora Jeníčková jsou ve finále mistrovství Evropy. A zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 30 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Nezaměstnanost v Česku mírně stoupá. V červenci byla na 5%. Bez práce tak bylo 367 tisíc lidí, o 11 tisíc víc než v červnu a o 40 tisíc víc než přesně před rokem. Vyplývá to z dat Úřadu práce.
3: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
4: Což je o 1078 více než v červnu.
3: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
5: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
3: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze necelá 4%. Vít Andrle, Radiožurnál.
2: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO prověří postup Ústeckého soudu v případu zubního lékaře Petra Vinče. Lékař ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky kvůli rovnátkům, z jejich fotografií pak ale pomocí umělé inteligence vyráběl snímky, na kterých byly nahé. Celkem zneužil fotky 630 pacientek mladších 15 let.
6: Soud uložil lékaři za výrobu dětské pornografie letos v květnu podmínku. Dál pracovat s dětmi mu nezakázal a právě to vadí ministru Tejcovi.
7: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatele odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi. Právě proto se tímto případem budeme zabývat velmi podrobně.
6: Mluvčí Ústeckého soudu Nikola Henigová nechtěla prověřování ani samotný rozsudek komentovat. Také lékař Petr Vinč se odmítl k případu vyjádřit. Artur Janoušek, Radiožurnál.
2: Na 70% území Francie platí omezení pro spotřebu vody. Může za to dlouhotrvající sucho a opakované vlny veder. Informovala o tom vláda a na středu kvůli tomu svolala krizový štáb. Do některých obcí musí pitnou vodu dovážet cisterny.
8: 67 ze 101 departmánů je v nejvyšším krizovém stavu pohotovosti. Vážná je situace například na východě země.
9: Situace je napjatá, zatím to máme pod kontrolou, ale musíme velmi pečlivě hlídat, kolik vody spotřebováváme.
8: Řekla místo starostka obce Saint-Marie-Omin Gael Skočibušicová. Obec vezvala obyvatele, aby se vyhnuli zavlažování zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. Do 80 obcí museli pitnou vodu dopravit cisterny. Sucho umocňují vysoké teploty, které se do Francie tento týden vrátily. Vláda kvůli problémům s vodou svolala na středu jednání krizového štábu. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Správa železnice prodlužuje cyklotrasu z Horního Slavkova po bývalé železniční trati. Úsek měří zhruba 1,5 kilometru. Dělníci odstraňují náletovou zeleň a upravují povrch pro pěší a cyklisty. Podle nezávislého starosty Alexandra Tereka nový úsek dovede cyklisty ke stávající cyklostezce do Karlových Varů.
10: Celá ta naše cyklostezka a cyklotrasa navazuje na cyklotrasu Euregio Egrenzis, takže je to obrovské propojení na tu mezinárodní trasu, která vede z Německa přes Loket až vlastně do toho vnitro zemí.
0: Sport.
11: České plavkyně se představí ve finále stovky volným způsobem na mistrovství Evropy v Paříži. Barbora Semanová postoupila z pátého místa, Barbora Janíčková uzavřela finálovou osmičku. Nejrychlejší byla Nizozemka Marit Stenbergenová, která časem 52:44 vytvořila nový rekord šampionátu. Semanovou potěšil nejen postup, ale také její semifinálový výkon.
12: Já jsem spokojená. Jelo se mi to vlastně stejně, ale trošičku líp než ráno, což byl ten můj cíl, udržet to prostě tak, jak jsme si řekli s trenérem. A mám radost, že jsem se zase přiblížila tomu svému času a že to bylo lepší.
11: Finále plavkyň na 100 metrů je na programu zítra a my vám ho nabídneme živě na Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D11 u Poděbrad a taky na D48 u Hukwald.
3: Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Městec Králové. Na 44,5 kilometru leží v jízdních pruzích kusy roztrhané pneumatiky. A pozor dejte i na D48 směrem z Frýdku Místku na Nový Jičín. Za sjezdem na Ostravu na kilometru 39 v pravém pruhu překáží krabice. Na silnici 15 z Lovosic čekejte kratší kolony na příjezdu do Litoměřic. Kvůli práci silničářů je tam ode dneška omezení a jezdí se kyvadlově. Provoz už ale zeslábl a zdržení je minimální. Na silnici 37 z Trutnova na Jaroměř u Nového Rokytníku stále odklízejí následky srážky 4 osobních aut. I tady už je ale pouze krátká kolona v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30, na horách naměříte až 23 stupňů Celsia. A to byly zprávy.
13: Zprávy skončily ve 20 hodin a téměř 6 minut, no a dnešní večer na Radiožurnálu Sport bude hodně atletický. První den mistrovství Evropy v Birminghamu, finálový blok i s českou účastí. O tom všem budeme mluvit s našimi reportéry, kteří jsou přímo na místě už po písničce od LP. Tak hezký večer.
0: Radiožurnál Sport
14: a Ondřej Prokop.

0: Birminghamu se rozbíhá večerní blok prvního dne atletického mistrovství Evropy. Dá se říct celkem bohatou českou účastí. O tom všem teď vám přímo z místa poví reportéři Jakub Marek Adam Procházka. Dobrý večer.
1: Příjemný večer. Dvě soutěže z českého pohledu dnes večer nás budou zajímat extrémně. A to 100-metrový sprint žen a koule mužů. V kouli mužů tam už dnes postoupil z kvalifikace do dnešního večerního finále Tomáš Staněk, 20 metrů 66 cm. To byl jeho pokus ze třetí série a byl vlastně v součtu obou kvalifikačních skupin druhý nejlepší koulař za Italem Fabrym. Před finále se samozřejmě všechno maže a jede se od nuly. To finále koulařů začne ve 21 hodin a 33 minut českého času. No a ta druhá disciplína, stovka žen, tak ta už dnes měla také rozběhy na programu, ale nemusela. Karolína Maňasová už do rozběhu, ta je nasazená podle těch letošních výkonů do semifinále. Semifinále čeká Karolínu Maňasovou ve 21 hodin a 26 minut a bude bojovat o to, aby se probojovala také do dnešního večerního finále.
2: No a bude to víc českých atletů, kteří budou bojovat o postup do finále, byť to finále třeba nemají pak na programu dnes večer. No a to budou třeba české sprinterky na 100 metrů překážek. Ty se pustí do rozběhu, začne to tedy ve 20.42. Do rozběhu se pustí Ester Bendová, no a potom o 7 minut později taky Tereza Elena Šínová. Pro obě by byl postup do finále samozřejmě velkým úspěchem. No a za malou chvíli už taky začne kvalifikace kladivářek, ve které bude mít Česko zastoupení jenom v podobě jedné atletky, a to Terezy Holcové, takže o tom všem uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport. Když se podíváme na stadion tady v Birminghamu, tak už se poměrně solidně zaplňuje, byť od plné kapacity to má ještě daleko, tak si počkejme. Podmínky jsou ideální, modré nebe nad stadionem, 23 stupňů pro atlety i pro fanoušky, tak si počkejme na to, jestli se stadion ještě třeba v průběhu finálového večera zaplní.
1: A celkem se dnes bude rozdělovat 5 medailových sad v úvodní den soutěží tady na evropském šampionátu v Birminghamu a musím zmínit závod na 5 kilometrů mužů, protože do něj nastoupí Jakob Ingebrigtsen, který byl letos na operaci s achilovkou, měl s ní problémy dlouhodobě, ale Jakob Ingebrigtsen ten vyhrál 5 kilometrů na předešlých 3 evropských šampionátech, takže tady se pokusí zvítězit po čtvrté v řadě, ale nebude to mít vůbec lehké, protože soupeři jsou tu zvuční, třeba jako Švýcar Lobalu, který se letos už dostal pod 13 minut na 5-kilometrové trati, ale jako Ingebrigtsen samozřejmě extrémně zkušený vytrvalec, který ale ještě letos nemá zaběhnutou pětku, takže to je hodně velká neznámá, ale věřím tomu, že když už jsem vyrazil, tak sem přijede opět ve skvělé formě.
2: Já jenom doplním, že Jakob Ingebrigtsen je zatím neporažený na mistrovství Evropy, protože on vlastně běžel vždy ve dvou finále, 3x v řadě na 3 finálových evropských šampionátech. No a vyhrál 6 zlatých medailí. Je to jediný muž, který má 6 zlatých medailí. To znamená, že kdyby mu to dnes třeba nevyšlo, tak by poprvé zažil, jaké je to nevyhrát na mistrovství Evropy.
0: No a jasné, že ve vysílání Radiožurnálu Sport budete moci být s námi u těch nejpodstatnějších momentů dnešního večera. Zprostředkují vám je Jakub Marek Adam Procházka, takže pánové, těším se na slyšenou.
1: Díky, hezký večer.
2: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Na Radiožurnálu Sport se v pondělí tradičně věnujeme zásadním událostem fotbalové ligy a určitě tam patří i úspěšný vstup Mladé Boleslavy do nové sezóny. Vždyť získala 7 bodů ze 3 zápasů a navíc o víkendu porazila 2-0 pražskou Spartu. V našem vysílání jste mohli slyšet i trenéra Aleše Majera. Exkluzivní rozhovor, který vedli Jan Pěruška a Karel Schamberger, vám teď nabízíme.
1: Před rokem jste byl v Mladé Boleslavi v jiné pozici, v těchto chvílích po 3 kolech jste měli na kontě 1 bod. Během toho loňského podzimu jsme mohli číst titulky jako Majer v ohrožení, série špatných výsledků vyvolává v Mladé Boleslavi otázky, nebo první odvolaný trenér Aleš Majer se ocitl pod tlakem. Vzpomínáte na tu dobu, měl jste to v hlavě?
2: Tak musím říct, že díky tady atmosféře v klubu a díky přístupu tady vedení klubu musím říct, že jsem neměl nějaký, nebo necítil jsem nějaký tlak. Pořád jsme věřili nějaký cestě, kterou jsme nastoupili. A samozřejmě ten začátek té loňské sezóny výsledkově nepříjemný byl, ale zrovna teď jsme si to s klukama tady dávali dohromady, že někdy potřebujete taky trošku takového toho fotbalového osudu a trošku toho štěstí na své straně, protože my jsme třeba v těch prvních kolech, že jo, v té minulé sezóně prohráli 3-2 na Spartě penaltou v 93. minutě, která taky byla taková nešťastná, a teď třeba na 2-0 jsme dávali ze Spartou z penalty, která zase byla nešťastná pro Spartu, takže ono někdy k těm dobrým výsledkům potřebujete i trochu takového toho fotbalového štěstí a já si třeba paradoxně myslím, že ten loňský zápas na Spartě v tom druhém kole jsme ještě podali ještě lepší herní výkon než třeba v sobotu teď, takže ten fotbal vám přináší i takový situace, kdy moc nevíte třeba, proč se to zrovna teď stalo takhle a teď takhle, ale samozřejmě teď jsme rádi za ten dobrý vstup.
3: Aleš Majer, trenér Mladé Boleslavy, pracuje s kádrem, který alespoň v očích veřejnosti v poslední době spíš oslabil o některá zajímavá jména. Je to, pane Majere, aktuální třeba DNA té Boleslavy nebo té současné Boleslavy udělat z týmu, který na papíře třeba úplně tak nezní, úspěšný celek?
2: Tak určitě teď se to propoje i s nějakou naší filozofií klubu, že jsme vsadili, řekněme víc na českou stopu než zahraniční a řekněme i na hráče mladší a ne tolik třeba lize okoukaný nebo vyhraný, i když samozřejmě jsme to museli podpořit hlavně v tom zimním přestupním období i zkušenýma klukama, když přišel Ondra Karafiát a Matěj Hybš, tak samozřejmě to byly pro nás důležitý příchody a myslím si, že oni naopak do toho týmu přidáší už tu vyhranost a velkou kvalitu a tím, že samozřejmě víme, že v tuhle chvíli jsme klub, kde když někdo se ukáže a výrazně prosadí, tak pravděpodobně půjde do většího klubu, tak musíme pracovat tak, aby jsme vždycky už byli připraveni na to, na nějaký ten odchod, jako to teď bylo třeba v případě Romana Macka, aby jsme vlastně co nejdříve z vlastních řad toho hráče, který odejde, nahradili.
1: Aleš Majer, trenér Mladé Boleslavy, s námi na Radiožurnálu Sport. Když jste zmínil právě Romana Macka, tak ten před týdnem odešel právě do Sparty, teď proti vám hrál a v uvozovkách trochu vám pomohlo tím, že zavinil penaltu a následně tedy středočeši mohli jít do vedení 2-0. On shodou okolností sfouloval Denise Donáta, se kterým byl v mladoboleslavské kabině. Pokud se nepletu, docela velký kamarád, potvrdíte to?
2: Potvrzuju, je to takový zvláštní osud, zase to ten fotbal přináší a vlastně Roman se dá říct, že si tady Denis se vzal trošku i pod svoje křídla, že mu hodně pomohl zase v kariéře, v dalším vývoji, že hodně pracovali spolu nad rámec tréninku, hodně spolupracovali v posilovně, hodně se bavili o těch věcech mimo fotbal a tím, že Roman je velký profesionál, tak si myslím, že Doni se toho od něj mohl hodně naučit a vlastně po zápase si vyměnili dresy a myslím, že to přátelství přetrvá i dál. Ale je to prostě o fotbalové osud a to je na tom fotbale krásný.
3: Jiří Klíma proměnil penaltu v nastavení první půle a dal na konečných 2-0 pro Mladou Boleslav Aleše Majera, se který jsme teď ve spojení. Kdybychom jenom se pídili po akci před prvním gólem, kterou tedy udělal Solomon John, který přišel novice v obraně Sparty Gudala. Bylo to nějakým způsobem plánované, že třeba zkusí vyzrát na neskušeného z České ligy nového hráče, nebo to tak vyplynulo?
2: Spíš si myslím, že to vyplynulo z toho, jak jsme se na Spartu připravovali. Samozřejmě viděli jsme zápas Sparty s Lyonem, kdy Sparta výborně napadala, kdy byla vynikající v pressingu. Věděli jsme nebo tušili jsme, že i na nás vedukuje Sparta s podobným způsobem hry a vlastně ta akce byla založena od našeho vlastně brankáře. Otočili jsme si tam dole dvakrát hru a pak Ondra Karafea dobře vyvesmíš tím vlastně ten pressing Sparty trošičku eliminovala. i když se tam pak dostal Denis Donát na pravý straně trošku pod tlak, tak už jsme věděli v tu chvíli, že Sparta bude vysoko postavená a samozřejmě to jsou situace pro Sola, které jsou pro ně velice příjemné a v kterých on je silný. Já si myslím, že Gudal už to tam měl trošku těžký, že už přeci jenom křižoval spíš Sola a že Sola už tam byl ve výhodě a že ta situace pro něj nebyla jednoduchá. A jsem rád, že jsme to dobře dohráli, že pak Martin Šubl dobře zavřel tu zadní tyč.
1: Doplňme, že Solo, jak nazývá Solomona Johna Aleš Majer, je právě tímto hráčem. Mladá Boleslav porazila v lize Spartu 2-0. Mně se ale zdá, že to s vámi skoro nic nedělá.
2: Tak je to samozřejmě velký úspěch, to si nebudeme říkat. Já ještě, že když jsem byl, řeknu, malý, tak jsem původem z Prahy, tak jsem na Spartu s tátou chodil často, takže samozřejmě i z tohohle pohledu to beru jako velký úspěch. Na druhou stranu je to vlastně stejný, jako ty tři, máte do tabulky jenom tři body, jak se říká, nemáte 4 nebo 5, což by bylo samozřejmě lepší, ale máte jenom 3 body a my víme, že je začátek soutěže a že ta soutěž ještě může mít různý vývoj a ono někdy je i Spartu dobrý mít takhle ze začátku, kdy vlastně hrajou kvalifikace těch pohárů a trošičku nám to nahrává, i když samozřejmě nechci vůbec nějak podceňovat to naše vítězství.
3: Přece jenom ale vítězství nad Spartou, i když jste ji vyřadili z Molkapu na jaře už, tak v té lize je to speciální věc. Byla nějaká prémie v kabině nebo třeba nějaké volno?
2: Volno ne, ale měli jsme vlastně na první 3 kola, byly od trenerského týmu vypsané prémie směrem k hráčům. I v rámci toho, že jsme tady s klukama z realizáku prodlužovali smlouvy, tak jsme na 3 kola tam si dali nějaký bodový cíl, který kluci ještě o něco překonali, takže budou nějaký peníze do kasy, týmová večeře, takže už kluci hned po zápase vybírali restauraci, samozřejmě co nejdražší.
1: Cíl to bylo 6 bodů nebo ještě míň?
2: Bylo to měli jsme tam 5 a 6 bodů, bylo tam ještě to bylo trošku odstupňovaný ta prémie do té kabiny, takže 5 a 6, takže když je 7 po 3 kolech, tak kluci říkali, co bude navíc, že škoda, že jsme na 7 nic nevypsali, ale samozřejmě se klukům nějak revanžujeme.
3: Aleš Majer už naznačil, že přece jenom také je tím trenérem, který jde zápas od zápasu, ta období úplně nepředbíhá, ale když se podíváme, kdo za poslední rok odešel z těch stěžejních hráčů jako Vojta, Ševčík, Kabongo, zmiňoval jste Macka, tak jak moc dopředu kouká trenér v Mladé Boleslavi, k jakým cílům v té sezóně?

0: aby jsme naopak minimálně v tom středu tabulky úspěšně hráli.
1: Aleš Majer, trenér Mladé Boleslavy, s námi na radiožurnálu Sport. Přece jenom v loňské sezóně jsme byli zvyklí v podání vašeho týmu na poměrně velké výsledky, co se týče počtu gólů, ať už vstřelených gólů, anebo obdržených v nové sezóně, ale zas tak úplně moc gólů nepadá. Máte z toho větší radost? Přece jenom pro kardiaky asi lepší teď koukat na utkání Mladé Boleslavy.
0: Tak i v těch prvních kolech jsme vlastně obdrželi v prvních dvou zápasech 4 branky, takže to už je dost. Teď jsme rádi samozřejmě za tu nulu. A byl to vývoj toho týmu, jak jsem říkal, v zimě jsme ještě posilovali ty zadní řady a trošičku jsme upravili i řekněme postavení na hřišti a je to nějaký vývoj toho týmu. Jsme samozřejmě rádi, když tu nulu udržíme, protože to pak se ty body získávají líp, než když neustále dostává ty 2-3 góly. Takže s vývojem toho týmu je asi zlepšení té obranné fáze, ale pořád si myslím, že jak v obou fázích hry, tak v útočný, v obraný, že tam chyby děláme a že se v tom potřebujeme zlepšit.
2: Pane Majere, úplně poslední věc. Vím, že před tím prvním vítězstvím v minulé sezóně na Hradcem Králové předcházela výměna košil. Mluvilo se o určité pověrčivosti, která u vás je, tak měníte se v tomhle ohledu, nebo naopak to utužujete a teď prostě těch zvyků máte ještě víc, když se vyhrává?
0: Ne, už jsme si řekli s trenérama, s realizačním týmem, že se z toho nechceme zbláznit, takže teď je naše největší pověrčivá taková věc, že všechno děláme jinak, takže oblíkám se na zápas, jak si zrovna vzpomenu, a i další věci děláme spíš jinak, než aby jsme se bavili, jestli máme na lavičce stejnou tušku, stejný desky a jestli jsme před zápasem měli stejný kafe a stejný dotík, takže spíš jsme od toho chtěli ustoupit, protože pak spíš si myslím, že to trošku zvyšuje ten stres.
3: Říkal trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer ve vysílání radiožurnálu Sport. No a o povedeném vstupu Středočechů do sezóny se mluvilo i v desíce Pavla Horváta, kterou vám v repríze nabídneme ještě dnes po 23. hodině.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Chili Peppers vás čekají další krátké zprávy na Radiožurnálu Sport.
1: Posloucháte Radiožurnál, je půl deváté. Zprávy připravil Richard Jandovský.
2: Půdní sucho v Česku se kvůli horku dál zhoršuje. Podle webu Intersucho je extrémní sucho na 40% území. Situace se podle meteorologů nejspíš v příštích dnech nezlepší. Neočekávají výraznější srážky a teploty se navíc můžou znovu vyšplhat až na 35 stupňů Celsia. Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru už od března roku 2028. Agentuře AP to řekl kyperský ministr energetiky. Energetické společnosti z Francie a Itálie se minulý měsíc definitivně rozhodli pokračovat v rozvoji ložiska zemního plynu Kronos. Plyn z ložisek ve východním Středomoří se tak poprvé dostane na evropské trhy. Únik ropy z tankeru uvízlého u pobřeží Ománu vytvořil skvrnu o rozloze skoro 400 čtverečních metrů. Oznámila to ománská vláda. Surovina uniká z cisternové lodi převážející ruskou ropu. Úřady plavidlo považují za součást ruské stínové flotily, které podléhá sankcím Evropské unie a jejich spojenců. Tanker už víc než měsíc setrvává na mělčině u jižního pobřeží Ománu. Praha plánuje opravit kasárny Karlín za bezmála 2 miliardy korun. Radní hlavního města dnes schválili vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V objektu památkově chráněné budovy by do roku 2032 měly vzniknout prostory pro obchody, kanceláře či studentské koleje. Sport. V anglickém Birminghamu se do finále mistrovství Evropy koulařů probojoval Tomáš Staněk. Ten se ve finále představí po 9:30 našeho času. Víc už řekne přímo z místa Jakub Marek.
3: Tomáš Staněk dnes bude bojovat o svou celkově druhou medaili z mistrovství Evropy, zatím má bronz z Mnichova z roku 2022. Aktuálně je na ploše z českého týmu kladivářka Tereza Holcová a to je se úvodní pokus nepovedla. 62 metrů a 27 cm by ani zdaleka nemělo stačit na postup do finále. Ještě má před sebou ale další dva hody. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 v Brně a taky na D6 u Lokte. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Ostravy pozor na příjezdu do Brna. Těsně za sjezdem na Mikulov na kilometru 195 havarovala dvě osobní auta. V provozu už nepřekáží, ale je to v zúžení a řidiči se pohybují kolem odstavených vozidel. Na dálnici D6 z Chebu na Karlovy Vary opatrně za sjezdem na Loket. Na kilometru 123 havarovalo osobní auto. Vypadá to na vážnou nehodu se zraněním, záchranáři už jedou na místo. A na D8 zpozorněte na výjezdu z Prahy na Ústí nad Labem. Hned na druhém kilometru u Klíčan stojí porouchané záchranářské vozidlo v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30, na horách naměříte až 20 stupňů Celsia. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: písnička Noc na zemi. Nás ale teď ve vysílání Radiožurnálu Sport více bude zajímat večer v Birminghamu, kde totiž probíhá mistrovství Evropy v atletice a na místě jsou také reportéři Jakub Marek a Adam Procházka.
1: Hezký večer, právě teď Tereza Holcová poslala své kladivo do výseče, sice tou strunou se dotklo náčiní z rukou Terezy Holcové sítě, ale to nevadí, nakonec nezůstalo kladivo v síti, letělo dál a doletělo téměř na 65 metrů, ono to bude o něco méně, ale pravděpodobně o něco málo víc než v prvním pokusu, to bylo 62 metrů 27 cm, mírné zlepšení, ale 63 metrů 40 cm, to je výkon, který velmi pravděpodobně by neměl stačit na postup do finále, ale má ještě jeden kvalifikační pokus před sebou.
2: Ano, a jediná, která se dokázala dostat za ten kvalifikační limit pro finále, byla Norka Beatrice Lánová, která tedy hodila 72 metrů a 9 cm k tomu svým kladivem. No a můžeme se podívat taky do sektoru koulařek, tam je na programu finále, byť je to bez české účasti, tak poměrně zajímavé, protože Nizozemka Jessica Skilderová útočí na zlatý hat-trick z mistrovství Evropy, protože ovládla šampionát jak v Berlíně v roce 2022, tak i v Římě v roce 2024. Teď tedy zatím útočí úspěšně na další zlatý zápis, protože vede po třech pokusech výkonem 20 metrů a 52 cm. Za ní je krajanka Jorinde van Klinkenová. No a na třetím místě olympijská vítězka z Paříže Němka Jemisi Mabryová.
1: A za chvíli se sem vrátíme, protože nás budou zajímat rozběhy na 100 metrů překážek žen i s českou dvojicí Ester Bendová a Tereza Elena Šínová.
0: No a než se tak stane, tak si dáme písničku od Pink. Oh, Father, tell me.

0: samozřejmě Kaleo, nikoli Pink, na tu teprve dojde, ale ještě předtím rozběhy na 100 metrů žen překážek, tedy 100 metrů překážek žen na mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu, také s českou účastí, takže slovo zase mají reportéři Jakub Marek a Adam Procházka.
1: Příjemný večer. Ester Bendová, 23letá česká atletka na své první velké dospělé akci. Teď už se připravuje a zaklekává do startovních bloků v dráze číslo 8 právě v rozběhu na 100 metrů překážek žen. Postupový klíč ze tří rozběhů je takový, že nikdo nejde přímo, ale 12 nejlepších zkrátka z časy z jednotlivých tří rozběhů jde do semifinále, kde čeká další 12 rychlých překážkářských sprinterek. Teď už osmička sprinterek zakleknuta ve startovních blocích, Ester Bendová v osmé dráze, letos nejlépe 12.89. Řekl bych na startu, že lehonce zaspala oproti soupeřkám, ale teď jo to může napravit, ale asi se jí to nedaří. Teď na šesté, páté překážce zaškobrtla a nakonec neproběhne ani cílem tady na evropském šampionátu v Birminghamu, takže velké zklamání pro Ester Bendovou, ta se teď předklonila o tu následující překážku a je na ní vidět evidentní zklamání. Důležité je to samozřejmě, že z toho nerezultuje nějaké zranění, ale tvář v dlaních Ester Bendové, pravděpodobně tam budou i nějaké slzy, ale každopádně tato 23letá česká atletka končí tady na evropském šampionátu.
2: No, Ester Bendová se přidává k poměrně už početné skupince Čechů, kteří skončili hned na té první v uvozovkách překážce, jako třeba koulařky Katrin Břiškovská, Martina Mazurová nebo třeba taky kladivář Patrik Hájek, Jakub Dudycha v běhu na 800 metrů, tak ti všichni skončili už v kvalifikaci, respektive v rozbězích, tak se k ním přidává Ester Bendová, no a doufejme, že to napraví už za pár minutek Tereza Elena Šínová, to je tedy další česká reprezentantka, která se pokusí postoupit z rozběhu na 100 metrech překážek. Už ta osmička atletek nastupuje na tu startovní čáru a za chvíli se pustí do toho. Můžeme se taky jenom podívat rychle do sektoru kladivář, jestli se tam něco nezměnilo, protože tam taky máme českou zástupkyni Terezu Holcovou, ta má za sebou tedy dva pokusy, lepší byl ten druhý, 63 metrů 40 cm, to teď tedy znamená desátou příčku, no a desátá příčka ta v tuhle chvíli tedy znamená postup mezi 12 nejlepších, ale připomínám, že to je teprve první kvalifikační skupina a ta druhá bude teprve na programu.
1: Na plochu už dorazila i Linda Suchá, česká trojskokanka, která se teď připravuje společně se soupeřkami na kvalifikaci trojskoku, to je tady naproti, na protihlehlé rovince. Zajímá nás ale v těch následujících minutách hlavně už zmiňovaná Tereza Elena Šínová. Ta se letos zlepšila na 12,92 setin sekundy, je na třetím místě v historických českých tabulkách právě na stovce překážek, o tři setiny pomalej letos běžela než Ester Bendová, takže jsou na podobné úrovni a snad se jí povede ten rozběh lépe právě než Ester Bendové. Tereza Šínová bude mít samozřejmě velmi kvalitní soupeřky, jinak tomu ani nejde na evropském šampionátu, ale podle těch časů by to měl být opět velmi vyrovnaný běh, protože tam není nikdo, kdo by běžel rychleji než 12,77 setin sekundy, ale ten aktuálně poslední 12. postupový čas je 13,13 setin sekundy, ale to pravděpodobně asi stačit nebude. Odhadl bych nějakých 13,05, že bude třeba právě na postup do semifinále.
2: A když se podíváme na to celkové hodnocení téhle kvalifikace, respektive rozběhu, tak už si čtyři atletky zajistili postup do finále. Italka Polcunetyová, Norka Kolbenčavnová, Belgičanka Dipová Niemeková a taky Dánka Bajtrová. Ty všechny tedy už postoupily dále do finále. No a my si musíme počkat na to, jestli se to podaří taky už poslední české zástupkyni v tomto závodě, tedy v rozběhu na 100 metrů překážek, Tereza Elena Šínová připravená, ale ještě si musíme počkat na start. Můžeme taky rychle ještě pohledem do koulařského sektoru, tam tedy finále žen bez české účasti stále ve vedení Nizozemka Jessica Skilderová, tím výkonem 20 metrů a 52 cm před Krajankou Jorindou van Klinkenovou a Němkou Jemisi Mabriovou. Všechny tři tyhle dámy, které jsou ve vedení na prvních třech místech, tak potom umyslně přešlápli, potom čtvrtém pokusu nebyly spokojené s tím výkonem, ale už můžeme můžeme pomalu zpátky opět tedy pohledem na tu dráhu modrou tartanovou tady na stadionu v Birminghamu na Alexander Stadium, kde nás tedy čeká další rozběh na 100 metrů překážek žen.
1: Ten systém, který je na evropských šampionátech od minulého mistrovství Evropy v Římě, tedy že 12 nejlepších je přímo nasazena do semifinále, samozřejmě lehce zvýhodňuje ty rychlejší, lepší sprinterky. Je to stejné na tratích od stovky až do čtyřstovky, takže třeba i Lourdes Gloria Manuel tady nebude muset do rozběhu, půjde rovnou do semifinále, ale třeba na 100-metrovém sprintu nebo chcete-li na stovce s překážkami, to má, řekl bych, trochu taková svá úskalí, že když postupují pouze časy sprinterky, tak samozřejmě je hodně podstatné, pokud se točí vítr, jestli vám fouká vítr dozad nebo ne. Jde o setiny sekundy a když se podíváme na první rozběh na 100 metrů překážek žen, tak tam měli 1,2 metrů za sekundu do, ne, respektive proti vítr sprinterky, takže ty byly o něco znevýhodněny a ve druhém rozběhu už měli 0,6 metrů za sekundu dozad. Samozřejmě není to nějak extrémní rozdíl, ale může to nějaké setiny sekundy udělat, takže z tohoto pohledu to není zas až tak úplně spravedlivé, ale každopádně teď už se za malou chvíli přichystá i Tereza Elena Šínová na ten třetí rozběh. Doufejme, že tam ten vítr bude opět dozad, opět se otočí tak, jak se tady točí dnes celý den. Viděli jsme to i na 100-metrovém sprintu žen bez překážek v rozbězí, že v jednom rozběhu měli přes 2 metry za sekundu dozad a pak bylo naprosté bezvětří. Teď už se tady představují právě sprinterky toho třetího rozběhu na 100 metrů překážek žen, konkrétně Švýcarka Berténiová, která by měla patřit mezi ty nejrychlejší v tomto rozběhu. Má zaběhnuto letos 12,84 setin sekundy, ale jak už jsem říkal, jsou to hodně vyrovnané sprinterky.
2: Tereza Elena Šínová, česká reprezentantka, tedy v páté dráze bude bojovat o postup do semifinále v závodě na 100 metrů překážek. No a když se podíváme na tribuny, tak zatím se to úplně neplní, tak jak jsme si přáli a možná i trochu doufali, že v průběhu večera se to bude zlepšovat, tak tady v Birminghamu na Alexander Stadium stále spoustu prázdných míst, ale nějací fanoušci tu jsou, určitě je můžete i slyšet. Teď tedy ne, teď je stadion stichl, protože všechny atletky už za chvíli zakleknou do bloků, včetně tedy připomínám české reprezentantky Terezy Eleny Šínové v dráze číslo 5, která bude bojovat o postup do semifinále. Teď už všechny zaklekávají do bloků a už jenom si musí počkat a udržet klid v hlavě v těch posledních sekundách před startovním výstřelem. Tereza Elena Šínová se bude pokusit dokázat to, co se o chvíli před ní nepovedlo Ester Bendové, a tedy postoupit do semifinále. Teď už zbývají poslední sekundy a máme odstartováno. První překážky jsou za atletkami. Tereza Elena Šínová zatím se drží mezi těmi nejrychlejšími, ale teď už se trochu propadá a vypadá to, že na postup to bude málo. Teď je na poslední pozici česká reprezentantka, dobíhá do cíle, ale pozor, dobíhá předposlední, protože tam přišel pád v té poslední dráze Norky Andersenové, která tím pádem poslední. Tereza Elena Šínová tedy na sedmé pozici v tom svém rozběhu, čas 13:30. Když se tedy podíváme na to celkové hodnocení, kam se to za malou chvíli už všechno započítá, tak to nevypadá, že by měla postoupit do semifinále.
1: Nevypadá, jsou to zatím neoficiální časy, ale o moc setin si myslím tam neubyde u Terezy Eleny Šínové, rozhodně ne, nějakých těch 17 setin sekundy, které by potřebovala. Tereza Elena Šínová s velkou pravděpodobností končí tady na evropském šampionátu Birminghamu, stejně tak jako přední Ester Ledecká. Sice Šínová protla tady cílovou čáru.
2: Ester Bendová, ne Ester Ledecká.
1: Ano, děkuju. Tak Ester Bendová tedy neprotla cílovou čáru, Tereza Šínová ano, ale také jí to stačit pravděpodobně nebude. Stále tady máme ty neoficiální výsledky. U těch nejrychlejších už ty oficiální výsledky jsou, takže Němka Schneiderová 12,76 setin sekundy, nový osobní rekord pro tuto německou závodnici, to je parádní výkon. Nakonec 13,26, to už je oficiální výkon Terezy Eleny Šínové, je to tak a nestačí to na postup do semifinále evropského šampionátu.
0: Tak teď to tady nevyšlo, ale samozřejmě budeme držet palce třeba Karolíně Maňasové před 9:30 v semifinále hladké stovky. Tam je mezi i určitě adeptkami na postup do finále a budou vám o tom vyprávět a informovat vás Jakub Marek a Adam Procházka. Zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Hned tři obránci fotbalového Liverpoolu jsou momentálně zranění. Jediným zdravým stoperem je 35-letý kapitán Virgil van Dijk. A tak vedení Liverpoolu získalo dalšího hráče. Na hostování přichází urugvajský stoper Ronald Araujo, a to tedy z Barcelony. Podle britských médií bude mít Liverpool po sezóně také opci na přestup za zhruba 47 milionů liber, což je v přepočtu 1 300 000 000 korun.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu Sestýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na Radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. Zprávy připravil Richard Jandovský.
5: Problém s nedostatkem pitné vody by podle předsedy státní správy státních rezerv mohla vyřešit podzemní voda. Dron s výbušninami na letišti v Lipsku obsahoval podle německých médií stopy DNA. Koulař Tomáš Staněk za půl hodiny nastoupí v Birminghamu ve finále mistrovství Evropy. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Česko nemá dostatek rezerv pitné vody. V pořadu 20 minut Radiožurnálu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Nedostatek zásob by podle něj mohla vyřešit podzemní voda. Vrtů je totiž podle Švagra v Česku naopak dostatek.
6: Moje představa by v ideálním případě byla mít na několika místech v republice, třeba v každém kraji, nějaký podzemní vrt a v případě potřeby bychom si tu vodu vytěžili a zpracovali tak, aby mohla být dodána na místo určení.
5: Správa státních hmotných rezerv už se s tímto návrhem obrátila na několik ministrů. Za dostatek vody jsou v Česku zodpovědné rezorty zemědělství a životního prostředí. Z jejich strany ale podle Švagra zatím požadavek na zaopatření pitné vody v Česku není. Obcím s nedostatkem pitné vody je správa schopná zajistit cisternu, ale prázdnou. Pitnou vodu si do ní musí obce sehnat sami. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Hodně nehod přibylo o uplynulém víkendu. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové byl jedním z nejhorších v historii.
7: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
5: Za celý červenec zemřelo na silnicích podle statistik dopravní policie 41 lidí. Na dronu s výbušninami objeveném na letišti v německém Lipsku zajistila policie stopy DNA. Stejný genetický materiál už přitom zaregistrovali v souvislosti s dřívějším žářským útokem úřady v Litvě. Informuje o tom mimo jiné týdeník Die Zeit.
8: V červenci před 2 lety se v logistickém centru společnosti DHL v Lipsku vznítil balíček odeslaný z Litvy. Zásilka tehdy prý jen šťastnou náhodou nevybuchla při převozu v letadle a obsahovala stejnou DNA jako dron nalezený minulý týden na letišti v Lipsku. Dron tam nabořil do zaparkovaného ukrajinského nákladního letadla Antonov, ale neexplodoval. Americká média tvrdí, že to byla hybridní operace ruských tajných služeb. Kreml nařčení o víkendu odmítl. Berlín zatím nikoho konkrétně neobvinil, ale vláda chce zlepšit protidronovou obranu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Až o 5 stupňů snížit teplotu mají stavební úpravy domova seniorů v Sedlčanech. Za více než 176 milionů korun nechává jeho vedení všechny budovy zaizolovat, včetně střech. Výrazně pomoci mají taky nová okna, říká jednatel stavební firmy EMH Stavební Martin Heisler.
9: Jsou to 3komorový plastový okna s trojsklem a speciální fólií proti slunečnímu záření. Všechno je to koncipované tak, aby vlastně co nejmenší přísun tepla byl v letních měsících a co nejmenší ztráta v zimních měsících.
10: Sport. Zhruba za půl hodiny začne finále koulařů na mistrovství Evropy s Tomášem Staňkem. Jak si vedou další čeští reprezentanti, řekne přímo z Birminghamu náš sportovní reportér Jakub Marek.
11: Tereza Holcová v kvalifikaci kladivářek předvedla 64 metrů a 39 cm a to na postup velmi pravděpodobně stačit nebude. V rozběhu stovky překážek skončily Ester Bendová i Tereza Elena Šínová a do kvalifikace trojskoku za chvíli vstoupí Linda Suchá. Za zhruba 20 minut čeká semifinále sprinterku Karolínu Maňasovou, ta bude na hladké stovce a také tento závod odvysílá živě Radiožurnál Sport. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D1 u Velkého Meziříčí a taky v Bubeneckém tunelu v Praze. Velký pozor si dejte na D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Meziříčí východ. Na kilometru 141 hlásí zpravodaj osobní auto s defektem.
14: Tady je maličká jako výhybka prostě na té dálnici, kde se dalo zastavit. A vedle nás dva pruhy, kde slyší kamiony. To je to takový neúplně přehledný a je to proti benzínce, proti směru je benzínka MOL.
13: A velmi opatrně jeďte i v Praze v Bubeneckém tunelu směrem ke Smíchovu. Za levotočivou zatáčkou stojí kvůli poruše odstavené vozidlo. Může zasahovat do pruhu, tak ať vás nezaskočí. A na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem čekejte omezení za sjezdem na Velemín. V tunelu Prackovice pracují silničáři a projíždí se pouze pravým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou ojediněle objevit přehánky. Nejnižší teploty 17 až 13 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30 a na horách to bude kolem 20 stupňů Celsia. To byly zprávy.
10: Ve sportovní části zpráv jste slyšeli aktuální informace z atletického mistrovství Evropy i tu, že se poběží semifinále žen na 100 metrů s Karolínou Maňasovou. Ta poběží ve druhém semifinále ve 21:26. A tak máme ještě čas věnovat se i jiným tématům. Po 16 letech má Česko vítěze v závodu mistrovství světa silničních motocyklů. Filip Salač si po oslavách triumfu v Moto 2 udělal čas i na další povinnosti, třeba ty mediální. Proto ho uslyší v našem vysílání už za chvíli.
12: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.

0: Motocyklový závodník Filip Salač má za sebou oslavy životního úspěchu. Na okruhu v Silverstoneu poprvé v kariéře vyhrál závod mistrovství světa kategorie Moto 2.
1: Salač, who's going to win a stunner at Silverstone. What a race.
2: Kdybych řekl, že jsem to měl vymyšlený až na výhru, tak bych kecal. To je jeden z nejtěžších okruhů právě v celém tom kalendáři. Vyhrát Grand Prix na Silverstone je něco jako Formule 1 v Monaku pro nás.
1: What a Grand Prix. One of the best you will ever see in your life in Moto 2.
2: Když jsem si pouštěl potom záznam, tak komentátoři říkali, že to byl jeden z nejkrásnějších nebo nejlepších závodů Moto 2 za poslední desetiletí, což mě těší taky, že jsem vlastně já z toho vyšel jako ten nejrychlejší.
3: Filip Salač je po 16 letech českým vítězem v Moto 2. V roce 2010 se ve Valencii radoval Karel Abraham. Salač už byl v této sezóně druhý v Maďarsku a na velké ceně Brna slavili čeští fanoušci jeho bronzovou pozici. Do toho přišli v sezóně další umístění v nejlepší desítce.
2: Neznamená to, že jsem teďka vyhrál závod, že budu vyhrát všechny závody do konce sezóny. Samozřejmě ta rychlost tam je, ale tím, že ta kategorie je strašně vyrovnaná, tak můžeme vidět, že někdo závod vyhraje a potom další víkend tedy 15. To k tomu prostě patří. Užívat si to. Jsem teďka v nějakém mým životním píku, troufnu si říct.
3: Tedy v překladu na vrcholu.
2: Takovouhle formu jsem ještě nikdy neměl, já to tady zaklapu a o to větší radost je, že pod tím je podepsaný jméno Filip Salač. A uvidíme, já si myslím, že to nebylo určitě naposled, co zahrála česká hymna, nebo minimálně se na to věřím.
3: Salač tak mohl oslavit životní úspěch i s českými fanoušky ve Velké Británii, třeba jízdou na motorce ve stoje bez držení řídítek. Další velká cena Moto 2 čeká na čerstvého vítěze ze Silverstoneu Filipa Salače na konci srpna na severu Španělska. František Kuna, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Písnička od kapely Činasky dozněla v 21 hodin a 16 minut na Radiožurnálu Sport. Tedy ve chvíli, kdy se zase vracíme na mistrovství světa, tedy Evropy v atletice do Birminghamu za našimi reportéry Jakubem Markem a Adamem Procházkou.
1: Příjemný večer. Linda Suchá, česká trojskokanka, která teď bojuje v kvalifikaci, tak v prvním pokusu se dostala na 13 metrů a 48 cm, to by jí rozhodně nestačilo. Na postup do finálové dvanáctky aktuálně na 12. místě Slovinka Filipičová 13 metrů 84 cm, to už je téměř na úrovni osobního rekordu právě Lindy Suché, i když ona se už loni dostala i přes 14 metrů na tom chladném republikovém šampionátu Jablonci, konkrétně to bylo 14 metrů a další 3 cm. K tomu teď tady možná pod mým hlasem slyšíte ohlas právě při představování druhého rozběhu na 100 metrů žen, respektive prvního semifinále. Na 100 metrů žen úvodní semifinále ovládla Britka Huntová 10,99 sekundy, to byl parádní čas a je rozhodně jednou z favoritek právě tohoto závodu. Ve druhém semifinále teď bude třeba Daryl Nejtaová, právě jí tleskali zdejší fanoušci, kterých ale skutečně nedorazilo tolik, je to dost možná zklamání, ale třeba to ty následující dny bude lepší.
2: A když se bavíme o těchto závodnicích, tak to jsou vlastně, doufejme, budoucí soupeřky české sprinterky, nejrychlejší Češky Karolíny Maňasové, kterou bude čekat to třetí semifinále na stovce. Amy Huntová, ta je, když se podíváme do těch evropských tabulek, na druhém místě za Švýcarkou Geraldine Tiziovou Frejovou, pak tam je ještě Polka Eva Svobodová, no a na čtvrtém místě už tedy zmiňovaná Češka Karolína Maňasová v letošní sezóně. Připomínám, že od začátku června tedy drží rekord na 100 metrů, co se týká tedy žen. Běhá se tady docela rychle, teď už stadion stichl, protože právě teď se chystá to zmiňované druhé semifinále, takže další první dvě, které doběhnou v tomto běhu, tak postoupí do finále.
1: Bude učekat i na časy soupeřek, protože ten postupový klíč je dvě nejrychlejší plus další dvě z časy z toho úvodního semifinále. Už mají jistý postup Britka Huntová a Lucemburčanka van der Weckenová. Teď je ostartováno druhé semifinále. Parádně vyrazila dosová Italka ze startovních bloků, ale výborně běží i Švýcarka Frejová, která ovládne toto semifinále. V jakém čase neoficiálně 11.02 objev této semifinále. Sezony. Švýcarská sprinterka si tak doběhla bez problémů pro postup do finále, které bude ještě dnes večer českého času ve 22 hodin a 50 minut. Na druhé pozici přímý postup pro Italku Dosovu a další už budou muset čekat i na to, jak poběží třeba i Karolína Maňasová zhruba za nějakých 7 minut. Samozřejmě i tento závod odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
2: A ještě rychle do kladivářského sektoru. Tam už doházela první kvalifikační skupina žen, mezi nimi i Tereza Holcová, které patří tedy 11. místo za výkon 64 metrů a 39 cm. Nedokázala se přiblížit ke svému osobnímu maximu z letoška o nějakých 5 metrů. No a to 11. místo znamená, že tady stále je teoretická šance, ale hodně malá, minimální na to, aby postoupila do finále, protože další 12 kvalifikantek se teprve na své pokusy chystá.
0: Říká Adam Procházka, který spolu s Jakubem Markem sleduje dění na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu.

0: Pomalu se to blíží. Semifinále na 100 metrů se sprinterkou Karinou Maňasovou na mistrovství Evropy v atletice Birminghamu a Adam Procházka, Jakub Marek vám ale také prozradí mimo jiné i první medailistky z tohoto šampionátu.
1: Hezký večer, ano, a těmi medailistkami jsou koulařky, těm už skončilo finále a tak, jak jsme říkali v průběhu, tak to i dopadlo, vyhrála Nizozemka Jessica Skilderová, která nejenom, že obhájila evropské zlato, ale získala dokonce třetí v řadě za 20 metrů a 73 cm. Druhá skončila tak trochu překvapivě v osobním rekordu její krajenka Jorinde van Klinkenová a třetí olympijská vítězka z Paříže Němka Jemisy Mabryová.
2: A před chvílí absolvovala druhý pokus kvalifikaci Linda Suchá, česká trojskokanka, posunula se

0: I ona v letošní sezóně posunula národní český rekord na 100 metrů žen na 11,1 setinu sekundy. Tímto výkonem je aktuálně čtvrtá tabulkově mezi sprinterkami tady v Birminghamu, ale samozřejmě bude to muset prokázat ještě na dráze. Toto výrazné zlepšení má proti sobě velmi silné soupeřky, silné konkurentky, včetně Polky Evy Svobodové, ta už letos běžela dokonce pod 11 sekund. Je odstartováno, Maňasová parádně vypálila z bloku tak, jak to ona umí, stále se drží na druhé, třetí pozici, ale řekl bych, že do toho finiše už jí tam zbývají nějaké síly, řekl bych, že to na postup nebude. Kolem čtvrtého, pátého místa nakonec proběhla cílovou čárou, ale od nějakých 60-70 metrů už tam žádný progres nebyl, naopak od soupeřek Takáčové, Williamsové a Nkansaové zvítězila v tomto semifinálovém běhu Polka Svobodová za 11,10 setin sekundy, takže ani nikterak extra rychlý tento běh nebyl, ve stejném čase jako druhá Nkansaová z Belgie 11,10, no a na třetím místě Maďarka Takáčová 11,20, ta už se do dnešního finále nepodívá, protože v těch předešlých dvou rozbězích byly sprinterky na třetích pozicích rychlejší než právě Takáčová. Maňasová nakonec na páté pozici 11,30 setin sekundy a poměrně daleko za postupem do finále.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Sprinterka Karolína Maňasová tedy nepostoupila do finále mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu, ale už po zprávách, které teď budou následovat na radiožurnálu Sport, se rozběhne finále koulařů i s Tomášem Staňkem zase v našem vysílání.
1: Posloucháte radiožurnál, je 9:30. A zprávy připravil Richard Jandovský.
2: Společnost Orlen Unipetrol by měla státem zapůjčenou ropu vrátit do konce měsíce. V pořadu 20 minut radiožurnálu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. O zapůjčení 100 000 tun ropy rozhodla vláda na konci března. Podle Švagra už proces navracení začal a poté bude mít stát nouzové zásoby na 85,5 dne. Americké zbrojovky mají 3 týdny na předložení plánu, jak urychlí výrobu a dodávky zbraní, včetně munice.

0: Oktagon požadavek zdůvodnil obavami z nedostatku zásob kvůli válce s Íránem. Napsal o tom deník Washington Post s odvoláním na vnitřní zprávu ministerstva obrany. Americký prezident Donald Trump ale problémy se zásobami popřel. Počet potvrzených obětí silného zemětřesení na západě Kolumbie vzrostl na nejméně 111. Informuje o tom španělský deník El País s odvoláním na kolumbijské úřady. Otřesy o síle 7,4 stupně začaly po 7:30 ráno, vycházely z hloubky 107 km a trvaly 4 minuty. Zemětřesení bylo cítit po celé zemi, stejně jako v sousední Venezuele, Ekvádoru a Panamě. Na Strakonicku od víkendu platí zákaz odběru povrchové vody z řek Otavy, Volyňky, Peklova a Novosedelského potoka i jejich přítoků. Lidé nesmějí vodu používat například k zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénů. Důvodem je výrazné hydrologické sucho a mimořádně nízké průtoky. Informuje o tom město Volyně na svých webových stránkách. Sport. V Birminghamu začíná finále mistrovství Evropy koulařů a v něm nechybí ani Tomáš Staněk. Je u toho Jakub Marek.
1: Finále mužské koule začne zhruba za 2 minuty. Tomáš Staněk půjde na řadu jako 10. Sprinterka Karolína Maňasová do finále hladké stovky nepostoupila, skončila celkově 12. časem 11,23 sekundy. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 u Berouna a nehoda na silnici 14 u Rudníku. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň čekejte omezení za sjezdem na Beroun centrum. V úseku mezi 18. a 19. kilometrem silničáři uzavřeli levý jízdní pruh kvůli měření a prohlídce stavu vozovky. Na silnici 14 mezi Vrchlabím a Trutnovem spozorněte mezi obcemi Rudník a Javorník. V části Leopoldov se stala vážná nehoda motorkáře s osobním autem. Na místě zasahují hasiči a také záchranáři. A ještě dálnice D52 z Brna na Vídeň. Pozor dejte za sjezdem na Pohořelice. Na kilometru 25 stojí odstavené porouchané vozidlo. Části ale může zasahovat do pravého jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší teploty 23 až 28, na jihu Moravy kolem 30, na horách to bude až 20 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: Hello.

0: Youngblood hudebně otevřel další půlhodinu vysílání Radiožurnálu Sport a my spěcháme zase do Birminghamu na mistrovství Evropy v atletice, protože už probíhají první pokusy finále koulařů a zanedlouho dojde také na Tomáše Staňka. Jsou u toho Jakub Marek a Adam Procházka.
1: Příjemný večer. Prvních 6 koulařů v finále má už za sebou. Jednotlivé pokusy Tomáš Staněk půjde na řadu jako 10. a zatím nejlepší je podle očekávání Leonardo Fabry 21 metrů 36 cm hned v první sérii. Na druhé pozici další Ital Nick Poncio 20.76 a na třetím místě Švéd Viktor Petersen 20.44. Tak to vypadá, že to bude mnohem kvalitnější soutěž než dnes kvalifikace, ale s Viktorem Petersonem je tam společně na třetí pozici i Rumun Toader, takže o třetí místo se teď dělí Peterson a Toader teď jde do sektoru Favors.
2: Ano, už jsme zmiňovali, že Italové mají hodně silné zastoupení ve finále, kromě zmiňovaných Leonarda Fabryho a Nika Poncia. Ještě přijde na řadu taky Zayn Veer, který mimochodem je v letošních evropských tabulkách na druhém místě. Mimochodem hned vedle nás na komentátorské pozici sedí italští rozhlasáci, takže když uslyšíte nějakou italštinu hodně emotivní, tak to bude, protože se Italům bude dařit. A zatím se jim tedy daří při tom pohledu na ty výkony první Fabry, druhý Ponzio, opakuji, no a Tomáš Staněk přijde na řadu na 10. pozici. V kvalifikaci byl Tomáš Staněk druhý výkonem 20 metrů a 66 cm. Byl poměrně spokojený s tím výkonem, s čím spokojený nebyl a je to takové věčné téma a to je to, že je kvalifikace i finále koulařů v jeden den.
1: Ano, bohužel na posledních šampionátech to tak bývá. Zkrátka organizátoři chtějí mít už finálové disciplíny i v ten první den a říkají si, no tak vrhači koulaři ti to mají nejsnazší, tak můžou mít kvalifikaci i finále v jeden den. Samozřejmě třeba u oštěpu by to nešlo, ale ani pro koulaře to není ideální, protože není to samozřejmě jen těch v vozovkách pár vrhů tady na stadionu, ale samozřejmě je předtím dlouhá procedura, včetně i cestování přes celé město, takže Tomáš Staněk už několikrát mluvil o tom, že to ideální není, ale mají to všichni stejné, takže si na to už asi zas tak moc stěžovat nemůžou. Teď Zayn Veer, italský koulař, který už ve svém životě, ve své kariéře vrhl i za 22 metrů, konkrétně 22.44, letos tak dobrou sezonu nemá, ale teď prvním pokusem za 21 metrů, tam je ta linie ohraničená, právě 21 ohraničuje a Zayn Veer je rád za ten svůj úvodní pokus a budeme tam mít na prvních místech trojblok italský. Zayn Veer 21 metrů 12 cm, takže ani ne tak daleko od Leonarda Fabry, konkrétně 24 cm. No a my už jsme samozřejmě hodně zvědaví na to, jak se povede první pokus Tomáši Staňkovi. Ten je na svém 5. evropském šampionátu. Poprvé byl už v Curychu před 12 lety. Tam skončil v kvalifikaci, pak v Berlíně byl 4., v Mnichově 3. a v Římě 5. Takže on, pokud se dostal do finále, tak byl nejhůř 5. Snad uvidíme něco podobného i tady dnes na stadionu Birminghamu. Tomáš Staněk už má kouli 7,25 kg vážící ve své pravačce a připravuje se ke svému úvodnímu vrhu ve finále evropského šampionátu. Jak dopadne? Koule letí, řekl bych, za 20 metrů, ale nebylo to asi tak daleko jako v kvalifikace, odhadem nějakých 20 metrů 40 cm, takže zhruba okolo nějakého toho teď 4., 5., 6. místa, ale pravděpodobně se tam dotkl toho odhodového břevna, protože rozhodčí nakonec ukázali červený praporek a nakonec se tento pokus neměřil a bude tak samozřejmě muset Tomáš Staněk přidat v dalších pokusech.

Black Sabbath v 21 hodin a 44 minut na Radiožurnálu Sport. Český fotbalový reprezentant Jan Kuchta odešel z pražské Sparty na roční hostování s opcí do Legie Varšava. Kluby o tom informovali na svých webech. 29-letého útočníka tak čeká třetí zahraniční angažmá po působení v Lokomotivu Moskva a také Midtjyllandu. V polské metropoli se Kuchta sejde se záložníkem Michalem Ševčíkem, který tam také hostuje z Letné.

lesa hoří rodnej dům, hoří rodostatek sousedům. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, oni si moc dobře nevedou. Jsou i sirky, ať je nevidí.

0: Po kapele Kabát a její písničce Pohoda na Radiožurnálu Sport znovu atletika, mistrovství Evropy v Birminghamu, finále soutěže koulařů i s Tomášem Staňkem. Jsou u toho Jakub Marek a Adam Procházka.
1: Hezký večer, ve druhé sérii dál se zlepšuje Leonardo Fabry, 21 metrů 78 cm, to už je výkon, na který budou jeho soupeři těžko útočit. Leonardo Fabry, který vyhrál evropský šampionát před dvěma lety doma v Římě, tak tady by dnes další zlatou medaili rád pověsil na svůj krk. Na druhé pozici Zane Weir 21-12 a na třetí místo, teď tam rozbil ten italský trojblok, se posunul Brit Scott Lincoln, 20 metrů 81 cm, těsně za ním o 1 cm je ještě Rumun Tuader, který se také zlepšil ve druhé sérii, to jen potvrzuje skutečnost, že ve finále se teď bude vrhat dál než v kvalifikaci, ve které Tomáš Staněk předvedl 20 metrů 66 cm, ve finále zatím nemá platný pokus a ten jeho druhý pokus přijde zhruba za nějaké 3-4 minutky.
2: Mezitím jste mohli slyšet ovace tady z tribun na Alexander Stadium, a to protože se běží finále závodu na 5000 metrů bez české účasti, ale s účastí Nora Jakoba Ingebrigtsena, který tedy běží poprvé v letošní sezóně, vrátil se po vleklém zranění a taky operaci. No a vybral si závod na 5000 metrů. Možná někteří mohli očekávat, že si vybere 1500, ale jak mě tady pak zkušenější atletický reportér Jakub Marek poučil, tak tohle je vlastně z toho zdravotního hlediska méně riskantní, je to tak?
1: Asi ano, přeci jen to tempo není tak rychle jako na 1500 a asi ještě není na tom tak, aby mohl absolvovat jak 5-kilometrovou trať, tak 1500 metrů na jednom šampionátu, což předvedl na předchozích třech evropských šampionátech. Vždy z toho byly zlaté medaile. Neuvěřitelná série Jakoba Ingebrigtsena, který je tak šestinásobným evropským šampionem. No a teď by rád přidal i sedmé zlato právě Jakob Ingebrigtsen a za chvíli i vstup pro posluchače Radiožurnálu. Tomáš Staněk aktuálně je bez platného pokusu ve finále, aktuálně v první sérii měl přešlap, ale druhá série ho bude čekat zhruba za nějaké 2-3 minutky. V čele této soutěže je Ital Leonardo Fabry, 21 metrů 78 cm, druhý další Ital Zane Weir, 21-12 a na třetí pozici je Brit Scott Lincoln, domácí naděje, 20 metrů 81 cm, no a teď už jde do koulařského kruhu Ital Zane Weir, tedy průběžně druhý muž, a ve druhé sérii se nezlepší. Nebylo to za hranici 21 metrů a právě po toto Italovi by měl jít do vrhačského kruhu Čech Tomáš Staněk. Mezitím tady ohlas právě pro vytrvalce, kteří tady bojují teď ve finále na 5 kilometrů, včetně norského fenoména vytrvalostních tratí Jakoba Ingebrigtsena, který se vrací po operaci achilovy šlachy. Ještě mu zbývají 4 kola do cíle, stejně tak jako jeho soupeřům, ale samozřejmě nás teď hlavně bude zajímat to, co předvede Tomáš Staněk v koulařském sektoru. On je na evropském šampionátu už po čtvrté ve finále, bylo z toho třetí, čtvrté a páté místo v minulosti, no a teď by opět rád přidal nějaký velmi zajímavý výkon, vrhá se dál než kvalifikaci, ale stále to není zas až tak daleko, kam by se nemohl Tomáš Staněk dostat. Tedy druhý finálový pokus pro Tomáše Staňka v první sérii, křížek, neplatný pokus, a v té druhé sérii si bude dávat větší pozor a koule letí zhruba na nějakých 20 metrů. Nebylo to rozhodně těch 20-66 z kvalifikace, teď je podstatné to, aby se dostal mezi S-mičku, osmičku nejlepších po třech pokusech, aby pak mohl pokračovat ve finále. Aktuálně na osmé pozici Srb Armin Sinančević, dlouholetý soupeř Tomáše Staňka, rovných 20 metrů a Tomáš Staněk 19.68 na deváté pozici, takže ve třetí sérii musí přidat centimetry, dokonce i decimetry na to, aby se probojoval do užšího finále. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Elitní atleti budou od 10. srpna bojovat o tituly na mistrovství Evropy.
1: Do britského Birminghamu dorazí více než 50členný český tým, včetně vítěze posledního šampionátu v Římě, oštěpaře Jakuba Vadlejcha.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato! Bylo to na úrovni možná 89 metrů, těsně pod hranici 90.
0: Mezi medailové naděje patří také česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, stejně jako výškař Jan Štefela.
1: Překvapit ale můžou i další.
0: Na místě budou naši reportéři a o nic podstatného tak nepřijdete.
1: Nejlepší atletika na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Písnička od Snow Patrol končí ve 22 hodin a jednu minutu. Z toho je jasné, že teď ožilíme zprávy, protože by hrozilo, že bychom nebyli u důležitého třetího pokusu Tomáše Staňka ve finále. Stále nemá jisté místo v tom užším finále mezi osmičkou nejlepších, takže o to bychom samozřejmě, o ten jeho pokus neradi přišli. A proto už teď jdeme za našimi reportéry do Birminghamu na mistrovství Evropy Jakubem Markem a Adamem Procházkou.
1: Krásný večer, ten třetí klíčový pokus čeká Tomáše Staňka za pár minutek. Cíl má jasný, a to přehodit 8. Srba Armina Sinančeviče, který tedy má platný výkon 20 metrů a 2 centimetry. Samozřejmě ještě i Sinančevič bude mít k dispozici ten třetí pokus, ale teď je pro Staňka důležité, aby se dostal do finálové osmičky a tedy zabojoval ještě o medaile. K té má zatím nejblíž Ital a největší favorit Leonardo Fabry výkonem 22 metrů a 31 cm v třetím pokusu. Druhý stále jeho tréninkový parťák Zane Weir a třetí Brit Scott Lincoln. Čekáme tedy na pokus Tomáše Staňka a zmínit taky můžeme to, že Jakob Ingebrigtsen se vrátil jako král na svůj trůn, ovládl závod na 5000 metrů po tom, co se vrátil v této sezóně. Nastoupil vůbec poprvé, vybral si tedy trať 5000 metrů, no a v tom finiši dokázal překonat jak Němce Floriana Brema, tak i Francouze Etienne Daginova a tím pádem tedy získal 7. evropské zlato, tak ještě vylepšil svůj vlastní rekord, protože už před tímto šampionátem byl jediným mužem, který má na kontě 6 titulů mistra Evropy. Teď má tedy 7. z 5000 metrů. Po tom, co doběhl, tak si ještě obíhal jednu zatáčku, užíval si ovace. Tady v Birminghamu určitě musel přemýšlet, jestli je teď vhodný čas se vrátit nebo ne. Nakonec se rozhodl, že se tedy vrátí a udělal dobře. Je to tedy mistr Evropy znovu. Teď je zpátky do koulařského sektoru. Teď čeká pokus zatím v průběžném pořadí druhého Zeina Víra, tedy Itala, který podle těch letošních evropských tabulek je na druhém místě za Leonardem Fabrym. No a stejné pořadí je taky v aktuálním finále mistrovství Evropy. Teď čeká pokus Víra. Před chvílí Polák Bukovětsky hodil 19.94 a připomínám, že Tomáš Staněk přijde na řadu za chvíli.
2: Tomáš Staněk aktuálně na 9. pozici ve finále po 2 pokusech. Za chvíli půjde třetí pokus na řadu a bude se muset zlepšit, aby ještě mohl pokračovat v tomto finále, v užším finále. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál. A my můžeme rovnou pokračovat na Radiožurnálu Sport, protože Tomáš Staněk právě je mužem, který přijde na řadu po Zeinu Vírovi, který si nenechal změřit právě ten svůj třetí pokus, ale stále drží stříbrnou pozici výkonem 21 metrů a 12 cm. Je tam obrovský odstup za Leonardem Fabry, víc než metrový odstup, ale Fabry ten už má zlato, řekl bych, téměř jisté tady na evropském šampionátu, přestože ještě polovina soutěže že je před koulaři a doufejme, že i před Tomášem Staňkem, protože pokud by se nedostal na alespoň 20 metrů a 3 cm, tak skončí tady pro něj dnes to finále. Teď už Tomáš Staněk má kouli ve své pravé ruce, roztáčí svou otočku a kam poletí jeho náčiní? Ne. Bohužel ne, bohužel pro Tomáše Staňka to nebude tentokrát šťastný Birmingham, tak jako před 8 lety, protože před 8 lety tady právě v Birminghamu bylo halové mistrovství světa a Tomáš Staněk tady vybojoval bronzovou medaili. Je to vlastně jeho jediná kariérní medaile na velké světové scéně. Věřil tady po kvalifikaci, že by tady mohl bojovat s těmi nejlepšími. Výkon kvalifikační 20 metrů a 66 cm tomu napovídal, ale bohužel ve finále večerním to nezopakoval. 19 metrů 68 cm a skončí na 9. nebo 10. místě.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: 22 hodin a 5 minut smutně tedy skončilo finále pro Tomáše Staňka a tím z českého pohledu vlastně i první den atletického mistrovství Evropy v Birminghamu. No a my teď vám můžeme nabídnout v repríze náš pravidelný odpolední rozhovor. Tentokrát s Vojtěchem Starým, který se pravidelně vydává na horolezecké výpravy a v posledním půlroce je také cyklistou. V únoru nasedl společně se svou přítelkyní na kolo ve Vietnamu a jede téměř přes celou Asii až do Česka. No a protože teď na pár týdnů cestu přerušil, aby si od vysokohorských výšlapů odpočinul, mohl si s ním v Praze povídat redaktor Tadeáš Skalický.
5: Vojtěch Starý je hostem Radiožurnálu Sport, hezký den.
6: Zdravím.
5: Vy jste horolezcem a taky tak trochu cestovatelem a dobrodruhem, protože poslední půl rok jste s vaší přítelkyní Adélou na cestě na kole z Vietnamu do Česka, je to tak? Tak proč vlastně?
6: Tenhle ten nápad vznikl už před pár lety, kdy prostě můj táta jezdil do jihovýchodní Asie vždycky na měsíc v zimě na kolo. A leta mi sliboval, že mě vezme sebou a vždycky si našel nějakou výmluvu, že ještě chodím do školy a že prostě to nějak nejde. A já jsem si usmyslel, že to udělám taky, ale že to trošku protáhnu a že vlastně do toho Vietnamu, nebo nakonec teda je to z toho Vietnamu, dojedu na kole zpátky do České republiky. No, ten nápad ztroskotal nejdřív na tom, že jsem neměl s kým jet, nechtěl jsem jet sám. A teď, když jsem se loni seznámil vlastně s Adél, tak najednou bylo s kým jet a vyrazili jsme na zkušební cestu s kolama do Mongolska na měsíc a tam to bylo dobrý a rozhodli jsme se, že teda uspořádáme takovouhle cestu a vyrazili jsme na roční výšku.
5: Jaké je to cestování, když navíc musíte do letadla vzít nejenom kolo, ale i třeba 50 kilo nějaké bagáže?
6: Já to říkám takhle, cestování na kole je nádherný a je skvělý, ale cestování s kolem, to je to nejhorší, co může být. Protože ještě oproti třeba tomu, když člověk jede na nějakou horolezeckou expedici a má jeden bagl, ve kterém má 40 kilo věcí, tak tady má tu obrovskou bednu s tím kolem a ještě zvlášť má prostě ty zavazadla a někam to odníst, tak to je peklo, ať už je to vlak nebo letadlo, vždycky je to zážitek.
5: A musíte třeba do těch zemí, do kterých jezdíte, můžete třeba i klidně zmínit, které jste už během té cesty projeli od února, kdy jste začali. Musíte do nich získávat i třeba nějaká speciální povolení a víza a je to třeba o to těžší, že jste na kole a tím pádem nejste úplně pod dohledem nějakých úřadů.
6: Musím říct, že tohle jsme se báli. My jsme pro tuhle cestu zvolili vlastně trasu přes Čínu. Začali jsme ve Vietnamu, potom jsme jeli přes Laos do Číny, protože se nám nechtělo jet úplně přes tu tropickou Indii a bylo to taková neznámá, protože ty informace jsou tady různý. Říkali jsme si, jaký to tam asi bude, jaký bude získat ty víza, jestli nás ty policajti tam budou hnát do hotelu každý den, jestli tam to volné cestování vlastně na tom kole bude v pohodě. Musím říct, že Čína je zajímavá země, ale tyhle ty věci byly opravdu v pohodě. Nejhorší bylo získat ty víza, protože my jako jedna z mála zemí Evropy nemáme volný víza ani na těch 30 dní, takže jsme museli to zařizovat předem. Vyšlo nám to tak akorát, že jsme přejeli vlastně během 45 dní ten Vietnam. Tam jsme se teda, musím říct, na hranicích taky zasekli do Laosu, protože ty informace na internetu občas nesedí. My jsme se dočetli, že na hraničním přechodu Namkan, kterým jsme přejižděli, je možný dostat víza on arrival na počkání. No přijeli jsme tam, řekli nám, že ne, že ani e-víza tam neplatí, takže my jsme se museli sebrat a taxíkem a 13-hodinovou jízdou autobusem se dostat do Hanoje a na poslední chvilku, potom poslední den našich víz ve Vietnamu jsme přecházeli hranice, zase jsme to jeli celý zpátky.
5: A ty pozitivní zážitky jsou hlavně z té cesty a se setkávání s těmi místními, tak platí třeba to, že v těch méně turistických oblastech v těch konkrétních zemích jsou třeba ti lidé velmi pohostinní, protože neznají ten masový turismus.
6: Je to tak. My se snažíme jezdit hlavně po těch neturistických místech. Vlastně, když jsme přiletěli na začátku do Danangu, kde jsme začínali, tak to byl šok, protože tam bylo víc Evropanů než místních. To se nám vůbec nelíbilo. Musím říct, že teď po půl roce na cestě, když už jsme jenom mezi místníma, tak vlastně oceníme, když potkáme nějakého anglicky mluvícího člověka. A když se jede opravdu po těch vesničkách, po malých silnicích, tak ty lidi ve všech státech, co jsem zatím navštívil, byli neuvěřitelně pohostinní, byli přátelští, cokoliv jsme potřebovali, nebyl problém a vždycky nám pomohli.
5: A domlouváte se rukama, nohama?
6: Jo, přesně tak. V Číně docela fungoval překladač, ale většinou rukama, nohama, když to není nic složitějšího, tak prostě když potřebujeme někde přespat, když se potřebujeme najíst, tak pantomima funguje velice dobře.
5: To říká host Radiožurnálu Sport Vojtěch Starý, se kterým si budeme povídat znovu po písničce.

0: Na radiožurnálu Sport si povídáme s Vojtěchem Starým, který je aktuálně se svojí přítelkyní na dlouhatánské cestě na kole z Vietnamu až do Česka. Jaký třeba nejsilnější zážitek máte z té dosavadní cesty? Co třeba jste s těmi místními nebo i na kole zažili a vypíchl byste to?
1: Co se týče té interakce s místními lidmi, tak nejsilnější zážitek byl asi ve Vietnamu, když se tam slavil MDŽ a my jsme se připletli v jedné vesnici, už byl večer, potřebovali jsme se někde najíst, takže jsme zajeli do vesničky, že najdeme restauraci. Místo toho jsme byli okamžitě zataženi vlastně do víru oslav. Teď se tam rozjela prostě obrovská party, dostali jsme pivo, dostali jsme najíst a najednou jsme byli členi jejich rodiny, takže jsme tam se starostou a s místníma ženama trsali do rána, pak nás starosta ubytoval u sebe doma, ráno v 6 už nás tahli za nohy z postele, že jdeme na snídani, vzali nás na rybí polívku. Takže to byl opravdu náročný večer, ale asi nejsilnější zážitek z té cesty, co se týče těch lidí.
0: A kolik už máte za sebou kilometrů?
1: Teď momentálně máme za sebou něco přes 5000 kilometrů. My jsme udělali malou pauzu teď v Kyrgyzstánu, kam se vracíme za 3 týdny zase a začínáme a pojedeme směr Tadžikistán a Pamir Highway. A ono 5000 kilometrů musím říct, že není zase tolik, ale my tím, že jsme vlastně to chtěli vzít co nejblíž Tibetu, té autonomní oblasti, kam se Evropa nebo cizinec na kole vůbec nedostane, to je prostě zakázaný. Místní Číňani tam teda můžou, ty všichni směřují do Lhasy na kolech. Takže jsme kopírovali hranice téhle oblasti a já jsem si neuvědomil, že to bude tolik výškových metrů. Takže my sice máme 5000 kilometrů, ale přes 50 000 výškových metrů nastoupáno na tom kole, takže už jsme potřebovali nutně odpočinek.
0: Jak tahle cesta vypadá prakticky? Vy máte kola ověšená brašnami, tak kolik kilogramů na tom kole vlastně navíc vozíte?
1: To záleží na tom, kolik máme zrovna u sebe vody a jídla, což samozřejmě zase závisí na tom, kde se pohybujeme, ale i tak mají ty kola celkově nějakých třeba 45 kg, když potřebujeme táhnout vodu, tak to může mít i přes 50. Při tom šlapání je to znát.
0: Milovníci cyklistiky by určitě byli rádi, kdybyste i zmínil, co za kola to vlastně je.
1: Mm-hmm. Jsou to teda kola s ocelovým rámem a je to gravel, pevná vidlice, řídítka vlastně ohnutý dolů. Je to vyloženě na to cestování. Musím říct, že ty kola jsou pohodlný, museli jsme si to trošku doladit. Na těch kolech jsme ještě strávili nějaký čas, museli jsme tam dodělat nějaký věci. Nešťastný je třeba to, že ty kola nemají stojánky. Jo, oni jsou dělaný prostě na takovou rychlý cyklistiku, jenže když potom jedete přes celý svět a někde nejsou stromy, není kam to opřít, tak opravdu válet to po těch brašnách, to vůbec není příjemný. Takže ty kola jsme museli ještě různě dolaďovat.
0: Mě pobavilo jedno z videí na vašich sociálních sítích, na kterém vyjmenováváte nekonečný seznam věcí, které jste vyvezli do sedla v 5000 metrech někde na vaší cestě. Já namátkou zmíním třeba nafukovací míč proti trudomyslnosti, nevyužité cestovní šachy, vodku z Laosu, vodovky nebo tradiční tibetské šaty. Tak proč jste vezli těhle, nevím kolik kilo navíc, do 5000 sedla a přivezli jste si to teď do Česka všechno?
1: Přivezli jsme si to všechno do Česka. Je to tak, že jsme vyrážili a měli jsme to relativně lehký, ale samozřejmě člověk nikdy nebyl ve Vietnamu, v Laosu, v Číně, do Číny, Bůh ví, jestli se ještě někdy podíváme. Takže to, co jsme viděli a co se nám líbilo, jsme samozřejmě museli mít, takže jsme si to koupili a teď jsme to do těch brašen a ty kola byly těžší a těžší. Třeba když zmíním ty tibetský šaty, co si koupila Adelka, tak ty měly třeba 2 kila. Takže takových věcí bylo opravdu hodně a teď jsme přivezli 12-kilovou brašnu domů jenom suvenýrů, takže se nám dost odlehčí, můžeme místo toho nabrat zase jiné věci a třeba jídlo.
0: Jak se v 5000 metrech výškových na kole dýchá?
1: My jsme se toho báli, ale zároveň, když jsme viděli odbočku na cestě, která vedla přes 5000 sedlo, tak jsme si říkali, tak to musíme přejet, protože kdo může říct, že přejel 5000 na kole. Samozřejmě nahoře jsme dýchali jak pes ve 40-stupňovém horku, ale jinak nebyl žádný problém, hlava nás nebolela, tohle bylo v pohodě. Problém nastal potom, když jsme vlastně vyjížděli nahoru na tu tibetskou náhorní plošinu, protože vlastně ten závěr jsme posledních 600 kilometrů neklesali pod nějakých 4200 metrů skoro.
0: Teď se budete striktně vracet na to místo, kde jste skončili? Je to tak, že chcete skutečně si tu cestičku navázat tam, kde jste skončili před nějakým týdnem, dvěma?
1: Jo, my jsme vlastně přibližně před týdnem skončili ve vesnici Saritaš v Kyrgyzstánu a ne, že bychom úplně striktně chtěli, ale my musíme, protože tam máme kola. Přivezli jsme jenom to, co jsme chtěli nechat doma, nebo případně co jsme chtěli jako nutně vyprat doma a ne někde v řece. Takže zbytek jsme tam nechali, domluvili jsme se tam v guesthouse a kola i věci jsme nechali v kůlně a snad to tam zůstane.
0: To říká dnešní host radiožurnálu Sport Vojtěch Starý, cyklista na cestě z Vietnamu až do Česka a taky horolezec, a právě o téhle jeho vášni si budeme povídat už za chvíli.

0: Na radiožurnálu Sport mluvíme s Vojtěchem Starým, kromě jiného i nadšeným horolezcem, který má třeba i nějaký prvovýstup?
1: Prvovýstup? No, o ty jsem se vždycky pokoušel, mně žádný zatím nevyšel.
0: Jak to?
1: Vždycky se tam stalo něco nečekaného. Naposled, když jsme byli třeba v Afghánistánu, chtěli jsme původně lézt na Kohe Shachaur, což je 7000 hora, naposled vylezená před nějakými 50 lety českou expedicí. Tak tam jsme chtěli udělat prvosjezd na lyžích, nicméně když jsme dorazili do Váchánského koridoru, kde se ta hora nachází, tak jsme nedostali permit a po 3 dnech nás Taliban vykázal docela přísně a my jsme museli hledat náhradní cíl. Našli jsme jinou horu, kde jsme chtěli teda už dělat prvovýstup, nicméně neměli jsme o tom žádný informace, takže jsme rychle přes satelitní telefon už bez signálu psali tady horolezcům Háčkovi a Radarovi a teda nedávno ze Nulýmu Banánovi, který nám o tom zjišťovali nějaké informace. Zjistili jsme, že teda z té strany ze severu, kudy chceme lézt, by to byl prvovýstup, nicméně když jsme začali lézt, tak jsme tomu dali 3 pokusy a nejvíc jsme se dostali asi 5600 metrů, tady ta hora má teda 6800, jmenuje se Kuhe Bandaka. Mm-hmm. Ale byli jsme tam pozdě v sezóně, lítalo tou stěnou ledovou takovýho kamení a ledu, že nebylo možné vlastně prolézt takovým úzkým kuloárem a radši jsme se na to vykašlali.

0: horolezení nejnáročnější?
1: Já musím říct, že třeba na Novém Zélandu ty kopce nejsou zdaleka tak vysoký, ale ta náročnost je tam neuvěřitelná. My jsme se tam teda pokoušeli zdolávat kopce ještě ve špatnou dobu a ještě tím způsobem, že jsme chtěli jít od spoda, protože většina horolezců tam vyletí na chatu, která je ale v půlce kopce. Jo? Vyletí tam vrtulníkem a pak si dolezou ten zbytek, ale jako ať si dělá každý, co chce. Já musím říct, že za mě to není prostě čestně zdolaný kopec, takže my jsme chtěli jít opravdu od spoda. Chtěli jsme vylézt na Mount Cook, takže jsme se tam začali hrabat do toho kopce ze spoda z ledovce, ale byla to tak strmá suť a nesoudržná skála, že to bylo hrozně nebezpečné, takže jsme se po, nevím, 500 výškových metrech na to vykašlali. Nicméně těch pitlů, jak horolezci říkají, jo, těch nedokončených výstupů jsme na Zélandu měli dost, protože opravdu tam je to drsný. Jo, když člověk ještě jde z toho západního pobřeží, kde vlastně narážejí všechny ty bouřky a všechny ty nečasy do těch jižních Alp, tak ty podmínky jsou tam neuvěřitelně přísný. Horolezců je tam málo a člověk si připadá jak někde, kdyby byl v Himalájích, protože opravdu tam jako nikdo není v těch horách, i když to není tak veliký zdaleka.
0: A jak jsou vlastně vysoké hory na Novém Zélandu?
1: Má to pod 4000, ale ta náročnost těch podmínek je tam opravdu jak na nějaký 8000. Jediný co, tak tam není ta vejška.
0: Vy už jste zmínil jednoho nedávno zesnulého kolegu. Bohužel čas od času se objeví zpráva o nějakém českém nebo i zahraničním horolezci, který zahynul při svých výpravách. Tak máte v sobě vyřešený tenhle přirozený pud sebezáchovy, když jste třeba na nějaké ledové strmé stěně odkázaný jenom na sebe? Myslíte i na tuhle možnost? Připouštíte si ji?
1: Tuhle možnost si člověk musí připouštět, pokud chce dělat tenhle ten sport. Prostě to riziko tam vždycky je. Musím říct, že mě to nedělá úplně problém říct, hele, jdeme zpátky, to nemá cenu. Já tam jezdím do těch hor spíš za tím dobrodružstvím, za tou cestou, za tím prohledáváním neznámého, než abych si mohl odškrtnout, jako že jsem byl na vrcholu.
0: Sice při vašich cestách moc peněz neutratíte, ale přece jen to není úplně levná legrace, tak jaké je vaše civilní povolání?
1: Já se teďkon živím jako klempíř a vlastně výškový práce, cokoliv z lana, taková práce všeho druhu.
0: Vy jste zároveň vystudoval zoologii, tak pomáhá vám třeba tahle znalost při pohybu v té přírodě a je to taky motivátor k tomu do přírody jezdit?
1: No, já tu přírodu mám rád odmala, takže vlastně jsem to vystudoval, protože mě to táhlo k té přírodě. Pořád k tomu mám vztah, rád fotím ty zvířata, hrozně rád to vidím. Třeba teď, když jsme projížděli na kole ten Tibet, já jsem byl úplně nadšený, protože v životě jsem neviděl tolik divokých zvířat. Divocí osly, jaci, gazely, antilopy, opravdu nádhera.
0: Vy občas o těchto vašich různých dobrodružných cestách i přednášíte, je to tak?
1: Je to pravda. O téhle cestě určitě budeme dělat přednášky. Myslím si, že určitě v Praze, v Karlových Varech, odkud pocházím, budou přednášky pro horolezeckou komunitu, potom v Tisí určitě. Takže kdyby vás to zajímalo, tak mě zkuste kontaktovat přes nějakou sociální síť a myslím si, že tak na jaře příštího roku budou přednášky.
0: To říká trochu stavitel střech, trochu horolezec a trochu taky cyklista na cestě z Vietnamu do Česka Vojtěch Starý, který byl hostem radiožurnálu Sport, tak hodně štěstí na těch všech vašich expedicích.
1: Moc děkuju, mějte se krásně.
0: Z Prahy Tadeáš Skalický, radiožurnál. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je s vámi v 10:30. A taky Martin Matějka se zprávami.
3: Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 5%, to je o 0,2% víc než v červnu. Údaje zveřejnil Úřad práce. O zaměstnání se ucházelo přes 367 tisíc lidí. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO jde o tradiční prázdninový nárůst. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji, nejmenší naopak v Praze a Pardubickém kraji. Tento týden bude teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Zítra ve středu teploměr ukáže kolem 30, od čtvrtka se pak opět začnou teploty zvyšovat a kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Do Velké Británie dnes na jediném člunu připlulo 230 migrantů. Je to zatím největší počet lidí, kteří úspěšně překonali Lamaňský průliv na jednom plavidle. S odvoláním na britské ministerstvo vnitra o tom informoval server BBC. Přetížená plavidla znamenají pro uprchlíky velké riziko. Letos na moři mezi Francií a Británií zemřelo nejméně 15 lidí. A zemědělci v Česku dokončují žně, zbývá jim sklidit posledních asi 5%

0: ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky olejky. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Sklizeň v Česku letos skončí výrazně dřív než loni. Podle rezortu žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin by tak mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let. Sport. Koulař Tomáš Staněk nepostoupil mezi nejlepší osmičku ve finále atletického mistrovství Evropy. Birminghamu mu nestačil výkon 19,68 metrů. Z vítězství se v běhu na 5 kilometrů raduje Nor Ingebrigtsen. Na této trati vybojoval čtvrtý titul v řadě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 v Praze a na silnici 26 u Semošic. Na dálnici D1 velmi opatrně na vjezdu z Prahy směrem do Brna. Přímo v exitu 8 na Dobřehovice a Čestlice se srazila čerstvě dvě osobní auta. Jedno je otočené do protisměru a blokuje pravý pruh. Trojúhelník jen těsně před nehodou a vybočuje se tam tak opatrně. Na silnici 26 z Horšovského Týnu do Plzně opatrně na výjezdu ze Semošic. Těsně za odbočkou na Doubravu srazila dodávka Srnu a projíždí se Kyvadlově. Brzdí se nárazově za levotočivou zatáčkou. A na Pražském okruhu ve směru k D1 čekejte omezení za sjezdem na Vestec. Na třetím kilometru opravují vozovku a svodidla a provoz je stažený do jednoho pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Noc bude polojasná až skoro jasná. Zpočátku se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou ojediněle objevit přehánky. Ochladí se na 17 až 13 stupňů. A zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 30 a na horách 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Ve 22 hodin a téměř 37 minut po písnice od Keane zamíříme dnes naposledy živě do Birminghamu na mistrovství Evropy v atletice. Před pár okamžiky skončilo finále koulařů, v závěru už tedy bez českého reprezentanta Tomáše Staňka. Jak to všechno dopadlo, se dozvíte od Jakuba Marka a Adama Procházky.
1: Krásný večer, Ital Leonardo Fabry má na zádech italskou vlajku, na hlavě papírovou korunu, kterou si převzal od někoho z tribun, protože vyhrál koulařskou soutěž výkonem 22 metrů a 31 cm a pózuje se svým tréninkovým parťákem a krajanem Zeinem Vírem, který skončil tedy stříbrný výkonem 21 metrů a 12 cm, bronzový je Švéd Viktor Peterson, ten hodil skoro 21 metrů bez 3 cm, tedy 20,97, takže tuhle koulařskou soutěž ovládli Italové. Opakuji, že Tomáš Staněk byl ve finále, ale skončil devátý, takže se dostal jenom k třem pokusům. No a potom třeba dobrou půl hodinu seděl vedle toho koulařského sektoru, o čem si přemýšlel a pozoroval závěr té koulařské soutěže, která se mu tedy nepovedla.
2: Přestože ten dnešní večer nebyl z českého pohledu veselý, tak ale český reprezentační atletický tým tady může si rozhodně ještě v mnoha případech napravit reputaci. Zítra tady bude také spousta českých atletů v akci, už v tom dopoledním bloku po 11:30 bude v kvalifikaci výšky. Samozřejmě nás hodně zajímat výkon Jana Štefely, bronzového výškaře z posledního světového šampionátu v Tokiu. No a pak třeba ve večerním bloku už bude ve finále házet český kladivář Volodymyr Myslivčuk. To finále zítra začne ve 20 hodin a 10 minut. A pak od 9:45 českého času bude 20-letý český dálkař Petr Meindl-Schmidt bojovat o to nejlepší výsledek ve finále dálkařů. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Jakuba Marka a Adama Procházku uslyšíte zase zítra a po písničce si ve sportovním přehledu ještě ty atletické výsledky jednou shrneme.

0: Pro koulaře Tomáše Staňka tedy skončilo finále mistrovství Evropy na, po třech pokusech na 9. místě. Do té užší osmičky už se nedostal. Další české výsledky připomeneme teď ve sportovním přehledu s Kristiánem Švedou. Hezký večer.
1: Hezký večer. Do finále v běhu na 100 metrů nepostoupila sprinterka Karolína Maňasová, skončila celkově 12. Naopak český kladivář Volodymyr Myslivčuk vyhrál kvalifikaci na mistrovství Evropy v atletice. Své náčiní poslal hned v prvním pokusu na 79 metrů a 61 cm a dál už pak mohl šetřit síly na zítřejší finále. Hladký průběh kvalifikace překvapil i samotného Myslivčuka.
2: To jsem nečekal. Měl takový strach, že to mně se nepodaří tak úplně, co se týče toho pokusu, prostě to hodil a kuknul a je to 79-61 a říkám, je to krásné.
1: Z kvalifikace dálkařů prošel taky Petr Meindl-Schmidt, i ten se ve finále představí zítra.
0: Ester Bendová i Tereza Elena Šínová vypadly na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu v rozbězích na 100 metrů překážek.
1: První zlatou medaili na atletickém mistrovství Evropy získala nizozemská koulařka Jessica Schilderová a vybojovala třetí kontinentální titul za sebou. Ve finále zvítězila výkonem 20,73 metru a to před krajankou Jordynie van Klinkenovou. Přímé přenosy evropského šampionátu v atletice můžete poslouchat na Radiožurnálu samozřejmě i zítra v přímém přenosu.
0: Dvě české plavkyně se představí ve finále stovky volným způsobem na mistrovství Evropy v Paříži. Barbora Sémanová postoupila z 5. místa, Barbora Janíčková uzavřela finálovou osmičku. Nejrychlejší byla nizozemka Marit Stenbergerová, která časem 52 sekund a 44 setin vytvořila nový rekord šampionátu. Sémanovou potěšil nejen postup, ale také její semifinálový výkon.
3: Já jsem spokojená, jelo se mi to vlastně stejně, ale trošičku líp než ráno, což byl ten můj cíl, udržet to prostě tak, jak jsme si řekli s trenérem. A mám radost, že jsem se zase přiblížila tomu svému času a že to bylo trošičku lepší.
0: Finále plavky na 100 metrů je zítra na programu šampionátu a my vám ho samozřejmě nabídneme živě na Radiožurnálu Sport.
1: Pojďme na fotbal. Český reprezentant Jan Kuchta odešel z pražské Sparty na roční hostování s opcí do Legie Varšava. Kluby o tom informovali na svých webech. 29-letého útočníka čeká třetí zahraniční angažmá, a to po působení v Lokomotivu Moskva a Midtjyllandu.
0: Už bez Jana Kuchty se fotbalisté Sparty chystají v Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Na hřišti Olympiku budou v úterý večer hájit domácí výhru 2-1, tedy jednogólový náskok. Pražané o víkendu v domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
4: Vždy je to malá výhoda. To, že nehráli 3 dny zpátky jako my, je z hlediska odpočinku a fyzické přípravy pro ně výhodné. Ve výsledku ale nechci řešit, jaký měl Lyon o víkendu program a co dělal. Naší prací je soustředit se na Spartu a naším cílem je podat stejný výkon jako před týdnem.
1: Odveta třetího předkola Ligy mistrů mezi Olympikem Lyon a Spartou začne opět v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v úterý ve 21 hodin.
0: Fotbalista Jablonce si v případě postupu ze třetího předkola konferenční ligy přes RFS Riga nechají odložit nedělní ligový zápas na hřišti Bohemians 1905, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Odložený zápas už má také Hradec Králové, který měl v neděli nastoupit na stadionu Zbrojovky Brno. Oba duely by se měly odehrát ve středu 2. září.
1: Fotbalový Liverpool posílil urugvajský stoper Ronald Araujo, kterého anglický fotbalový klub získal na roční hostování z Barcelony. Araujo hrál za A tým Barcelony od roku 2019 a přichází na Anfield v době, kdy jsou zranění obránci Gomez, Leone a Jaque.
0: Bývalý kapitán Barcelony Sergi Roberto bude ve fotbalové kariéře pokračovat v Major League Soccer. 34-letý španělský záložník podepsal dvouletou smlouvu s Los Angeles Galaxy. Klub to oznámil na svém webu. Poslední dvě sezóny strávil Roberto v komu, kterému na jaře pomohl ke 4. místu v italské lize a tím i k historickému postupu do Ligy mistrů. Předtím byl 18 let v Barceloně, se kterou získal 7 titulů ve španělské lize a 2x vyhrál Ligu mistrů. Za španělskou reprezentaci odehrál 11 zápasů.
1: Český cyklista Pavel Bittner změní od příští sezóny tým. 23-letý sprinter podepsal dvouletou smlouvu se švýcarskou stájí Pinarello Q365, kde je hlavní hvězdou Brit Tom Pidcock. Nevýhodou může být, že tým nemá zajištěnou účast na největších závodech. Letos se ale díky pozvánkám představil na všech třech Grand Tours a český sprinter věří, že mu tahle změna výrazně prospěje.
5: Hrozně moc se na to těším, poznám nový kolegy. Samozřejmě je to něco unikátního, co se týče toho, jak to v cyklistice funguje. Tak takový tovární tým, že Pinarello je součástí týmu, takže můžeme být hodně blízko k vývoji. Materiální vývoj se strašně moc těším a myslím si, že mi to pomůže mnohem víc, abych se dostal k svému maximálnímu potenciálu. A jak říkám, myslím si, že se já i lidi, co rádi se tou cyklistikou, můžou na to těšit.
0: Takový byl tedy poslední dnešní sportovní přehled na Radiožurnálu Sport a připravil ho Kristián Šveda. Díky.
1: Nyní zaš naslyšenou.

0: Velké drama zažil v kvalifikaci dálkařů na mistrovství Evropy Petr Mindl-Schmidt. Po dvou přešlapech mu zbýval jeden jediný pokus a měl poslední šanci na postup do finále mistrovství Evropy a tu dokázal využít, takže zítra si zazávodí o medaile i v přenosu na Radiožurnálu Sport. Díky sezónnímu maximu 791 cm uzavřel v Birminghamu 12 nejlepších a krátce potom s ním mluvil reportér Adam Procházka.
1: Petře, velká gratulace k postupu do finále. Teď se usmíváte, ale předpokládám, že před tím posledním kvalifikačním pokusem jste se asi moc neusmíval.
2: To je pravda, moc jsem se neusmíval, byly to velké nervy. Úplně jsem si tu kvalifikaci takhle nepředstavoval. Ale to je prostě dálka, někdy to tak musí být, že až na ten poslední pokus člověk se musí hodně soustředit. Já jsem fakt se snažil zůstat co nejvíc v klidu a věřit si v to, co máme natrénované. Čekal jsem, že ta kvalifikace bude úplně jiná, než byla, ale nakonec s hodně štěstím vyšla.
1: A vemte nás do své hlavy před tím posledním kvalifikačním pokusem, dva přešlapy, věděl jste, že potřebujete skočit třeba ideálně sezónní maximum venku. Cítil jste strach, obavy nebo sebevědomí, jak jste na tom byl před tím pokusem?
2: Já jsem cítil takový mix všeho, hrozně se to měnilo, chvilku to byl strach, chvilku obavy, že vlastně jsem měl reprezentovat Českou republiku zbytečně, že tady nic nepředvedu a pak ke konci sebevědomí, že vlastně mám natrénované, že to musí vyjít a prostě přesto nejede vlak, takže nakonec se to usálo naštěstí na tom sebevědomí, že prostě přesto, abych měl další křížek, to jako určitě nebude.
1: To říká český dálkař Petr Mindl-Schmidt, který postoupil do finále na mistrovství Evropy a rozhodl o tom jeden jediný centimetr.
2: Hodně štěstíčka, bylo to potřeba a doufám, že zkážu, že jsem si to zasloužil, ten postup.
1: Jste vlastně po druhé v řadě ve finále mistrovství Evropy, co si schováváte na to finále?
2: Tak samozřejmě osobní rekord, tak jak před dvěma lety na Evropě a doufám, že stejné nejlepší umístění, jak před dvěma lety. Pořád mám cíl jasný, chtěl bych dokázat, že jsem se za ty dva roky zlepšil, i když se evropská dálka taky zlepšila, takže já jsem se s ní udržel.
1: Říká český dálkař Petr Mindl-Schmidt, díky za rozhovor a hodně štěstí.
2: Děkuju moc.
1: Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Závěr dnešního vysílání na Radiožurnálu Sport obstará po 23. hodině po zprávách repríza dnešní desítky Pavla Horváta. Bude se samozřejmě probírat víkendové dění v nejvyšší fotbalové soutěži. Tak hezký zbytek večera. Days.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravil Martin Matějka.
3: Vojenská policie chce obžalovat 7 lidí kvůli manipulaci s veřejnými zakázkami na ministerstvu obrany. Německá policie podle německých médií našla na dronu objeveném na letišti v Lipsku stopy DNA. Koulaře Tomáš Staněk medaili na atletickém mistrovství Evropy nezíská. A zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Vojenská policie navrhla obžalovat 7 lidí z korupce při veřejných soutěžích na ministerstvu obrany. S 2 dalšími lidmi už uzavřela dohodu o vině a trestu. Korupce se týká zakázek agentury hospodaření s nemovitým majetkem ministerstva obrany. Podle vyšetřovatelů měli někteří soutěžitelé za úplatek dostávat výhodnější podmínky než ostatní. Díky tomu se mohli k veřejným zakázkám dostat snáz nebo za lepších podmínek, říká mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič-Hájková.
4: Podle závěru vyšetřování měl jeden z technických pracovníků agentury zneužít svého postavení při administraci veřejných soutěží a poskytnout vybraným uchazečům neoprávněnou výhodu. Vojenští kriminalisté u něj nalezli a zajistili více jak 1,3 milionu korun v hotovosti.
3: O podání obžaloby teď rozhodne státní zástupce. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích 18 lidí, 11 z toho byli motorkáři. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Uplynulý víkend to značil za jeden z nejtragičtějších. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. O nejčastějších příčinách nehod motorkářů mluvil ve vysílání Radiožurnálu dopravní psycholog Pavel Řezáč.
5: Nejčastější příčina je přehlédnutí, pokud se budu dívat na stranu řidičů ostatních vozidel, protože ti řidiči těch motocyklů nejsou tak dobře vidět. Na straně těch motorkářů samozřejmě může být to, že někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
3: Za červenec zemřelo na silnicích podle statistik dopravní policie celkem 41 lidí. Němečtí vyšetřovatelé objevili na dronu s výbušninou z letiště Lipsko, ale stopy DNA s odvoláním na své zdroje to dnes uvedla německá média, včetně listů Die Zeit, Die Welt nebo Bild. Podle Die Zeit stejnou genetickou informaci policie dřív našla v Litvě. Deník Bild uvedl, že DNA zatím není spojená s žádnou konkrétní osobou. Minulé úterý večer zaměstnanci lipského letiště objevili poblíž ukrajinského transportního letounu dron s výbušninami. Jiné letadlo muselo kvůli uzavření letiště přerušit přistání a srazilo se s neznámým objektem. Podle vyšetřovatelů mohlo jít o druhý dron. Praha plánuje opravit kasárny Karlín za bezmála 2 miliardy korun. Radní hlavního města dnes schválili vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V objektu památkově chráněné budovy by do roku 2032 měly vzniknout prostory pro obchody, kanceláře nebo studentské koleje, říká radní Adam Zábranský z Pirátů.
6: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita spolu s technickou infrastrukturou otevřít, oživit vlastně ten parter, protože tam budou ty obchody a služby to hlavní, s čím se vlastně bude potkávat ta veřejnost.
1: Sport.
3: Koulař Tomáš Staněk se mezi elitní osmičku finále atletického mistrovství Evropy nedostal. Na rozdíl od kvalifikace Birminghamu nepřekonal hranici 20 metrů. Do finále běhu na 100 metrů se neprobojovala česká rekordmanka Karolína Maňasová. Naopak do finále se dostal český kladivář Voldemir Myslivčuk. Vyhrál kvalifikaci, hned v prvním pokusu hodil do vzdálenosti 79 metrů a 61 cm. A fotbalový útočník Jan Kuchta odešel z pražské Sparty. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. Kluby o tom informovaly na svých webech. A Kuchta si zkusí třetí zahraniční angažmá. V minulosti působil v ruském Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 v Praze a uzavřené tunely v Praze. Na dálnici D1 zbystřete na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Na 8. kilometru přímo v exitu na Čestlice havarovala dvě osobní auta. U místa nehody zasahují záchranáři i hasiči a sjezd z dálnice je stížený, projíždí se jen dvěma levými pruhy. V hlavním městě jsou čerstvě uzavřené Brusnický a Davidský tunel. Nedají se projet obousměrně z důvodu pravidelné údržby a mělo by to trvat teď 3 noci v řadě. Na dálnici D8 čekejte obousměrné omezení u Lovosic. V tunelech Prackovice a Radejčín je provoz jen jedním tubusem v obou směrech kvůli servisu technologických zařízení. Provoz je ale slabý, kolony nevznikají. A na silnici 26 mezi Plzní a Horšovským Týnem u Semošic stále odklízí následky srážky dodávky se Srnou. Brzdí se tam náhle za odbočkou na Doubravu a průjezd je kyvadlový. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Noc bude polojasná až skoro jasná. Zpočátku se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou ojedinělé objevit přehánky. Ochladí se na 17 až 13 stupňů. Zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 30 a na horách 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
9: Krásný den, milí posluchači, je pondělí a s ním přichází na Radiu Žurnálu Sport opět desítka Pavla Horváta. Pavel připravený, krásný den, Pavle.
10: Dobrý den, hezké dopoledne.
9: Hezké dopoledne i Lukáši Michalíkovi.
11: Krásný den.
9: Tak moc děkujeme za to, jaké nám dáváte ohlasy, že sledujete desítku Pavla Horváta, že ji navštěvujete, když se k vám vydá. Bohužel jsem z zdravotních důvodů zmeškal tu desítku v Zubří, ale když jsem ji včera odpoledne poslouchal cestou z Brna, tak jsem měl problém řídit, protože jsem se neustále smál. Pavle, to byla teda vyladěná sestavička.
10: No, musím říct, že jo. Samozřejmě Tonda Panenka, musím říct, ve vysoké kvalitě opět, řekl bych, kdyby to bylo známka ve deníku Sport, tak to bylo 8, možná 9. No a přišel k němu takový mladíček, Míra Kadlec, který jako nebyl o moc slabší a myslím si, že posluchači se velmi dobře bavili, nebo diváci tam se velmi dobře bavili a já teda taky.
9: Já musím poděkovat Pavlu Tilšarovi, který velmi pohotově a zdařile zaskočil. A o tom, jaká byla třeba ta role Pavla Tilšara, tak možná nasvědčuje i ta zvuková ukázka, kterou vám pustíme. Berte to jako takovou ochutnávku, neútočnou, nekonfliktní, prostě jde o legraci, tak i tohle zaznělo z Zubří.
10: Teďka z poslední doby musím říct, že vlastně v Radiožurnálu jsem se střídal u mušle s Václavem Havlem. S Václavem Klausem, pardon. Jsem to splet. Ale on si mě asi jako nepamatoval. No.
12: Mě by zajímalo, co to je u mušle. To je nějaká hospoda, nebo co?
10: No, bylo to... My tam máme jenom jednu a jedno je vedle na velkou, tak jsme se u té mušle vystřídali. No.
11: Mě jenom zajímá, Pavle, jestli ti zůstalo pero.
9: Takže Pavel Tilšar velmi zdařile do toho vstoupil. Pokud máte zájem poslechnout si tuhle velkou švandu, tak na aplikacích je to dostupné v záznamu i v plném tedy znění a stojí to prostě za to.
10: Jsem nevěděl, že to takhle vyzní, člověče. No.
9: Ale krásný omyl, Pavle, je vidět, že si samozřejmě sečtilý muž, ale no taky si hrával fotbal
10: dlouho. To je přesně jako to live, že vlastně já jsem samozřejmě ten vtip v úvozovkách měl připravený, ale Míra s Tondou se předháněli normálně v tom, koho potkali. Já jenom řeknu, že tam byl Helmut Kohl zmíněný a takovýhle osobnosti samozřejmě. Já jsem tak dlouho přemýšlel nad tím, až jsem splet Klaus Havel. No, takže no,
9: stane se.
10: Nakonec to dobře dopadlo.
9: Václav jako Václav, je to krásné jméno. Nicméně, pokud máte zájem nás vidět a navštívit další desítku živě, tak už teď víme, že 25. září budeme v Plzni v kulturním domě Šeříkovka. Takže více o lístcích určitě brzy na webu Radiožurnál Sport. Pavlahor.cz, myslím, že si o to taky zasoutěžíme. Nicméně je to ligová desítka, ta dnešní, tak ji pojďme zahájit.
7: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
9: Tradiční mini rubriky, kdo je hráčem třetího kola?
10: No, myslím si, že jich je spousta. Myslím si, že jich je spousta. Předešlu, že bych zvolil Matěj Radostu, ale myslím si, že zápas kola je jasný, protože ten byl výjimečný, ten byl na Stínadlech. A proto řeknu Mojmír Chytil, protože Slávie to včera měla velmi těžký, hodně se nadřela a myslím si, že kdyby nebyl na hřišti Mojmír Chytil, obzvlášť u toho druhého gólu, tak si myslím, že by prostě nepadnul a Slávie by body ztratila, ale mají Chytila a musím říct, že on fakt je v tomhletom výjimečný. Jindra Trpišovský o tom mluvil a já si myslím, že to všichni vědí, všichni to tuší, že on prostě ten pohyb udělá o půl vteřiny dřív než ten obránce, prostě to cejtí ty útočníci některý výjimečný to takhle mají a on z toho neskutečně těží a včera Slávy on vyhrál 3 body, myslím.
13: Přiznal to Jindřich Trpišovský, že si myslí, že proti Pardubicím by nikdo jiný než Mír Chytil ten gol nedal, takže určitě důležitá role. Já nadhodím ještě jedno jméno, Richard Kašík, golman Artisu Brno, 18-letý brankář, který zaskočil v souboji s Olomoucí za Tadeáše Skopena, který tady v Artisu hostuje s Olomouce, proto nemohl hrát. Připsal si 5 zákroků, velmi dobrý výkon.
10: A byl dobrý i v rozehrávce. Já jsem čekal, že bude zmatkovat, že to a je to levák dlouhou levou, myslím si, že celkem přesnou, ale zahrál dobře i pravou, vlastně neudělal ani jednu chybu. Mně se líbil jako moc i jak působil.
9: Ještě jedno jméno mě napadlo a nebude to Tom Slončí, který dal 2 góly, výborně postavený proti Baníku při těch 2 situacích, ale Mick van Buren, který tedy na začátku té sezony hýří pohybem, nápady a dravostí a prostě do toho Hradce mi sedí teď opravdu, jak se říká, jak něco na něco.
10: Ale daří se jim, můžou si to zkazit jenom sami, nevím čím, samozřejmě může být těch věcí spoustu, mají i trošinku bych řekl jako štěstí, třeba to, že Baník šel prostě do 10, tak samozřejmě ti pomůže, ale prostě mají kliku, daří se jim, hrajou dobře a myslím si, že ještě já bych byl rád, kdyby vyřadili prostě Turky. No.
13: Každopádně v té konkurenci Radosta, Chytil, případně Kašík, málo Honzo na hráče kola u Mick van Birena, ale souhlasím,
9: rozumím tě, jasně.
13: Zažívá povedený vstup do sezóny.
10: Souhlasíme s tím, že se ti líbí prostě.
9: Ano, dobře, i tím, jako umí česky. Tým kola, leckdo by řekl, že Pavel zmíní tým z města automobilů.
10: No, to jsem mohl, ale teď to možná jako Spartanům bude znít to, ale porazit v tomhletom složení Spartu nebylo jako nic složitýho. Za mě ten výkon byl podobný jako v Brně a myslím si, že spoustě Spartanů se na to nedobře koukalo. Takže tým kola jsem zapomněl.
13: No, pro mě jsou tedy týmem kola Teplice jednoznačně, protože prohrávat v 10. minutě 0-3 a ještě to srovnat.
10: Samozřejmě ještě vedli, jo, ale
9: pro Pestro jsme chtěli jiný tým.
10: My to máme jako nebo já to mám jako zápas kola, protože je to naprosto výjimečný. Jo. No, a mi to
9: ty jsi říkal jednoho z těch evropských zástupců, kteří vyhráli.
10: Jo, oba. No, protože Hradec i Jablonec jako mají jako těžký, ty zápasy nebyly jako jednoduchý a oba to zvládli. Neřekl bych jako ošklivě, ale prostě zvládli to. Jablonec tam přežil tu poslední šanci. Ten vysoký tmavý útočník měl obrovskou šanci ze Slovácka.
9: Sisej.
10: Jo, to byla fakt jako obrovská šance. Tam, kdyby vyrovnal, tak asi už to Jablonec nezvlád, ale to k tomu prostě patří. Hradec taky, já nechci, že se trápili, ale oni dřou, makaj, jo, a odmění je to. Prostě mají teďka tu vlnu, kdy jim to tam prostě spadne a uhrajou to. To je síla toho mužstva veliká. A pro mě jako oba ty mančafty, vlastně je to hodně podobný. Jo.
13: No za Jablonec další gol Martin Sedidla už ani nemá smysl opakovat to spojení jeho střelecké formy a angažmá jeho sestry u nás na Radiožurnálu.
10: To je jasný a ještě před tím rohem Honzy Suchana vlastně tam byla porada Tekijašky se Suchanem a Sedidlou a když si potom posluchači pustějí zpomalený záběr z té tribuny, která je v Jablonci vlastně za bránou v tu chvíli domácích, tak tam jsou jasný 2 bloky, jak ještě jedno hráče před Tekijaškým a Tekijašky blokuje vlastně před posledního hráče a Sedidla má ty dva kroky k dobru a prostě mu stačili k tomu, aby vyskočil vejš než ten obránce Slovácka a gol po, řekl bych, ne nacvičený, ale domluvený standardce tam, kam to zahrajou, perfektně koplí, perfektně zakončený a Jablonci to přineslo další body.
9: Na Slovácku už mají teď taky obeznámenou tu novou tříkrálovou variantu té říkačky a co ty tam cedidlo vzadu vystrkuješ na nás hlavu, tak on tam byl jako ten třetí a nakonec skoroval. Gratulujeme Jablonci i Hradci Králové k vítězstvím, padlo během třetího kola taky několik červených karet, ke kterým některým se vyjádříme, k té CCOvi asi netřeba komentáře, nicméně teď přecházíme tedy k tomu zmíněnému zápasu kola.
0: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
9: Tak Zlín, Mladá Boleslav 5-9 a Slavia Uherské Hradiště 9-1, Jablonec Znojmo 5-5 a Teplice Plzeň 5-5. To jsou nejgolovější zápasy, ale pozor, v historii samostatné ligy, protože samozřejmě statistici si vedou daleko obsálejší statistiky od roku 1925 a tam by se ten zápas, který se odehrál v sobotu na Stínadle, vůbec nezařadil ani do top 20. Nejgolovějšími zápasy historie jsou totiž tři, které nabídly 16 gólů. Slavia Náchod 11-5 3. prosince 1939, Zlín Rakovník 15-1 prosinec 1942 a Slavia České Budějovice 15-1 rok 48. Chtěl jsem prozradit Pavlův nejgolovější zápas, tak už jsem ti to říkal, tak můžeš to posluchačům říct, jaký se odehrál?
10: 7-1.
9: Ano.
10: Za Slávy proti Hradci, jo.
9: Ano, bylo to čtvrté kolo sezóny 97-98.
10: Karel Vácha hat-trick.
9: Výborně. Takže tam padlo jenom v úzovkách 8 gólů. Hmm.
13: Kolik jsi měl kanadských bodů, Pavle?
10: No, já nevím.
9: Ale spadlý Transfermark, tak jsem to nemohl najít.
10: No, bychom to našli, tak já si myslím, že bych mohl mít tam dvě asistence třeba tady v tom zápase, nebo možná gól nějaký jeden, aspoň nevím.
9: Gól si tam určitě neměl, ne, Pavle. No, to ty statistiky zase nespadly úplně všechny.
10: Asistence. No. To je jedno, když tam nejsou. Možná čtyři, když to tam není. Já se tady zmíním opravdu to, co jsem říkal předtím v tom dopoledním ranním vstupu, že je z Rakovníka do Zlína, dostat tam 15 gólů v prosinci a je zase zpátky, to musel být super zážitek.
9: Ještě za války.
10: A teď se teda dostanu k té Plzni. Ty jsi to tady nezmínil, protože jsi asi na to zapomněl. My jsme o víkendu taky hráli Baník Most, Souš a...
9: Moc vám gratuluju.
10: Nevíš, jak jsme, co
9: já to
10: neřek,
9: vím,
10: jak jsme hráli.
9: Zapomněl říct.
10: To je jedno. Vyhráli jsme 5-0 s Bčkem Teplic, což je samozřejmě super výsledek, ale vedli jsme o půli 3-0. A musím říct, že Teplice měly dvě fakt jako velký šance a já jsem v té šatně vlastně, protože vždycky, když chválím, tak to dopadne pak blbě, tak jsem byl takovej fakt jako až nepříjemnej a několikrát jsem zopakoval, že prostě není možný polevit a že musíme ještě líp bránit a blablabla. A pak jsem jako přišel na tu lavičku, dali jsme čtvrtý gól chvíli po půli a říkal jsem si, jestli jsem nebyl jako moc jako takový nepříjemný a přísnej. No ale když jsem pak viděl, co se stalo v Ústí třeba, že Ústí vedlo 3-0 taky a dostalo v posledních 10 minutách 3 góly, nebo že Plzeň vedla v Teplicích 3-0 v 10. minutě a taky ten zápas nezvládla, tak si myslím, že jsem mluvil ještě dobře. No.
9: Já jsem vlastně si hned vybavil ten zápas úvodního ročníku Nadstavby, někdy před 7 lety, kdy Teplice hráli doma to play-off umístění s Mladou Boleslaví, dostali osmičku tehdy, tak myslím, že ve 13. minutě to tehdy bylo 0-3.
10: A ještě jsem k tomuhle chtěl říct, že jsem samozřejmě 2,5 roku byl v Teplicích a vím, že tam je jako náročný publikum. A teď už můžu říct, že si myslím, že teď už nikdy nikdo neodejde. Jako. Po tomhle zápase si myslím, že i kdyby to bylo o půli 4-0 nebo 0-4, takže tam ty fanoušci zůstanou, že budou věřit, že se stane něco podobného, protože jako na rovinu prohrávat z Plzní, byť nezačala dobře, doma 3-0 v 10. minutě, tak asi nikdo nevěřil tomu, že ten zápas ještě třeba budou ve vedení, jako to si myslím, že tam nebyl nikdo, ani na lavičce Teplic.
13: No, neuvěřitelná věc, podle mě je to jenom důkaz toho, jak to v Plzni zkrátka teď nefunguje, že tam není pohoda, já už jsem si myslel, že je po zápase úplně, že to v klidu plzeňští dohrají, ale nestalo se.
9: Ale na druhou stranu ty góly, které padly z plzeňské strany, možná ukazovaly, že to tam už se do pohody hází, protože to byly krásné góly. Skvělé kombinace.
10: No, jasně, i ten čtvrtý Matějevi dribbl jako velmi dobrý.
9: A pátý byl naprosto exkluzivní skvělá, kombinace no, před tím gólem Vyšická.
10: Jo, takže ale takhle no, je to ten fotbal se skládá ze dvou částí na tom hřišti, defenziva a ofenziva. Bohužel, já jsem tady zmiňoval, pro nás všechny ostatní je to jako super zápas, ale myslím si, že ani v Teplicích nebude panovat nějaká jako extra spokojenost, protože si dostal doma 5 gólů. Samozřejmě si 5 gólů dal, no a máš bodík. Nevím, no, je to takový, jako, myslím si, že obě ty mužstva musí být rozpolcený. Plzeň samozřejmě jako se to sčítá, to je jasný, ale kdyby to bylo po zápasech, že by třeba jeden zápas vyhráli, jeden remizovali a teďka v Teplicích se tohleto stalo, tak si myslím, že nikdo jako nebude lomit rukama, ale samozřejmě je to prostě problém dostat 5 gólů v prvním zápase znova, je to prostě těžký. No.
13: Mě nebere hlava ta defenziva, nebo tu defenzivu Plzně, která absolutně nefunguje, přitom k moc změnám nedošlo, vlastně snad k žádným. Samozřejmě je zraněný Jemelka, ale už dlouhodobě.
10: No, nehrál Krčík.
13: Paluska byl na operaci. Krčík, no, bohužel pak tam naskočil a úplně se neuvedl.
10: No. Takže... Ne, tak to může souviset i s tou hlavou prostě, jo. Já samozřejmě nevím, jaký byl důvod, proč nenastoupil od začátku, ale samozřejmě i ty kluci cítějí diskomfort nějaký a vědí, že se od nich čeká daleko víc a i ta reakce samozřejmě, když dostal červenou kartu, to prostě svědčí o tom, že to není dobrý.
13: No, no to mluvil Martin Hyský, proč se vsadil na Karla Spáčela, protože chtěl do té rozehrávky dostat takzvaně levou nohu, zkrátka levonohého hráče, že mu přišlo, že kolikrát ta rozehrávka odzadu je hodně pomalá a samozřejmě se to může promítnout v tom, že když tam máte toho leváka, může to být rychlejší, ale ten tah tedy úplně nevyšel. Hruzoštrašný zápas prožil Mercha z Dosky a Samson Dvech taky sice dal gól, ale promítá se, že on hraje občas tedy hrozně lehko vážně a těch chyb taky nakupil spoustu.
9: Můžeme si poslechnout trenéra Plzně Martina Hyského.
14: V momentě, kdy jsme vedli o 3, kdy jsme vedli o 2, tak možná někteří naši hráči nabili dojmu, že můžou hrát trochu víc lehko vážně. Byly tam nějaké jednoduché ztráty míčů. Myslím si, že jsme zbytečně volili složitý přihrávky a složitý řešení do prostředka hřiště.
9: No ale faktory teplických hráčů, kteří jsou v ofenzivě, se projevily, protože takový Matěj Půlkrab vybojovanou standardkou před gólem na 1-3 zase přispěl. Zase dlouhý výkop Trmala jako v první kole proti Bohemce. Nějakým způsobem ten balon teda neuvěřitelně spadl na záda tam Doskyho. Viděl jsi to?
13: Doskyho.
10: Já vím, ale to jsou věci, na které se připravuješ. Přece všichni ví, že Trmal prostě to vezme a kopne to z vápna na vápno. Jo, tak by si neměl být z toho překvapený a prostě by z toho neměl být gol. Já vím, že někdy jsou situace, jak to řekl slušně, když se nedaří, tak se nedaří. My to říkáme sportovci trošku jinak. Když se to
9: jasně, rozumím,
10: nedaří,
9: jasně, no.
10: Tak se to nedaří.
9: Tak na tebe spadne i.
10: No, no ale prostě tohle jsou věci, na které se můžeš připravit, o kterých víš, jak to funguje. To jsou chyby, které se neodpouštějí v první lize. No.
13: Navíc Teplice to nepředvedli poprvé. Pamatuju si zápas konce minulé sezony. Já nevím, jestli to bylo proti Spartě nebo proti Slávy. Teď si to nevybavu. Dlouhý Vytrmalův nákop. Trma Vrma, Půlkrab v tom hrál roli a taky dal gól. Myslím, že to byl zrovna on, ale nejsem si 100% jistý, takže souhlasím s Pavlem, je to situace, na kterou se dá připravit.
9: Ale kdo zažil opravdu průlomový zápas, to byl Matěj Radosta, který je známý podle mě tím, že je to možná jeden z nejrychlejších hráčů na křídle, ale občas vypadal taky, že mu ten balon překáží, ale tady teda v tom zápase řádil.
10: Tak je to furt mladý hráč, jako to, že začíná sbírat ty kanadský body, tak jak se to říká, i proti těm silnějším soupeřům svědčí o tom, že možná mu Teplice budou za pár zápasů. Můžeme se trošku obávat třeba, že ještě v tomhle přestupovém období se to stihne, já nevím, kdy to přesně končí, ale je ještě čas, takže si myslím, že se může stát, že o tyhle hráče prostě Teplice přijdou. Já samozřejmě nevím, jaká je přestupová politika, ale Matěj Radosta je hráč, který si myslím, že v tuhle chvíli pod dojmem těchto výkonů už má hodnotu přes 100 milionů prostě a u nás, když si vezmu Vojtu, kterýho Sparta koupila za kilo, tak Radosta by nemusel být o moc levnější.
13: Mně se dlouhodobě líbí, já už jsem si říkal, jestli si pro něj nedojde někdo v létě, určitě jeden z největších artiklů prodejních, tedy v teplickém dresu je extrémně rychlý, to je hlavní výhoda, hlavní vlastně věc, kterou potřebujete do toho moderního fotbalu a není sám, tepličtí sice na první dobrou zase tolik neposilovali, byť třeba Marcel Čermák si myslím, že byla trefa, ale John Auta taky je to hráč, který podle mě má budoucnost v nějakém třeba i ambicioznějším klubu.
9: Představ si třeba Autu se Solomon Johnem na krajích v Boleslavi. To by
13: no, Solomon John, k tomu se dostaneme.
9: No, určitě.
13: To je další věc, no, že já jsem překvapený, že stále zůstává v Mladé Boleslavi.
9: Ano. Můžeme si poslechnout Matěje Radostu, jak mluvil po zápase.
15: Silnější zápas těžko najít v té kariéře. Já si myslím, že jsme ukázali tu sílu sílu, kterou máme, že proti týmu jako je Plzeň prohrávat vlastně 3-0 do 10. minuty, jak myslím si, že hodně týmu by to složilo. Byla to taková flow, která nás jako zastihla a chtěli jsme to stranu na naší stranu a dělali jsme pro to maximum ve finále, že trošku litujeme toho výsledku, protože jsme vlastně mohli klidně brát 3 body.
9: No za stavu 3-4, když se přišlo z kabin, tak vypadalo to, že v teplické šatně to hřmělo, protože ta 15-minutovka byla úžasná. Mimochodem, tam se si všimnul, Martin Hyský měl za stavu 4-4 připravené střídání, kdy měli přijít Červa Vyšinský, ale nestihl to, protože Teplice byly v tom laufu, že nakonec dokázali dát na 5-4, kdy se Fortelný krásně trefil k tyči. A opravdu, jak říká Matějra, dostal vlastně ten bod pro ně, byť před zápasem by ho brali určitě, teď vypadá jako ztráta. Na druhou stranu, ani pro Plzeň to není žádná výhra.
10: No, já ještě bych zmínil jedno jméno, jak jsme se tady bavili, že Teplice mají mladý hráče, rychlý tohle, tak je tam ještě nějaký Lukáš Mareček, který už minulý kolo dal rozhodující gól a teďka vlastně dal zase gól. Je mu 36 let, už to není žádný, doufám, že se neurazí, on to nebyl nikdy žádný rychlík, ale čte hru, dokáže ty spoluhráče kolem sebe ovlivňovat. Já si dokonce uvědomuju, první jarní kolo teďka jsme hráli v Teplicích podle mě s Bčkem a on byl hrát za Bčko, tak jsme se bavili, on říkal, že jako pro ně je to lepší, že si jde zahrát, aby měl praxi, šel na umělku, klobouk dolů, teďka se mu to bohatě vrací podle mě tenhle ten přístup, kdy ty kluci prostě třeba cítějí, že potřebují hrát a jde si zahrát i za Bčko na umělou trávu, skvělý příklad pro mladý.
7: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
9: Máme už dlouho ve spojení jednoho z posluchačů, tak se mu omluvám tímhle, že jsme ho nechali čekat, ale vítáme vás ve vysílání. Dobrý den.
16: Dobrý den, Pavel Ústí, já vám děkuju za slovo. Já by už se vlastně úplně všechno naprosto perfektně a dokonale jako řekli. Já jsem z Ústí, jenom bych chtěl dodat, že my tady prostě máme takový v severní Čechách takový úsloví ničemu se nedivit a v podstatě, protože tady nic není nemožný. A vlastně my už v pátek tady v Ústí jsme věděli, že prostě se blíží nějaký abnormální až paranormální jev, protože já nevím, jestli sem přišlo zatmění nebo částečně zatmění slunce jako o pár dní dřív. Ale to, co se jako dělo tady v Ústí, jo, kdy teda Ústí vedlo prostě s Českou Lípou po poločase 3-0 a ještě v 70. minutě úplně v pohodě a zápas se naprosto otočil a nakonec Ústečáci byli rádi, že to dohráli na 3-3. A o den později teda, jo, v Tepličkách, kdy teda Teplice nastoupily proti Plzni a po 10 minutách to vypadalo, že je jako naprosto po zápase, tak naprosto zázračně otočili. A já teda musím říct, že když v nějaký 60. nebo jaký minutě dal Fortelný na 5-4 pro Teplice, tak jsem se teda smál a měl jsem radost jako blázen, protože to jako je nepopsatelný zážitek.

0: Ale takovouhle přetahovanou ne. Já ještě k tomu Wiegelemu, samozřejmě furt pro mě to je novej hráč jako v úvozovkách. A já si myslím, že možná i tím, že je mladý, tak ještě tolik nečte hru. Myslím si, že vždycky jde všechno chytit, oni golmani to mají jinak trošku. Já kdybych si mohl tipnout, tak si myslím, že u dvou gólů mohl trošku jako číst, co se stane a možná to mohl jako zachránit, ale to je čistě můj názor. Jinak samozřejmě je to obrovský golman, proti kterým se úplně necítí ty útočníci komfortně, ale je pravda, že prostě dostal jako už 9 gólů. No.
1: Ano, tak Plzeň zůstává po třech kolech bez vítězství, má 2 body, o bod méně než tým, o kterém si povíme teď.
2: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Je to Sparta, která prohrála v Mladé Boleslavi 0-2. Naopak Mladá Boleslav, stejně jako Teplice, má 7 bodů po třech kolech. 7 změn po té freneticky prožité výhře nad Lyonem. Velmi emoční záležitost tedy v večer na Letné. A pak přijdeš teda v sobotu večer do Boleslavi. Uděláš 7 změn základní sestavě a za první poločas se vůbec nedostaneš, jak říká klasik, glizu. Já bych řekl prostě vůbec do ofenzivy, protože neměli nic.
0: No, málo kdy dostaneš jako slyšet to, co říkají ty fanoušci si těm hráčům, někdy to je vulgární, teďka tam bylo slyšet, já nevím, jestli to bylo na spartianském Instagramu nebo někde jinde.
1: To na spartianské zprávy, myslím, na
0: prostě,
1: Instagramu.
0: Prostě to, jak tam ten speaker z toho kotle mluví k těm hráčům a vlastně to celý popsal, jako říká jim, kluci, my si zaplatíme cestu do Boleslavy, obětujeme volný odpoledne, samozřejmě jsou to srdcaři, jo, a pak vidíš ten výkon, prostě u některých, pozor, opakovaně už, jo, některých hráčů, a já si myslím, že s tímhle by ve Spartě měli rychle zatočit a tenhle ten nešvar jako odbourat, protože není možný, aby někdo za Spartu si chodil jenom zahrát. Teď samozřejmě možná to ode mě ty lidi nebudou brát, ale já to takhle cítím. A druhá věc je, že si myslím, že to prostě je chyba trenéra, že 7 změn prostě je strašně moc, ty body prostě nakonec Spartě zase budou chybět, možná už teď to je jako nepřekonatelná ztráta, 6 bodů, prostě jsou to 2 zápasy celý, je to hodně a tohle to bylo úplně zbytečný. Respekt Boleslavi, protože Boleslav hrála velmi dobře, ale já jsem čekal, že prostě Sparta naváže na to, co předvedla v poháru s tím Lyonem, kdy byla fantastická, organizovaná, skvěle napadali. Ještě mě to nabízelo to, že Boleslav vlastně se tím vůbec netají, že chtějí taky takhle rozehrávat, chtějí být konstruktivní, nechtějí si toho zbavovat a Spartě by to podle mě vycházelo, nevím, jestli ty kluci byli v takovém stavu, že nemůžou hrát. Já si myslím, že je začátek sezóny, že když tomu přizpůsobíš prostě tréninkový nějaký režim, že ty kluci mohli úplně v pohodě hrát, byli v laufu, byli rozjetý. Já si myslím, že kdyby ta sestava byla stejná, že by v Boleslavi 100% bodovali, mohlo se stát, že ne třeba, ale jako ta šance byla daleko větší, než když dáš dalších 7 hráčů, z toho ty zase některý spolu vůbec nehráli. Jo, byl tam ten nový stoper, který začínal. Jo, to jsou zápasy akorát na průšvih.
3: No já na to navážu, zkrátka je rozdíl, když udělá 7 změn trenér Slávie Jindřich Trpišovský a Brian Priske ve Spartě, ta kvalita širšího kádru Sparty je prostě nedostatečná z mého pohledu, teď budu trochu kritický, zkrátka v současném nastavení hráči jako Kůl, Vojta, Holí a bohužel i Pavel Kadeřábek, byť mě to mrzí, protože má za sebou skvělou kariéru, prostě nepatří do základní sestavy Sparty. Garan Kůl z mého pohledu nemá vlastně co dělat vůbec ve Spartě, podobně jako Grimaldo, a jak už si zmínil, je to chyba trenéra. Jednoznačně prostě došlo k podcenění situace a Sparta byla velmi, velmi bídná.
1: Myslím, že on to nevidí na tréninku, protože on sám byl, Brian Priske, v tom televizním rozhovoru po zápase až jako šokovaný, jak velký vlastně pokles tam byl v té výkonnosti.
0: Takhle, to je vlastně je normální, že to mužstvo, dobrý, kdyby si šel hrát pohár proti třetí lize nebo i proti druhé lize, tak ta kvalita těch hráčů Sparty by měla jednoznačně převyšovat, ale tady musíš koukat na ten týmový výkon a ty kluci spolu nehráli. Já nevím, jestli hrál Kůl s Mackem někdy, hrál asi těžko, jo, na tréninku možná nějakou hru 2x7 minut, jako. Ale pak jdeš do ligového zápasu proti Boleslavi, která prostě je dobrá, která umí fotbal, nemáš nárok, jako. A zase ještě se vrátím, ty si samozřejmě kritika těch hráčů, dobře, když tam dáš jednoho nebo dva, tak ten mančaf prostě je uvaze. Ale jako 7 hráčů, prostě to je hrozná změna. To je jako je to hloupost.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.

0: Máme tady dalšího z posluchačů, který se dovolal do desítky. Dobrý den.
1: Zdar, pánové, sportu zdar a fotbal z Vláka Vyberce. Mám dotaz na Pavla Horváta. Co je tom pravdy, že se mu nabízí nabídka dělat asistenta španělskému trenérovi národního manšaftu? Já si myslím, že mu to přál z celého srdce. To je takový profi, který zná ty hráče z naší ligy, kdo je levonovej, kdo je dobrý stoper, defenzivní hráč, útočný, že by se tam opravdu hodil. Co na to, pane Horvát, je to pravda, nebo to nějak to zase
2: na paní se povídala. Říká na každý už trochu pravdy trochu, ale tady to teda pravda není. Takhle nikdo mi nevolal, ještě během tady ani ve studiu teďka mám tam nějaký zmeškaný hovory a zprávy, ale ze svazu nikdo. Samozřejmě tohle mě teda jako vůbec nenapadlo, musím říct, že jsem o tomhle vůbec nepřemýšlel, kdyby náhodou. Jako,
3: hola,
2: tu dobře.
0: A ty jsi ale... minulý týden říkal, že jsi měl asi 6 zmeškaných hovorů, že ti volají pořád nějaké firmy ze Španělska, že ti něco nabízí, ne?
2: No, možná... to bylo asi polštář nebo něco takový.
3: Paměťové pěny.
2: Jo,
0: tak takže... Pavle, nevím, kde jste na to přišel teda.
1: Já bych mu to celého srdce, protože opravdu to je profi, který se vyzná ty hráči, jak hrajou, jakou mají sílu a tak dále, tam by se opravdu hodil.
0: Moc děkujeme za ocenění našeho experta. Pavle, tak samozřejmě Pavel Horvá tady prokazuje teď znalost toho, jak se má hrát třeba za Spartu, se kterou mimochodem taky má třeba
2: mistrovský
0: double.
2: Já to nemyslím jako znalost, já, to je můj pocit. Jako,
0: a tak hrát to přes 400 zápasů, máš těch trofejí dost, tak asi víš, ne?
2: Ne, tak dobře víte, že nerad kritizuju, ale tohle mě to prostě přijde úplně fakt jako, když to řekl správně, podcenění té situace, jako... v podstatě až jako, řekl bych, jako nerespekt tý Boleslavy, protože Boleslav prostě je dobrá, ukazovalo to hned první ty dvě kola a vlastně je jako neskutečný, že se tato změna jako těch 7 hráčů vůbec aplikovala.
0: A teď máš na odchodu kapitána Hrastýna, možná i Kuchtu, a jako nezdá se ti to třeba manažersky nezvládnuté, protože v té kabině možná chybí hlas, který by řekl, pánové, hrajete za Spartu, to... hrajete ligu, to je nejdůležitější.
2: No, to nevím, a teď jako s odstupem času, jestli Lukáš Hrastýn třeba je ten typ toho hráče, který když nebude hrát, tak bude chtít jako motivovat ostatní. Jo? To teď jako nejsem, neznám ho vlastně osobně, takže netuším. Třeba Pavel Kadeřábek si myslím, že na tohle tu pozici jednoznačně má, i když třeba nebude tolik hrát, tak ten by měl jako zaklepat a říct, oši, tak tady je Sparta, tady se prostě takhle nedá hrát, protože byť on může hrát hůř nebo se mu nebude dařit, tak určitě tam to srdce vždycky bude mít na tom řeši, takže od něj by tohle to zaznít mělo.
3: No, pokud dojde k těm odchodům Hrastýna s Kuchtou, tak podle mě Sparta určitě bude moci nebo bude muset posílit. A teď oni jsou asi v takové schizofrenní situaci. Já budu uvažovat nahlas. Spartané samozřejmě při tom posilování hodně koukají do zahraničí. To je vidět. Ne každý se prosadí, to vidíme taky, ale jsou tam i trefy. Myslím si, že Mercado a podobně, Alcocer taky vypadá dobře. Já si pořád myslím, že i v české lize jsou hráči, kteří by Spartě mohli pomoct. Na druhou stranu oni pak vidí, že z těch řekněme trochu méně ambicioznějších klubů nějaké hráče si vytáhli, ať už Holého nebo Vojtu, a zatím to tolik nejde. Já mám teď na mysli třeba toho Solomona Johna, to je podle mě hráč, který by se dokázal prosadit i v elitním českém klubu, ale chápu, že je tam takový ten otazník. Teď tedy vlastně přivedli Romana Macka, takže jsem zvědavý, pokud budou posilovat ofenzivu, jestli se podívají i do českých klubů. Napadá mě třeba ještě Vojtěch Patrák, což je i spartianský odchovanec, takže by do kabiny přinesli takovéto spartianství.
0: A tak když se ale podíváte na ligu, na výkonnost těch ostatních týmů, chytil jsem to i vlastně jako názor na sociálních sítích, ta konkurence posiluje a jsou to i Pardubice, které se převedou v těch třech kolech, byť jsou bez bodu. Hradec Králové s Jabloncem body sbírají a válčí s těmi soupeři výborně. Sigma stále se zdá spíš zabržděná, než by tam nebyl ten potenciál.
3: Liberec
0: a ve Spartě
3: vypadá dobře.
0: Liberec vypadá dobře, k tomu se asi taky Lukáši dostaneme. Každopádně taky jsem chytil názor, že se nelíbí Martin Suchomel. Můj názor je takový, že zase na druhou stranu jsou to pořád odchovanci, kteří hrajou, a je to daleko cennější, než když hraje třeba i trošku špatně, než když tam prostě máte ty cizince, kteří jako ale hrají tak, jak hrajou, jo? Protože teď, když jsi to vyjmenoval, koho se jmenoval všechno, Kuol, Holí.
3: Jasně, no.
2: Když on hrál, Hugo Sochůrek hrál.
0: Grimaldo.
3: Jo, a to taky semlelo, jo?
2: Ne, prostě... ono ještě je těžký takhle, je těžký, když jsi zvyklý hrávat a najednou nehraješ a pak tam vlíst a něco předvíst. Já jsem to fakt zažil v rychlosti, jenom když jsem vlastně končil tu poslední sezónu, tak vím, že mě Míra Koubek postavil v poháru v Hradci, po třeba měsíci a půl, co jsem nehrál. Hrůza, normálně hrůza, všechno do strany, dozadu, vůbec jsem neměl jako to vidění, který si myslím, že jsem vždycky cítil, tak jsem nebyl jsem si jistý. Samozřejmě ta sebedůvěra i v těch letech, který mi byl, tak jak se asi cítí ty mladší hráči. Mm-hmm. No, takže není to komfortní pro ty hráče. Říkám, když jsi tam jedinej, jo, jdeš do sestavy, která valí, který se daří, tak tě ty kluci pomůžou, ale takhle vlastně tam nebylo okolo se opřít.
3: To je přesně vidět třeba v té Slávii, kdy do toho naskočí Eliáš Piták a prostě naskočí do toho fungujícího soukolí a zapadne do toho, hrál velice dobře. Naopak prostě v té Spartě třeba ten Hugo Sochurek, který vlétl do ligy skvěle v té minulé sezóně a teď prostě tak je mu 18 pořád, takže chraň Bůh, že bych to házel na něj, vůbec ne, ale nemá ho kdo podržet.
0: A tak spíš to asi člověk srovnává i s připraveností těch posil, jak se tomu často říká, když srovnáš teď Novaka, Šturma, že přišli, hned naskočili a takový Grimaldo, nebudu zmiňovat ani Kobouta, tyhle, na které prostě čekají fanoušci a vlastně
2: Kobout
0: vůbec.
2: Kobout už je ve Spartě.
0: To pořád ještě na soupisce. No, tak samozřejmě nic se zatím neobjevilo a těch hráčů, které jsme ani nemenovali, je tam spousta.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Chceme vás vyzvat dalšího z volajících, abyste se podíleli na vysílání. Dobrý den, kdo je tam?
5: Dan, dobrý den, fanoušek Teplic. Já bych se ještě chtěl vrátit k tomu zápasu sobotnímu. Já byl teda i v pátek na Mostě se podívat, tak ta obrana Teplic, nevím, mně to přijde jako hrozný. Lidi by byli asi nadšený, že jsme to ještě dokázali zremizovat, ale mně to nepřijde dobrý, mně přijde, že trošku máme problém dozadu, jako chybí Halinský, to úplně hrozně. A ještě si myslím, že ani Bílek není v obránce. Takže si myslím, že bychom trošku na nějakým backovi měli pracovat, než spíš, jak jste mluvili vy, že bychom ještě nějakýho hráče prodávali, my teď nemusíme nikoho prodávat. A už vůbec ne do Boleslavy, že myslím, jo.
0: Rozumíme vám.
2: Já jsem říkal, že trenéři nebo oba ty týmy úplně nadšený být nemůžou, protože jednak dali 5 gólů, ale 5 dostali a to samozřejmě není dobrá jako vizitka, to je jasný.
3: Já na to navážu na pana posluchače zrovna třeba zmínkou o Denisi Halinském, který se tentokrát včera vůbec nevešel do zápasové nominace Slávie. Ta konkurence na stoperském postu tam je obrovská a z mého pohledu by jeden z dvojice konečný Halinský měl ještě odejít hostovat a samozřejmě spojení Halinský Teplice se nabízí určitě. Hmm.
0: No tak uvidíme, jak vám to tam půjde v Teplicích. Zdravíme na sever.
5: No, díky.
0: Děkujeme za zavolání. No, když pán říká, že by neprodával do Boleslavy, tak přece jenom musíme se ale vyjádřit k tomu, jak Aleš Majer dokázal zapracovat za rok s týmem. Čtvrtý zápas minulého ročníku přinesl první vítězství, tam byla taková ta zmiňovaná změna košile, nakonec mu byla teda ku štěstí. Teď teda za 3 kola 7 bodů a ten tým se zdá být jako oslabován trvale. Když to vezmeme ty odchody, tak to je vlastně do Sparty šel útočník Vojta, pak odešel taky do Plzně se vrátil Kabongo, do toho teď vlastně odešel Macek.
3: Odešel Ševčík.
0: Ševčík odešel, ale najednou tady prostě pořád teda Solomon John to tam dmíchá. Schubert, Langhammer si smysleli na Spartě, co by odchovanci Slavie. Jako dělají to tam zmála dost, jako za málo peněz hodně muziky. Si
2: jo, myslím. Já si myslím, jestli jsem teda slyšel ten rozhovor ráno.
0: My jsme měli mimochodem 7:10 ráno v pondělí Aleše Majera, pokud byste chtěli poslechněte si to zpětně v audio archivu a jo, stojí za to.
2: On rozhovor. To tam řekl vlastně úplně laicky, já vím, že taky spousta lidí to nemá rádo, že jsme měli štěstí nebo máme smůlu, takže já si myslím, že ve spoustě případů samozřejmě Boleslav hraje na hraně toho risku, tu rozehrávku, chtějí to hrát, tlačej se do toho, jo, když to nevíde, smrdí to opravdu tím, že budeš inkasovat. Teďka jim to vychází, jsou precizní, daří se jim, proto ty body mají, tam vlastně na začátku té minulé sezony prostě byly ty zápasy, kdy dostali teď a možná dostali 3 góly, 5 gólů dokonce, jo, takže na to se vyhrávat nedá, tady na to prostě vyhraješ 2-0, 1-0, Boleslavi se daří, jsou tam hráči, na který se hezky kouká a je to zajímavý tým.
3: Sedla si ta stoperská dvojice Králik, Karafiát, extrémně důležití pro ten tým, jsou konstruktivní, nebojí se hrát ani pod tlakem, mají dobrou rozehrávku, takže ti jsou naprosto klíčoví. Mě mladá Boleslav trochu připomíná fungování Liberce před lety, kdy Slovan taky jel v hodně úsporném režimu, co mělo ruce a nohy a něco hrálo, tak odešlo, tahali se hráči především na hostování. Pro mě vlastně to, co se děje v mladé Boleslavě, je úplně nemyslitelné z těch předchozích let, že mladou Boleslav posilují hráči na hostování z Liberce. To nikdy nebylo. Jo, Letenaj, Špatenka a tak dále, takže hodně dělají hráči na hostování, viz Adam Kadlec, ale pořád ten kádr je jako dost kvalitní. Zmínil jsem ty stopery, Matěj Hybšim strašně pomohl, líbí se mi ten střed zálohy, Langhammer, Kozel, no a nahoře už jsme zmínili Solomona, ještě Schubert vypadá taky dobře. Pořád bych ještě tedy čekal dominantnějšího hrotového útočníka, ale Jiří Klíma už taky 3 góly dal, takže si to zkrátka sedlo.
0: Jenom to říkal Aleš Majer, že byl paradoxní ten faul Macka na Donáta, protože spolu v Boleslavi hodně kamarádili a Macek nějakým způsobem trošku byl mentorem právě Donáta, tak mu v ozovkách pomohl v tom zápase tím faulem.
2: Já,
0: stane se.
2: Samozřejmě, asi jasná penalta, ale nebyl tam žádný pohyb, jako on jenom vyskočil a jak padal dolů, tak zasáh jako... Nevím, jako za mě tohle byla velmi přísná penalta. To...
0: Dobře, tak...
3: Smůla, no. Já bych jí pískal.
0: Tak, Pavel, ne,
2: já taky
0: Lukáš,
2: bych jí pískal, ale byla jako ne, oproti třeba některým zákrokům, tohle to jako nevím.
3: Dostaneme se k tomu dost možná. Ano.
4: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
0: Po 3 kolech šance ligy zůstávají 2 100% týmy. Je to Jablonec, který porazil Slovácko 1-0 a Slavia, která porazila Pardubice 2-1. O Mojmíru Chytilovi už byla řeč, opět aut mladého Pitáka. By mně přišlo, že teda ten balon držel dost dlouho, ale je to zase věc sudího Vulkana, kdy ho upozorní, že mu teda počítá, protože pokud, bohužel to nebylo vidět celé v nějakém kontinuálním záběru, ale držel podle mě ten balon 15 sekund, ale je to na sudím, takže všechno OK. Ale co možná není OK, je to, že Pardubice už měli třetího jiného brankáře v bráně, protože přišel v týdnu Vladimír Neumann a nějakým způsobem dal vzpomenu na Seného Lamence ze čtvrtfinále mistrovství světa Belgie Španělsko, kdy mu vypadl ten balon a Merino dal pro Španěly na 2-1. Tohle byla trošku podobná situace.
2: Je zajímavý a teď to sleduju ten trend, že ty golmani, i ty nejlepší golmani se vůbec nestydějí za to, že v úvozovkách jako jednoduchou střelu, která jde někam kolem nich, tak ji vlastně jako volejbalově odehrávají pryč. Jo? A Neumann včera tohleto nevyřešil.
0: Kdyby dal ten věrný bagr, tak
2: myslím,
0: to bude lepší.
2: Jméno teďka.
0: Ne, dobře.
2: Jo, že, no, tak ono to je těžký samozřejmě, jo. Ty si věříš, že tu střelu udržíš, ale samozřejmě od Lukáše Provora to bylo dělo z 18 metrů, nebylo to z prostředka tý 16, jo, je to prostě rána a to není úplně jednoduchá střela, takže já se vlastně těm obzvlášť nejlepší golmani, když to dělají, tak asi to má nějaký důvod. Myslím si, že ty míče prostě v této době už tak opravdu malinko uhnou, že málo kdy se ti podaří tu těžkou střelu udržet. Proto třeba prvně jsem to zaregistroval vlastně u Donnarumy, který v nějakém zápase Ligy mistrů to bylo. Jsem si říkal, to není možné, on to všechno jako vyráží, ale vlastně je to bezpečný. Jo. Tady to vidíme, že Mojmír Chytil to dokonale využil a vlastně to ten zápas rozhodlo. Já si myslím, že nechytal špatně, ale tohle samozřejmě je chyba, ale není to zase jako úplně hrubka, že by si mu za to jako utrh uši, ale samozřejmě zkušený golmani a znovu to opakuju, i ty nejlepší se vůbec nerozpakují a ty balóny fakt jako volejbalově dávají pryč.
3: No. Bohužel to trochu degradovalo ten jeho výkon, který z mého pohledu nebyl vůbec špatný. Já jsem ho chválil i v přenosu několikrát Vladimíra Neumanna, dobře četl hru, pomáhal s rozehrávkou a ostatně chválil ho poměrně i trenér Pardubic Jan Trousil.
6: Byl dobrý v té rozehrávce, situace, který měl, vyřešil a samozřejmě škoda toho gólu na těch 2-1. Chtěli jsme, aby nám pomohlo ve standardních situacích, což se povedlo. Potřebujeme se vyvarovat chyb, hlavně v těch standardních situacích jsme bojácní a máme z toho obrovský strach a proto zákonitě jsme z toho trestaný. Takže proto byla varianta Neumann do brány a proto jsme dělali tenhle ten přestup.
0: Je to trošku paradoxní mluvit o Pardubicích v kontextu toho, že se nedaří jejich golmanům, když tam v nedávné minulosti prošly jména jako Letáček, Kinský, Markovič nebo Horníček, ale teď to nějakým způsobem té trojce nevyšlo.
2: Já tohle to slyším od Trusky prvně, od Honzy Trousila, že vlastně na téhle úrovni, a je to pravda, že ty Pardubice tam nemají dva nadstandardní hráče do standardek, což je vlastně, když teda teď to Honza pojmenoval, je zajímavé, zajímavý, že ty hráče si nevytipovali a nemají je třeba. No,
3: ale oni nedávají góly ani z těch útočných. Oni snad v minulé sezóně dali jenom jeden gól po rohovém kopu, jestli se nepletu. Přitom jako, já nevím, Noslin, Bamenc, ty centimetry mají, měli tam Lurvinka dřív, ale prostě nevím. No,
0: a mají tam kopáče, že jo, taky Šimek Hlavatý to umí zatočit. Solil krásný gól, ale nakonec Pardubicím to nebylo k ničemu. Mají 0 bodů po 3 kolech, ale asi v pozici třeba v porovnání s jiným týmem, který má 0 s Línem, vnímáme jinak.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Vezmeme do vysílání dalšího z posluchačů. Dobrý den.
7: Vacek, dobrý den, slyšíme se?
0: Ano.
7: Já bych položil otázku, která je trošku mimo to téma, možná někdo řekne, ale nejsem velký fanda, nechci říct, že bych byl nějaký kotelník, ale velice rád vás poslouchám a myslím si, že tato otázka by se měla znova otevřít. Vzpomínám si na tu hrůzu, co jsme viděli na Spartaslávě, kdy stadion se proměnil v bojiště a přestává mi jako dávat smysl, že opět je vidět na některých zahájeních zápasů, myslím, že jsem to viděl v Brně, v používání pyrotechniky. Já teda bych se chtěl zeptat, co si o tom myslíte, jestli opravdu jsme tak pokrytická země, že jsme vyřešili jeden problém se Slaví a Spartou a teď už zase jako jedeme ve starých kolejích.
0: Děkujeme za tohle téma, že jste otevřel. No, asi jste taky viděli, že Spartani v prvním kole na Srbské tam taky v několika hodili dýmovnice na trávník. Ostatně na Srbské tam to nějakým způsobem dýmilo i od vlastních fanoušků. Můj názor je takový, že prostě dokud to úplně nezakážeme, tak to jako je chyba. No.
3: No, to úplně zakázané je, ale dokud to nebudeme kardinálně a rezolutně trestat.
0: Tak prostě... disciplinárka ty
3: peněžité no, dobře, ale pokud, tresty pořád... No jasně, ale 300 tisíc, co to je pro Spartu, to dává vůbec žádný smysl, mě dává ještě potom extempore při derby, kdy z mého pohledu to musela být poslední kapka, tak jediné co, tak prostě použiješ pyrotechniku ještě v takovém množství, tak ti prostě zavřeme stadion. Mm-hmm. Nic jiného nedává smysl, i kdyby dostala Sparta milionovou pokutu, tak to vůbec nic neřeší, tak no, to zaplatí
2: jsem,
3: prostě.
2: Já jsem chtěl říct, teď jsme nahráli, mě ještě by, co by mi dalo, je prostě jedna světlice stojí milion a udělejte si to, jak chcete. Jako.
0: A že by se to pak počítalo prostě
2: na kusy. Já nevím, tak to spočítáš, no, jo, tak jste vystřelili 20 světlit, nebo vaši fanoušci, tak máte 20 milionů pokud, nevím, já možná přitažený za vlasy, ale řekl to správně, jako razantně to potrestat, ne jednou, ale po každý.
3: Prostě. Jasně.
0: Pane Vacku, myslím, že mezi posluchači je spousta příznivců pyrotechniky, ale zrovna vy jste se mi teda trefil, donoty mě osobně taky vadí, tak alespoň takhle to téma, děkujeme za zavolání.
7: No, já děkuju za názory a jsem zvědav, jestli se v té zemi někdy zase vydám na fotbal. Naposledy jsem byl na Spartě na Teplicích někdy před 2 roky a prvních 5 minut jsem se tam taky dusil, takže už mě prostě na tom fotbale nikdo neuvidí, dokud se tohle nezmění. Děkuju a mějte se krásně.
0: Ano, mějte se taky hezky, napadl mě příměr, protože jsem si nedávno zase otevřel Eduarda Petišku a staré řecké baje a pověsti, jak ten Tantalos chudák stojí tam v té vodě a když se chce napít, tak mu to všechno vyschne a když stáhne, protože hladový ruce po jablku, tak mu to všechno zmizí, tak to je možná takový ten český odpůrce pyra, že jako ten Tantalos stojí a doufá, že to třeba někdy zmizí a když to vypadá na nějaký
3: takhle bych se chtěl někdy nudit.
0: Ano. Lukáši, když máš antibiotika na týden, tak se rozhodně nudíš. Tak, máme tady dalšího volajícího. Dobrý den, kdo je tam?
8: Dobrý den, tady je Luděk z Prahy. Já jsem se vás všechny vás velmi rád poslouchám, zdravím vás tam všechny a chtěl jsem se vás zeptat. Teď mi vrátil klub, přišel hrozně zklamaný, že prostě normálně tam neproběhla žádná děkovačka, co se týče slávistů pod Pardubicema. A přijde mi to takový jakoby nefér vůči těm mladým klukům, který vlastně jsou budoucnost prostě v fotbalu. Byli to většinou všechno kluci, co kopou. Byli tam s trenérama a prostě přišel hrozně zklamaný, že na děkovačku vůbec nepřišel ani jeden slávista. A potom se ty kluci prej sebrali a šli na děkovačku ven před stadion, prostě co je tam podporovali ty fanoušci jakoby z toho kotle a tohleto, no. Tak jako jenom, jestli by se mohl nějak vyjádřit Pavel Horvát, jestli mu to přijde jako fér vůči těm mladým klukům, který jsou jakoby hodně těch fotbalistů jakoby jejich vzor, a tohleto. Mně to přišlo jakoby takový jakoby docela smutný, jo, vůči ty mladý kukům. Děkuju.
0: Tomu rozumíme. Díky, Pavle.
2: No, tak to můžu jenom potvrdit. No, je to zvláštní. Myslím si, že zrovna ve Slávy se tímhletím hodně zabývají, nebo myslím si to, že to tak je. Asi by to těm hráčům nic neudělalo, nevím. Nevím, jak to bylo nastavené, jestli je to domluvený už před zápasem.
0: Lukáš tam byl.
2: Ale logicky asi by se patřilo poděkovat těm fanouškům, byť jsou to mládežníci nebo děti, tak by se slušelo poděkovat.
3: Asi jde primárně o děkovačku, ale trochu se slávistů zastanu. Ještě jsem se držel v Edenu tedy chvíli po závěrečném hvězdu. Hráči poté šli si plácnout vlastně s těmi hráči před tribunu a pak jsem viděl ještě nějaké záběry na sociálních sítích. Už někde v útrobách stadionu, kde také byly děti za nějakým zábradlím a Lukáš Provod je tam vytrvale obcházel a fotil se s nimi, ale jak to pokračovalo dál, to už nevím.
0: Bohužel možná nedošel zrovna ten děkovný manévr k synovi pana posluchače, tak to se asi stane. Nicméně věříme, že to bude s fanoušky zase nějakým způsobem pozitivnější a že ta témata, která jsme řešili, se nějak vyřeší.
2: Hlavně vidíme, že co to bylo za blbost, že prostě na Slávy je to bez atmosféry, je to hrozný.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Gratulujeme Fabianu Krivákovi za krásný vítězný gól na Artisu. Pro Sigmu to byly cenné 3 body i pro Pavla Hapala. Ten výkon můžeme zhodnotit třeba v kontextu dalších kol. Petr Minwald se prosadil za Bohemku, dal vítězný gol ve Zlíně, takže taky gratulujeme a Zlín tak tone se 0 body a jsme zvědaví na to, jak to bude dál. Nicméně potřebujeme se dostat ke 2 zápasům, které prolnuly červené karty. Je to zápas Hradce s Baníkem a Jablonce se Slováckem. Opět situace náběhy za obranu. První kolo, Kolísek fauluje v Edenu hráči Slovácka, žlutá karta, řekněme odvolaná červená, a tady najednou prostě na hradeckém stadionu Chaluš špatně vystoupil a Skiba, co by poslední ještě na útočné polovině fauloval Van Burena, opravená žlutá karta, debitující Matěj Kubečka dal žlutou, ale videoasistenti Kocourek se Sixem ho vrátili k videu a následně tedy tenhle debitant v lize udělil červenou kartu Skibovi.
3: No, někteří posluchači určitě budou namítat, že to nebyly totožné situace, samozřejmě nebyly, to nejsou žádné, myslím, Kolísek versus Skiba.
0: Protože Skiba followoval daleko dál od své brány než Kolísek.
3: Jasně, ale v principu to bylo dost podobné. Zkrátka, i když Kolísek fauloval Ndefeho, tak my už se nedozvíme, jestli by Ndefe běžel sám na branku, měl to dobře rozběhnuté, byť ho tam křižovali minimálně tedy Ngesan. To samé v tom zápase, ve kterém hrál tedy Baník, kdy byl naprosto rozběhnutý Mick van Buren, také tam měl 2 hráče vlastně po stranách, ale klidně by mohl běžet sám na bránu. Ať už je to rozhodnutí jakékoliv, já s tím úplně nemám problém, ale mělo by to být konzistentní. Není přece možné, že Kolísek dostane žlutou kartu, VAR do toho nezasáhne. A jak to bylo vlastně v tom zápase Baníku, teď Skiba dostal rovnou červenou.
0: Ne, Skiba právě dostal žlutou kartu na hřišti.
3: Dostal žlutou, jasně, a VAR do toho zasáhne. Takže já bych neměl problém v obou situacích s červenou kartou.
0: A teď si vemte ještě situaci v Jablonci, 3. minuta, Marek Havlík, teda vzpomínáme na něj, 2:30 strávil zuba na place, než pak jde v 9. dolů jako střídající hráč po střídání brankáře Halousky, ale Heča na rohu hřiště vlastně setnul ten Čanturišvilo, Vachtanga, no, a dostal přímou červenou kartu. A jestli jde tady prostě o to, že to je situace, zjevná branková příležitost?
2: Je to těžké, já jsem se tady hádal po tom prvním kole, prostě za mě to byla jasná červená karta, dostal jsem vysvětlení i jako oficiální, že prostě to takhle je i od UEFA prostě poslaný video, že tohle prostě červená karta není. Teďka to byla červená karta, takže já se v tom, řeknu to na prase, aby se v tom vyznalo, a je to těžký pro ty hráče, vlastně seš odkázaný na to, jak to vidí ten rozhodčí v tu chvíli. Souhlasím s Lukášem, že to prostě není jasný, ale zase na druhou stranu každá ta situace je jiná. Každá je v jiném prostoru, může to být o 5, o 10 metrů, už to vypadá jinak. Z každého pohledu té kamery to může vypadat jinak, protože to není ve stejném místě. Takže je to velmi složitý ale musím říct ještě zase z vlastní zkušenosti, že když tak to sleduju, tak ty rozhodčí začínají být přísnější a přísnější. Mm. A myslím si, že to není špatně, teď bez ohledu na ty červené karty, že prostě chráníme ty hráče, aby tam ty zákroky, který je zraňujou a který vlastně rušejí tu hru, aby byly okamžitě ohodnocený kartama a pak prostě se bude stávat, že ty zápasy se budou dohrávat, prostě 10-9 a tak.
0: U Kolískova případu šlo taky o udělení žluté karty, tam jsem asi chybně uvedl, že šlo o červenou, tam udal žlutou kartu sudí Pechanec.
3: Žlutou a VAR do toho nezasáhl.
0: Ano, a tady naopak v Hradci Králové, to je asi do očí bijící nejvíc tenhle příměr, že to bylo teda odvolané a nakonec se udělena červená karta. No jinak, co se týče tedy jiného zápasu, který jsme nestihli, Zbrojovka Slovan 0-1, výborný Milan Lexa, ta přihrávka předtím nakonec nevyloučením obránce Brna byla úžasná a celkově asi ten výkon Lukáš je teda zajímavý hráč.
3: No já jsem Lexovi vůbec nevěřil po té, co se vrátil z hostování v Pardubicích, kterého vlastně vrátili, protože ani v Pardubicích nehrál, tak jsem si říkal, co chce dělat v Liberci. A tedy v pátek hrál výborně. Musím říci, že mě překvapil a určitě to může být jedna z potenciálních náhrad za Mahmiče, který stále ale ještě v kádru je. Nemluvili jsme úplně o Zbrojovce ten minulý týden, kdy hrála velice dobře v Plzni, dobrý začátek sezony, ale ten zápas s Libercem Zbrojovce nevyšel. Zranil se Laki Ezech, Vašulín vůbec nebyl ve hře, takže Liberec velmi dobře připravený a nebýt toho, že dohrávali zápas s Teplicemi o 9, tak jsem přesvědčený, že jsou teď taky na 9 bodech, vypadají výborně.
0: Ano, tak v Liberci vane svěží vítr, myslí asi vysoko, tak jsme zvědaví a to, jak se popasují s tou velkou výzvou, která přijede teď o víkendu, protože Slavia, lídr ligy, nastoupí právě u Nisi a Lukáši, budeš u toho?
3: Budu u toho, to bude řežba. Škoda, že se zranil v Brně Jan Bořil, ale doufejme, že lehce jen.
0: V neděli ve 20. Ten program pak uzavře derby Jiřího Sabou v pondělí až Zbrojovka Hradec Králové. Děkujeme za vaši přízeň desítce Lukáši Michalíkovi, Pavlu Horvátovi.
3: Naslyšenou.
2: Honza Bořil bude sedět vedle houšti.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
3: V blízkosti dopravního letadla létal minulý týden nad Prahou dron a Kolumbii zasáhlo silné zemětřesení, které má nejméně 111 potvrzených obětí. Koulař Staněk medaily na atletickém mistrovství Evropy nezískal. Do finále prošli dálkař Mindl Schmidt a kladivář Myslivčuk. Dnes bude polojasno až skoro jasno, teploty do 30 stupňů. Je úterý 11. srpna, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: U letadla skandinávské společnosti SAS se minulý týden nad Prahou objevil neznámý dron. Stroj letící z Kodaně se chystal na přistání na ruzyňském letišti. Radiožurnálu událost potvrdil Úřad pro civilní letectví. Komu dron patřil, úřady vyšetřují.
4: Incident se stal ve čtvrtek, když letadlo dopoledne přeletalo přes pražské Štěrboholy ve výšce zhruba 1 300 metrů. V těchto místech by přitom pilot dronu měl dodržovat maximální výšku 120 metrů a plán letu by měl vyznačit v aplikaci Drone Map. Ani jednu podmínku, ale obsluha dronu podle mluvčí Úřadu pro civilní letectví Jitky Ungrové nesplnila.
5: Vzhledem k tomu, že je událost šetřena jako potenciální neoprávněný provoz, nelze v tuto chvíli vyloučit ani zapojení policie České republiky.
4: Let dronu piloti nahlásili řízení letového provozu, které varovalo další posádky v okolí. Dron se tak s žádným letadlem nesrazil. Vít Kubant, Radiožurnál.
3: Nezaměstnanost v Česku mírně stoupá. V červenci byla na 5%. Bez práce tak bylo 367 tisíc lidí, o 11 tisíc víc než v červnu a o 40 tisíc víc než přesně před rokem. Vyplývá to z dat z Úřadu práce.
6: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
7: Což je o 1078 více než v červnu.
6: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
8: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, který si práce. Najdou novou lepší.
6: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze necelá 4%. Vít Andrle, Radiožurnál.
3: Na českých silnicích od začátku tohoto měsíce zemřelo 18 lidí, z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Informovala o tom policie.
9: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
10: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
9: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
11: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
9: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
3: Kolumbijská vláda vyhlásila kvůli zemětřesení celostátní stav nouze. Otřesy o síle 7,4 stupně nepřežilo nejméně 111 lidí. Epicentrum leželo v oblasti Choco na západě země. Otřesy vycházely z hloubky 107 kilometrů. Podle kolumbijské geologické služby to bylo nejsilnější zemětřesení za posledních 10 let.
12: Otřesy zasáhly hlavně západní a střední část země. Jedno z nejhůře postižených míst je metropolitní oblast Pereira, město blízko kolumbijských And. Na záběrech ze sociálních sítí jsou vidět záchranáři hledající uvězněné osoby v troskách domů. Stále se jim daří vyprošťovat živé lidi. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella okamžitě zrušil svůj program a přijel do hlavního města Bogoty.
13: Osobně budu řídit velitelské středisko, abychom pomohli našim lidem v regionu Choco a v dalších postižených oblastech země. Nejste sami.
12: Pomoc Kolumbii už přislíbili záchranáři z Ekvádoru, Brazílie, Spojených států nebo z Venezuely. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
3: Ukrajinské letectvo potvrdilo, že u Oděsy se zřítila ukrajinská stíhačka MiG-29. Pilot se ale stačil katapultovat. Příčinu havárie vojenské úřady vyšetřují.
14: Velení letectva ukrajinských ozbrojených sil oznámilo, že pilot plnil bojové úkoly v oděské oblasti, které spočívaly v ničení vzdušných cílů protivníka. Pilota, který se katapultoval, brzy našli a převezli do nemocnice. Podle předběžných zjištění v letadle došlo k mimořádné situaci v okamžiku odpálení rakety. Uvedlo velení letectva a upřesnilo, že stroj začal hořet, ale pilot se ho snažil zachránit. Předposlední letecká havárie se stala 16. června v Chmelnické oblasti, kde se zřítil frontový bombardér SU-24. Oba letci zahynuli. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Maďarští poslanci dnes budou volit nového prezidenta. Jediným kandidátem je právník a bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka, kterého navrhla vládní strana TISA. Část opozice považuje volbu za nelegitimní a bude ji bojkotovat.
15: Opoziční strana Fidesz tvrdí, že nový prezident nebude legitimní, protože jeho předchůdce byl odstraněný neoprávněně. Strana TISA před necelým měsícem donutila ex-prezidenta Tamáše Šujoka k odchodu z funkce změnou ústavy. TISA v něm viděla sluhu režimu Viktora Orbána, který podle ní padl s dubnovými parlamentními volbami. Kandidát na prezidenta, právník András Baka, se v průběhu kariéry zaměřoval na humanitární právo. Mimo jiné byl 17 let soudcem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
3: Vysoké školy potřebují víc peněz kvůli silným populačním ročníkům. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jim rozpočty naopak sníží. Univerzity by tak mohly přijmout méně uchazečů než letošních 64 tisíc.
16: Bodová hranice se zvýšila v obou kolech toho přijímacího řízení.
17: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil víc než na maturitu. Univerzity teď kvůli silným ročníkům nabírají více studentů, potřebují ale i víc peněz. Předseda České konference rektorů Milan Pospíšil ale varuje, že o ně spíš můžou přijít.
18: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
17: Za rok by podle rektorů mohlo na veřejné vysoké školy nastoupit maximálně 59 tisíc maturantů, o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství přitom plánovalo rozpočet zvýšit o 4 miliardy. Teď situaci nekomentuje. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Letecké muzeum v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku má jako nový exponát vrtulník Mi-8. Muzeum tak bude mít už všechny typy letounů v salonní úpravě používané v Česku. Po nutných úpravách uvidí návštěvníci vrtulník poprvé v příštím roce, vysvětluje ředitel muzea Martin Hrabec.
19: Je to tedy vrtulník MIL Mi-8SP talonním provedením a ten vrtulník sloužil v Vekbelích převozu VIP osob jako prezidentu republiky, premiéru a podobně.
3: Sport. Koulař Tomáš Staněk medaili na atletickém evropském šampionátu nevybojoval. Ve finále nepřekonal hranici 20 metrů a skončil 9. Vyhrál Ital Fabry, mezi ženami Nizozemka Schilderová. Do finále atletického mítingu postoupili dva Češi, dálkař Mindl Schmidt a kladivář Myslivčuk. Naopak Karolína Maňasová se nedostala do finále běhu na 100 metrů, který celkově vyhrála Angličanka Huntová. Češky Bendová se Šínovou nepostoupili z rozběhu trati 100 metrů překážek. A Nor Ingerbristen vyhrál po čtvrté v řadě běh na 5 kilometrů. Plavkyně Barbora Semanová i Barbora Janíčková se dostaly do úterního finále už v úvodní disciplíně evropského šampionátu. Janíčková postoupila na kraulařské stovce z posledního 8. místa, Semanová byla 6. Na 0,2 sekundy se v semifinále přiblížila svému českému rekordu.
20: Jsem spokojená, jelo se mi to vlastně stejně, ale trošičku líp než ráno, což byl ten můj cíl, udržet to prostě tak, jak jsme si řekli s trenérem. A mám radost, že jsem se zase přiblížila tomu svému času a že to bylo trošičku lepší.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Opět průjezdná D1 u Přerova a uzavřené tunely v Praze. Dálnice D1 je u Přerova ve směru z Ostravy do Brna znovu průjezdná. Po dřívější nehodě na 272. kilometru byla dálnice hodinu neprůjezdná. Silničáři už ale vytvořili koridor v odstavném pruhu a kolona se dává do pohybu. V Praze jsou obousměrně neprůjezdné Brusnický a Davidský tunel. Z důvodu údržby a servisu technologií platí kompletní uzávěra po celou noc. Jako náhradní trasu využijte cesty po povrchu přes Argentinskou a Veletržní. Dá se jet i Bubenickým tunelem a u Letenské pláně najet na ulici Milady Horákové. Na dálnici D1 směrem do Brna na výjezdu z Prahy stále překáží následky nehody na 8. kilometru. Přímo v exitu na Čestlice se srazila dvě auta a dva jízdní pruhy jsou blokované, větší zdržení ale nenaberete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní a nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů. To byly hlavní zprávy. Teď je na řadě repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
1: Jak je Česko připraveno na krizové situace? Jaké zásoby má ve svých skladech Správa státních hmotných rezerv? A bylo by rozumné státní rezervy posílit s ohledem na přibývající vlny veder nebo hrozby blackoutu? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
2: Dobrý podvečer, děkuji za pozvání.
1: Pokračují vedra, v řadě zemí jsou velké požáry, počasí má dopad na energetiku, hodně pozornosti vyvolalo třeba omezení provozu maďarské jaderné elektrárny Paks kvůli nízkému průtoku Dunaje. Je Česko dostatečně připraveno na kritické situace, které by v důsledku tohodle všeho mohly přijít?
2: Tak ono slovo dostatečně a krizové stavy nejde dohromady, protože se připravujete na krizové stavy tak, jak je čekáte a pak vás vždycky něco překvapí. Ale samozřejmě, když to vezmu z hlediska sucha, z hlediska cisteren, tak těch máme dostatek. Jsme schopni obcím a zejména těm menším obcím, protože u těch velkých obcí je to o vodovodním řádu a tam to zásobování je většinou zajištěno jinak. Takže v tomto směru jsme myslím připravení. Co se týká sucha, tak je to samozřejmě případně o hasičské speciální technice, o hadicových systémech, speciálních kontejnerech, ty také máme, takže pokud jsou velké požáry, tak hasiči je od nás mají k dispozici. A samozřejmě mohou to být i elektrocentrály, protože pokud je sucho, může být případně i blackout, tak tady také máme dostatečné množství elektrocentrál. Samozřejmě otázka je jejich kapacita, modernost, ale vždycky vás může něco překvapit a vždycky je to tak, že po všech krizích, které byly v minulosti, tak se dělá analýza a opět se vytváří systémy, jak tu připravenost zlepšit. Takže vždycky je co zlepšovat. Takže já si myslím, že připraveni jsme, ale abych dal ruku do ohně za to, že nás nemůže něco překvapit, tak to samozřejmě nedám.
1: Když vezmeme postupně některé ty věci, o kterých jste mluvil, začnu těmi cisternami a dodávkami vody. Vy jste ve čtvrtek v ranním interview Radiožurnálu říkal, že aktuálně od vás mají cisterny půjčeny tři obce, jedna na Klatovsku, dvě na Rakovnicku. Od té doby přibyly, ptají se další starostové, řešíte další takové obce?
2: Reálně další obce nepřibyly, ale těch dotazů starostů máme hodně. A nebo respektive žádosti reálně na stole nemáme, ale dotazy od starostů máme. Na mě to dělá dojem, že starostové především v malých obcích jsou z té situace stále více a více nervózní. Ale samozřejmě to, že nemáme žádnou žádost, se může kdykoliv jakoby změnit. Pro mě je podstatné, že jsme schopni v tuhle chvíli starostům cisternou pomoci.
1: Samozřejmě, kolik máte v záloze cisteren? Kolika obcím byste byli schopni
2: máme
1: pomoci?
2: Několik stovek cisteren. Samozřejmě ono to není jenom o cisternách, je to o autocisternách, o vlastních cisternách, o úpravnách vody a máme také potrubí, kdyby bylo potřeba, kterým lze dovést vodu z bodu A do bodu B, čili ale ten základ jsou cisterny a těch máme několik stovek.
1: Když říkáte, že máte potrubí, mě to zaujalo už minulý týden, říkáte z bodu A do bodu B, jak vzdálené ty body mohou být, jinými slovy, kolik kilometrů toho potrubí máte?
2: Tak máme několik desítek kilometrů toho potrubí, samozřejmě jsou to takové, jednoduše řečeno, plastové roury, které se pospojují a připojí se k tomu čerpadlo a tak, jak znáte doma normálně zahradní hadice, tak tohle to jsou hadice s větším prostě průměrem, čili to je prostě normální technika. Prostě může se stát, že potřebujete vodu dovíst do větších vzdáleností. Samozřejmě problémy jsou s tím, že to musí být správně hygienicky ošetřeno, takže ono to není jednoduché, ale základ je, že i takovouto věc máme a pokud je jenom v našem skladu, tak je to dobře. Já vždycky říkám, lepší je mít víc věcí ve skladě, než nemít vůbec nic a přijde potom krize a jste bezradní, protože on ten problém je v tom, že jakmile vás nějaká krizová situace překvapí, tak na tom trhu už nic není. Nic nekoupíte, je nedostatek, takže od toho jsou státní hmotné rezervy, nejenom ty prostředky na sucho.
1: Když se vrátím ještě k těm cisternám, mě zaujalo, že sice máte cisterny, říkáte několik stovek, ale nemáte vodu. Je to dobře? Opravdu se dá spoléhat, že ve všech krizových situacích, které mohou nastat, bude vždycky voda k dispozici?
2: Tady z mého pohledu bohužel nemáme vodu. Jsou kolegové, šéfové státních hmotných rezerv, kteří vodu mají. Například v Polsku nebo ve Slovensku. A mají většinou vodu buď balenou, to znamená ty klasické PET-lahve, nebo mají balenou v takových plastových sáčcích, několika litrových, a nebo mají ty plastové sáčky a mají k dispozici smluvního partnera, který by jim v případě krizové situace vodu dodal. Já říkám bohužel, u nás my v tuhle chvíli vodu nemáme, takže samozřejmě pokud starosta zavolá, půjčíme mu cisternu, to zajistíme velmi rychle ve spolupráci s ministerstvem zemědělství. Ten mechanismus by, věřím, starostové měli už dneska znát, pokud nevědí, tak se doptají, my jim tu informaci dáme, v tomhle není problém, ale dopravíme jim na určené místo cisternu, která je bohužel bez vody a samozřejmě řada starostů si stěžuje, nebo stěžovala, říkala, vy nemáte vodu a my říkáme ne, tu vodu si prostě musíte zajistit.
1: Budete navrhovat změnu? Budete navrhovat, aby přibyla voda do státních hmotných rezerv?
2: Já o té vodě hovořím už několik let. Z mého pohledu by mě dávalo smysl mít vodu podzemní, protože jsou u nás lokality, kde je dostatek podzemní vody a moje představa by i v ideálním případě byla mít na několika místech v republice, třeba v každém kraji, nějaký podzemní vrt a v případě potřeby bychom si tu vodu vytěžili a zpracovali tak, aby mohla být dodána na místo určení. Ten návrh není na mě, protože my jako státní hmotné rezervy můžeme maximálně dobrým slovem doporučit, ale ten systém tvorby státních hmotných rezerv má vždycky svého gestora. A v tomhle případě se to týká buď ministerstva zemědělství nebo ministerstva životního prostředí. Oni mají kompetenci za vodu.
1: A tu dobrou radou se obrátíte na tahle ta ministerstva?
2: Určitě. Touhle dobrou radou se obracím na několik již ministrů. Debata je o tom, že téma je to zajímavé, ale zatím ten reálný požadavek stále u nás nemáme.
1: Kolik by tohle stálo?
2: Ten požadavek mít tu vodu? Ano. Já si myslím, že by to nebylo nic drahého, protože my jsme v jednu chvíli debatovali i o množství těch podzemních vrtů. Těch je tady k dispozici poměrně velké množství. Dají se vybrat i ty, které jsou, dejme tomu, majetku státu nebo blízko majetku státu. A udržování těch vrtů by byla záležitost standardních zkoušek, čili tohle by určitě nebyla nějaká extrémně drahá záležitost a určitě by bylo dobré, abychom měli i baličku na pitnou vodu nebo několik baliček na pitnou vodu, protože celkem je praktické, když se něco odehrává, tak abyste vedle té cisterny třeba těm občanům dodal na místo buď ty PET-lahve, anebo prostě takové ty starší občané si pamatují vlastně plastové pytlíky, ve kterých bylo mléko, tak teď je trošku samozřejmě jiný plast a jsou to buď dvoulitrové, pětilitrové nebo i desetilitrové plastové pytlíky s pitnou vodou. To mně přijde velmi praktické.
1: Předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. kromě vody jsou další věci, které navrhujete, nebo kdybyste mohl, tak byste navrhoval, aby přibyly i v souvislosti s vedrem do státních hmotných rezerv?
2: Víte co, v souvislosti s vedrem je to otázka opět jednotlivých ministerstev, které se nad tím musí zamyslet, především
1: dobře,
2: ministerstvo
1: zemědělství. Teď jim můžete veřejně doporučit.
2: Ne, já bych asi neměl žádný konkrétní doporučení. Myslím si, že ta voda je něco, co je z mého pohledu to urgentní. Ostatní je to otázka především ministerstva zemědělství a jeho specialistů.
1: Jak často se vlastně mění ten okruh věcí, které jsou ve hmotných rezervách?
2: Tak my vytváříme plán pořizování státních hmotných rezerv vždycky na 2 roky. Teď máme aktuální plán na rok 26-27. Do přibližně konce letošního roku očekáváme požadavky na úpravy, doplnění, změny od jednotlivých ministerstev, od jednotlivých ústředních správních úřadů a někdy v polovině příštího roku budeme vládě navrhovat plán na další období, to znamená roky 28-29. To je v souvislosti vždycky s upgradem krizových plánů. Čili každé 2 roky je šance, že to takhle řeknu, na modernizaci nebo úpravu doplnění státních hmotných rezerv. To ale neznamená, že se nedají dělat mimořádnosti, ale to už je opravdu mimořádnost. Ten plán nám musí schvalovat vláda, takže proto to má ten pravidelný cyklus. Je to dostatečné v těch 2letých cyklech.
1: V souvislosti s rezervami se asi nejvíc mluví o ropě a ropných produktech, ty byste měli mít na 90 dní, ale na konci března vláda rozhodla, že půjčíte tuzemským rafinériím 100 000 tun ropy z nouzových zásob. Už je rafinerie vrátili nebo vracejí?
2: Do konce srpna nám je Orlen vrátí. Začali již vracet. Takže já věřím tomu, že do konce srpna bude splněno. Samozřejmě může se cokoliv stát. Ten ropný biznis se ukazuje je velmi flexibilní, bohužel. A ze dne na den se mohou odehrávat všechny možné změny. Však jsme toho v posledních několika měsících zvykem, takže nikdy neříkej nikdy. Ale plán je do konce srpna.
1: Potom tady budou opět zásoby na 90 dní?
2: My v tuhle chvíli po doplnění, to znamená, až nám Orlen vrátí ty zásoby, tak bohužel nebudeme mít 90 dnů, budeme zhruba na 85 dnech. Ten důvod je ten, že přece jenom roste ekonomika, jak roste ekonomika, tak se každý rok dělají přepočty a ten přepočet tuhle chvíli je zhruba 85,5 dne. Ale musím k tomu dopovědět jednu věc. Co se týká ropy a ropných zásob, tak tady v principu už nemůžeme dokupovat, protože veškeré nádrže, které máme zesmluvněny nebo jsou v naší kapacitě, budou plné. Takže pokud budeme realizovat nějaké nákupy, tak to budou produkty.
1: Jak je to se zásobami plynu?
2: Plyn máme. Máme ho stále stejné množství, to množství, které jsme někdy před 3-4 lety, 2022, ono to utíká, tuším, pořizovali. Samozřejmě vede se odborná debata o tom, jestli by toho plynu nemělo být ve státních hmotných rezervách více. Německo třeba pořizuje více aktuálně plynu do hmotných zásob svých.
1: Pardon, že do toho skáču, kolik to je? To je kolik procent spotřeby Česka?
2: Ono se to takhle, nedá říct, protože ta spotřeba je proměnlivá
1: samozřejmě
2: v letě a jinak v zimě. Ale když vezmu takovéto zimní období, tak ta debata je kolem 10-14 dnů, že by byla ta naše zásoba. A i to se velmi těžce jakoby počítá, protože samozřejmě je to otázka priorit. Nicméně základ je, že se našla odvaha předchozí vlády k tomu, abychom plyn pořídili, takže přece jenom ta připravenost na potenciální krizové stavy je lepší. Samozřejmě pokud by se našly finanční prostředky, tak bychom klidně mohli další plyn dokoupit, ale víte, státní hmotné rezervy, to je problematika finančně poměrně náročná a samozřejmě v současné době, kdy se hledají spíše úspory, tak každá debata s námi, ať už se bavíme o těch ropných produktech nebo i o tom plynu, tak to je záležitost jako miliard. Jenom pro zajímavost, pro vás, možná pro posluchače, pokud bychom v tuhle chvíli měli doplnit ty zásoby ropy a ropných produktů na těch 90 dnů, tak při dnešních aktuálních cenách, které jsou samozřejmě vysoké, tak by to bylo přes 3 miliardy korun. Čili my nejsme v tomhle směru žádní drobečci.
1: Pro srovnání, jaký je rozpočet? Za kolik nakupujete každý rok?
2: Tak náš rozpočet na příští rok v tuhle chvíli, ten mám v hlavě, bude 5,5 miliardy. Co se týká toho rozpočtu, tak já ho dám zase do souvislosti s požadavky toho plánu. Tak když jsme vládě předkládali plán na ty dva roky, 26-27, tak jednotlivé rezorty požadují pořídit věci do státních hmotných rezerv v pořizovací ceně, v odhadované pořizovací ceně někde kolem 9 miliard korun. Takže je evidentní...
1: Za rok?
2: Ne, za ty dva roky, v tom dvouletém období. Ale zase to vemte tak, že když máme rozpočet 5,5 miliardy, tak nám na ty nákupy zbývá relativně malý prostor, protože jenom náklad na ochraňování ropy a ropných produktů a toho plynu a těch dalších položek, které máme, tak to je přes 3 miliardy korun.
1: To znamená, že nemůžete a nenakupujete všechno, co byste měli nakupovat podle toho plánu?
2: Tak je to otázka samozřejmě finančních prostředků. Nechci být hodně detailní, vyjednávání kolem rozpočtu samozřejmě probíhají, ale abychom ten plán mohli naplnit v těch letech 26-27, tak bychom potřebovali ještě několik miliard dosypat nejenom v letošním roce, ale v příštím roce. Na druhou stranu, víte, ono je to s náma složitý, protože my veškeré věci pořizujeme veřejnými zakázkami a ten, kdo má zkušenosti s veřejnými zakázkami, tak ví, že je ten zákon poměrně komplikovaný a nám se v tuhle chvíli poměrně výrazně prodlužujou dodací doby. My kupujeme specializovanou techniku, takže pokud chcete specializovanou techniku, nemáte ji u výrobce hned, takže samozřejmě není vůbec žádná mimořádnost, pokud doba dodání něčeho, co požadujeme, je 15, 18 i 24 měsíců. Takže ono my musíme dlouhodobě plánovat. Potom je zcela běžné, že firmy mezi sebou soupeří i tak, že se dávají různá podání k Úřadu pro hospodářskou soutěž.
1: Samozřejmě ty tendry
2: dělají se

0: krize.
1: Máte pravdu, my v tuhle chvíli, teď jedna taková informace, ona ta mezinárodní situace se v posledních několika letech výrazně zhoršila, takže my jsme stále více obezřetnější se sdělováním informací a tady poprosím, aby to všichni chápali, protože není dobré vyzrazovat detaily. To znamená nejenom, kde máme ty věci uloženy, ale také koho, kolik toho máme.
0: Takže je tajné, na jak dlouho by to vydrželo?
1: Co se týká potravin, tak já prozradím, už jsem to říkal, že my od vlády máme úkol mít základní potraviny disponibilitu na 15 dnů a tenhle požadavek dlouhodobě neplníme. Ono je to také otázka finančních prostředků. My bychom co rok to měli tu připravenost zvýšit o den. Bohužel ani to se nám jakoby nedaří.
0: Na kolika tedy jste?
1: Takže my jsme dneska někde zhruba na 1,5 dny.
0: Takže na desetině ale toho, víte, co byste měli být?
1: Ano, ono je to přesto nějakých 15 milionů denních dávek, ono to není tak málo, ale tady je potřeba říct, že my máme hodně komodit od obilí přes máslo, maso, masné výrobky a ta situace je proměnlivá. Já snad neprozradím nic mimořádného, že z hlediska obilí, protože vidíme teď i jakoby úrodu nebo respektive zemědělství, si stěžují, že ta úroda není taková, tak já můžu ubezpečit, že z hlediska obilí a obilovin jsme na tom velmi dobře, tam máme několik desítek dnů.
0: V zásobách byste měli mít také léky. Vy jste nedávno v rozhovoru pro Seznam zprávy říkal, že ten okruh léků, které máte vy, je výrazně menší, než mají třeba Poláci. Budete tedy dobrou radou, obrátíte se na ministerstvo zdravotnictví, aby v těch dalších letech chtělo víc léků?
1: Víte, pane redaktore, zdravotnictví je mimořádně zajímavá oblast, která se v okolních nebo ve státech, se kterými my v hmotných rezervách debatujeme a oni nám neřeknou přesně, protože většinou i oni mají utajené sestavy a ani nám neřeknou detail, ale je zjevné, že z hlediska zdravotnictví a zdravotních prostředků, ale i různých technických věcí pro zdravotnictví jsou okolní státy, minimálně Polsko, výrazně lépe připraveny než my. Co se týká léků, tak já nemám co ministerstvo zdravotnictví doporučovat, protože v tomhle směru se zdravotnictvím úzce spolupracujeme a máme od zdravotnictví v tuhle chvíli soupis požadavků na léky, které bychom měli v rezervačním systému pořídit. Problém je, že jsme byli úspěšní v jedné soutěži, v dalších soutěžích, které jsme vypisovali, jsme úspěšní nebyli. Důvod je zřejmě ten, že kapacita toho českého trhu na obměnu těch speciálních antibiotik, které máme nakoupit, je malý, takže my to řešíme s ministerstvem zdravotnictví. A další požadavek od pana ministra jsem shodou náhod dostal minulý týden, čili pro pana ministra a současné vedení ministerstva je otázka kolem speciálních léků a léčiv. Myslím, prioritou budeme s ministerstvem zdravotnictví debatovat i o dalších jakoby položkách a možná s ministerstvem zdravotnictví uděláme i nějaký společný seminář s kolegy, dejme tomu z Polska, abychom okoukali ten jejich systém. Víte, v Polsku je třeba odbor, který se na hmotných, jejich hmotných rezervách zabývá léky a ten má 16 lidí. A my u nás na správě hmotných rezerv vlastně žádného specialistu na léky pořádně nemáme. Takže ono to souvisí i s tou personální vybaveností naší, s tím, že chcete-li mít profesionální státní hmotné rezervy, tak prostě musíte mít, ať se mi to líbí nebo nelíbí, profesionálního státního úředníka, potřebujete mít dobré zboží znalce a problém je problém je většinou také takto kvalifikované lidi zaplatit. Já vím, že řada našich spoluobčanů to nerada slyší, protože mají pocit, že státní úředníci jsou dobře placeni, ale já vás teda ubezpečím, že státní hmotné rezervy tak dobře placeni nejsou. My jsme z hlediska institucí státních, myslím, na 10. místě od spodu z hlediska průměrného platu a my bychom potřebovali u těch specialistů mít výrazně větší platy, prostě proto, že jsou to lidé, kteří musí připravit kvalitní výběrové řízení, musí zajistit krizovou připravenost,

0: musí v krizi fungovat a bohužel takoví lidé se vám nerodí. Takové lidi si musíte vychovat, musíte je na správě hmotných rezerv stabilizovat a bohužel ti lidé jsou profesionálové a potřebují být také adekvátně placeni.
1: V poslední minutě našeho rozhovoru bych se ještě vrátil k elektrocentrálám, o kterých jste mluvil v úvodu. Kolik jich máte a dokázalo by to zajistit nějaký základní provoz státu v případě blackoutu?
0: Tak to je velmi komplikovaná otázka, abychom zajistili našimi elektrocentrálami provoz státu, to si netroufám říct, ale opět jich máme několik stovek. Co se týká povodní, když se podívám na rok 2024, tak jsme jich měli v permanenci více než 100 a ten provoz tam, kde bylo potřeba, jsme zajistili. V tuhle chvíli elektrocentrály a energocentra, taková, jak tomu říkáme, jsou naší prioritou. Máme vypsáno několik výběrových řízení. Právě v téhle oblasti výrazně posilujeme. Souvisí to i s kritickou infrastrukturou.
1: To znamená, že budete posilovat elektro.
0: To znamená, že budeme kupovat další výkonná elektro nebo další výkonné elektrocentrály. Tohle je tohle je oblast, která je v tuhle chvíli určitě prioritou.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Já děkuju, nějak nám ten rozhovor velmi rychle utekl. Klidně se k tomu pojďme vrátit někdy příště, protože těch témat, které by mohly diváky a posluchače vlastně zajímat, je určitě hodně.
1: Tak děkuju
0: za pozvání.
1: Příslib, že Pavel Švagr bude brzy hostem. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a teď hodiny ukazují 4 minuty po půl jedné. Martin Matějka a krátké zprávy.
4: Tento týden bude teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes a zítra teploměr ukáže kolem 30, od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Finanční technologická společnost Revolut získala francouzskou bankovní licenci. V příštím roce plánuje v Paříži otevřít nové ústředí pro západní Evropu. Firma se už dřív zavázala investovat v regionu přes 1 miliardu eur a vypsala přes 600 nových pracovních pozic. Žádost o licenci museli posoudit Evropská centrální banka a francouzský regulátor. Na Strakonicku od víkendu platí zákaz odběru povrchové vody z řek Otavy, Voliňky, Peklova a Novosedelského potoka i jejich přítoků. Lidé nesmí vodu používat třeba k zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. Důvodem je výrazné hydrologické sucho a mimořádně nízké průtoky. Informuje o tom město Voliňe na svých webových stránkách. A na většině území Francie platí omezení pro spotřebu vody. Krizový stav úřady vyhlásili téměř v 70 departmánech. Během něj se voda smí používat jen pro přednostní účely, jako jsou zdravotnictví, civilní bezpečnost nebo hygiena. Nedostatek vody ve Francii způsobily opakující se vlny vedera a dlouhotrvající sucho. Na jihovýchodě země teploty podle meteorologů opět dosáhnou až 40 stupňů Celsia. Na středu francouzská vláda svolala krizový štáb.
2: Sport.
4: Pokud fotbalista Jablonce ve čtvrtek postoupí ze třetího předkola konferenční ligy přes RFS Riga, nechají si odložit nedělní zápas čtvrtého kola šance ligy na hřišti pražských Bohemians, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Utkání by se odehrálo 2. září. Ve stejném termínu nastoupí k odloženému duelu taky další pohárový zástupce Hradec Králové, a to na hřišti Zbrojovky Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Opět uzavřená D1 u Přerova a také tunely v Praze. Dálnice D1 je ve směru z Ostravy do Brna opět uzavřená za Přerovem. Kolem místa nehody na 272. kilometru policisté vypustili kolonu a opět platí uzávěra. Řízený odklon je vedený exitem 272 na Horní Moštěnice a jede se po souběžné silnici 55. Na D1 se vrátíte v Hulíně a zdržení je zanedbatelné. Připomínáme taky uzávěru Brusnického a Davidského tunelu v Praze. Nedají se projet v obou směrech kvůli servisu technologií. Bubenecký tunel je ale v provozu a u Letenské pláně vyjeďte na povrch a pokračujte po ulici Milady Horákové. A na silnici 43 mezi Svitavami a Brnem čekejte omezení u Hradce nad Svitavou. Za odbočkou na Sklené je nově provoz kyvadlový kvůli práci na mostech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Pokud je teď polojasná až skoro jasná, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojedinělé objevit přehánky. Ochlazuje se na 17 až 13 stupňů. Ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cerdou.
3: Přeji příjemnou a poklidnou úterní noc s datem 11. srpna. Právě začíná noční radiožurnál, a to necelých 8 minut po půl jedné. A dnes začneme sportem. Golfistka Sára Kousková má nově ve svém batohu na nejlepších evropských turnajích špagety a tatarák. Ale není to tak, že by jimi elitní hráčka během hry doplňovala energii. Sama to v nočním radiožurnálu vysvětlí za malou chvíli.
2: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Edwin Collins a A Girl Like You, to byla píseň, kterou jste právě slyšeli v nočním radiožurnálu, a teď jdeme na golf. Špagety, tatarák anebo obyčejný chleba se šunkou. To je pro někoho chutná večeře, pro golfistku Sáru Kouskovou motivace, jak předvést co nejlepší odpal. Možná i tenhle detail je pomohl k velkým úspěchům v posledních týdnech, z nichž tím hlavním je 12. místo na nejstarším majoru sezóny British Open.
1: Pro nás je to taková tradice i to, jak si sportovci různě vyšperkovávají, já nevím, třeba padla, lodě a rakety, já nevím, co všechno. Tak právě na těch našich nejkratších holích, co jsou wedge, tak tam máme takový malý prostor pro to, aby se tam udělal takzvaný stamping, což jsou v podstatě kovový razítka, který se vyrazí do té hole. Takže pro letošek my jsme tam zvolili prostě moje oblíbené jídla, no. Takže jsou tam špagety s paloučkem, je tam tatarák, je tam sushi, chleba se šunkou, je tam kimči.
2: Usmívá se Sára Kousková, která se po úspěšných týdnech vrátila do Česka. Na začátku srpna zahrála 12. místo na British Open a to je suverénně nejlepší český ženský výsledek na turnaji elitní kategorie Major a z něj může Kousková v současnosti těžit i dál.
1: To bude to mít možnost se kvalifikovat na Major i příští rok, což pro mě v tuhle tu chvíli bude znamenat umístit se v top 7 Order of Merit na konci roku. Vzhledem k tomu, že jsme myslím teďka někde okolo 30. třetí pozice, tak ještě pár kručků tam je, takže nejlepší by bylo vyhrát nějaký turnaj.
2: Vypráví Kousková krátce po dalším úspěšném turnaji na okruhu Ladies European Tour, kde byla o víkendu 16. Stejně jako před týdnem na severozápadě Anglie při British Open předvedla Češka i tentokrát v Londýně v podstatě perfektní výkon během posledního hracího dne a tak se zamýšlí nad tím, v čem jsou podle ní neděle jednodušší.
1: Vůbec nevím, asi i to, že každým tím dnem jsme jako to hřiště poznávali víc a víc, a že opravdu se nám povedlo opravdu předvést to nejlepší. Je to příjemný mít samozřejmě ten poslední den dobrý a ten turnaj uzavřít takovou jako pozitivní tečkou, třešínkou.
2: Povedené týdny chce Kousková ještě povýšit, nejen ale v této sezóně.
1: Budu hrát za 2 týdny v Irsku, následuje turnaj ve Španělsku a v Itálii, čím uzavřeme tu evropskou část sezóny a ten závěr je pak v Asii. Samozřejmě nejdůležitější bude ten rok těsně před olympiádou nebo hlavně druhá půlka příštího roku a potom těsně před.
2: Říká golfistka Sára Kousková po úspěšných týdnech, které potvrdily její ambice dostat se na olympijské hry a případně taky na nejprestižnější golfový okruh LPGA nastálo. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Herečka Eliška Balcerová brilantně zvládá role komické, tragické i tragikomické. Ale co ty animované? Jaké je tajemství křišťálové planety? Nový animovaný film vstupuje tento týden do kin. V anglické verzi mu hlas propůjčili Jeremy Irons nebo Michael York, v češtině pak právě Eliška Balcerová. A ta bude hostem Radiožurnálu. No a možná zavzpomínáme i na hokejistu Přemysla Reska.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Martin Matějka.
1: Pracovníci v kultuře požadují stažení nové státní kulturní politiky. Dokument podle nich vznikl netransparentně. U pobřeží Ománu je ropná skvrna o rozloze přibližně 390 km čtverečních. Koulař a Staněk byl na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu 9. A dnes bude polojasno až skoro jasno. Teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Kulturní organizace, spolky i odbory vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky na další 4 roky. Dopis poslali na úřad vlády. Ministerstvo kultury žádné změny v dokumentu neplánuje.
3: Ministr kultury Otto Klempýr za Motoristy nový plán minulý týden hájil s tím, že dokument důsledně vychází z programového prohlášení vlády. Jeho cílem je posilovat kulturní život, rozvíjet ekonomický potenciál kultury a zvyšovat kvalitu života obyvatel Česka. Na otevřený dopis, pod kterým jsou podepsány desítky kulturních subjektů, plánuje reagovat také premiér Andrej Babiš ANO. Státní kulturní politika je zásadní strategický dokument, který je podkladem pro hospodaření státu v řádu desítek miliard korun. Ovlivňuje život, práci i tvorbu více než 200 tisíc lidí. Pracovníkům v kultuře také vadí, že z dokumentu zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě. Novou státní kulturní politiku zveřejnila Hospodářská komora, která uzavřela připomínkové řízení 4. srpna. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Minulou noc se na letiště Praha nouzově vracel Boeing společnosti Smartwings do Tel Avivu. Bylo to kvůli závadě na jednom z motorů. Porucha ovlivnila provoz na pražském letišti. 2 letadla musela přistát v Brně. Mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Duvková Radiožurnálu řekla, že posádka je na podobné situace školená a Boeing měla pod kontrolou.
4: Během letu na halince z Prahy do Tel Avivu posádka indikovala závadu na jednom z motorů. Z tohoto důvodu se letadlo vrátilo zpět na pražské letiště, kde bezpečně přistálo. Na palubě letadla bylo 189 cestujících a 6 členů posádky.
1: Cestující o několik hodin později dopravilo do Izraele náhradní letadlo. Únik ropy z tankeru uvízlého u pobřeží Ománu vytvořil skvrnu o rozloze skoro 400 čtverečních kilometrů, oznámila to ománská vláda. Surovina uniká z cisternové lodi převážející ruskou ropu. Úřady plavidlo považují za součást ruské stínové flotily, které podléhá sankcím Evropské unie a jejich spojenců. Tanker už více než měsíc setrvává na mělčině u jižního pobřeží Ománu. Zemědělci v Česku dokončují žně, zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky olejky. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Sklizeň v Česku letos skončí výrazně dřív než loni. Podle rezortu žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin by tak mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let. V případě řepky olejky pak statistici očekávají nejnižší úrodu od roku 2005. Kromě vysokých teplot letos se sklizně negativně ovlivnily i jarní mrazy. Žně už končí třeba ve Zlínském, Olomouckém nebo Jihomoravském kraji.
2: Sport.
1: Zklamáním skončilo pro koulaře Tomáše Staňka finále na mistrovství Evropy v atletice. V Birminghamu byl 9., když ve finále předvedl výkon 19 metrů a 68 cm. Skoro o metr tak zaostal za svým nejdelším pokusem z kvalifikace.
5: Blbý, že jsem si to vyžral, protože určitě jsem měl jako na lepší umístění, ale po 7 měsících, co jsem neházel, tak prostě ten návrat letos obecně v těch závodech, ty pokusy jako byly každý jiný. Trvalo mi, než se chytnu, nebyla tam taková ta pružnost, rychlost, že bych se opřel do těch hodů, tady to taky bylo vidět, ten poslední mi úplně utek, to prostě jsem nebyl já, no.
1: Vyhrál italský favorit Leonardo Fabre výkonem 22 metrů a 31 cm. Mezi ženami uspěla Nizozemka Jessica Schilderová. Do dnešního večerního finále atletického evropského šampionátu se probojovali 2 Češi, dálkař Mandelschmidt a kladivář Myslivčuk.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D1 u Přerova a také tunely v Praze. Dálnice D1 zůstává uzavřená ve směru z Ostravy do Brna. Za sjezdem na Přerov na kilometru 272 hasiči odklízí následky nehody. Řízený odklon je vedený exitem 272 na Horní Moštěnice a jede se po souběžné silnici 55. Na D1 se vrátíte v Hulíně a objížďka je průjezdná bez problémů. V Praze jsou obosměrně neprůjezdné Brusnický a Dejvický tunel. Z důvodu údržby a servisu technologií platí kompletní uzávěra po celou noc. Dá se jet Bubenečským tunelem a u Letenské pláně najet na ulici Milady Horákové. A na Pražském okruhu ve směru k D1 čekejte omezení za sjezdem na Vestec. Na 3. kilometru opravují vozovku a svodidla a provoz je stažený do jednoho pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je polojasná až skoro jasná. Při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle objevit přehánky. Ochlazuje se na 17 až 13 stupňů. Ráno a dopoledne čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Cerda.
0: Ladíte noční radiožurnál s datem 11. srpna, máme 6 minut po 1 hodině a týmové praxe pomohly v České republice najít lékaře pro 44 tisíc klientů největší tuzemské zdravotní pojišťovny VZP. Jak tento způsob lékařské péče vlastně funguje, vysvětlíme za okamžik.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Cerda.

0: Divoký byl v nočním radiožurnálu. Už 241 ordinací všeobecných praktických lékařů i pediatrů po celé republice funguje v režimu týmové praxe. Vyplývá to z aktuálních údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. V praxi to znamená, že jedno pracoviště sdílí minimálně dva lékaři. Týmová ordinace musí rozšířit ordinační hodiny, mít otevřeno všechny pracovní dny a přibrat nové pacienty. Pokud tyto podmínky splní, má nárok na výhodnější úhradu od pojišťoven a bonifikaci až 200 000 korun měsíčně.
1: Otevři mě pusinku, řekni a...
2: Dětská lékařka Ilona Hilejová vyšetřuje malou pacientku.
3: Honzičku, já si teďka poslechnu srdíčko.
2: Stejná ordinace, jen jiná lékařka, Tereza Velikovská.
3: A teďka tě poprosím, jestli budeš pořádně dýchat pusinkou.
2: Tak vypadá provoz týmové praxe v Bystřici pod Hostýnem.
4: Mně se jednoznačně ulevilo, protože jako pokud už ten lékař je v nějakém důchodovém věku, tak dříve nebo později musí přemýšlet nad tím, jak zajistit jakoby pokračování té ordinace, protože jsou to jeho pacienti.
2: Popisuje Ilona Hilejová, proč se rozhodla právě pro týmovou praxi. Mladé kolegyni předala plný úvazek a sama pracuje na zkrácený. To vyhovuje i Tereze Velikovské.
5: Pro mne je týmová praxe benefitem hlavně možnost flexibility, protože mám malé děti, pro mě to znamená možnost se s paní doktorkou střídat během ordinační doby. Stejně tak to pro mne znamená i taková ta možnost generační výměny, kdy já od paní doktorky můžu stále čerpat její zkušenosti.
4: Pro pacienty si myslím, že je to také dobrá zpráva, protože pak jsou kratší čekací doby, ta vyšetření nebo preventivní prohlídky, očkování, všechno může probíhat v kratší době.
2: Týmové praxe podporuje bonifikací až 200 000 korun měsíčně i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Podle mluvčí VZP Viktorie Plívové je to cesta, jak zajistit dostupnou péči v lokalitách, kde lékaři chybí nebo stárnou.
6: Týmové praxe jsou dnes už zastoupeny ve všech regionech České republiky a všude se také jejich počty postupně navyšují. Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5200 dětí a mladistvých.
4: My jsme přibrali zhruba asi 100 nových pacientů.
2: Dodala lékařka Ilona Hilejová z ordinace pro děti a dorost v Bystřici pod Hostýnem. Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: S vámi je noční radiožurnál a v den svých narozenin včera zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let. Jeho novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. Páralovo dílo je také skrz naskrz prošpikované sexualitou, která místy hraničí až s pornografií. Vladimíra Párala si teď můžeme připomenout díky několika rozhovorům z doby, kdy začínal. Začneme ovšem ukázkou ze známého románu Mladý muž a bílá velryba.
1: Nebudeš puding?
2: Ulovit jednu svou velrybu.
1: Jestli chceš puding?
2: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
3: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
4: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku, ve soukromé Vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
3: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
5: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
3: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
6: Co je pro vás vrcholem bídy?
7: Když nemůžu psát.
6: A váš ideál pozemského štěstí?
7: Moci psát.
6: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
7: Kulturním ataše v Římě.
6: Hlavní rys vašeho charakteru?
7: Tuhost.
6: Co pokládáte za svou největší chybu?
7: Netrpělivost.
6: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
7: Zrušení literatury.
3: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
4: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrázi obrátil to známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
3: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Přes 60% Čechů nesouhlasí s možným zrušením devátých tříd. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Na začátku srpna se do něj zapojilo přes 1000 respondentů. Zkrácení povinné školní docházky zmínil v polovině července šéf SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstvo školství je ale proti, podle něj změna teď není v plánu. Piloti letadla skandinávské společnosti SAS minulý týden ohlásili, že se u jejich stroje nad Prahou objevil neznámý dron. Letadlo se chystalo přistát na ruzinském letišti a ruský nejvyšší soud zakázal opoziční protiválečné straně Jabloko účast v zářijových parlamentních volbách. Žalobu proti ní podala nacionalistická strana Rodina. Její vůdce Jabloko obvinil z přijímání financí od třetích stran ze Spojených států a Německa. Západ se podle Rodiny snaží oslabit Rusko i jeho volební procesy. Žalobě předcházela výzva Julie Navalné, vdovy po opozičním předákovi Alexeji Navalném, aby Rusové volili právě Jabloko jako jedinou stranu kritizující válku na Ukrajině. Sport. Sprinterka Karolína Maňasová se neprobojovala na evropském šampionátu v atletice do finále běhu na 100 metrů. Titul získala Angličanka Huntová. A Češky Ester Bendová a Tereza Elena Šínová nepostoupily z rozběhu na trati 100 metrů překážek. A Nor Ingebrigtsen vyhrál po čtvrté v řadě běh na 5000 metrů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Stále uzavřená D1 u Přerova a také tunely v Praze. Dálnice D1 je ve směru z Ostravy do Brna stále uzavřená za Přerovem. Na kilometru 272 vyšetřují nehodu osobního auta. Řízený odklon je vedený exitem 272 na Horní Moštěnice a jede se po souběžné silnici 55. Na D1 se vrátíte v Hulíně a zdržení je zanedbatelné. Připomínáme taky u závěru Brusnického a Davidského tunelu v Praze. Nedají se projet v obou směrech kvůli servisu technologií. Bubenický tunel je v provozu a u Letenské pláně vyjeďte na povrch a pokračujte po ulici Milady Horákové. A na silnici 38 mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou zbystřete u Bezdězu. Přímo u odbočky k hradu se srazila dvě osobní auta a průjezd je se zvýšenou opatrností. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je polojasná až skoro jasná, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojedinělé objevit přehánky. Ochlazuje se na 17 až 13 stupňů. Ráno a dopoledne

0: čekáme polojasno až skoro jasno. Odpoledne se od severozápadu vyjasní. Nejvyšší úterní teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří kolem 30 a na horách 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: Vedení Brna chce koupit unikátní rodinnou vilu zesnulé architektky Růženy Žertové. Politici chtějí dům otevřít lidem jako jiné slavné vily ve městě. Nákup ovšem vyvolává otázky o tom, jak k domu přišel jeho současný majitel. Víc v reportáži nočního radiožurnálu za chvíli.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Brno chce do svého majetku získat a později otevřít další unikátní vilu. Rodinný dům zesnulé architektky Růženy Žertové. Ta se proslavila návrhy obchodních domů, třeba Priorů v Košicích a Pardubicích. Svůj vlastní dům si postavila v Brně Žabovřeskách. Magistrát ho teď chce koupit za necelých 28 milionů korun. A to od lékaře, který nemovitost podle deníku Referendum před lety za nejasných okolností pořídil 6x levněji.
1: Je to vlastně stavba, která vznikla na přelomu 70. 80. let.
2: Zdůrazňuje historička architektury Šárka Svobodová, která se dílem i životem Růženy Žertové zabývá.
1: Ona ho postavila vlastně sama se dvěma zedníky.
2: Žertová zemřela v roce 2019. Dům odkázala jednomu ze zmíněných zedníků. O rok později ho od něj koupil lékař Pavel Fadrus, na což v roce 2024 upozornila redaktorka deníku Referendum Gabi Kazalová.
3: On se s ní seznámil v posledních měsících jeho života, kdy vlastně v nemocnici byla diagnostikovaná rakovina. Nikdo v podstatě nevěděl, proč měl o tu Růženu Žertovou takový zájem.
2: Fadrus dům koupil za 4,5 milionu korun. Český rozhlas ho požádal o to, zda by dokázal tehdejší okolnosti vysvětlit. V e-mailu nakonec napsal toto.
4: Mám za to, že téma je již vyčerpáno. Dům jsem městu nabídl proto, že jsem si vědom významu paní architektky Žertové.
2: Podle primátorky Markéty Vaňkové z ODS je cena skoro 28 milionů korun podle znaleckého posudku v pořádku. Fadrus byl přitom dřív obchodním partnerem primátorčina náměstka a šéfa brněnské ODS Roberta Kerndla. Roli to podle Vaňkové při nákupu nehraje. Nepožadovala ani vysvětlení, za jakých okolností Fadrus k domu přišel.
5: Jakékoliv další okolnosti toho původního nabytí jsou samozřejmě jako důležité, ale nejsou z mého pohledu významné pro to rozhodnutí, jestli město by mělo být vlastníkem té vily.
2: Historička architektury Šárka Svobodová je sice ráda, že dům Brno možná zachová a otevře, za adekvátní považuje i kupní cenu. Nerozumí ale motivaci Pavla Fadruse.
1: Proč neprodá dům městu za symbolickou částku? On sám dům za symbolickou částku získal.
2: Jestli dům s autorským vnitřním vybavením Brno koupí, o tom rozhodnou v září zastupitelé. Tomáš Kremr, Radiožurnál. This

0: Alex Warren s písní Ordinary zazněl v nočním radiožurnálu. Nová okna se speciálními foliemi a lepší izolace budov. To jsou jen některé úpravy na snížení teploty, které teď dělají technici v domově seniorů v Sedlčanech. My se tam vydáme za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Česko čeká další horký den. Vyšší teploty hůře snáší nemocní a také starší lidé. Snížit teplotu v pokojích mají například v domově seniorů v Sedlčanech rozsáhlé stavební úpravy. Technici upravují izolaci budov a střech, mění také okna. Na nových bude speciální folie proti slunečnímu záření.
1: Jsem v domově seniorů v Sedlčanech, kde právě bude začínat hlášení. Paní ředitelka Jaroslava Kocíková prý takhle pravidelně v teplých dnech vyzývá obyvatele domova, aby pili a měli klidový režim.
2: Milí klienti, pijte, i když nemáte žízeň, tělo vodu potřebuje o to více.
1: Paní Irena se teď vyslechla hlášení. Jak snášíte ty teplé dny?
3: Nesnáším. Strašně se mi špatně dýchá, ale my to řešíme tak, že si stahujeme žaluzie.
1: A nějak se ještě ochlazujete?
3: No, máme tam větráček.
1: By se obrátila ještě tady na paní ředitelku. Někoho napadne, jestli by nebylo vhodné třeba pořídit klimatizace?
4: Nás to napadlo také, ale po zkušenosti ostatních domovů jsem zjistila, že hodně lidí právě je potom nemocných, má angíny.
1: Takže byste přistoupili sice asi k dražšímu a výraznějšímu komplexnímu řešení. Výměna oken.
4: Potom jsou to sluneční clony, budeme dělat izolaci, pak budeme izolovat i střechy a samozřejmě i větráčky jsou pro nás nejlepším řešením.
1: S jednatelem společnosti, která rozsáhlou rekonstrukci domova dělá, Martinem Heislerem, jsme teď vyšli ven.
5: Všechno je to koncipované tak, aby vlastně co nejmenší přísun tepla byl v letních měsících a co nejmenší ztráta v zimních měsících.
1: Je nějaký odhad, nějaký propočet tyhle nové stavební úpravy, o kolik by mohly v létě snížit v těch budovách teplotu?
5: Ze zkušenosti z jiných staveb máme pozorováno, že ta teplota se sníží zhruba o 4 až 5 stupňů.
1: Náklady na rekonstrukci přesáhnou podle vedení domova 176 milionů korun. Ze Sedlčan Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. Zpravodajský servis přináší Martin Matějka.
3: Zemětřesení v Kolumbii má už 111 potvrzených obětí. Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit 9. třídu, ukázal to průzkum pro Radiožurnál. Fotbalový útočník Kuchta míří na hostování ze Sparty do polské Legie Varšava. A dnes bude polojasno až skoro jasno a teploty do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Počet potvrzených obětí silného zemětřesení na západě Kolumbie vzrostl na nejméně 111, informuje o tom španělský deník El País s odvoláním na kolumbijské úřady. Otřesy o síle 7,4 stupně začaly po 7:30 ráno, vycházely z hloubky 107 kilometrů a trvaly 4 minuty. Zemětřesení bylo cítit po celé zemi, stejně jako v sousední Venezuele, Ekvádoru a Panamě. Kolumbijská geologická služba zaznamenala další 2 dotřesy o síle 2,8 a 4,8 stupně. Úřad potvrdil, že hlavní zemětřesení bylo nejsilnějším za poslední desetiletí. Se zrušením 9. tříd nesouhlasí 62% lidí v Česku, ukázal to průzkum společnosti Median pro Radiožurnál, ve kterém začátkem srpna odpovídalo přes 1000 dospělých. Většina z nich by spíš změnila obsah výuky.
4: Zrušení 9. třídy navrhl v polovině července předseda SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš z ANO. Ministr školství Robert Plaga z ANO je ale proti a po diskuzi s premiérem řekl, že změna není na pořadu dne. Se zrušením 9. třídy nesouhlasí ani přes 60% respondentů průzkumu, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Proti zkrácení se nejvíce vymezují mladí lidé, naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti. 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
4: 3 z 5 dotázaných taky míní, že na zrušení 9. třídy není české školství připravené, přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Finanční technologická společnost Revolut získala francouzskou bankovní licenci. V příštím roce plánuje v Paříži otevřít nové ústředí pro západní Evropu. Firma se už dřív zavázala investovat v regionu přes 1 miliardu eur a vypsala přes 600 nových pracovních pozic. Žádost o licenci museli posoudit Evropská centrální banka a francouzský regulátor. Revolut nemá žádné kamenné pobočky a jeho služby využívá přes 70 milionů klientů po celém světě. U okresního soudu v Děčíně pokračovalo hlavní líčení v případu pádu dětí z vyhlídky v Markvarticích v létě 2023. Do nemocnice tehdy záchranáři převezli 8 dětí. Obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti a způsobení těžké újmy na zdraví čelí 6 lidí a 1 firma. Soud se snaží zjistit, kdo zodpovídal za údržbu a pád vyhlídkové plošiny. Postavit ji nechal zájmový spolek Triangle. Její technický stav byl nevyhovující, řekl u soudu soudní znalec Jaroslav Marek.
6: Ty vady byly zjevný, protože tam celý kmen je popraskaný. Muselo se